0: nedání přednosti nebo přejetí do protisměru, říká policejní mluvčí Violeta Seřišťová.
1: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu. A na řidiče ostatních vozidel apelujeme, aby při odbočování, předjíždění nebo výjíždění na hlavní silnici opravdu pečlivě sledovali provoz kolem sebe.
0: Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl dron. Píše o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které incident nahlásila Ruskem kontrolovaná správa elektrárny. Dron údajně zasáhl budovu s turbínou a poškodil zeď. Agentura pro atomovou energii na síti X napsala, že požádala o přístup do zasažené budovy k její kontrole. Dronový útok na Záporoží by podle ní byl první od dubna 2024. Kriticky ohrožený líkovec voný se téměř po 50 letech znovu objevil v přírodě na jihu Čech. Vyskytuje se u Suchdola nad Lužnicí na Třeboňsku. Proč z krajiny téměř vymizel, vysvětlil botanik Josef Navrátil.
2: Velkým problémem pro tady tuto rostlinu je především zapojování bylinného patra, které neumožňuje optimální rozvoj jednotlivých keříků. Dalším problémem, který může souviset s mizením tohoto druhu, tak je jeho atraktivnost. V minulosti byl velmi často přenášen z přírody do zahrad.
0: Sport. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák se zahrají o medaile na ostravském turnaji nejvyšší světové úrovně. Do semifinále postoupili po vítězství 2-0 na sety nad šestým párem světového žebříčku, Francouzi, Basseroem a Ajem. Česká dvojice, speciálně složená pro tento turnaj, je tak posledním domácím párem v turnaji mužů i žen. Pokračuje Ondřej Perušič.
3: Já myslím, že už jsme tak asi o 2 až 3 kola za naším cílem, který jsme si dovolili. Si stanovit. Tohle je pohádka ostravská. Už když jsme v kvalifikaci hráli tiebreak, tak to vypadalo, že se klidně se turnaje můžeme rozloučit tam. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli a že jsme potom v té hlavní soutěži už ve skupině udrželi tu laťku takhle vysoko nasazenou i do toho čtvrtfinálového zápasu, který vůbec nebyl jednoduchý.
0: O postup do finále si Perušič se Sedlákem zahrají proti Američanům Krebovi s Benešem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody u Trutnova a na Chrudimsku. Na dálnici D4 s Příbrami do Strakonic už bez nebezpečí. Policie před chvílí zrušila výstrahu před chodcem poblíž exitu 49 milín. Dálnice teď bez kolon, plynule průjezdné. Na silnici 14 z Trutnova do Úpice havarovalo osobní auto. Nehoda je mezi Bohuslavicemi a Adamovem v zatáčce, nepřehledném úseku. Čekejte omezený průjezd. Podobně na Chrudimsku trase Proseč Česká Rybná v úseku osobní auto narazilo do stromu, na místo vyjela policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je jasná až polojasná, na severovýchodě přechodně až oblačná, teploty klesají většinou k 8 stupňům. Přes den pak čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přehánkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte Noční radiožurnál a taky Petra Zajíčka.
6: A protože máme po druhé hodině v noci, tak už za pár okamžiků po písničce si dáme naši pravidelnou soutěž.
7: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má další skvělou audioknihu Petrýši Džibnyjové.
1: Lotýš zalapala po dechu. Uviděla stříbřitou jizvu ve tvaru kříže.
0: Mimořádně složitý případ pro inspektorku Lotý Parkerovou.
1: Rampouch strachu jí klouzal po páteři.
0: Audiokniha v podání Lukáše Hlavici, která vám nedá spát.
1: Tohle bylo šílenství.
0: Radiokartu Hrob na kopci dostanete tento týden v nočním radiožurnálu.
2: A dnes, protože máme neděli, tak úplně naposledy 221 552 155 a nebo 255 na konci. Tak kdo to bude dneska? Tak tady je noční radiožurnál, u mikrofonu Petr Zajíček. Halo, kdo pak se dovolal?
3: Ano, pane Zajíčku, u telefonu Emil, zdravím vás.
2: Já vás zdravím, dobrý den nebo dobrou noc přeju. Tak dneska nemám žádnou otázku, nic zásadnějšího se v kalendáriu neděje, takže to máte vlastně zadarmo. Já vám blahopřeju a poslední z této ceny tohoto týdne při neděli tedy, tak tu posíláme právě vám. Ale abych věděl kam, tak mi vydržte na telefonu, ano? Gratuluju.
3: Ano, děkuju pěkně.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Německý malíř Georg Baselitz, který zemřel letos v dubnu ve věku 88 let, patřil k nejvýznamnějším světovým výtvarníkům. Jedno jeho plátno v hodnotě několika milionů eur si nyní na pár dní našlo cestu do venkovského kostelíku na samém okraji Německa. Podívat se tam na něj přišly tisíce lidí a už za chvilku se tam vypravíme i my.

0: Tak to byla v nočním radiožurnálu hitovka Thorn in My Side, za kterou stojí britská dvojice Eurythmics. Ta byla populární hlavně v 80. a 90. letech a patřili do ní Dave Stewart a také samozřejmě zpěvačka Annie Lennox. Dave Stewart značku Eurythmics nedávno oprášil, ovšem už bez Annie Lennox musel si najít novou zpěvačku. Ale my teď vyrážíme na poloostrov Dars, to je na severu Německa, jak jsem slíbil. Stojí tam nenápadný kostelík, říká se mu námořnický, protože dříve místo majáku ukazoval lodím cestu do přístavu. Evangelickému kostelu podstavenému za švédské nadvlády je letos 300 let a oslavy jeho kulatého výročí doprovázelo minulý víkend také rozloučení s jedním velkým jménem světa výtvarného umění. Byl u toho i náš zpravodaj Tomáš Havlín.
1: Ja, wir haben uns das Bild von Georg Baselitz angeschaut. Ja, beeindruckend.
2: Podívat se na originál Georga Baselice v kostele, to bylo působivé, něco takového prý člověk často nevidí, říká Sven z Magdeburku, ale ne, že by vážil cestu na sever do obce Prérov jen proto, aby se podíval na obraz slavného umělce. Jsou letnice a na Baltu tráví volno spousta Němců.
1: Ja, ja, wir waren gestern im Wasser. 12-13 grad, wurde gesagt.
3: Ano, včera jsem byl ve vodě. 12 nebo 13 stupňů říkali, že má. Ale bylo vedro, takže to bylo příjemné. Žádný zázrak, ale šlo to.
2: Na prázdniny a moře v Prérově měl vzpomínky i Georg Baselitz, světoznámý malíř, který na konci dubna zemřel ve věku 88 let. Jezdil jsem s rodiči pod stan.
4: In den 90er Jahren, also 1996, hat seine Familie malerisch aufgearbeitet.
5: Když potom v 90. letech maloval rodinu a všechny její členy, tak si jako předlohu pro obraz svého otce vybral fotografii, která vznikla právě tady na pláži v Prérově.
4: Ein Foto seines Vaters genommen am Strand in Prero.
2: Říká Susan Knolová, předsedkyně spolku na podporu kostela. Výsledný Baselicův obraz je v něm teď vystavený na 3 dny. Idea spolku byla půjčit si ke 300. výročí kostela plátno a k tomu pozvat i jeho renomovaného autora.
4: Und ließ mir ausrichten, dass das aus gesundheitlichen Gründen nicht ermöglichen kann.
5: Baselic nakonec vzkázal, že to ze zdravotních důvodů nepůjde, ale vím, že se o projekt zajímal. Den před smrtí se ptal svého spolupracovníka, který je tady, jestli má v plánu jet. Tak to pak uvidíte, jak je tam krásně, říkal mu.
4: Und dann hat Baselitz zu ihm gesagt, sie werden feststellen, wie schön es dort ist.
2: Na obraz Georga Baselice se přišli do námořnického kostela v Prérově nakonec podívat tisíce lidí. Koho na plátně uviděli kromě otce slavného malíře a jak můžou procházky na pláži pomoct pochopit Baselicovi převrácené obrazy, to si poslechněte v neděli po 9:00 v zápisníku zahraničních zpravodajů. Z Prérova Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Host Radiožurnálu.
2: Ponořte se pod hladinu a odhalte děsivé tajemství. Bude to napínavé, a to i díky unikátnímu binaurálnímu zvukovému designu. Tentokrát navíc s využitím hydrofonu, tedy podvodního mikrofonu. V novém rozhlasovém seriálu Hlubina hraje taky mladý herec Tomáš Dalecký. Jak přiměje své vrstevníky, aby si Hlubinu poslechli? A jak se vlastně připravuje na roli v rozhlase?
0: Host Radiožurnálu.
1: Poslouchejte zítra
0: po 9:00.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: Vinohradská 12.
0: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Vinohradská 12.
0: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
1: Podrobně a v souvislostech.
0: Vinohradská 12.
1: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
0: A kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Máme 2:30. Zprávy připravila Eliška Zábrocká.
4: Nehodu nákladního vozidla v Afghánistánu nepřežilo nejméně 22 lidí, dalších 630 lidí je zraněných. Informuje o tom agentura AP. Mezi oběťmi jsou převážně ženy a děti. Vůz vezl afgánské uprchlíky vracející se z Pákistánu a sjel ze silnice v provincii Lakmán na východě země. Podle místních úřadů řidič usnul za volantem. Pákistán zahájil v roce 2023 kampaň proti afgánským uprchlíkům a jejich rodinám. Jsou nuceni k odchodu, případně jim hrozí deportace. Navrátilci často využívají nákladních vozů, protože tak mohou převést i svůj majetek. O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%. Ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě, zájem stoupl zhruba o pětinu. Do průzkumu se na začátku května zapojili členové asociace zastupující přibližně 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů z celé Evropy. Nejen dobový mobiliář, ale taky výstavu pivoněk si můžou i dnes prohlédnout návštěvníci státního hradu Šternberg. Květinami jsou tam vyzdobené komnaty prohlídkového okruhu s názvem Knížecí sídlo.
1: Sport.
4: Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví obhajobu titulu v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti vyhráli nad Arsenalem 2-1 po penaltách. A šermíř Martin Rubeš zvítězil po druhé za sebou na republikovém šampionátu kordistů. Na něm se představili všichni 4 medailisté z olympijské týmové soutěže v Paříži. Rubeš ve finále porazil dalšího z nich, Jiřího Berana, 15-11.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na dálnici D46 a nehoda na Chrudimsku. Z dálnic teď nehody hlášeny nejsou. Na D46 z Olomouce do Vyškova opravují povrch vozovky. Mezi sjezdy na Brodek u Prostějova a Drysice se jede jen v části na Olomouc v obou směrech jedním jízdním pruhem. Omezení je mezi kilometry 7 až 11, potrvá do půlky června. Zavřený je proto taky sjezd z exitu 7, Drysice, směr jízdy Brno. Na Chrudimskou trase proseč Rybná narazilo osobní auto do stromu. Je to zhruba na půl cesty, na místo vyjela policejní hlídka, počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je jasná až polojasná, na severovýchodě přechodně i oblačná, teploty klesají většinou k 8 stupňům. Přes den pak čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Ano, je tomu tak a já můžu prozradit, že už za pár okamžiků odhalíme úspěch archeologů na Opavsku. Ve Stěbořicích totiž objevili pod podlahou kostela románské kněžiště ze 13. století.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: tolik skvělá newyorská písničkářka Susan Vega, která má velice pozitivní vztah k České republice a ještě možná větší k Praze, takže opět přijede za měsíc a půl v polovině července do Prahy, zaspívá a zahraje nejenom samozřejmě tu písničku, která právě dozněla. Kostel ve Stěbořicích na Opavsku odkryl zhruba 800 let staré tajemství. Pozůstatky původního románského kněžiště z poloviny 13. století přímo pod podlahou současného kostela. Je to výjimečný objev, protože v Moravskoslezském kraji je doložených románských staveb velmi málo.
1: Prošli jsme románským portálem. Zde vidíme severní obvodovou zeď románského presbytáře.
2: To, co tady z původního kněžiště z presbytáře zbylo, je teď vidět všude kolem pod střechou kostela Narození Panny Marie. Čísla kolem nás na zemi jsou podle Michala Zezuly, šéfa Ostravského národního památkového ústavu, odkryté vrstvy 800 let zpátky do minulosti.
1: A podařilo se odkryt velmi dobře zachovalý románský pravouhlý závěr toho středověkého kostela, nebo i mladší barokní hrobky a hrobové komory.
2: Jak cenný je to objev tady toto?
1: Objev je to určitě důležitý, protože na území Moravskoslezského kraje máme jen velmi málo románských památek. Můžeme hovořit o spolehlivě doložených 4 stavbách.
2: Stěbořice byly navíc ve středověku centrem místní správy statků Velehradského kláštera. I to je vidět na podobě kostela.
1: Nejbližší analogii pro stěbořický kostel, tak jak jsme ho nyní poznali, tak představuje kostel v Kostelci u Kyjova, kde cisterciáci měli také jednu z center správy svých statků.
2: Ani se tomu nechce věřit, že tady na vesnici je kostel, oltář a všechno celou dobu stále na stejném místě. Reagoval na nález archeologů nezávislý starosta obce Roman Falhar.
3: Lidi mají taky ten prostor na stejném místě, takže opravdu tady se bavíme o těch 8 stoletích pravděpodobně nepřetržitého slavení mší.
2: Památkáři vyrobí i trojrozměrný model středověkého kostela. Jeho současnou podobu teď čeká částečná rekonstrukce. Ze Stěbořic u Opavy Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Hokame. Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu. I could stay awake just to hear.

0: Před 2 lety ukončil kariéru a přesto má kordista Jiří Beran stříbro z národního šampionátu. V Litoměřicích si v ojedinělém závodě, do kterého nastoupil, došermoval pro 2. místo, když ve vyřazovací fázi nestačil jenom na Martina Rubeše.
1: Dával jsem si tak jako 32-16, že by to jako mohlo být dobrý, ale takhle vysoko jsem rozhodně nemířil, ale bavilo mě to. Ale je vidět, že už síly docházejí na to finále. No.
2: Usmíval se Jiří Beran, který podlehl Martinu Rubešovi 11-15. Ten byl výrazně čerstvější.
3: Rozhodně nebudu lhát. Jirka měl strašně těžkou větev dneska. Jo. Já jsem mu to říkal na stupních vítězů, že když jsem viděl toho jeho pavouka eliminačně, tak jsem mu moc nevěřil, protože tam měl fakt těžký zápasy. Každý ten zápas byl proti skvělým šedmíři. A to se pak ukázalo ve finále, že prostě já jsem věděl, že Jirka nemá už tolik natrénováno, jako kdysi mýval.
1: Zkoušel jsem to tahat hodně zkušenostma a zkouskovat ten zápas a těžit z toho, že už nejsem zas tak rychle, já nemám tolik natrénováno, to se dařilo, ale do jistý míry ty zápasy pak už byly náročný ke konci.
2: Jak se to dá tahat zkušenostmi v šermu?
1: Čekat na ten správný moment a pak mít to zrychlení a vlastně šetřit síly, nevyčerpávat se zbytečnýma pohybama, zbytečnýma akcemi, které nikam nevedou.
2: Ale nestačilo to. Mistrem republiky je stejně jako v minulém roce Martin Rubeš, který navíc v semifinále vyřadil toho nejlepšího českého kordistu současnosti na mezinárodní úrovni. Tím je myšlený Jakub Jurka.
3: Vždycky ty reprezentační zápasy jsou trošku jako jiný, protože Kuba byl jasný favorit, že světová devítka. Minulý víkend byl 3. na světovém poháru. Já jsem šermoval parádně, mi se tam rozsvícelo hodně věcí, které jsme teď trénovali, takže jsem rád, že jsem je zužitkoval tady v tom zápase.
2: Říká Rubeš, který se stejně jako Jurka bude teď po konci sezóny světového poháru chystat na 2 poslední akce. Za 2 týdny pojede na mistrovství Evropy a za 1,5 měsíce na mistrovství světa. Z Litoměřic Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: Bruselské chlebíčky.
0: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
0: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
0: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radioservis představuje
3: Jakub Fránek, Tropické noci.
4: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
3: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
4: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál 3 hodiny. Jsou tady zprávy s Eliškou Zábrockou.
6: Meteorologové varují před bouřkami, déšť může zaplavit podjezdy. Tisíce lidí protestovali kvůli nadměrnému provozu v brennerském průsmyku mezi Rakouskem a Itálií. Do finále hokejového mistrovství světa postoupili Švýcaři a Finové. A bude polojasno postupně s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Severozápad Čech, Vysočinu a Znojemsko dnes zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Jeho výstraha platí od nedělního poledne až do půlnoci. Meteorologové neočekávají povodně ani přívaly vody z polí. Vrcholí totiž období sucha a voda by se tak měla vsáknout. Problémy hrozí jen tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a taky v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se taky stát, že množství vody nepojme kanalizace, jak vysvětluje meteorolog Vojtěch Umlouf.
7: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm, také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
6: Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa v pátek večer hodinu před půlnocí, 2 dny po samotném vyšetření. Téměř 80-letý prezident podle ní váží 108 kg a lékař ho prohlásil za zdravého. Zároveň mu doporučil zhubnout a více cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
8: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Brennerský průsmyk mezi Rakouskem a Itálií byl v sobotu neprůjezdný. Asi 5 000 lidí tam protestovalo proti nadměrnému provozu.

0: hluku a znečištění ovzduší. Podle agentury APA blokáda nespůsobila žádné komplikace. Rakouská policie i regionální úřady totiž o protestu důkladně předem informovali. Brennerská dálnice je považována za hlavní dopravní tah přes Alpy, který spojuje střední Evropu a Itálii. Loni po ní projelo skoro 11 milionů osobních aut a asi 2,5 milionů nákladních vozidel. Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném v Podještědí. Včera byla ale vystavená na hlavním oltáři naposledy. Církev nechce riskovat její další krádež potom, co ji před 18 dny ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Teď už je uložená v hrobce, říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
1: Jako není to hrob jako někde na hřbitově, je to prostě tumba, která je nad zemí, čili je to kdykoliv vyjmutelné. Říkám, je to návratný proces na rozdíl od toho, že bychom riskovali novou krádež nebo poškození.
0: Sport. Hokejisté Finska postoupili do finále hokejového mistrovství světa. V semifinále v Curychu porazili Kanadu 4-2. V dnešním souboji o titul se utkají s domácími Švýcary, kteří zvítězili nad Norskem 6-0. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Nastupních vítězů byla ve slalomu podruhé v kariéře. Předtím se jí to povedlo před necelými 6 lety. A právě o tom mluvila ve vysílání Radiožurnálu Sport.
2: Bylo to hodně dlouhé. Já se přiznám, že tu první medaili nepočítám zas tak moc, protože opravdu ta konkurence tam byla hodně jiná. Jezdila jsem ještě hodně jinak a celkově to byl trochu odlišný závod, takže já jsem za tenhle výsledek strašně vděčná, protože ta cesta, co jsem udělala, podle mě byla hodně dlouhá a nebyla lehká, takže jsem ráda, že ta práce, co jsme odvedli s trenérem, tak jde vidět.
0: Mezi kanoisty skončil druhý Václav Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D2 za Brnem a překážka u Tábora. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem k Olympii. Od včerejška stojí porouchané osobní auto. Mezi kilometry 9 až 10 na krajnici, kousek před opravovaným úsekem. Místo je volně průjezdné. Na silnici 19 u Tábora policie hlásí sraženou zvěř ve směru od D3 sjezdu na Čekanice směr jízdy Milevsko. Dejte pozor, je v jízdním pruhu. A na Žďársku je nově neprůjezdná silnice 385 z Nového Města na Moravě do Zvole. Uzavírka je v obci Křídla. To potrvá do půlky června. Objízdná trasa vede přes Bystřici nad Pernštejnem, Zvole a Bobrovou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů. Tolik zprávy. Dali s vámi noční radiožurnál a taky Petr Zajíček.
5: A je tady hodina, kdy vám prozradíme nebo možná připomeneme, pokud jste poslouchali, co zaznělo v rozhovorech s hosty Radiožurnálu tento týden. Jan Rudzinský mluvil o tom, jaké je to dostat se do akrobatické letky Flying Bulls. Fotografka Alžběta Jungrová pozvala na svou výstavu ve Volmanově vile. No a do studia dorazila i Vanda Hybnerová, aby popovídala o své poslední autorské hře Funeral. No a nebojte se, nebylo to žádné pohřební povídání, ostatně více uslyšíte za chvíli.
3: Noční Radiožurnál a Petr Zajíček.

0: za stole. Herečka Vanda Hübnerová proměnila pohřeb v divadelní událost plnou černého humoru, poetiky i vzpomínek. Ve své autorské inscenaci Funerál ukazuje, že poslední rozloučení nemusí být jenom smutnou tryznou, ale třeba oslavou života. Kabaretní průvod pohřebním rituálem vznikl jako vzpomínka na jejího otce. Jak tedy na jevišti mluvit o smrti bez patosu? Vanda Hübnerová byla hostem Radiožurnálu a Libor Bouček se ptal mimo jiné i na její život na statku.
1: Jak složitě se to místo, které je oslavou přírody, opouští? Jak složitě se jako jezdí?
2: No, vlastně mě pomáhá těch 120 kilometrů, protože během těch 120 kilometrů, který musím ujet mezi dvěma místama, který obě miluju teda, tak vždycky kolem toho 50. kilometru se to překlápí. Když jedu z Prahy, tak na 50. už začnu myslet, jestli mám dost nafty do traktoru a strunu do křoviňáku, protože teď je období sekání, takže teď se u nás řeší šroubky, broušení nožů a takovéhle věci. No a když je to v obráceně, tak kolem 50. kilometru si zase přeříkávám texty na večerní představení a připravuju se na to šílený množství lidí, který mě tady jako čekají na ulicích a všude, protože tam jsem v podstatě jenom sama se zvířatama. No.
1: Která ta cesta je příjemnější? Ta směrem na to představení?
2: Na D1
1: je to vždycky.
2: Na D1 není vůbec žádná cesta nikdy příjemná.
1: Ale myslím to obsahově. Na co se těšíš víc? Jestli když míříš na ten ranč, anebo...
2: Možná se to už čím víc stárnu překlápí k tomu klidu, ale vždycky, když už jsem tam delší dobu, tak najednou zjistím, že při kydání hnoje už mi v hlavě jedou myšlenky na nějaký třeba další projekt, nebo jako myslím si, že ta naše profese je tak nakažlivá, že se nedá jen tak jako opustit vědomě, že by to člověk zaříz a řekl si ne, teď už tady budu jenom trénovat koně a tak to, takhle to není. Takže je mi tam líp fyzicky i psychicky, ale ten adrenalin, který mám tady v Praze, ten prostě k tomu potřebuju. No.
1: Čím si vysvětlit to, že ty nápady přichází právě při tom kydání hnoje a mluvím i z vlastní zkušenosti, že když člověk chce něco vymyslet, tak musí zmizet za tu Prahu. A je pro mě strašně těžký takhle v pondělí se vracet, ale tam v té přírodě, obklopen lesem, obklopen řekou, tak tam člověk fakt ten nápad dostane s nás, než v metropoli.
2: Ono to u mě teda, já jsem teď zrovna, když jsem šla sem, tak jsem ještě, protože jsem asi moc hyperaktivní, ještě četla nějaký články, četla jsem si něco o ADHD. A zjistila jsem, že ho asi mám, protože já nejsem schopná jako vlastně vypnout a pak se sama zahltím tím vším. A možná jediná terapie, která na mě funguje, která mě sklidní, je právě ta těžká fyzická práce, při který se takovým způsobem jako vlastně vyřídím. Teď jsme třeba na ranči, protože tam pořádáme v létě různý akce, herecký workshop a jogový víkendy a mám tak tam chci, aby těm lidem bylo dobře, tak tam děláme takový jako zázemíčka a já jsem tam teď prodlužovala takový zápraží ze starých cihel. Bylo jich 500 a každou tu cihlu jsem měla v ruce několikrát, přenášela jsem jí, klekala jsem si, zvedala jsem se kolečka se štěrkem pro sejvka a mě to uspokojilo víc než třeba premiéra v Národním divadle Úspěšná, když jsem se podívala a za sebou jsem viděla tu hrozně křivou zvlněnou dlažbu, kterou jsem si ale jako prostě dělala sama. Tak jsem z toho měla radost. No a to je právě ten moment, kdy je člověk tak strašně zaměstnaný fyzicky, že ta hlava se dokáže na chvilku právě jakoby vypnout. A pak se do té čisté hlavy jako může pustit třeba jako jedna myšlenka. Já když jedu na koni na výšku někam, tak kromě toho, že pozoruju toho, čeho by se ten kůň mohl třeba dopředu leknout, jako kde někde visí nějaký pytlík nebo něco, tak přesně se mi v tenhle moment jako do té hlavy dostávají pak ty příjemné věci jako v rámci té profese. No.
1: Já to nechci zobecnit, protože je mi jasné, že spousta posluchaček a posluchačů vykonává fyzickou práci, ale není ta absence v současné době té fyzické práce jedna z příčin těch problémů, který prožívám?
2: Já jsem o tom přesvědčená. Já si myslím, že jako, já jsem teda někdy až jako nesnesitelná svýmu okolí, svojí činorodostí, protože ve chvíli, kdy už něco dokonču, tak už plánuju 10 dalších věcí. protože potřebuju mít nějaký ty věci jako před sebou, těšit se na ně. Já jsem moje kamarádka Luca Kašiarová, kolegyně, tanečnice, se kterou jsme dělali představení, tak mi říkala, že jsem nesnesitelná tím, že slovo, že se těším, používám úplně nejvíc a že z toho je úplně frustrovaná, že se furt na něco těším. Jako. Já jsem se i těšila sem ráno, šla jsem pěšky z kampy, prošla jsem si Karlův most a radovala jsem se, že je tam ještě málo turistů takhle brzo ráno. Já se furt na něco těším, já jsem fakt asi jako blázen. No a těším se právě i na tu fyzickou práci. A když jsem jako pár dnů v Praze, kde se tady člověk pohybuje po těch ulicích nebo jezdí nějakýma jako dopravníma prostředkama, tak já tam vlastně nic takového ne, jak maximálně si jako vjedu na koni nebo sekám na traktoru, třeba trávu nebo něco mulčuju, ale vlastně chodím pěšky a tam denně nachodím třeba 15-20 kilometrů. No.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Dlouhé roky fotografovala válečné konflikty, chudobu i život na místech, kam se většina lidí nikdy nepodívá. Teď fotografka Alžběta Jungrová představuje výstavu fotografií bez konce a začátku. Jak si hledala to správné světlo, místo a okamžik při focení ve Volemanové vile? A co dnes fotografku přitahuje více než dramatické události na druhém konci světa? Alžběta Jungrová byla hostem Radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Sneseš označení reportážní částečně? Myslím, že v tom nejlepším slova smyslu, protože ta reportáž je přece jako unikátní, že je to svědectví té doby.
2: Určitě reportáž, dokument a určitě to velká část mýho života a součást naprosto, takže určitě bude ctí.
1: Ty oblasti jsou různé. Já jsem v úvodu zmiňoval to afgánsko-pakistánské pomezí. Budeme se bavit o Kongu, ale jak ty si vybíráš to téma? Co tě osloví ten žánr? Protože můžeme pokračovat dál zdravotnictví. Teď jsi zmínila, že jezdíš s záchrankou poslední dobu, tak co je to, co se tě dotkne? Jak v tobě zažehne ten oheň?
2: Tak to se samozřejmě mění hodně s věkem. Ty témata, které mě zajímají, já se posledních 10 let snažím dělat dokumentární projekty, kde mám čas na to se na to místo vracet, takže ideálně roky, kdy můžu opravdu jít do hloubky a nejenom po povrchu, že někam přijdeš, tam 2 dny něco fotíš a odejdeš, takže teď vlastně 1,5 roku jezdím se záchrankou, další 1,5 roku budu a teď přesně po tom 1,5 roku začínám cítit, že už mě ty lidi, většina z nich zná, většinou z posádek už jsem někdy jela a dispečing ví, takže je to takový, a ty lidi se přestanou hlídat, kontrolovat, dostaneš se trošku pod ten první povrch, protože vždycky, když přijde fotograf, tak ty lidi jsou nervózní, samozřejmě snaží se nějakým způsobem vystupovat, se stylizovat, chtějí vidět sami sebe tak, jak by se chtěli vidět. Takže a tohle celý je jako dlouhodobý proces nějakého jako infiltrování se toho fotografa tak, aby už nebyl ten vetřelec.
1: Ta záchranka tě napadla jak? Je to ta krajní mez? Je to ta krajní situace toho člověka?
2: Záchranka mě oslovila. My budeme dělat knížku z toho ke 170 letům Pražské záchranné služby. A já si myslím, proč jsem na to protože si myslím, že tohle je téma, který se strašně rychle mění v současnosti. Zdravotnictví všeobecně, i ten systém tý záchranných složek. A že vlastně za 100 let to má furt šanci být pro lidi zajímavý vidět, jak ty věci vypadaly. Že spoustu věcí se nemění nebo zůstává plus minus stejný. Takže i ty témata já si trošku vybírám tak, aby to vlastně bylo z hlediska nějaký budoucnosti přínosný. Myslím, že ty lidi budou moc vidět, jak jsme žili.
1: Jaké lidi vidíš kolem sebe v té záchrance a v tomhle systému? Jak bys je charakterizovala? Jací jsou?
2: Záchranáři?
1: No.
2: Já jsem úplně vyřízená z nich. To je jako klobouk dolů. Já opravdu musím říct, i po tom 1,5 roku furt jsem jako většinou dojatá z toho, jak máme jako a pyšná, teda strašně, jaký máme skvěle funkční ty záchranáři, i ty řidiči, i ty holky na tom dispečingu, ale i to, jak umí vlastně jako spolupracovat s policií a s hasičema. Já jsem jako to je prostě, oni opravdu hasiči chodí na záchranku, na stáže, stejně tak, aby se naučili první pomoc. Jo, je to celý propojený, ten systém je opravdu. A ty lidi jsou laskaví. Jo. Já vidím, jak prostě hladějí babičku po ruce. To pak jako tam stojíš a jsi úplně dojatej, že i v té práci, která je opravdu někdy šílená, ty lidi jsou agresivní, napadají je alkohol, drogy. Jako většina z těch výjezdů jsou vlastně banality, někoho bolí bříško prostě. A jo, takže oni prostě ke každému přistupujou se stejnou důležitostí. Je to fakt zážitek pro mě.
1: Jaká bude ta výsledná stylizace, protože z toho, co říkáš, tak já najednou vidím černobílou věc, i když ta barva, to mě zajímá, jak to dopadne.
2: Hele, barva, asi to bude barva, i když samozřejmě já tu černobílou fotku miluju a myslím si, že... Ale zrovna ta záchranka je tak specifická, ta barevnost pro ně, ta výraznost vytlačení z toho prostoru, i ta sanitka, i ty noční světla, když to moda jako blikají, jakoby, takže tam asi bych trošku ubrala tomu příběhu, kdybych to dala do ČBčka. Samozřejmě nejradši bych to udělala půl na půl nebo fotku od fotky, nebo to takhle úplně nefunguje. Musím držet nějakou linii. Ale hele, ta barevná fotka vždycky v sobě nese nějakou jako emoci, pokud ten příběh má barvu, což ta záchranka má. Ta černobílá fotka pak umožní jít jako víc jako do příběhu, když ta barva ho někdy trošku potlačí, takže vždycky tohleto rozhodování je strašně těžký. Hmm. Já třeba burlesku, kterou fotím 15 let, tak jsem nechala v barvě, protože si myslím, že tam je jasně daný, že ta barva je pro ně specifická, jsou to světla, jsou to kostýmy, jsou to, je to make-up. Takže tam bych ubírala, naopak třeba Věznici jsem dělala černobílou. Takže tohle je takový jako těžký rozhodnutí, ale pak musíš jít.
1: No z toho, co říkáš, líbí se mi, že reaguješ na moji zdviženou ruku. To mě zaujalo. Záchranka, burleska, Věznice. Absolutně odlišné světy. Co tedy musí mít ta komunita? Podle čeho si to vybereš, že je to takhle rozličný?
2: Hele, tak Věznice a burleska jsou vlastně je žena. Já furt jako ústřední téma, myslím, celý mojí tvorby jsou ženy a ženský témata, ženský příběhy, tudíž tam bylo jasný, že to byla Věznice a mě strašně baví ty protiklady, on ten život potom je hrozně jako pestrej, když se nebojíš jít od burlesky do Věznice. A celkově tím, že jsem žena, že se dostanu mnohem blíž k ženám, jsem schopná jim mnohem líp rozumět a ponořit se víc do toho příběhu, takže ženský. A ta záchranka je prostě pro mě nějaký lidský příběh. Jsou to, asi to propojují lidi a nějaký emoce, které jsou spojené s tím, co vytvářejí.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 15:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. K převodu financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet využije současný zákon. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Zákon připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě. Obě média změnu dlouhodobě kritizují. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že i nadále odmítá všechny úpravy, které ruší současný funkční stav a upravují výši rozpočtu. Americká armáda zabila při útoku na loď ve východním Pacifiku 3 lidi. Washington to uvedl na sociální síti X. Plavidlo bylo podle armády zapojené do obchodu s drogami. Spojené státy na lodě v Tichém oceánu a Karibiku útočí od loňského září a zabili tak přes 200 lidí. Bílý dům to označuje za boj s narkoteroristy. Důkazy pro svá tvrzení ale neposkytuje. Lidskoprávní organizace, včetně Amnesty International, to označují za mimosoudní popravy, které odporují mezi národnímu právu. A cenu Evropské unie za literaturu dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza. Literární odborníci ocenili poetické zpracování a optiku, se kterou Kaprálová popsala svůj tvůrčí pobyt ve městě Maribor ve Slovinsku. Spisovatelka za svůj román před měsícem získala také ocenění kniha roku 2025 v soutěži Magnesia Litera. Sedmičlenná porota vybírala z děl celkem 14 nominovaných autorů. Udělila taky dvě zvláštní uznání. Ta putovala k autorům z Francie a Černé hory. Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví triumf v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti zvítězili nad Arsenalem 2-1 po penaltách. Tým z Paříže tak obhájil titul a nejprestižnější klubovou soutěž ovládl jako první francouzský klub v historii dvakrát.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody u Prahy a na Klatovsku. Dálnice teď plynulé průjezdné. U Prahy pozorně na trase Hvorčovice Třeboradice. V ulici Zatratí narazilo osobní auto do obrubníku a na cestu vytekly pohonné hmoty. Na Klatovsku v Janovicích nad Úhlavou je hlášená nehoda se zraněním. Pozorně projíždějte po Klatovské ulici u čerpací stanice MOL. V Hradci Králové u letiště a v okolí i během dneška čekejte omezený průjezd a hustý provoz. V 9 ráno tam začíná druhý den letecké show. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách jen kolem 19. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: A my už za chvilku budeme pokračovat ve výběru toho nejzajímavějšího z rozhovoru s hosty radiožurnálu za tento týden. Tak třeba o divadle mluvil režisér Tomáš Rálež, o zahradách Pražského hradu zase jejich šéfka Helena Pánková, ale už za chvilku se vydáme do oblak s Janem Rudzinským, akrobatickým pilotem. Počkejte si na to.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Létal s jednou z nejprestižnějších akrobatických skupin světa, předváděl manévry na hraně fyzikálních možností a kokpit je pro něj druhým domovem. Hostem radiožurnálu byl pilot Jan Rudzinský. Jak se člověk dostane mezi špičku letecké akrobacie do letky Flying Bulls? A co přesně se stalo před 20 lety, kdy přežil velkou leteckou havárii? I na to se ptal Libor Bouček.
1: Co přesně se stalo? Protože většinou v těch rozhovorech to popisují jiní, ale co se tedy stalo před těmi 20 lety v roce 2006 v Bratislavě?
2: 20 let budu v září budu slavit 20 dny. No, lítali jsme na leteckém dnu ve Vajnorech v Bratislavě a při sestřelování balonku já jsem letěl vrtulí sestřelit balonek, to je taková disciplína pro diváky, prostě jenom taková show. Tak kolega si zkrátil ten okruh a šel na stejný balonek jako já a neviděl mě, protože byl nade mnou. Přes ten čumák toho letadla mě neviděl. Byla to jeho chyba technická. A já, když jsem trefil ten balonek, tak v ten samý okamžik on trefil mě a vrtulí mě úsek ocasní plochy.
1: No, což je během letání docela dost velká komplikace.
2: Dost, no, ono to totiž bez ocasních ploch neletí.
1: Přesně tak.
2: Takže já jsem udělal takový souvrat a zapíchl jsem se do země. Zároveň je potřeba říct, že ale co se týká odpovědnosti, já jsem za to přijal plnou odpovědnost, protože 2 dny předtím já jsem se v noci probudil s varováním v hlavě, hlas, který mi říkal, nelítej do té Bratislavy. Já ho neposlech.
1: A od té doby věříte na ten hlas teda?
2: Já jsem na něj věřil i předtím, ale nějak jsem se prostě to jako zdůvodnil. Víte co, to je takový jako, hele, jsem to slíbil, přece je to nemůžu odříct na poslední chvíli, tak budu opatrnej, bleble. To takhle ten rozum jako nabízí těch spoustu logických, jakoby pravdivých argumentů. Ale ta intuice je poměrně jako potichu, jasná a trvá jenom chvíli. A když ji neposlechnem, tak respektive takhle, když intuici poslechneme, tak se to většinou nedozvíme, protože to jde v úvozovkách jenom dobře. Za to, když ji neposlechneme, tak se to dozvíme, že pak jsem byl 3 měsíce v nemocnici.
1: Vrátím se k tomu konkrétnímu, protože člověka, nikoliv, že ho to fascinuje, ale logicky ta blízkost smrti v člověku i posluchači vyvolává ty otázky. Vy si tedy pamatujete, který ten moment poslední?
2: No,
1: tu ránu?
2: No, těsně před tou ránu a takový to břinknutí. Jo, takový to, když se praštíte do hlavy, tak to je ten zvuk, jo, a takový ten zvuk prostě, já když slyším třeba bouračku, jak to jako takový ten tupej nárast, jak se to křupne a jako zmuchlá, tak tenhle ten zvuk si pamatuju.
1: A
2: poslední.
1: Pak tedy dlouhá pauza? A
2: pak nějaká pauza, pak jsem asi v meditaci vzpomněl a slyšel jsem sám sebe, když mě vyndávali z toho letadla, ale jako třetí osobu. Já nemám vizuální a normálně jsem měl jako by pocit, jako když jsem někde mimo tělo a slyším se, jak s nima mluvím, jako že něco bolí a že tohle.
1: A pak zase pauza?
2: Pak zase pauza a pak jsem se probudil v nemocnici, protože pak už mě dali nějaký, že jo, blbováky. On tam byl zrovna záchranářský vrtulník, který měl po nás vystupovat. Oni už ho měli natočený, takže oni jenom přeskočili, naložili mě a odletěli.
1: Když to viděli kolegové, tak předpokládám, že všichni si musel říkat, tohle je fatální, to je konec, ne? Tohle je nehoda, ze které člověk prostě a jednoduše s vyššími 10% neodchází živý.
2: Jo, ta nehoda tak vypadá, ale můj kamarád Karel Faltus, ten neváhal, běžel k tomu letadlu i přesto, že tam hrozilo, že to jako začne hořet a prostě to letadlo otočil a začal mě tahat ven. Prostě on nezaváhal ani sekundu, jako to úplně obdivuju, jako že prostě tu jeho ducha přítomnost a takovou neohroženost, jako opravdu jako se skláním do dneška, Karel velký člověk.
1: Co slavíte víc? Svoje narozeniny, které jsou z občanky a z okamžiku narození, anebo ten zářijový moment?
2: Asi ty normální narozeniny, ale rád bych jako slavil každý den, ale ne vždycky se mi to daří.

0: Divadlo Letí slaví 20 let a s Českým rozhlasem Vltava proto dali dohromady ochutnávku krátkých her ze své tvorby, takzvané Drama Tapas. Ty si můžete poslechnout na webu Vltavy. No a na Radiožurnálu je představil režisér Tomáš Rálež. Jak se rozhodl, že půjde studovat zrovna divadlo? I na to se ptal Libor Bouček.
1: Vy jste ročník 1997, to znamená, řekl bych, člověk, který vědomě vstoupil až do toho 21. století, tak mě napadá logická otázka. Proč studovat něco tak klasického, jako je činoherní režie? Není to řečeno jazykem vaší generace fakt old school?
2: To, třeba by to pro někoho bylo. Já si myslím, že další jako nějaká zlatá éra divadla přijde, až bude všechno virtuální a digitální. Já jsem šel studovat tu školu se zájmem vlastně o příběhy, o herectví, o živý lidi, o společnost, a pro mě je to asi nejlepší platforma, jaké jsem já schopen být účasten, jak to zkoumat, jak zkoumat ten svět, ve kterém jsme se ocitli.
1: No a když na konci té střední školy, anebo nevím, jestli jste šel rovnou po maturitě? Myslím, že ne.
2: Rovnou ne.
1: Ale když v tom svém okolí jste tak jako by říkal, že chcete studovat režii, tak jak na to reagovali vaši vrstevníci? Co v té době bylo trendy a populární v rámci studií?
2: Tak já myslím, že já jsem šel z gymnázia a tak tam byly populární samozřejmě technické obory, pedagogika, medicína, a tvářili se, většinou byl vždycky problém vysvětlit, že režisér nedělá jenom film, ale dělá i divadlo. Ale to je takový klišé, kterýho se člověk prostě nemůže zbavit. A asi to brali jako nějaký jako nedosažitelný svět, nějaký svět, který znají z pozice diváka v rámci klubu mladého diváka, jo. Že to jsou ty představení, na který potom jezdí s gymnáziem a s pedagogy. Vidíte, vlastně jsem se o tom s nimi v té době asi moc nepobavil.
1: Chápu, protože to asi nebylo úplně to nejatraktivnější. Když jste se dotkl toho klubu mladého diváka, vybavíte si, co jste viděl jako první třeba? A jak pro vás to bylo důležité v té době?
2: Já si nevybavím, co bylo první, ale jednoznačně si vzpomínám na inscenaci Jana Mikuláška v divadle Na zábradlí, korespondence V+V, a myslím, že to pro mě bylo iniciační.
1: Vážně?
2: Že to byla jedna z těch inscenací, kde jsem si říkal, tyjo, to divadlo může vypadat takhle a dělá to se mnou tohle a chci to zkoumat dál. A vlastně od toho mě to nějak odpíchlo, ne hnedka touze po režii, ale paradoxně po dramatickém psaní, ale to je asi nevystupovatelné.
1: Ne, mě to zajímá, protože když se podívám na své spolužáky a vaše kolegy, kteří procházeli třeba tím studiem režie, tak ve valné většině případů to byli lidé, kteří za sebou měli třeba zkušenost s Ochotnickým divadlem, zkoušeli to režidování, ale vy ne. Tak jak se... Jak se vlastně člověk dostane k tomu a jak moc limitující či naopak výhodné je nemít tuhle zkušenost s amatérským divadlem?
2: Nedovedu to posoudit. Já jsem opravdu pro to divadlo nějak zahořel přes nejdřív divácký zážitek a potom přes dramatické texty, že jsem začal i během toho studia na gymnáziu vlastně načítat novou dramatiku, a to mi připadalo jako úplně nový svět, takže jsem se tam, chtěl jsem se tím směrem vydat. A vlastně pak mi přišlo, že ta činoherní režie a tahle katedra, že k tomu má asi nejblíž.

0: Na Pražském hradě musí reprezentovat i zahrady a právě to má na starosti Helena Pánková, ředitelka odboru parků a zahrad správy Pražského hradu. Jaké to bylo přejít z Vyšehradu na Pražský hrad? I na to se ptal moderátor Libor Bouček.
1: Ten přestup. To mi přijde jako opravdu cesta ze Sparty do Slávy nebo z Barcelony do Realu Madrid. Jak je mezi odborníky vnímán ten přestup z Vyšehradu na Pražský hrad?
2: Jak je vnímá mezi odborníky?
1: Nebo co to i jako znamená?
2: Jako, já mám velkou podporu, jo, ale co to znamená? No tak jako Vyšehrad je překrásný městský park, je to národní kulturní památka, je to dávné sídlo Přemyslovců, je to národní symbol, je to úžasné místo, ale samozřejmě jako z hlediska té krajinářské architektury je to jako přece jenom něco jiného než ty zahrady Pražského hradu. Jo, vlastně ty parky Vyšehradu začaly vznikat v 19. století a vždycky byly takový jako téma doplňkového charakteru. Mm-hmm. Zatímco na Pražském hradě dva z těch větších komplexů zahradních, Královská zahrada a Jižní zahrady, opravdu vznikaly de facto jako reprezentační prostory pro tehdejšího panovníka. V případě Královské zahrady do ní jako opakovaně vlastně ty králové vstupovali ve smyslu, že si tam něco vymínili, chtěli nějakou změnu, chtěli nějakou investici, takže přeci jenom opravdu tam jako i ta kontinuita historická je jako jiná.
1: No a v čem přesně ta historická kontinuita je? Co se musí zachovat? Co, když jste vstoupila, co vlastně tam je vidět jako to dědictví po staletí?
2: Tak samozřejmě stavební architektura, velká část sochařské výzdoby, které jsou součástí těch zahrad. Jo? To k zahradám patří, takže Královská zahrada vznikala v přímý vazbě na letohrádek královny Anny, který mimochodem teďka jde do rekonstrukce. Takže se na ně nějakou dobu nepodíváme, až se na ně podíváme, tak bude mnohem krásnější příští podzim. Každopádně to bylo v 16. století a to založení té zahrady si vymínil a investoval přímo tehdejší císař Ferdinand, který vlastně po vzoru tehdejší módy, a tou módou byla věda a poznání, tak vlastně chtěl založit zahradu, ve který by schraňoval a sbíral různé kuriozity a zajímavosti z celého světa, což v té době byly třeba tulipány. Říká se, že v Královské zahradě se pěstovaly tulipány jako na prvním místě v Evropě a až teprve mnohem později vlastně dospěly do Nizozemí, kde způsobili tu slavnou tulipánovou horečku, ale třeba citrusy nebo různé další tropické keříky. Takže ona to byla de facto taková tropická studijní zahrada a zároveň trošku, řekněme, to mělo podobný, mělo to ten status, jako má dneska Bentley nebo nějaký luxusní auto, prostě kdo byl boháč a chtěl se opravdu předvést, tak měl nádhernou zahradu s úžasnou sbírkou.
1: Ale převažovala tam ta užitnost a věda do jisté míry. Dá se pak říct, že na vrcholu to bylo díky Francii a díky zámku ve Versailles, že to bylo zlaté období toho zahradního umění?
2: Úplně bych to neřekl takhle jednoznačně. Ono má stejný vývoj jako všechno ostatní umění, takže nedá se říct, že jedna konkrétní doba byla jako vrchol, ale rozhodně Francie do toho velmi investovala a řekla bych, že za Ludvíka bylo na vrcholu to, že ta zahrada je ten reprezentační sál. Vlastně ty zahrady ve Versailles opravdu měly sloužit k tomu, aby se po nich korozovalo, aby ta smetánka společenská si tam povídala, vypadala krásně, byla krásně oblečená, tam byly mezi nimi ty ornamentální záhony, které vlastně vypadaly podobně jak ta společenská smetánka. Myslím si, že to musel být úžasný pohled.
1: A tenhle trend se dostal i do zahrad Pražského hradu. Je tam někde k vidění?
2: V takovém fragmentu právě v té Královské zahradě na vstupu, tam jsou ornamentální záhony a to je taková poslední reminiscence toho té renesančně barokní fáze té zahrady. Ona původně vlastně v takovýchhle různých mašličkách a lilijicích a různých dalších ornamentech vypadala úplně celá. A pak se samozřejmě v těch následujících staletích proměnila.
1: Kolik těch zahrad vlastně zahrnuje ten objekt, největší světový hradní komplex, který Pražský hrad?
2: No, to jste mě teďka dostal, musím si to spočítat na prstech, ale dalo by se říct, že vlastně třeba 5-6 jako názvu, když nepočítáme Jelení příkop jako zahradu a Chodkovy sady, které jsou vlastně městským parkem jako zahradu, tak to bych řekla, že jsou takové jako témata zvlášť a pak je tam Královská zahrada, komplex jižní zahrad obsahuje zahradu Rajskou na Valech a Hartigovskou, no a pak je tam Horní Lumbeho zahrada a Dolní Lumbeho zahrada.
0: A já doplním, že všechny rozhovory si můžete poslechnout na našem webu a samozřejmě i na našem YouTubeovém kanálu Host Radiožurnálu nebo na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. No a už v pondělí se můžete těšit na dalšího hosta. Tentokrát si Jan Pokorný pozval mladého herce Tomáše Daleckého.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Čtyři hodiny. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Vláda se už nebude zabývat návrhem nového mediálního zákona ministra kultury. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Fotbalové Slovácko bude v baráži o šance ligu hájit náskok před Artisem Brno. A bude polojasno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Novým mediálním zákonem ministra kultury o ty klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. K tomu podle něj stačí změna existujícího zákona.
4: Na klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
5: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
4: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
6: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
4: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí některé údaje a nabádají lidi, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
7: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
3: Vietnam začátkem června propustí téměř 10 000 vězňů, mezi nimi i 63 cizinců. O amnestii rozhodla tamní vláda, podle agentury AFP se tak rozhodla u příležitosti úspěšného sjezdu komunistické strany a voleb do Národního shromáždění. Vietnamský režim oznamuje amnestie při různých příležitostech často. Minulý rok se z vězení dostalo rekordních víc než 22 000 vězňů. Zájemci dnes budou moct po více než 70 letech navštívit obnovené pražské lesní divadlo v Krči. Program pro děti začne v 11 hodin. Na rekonstrukci divadla ve Velkém háji spolupracovali zástupci majitele pozemku, městská část Praha 4 nebo dobrovolníci, říká zástupce majitele divadla Jakub Sklenka.
8: V současné době

0: se nám povedlo lesní divadlo obnovit natolik, že je tam 4 sloupce řad lavic, to znamená, je tam nějakých třeba 150-200 míst, je hotové dřevěné veliké pódium. Sport.
1: Fotbalisté Slovácka budou v baráži o záchranu v Šancelize hájit náskok před Artisem Brno. Tým z Uherského Hradiště v úvodním duelu na hřiště soupeře vyhrál 4-1. Trenér Slovácka Roman Skuhravý doufá, že si po případném udržení v nejvyšší soutěži užije i děkovačku z fanoušky.
2: Přišel za mnou tiskovej, že za nima nechodím děkovat a já jsem to měl i v Opavě a ve všech klubech. Tohle to je hráčů děkovačka, já jim poděkuju po sezóně, ale nesmírně si toho vážím a byl bych hrozně rád, aby se s náma v neděli přišli rozloučit ideálně plným domem, protože fotbal já chci hrát pro lidi.
1: Souboj mezi Slováckem a Artisem Brno začne ve 13 hodin. V baráži už se zachránil Baník Ostrava, který porazil Táborsko nejprve 3-0 a v odvetě pak 5-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 na Benešovsku a u Prahy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice se srazilo osobní auto s dodávkou. Auta stojí na kilometru 66,5 vpravo, místo je označené a plynulé průjezdné. U Prahy na trase Hovorčovice Třeboradice narazilo osobní auto do obrubníku. Nehoda je v ulici Zatratí. Čekejte omezený průjezd, protože na cestu vytekly pohonné hmoty. Na Klatovsku v Janovicích nad Úhlavou je hlášená nehoda se zraněním. Doteď bez podrobností v Klatovské ulici u čerpací stanice MOL. A v Ostravě Vítkovicích je od včerejška neprůjezdná výstavní ulice. Je to spojka do Mariánských hor. Uzavírka kvůli výměně kolejí mezi továrnami je u železáren. Potrvá do pondělní půlnoci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů. Tolik zprávy. Dále jste ve společnosti Radiožurnálu a taky Petra Zajíčka.
5: Odsouzení ve věznici Rapotice na Třebíčsku mají právo na 1 3-hodinovou návštěvu příbuzných za měsíc. S dětmi nebo partnerkami se obvykle schází v místnosti s obyčejnými židlemi a stoly. Pro včerejšek ale věznice tuto praxi změnila a naplánovala návštěvy poněkud jinak. Jak uslyšíte za chvilku v naší další reportáži.
6: Noční Radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Mimořádný den má za sebou 11 odsouzených mužů z věznice v Rapoticích na Třebíčsku. Mezinárodní vězeňské společenství pro ně totiž uspořádalo den pro rodiny s názvem Hra s mámou a tátou. Děti se tak se svými otci výjimečně nesetkali při klasické vězeňské návštěvě, ale zahráli si s nimi fotbal a další různé hry.
1: Pro mě to znamená strašně moc, protože máme tady jednou měsíčně návštěvy, kde to je nějak přitažený, jak ve vězení. No a doufám, že tady s holkama vyhrajeme fotbalový turnaj.
2: Pan Michal s dcerou Michailou si společné kopání do míče užili. Stejně tak i další strávený čas.
1: Jsou plné emocí, je to pro mě štěstí.
2: Od laviček na okraji tělocvičny pozoruje své děti při hraní fotbalu i paní Petra.
3: Jelikož kluci byli ještě malí. Když jsem táta šel, proto teď jak rostou, tak ten kontakt s tím tátou je pro ně důležitý.
2: Pro syny paní Petry, dvojčata, je den s tátou výjimečnější než pro jiné děti. Na klasickou návštěvu se tam za ním dostanou málo kdy.
3: Jezdíme většinou dcera, já a dospěláci.
2: Návštěvy jsou totiž početně omezené, trvají navíc maximálně 3 hodiny. Takto mohli odsouzení se svými dětmi skutečně strávit celý den. I když je to ke konci podle sociální pracovnice věznice Andrej Veselé emočně náročné.
4: Hlavně, když potom odejdou, tak je vidět, jsou ty chlapy úplně na měko. Všech jste viděla jenom tady teď tomu jednomu. Bohužel to nevyšlo, že rodina se nedostavila a chlap jak hora, řekla bych tvrdej odsouzený a stejně měl nám slzy v očích.
2: To se ale podle Žanety Dvořáčkové z Mezinárodního vězeňského společenství stává skutečně výjimečně. Pro rodiny jsou totiž podobné akce způsobem, jak se s odsouzenými potkat v trochu pohodovějším režimu.
5: Běžně mívají návštěvu, musí třeba sedět jenom u stolu, nemají tady jídlo, je to za kontroly vlastně nějakých příslušníků, takže ten režim je úplně jiný. Dnešní den, kde se vlastně snažíme vytvořit co nejcivilnější, aby ty rodiny se mohly cítit zase jako rodiny.
2: Kromě hry s mámou a tátou pořádá Mezinárodní vězeňské společenství ve věznicích i den s dítětem, kde se místo fotbalu rodiny účastní hlavně různých soutěží. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Ve 4.20 posloucháte stále noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem a my se vypravíme do Brna. V brněnských ulicích momentálně můžete vidět vědce z Akademie věd s přístrojem, který připomíná rekvizitu z vědecko-fantastického filmu. Takzvaný uličník dokáže v každém koutě města měřit pocitovou teplotu. Tu neovlivňuje jenom teplota vzduchu, ale také vlhkost, vítr, záření nebo sálání rozpalených povrchů. Data potom ukazují, kde má smysl zavést opatření, jako jsou stromy, mlžítka či světlejší dlažbu a o kolik mohou snížit plnou zátěž v daném místě.
1: A co si myslíš, že by to tak mohlo být?
2: No. A nebo něco vesmírného.
1: To by mohlo být něco vesmírného, ale měřit, jak dobře lidem je tady u vody anebo ve stínu.
2: Děkujeme.
3: Neobvyklé zařízení, které má Daniel Kopkáně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd na zádech, budí pozornost dětí i dospělých. S přístrojem připomínajícím malý satelit prochází ulicemi a mapuje, jak lidé ve městě skutečně pociťují teplotu.
1: Tento přístroj jsme pojmenovali uličník, protože měří teplotní vjem pociťovaný a zejména jako v městském prostředí na ulici. Jde o to, že chodím po městě a vloguje se tam teplota vzduchu, relativní vlhkost i ty vjemy toho osálání.
3: Přístroj tak měří teplo, které sálá z chodníků, zdí nebo fasád a ukazuje, jak různé úpravy ulic, třeba chodníky, stromy, mlžítka nebo zelené stěny, mohou změnit pocitovou teplotu člověka, který po ní prochází.
1: Světlejší dlažba také pomáhá.
4: Co třeba oblečení světlé tmavé?
1: Tmavé oblečení přidá tak 5 stupňů.
3: Vědci dokážou zmapovat, jak se během roku zahřívají konkrétní ulice nebo parky. Doplňuje klimatolog Pavel Zahradníček z Českého hydrometeorologického ústavu a z Akademie věd.
5: Klasické meteorologické stanice jsou jenom třeba 2-3 ve městě a tady ten uliční prochází jednotlivými ulicemi, parky a měří to v reálném čase.
3: Podrobná data z uličníku tak mohou pomoct při plánování nových čtvrtí nebo úpravách veřejných prostranství, aby města lépe zvládala stále delší a intenzivnější vlny veder. Marek Gensl, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je půl páté. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl dron. Píše o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které incident nahlásila Ruskem kontrolovaná správa elektrárny. Dron údajně zasáhl budovu s turbínou a poškodil zeď. Agentura pro atomovou energii na síti X napsala, že požádala o přístup do zasažené budovy k její kontrole. Dronový útok na Záporoží by podle ní byl první od dubna 2024. Pražská zoo pokračuje v návratu divokých koní Převalského do Kazachstánu. Armádní letoun Kasa dnes odpoledne z pražských Bel převeze do oblasti Altindala další 4 hřebce. V předchozích letech tam už zoo přepravila celkem 14 koní. Cílem projektu je obnovit populaci tohoto ohroženého druhu ve volné přírodě. Záchranáři i policisté zasahovali na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, jak řekla jejich mluvčí Andrea Muzikantová. Všichni přistáli v okolí letiště. Do areálu vyjelo 7 posádek záchranářů i vrtulník. Lékařskou pomoc potřebovali 2 muži. A historika, politika a spisovatele Františka Palackého si dnes připomenou lidé v Neratovicích. 26. května uplynulo 150 let od jeho úmrtí. V 9 hodin začne mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v místní části Lobkovice. V 10.30 bude následovat pietní setkání u Palackého hrobky za účasti prezidenta České republiky Petra Pavla. Sport. Ve finále hokejového mistrovství světa se večer utkají Švýcarsko a Finsko. Domácí reprezentace zvítězila v semifinále v Curychu nad Norskem 6-0, Finsko přehrálo Kanadu 4-2. A české fotbalisty čeká před odletem na mistrovství světa přípravný zápas s Kosovem. Utkání začne v 16 hodin na Letné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na Nymbursku a u Nového Jičína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na kilometru 66,5 před chvílí odklidili střet dodávky s osobním autem. Na Nymbursku silnici 330 na výjezdu z Číněvsi do Netřebic je po nehodě převrácené osobní auto. Nehoda bez úniku kapalin je zřejmě se zraněním na místo. Vyjeli záchranáři. A na Novojíčínsku silnici z Jeseníku nad Odrou do Blahutovic. Policie šetří nehodu. Kousek za odbočkou na Hrabětice srazilo osobní auto. Lesní zvěř v úseku se nezdržíte, provoz je tam minimální. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách jen kolem 19. Tolik zprávy. Dál posloucháte Radiožurnál a taky Petra Zajíčka.
2: V terezínské malé pevnosti začala výstava s názvem Pohlednice z Terezína. Neotřelou uměleckou instalaci představíme už za chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Všední fotka vrat nebo dveří, zároveň ale detail, který odkazuje na silnou paměť místa i lidských osudů. V Terezíně otevřeli speciální uměleckou instalaci německých autorů Clary Tabordy a Petra Bayera, pojmenovanou Pohlednice z Terezína. Snímky zachycují dveře, které byly svědky smutné historie, každodennosti i dramatických událostí druhé světové války.
1: Tady ten, což je teda dům, který patřil jejímu tatínkovi. Pak jsme našli ještě druhý vchod, kde jsem bydlel já. No. A jsem překvapený tady tou formou, kdy to je takhle vlastně daný za sebe, že jo, takový had okolo zdí a myslím si, že to jako působí dobře. No.
2: Hodnotí jako jeden z prvních návštěvníků pan Lukáš. Zhruba 400 fotografií je nainstalovaných v souvislém asi 60 metrů dlouhém pásu po celém obvodu výstavní cely. S focením začali Clara Tabor dá Peter Bayer v roce 2024. Museli si osvojit techniku a sjednotit podmínky při focení.
3: Oni vnímají tu symboliku na té úrovni, že vlastně ty dveře byly že prostorem, kudy vlastně lidé přicházeli, odcházeli. Na jednu stranu to byl vlastně prostor, který těm lidem, když byli uvnitř, skýtal nějakou že samozřejmě negativní izolaci, ale zároveň i nějakou jako ochranu před tím životem, který byl jakoby mimo.
2: Přibližuje zákulisí fotografické instalace mluvčí památníku Stanislav Flada. Peter Bayer vysvětluje, že během druhé světové války nacisté nutili vězně, aby z Terezína posílali pohledy svým rodinám a známým. Doručené byly ale třeba až po jejich smrti v Osvětimi. U 41 vrat se návštěvníci zároveň dozvědí, co v budovách za druhé světové války bylo nebo k čemu domy sloužily. Pohlednice zároveň posloužily jako netradiční pozvánka na výstavu.
3: Asi 600 těch pohledů se poslalo vlastně na všechny naše kontakty jako památníků.
2: Říká Stanislav Lada s tím, že svou pohlednici našli ve schránkách i zdejší obyvatelé. Z Terezína, Lucie Hejzlová, Radiožurnál.

Couvání jízda slalomem z kuželů nebo zastavení na přesnost. To zní sice jednoduše, ale zkusí si to teď představit s traktorem a ještě k tomu s vlekem. Právě v tom soutěžili tento týden studenti na celostátním kole v Tišnově. Byli jsme u toho, reportáž nabídneme už za chvíli.

0: Studenti zemědělských škol tento týden soutěžili v celorepublikovém kole jízdy zručnosti traktorem s vlekem. Závody organizovali zástupci střední a základní školy Tišnov, která si loni odnesla mistrovský titul. O ten se tentokrát ucházelo na 25 chlapců a 8 dívek. Zvládnout museli úzké prostory, zastavení na přesnost nebo třeba také vyhýbání se kuželům.
1: Uvidíme, teďka se dostal na klapačku, jestli zůstane stát červená, ano, zůstala, takže úkol splněn.
2: Komentuje učitel odborného výcviku a v tuto chvíli i rozhodčí Luboš Jílek. Soutěžícím se čas počítá od doby, co stisknou tlačítko a rozjedou se, až do té doby, kdy s traktorem zastaví přesně v cíli, vystoupí a znovu zmáčknou červené tlačítko.
1: Odsouvne a objede klapačku a vyjíždí do osmičky. Osmička je něco podobný jako slalom, akorát má z jedné strany kruhu vjezd, musí se projet křížem a vrací se zpátky do úvozu.
2: Do jízd v republikovém kole se letos znovu dostal i Jan Grigar, právě z třetího ročníku tišnovské školy, který loni získal mistrovský titul.
3: Tak jelo se mě v celku dobře, párkrát jsme tady trénovali, takže jsem si zvykl. Nejvíc mě asi zarazilo to couvání. Traktor řídím de facto od malička, bráme doma v zemědělství.
4: Myslíte, že obhájíte vlastně to vítězství?
3: Tak zatím to vypadá, že jo, ale uvidíme, ještě přede mnou spousta soutěžících.
2: O vítězi rozhoduje celkový čas, rozhodčí ale dávají i trestné body, říká za organizátory zástupce ředitele pro odborný výcvik Roman Přikryl ze střední a základní školy Tišnov.
5: Nejdůležitější bezpečná jízda.
6: Vidíte, že v podstatě rozdíl mezi tyčkou, která má spadnout a nemá spadnout, je zhruba 5 cm. To znamená velmi citlivý ovládání. Když se podíváte na couvání do garáže pod 90 stupněma, zase je to o přesnosti. Je to prostě o přesnosti, o ovládání toho stroje.
2: A teď už můžeme říct, že titul se loňskému vítězi Janu Grigarovi z tišnovské školy na domácí půdě podařilo obhájit. Hana Novotná, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál 5 hodin. Na řadě jsou zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
3: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu, počítají s tím předsedové všech klubů. Při dopravní nehodě v Afghánistánu zahynulo 22 lidí. Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli po druhé v řadě Ligu mistrů a bude polojasno postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty do 29 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory Miloše Vystrčela z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice. Většinu v senátu mají opoziční strany, které koaliční návrh označují za hazard s budoucností země. Vystrčil předpokládá, že horní komora připraví pozměňovací návrhy.
5: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky a budeme chtít, aby nedošlo k tomu, že například vláda může o 10% rozpočtu rozhodovat, aniž by se zeptala poslanecké sněmovny.
3: Vláda naopak varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Senátoři budou o návrhu jednat zřejmě v polovině června. Komunistická strana si dnes zvolí místopředsedy. Naváže tak na včerejší volbu předsedy strany. Kateřinu Konečnou po 5 letech vystřídal dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Místo se uvolnilo po loňském volebním neúspěchu komunistů. Europoslankyně Konečná po volbách ohlásila rezignaci a o post se znovu neucházela. KSČM je mimoparlamentní stranou. V poslanecké sněmovně není od roku 2021. Nehodu nákladního vozidla v Afghánistánu nepřežilo nejméně 22 lidí. Dalších 36 lidí je zraněných, informuje o tom agentura AP. Mezi oběťmi jsou převážně ženy a děti. Vůz vezl afgánské uprchlíky vracející se z Pákistánu a sjel ze silnice v provincii Laghman na východě země. Podle místních úřadů řidič usnul za volantem. Pákistán zahájil v roce 2023 kampaň proti afgánským uprchlíkům a jejich rodinám. Jsou nuceni k odchodu, případně jim hrozí deportace. Navrátilci často využívají nákladních vozů, protože můžou převést i svůj majetek. Diváci Těšínského divadla se dnes poprvé podívají na střešní terasu. Nový prostor s hvězdárnou vznikl při velké rekonstrukci budovy. Původně střecha terasu neměla. K pozorování hvězd budou moc návštěvníci používat menší mobilní dalekohledy, říká vedoucí Těšínského kulturního divadelního centra Petra Slováček Rypěnová.
6: Hvězdárna má kapacitu 38 míst, ale můžeme právě promítat, můžeme hrát, můžeme dělat nějaké workshopy a vlastně doufáme, že to bude více využitelné, než jenom kdyby to byla jakoby samotná hvězdárna. Samozřejmě má taky svá omezení, protože nemůže tady být najednou velké množství lidí z hlediska bezpečnosti, z hlediska požární.
4: Sport.
3: Ligu mistrů ovládli podruhé za sebou fotbalisté Paris Saint-Germain. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu.
7: Obránce Arsenalu Gabriel na konci páté série penalt přestřelil bránu a v tu chvíli vypukly velké oslavy Paris Saint-Germain.
8: Paris Saint-Germain. Champions League winners in 2026.
7: Arsenal se přitom už v šesté minutě dostal do vedení 1-0 po tvrdé ráně Haverce pod břevno. V 65. minutě ale srovnal s penalty Dembele. Navzdory herní převaze týmu z Paříže už další branka nepadla a poprvé po 10 letech rozhodli finále Ligy mistrů penalty. Paris Saint-Germain se stal prvním francouzským klubem v historii, který nejprestižnější klubovou trofej vyhrál dvakrát. Adam Procházka, Radiožurnál.
3: A tenisto

0: Jakuba Menšíka čeká v Paříži osmifinále Roland Garros. Jeho soupeřem bude Rus Andrej Rublyov.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D10 u Mladé Boleslavy a na Nymbursku. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova srazilo osobní auto zvěř. Nehoda je za Mladou Boleslaví sjezdem na Kosmonosy, kilometry 47 až 48. Objíždí se plynule. Na Nymbursku silnici 330 na výjezdu z Číněvsi do Netřebic šetří nehodu nebo už odklízí následky. Bylo tam převrácené osobní auto a zasahovali záchranáři. Připomínáme uzavírku na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova mezi sjezdy na Brodek u Prostějova a Drysice. Opravují povrch vozovky a mezi kilometry 7 až 11 se jede jen v části na Olomouc. Zavřený proto je i sjezd z exitu 7 Drysice směr jízdy Brno. Opravy potrvají do půlky června. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme polojasno, během dne bude od jeho západu přibývat oblačnosti, postupně s přehánkami a bouřkami. Hlavně v jeho západní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál, teď už je s vámi Vojtěch Bidrman.
3: Poslední květnový víkend patří i letos oblíbené akci Pohádkový Svojanov. Hrad ležící jižně od Svitav se i dnes promění v pohádkové království. Na obou prohlídkových okruzích můžou děti i dospělí potkat známé pohádkové postavy, třeba čerta, loupežníky, alchymistu nebo prince Bajaju. Pohádkový Svojanov nabízí jedinečnou příležitost strávit čas s rodinou v krásném prostředí historického hradu a aspoň na chvíli se přenést do světa pohádek. Tak ať se vám to podaří.
1: Víkendový radiožurnál
4: a Vojtěch Bidrman.

0: Vodní hrad Švihov bez vody. Takový pohled se aktuálně naskytne každému, kdo téhle gotické památce na Klatovsku dorazí. Kvůli opravě stavidla museli správci vypustit téměř půlkilometrový náhon, který hrad obklopuje. Voda se tam ale brzy vrátí.
1: No, je to zvláštní to vidět bez vody. Vydala se okolo hradu na procházku Nela a Marcel ze Švihova.
2: My chodíme na procházky hodně, tady se do těch nikde jinde nedá. Takže.
1: Z hradu okolo náhonu lidé dojdou právě až sem ke stavidlu, po kterém můžou přejít a obejít hrad celý kolem dokola. Teď je to tedy nemožné, to stavidlo se opravuje.
3: Chceme to rozšířit, teď to bude šířka 2,10.
1: Vysvětluje zedník Ivan.
3: Na tu stranu bude o 60 cm široký.
4: Právě probíhá oprava stavidla, které pouští vodu do vodního náhonu kolem hradu a zároveň je ale součástí protipovodňových opatření města.
1: Popisuje kastelán hradu Lukáš Bojčuk.
4: Zjistili jsme, že stavidlo propouští, netěsní úplně dobře ve své spodní části a my jsme chtěli ještě opravit tu vrchní část, protože po něm vede komunikace, kolem hradu chodí lidé, a to stavidlo nemělo zábradlí, takže rozšiřujeme tu pochozí část a přidáváme zábradlí kvůli bezpečnosti.
1: Tady vlastně už ta stavba pomalu končí.
4: Ta stavba ještě nekončí, ona končí stavba té spodní části. A teď na to bude navazovat ta pochozí část se zábradlím a ta už se bude dělat za napuštěného stavu vody.
1: Jak dlouho to trvá, než se to zaplní?
4: 2-3 hodinky, je to vlastně docela rychle.
1: Tak aby si posluchač udělal představu, ten náhon je...
4: Ten náhon je dlouhý zhruba 400 metrů, šířka od 3 do 6 metrů, v tom nejširším místě možná i 8.
1: A teda když se zvedne stavidlo, tak za 3 hodiny bude plno?
4: Ano, pokud bude voda nad jezem teda, samozřejmě.
1: Rekonstrukce stavidla přijde zhruba na 1 000 000 korun a hotová by měla být do poloviny června. Ze Švihova Jitka Englová, Radiožurnál.

0: Dnes je 31. května, slavíme Světový den bez tabáku. Ještě, že neexistuje Světový den bez Marcely Hálové, protože to bychom dnes zůstali bez předpovědi počasí. Takhle ti ale, Marcelo, můžu popřát dobré ráno.
1: A já tobě, Vojto, také můžu popřát dobré ráno a hned připojit předpověď počasí.
0: Pojďme na to.
1: Počasí. Dnes po ránu nad Českem zatím převládá polojasno. Na severovýchodě našeho území je místy až zataženo, nikde ale prozatím neprší. Teploty se většinou drží mezi 8 a 13 stupni a vane k tomu slabý proměnlivý vítr. Během dne se pak začne nebe od jihozápadu zatahovat. Postupně se přidají přehánky a také bouřky. V jihozápadní polovině našeho území budou srážky četnější. Naopak na východ dojdou až večer a bude jich už jen velmi málo. Český hydrometeorologický ústav vydal pro dnešní den i výstrahu, která varuje právě před bouřkami. Platí celé dnešní odpoledne až do půlnoci a týká se jihozápadní poloviny naší republiky. Potkat vás můžou menší kroupy, nárazy větru a také přívaly deště. Místy může napršet až 30 mm vody. Buďte na sebe opatrní a hezkou neděli přeji.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Dovolenou v Jeseníkách si lidé začínají rezervovat s větším předstihem. Zároveň mají opět zájem i o delší pobyty. Shodují se na tom jeseníčtí hoteliéři, které oslovila naše reportérka. Zjistila, že do Jeseníků začíná jezdit víc turistů ze zahraničí. Největší vytížení očekávají na konci prázdnin.
1: Zhruba 80% je již obsazených, což je samozřejmě pozitivní zpráva.
2: Říká ředitelka hotelu Valdez v Loučné nad Desnou Magda Vaculová. Na Červenohorském sedle mají obsazenou zatím zhruba polovinu kapacit. Pokračuje jeho vedoucí Martin Dubský.
3: Červen, ta obsazenost je momentálně někde okolo 50%.
2: Zájem o ubytování v Jeseníkách je v letních měsících vyšší než loni. Podle Dubského zatím stojí mimo jiné i situace ve světě.
3: Druhý takový faktor si myslíme, že je ta situace ve světě, kdy předtím měsícem a půl zhruba vypukla ta válka na Blízkém východě a byly trošičku problémy s cenami pohonných hmot a lidé pravděpodobně možná volí tu cestu té domácí dovolené.
2: Menší zájem o ubytování ale hlásí provozovatelé chat a chalup na Jesenicku. Pokračuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: Oproti loňsku je letošní sezona poměrně slabší, oproti předloňsku je slabá. Myslím si, že je přesycený trh. Klienti chtějí vysoký standard a samozřejmě, že koukají na cenu.
2: Letošním trendem je podle hoteliérů rezervace termínu s předstihem, dodává Vaculová.
1: Vždycky se všechno v rámci toho bukování těch sezon děje po ukončení té sezóny. Ale my už jsme i v tom únoru a v tom březnu měli relativně dost velkou obsazenost na tu letní sezónu.
2: Podle Dubského je nejvytíženějším obdobím konec letních prázdnin.
3: Je to asi dáno tím, že většinou lidi vyrazí k moři hned, jak začnou prázdniny.
2: Do Jeseníku míří především čeští návštěvníci. Ubytovatelé ale zaznamenávají také rostoucí zájem ze strany polských turistů, doplňuje Dubský.
3: Měli jsme tam asi 5% nárůst.
2: Týdenní pobyt v Jeseníkách vyjde v průměru zhruba na 10 000 korun na osobu. Ubytovatele letos ceny zvyšovali jen mírně. Z Jeseníků Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klud. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Radioservis představuje
2: Jakub Fránek, Tropické noci.
3: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
2: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
3: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 17:30. Vojtěch Tomášek připravil zprávy.
5: Vláda se nebude zabývat novým zákonem o České televizi a Českém rozhlase, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. K návrhu ministra kultury Otto Klempíře za motoristy přišlo víc než 400 připomínek. Podle Babiše se dá financování veřejnoprávních médií změnit i na základě současných zákonů. Ideál je podle něj prioritou zrušení poplatků a převedení rozhlasu a televize pod státní rozpočet. Opozice se změnami nesouhlasí. Desetitisíce lidí v ulicích Ankary podpořili tureckého opozičního lídra Ezigira Ezela. Soud ho nedávno zbavil funkce předsedy Lidové republikánské strany, když zrušil výsledky vnitrostranických voleb z roku 2023. Justice poukázala na údajné nesrovnalosti. Ezel ke svým příznivcům promluvil a pak se postavil do čela pochodu. Podle agentury Reuters shromáždění ukázalo, že má stále silnou podporu. Filmaři letos točí na Vysočině víc filmů, zatímco za celý loňský rok se jich v regionu natáčelo 9, letos o spolupráci požádalo už 20 štábů. Pomoc třeba s hledáním vhodné lokality jim nabízí regionální kancelář Vysočina Film Office. V příštích měsících se podle kraje chystá natáčení hrané pohádky, studentských filmů anebo cestopisných sérií. Sport. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák si zahrají na ostravském turnaji nejvyšší světové úrovně o medaile. Do semifinále postoupili po vítězství 2-0 na sety nad Francouzi Basserovem a Ajem. A kanoistka Tereza Knedlová vyhrála v Tacenu poprvé závod světového poháru vodních slalomářů. Václav Chaloupka byl mezi muži druhý.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D10 u Mladé Boleslavy a v Olomouci. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova srazilo osobní auto Zvěř. Stojí za Mladou Boleslaví s jezdem na Kosmonosy na kilometru 47,5 na Krajnici.
8: Je tam auto po střetu se Zvěří v odstavném pruhu, na místě už je policie. Provozu to nějak moc nepřekáží, je to vidět relativně dobře.
7: V Olomouci na výjezdu z města do Šternberku se srazila dvě osobní auta. Nehoda je v Pavlovické ulici u Lidlu. Vypadá to, že je místo nehody průjezdné bez dalšího zdržení. V Praze u náměstí Míru v Korunní ulici další nehoda. Dejte pozor, osobní auto tam narazilo do zaparkovaného vozidla. A v Hradci Králové u letiště a v okolí i dnes čekejte omezený průjezd a taky hustý provoz. V 9 ráno tam začíná druhý den letecké show. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zatím se probouzíte do docela poklidného rána. Někde už je zataženo, jinde mraku méně. Teploty se většinou drží kolem desítky. Podrobnosti pro nás má meteorolog František Šopko.
10: Převládá polojasno, na severovýchodě území je místy až zataženo, ale bez srážek. Teploty vzduchu jsou většinou od 13 do 8 stupňů Celsia a vané slabý proměnlivý vítr.
9: A s podobným počasím můžeme počítat i v dopoledních hodinách. Postupně se ale nebe nad Českem bude od jeho západu zatahovat a smraky na naše území dorazí i srážky. Většinou se bude jednat o dešťové přehánky, ale právě v jihozápadní polovině našeho území počítejte i s bouřkami, ve kterých bude velmi intenzivně pršet. Také se můžete setkat s nárazy větru o rychlosti až kolem 70 km v hodině a doplnit to všechno mohou i menší kroupy. Kvůli tomu na dnešní odpoledne meteorologové vydali vzdali výstrahu. Teploty odpoledne vyšplhají na letních 24 až 29 stupňů. Pokud míříte na výlet na hory, pak se připravte na teplotu kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Vojtěch Bydrman. Dobré ráno.
4: A pozor, blíží se tlapková patrola. Nadšení cyklisté a rodiny s dětmi by si dnes neměli nechat ujít den cyklostezky Ohře a Karlovarského kraje. Zdarma si tam budete moct nechat seřídit kolo od týmu Kolofix a děti čeká právě vystoupení tlapkové patroly. Program začne v amfiteátru v Lokti na Sokolovsku v pravé poledne. Tak krásnou neděli.
6: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Roky platilo, že pokud někdo během deštivého dne zamíří do kostela v Dolní Cerekvi na Jihlavsku, musí počítat s tím, že si zašpiní boty od bláta. Místní se proto dohodli a sezbírali mezi sebou velké otesané kameny, takzvané zápražáky. Díky nim bylo možné přístupovou cestu zpevnit.
1: Tady, tyhle, ty nejrovnější.
2: Paní Vlasta zametá před kostelem v Dolní Cerekvi a násadou koštěte ukazuje na kameny, které na zpevnění věnovala.
1: My jsme z toho měli doma celý zápraží. A když jsme předělávali vlastně dvůr, tak jsme ty kameny složili v rohu na zahradě s tím, že se někdy hodí. Dlouho tam leželi. No a když vlastně přišla tahle akce a vyhlásilo se, potřebujeme zápražáky, tak jsme si s manželem říkali, to je ono. Tam ty kameny patří, tam budou.
2: A přispěli i další místní, dokonce také lidé ze sousedního Batelova. A sešlo se tolik kamenů, že zbylo i na další pozemek u kostela.
3: Přijdou tam ještě předláždit obkůrem.
2: Jak práce postupují, se přišel podívat i bezpartijní starosta Zdeněk Dvořák, který obcházel lidi v Cerekvi a žádali o kameny.
4: Jsem argumentoval i tím, no soused mi ten svůj kamen nechal, ať to sem prostě před ten kostel přivezem, a ta reakce byla automaticky, no tak jestli to soused nechal, tak sem mi ten můj.
2: Nově upravený prostor před kostelem bude mít nejen vizuální efekt.
5: Takovýhle terén tady byl, takovýhle jako ošklivý, hlinito písčitý, kde vlastně ta tráva pořádně jako neroste, protože tady máme ty lípy. No a když tady bohužel stál jako pozůstalý před tím kostelem a nedej bože pršelo, no tak se pak nosilo bláto i do kostela.
2: Podle Dvořáka pomoc lidí nejen ušetřila peníze, ale taky celou úpravu urychlila, protože tyto kameny jsou podle něj těžko k sehnání. František Jirku, Radiožurnál.

0: A ještě jedna víkendová pozvánka Radiožurnálu. Brněnské Moravské zemské muzeum otevřelo v pavilonu Antropos novou výstavu. Představí největší objevy za posledních 10 let. Uvidíte na ní exponáty z doby kamenné i třeba z vrcholného středověku. Součástí expozice je i říční valoun s unikátním rytím.
1: Tady je pravá zadní noha.
2: Spoluautor výstavy Petr Neruda vkládá do muzejní vitríny jeden z nejvýznamnějších objevů poslední dekády. Rytý valoun z ostravských Hošťálkovic je pro něj životním nálezem.
3: Na té vyklenutější straně je jedno tělo a dvě hlavy. Máme tam zaoblenou hlavu s jakýmsi chobotem a zdá se, že vidíme i nějaké kly a nepříliš povedené oko a myslíme si, že toto by mohl být mamut.
2: Detailní průzkum ukázal, že na stejném kameni je vyobrazené ještě další zvíře. Společně tak tvoří umělecké dílo.
3: Hlavně u toho mamuta my vidíme, že ten rytec tam opakovaně zkoušel přerývat ty linie. To oko je udělané takovým kostrbatým způsobem. Je evidentní, že prostě ten proces toho rytí neuměl tak, jak by si představoval.
2: Výstava nabízí celkem 7 zastavení s exponáty z různých lokalit i historických období.
3: Hrob dítěte z Popůvek z období eneolitu. Máme doklad třeba kadlubu, který nám ukazuje po analýzách kontakty až někam do východního Maďarska.
2: Jedním z klíčových nalezišť je také brněnská část Štýřice, kde se výzkumu účastnila archeoložka Zdeňka Nerudová.
4: Jde o poslední lovce mamutů, kteří žili v příhodném území poblíž řeky Svratky. Chodili tam opakovaně, protože těch míst těmi nálezy tam máme nepočítaně.
2: Pro vědce je zásadní také spolupráce s veřejností.
4: Díky všímavosti amatérského archeologa, který si všimnul na poli divného kamene, který když očistil a prozkoumal, tak zjistil, že v něm očištěná polovina hrotu nějakého předmětu a zjistil, že jde o odlévací formu na kovové předměty.
2: Výstava v pavilonu Antropos potrvá do začátku příštího roku. Z Brna, Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.

0: Mikuláš Josef chystá největší koncert své dosavadní kariéry. 4. prosince má v plánu vyprodat pražské Fórum Karlín, tak držíme palce, aby se mu to povedlo. Je krátce po 6:45 a teď nás čeká počasí s Marcelou Hálovou.
1: Počasí. Dnes nás čeká další den se střídavým počasím a stále ještě letními teplotami. Zpočátku bude na severovýchodě místy zataženo, jinde většinou polojasno, během dne ale bude od jihozápadu mraků přibývat. A s nimi přijdou na naše území i dešťové přehánky a opět i bouřky. Ty budou doprovázet nárazy větru o rychlosti až 70 km v hodině. Bude v nich intenzivně pršet a objevit se mohou i menší kroupy. V jihozápadní polovině budou srážky četnější, naopak na východ dorazí jen s malou pravděpodobností až večer. Teploty dnes odpoledne mezi 24 a 29 stupni. Na horách dnes naměříte kolem 19 stupňů Celsia. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Zdá se, že ani letos fotbalovou baráž žádný tým z druhé ligy neprojde. Slovácko chce své setrvání v šancelize proti Artisu Brno stvrdit dnes. Ostravskému Baníku už se to proti Táborsku povedlo. Doma Baník vyhrál 3-0 a v odvetě venku dokonce 5-0.
1: Všechno začal ve 25. minutě pojezdný a proto si trenér Josef Dvorník mohl po zápase oddechnout.
2: Úlava to určitě je. Samozřejmě vždycky se na to každý bude dívat z pohledu toho, že Baník Ostrava by měl zůstat v lize a asi myslím si, že i lidé v okolí si nedokážou představit, jaký ten tlak je, to jak na realizační tým, tak na ty hráče a vždycky se snažím zastávat trošičku v těch kritických situacích, ale chci taky být ligový trenér. Všichni hráči chtějí hrát ligu a tomu klubu to přísluší.
1: Ostravský Boula potvrdil, že se v něm mísí pocity nadšení z vysoké barážové výhry a z nepovedené sezóny.
3: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se nám to povedlo zachránit. To je to důležité pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
1: Boula nezapomněl na pochvalu fanouškům, kteří se ve velkém počtu vydali i do Tábora. Trenér Silonu Táborsko Radek Kronďák popsal, kdy se podle něj o barážovém výsledku rozhoduje a připustil, že rozdíl mezi první a druhou ligou je propastný.
4: Do baráže se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený. A my jsme to neudělali z nějakých důvodů a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky.
1: Doplnil Radek Kronďák z Tábora, Kamiliáša, Radiožurnál.

0: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Dobré ráno, 6 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Vojtěch Tomášek.
1: Francouzská policie zadržela stovky lidí při oslavách vítězství PSG ve fotbalové lize mistrů. Dnes je světový den bez tabáku. V Česku každý rok kvůli kouření podle pneumologů zemře 16 až 18 tisíc lidí. Do finále hokejového mistrovství světa postoupili domácí Švýcaři a Finové. A bude polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Francouzská policie zadržela přes 400 lidí kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů, z toho víc než 280 v Paříži. Potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský klub PSG obhájil fotbalový titul. V penaltovém rozstřelu porazil britský Arsenal.
3: Tisícovky lidí slavili vítězství pařížského klubu na bulváru Champs-Élysées. Po utkání se střetli s policisty, házeli na ně lahve, petardy i rachejtle. Zásahové oddíly rozháněly davy obušky a slzným plynem. Cílem výtržností se stalo i policejní komisařství v centru Paříže. Ministerstvo vnitra potvrdilo rabování zhruba v 15 francouzských městech, včetně Štrasburku, Grenoblu a Rennes. I přes nepokoje vláda potvrdila odpolední oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží. Podle organizátorů můžou přilákat až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron večer přivítá vítězné fotbalisty v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Dneškem vyprší ultimátum maďarskému prezidentovi Tomáši Šujokovi. Nový premiér Péter Maďar ho vyzval k tomu, aby odstoupil z úřadu. Dodal, že pokud se tak nestane, bude odvolaný proti své vůli. Podle šéfa kabinetu prezident morálně selhal a byl pouze loutkou bývalé vlády Viktora Orbána. Šujok ultimátum odmítá. Pro odvolání podle něj neexistují žádné právní ani ústavní důvody. Na dnešek připadá Světový den bez tabáku. V Česku na následky kouření zemře každý rok 16 až 18 tisíc lidí. Vyplývá to z dat České pneumologické a fyziologické společnosti. Podle předsedy Vladimíra Koblížka kouření nezvyšuje jen riziko rakoviny plic, ale také třeba nádorů ledvin a prsu nebo kardiovaskulárních onemocnění.
4: Jakékoliv chronické neprospívání, tím se má na mysli měsíc a déle, u člověka, který je kuřák, mělo vést k tomu, aby ten člověk navštívil svého praktického lékaře. Ten praktik ví, že kuřák, tomu to ten pacient by měl říct a měl by udělat několik základních vyšetření, mezi které nepochybně patří rentgen hrudníku, ultrazvuk břicha, možná nějaké krevní testy, protože ty choroby se projevují různě.
1: Podle Státního zdravotního ústavu loni v Česku klasické cigarety kouřila víc než pětina lidí starších 15 let. Se započítáním všech dalších způsobů, třeba nikotinových sáčků nebo elektronických cigaret, užívá nikotin skoro 30% české populace starší 15 let. Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne. Sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou upečenou nebo třeba i z písku podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Jak je možné se zapojit, říká koordinátorka rodinné politiky na Krajském úřadu Libereckého kraje Zuzana Jaculíková.
5: Bábovku upečenou, namalovanou, vytvořenou z písku sdílejte na sociálních sítích s hashtagem Dík náhradním rodinám 2026 a hashtag Bábovkový den 2026.
6: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Čeští fotbalisté nastoupí před odletem na světový šampionát na Letné v přípravném utkání proti Kosovu. O síle soupeře mluví kapitán národního týmu Ladislav Krejčí.
7: Velice kvalitní mužstvo. Viděli jsme po videoanalýze, jakou kvalitu mají a jsme si i vědomi za individuální kvality těch jednotlivých hráčů, kteří hrají na top úrovni, takže čeká nás nic jednoduchého.
6: Zápas Česko-Kosovo začne v 16 hodin, hned po něm oznámí realizační tým kompletní nominaci na mistrovství světa. Fotbalisté Slovácka zkusí napodobit Baník Ostrava a zachránit se v šancelize. Odveta baráže s Artisem Brno začne ve 13 hodin, v úvodním duelu Slovácko vyhrálo 4-1. A do finále hokejového mistrovství světa postoupili Finové a Švýcaři. Domácí v semifinále v Curychu porazili Norsko 6-0, Finsko zvítězilo nad Kanadou 4-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší.

0: Naští cestu.
1: Nehody na D6 u Sokolova a silnici 55 u Hodonína. Na dálnici D6 z Chebů do Karlových Varů u sjezdu na Sokolov. Čerstvá nehoda. Kilometr 133,5. Projíždějte pozorně, auto tam srazilo zvěř. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna před Přerovem stojí kamion. Kilometr 285.
2: Nepojízdný kamion na kraji dálnice zasahuje do pravého pruhu bez označení, zatím jenom na blikačkách.
1: Na silnici 55 z Hodonína do Břeclavy u odbočky na Lužici je auto v betonovém žlabu. Nehoda s únikem oleje blokuje jízdní pruh poblíž opravovaného úseku. Na místo míří policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ dorazí až večer. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
5: Dobrý den, milí posluchači. Desítka Pavla Horváta začíná dneska opět s hostem, kterého pozval Pavel Horvát přímo ve studiu. Pavel, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Tak, já jsem tě pro mě špatně vyskloňoval. Pavle, takovou si dneska pozval.
6: Je to správně, protože náš host pochází vlastně od malinka z Ostravska, takže možná se tam po jejich takhle říká kvůli Pavle. Já musím říct, že je tady Tomáš Grigár a mně se do pusy prostě cpe to Stando, protože samozřejmě kdysi získal přezdívku známý československý fotbalista útočník Standa Griga. Prostě to tak jako vypadlo a vždycky, když jako já ho mám podle mě uloženýho jako Standa Grigy. Takže já tě tady vítám, Tomáši, jsem rád, že jsi přijel.
7: Dobrý den.
6: A můžeš mi tohle objasnit, jak vůbec to vzniklo teda?
7: To vzniklo ve Spartě, i tam byl Franta Sraka. A ten se nějak přeřekl a řekl mi Standu Grigo a od té doby mi to nějak zůstalo. No.
6: To je
7: a jeden z mála, co si to pamatuje, jako City. No.
6: Fakt jo?
7: No, jinak by takhle moc neříkají.
6: Tak ta starší generace si myslím. No.
5: Ale mě taky napadlo, když jsem viděl, že vás Stanislav Griga vedl chvilku ve Spartě, že jste tam byli písmenkami skoro úplně stejně. Akorát byl někdo u matrikáře, který neuměl rot.
6: No, dobře.
5: To byl možná pan Griga. Každopádně jdeme na to, máme spoustu co probírat, spoustu vzpomínek i třeba aktuálních věcí.
8: Host Desítky Pavla Horváta.
5: Protože jste tady vy dva a byli jsme i nedávno v Teplicích a o těch Teplicích si docela často povídáme, tak si pojďme připomenout moment, který nastal před 17 lety. Včera to bylo 17 let přesně, můžeme si to připomenout, co to bylo.
9: Teplice posunula do pohárové Evropy dvojice Bosňanů. 3 minuty po přestávce vyrazil brankář Slovácka Filipko Lievakovičovu ránu jenom k Mahmutovičovi, který dal jediný gol zápasu. Severočeši byli nebezpečnější, ale Moravané se drželi statečně a rozdíl jedné soutěže nebyl vůbec patrný. Ozdobou vrcholu boje o domácí pohár byla nevídaně bouřlivá kulisa, o kterou se zasloužili oba tábory. Jan Kaliba, Radiožurnál Strahov.
5: 27. května 2009 jste tedy na Strahově porazili Slovácko, tehdy druholigové, a získali jste pro Teplice zatím poslední velkou trofej. V tomhle, Tomáši, jste vlastně na stejné úrovni jako Pavel Horvát v tom poháru, protože tento získal s Teplicemi o 6 let dříve. Vaše vzpomínka na tohle?
7: Byl to asi nějaký druhý rok, co jsem byl v Teplicích a nějaký takový větší fotbal. Já si pamatuju ten gol, že Mahmutovič klasicky, on nebyl úplně, jako byl to střelec, ale moc nevěděl, kam to kope, podle mě. Takže on vystřelil na branku a trefil snad Filipka do nohy, který chytal v teplách, jak si myslím, a odrazilo se to do brány. No a pak už jsme to nějak ukopali, protože Slovácko hrálo druhou ligu, tak myslím, že my jsme byli takový ten silnější tým.
6: Klasický finále na jeden gol. No. Já jenom k Mahmutovičovi, samozřejmě Mahmut, a byl i v Plzni a řekl tam památný slovo patička a vím, že mu to kluci spoustukrát připomínáme, protože výborný útočník, fakt jako timing na offside line, fakt jako skvělej, ale souhlasím s tím, že levou nohou podle mě skoro jako vůbec to tam nebylo a pravou nohou většinou fakt to byla jako prudká rána, dával spoustu gólů, pro mě až nepochopitelně, ale tohle slovo mě, já vždycky, když se řekne Mahmud, tak je patička a on říká zase patička a zase dal nějaký gól, takový už mudle, ale spoustu jich tam naložil, no.
5: Člověk by řekl, že spíš někdo trefil třeba vnější část tyčka, že to byla taková patička. No, ale se spíš patičku jako. Ale vy jste říkal, že chytal ten Filipko v teplákách. Chytal jste jako brankář v teplákách někdy?
7: Nikdy.
5: Nikdy.
7: Nikdy, nikdy. Většinou, když byla zima, tak byly takové ty elastiáky jako pod ty trenky, ale v teplakách. Maximálně na tréninku asi, no, a tak to se vypadalo jak Királi.
5: No právě, že Gábor Királi byl před 10 lety hodně slavný díky těm teplákům, které měl šedé a pak byly tedy různě barevné.
6: To byl Maďar, ne?
5: Chytal Maďar, no.
6: A já ještě mám pocit, že oni říkali, že on si nosil, že byl šetrnej hrozně a že si sebou nosil klíče od auta i od bytu, že měl v těch kapsách, že mu to trošku padalo dolů.
5: Tak tam měl třeba i Ronalda, kterého možná trošku vychytal na tom, že oni si mi neprohráli. Nakonec tedy ale Portugalci došli až pro titul mistrů Evropy, ale ono se často trošku pejorativně říkalo Teplicím, ne? Taky.
6: Nevíme, co je pejorativně.
5: Jako v tom negativním slova smyslu, v tom špatném. Jakože v teplákách jste chytal Teplice, to ta přezdívka.
6: To taky. Ne, já vím, že to někdo říkal, někdo to říkal, mně to vlastně nepřijde moc jako ani srandovní, ani pejorativní.
5: Dobře. Ne, tak se různě, já říkám skláři především, protože je to tedy spojené hlavně i s touhle firmou, která to vlastně dlouho podporovala. Nicméně to bylo po půl roce, co jste tam byl v Teplici, vy jste přišel ze Sparty a možná už to semifinále, které jste vychytal proti Spartě, pokud si teď vzpomenete, bylo to v odvetě, v penaltách, mohlo být pro vás jistým způsobem specifické.
7: A jsme zase u toho Mahmutoviče, protože my se první zápas prohráli na Letné 1-0 a myslím, že Aydin právě dával tomu odvetném zápase v 83. minutě Jardovi Blažkovi gola. A myslím, že nebylo ani prodloužení, protože prodloužení mi asi Sparta ukopala, ale na penalty jsme vyhráli. No.
5: Juraj Piroška nedal gol. To nevím, jestli vás neprostřel nebo Piroška, to trefil vedle. Piroška.
7: No, ten, ne, chytil jsem mu to jednoznačně. Ale až poslední penaltu, pátou myslím. A
6: ty už byl na přestup, jako jo?
7: Já jsem šel ze Sparty na přestup, no, protože já jsem byl ve Spartě, chvilku jsem tam chytal, pak mi hodili robečka, vrátil se Jarda Blažek do Sparty, tak už jsem byl volný, tak jsem šel do Teplic na přestup. No.
5: Já jsem četl vlastně o tom, že vás přivedlo tehdy to vedení v čele s šéfem Františkem Hrdličkou, ale asi vás jako nemuseli moc přemlouvat, nebo jak to bylo?
7: To vám řeknu taky příběh, no to bylo super. Já jsem byl ze Spartou B na soustředění v Břízkách.
6: U Jablonce.
7: V Jablonci, no přesně, u Jablonce. A najednou mi řekli, hele, chcou tě Teplice, jedy do Teplic. No takže co, Kustur mě hodil na autobus, na autobusové nadraží, a já v Teplákovce na autobusové nadraží na Strahov.
6: Ve Spartiancí.
7: No jasně, na Strahov pro auto, s autem domů, rychle se přijel víc, zabalit si věci a jel jsem do Teplic, no, na rychlo. Tam si mě vzala Eda Pouska, protože jsem tam přijel večer, ty mě jenom uložil tam, kde hodil na tu halu vedle, vyspal a už jsem byl najednou v Teplicích, no a zrovna jsme letěli někde na soustředění do Turecka.
6: A není to lepší, než o tom přemýšlet jako dlouho? Rozhodlo, jestli byl hned asi, ne?
7: Jo, hned mi řekli, ale potřebujeme tě do Teplic. V té době tam byl Jirka Plíšek, který volal, že tě tady chceme, budeš tady asi jedničko, protože tam neměl žádného golmana, byl tam zrovna Martin Slavík. A to mi taky vyšlo, protože my jsme letěli do toho Turecka sami dva. A on si hned v prvním tréninku udělal záda, takže jsem to tam celé odchytal sám. Takže jsem byl potom úžasný.
6: Měl si čas se předvíst prostě.
7: No, přesně.
5: Ale k tomu se taky dostaneme, k tomu, jak je to občas ošidné být brankářem na jednu nebo na tu druhou stranu. Nicméně tady to teplické angažmá, když jste tam přišel v 26, že bude 15 leté. To jste asi nepředstavoval, ne?
7: A já jsem taky dlouho, jako všude, jak s manželkou, tak jako...
5: Jste déle s manželkou, než jste ve Teplicích.
7: Ve Spartě jsem byl taky 5 let, jako, že to není nikde, jakoby, že bych byl někde rok nebo dva a hned bych šel někam jinam. Jo. Vždycky vydržel nějak dlouho.
5: Ale Tomáš Grigar, když tady sedí, pak si připomeneme ještě jeho velké úspěchy a ty zápisy. Zažil taky, když naposledy hráli Teplice evropské poháry. Hapoel Tel Aviv. Oni se pak dostali přes pokutové kopy snad o 2 roky později i do Ligy mistrů. A mě tam zajímá, pamatujete si, vy jste prohráli 1-2. Jeden ten zápas, myslím ten domácí, a za hosty skoroval brankář.
7: Je to tak, no.
5: Proti vám kopal penaltu.
7: Kopal, uklidili v pohodě úplně. A potom, myslím, že potom angažma šel někam do Francie nebo něco.
5: Dolil, no. On, to byl Vincent Enyama, vlastně velká persona nigerijského fotbalu. Oni ho zařazují mezi vůbec nejlepší africké golmany všech dob. Ale přece jenom bývá to unikát, že by golman kopal penaltu. Tu nevím, jestli Tomáš Grigar třeba někdy kopal penalty?
7: Jo, v třetí lize, jak se bylo za Spartu B, tak jsme spadli z druhé ligy do třetí ligy a hráli jsme zrovna proti Teplici a hráli jsme tam 5-0 a kopalo se v tom zápase 4 penalty.
6: Fuck.
7: No, takže vystřelec se to hrál zrovna. Takže na tu jednu penaltu jsem tam šel zrovna. No,
5: no ne, ale jako co si říká golman, když proti němu jde ten kolega, ne?
6: Já si myslím, že jako pro toho, co chytá, je to vlastně normální, ale pro toho, co kope, tak se dokáže vžít do té jako role toho, co je proti tobě a vidíš, já teď zase ze svýho pohledu vidím, když byl takový ten golman netrpělivý, takovej hodně živej, tak jsem si říkal, že jako nikdy nezůstane stát, tak podle toho třeba má šanci to volit a ty kluci zažili podle mě, teď já nechci říct podle mě ani tisíce, ale možná 10 000 penalt za tu kariéru, obzvlášť takovýhle ty starší, tak si zažil spoustu těch tréninkových penalt, zápasových, rozstřelů a to, takže už trošku tušíš asi, jak se ten střelec bude chovat. No.
5: Pavel Horvát a Tomáš Grigar, když jsem se koukal na určité spojitosti, tak mají oba titul a pohár se Spartou, pohár s Teplicemi už jsme zmiňovali. Oba v krajních částech kariéry vedl Pavel Vrba, u vás to bylo ve 20, Pavla pak v Plzni, tedy Tomáš je na začátku kariéry, Pavla na sklonku, a oba se během života dost nacestovali z Prahy směrem na sever Čech, což samozřejmě asi stále platí, k tomu se taky ještě dostaneme. Nicméně můžeme připomenout právě tu jednu spojitost z jara 2011, kdy Plzeň ve třetím kole od konce hrála v Teplicích a vyhrála tam brankou Danila Koláře 1-0.
10: Já si myslím, že zatím se s tím tlakem vypořádáváme dobře, je to něco novýho pro celou Plzeň, ale když budeme pracovat dál na 100 nebo na 120%, tak věřím tomu, že máme na to, aby jsme ten titul vyhráli.
5: Vy jste ho vyhráli pak další kolo, to bylo proti Baníku doma 3-1. Nevím, jestli Tomáš vzpomene zrovna tenhle klíčový zápas Plzně, protože to byl takový ten předstupeň k mistrovským oslavám. Osobně mám pocit, že Plzeň Teplice, že to takové, byť to není jako ani regionální derby, že jo, sever a západ Čech, ale že to vždycky mělo nějaký punc prostě výjimečnosti v posledních letech.
6: To nevím, já teď jako si uvědomuju, samozřejmě ne ten zápas, ale uvědomuji si ten konec tady s tou Plzní, když se to blížilo, tak vlastně po tom zápase, když jsme vyhráli, tak na nás nikdo z těch soupeřů nebyl naštvaný, že to jsem cítil tak jako, že nám to všichni vlastně přejou, hlavně aby to nebyla Sparta ze Slaví, aby to byl někdo jiný, že vlastně nám to jako všichni přáli a myslím si, že v Teplicích to nebyla výjimka, že ty kluci jako to tak nějak přijali normálně. No.
7: Chytal jsem ten zápas?
6: No, nevím.
5: Jo, já myslím, že jo. No. A tak bylo to tehdy na sklonku sezony.
6: Divně, že jsme dali gol.
5: 2011 Plzeň tehdy došla právě hlavně k tomu úvodnímu titulu.
6: Pro mě jenom je teda divný, tak ty už jsi byl v tu dobu teda v Teplicích a je divný, že když nás šlo z té Sparty, já nevím, 5, 6, 7, takže ty jsi tam nešel, že ty jsi zůstal.
7: Vy jste odcházeli a mě hodili do Bčka, no.
6: My jsme vlastně odešli ve stejný čas, že jo?
7: Není to ta sezona, kdy jsme Teplice byli po podzimu jakoby první?
5: To
7: a
5: ne,
7: pak jste skočili na to první místo.
5: Ne, to byla podle mě sezona ta...
7: Jak to dala Řepka ten gol?
5: Jo, to bylo 2010. Mimochodem ta sezona, kdy Řepka dával gola na Letné, rozhodl o tom titulu Sparty v roce 2010. V tom zápase jste nechytal, to jste byl zraněný?
7: Nechytal, no. Já jsem byl zraněný a poslední zápasy dochytával Martin Slavík a na ten poslední zápas mi to tam už klíček nedal.
5: No, ale vy jste Teplice tehdy opravdu byli hodně dlouho vysoko a dokonce snad 5 bodů od titulu jste získali. Nakonec jste byli, myslím, čtvrtí, tam byli Jablonec a ještě Baník, no. Pro Baník to byla vlastně na 15 let nejlepší sezona až do toho loňského roku. O tom aktuálním se radši bavit nemusíme v téhle desíce. Každopádně pojďme asi dál, protože připomeneme to, že Tomáš Grigar je brankářem s opravdu hodně dlouhou kariérou.
11: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
5: Já jsem si vzal knížku, která vyšla loni ke 100 letům ligy. Průvodce, oficiální průvodce fanouška. Když se podíváte do kapitoly číslo 3, strana 104, tak nejvíc utkání jako brankář. Historicky za 100 let. Martin Vaňák 440, Jaromír Blažek 439 a Tomáš Grigar 376. To klobouk dolů, Tomáši, a opravdu to bereme v kontextu toho, že ten brankářský život je nesmírně ošidný. Navíc tady jsme zmiňovali Jaromíra Blažka, který vás teda dost startů připravil tím, že chytal před vámi. Jako, jak se tohle povede, prostě mě vždycky zajímalo.
7: No, jdete do klubu, kde vás nechají 15 let chytat, no.
6: No ne, já samozřejmě ty hráči, ta konkurence je samozřejmě možná trošku jiná v tom, že ty víš, že bojuješ třeba o středního záložníka s někým a úplně se s ním třeba nemusíš v té šatně potkávat, na hřišti při tréninku potkávat, jo. Ale ty golmani jsou taková zvláštní komunita. Vy vlastně každý den spolu musíte trávit nějaký čas, ať už jste 2 nebo 4, jsou tam nějaký mladý kluci nebo trojka. Tak jak tohle to si vnímal? Samozřejmě ty jsi byl většinou v té pozici té jedničky, no ale byl jsi i v pozici dvojky. Jako.
7: Já měl štěstí vždycky na golmany. Samozřejmě ve Spartě, když tam máte Koubu, Bíčíka a Blažka, tak jasný, jako, tak tím děláte servis, chcete být pro ně jako dobrý kluk. Ale potom, jak jsem šel do Teplic, tak to byl Martin Slavík a jasný. Ten byl úplně v pohodě.
6: Výborný.
7: Samozřejmě pak tam přišel třeba, jako jediný problém, co jsem měl s nějakým jakoby, golmanem, byl Jarda Diviš. Nebo Kuba Divíš, teď Kuba.
6: Kuba, podle mě.
7: Pardon, Kuba Divíš, tak to bylo trošku takové na hraně, že jsme se rozcvičovali každý v jiném rohu a že to nebylo úplně ideální. Jo.
6: A tadyhle to, když jsi zmiňoval si tu Spartu, tak ty jsi v sobě neměl tu jako ambici, jako dokázat jim, hele, já jsem jako dobrý, já bych tady měl chytat.
7: Ambici máte, chcete, ale když tam vidíte Jardu Blažku, takovou zvou personu a který tam prostě v té době byl úplně modla pro ty spartianské fanoušky, tak to si nikdo nedokázal představit, že by nějaký mladý Grigar by ho jakoby vyšoupl. No. Mm-hmm. Tam byla jediná šance, když jsem si zachytal za Spartu, když šel Jarda do toho Norimberku, do Německa, mm-hmm. tak jsem se dostal díky tomu aspoň na 15 zápasů do toho, do brány. Jo. Mm-hmm.
5: No to byla ta sezona, kdy Pavel vlastně končil, k té se určitě taky dostaneme, nicméně z hlediska gólmanů jsou hrozně vidět a prostě jsou vidět i ty třeba chyby. Říkám si, jestli je třeba u brankáře, v uvozovkách teď jako bavíme se trošku i v nadsázce, ale lepší, když přichází víc chyb najednou v nějakém balíčku, několik zápasů po sobě. A nebo zda jsou to jako ojediněle minely třeba jednou za půl roku, co té pozici víc uškodí?
7: Tak když ho uděláte hodně za sebou, tak vás trenér vyndá a nemusíte už chytat, že? Když to uděláte jednou za půl roku a mezi tím pár zápasů zvládnete jako dobře vítězně a zachytáte, tak je to furt jakoby podle mě lepší. Jo?
6: Dobrý, já si jako uvědomuji nějaký tvoje chyby. Jednu. Ne, jenom reakce, jo. Mě zajímá reakce. Seš ten typ, co prostě bude kopat do tyče, mlátit do země rukou, nebo ten typ, co jako poker face a v hlavě si říkáš, to jsem to zkazil.
7: Tak ono to bylo, a třeba si pamatuju, když jsem byl mladší, když jsem byl v té Spartě v Bčku a tady tohle, já nekolem těch 25, 26 let, tak jsem byl jakoby, že jsem si to hodně bral, kopal jsem kolem sebe, byl jsem tak naštvaný, že třeba jsem přišel domů a žena se mě jenom zeptala, jestli chci ohřát obě, tak jsem na ní vystartoval, co pak si to neumím udělat, ohřát sám, jakoby, ale potom už jsem se nějak uklidnil a už jsem nedal takhle ty úplně.
6: Tak ono, já bych teda navázal tímhletím na to dojíždění, jo? Tak ono, když jedeš z Teplic hodinu a 40 minut domů, tak vychladneš, ne?
7: No, teď už jo.
5: Když je zácpa třeba. Ale lidi vás možná asi poznávají tak za těch let. Stalo se vám někdy, že by vás někdo konfrontoval takhle třeba, když zastavíte, nevím, na pumpě, jako viděl ten zápas, slyšel o tom, nebo to bylo v pohodě většinou?
7: Ne,
5: já jsem slyšel jednu historku od někde u McDonalda, že vám něco tak jako paní nechtěla vydat. Jsem četl v Teplickém deníku.
7: Jo, takhle, no, protože ona byla nějaká fanoušek Teplic a pane Grigar, vy jste dneska prohráli, vy jste to pokazili, nebo je to takové, já vám žádné jídlo nedám. Samozřejmě jsem si tam šel jenom pro kafe a ten McDonald, že?
6: Jasně, logicky, po zápase.
5: Jo, to je pravda vlastně, pro kafe si šel Tomáš Grigar, ano. To bychom tady měli takové
6: zapravdu. Čili jsi měl problémy s váhou někdy?
7: Já normálně, fakt, když to řeknu zase, do těch 25 jsem mohl jíst úplně cokoliv a byl jsem v pohodě. Pak najednou to udělal loop a už jel jenom kolem toho McDonaldu 8 kilo nahoře, takže pak už to fakt už se muselo hlídat hodně. No.
6: Takže jsi si dával večeře za odměnu teda?
7: No večeře, no, to 7 poslední nějaké jídlo, no. A pak jak to říkal Milan Baroš, mrkev jsem jedl.
5: Jo, ale pod Karelem Jarlím jste nehrál nikdy?
7: Ne, to bych asi nechtěl, no.
5: No ne, ale tohle třeba tu životosprávu u gólmanů hlídají to přímo třeba trenéři gólmanů, anebo nějaký kondičák pro
7: ne,
5: celé mužstvo?
7: Ne, většinou tam je kondiční trenér, který váží celé mužstvo.
5: Takže ty trenéři jsou vaši spojenci?
7: Tak, tak.
5: Dobře. Tomáš Grigar, který tady s námi je, pochází ze Slezska a přijde mi trošku paradoxní, že první zápas profi kariéry v první lize i poslední zatím profi kariéry odchytal proti Opavě, kde se vlastně narodil. Vzpomenete třeba na ten, nevím, tak ten poslední určitě za Ústí, ale na ten první?
7: Samozřejmě, na to se nedá zapomenout. Jsme byli v Opavě, bylo to na začátku jarní části, kde tam bylo úplně totálně zima, mrzlo. Jarda Blažek, teď nevím, jestli byl zraněný anebo měl karty. A rozhodovali se trenéři mezi mnou a Davidem Bičíkem, nakonec tam dali mě a vím, že Opava udělala pro to všechno, že rozsolila úplně hřiště, pak si ho zničila a Zelenka tam dávala gól na 1-0 a jsme to vyhráli. Jo.
5: To byla dost specifická doba, my jsme to s Pavlem připomínali i Janu Reskovi, který vlastně taky ve Spartě se odsunul asi ve dvou angažmá. Po příchodu Jaroslava Hřebíka, který asi z hlediska diváků dost kontroverzně nahradil Františka Strakoviste, když jste tam začínal, vnímal třeba tuhle situaci, tu nevraživost? Jako je to dávno, já vím, 21
7: let. To je samozřejmě, protože Straka byl odvolaný, Franta Straka byl odvolaný, kdy vedl ligu snad o 9 bodů. Jenom v té lize mistrů udělal snad jenom jeden bod, jako, ale...
6: Což teďka bývá normální.
7: To, no, přesně tak a potom ta další sezona, dobrý, udělal se titul, protože byl ten náskok, ale ta další sezona už to potom bylo jako hodně hustý, že každý zápas, když jsme se vraceli z nějakého výjezdu, tak fanoušci u toho u stadionu čekali a... No. Většinou nějaká eskorta a takhle hlídali trenéra.
5: Když tady byla řeč o Jaromíru Blaškovi, tak ta sezona 2005-2006 velmi brzy začala eskalovat prostě ve sportovní neúspěchy i se začala otřázat pozice trenéra Hřebíka. Sportovně tam byla prohra v Liberci, pak na Slovácku, také v 7. kole s Ostravou a v 8. kole se jelo do Teplic. A v brance byl Tomáš Grigar. Nevím, jestli si vzpomenete, co tam bylo kolem, ale narazil jsem na to nedávno, jsem hledal nějaké záběry, Petr Bená tam skóroval do vaší sítě tehdy.
7: Tak pamatuju si ten zápas. V té době já jsem chytal za 21 a trenér se vždycky mi říkal, Grigi, nejdeš za Bčko, protože jsem chtěl chytat, protože potom byl reprezentační stráz. A říkám, trenér, proč já chci chytat, abych potom v repre mohl chytat? Jo, jedeš s náma. No, tak pak mi řekl, že budu chytat jakoby za Ačko, že oddělal, nebo že vyndali ze sestavy.
6: Oddělo.
7: Vzali ho, dali Jardu Blaška pryč a tady tohle a šel jsem do zápasu za tým. Úplně si to pamatuju, že rozcvička byla perfektní, že jsem nevypadl žádný balon. A pak přišel zápas a já snad trefil Emila Rilkeho, který se to odrazilo na druhou stranu a do prázdné brány, no, že jsme prohráli ten zápas 2-1.
6: To byla snad ta jediná chybička.
7: To byla ta jediná chybička a samozřejmě potom na to konto, když jsem šel do Teplic, tak mi to každý připomínalo.
5: No tak v Teplicích se pak děli taky věci při jiné výhře Teplic 2-1, o tom jsme třeba mluvili s Janem Reskem na desíce Pavla Horváta živě, o té ruce, která byla daleko od Janeska, ale ne od kameramana. Nicméně poslechněte si to třeba na našem YouTube. My si můžeme poslechnout, vzal jsem to z dobového dohrána. Připomenout si rozhovor tehdejšího redaktora České televize, bohužel Neboštíka Lukáše Přibyla, tehdy s Jaromírem Blaškem. Bylo to v útrobách Teplického stadionu na Stínadlech. Otázka padla na to, proč že to nechytal Jaromír Blašek, proč je to chytal Tomáš Grigar.
10: Co to říkáte tomu, že jste nebyl v základní sestavě?
12: Nic.
10: Jak vám to trenér oznámil, co vám zdůvodnil?
12: Nějak.
10: Probíhala nějaká debata mezi vámi a trenérem před zápasem?
12: Mnou? Ne.
10: A čím si to vysvětlujete, že jste nebyl v základní sestavě?
12: Tak to nevím. Jsem se zeptat trenéra, on mi to neřekl, takže to asi ví on.
10: A vy cítíte nějaké napětí mezi vámi a trenérem obecně?
12: Já osobně ne, já nevím.
5: Dobře, tak po tomhle zápase Jaroslav Hřebík ve Spartě skončil. Takže nějaké napětí to možná bylo, ne, Tomáši? To občas vznikne takhle mezi trenérem a brankářem?
7: Jo, bylo to.
5: A co vaše pozice? Protože jste říkal, snažil jsem se dělat servis třeba i Jaromíru Blaškovi a pak, když jste cítil, že to tam asi neklape všechno, tak vás tam trenér dal a vy jste se musel snažit.
7: Tak samozřejmě jsem se snažil, nechtěl jsem udělat takovou chybu, chtěl jsem normálně vyhrát, tak to mohlo být jakoby třeba na startování ještě té lepší kariéry, že jsem mohl zůstat jakoby jednička, ale tahle doba byla taková horší, samozřejmě pak slyšíte v tom autobuse, jak se tam kluci o tom baví, v té době jsem to úplně tolik nevnímal, že jsem měl 21 roku, že, nebo 20, tak jsem mlčel a jenom poslouchal. No,
6: No je to to dusno v té šatně vycítí, samozřejmě každý ten hráč, jak to říkal Grigi, cítíš to jinak ve 20, cítíš to jinak v 25 a po 30, protože většinou, když jsi po 30, tak už o tom máš trošku přehled a samozřejmě i ty mladší hráči za tebou občas a řeknou ti, tyjo, hele, tohle to je divný a ty musíš dát za pravdu. Takže tohle to někdy probíhá, ale zase na druhou stranu je to šance pro ty kluky, když jsou mladí, že tu šanci dostanou, tak vlastně jim je to jedno, jestli je to z důvodu toho, že jako se ten tvůj konkurent rozhádal s trenérem nebo je zraněný, ale prostě ty máš šanci a jdeš hrát a těšíš se na to, jsi na to připravený. To, že uděláš chybu, jako to k tomu patří, ale nemůžeš přemýšlet nad tím, proč jdeš chytat. Jako, to si myslím, že vůbec není jako důvod.
7: Řekl to krásně.
6: Díky.
5: A brankářsky ta zkušenost nejen ze Sparty, kdo vám dal možná jako nejvíc tady z těch kolegů? Byl to Jaromír Blažek?
6: Kolegů nebo trenérských, jako tak, trenéra golmanů?
5: Jasně.
7: Ten trenér golmanů Honza Stejskla, to si myslím, že jak jsem přišel z Vítkovic do Sparty, tak jsme si pamatuju, měli první trénink na Strahově na umělé trávě v zimě a byly tam jenom takové malé čudliky jako na rychlé nohy a já to o to skoro zakopával. Takže jako si musel říkat ty brodího, co se tady koupili do té Sparty, zakopy to. Ale postupem času, jako já těma tréninkama od Honzy Stejskala, tak jsem si myslím, že jsem se zlepšoval. A ještě když vidíte potom na tréninku, jak to ti kluci zalepí, že to drží ten balon, že to nevyrážejí, tak se snažíte taky, no, a to vás posouvá dál.
6: Já teda Honzu Stejskala zmíním, mám s ním spoustu historek, ale vlastně musím říct, že on mě odnaučil být nervózní, budu se snažit to říct slušně, před odvetou pohárového zápasu ve Slávii, před zápasem chodíš čůra, tak jsme stáli vedle sebe a já říkám, Jendo, tak co, jak to vidíš dneska? A on se na mě tak podíval a říká, hele, buď vyhrajem, anebo prohrajem. Nic jiného se stát nemůže.
7: Jo,
6: a od té doby jsem se normálně nikdy, jednou, možná dvakrát jsem byl jako nervózní. A od té doby jsem si vždycky říkal, hele, tak buď vyhrajem, nebo prohrajem. A bylo to jako ten nesmrtelná věta pro mě, která vlastně jako posouvám jí dál, protože ono to tak opravdu je. No.
5: Nervozita u Tomáše Grigara nějaká panovala během kariéry?
6: A oni si plivnou do rukou a jdou na to, těm je to jedno.
5: Padá to při příchodu na hřiště?
7: Hele, ono to je, jakoby, když to řeknu, když hrajete nějaký ten lepší zápas Sparta Slavia a je tam více lidí, tak se na to tak jako soustředíte, že nemáte být ani čas jakoby nervózní. Hmm. Já myslím, že v takovém velkém zápase jsem skoro jakoby neudělal chybu. Ale pak hrajete nějaký zápas, kde tam je 2000 diváků, všechno slyšíte a tady tyhle ty nadávky od těch diváků a tady tohle, tak najednou zatím začnete uvažovat. Hmm. A paradoxně jste více nervózní než v těch větších zápasech. Hmm.
5: Evropské zkušenosti ve Spartě jste nabyl zápasy proti Varechemu, Austrii, Vídeň, pak rok později v poháru UEFA také Toulouse, Spartak, Moskva, Leverkusen. To byly zážitky jistě, které možná řadíte, možná třeba na některé ligové.
7: Jo, to byly super zážitky. Zrovna to byla ta sezona, kdy Jarda Blažek byl v tom Německu a my jsme hráli ty poháry. Pamatuju si, že v tom Toulouse jsme vyhráli 3-2, Pavlík tam snad dával gola.
6: Já jsem nahrál na 2.
7: Nebo takhle.
6: To jsem byl po operaci těch třísel, to jsem vyprávěl o tom šuspitlu, co jsem hrál, že jsem, mě bolelo to.
5: Ale rozumíme.
7: Byla to taková blbá skupina, že tam bylo snad 5 týmů a hrál se 2 doma a dva venku, že to nebyla žádná odveta.
5: To byla,
6: ale ten zápas Toulouse byl výborný, jako ten stadion byl nádherný, mě to úplně jako bavilo, vlastně bylo to všechno hezký, jako oni byli výborní, měli ty křídla takový ty, co jsou teďka moderní, vím, že z Denda Pospěch taky jsme se o tom podle mě tady bavili, ten tady byl asi před měsícem mimochodem a vím, že hrál na hráče, já teď nevím, jestli to byl nějaký Žervíňo nebo něco takovýhleho a ten to bylo neskutečný a z Denda Pospěch pro mě jeden z nejlepších obránců a vůbec ho nestíhal, jako to bylo neskutečný, co oni tam měli za hráče a my jsme je tam ještě pobili pak ke konci, takže to byl jako výjimečný zápas i na tu atmosféru, i jako jak to probíhalo. No.
5: My jsme se vlastně teď už plynule dostali i k sezóně, kdy jste se setkali, byly to vlastně 2 sezony ve Spartě, Pavel přišel tehdy do 7. kola té rozjeté sezony 2006-07, která končila dublem. Zajímá mě to zase, jak jste cítil třeba podíl na úspěchu, když jste třeba v té dané sezóně, jste nebyl jedničkou, to jsme říkali, chytal v lize jeden zápas, bylo to ten jediný společný v té sezóně proti Brnu, vyhráli jste 2-0 a v poháru, který jste taky vyhráli, jste chytal vlastně v Břeclavi, tehdy 8. finále, pak další zápasy ne. Jak to třeba člověk prožívá na místě té brankářské dvojky?
7: Zase to, když se budeme o tom bavit, já jsem byl ten mladý kluk, jakoby, takže to nebylo úplně
6: to
7: takový...
6: To bylo kolik v tu dobu?
7: 20 jsem přišel do Sparty, no, 21, takže úplně to tak nějak neprožíváte, byl jsem rád, jako, že se vyhrávalo, ale úplně to nebylo takový, že má za to velké strašné zásluhy, no. Ale samozřejmě užíval jsem si to s tím týmem.
5: My jsme naznačili, že jste ze Slezska, měli jsme tady ostatně Zdenka Pospěcha, který to téma také nějakým způsobem otevřel. Byli jste tam pak ještě s Tomášem Řepkou, Miroslavem Matušovičem. Nikdo vám to tady v Praze třeba nepředhazoval, že jste z téhle části republiky?
7: A tak o mě se úplně tolik nevědělo, že jsem snad z Opavy, ale samozřejmě...
6: Grigy se naučil mluvit česky rychle.
7: Ne, ono to bylo... Česku tady jako v Praze mi říkali, ty jsi Morávák, ty tam máš ty slovíčka z Moravy, přijel jsem jako k rodičům a to říkal, ty brjo, ty mluvíš jak Pražák, takže to jsem se nevěděl, já byl tak někde mezi, já byl tam na Vysočině asi.
6: Nezavděčil.
7: No. Ale mě jako, o mě ani snad ani nevěděli, že jsem přišel z Opavy nebo z Vítkovic, tak to tak nikdo neřešil.
6: Jak to vzniklo teda? Tomáš Grigar do Prahy.
7: No, chytal jsem druhou ligu ve Vítkovicích. A když jsme u toho bylo Pavla Vrby, tak byla reprezentace mistrovství světa v Dubaji. Mm-hmm. To bylo nějakých ve 20 letech, ale měl jsem štěstí, že se to odložilo snad do půl roku. A díky tomu půl roku jsem se dostal přes Michala Daňka jakoby do brány a byl jsem tam jednička. A na to konto, že v té Dubaji se mi podařily nějaké zápasy, tam mě koupila Sparta jako mladého nadějného hráče. Mm-hmm.
5: No vy jste začínal vlastně ve Vítkovicích, kde pak chytal taky Tomáš Vaclík. Dá se tam mluvit o nějaké brankářské škole, nebo to prostě vyšlo takhle, že jste během třeba 4 let byli takhle výborní golmani?
7: Plně, že by tam byla nějaká brankářská škola, tam nebylo. Tam byl jeden trenér, Honza Laslop se jmenoval, který dělal maximálně v pondělí jako brankářské tréninky, když byl čas, ale úplně to nebylo na takové úrovni, jak je to teď, že už ty golmani jako mají trenéra golmanů a každý den s nima pracují, já nevím, minimálně 30 minut při tom tréninku. Takže tam to bylo spíš takový samorozno, že jsem musel trošku.
6: Když si teda uvědomu, tak to by bylo teda 18-19, když si chytal druhou ligu ve Vítkovicích, to je super. A koho jsi tam vytlačil? Pamatuješ si to, kdo tam byl jako jednička v tu dobu?
7: Jo, ale to vám asi nikdo, to jméno vám to asi nebude říkat, Marian Kalo se jmenoval.
6: Ale starší golman teda.
7: Starší golman šel potom do Budějovic, Jakub Kavka. Mm-hmm. Ale tam odešel do Budějovic a pak tam přivedli mladého Slováka a na to konto jsem pak se dostal já na štěstí.
5: A vy jste byl jako povahově takový, že jste si nepřipouštěl třeba to, že teď tady vytlačím toho staršího borce, který na mě bude koukat skrz prsty.
7: Když to řeknu takhle, tak já v té době úplně jsem jak ten fotbal, když to neřešil úplně, tak jak to řeší dneska kluci od 15, jako jo, budu se tím živit. To já prostě jel ten dorost, užíval jsem si to. A najednou mi řekli, ale končí tady dorost, jdeš tady do Ačka. Tak jo, no a od té doby už mi to trošku přeplo a už jsem se tomu více věnoval.
5: Ale Pavel, v kolika jsi se začínal fotbal úplně? Jako kopal si domíče někde, ale v klubu?
6: No v Břevnově, v těch, já jsem hrál na černo, ještě tenkrát byli, no ne, se říkalo, že hraješ, že hraješ na černo, že jsi neměl registračku prostě, nebo se hrálo na někoho jiného. Já si pamatuju Pavel Lichtenstein, že se jmenoval, byl o rok starší prostě ten kluk a já jsem hrál na jeho registračku, protože ještě jsem, ono se smělo hrát, teď nevím, jestli od sedmi třeba, a já jsem vlastně už nastupoval. Jako...
5: Šlechtické jméno jsi měl první teda fotbalové,
6: no, třeba,
5: tak ty jsi byl jaký šlechtic pak fotbalové.
6: Pochopitelně.
5: Teda. No, ale mě zaujalo, že vy jste začínal v devíti až?
7: Třetí třída, no.
5: Jo, ve třetí třídě. Mm. Tak to bylo v pohodě.
7: První dvě jsem hrával nějak hokej, ale to mě nějak nebavilo, nějak jsme to nestíhali, tak najednou mě vzali do fotbalu.
5: Jo, za Vítky, že byste pak hrál prostě.
6: V útoku. Ne, dobrá.
7: No, hokej nebo fotbal?
6: No, hokej.
7: Hokej, no tak nevím, teď neumím bruslit ani na klečkových bruslích, takže to je složitý.
5: Tak s vaší postavou to může být třeba i nebezpečné, jste hodně vytáhlý borec. No. Tomáš Grigar je hostem desítky Pavla Horváta.
11: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
5: Mluvil jste o reprezentaci, ve které jste nastupoval třeba ve 20 pod Pavlem Vrbou, ten turnaj vlastně v roce 2003, Austrálie 1-1, Brazílie 1-1, slovotní soupeři, pak tedy prohra s Kanadou, takže konec ve skupině. Nicméně jste zažil i Ačkovou repre v roce 2009 a byly to specifické vzpomínky, protože jeden ten zápas v červnu byl pod Františkem Strakou a pak v listopadu 2009 to byl jeden z prvních zápasu pod Michalem Bílkem.
13: Čeští fotbalisté hru opticky kontrolovali, jenomže na to, aby mohli být nebezpeční, směrem dopředu kazili až příliš jednoduchých přihrávek. Hráli zbrkle a často i komplikovaně, takže se ani po druhé na turnaji neprosadili. Naopak jednoduše hrající soupeř jim dokázal vstřelit dva góly. Ve 24. minutě se trefil hlavou Žavadov a v závěru senzační vítězství pojistil Abyšov. Svěřenci Michala Bílka tak nedali za 180 minut na turnaji branku týmům ze druhé stovky žebříčku a odjíždějí s ostudou. Jaroslav Plašil, Radiožurnál Alain.
5: Omlouvám se, občas tady připomínáme takovéhle věci z hlediska spíš historické zajímavosti.
6: Ty dal gól Žavadov, jo?
7: Nevím, no.
5: Ne, protože mluvili jsme často i o Michalu Bílkovi, který měl těžkou pozici a vlastně hned od toho začátku. Nastartovalo se to byl vlastně ligový výběr, ne? V těch Spojených arabských emirátech, jak jste tam byli. Že to vlastně byla taková zkouška, kdo by se mohl třeba prosadit, tak ale na druhou stranu první zápas bez branek, druhý zápas teda dva inkasované, ale tak jak vy jste to třeba tohle prožíval, byl jste v repre?
7: Já byl za to strašně rád, a ještě jsem tam byl s Jardou Drobným, který je jako super kluk, takže ten mě tam úplně všechno zaučil, říkal mi, co mám dělat, jak mám dělat a tady tohle. První zápas chytal Jarda, hráli jsme nějak 0-0, myslím, že? No a pak já jsem si myslel, že to bude odchytat celý jakoby Jarda, jako i ten druhý zápas, no ale trenér říkal, že jdu do brány, tak jsem šel, že samozřejmě jsem byl rád, no.
5: No asi ta doba vlastně většinou bývá taková, že chytají v repre ti golmani z největších klubů, vy už jste tehdy byl vlastně golmanem, který byl v Teplicích. Během kariéry měl jste momenty, kdy jste si říkal, tyjo, teď mi to jde, mohl bych třeba i z Teplice dostat do repre?
7: Tak to jsem si asi říkal, ale byl tam Petr Čech a ten podle mě zabil ten třeba tři generace jakoby golmanů, že nikoho tam nepustil. No, takže to tady, já jsem mluvil jenom spolehat na takový ten ligový výběr, když tam třeba nechtěl jet, když to bylo po sezóně nebo něco takového.
6: No dobře, a tak to je nároďák a teďka za těch x let v Teplicích měl si jako pocit, takovou formu a k tomu ještě nějakou nabídku, o který si přemýšlel, že by si vzal, že by si z těch Teplic odešel?
7: Jako formu někdy jsem si říkal, že fakt chytám dobře, když se nám dařilo, že jsme byli hodně nahoře, že jsme hráli kolem třeba toho 4. a 5. místa, že to bylo za pana Šťastného a pana Hejkala, že opravdu jsme věděli, že každý zápas vyhrajeme, že to dokážeme otočit a když prohráváme, ale vždycky přišel Franta Hrdlička a říkal, Grigi, je tady nějaká nabídka na tebe, tak se snaž, makej tady tohle, ale nikdy mi neřekl konkrétně úplně kam, nebo je takový, jo.
5: No. Vy jste, už jsme u Teplic, ale vy jste se tam vlastně dostal, jak jsme říkali, z Bčka Sparty. Kam jste se dostal po té sezóně, kdy jste končili oba s Pavlem? To je poslední moment, který bych jenom zmínil, protože to byl ten v uvozovkách slavný dojezd té sezony 2007-2008, kdy vy jste prohráli s Brnem po vyloučení Tomáše Řepky 0-2, pak s Ostravou a pak se teda jelo do Liberce. Tam byl moment, že vy jste chytal naposledy proti Ostravě a pohárové finále už to už jste nějak byl, řekněme, mimo tým, nebo...
7: Tak já si to taky pamatuju, jsme měli náskok 4 body. Kolo předtím jsme remizovali na Bohemce a Slávě snad prohrála doma s Hříškou nebo s někým takovým, tak říkáme, už to jde, máme 2 zápasy doma. Hned ten první zápas s Brnem.
5: To ano, bylo Bobby Brno, no, Petra 30, Uličného.
7: 30. vteřině, hele, jak jsme to. A furt jsme, myslím, že jsme to mohli úplně v klidu uhrát, ale zvládli jsme i ten druhý zápas domácí. No. A potom do Liberce, vím, že jsem měl nějak problémy potom jakoby s prstem na ruce, že jsem říkal, držel to Pepa Chovanec, ale říkám, teda, že byli fakt, jako ten prst, no a v pohodě, v klidu, jde tam pošta, takže to je jedno. No. No a potom i ten pohár dochytal Tomáš Pošluka, jsme vyhráli ten pohár, ale vím, že to bylo takový, že fanoušci radši ligu, než tady tenhle pohár. No.
6: Bylo dusno. No.
5: Bylo dusno, to jsme se tady s Pavlem Horvátem, který taky k tomu má co říct, už mnohokrát bavili, nicméně jenom ta vaše. Vy jste ze Slezska, ale přece jestli máte blíž ke Spartě, anebo jste měl blíž třeba k nějakému jinému klubu, pokud to bereme teď třeba z těch pražských.
7: Z pražských, tak Sparta. Jo.
5: A Slávie vám vzala tehdy titul, takže tu úplně třeba jste nemusel nikdy.
7: Ne, ale tak šel jsem kluk z Vítkovic, já si to pamatuju, já jsem byl ve Vítkovicích a díval jsem se na tu Ligu mistrů, jak Lokven zdával toho gola. To pamatuju, jak se postoupilo jakoby a já za 2 měsíce přišel do Sparty.
5: Jo, to byl Kincel, ne?
6: Proti no, Mára Kincel. S Láciem, no.
7: No, tak Mára Kincel, no. Tak já pak přišel za 2 měsíce do té Sparty a takhle koukal tam Pouborský a tady tíhle. Takže já úplně vykulenej to je a říkám, dobrý den, co tady budu dělat. Já,
5: no. No ne, tak...
7: Ale ke Spartě blíž, samozřejmě, Spartě protože jsem tam byl 5 let.
5: Takže když se vyhrálo nad Slaví, tak jste to taky patřičně oslavil třeba. Nebo jste to cítil jako lepší. No já vám připomenu, jedno vítězství nad Slaví, asi možná tušíte, kam směřuju.
14: V posledním utkání 5. kola Gambrinus ligy hraje Slavia Praha proti Teplicím. Na stadionu ve Vršovickém Edenu zápas sleduje Jan Suchan.
15: Fanouškům sešívaných bych doporučil, aby si sedli nebo se minimálně pořádně přidrželi, protože ta informace, kterou teď uslyší, je vůbec nepotěší. Sešívaní totiž prohrávají v 83. minutě s Teplicemi už 0-5. Ano, 0-5.
5: A pak to bylo 0-7 nakonec. Právě Mahmutovič dokonal ještě hat-trick. To byly asi pěkné momenty, ne?
7: Tenhle zápas si taky pamatuju, to nezapomerte nikdy, že když vyhráte na Slavě 7-0. Vím, že před tím zápasem byla taková strašná bouřka, že jsme si říkali, ono se snad asi nebude hrát. Pak jsme přijeli do Edenu a krásný trávník, všechno v pohodě. No. Najednou vedete v poločase 2-0, pak Karel Kysel tam vynadal rozhodčímu, který mu dal 2 žluté během minuty a byla červená. A Slavě furt do nás bušila, přišlo Mahmutovič a ten začal utíkat a dal... Nevím, metrik dával, ale něco takového. No.
5: Ale jako jak si připadá...
7: úplně, to bylo krásný zápas. No.
5: Tak víš, jako Pavle, že ten golman tam pak stojí a ty se spoluhráči vepředu se bavíš a on nemá co dělat.
6: No, tak tohle to jsou výjimeční samozřejmě zápasy. Já si myslím, že zažiješ i opačný a já si uvědomu, když jsem hrál za Slavii, jak jsme jeli do Ostravy a vůbec tomu nic nenasvědčoval, dostali jsme tam 5 jako a jeli jsme zpátky a vlastně vůbec jsem si neuvědomoval, proč to bylo. Normálně jsme dostali bůra a jedeš zpátky, no, prostě tohle to potká, myslím si, většinu hráčů za kariéru, ať už z toho momentu, že někomu dáš 5-7 gólů, anebo to někde schytáš. No. Někdy se na to můžeš připravit, ale většinou je to nečekaný i to, že vyhraješ. Jako jo.
5: No, byly to tedy vlastně tyhle zápisy, připomeneme si třeba pak ještě nějaké jiné, nicméně jak jste vnímal pozici Teplic v té lize, protože my jsme si připomínali i na té teplické živé desíce s Janem Reskem, že on tehdy tam začínal vlastně v roce 2002, kdy Teplice měli za sebou to druhé místo, účast třeba v kvalifikaci o Ligu mistrů a pak, když jste tam byl vy, Tomáši, tak ten úspěch přišel na začátku, pohár 2009 a možná postupně třeba šly ty výsledky dolů, i když jste tam pod Danem Šmejkalem měli ještě jednou to 5. místo. My jsme tady na to taky vzpomínali, byl tady zhruba před 2 měsíci. Jak jste vnímal tu pozici klubu třeba i ze svého pohledu?
7: Já tam přišel z velkou klubu jakoby ze Sparty a přišel jsem do Teplic a každý mi říkal, že to je rodinný klub. A ono se to potvrdilo. Fakt, že to byl rodinný klub, že tam byla taková pohoda, chodili se vždycky na večeře společně po zápase, přítelkyně, manželky, všechno se tam mohlo vzít, děti. Ten začátek, jak jsme přišli, tak opravdu se dařilo, jakože do čeho jsme kopli, to tam spadlo. A Teplice se patří do takového, si myslím, průměru, jakoby do prostě tabulky asi. No.
6: A nikdy tě napadlo se přestěhovat do Teplic? Měl jsi dlouhodobý smlouvu, nebo si to prodlužoval jako po roce?
7: Ne, tak ze začátku, jak jsem přišel, samozřejmě smlouva asi na 3 roky. Postupem věku už to bylo jenom fakt po roce, no. Takže to vždycky bylo rok, já říkám, na ten rok se tam nebudu stěhovat a nikdy mě to nějak úplně nelákalo. V té době, když to řeknu, tak v těch Teplicích, to je lazenské město a tam jezdilo hodně Arabáčů. Hmm. Takže jako to mě úplně nalákalo, a protože to tam vidíte, když jdete na kávu, že tam paní přes ten šátek si tam dává něco, tak to úplně
5: nalákalo. Odlišná kultura, jasně, no, v Teplicích jsme byli minulý týden vlastně a to lazenské město tam neustále jako na vás trošku sála takovou zajímavou atmosféru. Mě to teda osobně uklidňovalo, ale kdybych tam žil třeba nějakou delší dobu, tak by to bylo jiné. Nicméně, co se týče trenérů...
6: My jsme byli v jiném parku, Honzo.
5: My jsme byli v lázeňském parku. Když dáme před sebe ta jména trenérů, kteří vás vedli. Vy jste mluvil o Jiřím Plíškovi, který tam byl do roku 2011. Pak Petr Rada, Zdeněk Časný. Petr Rada se vrátil v roce 2015 na chvilku. David Vavruška na sezonu 2015-16, kterou jste končili nakonec 3 body nad sestupem. Právě s Danielem Šmejkalem jsme mluvili o tom, že se Teplice dostali na to zatím nejlepší umístění a největší bodový zisk doposavat. A pak tam byl Stanislav Hejkal, Radim Kučera, Jiří Jarošík a aktuálně tedy nejdéle trénující kouč, co se týče soutěžních zápasů, Zdenko Frtěla. Nějaké to jméno, které třeba pro vás osobně znamenalo hodně?
7: Tak měl jsem rád pana Radu, protože ten byl správný.
6: To všichni.
7: Ten se byl za hráče, prostě, když někdo křičel na tribuně, jako to je to vystřídejo, ten hraje hrozně, tak on zase dokázal, on s těma nohama nemohl tolik běhat nebo něco, ale po těch hlavičkách nahoru tam skákal jako mladý kluk, jako, takže se fakt jako bylo jako za ty hráče. A samozřejmě taky rád vzpomínám na tu sezonu, když tam byl trenér Šťastný a trenér Hejkal, že na to jako šlapalo, no, tak tady tíhle dva bych vybral. Jakoby.
6: Já si pamatuju trošku specifický teplický publikum, protože i jeden z nejklidnějších lidí, který znám, je Karel Rada. A musím říct, že i Karel Rada viděl jsem po našem vstřeleném gólu, když jsme hráli v Teplicích, že běžel k hlavní tribuně a na někoho tam něco křičel, protože prostě tam to bylo hodně slyšet z té tribuny. Většinou negativní a těžko se tam těm fanouškům dalo zavděčit. Myslím si, že teďka s odstupem času možná mi dají za pravdu, že to trošku přeháněli. No.
5: Ta sezona, o které jsem mluvil, to byla sezona 2016-17. Kdy Teplice udělali 48 bodů za 30 kol a od té doby vlastně se tomu ani nedokázali přiblížit, a to mluvíme, že se hraje nadstavba v té aktuální sezóně, která teď končí baráží Teplice na 42 bodech a to mají za sebou třeba i tu úspěšnou poslední štaci v rámci i té skupiny o záchranu. Vy jste tehdy, kdybyste porazili Duklu, se dostali do Evropy. Pamatujete si na to, to je 10 let vlastně zpátky, 9 let, možná už moc ne. Každopádně, co stojí podle Tomáše Grigara za tím, že to třeba nějakým způsobem už nešlo napodobit v těch posledních letech, získat třeba skladby kádru, nebo jako myslíte finance třeba, že...
7: Já si myslím, že ty finance hrajou velkou roli, že teď jako do toho fotbalu se sypou ty peníze a teď už je více klubů, který jsou jako finančně na tom dobře, že si dokážou dovolit ty hráče, mají lepší to zázemí, všechno kolem a takové ty menší kluby zatím budou furt byty, no, že když nemáš ty peníze, podle mě nahoře nebudeš hrát.
6: No, je to tak, samozřejmě bylo by potřeba si do toho kádru v Teplicích trošku investovat. My tak jsme tam byli před tou chvilkou, tak vlastně jako většina těch teplických hráčů tam vlastně zůstane, protože o ně úplně není zájem, což znamená to, že to mužstvo prostě, jak tady padlo, v tuhle chvíli je průměrný a vlastně se trošku jako obávám, že moc jako slabších týmů jako příští sezonu v lize třeba nebude. No.
5: Co se týče vlastně ještě hráčů, které bych chtěl zmínit, tak otevřel jsem si zase tady chytrou knihu statistik. Nejvíce žlutých karet, Tomáš, možná už zase tuší, kam směřuji. Jaroslav Šilhavý 118, Marek Matějovský 110, Admir Lijevakovič 106, pak je tam teda Pavel Horváth 97 na 4. místě.
6: No,
5: za těch 100 let, Pavle.
6: Stovka, no.
5: Gratulujeme, máš hodně zápasů odehráno. Ale Admir Lijevakovič 2007 až 2021, váš tak s ním, nebo to je taková duše Teplic, byť to není Čech. Nevím, jestli už nemá třeba české občanství, jak tady dlouho žije.
7: To asi nemá, ale jako pro ty Teplice byl strašně důležitý a on byl takové fakt opravdu to srdce. Ten, který prostě zel za stavu, jestli se vedli 4-0 nebo prohrávali 4-0, tak prostě toho frajera jako v tom prostředku vždycky pokopal. Mu to bylo jedno prostě. On do toho šel.
6: Nebo vynadal,
7: no, samozřejmě. Ale někdy dostal i tu žlutou jakoby neprávě, že ti rozhodčí už na něho byli jakoby trošku přísnější, aby si ho hned na začátku jakoby chytli, aby do toho nechodil úplně.
6: Tak trošku podobný typ Jirka Sabou, ty jsi to tam nezažil.
7: Nezažil, no.
6: Ale... Jirka Sabou byl hodně podobný typ takovýhle hráče, který si uměl zjednat respekt kontakt, ať už verbálně nebo fyzicky, ale ty hráče tam potřebuješ, to je jasný. Já teďka jsem byl nedávno na mosteckém Bčku se podívat v Modlanech a Leva ještě nastupuje tady v té soutěži za Modlany, nastoupil na posledních 30 minut a byl nadstandardní, bych řekl.
7: Dostal žlutou?
6: Já si myslím, že prohrávali už vysoko, takže už ne.
5: A myslíte, že tihle hráči se to třeba mají jako vůbec odnaučovat? Protože, jenom abych to uvedl na pravou míru, v Anglii působí teď Jefferson Lerma, vlastně vyhrál teď konferenční ligu včera, hrál dříve ve Španělsku a on měl bilanci ve Španělsku, pak v Anglii ty první sezony třeba 12 plus žlutých karet za sezonu. Víme, že tam se hraje 38 koli v Anglii, ale pak to najednou utl a teď jako má průměr opravdu jako v jednotkách za sezonu. Asi mu možná někdo třeba řekl, hele, není to úplně ideální.
6: My jsme se teďka chvilku před tím vysíláním bavili, že trošku jako mizej ty emoce v tom fotbale nebo v tom sportu obecně, že ty hráči jsou většinou třeba introverti tím, že ty party už jsou takový trošku rozbitý těma moderníma věcma, jako jsou telefony a už to není tak složený ta šatna, že vlastně v tom zápase slyšíš spoustu křiků, jo, ale není to už tak jako aktivní, jako to bývalo, když my jsme byli mladší, ty starý hráči vlastně mluvili úplně všichni, jako já si neuvědomuji vlastně nikoho, kdo by na hřišti nemluvil, teďka už je to fakt sporadický, že spousta kluků fakt jako nemluví.
11: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
5: Emoce k fotbalu patří a poslední roky patří k fotbalu v Česku taky nadstavba. Máte jí rád, Tomáši? Na stadionech teď byla různá ta vyjádření, nechceme nadstavbu.
7: Nechceme nadstavbu, no, ale zase podívejte se na to, jako Ostrava by třeba spadla, kdyby nebyla nadstavba. No,
5: takže to
7: díky tomu se jakoby asi zachrání, protože vyhráli má 3-0, že? Mm-hmm. V některých fázích je to asi jakoby zajímavý. No. Někdy je to jako tak asi zbytečné, jako když hraje a je šestý tým, který už nemá šanci na nic jakoby v té skupině. A
5: ale začínalo to, že se hrálo v té prostřední skupině o Evropu a ostatně oni hráli taky Teplice, jenom to bohužel ty naděje na Evropu rychle zhasly.
16: Ve skupině o Evropskou ligu nastoupili Teplice proti Mladé Boleslavi a toto utkání pro nás sledoval na stadionu Na Stínadlech reportér David Kalvas.
17: Tady už je konec, domácí fotbalisté si co si vysvětlují se svými fanoušky, protože prohráli s Mladou Boleslaví Teplice vysoko 0-8. Teplice hráli od 40. minuty bez vyloučeného Skejbala a ve druhém poločase jim přidal další dva góly jejich odchovanec Takáč. Takže Teplice Mladá Boleslav 0-8.
5: No,
6: jak se říká, nešťastnou ranou z dálky.
5: Ne, poločas 0-6 to bylo.
7: Já si to pamatuju.
6: Jsi chytal, jo?
7: No, jasně, ale v útoku Komičenko Mešanovič a tam když si to pustíte, tak si myslím, že jsem neudělal žádnou chybu zrovna v tom zápase, ale oni prostě to svojí kvalitou jako dávali krásné goly, ale my jsme vedli, nebo opravdu takhle, nevedli jsme, protože jsme prohráli 8-0, ale my jsme dostali gola a teď najednou, jak jsme věděli, že to je, jak, to byla první rok té nastavby, že tady tohle, a že to jdeme teď zvrátit, tak najednou boom, druhý gol 0-2 a všichni se zblázně, teď byl roh. A my jsme byli všichni ve vápně a nikdo nebyl vzadu. A Komličenko a Mešanovi zběželi normálně 70 metrů sami dva. Že? Takže přede mnou to nahrál do prázdny a byl šilený zápas. No.
6: Tak kdo tam byl trenér v tu dobu?
7: To myslím, že
5: Stanislav Hejkal tam byl.
7: Stanislav Hejkal a pak dostal nějaký opas, ten pasový opar z toho.
5: Takhle a kdo přestává řvát první v takovém zápase, golman nebo trenér?
7: Tak trenér podle mě už má hlavu v dlaních, to je, už neví,
6: schovat,
7: co má dělat.
6: To se jdeš schovat do té budky a nechceš být vidět.
7: Pak ještě on zašibal, dostal tu červenou, že tak to už bylo takové úplně, že se, on se vysvobodil z toho zápasu, dá se říct.
6: To je jako dostal Martin Hašek kdysi červenou na Barceloně do Spartu.
5: A dostali Bůra.
6: No. Taky dostal druhou půl hraješ na Barceloně v deseti.
5: Když bys tam normálně potřeboval třeba 15 hráčů. No, každopádně, když jsme tady mluvili i o aktuálních věcech, tak hraje se baráž. Ona se hraje teď vlastně po šesté z těch sedmi možných edic, ale tu jednu zrušil covid. A vy jste ji taky absolvoval za Teplice proti Vlašimi, ale vlastně bylo to podobné jako Baník teď proti Táborsku, první zápas 3-0 a pak lid? Nebo ne?
7: Bylo to tak. Bylo
5: to úplně stejný, tom, že to je hotové.
7: Že to bylo první poločas, byl takový nervózní, Vlašim jako celkem zajímavé to věci, ale my jsme potom v tom druhém, nebo na konci prvního poločasu jsme dali gola, pak jsme přidali další dva, bylo 3-0, tak už to bylo také klidnější. No. Samozřejmě ještě ten odvrtný zápas, to Vlašim to zkusila, jako dřeli makali, ale
6: no, teď vlastně
7: si to pohlídali.
6: Můžeme to využít, jako jaký je ten pocit před tou baráží, vlastně ty tam můžeš jenom ztratit. Jako.
7: No, samozřejmě, chcete si uhájit tu ligovou příšlusnost, ale věřili jsme, že jako prostě, že tam je velký rozdíl mezi ligou a druhou ligou, co se jenom potvrzuje, no.
5: Ale
7: tuhle sezonu jsem si říkal, že by někdo z druhé ligy mohl to potrápit, ale po těch dvou zápasech to vypadá, že je hotovo.
5: Tak když jste viděli, třeba osobně jste chytal za Ústí tu druhou ligu proti Artisu, proti Táborsku, předpokládám, že ano. Když jste viděli tu výkonnost třeba a pak jste to porovnal s nedávnou zkušeností z první ligy, přesto je tam jako takovýhle rozdíl, že prostě ani třeba jedno to vítěz, oni je 22 barážových zápasů, opravdu zápasů těch 90 minut, jedno jediné vítězství loni Chrudimi nad Pardubicemi, jako jinak vůbec.
7: Tak bylo tam ještě ta Dukla, že měla trošku problémy s tou Lišní, ne? No, že tam to šlo na penalty, ale
6: penalty, ne?
5: S Vyškovem loni.
7: No. Vezmu, my v té druhé lize jsme prohráli jenom fakt ze Zbrojovkou dvakrát, jinak jako Táborsko doma jsme smetli 4-0, nevím, Opavu 2-1, co tam bylo, kdo tam
5: no to Táborsko, to
7: v tom, a na Artisu jsme vyhrali 3-1, takže jako tam je to tak vyrovnaný, že ale jako na tu ligu si myslím, že to ještě není, jakoby v té, jako postupit z druhé, třetí jeho místa přes tu baráž, že to je hodně složitý.
6: Je to těžký, no. Já jenom ještě teda, už se trošku blížíme ke konci, jo, takže 43 let.
7: Ano.
6: Konec Ústí teďka teda oznámenej.
7: Ano.
6: Nějaký důvod jako zdravotní nebo...
7: Je tam sportovní ředitel nový, pan Dobijáš, a ten mi celou dobu říkal, že dostal prostě na starosti takový projekt, že do 2-3 let chce postoupit do ligy. A že tam chce mít golmana, který už prostě ty 2-3 roky tam bude chytat a bude potom hotový na první ligu. Mm-hmm. Tohle bylo takový
6: důvod. Proč?
5: Ale končíte i s Janem Čtvrtečkou, dva golmani.
7: Ano.
5: Takže mají úplně nového tyko?
7: Nechali si tam třetího golmana Davida Němce, který si myslím, že tam asi chytat nebude tu druhou ligu, takže tam budou muset přivést minimálně dva golmany. No. Minimálně. No. Ale tak, jak bylo někde v těch novinách, tak má na seznamu 10 golmanů, 15 založníků a 20 útočníků.
6: Takže
7: no,
6: celý
7: mužstvo.
6: No a ty jsi i trénoval teda? Ty jsi byl i trenér golmanů v podstatě.
7: Jo, jak tam byla ta třetí liga a takový ten menší rozpočet, takže mě tam dělal jako, že budu chytat v Ústí a ještě trénovat jakoby Ačko v Ústí jako golmany plus dorosty. No. Takže jsem tam 2 roky trénoval. No. Takže...
5: Trénoval, jo? Jako to minulý čas je správně.
7: Ano.
5: Nebudete trénovat dál.
7: V Ústí je uzavřená kapitola, protože pan Dobijáš mi tam nechce.
5: Dobře, rozumíme tomu. A...
6: To trošku já teda se, no. Jestli můžu se k tomu vyjádřit, že to můj pořád, tak to je takový jako trošku smutný pro mě. No. Jako, když tam máš kluka, který si myslím, že tam něco odved, já samozřejmě nevím, jestli jsi úplně hodnej, ale tak logicky, když ho znám a znám i ty kluky některý kolem, tak někdy jsem na Grigio neslyšel úplně nic špatného, takže je škoda takovýhle člověka pouštět a hledat nový. No. To je takový smutnej konec, někdy to tak prostě je, že jako o tom rozhodne člověk, který třeba úplně, nechci říct, že nemá tu kompetenci, protože ji asi má, ale není v tom tak zabředlý v tom fotbale. No.
5: No, paradoxně tedy, jak jsme zmiňovali poslední zápas 6. května a zase proti Opavě, odkud pocházíte při vítězství 2-1, takže no. V tu chvíli jste ale netušil, že končíte, vy jste se zranil, ne tam?
7: V tu chvíli už jsem to věděl.
5: Jo, tak. Takže jste o poločase střídal s vámi.
7: Nebo před tím zápasem, ne, to nebylo vůbec chválně. Jakoby. Před tím zápasem si mě zavolal zase pan Dobijáš a řekl mi, že končím. A říkám, a kdo to rozhodl? No? Říkal, no, že vedení klubu. No, a tak vedení klubu tam jenom Přema, Kubaň, trenér a pan Dobijáš. No. A já věděl, že trenér a pan Kubaň, že mě chce, no. Takže to říkal, že to je vedení klubu a přitom to bylo jeho rozhodnutí. Ale už jsem to věděl, tak už se Sváčou jsem řešil, ale tak už tam necháme chytat jako kluky, už byli, já nevím, poslední 4 kola dokonce. A Sváča říkal, ne, chceme udělat co nejlepší výsledek a jsme na tom 4. místě aspoň, nebo něco, říkám, OK, tak tam jdu do té brány. Šel jsem s Opavou. Dobrý zápas, myslím, že jsem chytal v pohodě, ale prdlo mi v lítku a v tom čase jsem musel jít dolů. No. To nebylo nějak na schvál nebo
5: ne,
7: něco.
5: Ne, to
7: ale v té době,
5: napadlo.
7: Když to řeknu takhle blbě, tak tomu Dobijášovi se to strašně hodilo. Že mě vyhodil, že já jsem se zranil a že už nebudu chytat.
6: Už jsi starý, že už jsi zraněný. No.
5: Ale vy jste říkal loni, nebo letos v dubnu pro iDnes.cz, zdraví zatím drží a dokud to půjde, budu chytat, jestli to bude druhá, třetí liga nebo divize, tak to takhle platí?
7: Platí to samozřejmě.
5: Takže kde?
6: Takže nabídky už tam jsou.
7: Nějaké oťukování už tam je, ale zatím není nic konkrétního.
6: A je to
7: tak
6: dobře,
7: smysl.
6: Tak ne, jako konkrétně ne to, ale je to druhá liga nebo třetí liga?
7: Je tam něco s druhou ligou, jakože trénovat, dejme tomu, a nějaké ty nižší soutěže, chytání. A ty ale co, jak se dopadne, tak
6: jasně.
7: Uvidíme.
6: A ty se cítíš normálně jako 100%?
7: Já se cítím
6: fit?
7: Dobře, samozřejmě. Když si nedám večer pivo, tak jsem ráno dobrý.
6: A nebo když se najíš těch 7.
7: No, samozřejmě. No,
5: ale sportovní dlouhověkost je obdivuhodná věc. Samozřejmě jsme mohli probrat ještě další věci, jako se týče třeba toho jak se golman vyvíjí s tou dobou, ale v Ústí páteční zápasy, takže víkendy s rodinou to vám vyhovovalo, teď hledáte angažmá teda v pátek večer zápasy, jo?
7: Na tohle jako svaťá Habanesan, ale dejme tomu polovinu kabiny, jakoby, že řekl, my hrajeme v pátek, víkend budeš mít volnej, no, je... většinou. Tak všichni řekli, že jo, že kdo by to nechtěl.
6: Každý 14 dní víkend volný, no. To nemáš celou kariéru.
7: No to právě, to si fakt jako užíváš potom, to ti řekne, jo hoši, a my jsme tam většinou furt vyhrávali, protože se nám dařilo, takže vždycky řekl, jo, OK, budete třeba v sobotu doma si zaběháte. Ne, tam byly vždycky tréninky ráno, co bylo dobrý. Jasně,
5: a do Slezska nevrátíte se tam třeba příští týden, my jsme tam s Pavlem na svátku fotbalu, tam bude utkání osobností, může jste v rámci McDonald's Cupu taky chytal některý ten zápas.
7: No pojedu tam ale za rodičema.
5: Jasně, dobře. No. No. Tak se potkáme třeba při nějaké jiné příležitosti, protože by stálo za to zase někdy pohovořit, jak to vypadá. A držíme palce teda, ať ještě tu kariéru nekončíte, když... Máte zdraví a když prostě se cítíte, že to je OK?
7: Já vám děkuju.
5: A moc děkujeme, že jste přišel. Pavel Horváth zase mohl zaspomínat, my s vámi rádi taky na některé ty momenty a věříme, že Tomáš Grygar ještě třeba bude plnit dlouho média.
6: Já teda v rychlosti jenom řeknu, že Tomáš říká, už když jsem mu volal, říká, ale proč jsi vybral mě, já jako moc mluvnej nejsem. Myslím si, že z toho vyvrátil úplně jako bezpečně, buď v pohodě, seš mluvka.
7: Jo, děkuju, já jsem spocený jako při zápase.
5: Moc vám gratulujeme i k té úspěšné kariéře, která ještě nekončí. Hostem desítky Pavla Horváta byl Tomáš Grygar.
11: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
18: Čiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.

0: No, 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu s Vojtěchem Tomáškem.
1: Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka, čekají i kroupy. V Kongu otevře nové centrum pro léčbu eboli. Fotbalisté Ostravy se zachránili v Šancelize. Od Beta Baráže čeká Slovácko a Artis Brno. A bude nejprve polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky i bouřky. Teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka v pásu od Ústí nad Labem až po Znojmo. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu, říká meteorolog František Šopko.
3: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
1: Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. Nebezpečné můžou být i blesky nebo větrem polamané větve. Výstraha platí až do půlnoci. Komunistická strana si dnes zvolí místopředsedy, naváže tak na včerejší volbu předsedy strany. Kateřinu Konečnou po 5 letech vystřídal dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Místo se uvolnilo po loňském volebním neúspěchu strany. Europoslankyně Konečná po volbách ohlásila rezignaci a o post se znovu neucházela. KSČM je mimoparlamentní stranou, v poslanecké sněmovně není od roku 2021. Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa. Lékař americkému prezidentovi doporučil zhubnout a víc cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
4: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Ve městě Bunia na východě Konga se dnes otevře nové centrum pro pacienty nakažené ebolou. Zařízení pod záštitou Světové zdravotnické organizace má kapacitu 40 lůžek. Počet lidí s podezřením na nákazu krvácevou horečkou je přes 1 000. Potvrzených případů jsou přes 200. Pražská zoo pokračuje v návratu divokých koní Převalského do Kazachstánu. Armádní letoun Kasa dnes odpoledne z pražských Gbel převeze do oblasti Altindala další 4 hřebce. V předchozích letech tam už zoo přepravila celkem 14 koní. Cílem projektu je obnovit populaci tohoto ohroženého druhu ve volné přírodě.
5: Vezeme 4 hřebce z chovné stanice v Dolním Dobřejově, kde jsme je shromáždili jak z našeho chovu, tak i z německých zoologických zahrad.
6: Začátkem června pak podle kurátorky kopytníků pražské zoo Barbory Dobijášové zamíří do Zlaté stepy Altindala taky další 4 klisny z berlínské zoo. V následujících letech tam chce zoo Praha postupně přepravit asi 40 koní Převalského.
5: Cílem tedy je, aby jsme do Kazachstánu přepravili vlastně další plemeníky, aby ta budoucí populace měla vlastně co nejvariabilnější genetický základ.
6: Po transportu zůstanou koni v takzvaných aklimatizačních ohradách. Do volné přírody je pak pracovníci zoo vypustí zhruba po roce. Karolína Burdová, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Povedlo se jim to jako druhému týmu v moderní historii soutěže. Pařížané porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Českou fotbalovou reprezentaci čeká poslední zápas před odletem do dějiště mistrovství světa. V 16 hodin nastoupí Češi v přípravném utkání na Letné proti Kosovu. I hned po duelu trenerský štáb oznámí finální nominaci na světový šampionát, který začne za necelé 2 týdny. Fotbalisté Baníku Ostrava se zachránili v Šancelize. V odvetě baráže vyhráli na hřišti Táborska 5-0 a celkově dvojzápas ovládli 8-0. Dnes čeká baráž Slovácko a Artis Brno. Úvodní duel vyhrál tým z Uherského Hradiště 4-1. Hrát se bude od 13 hodin. A tenista Jakub Menšík bude dnes na Roland Garros hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. Rodáka z Prostějova čeká v Paříži Rus Andrej Rubljov.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D8 za Prahou a nehoda na Hodonínsku. Dálnice po ránu plynule průjezdné. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem je u sjezdu Naslaný a Mělník. Nová uzavírka mezi kilometry 17 až 18. Čekejte zavřený pravý jízdní pruh. Na silnici 55 z Hodonína do Břeclavy u odbočky na Lužice. Zřejmě už odklízí následky nehody osobního auta. Bylo v betonovém žlabu z vozidla vytek.

0: Olej, následky nehody, omezení čekejte poblíž opravovaného úseku a čerpací stanice OMV. A na silnici 11 z Ostravy do Havířova srazilo auto lesní zvěř. Nehoda je mezi Šenovem a první odbočkou na Havířov. Je to přehledný úsek silnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ pak dorazí až večer. Nejvyšší teploty dnes 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
3: Pěkné nedělní ráno, je 7 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Bude to dnes hodně tenisové, jak se slyšeli ve zprávách. Jakub Minčík bude bojovat na Roland Garros o čtvrtfinále, a to někdy po 16. hodině.
4: Radiožurnál Sport
5: a Markéta Salaj-Svozilová.
3: Ale také samozřejmě pokračuje i beach volejbalový turnaj v Ostravě nebo třeba atletický desetiboj v Gécisu. Na místech máme své reportéry, takže všechno uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Příjemný poslech.

0: 7 hodin a 9 minut doznívá píseň Don't Stop Me Now od Queen ve vysílání radiožurnálu Sport. No a nezastaví se ani do Baník, tedy co se týče udržení se v nejvyšší fotbalové soutěži, protože ostravský klub vyhrál 3-0 v odvětě, dokonce 5-0. V baráži o šance ligu Ostrava přehrála Táborsko, uspěla, zachránila tím nepovedenou sezónu a zůstává v nejvyšší fotbalové soutěži.
1: 25. minuta.
2: Všechno začal ve 25. minutě pojezdný a proto si trenér Josef Dvorník mohl po zápase oddechnout.
3: Úlava to určitě je. Samozřejmě vždycky se na to každý bude dívat z pohledu toho, že Baník Ostrava by měl zůstat v lize a asi myslím si, že i lidé v okolí si nedokážou představit, jaký ten tlak je, to jak na realizační tým, tak na ty hráče a vždycky se snažím zastávat trošičku v těch kritických situacích, ale chci taky být ligový trenér. Všichni hráči chtějí hrát ligu a tomu klubu to přísluší.
2: Ostravský Boula potvrdil, že se v něm mísí pocity nadšení z vysoké baráže výhry a z nepovedené sezóny.
4: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se nám to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
2: Boula nezapomněl na pochvalu fanoušků, kteří se ve velkém počtu vydali i do Tábora. Trenér Silonu Táborsko Radek Kroňák popsal, kdy se podle něj o barážovém výsledku rozhoduje a připustil, že rozdíl mezi první a druhou ligou je propastný.
5: Do baráže se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený. A my jsme to neudělali z nějakých důvodů a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky.
2: Doplnil Radek Kroňák z Tábora, Kamil Jáša, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Teď tedy konkrétně v 7 hodin a 14 minut se na Radiožurnálu Sport podíváme na zahraniční sportovní weby. Na málo kterém z nich nebude dnes dominovat fotbal a konkrétně finále Ligy mistrů. Hráči Paris Saint-Germain slaví obhajobu titulu. V Puškáš aréně v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltách. No a co se o tom píše v zahraničích, to už nám řekne Kristián Šveda. Vítej.
1: Krásné ráno.
0: Tak začneme na vítězné straně, tedy na straně Paříže.
1: Ano, když si otevřete francouzský L'Équipe a ještě předtím, než vůbec kliknete na jakýkoliv článek, tak na vás vyskočí obrovská fotografie, na ní jsou hráči Paris Saint-Germain, kteří zvedají trofej pro vítěze Ligy mistrů a pod nimi je velký nápis Paris est mythique, tedy Paříž je mýtická, legendární. Článků o finále je na webu L'Équipe opravdu hodně, skoro byste nepoznali, že se v Paříži hraje například nějaké tenisové Roland Garros. Francouzský server popsal finále i na základě několika číslovek, třeba šestka pro všech 6 ze 6 vyhraných penaltových rozstřelů pod trenérem Luisem Enriquem. Číslo 45 znamená vyrovnaný rekord v počtu vstřelených gólů jednoho týmu v jedné sezóně Ligy mistrů. Zmíníme, že Paříž tím vyrovnala Barcelonu ze sezóny 99-2000. A poslední číslo nepotěší fanoušky Arsenalu, 226. To je počet zápasů týmu z Londýna bez zisku trofeje, což je taky rekord.
0: To jsme nahrál na další otázku, protože tím můžeme vlastně plynule přesunout se na anglické zahraniční weby, co se týče o porážce Arsenalu.
1: Na BBC svítí titulek Bolest Arsenalu zažehne po zklamání v Lize mistrů oheň. Tím je myšleno, že touha a motivace v nejprestižnější evropské klubové soutěži se díky finálové prohře ještě znásobí. Slovo bolest, jak píše BBC, bylo taky to první, co po konci utkání pronesl trenér Arsenalu Mikel Arteta. The Guardian píše o roztříštěném snu londýnského celku a autor článku dodává, že tohle by mohla být historicky nejúspěšnější sezona, že tohle mohla být historicky nejúspěšnější sezona v klubové historii, kdyby Arsenal zvedl nad hlavou právě ten, jak se říká, ušatý pohár. Připomeňme totiž, že Gunners ani ne před 2 týdny získali titul v anglické Premier League, a to po 22 letech. Tak nakonec se to nepovedlo.
0: Ale myslím si, že i tak Arsenal má za sebou slušnou sezónu a uvidíme, jak to tady bude dál. Ve studiu Radiožurnálu Sport teď byl Kristián Šveda. Děkujeme.
1: Hezký vstup do nového dne.

0: Pokračuje také hokejový světový šampionát a Švýcarsko bude usilovat ve třetím finále za sebou o první zlato z mistrovství světa. Na turnaji zatím vyhráli všech 9 zápasů, včetně semifinále s Norskem, a to i díky podpoře domácích fanoušků. Jejich chorály budou znít i ve finálovém klání s Finskem, které otočilo semifinálové utkání s Kanadou na 4-2.
1: Deset tisíc fanoušků už dlouho před zápasem skáče, tleská a zpívá. Strmé tribuny ještě umocňují tuhle podporu a hráčům samotným z toho naskakuje husí kůže.
2: Ano, to vždycky. Ale před zápasem nebo v jeho průběhu se pořád ještě musíte soustředit na další střídání. Ale když to všechno pak skončí a skončí to vítězně a fanoušci začnou zpívat tu naši švýcarskou,
3: the Swiss song Venus for Wimplitz,
2: je to fantazie.
3: I get goosebumps every time.
1: Říká Nicolas Beck. Tahle podpora dotáhla švýcarský tým k 9 vítězstvím v 9 zápasech. Večer se může počet zaokrouhlit na 10. Proti budou Finové, které Švýcarsko ve skupině porazilo 4-2, ale i z jejich strany je slyšet, že v takové kulise si zahrají rádi znovu.
4: Myslím, že dobří hráči vždycky rádi nastupují v bouřlivé atmosféře. Dokáže to nabudit. Samozřejmě se tu oni budou právem cítit jako doma a může to pro ně být výhoda. Každé ho ale musí bavit hrát na stadionu s takhle hlasitým prostředím.
1: Těší se na finále Mikko Lehtonen. Jen by asi nerad slyšel jeden popěvek. Když se blíží konec zápasu a domácí tým vede, začne celý stadion zpívat písničku, kterou proslavil Drupy a v české verzi Ilona Čáková.
5: Úžasné, jsou tak hlasití a výborně se s touhle podporou hraje. A když vyhrajete a oni vám zpívají, je to neuvěřitelný pocit.
1: Těší se na vítěznou píseň Dominik Egli. Finále mistrovství světa mezi Švýcarskem a Finskem začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Už od 15:30 vyzvou v boji o bronz Norové Kanadu. Z Curychu Petr Kadeřábek, radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Americká tenistka Coco Gauffová titul na Roland Garros neobhájí. Čtvrtá hráčka světového žebříčku ve třetím kole prohrála s Anastázií Potapovovou z Rakouska. Loňská finalistka Arina Sabalenková zase porazila Dariu Kasatkinovou a o čtvrtfinále se utká v duelu čtyřnásobných grandslamových šampionek s Naomi Osakovou. No a konkrétně tedy připomínám důležitou zprávu, že tenista Jakub Menčík bude zase hrát o postup do premiérového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí v Paříži na nasazenou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska.

0: Radiožurnál 7 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek připravil zprávy.
1: Francouzská policie zadržela přes 400 lidí kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů, z toho víc než 280 v Paříži. Potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský klub PSG obhájil fotbalový titul. V penaltovém rozstřelu porazil britský Arsenal. K průběhu utkání i následným nepokojům přidáme podrobnosti krátce po zprávách. Americký útok na loď ve východním Pacifiku nepřežili 3 lidé. Americká armáda to uvedla na síti X. Plavidlo bylo podle ní napojené na narkoteroristickou organizaci. Jde o druhý útok za tento víkend. Podle lidskoprávních organizací se tím Spojené státy dopouštějí mimosoudních poprav, které odporují mezinárodnímu právu. Na letišti v Hradci Králové pokračuje aviatická pouť. Návštěvníci uvidí desítky historických i moderních letadel, vrtulníky i pozemní vojenskou techniku. Areál letiště je otevřený od 9 hodin. Letový program začíná v poledne. Sport. Hokejisty Švýcarska a Finska čeká finále mistrovství světa. Domácí Švýcaři porazili v semifinále Norsko 6-0, Finové vyhráli nad Kanadou 4-2. Finále začne ve 20 hodin a 20 minut. Už v 15:30 odstartuje boj o bronz mezi Norskem a Kanadou. České fotbalisty čeká před odletem na mistrovství světa přípravný zápas s Kosovem. Utkání začne v 16 hodin na Letné. Po jeho skončení oznámí trenér Miroslav Koubek finální soupisku pro světový šampionát.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na Frýdlantsku a u Havířova. Dálnice teď volné. Na Frýdlantsku silnici 13 v Habarticích narazilo osobní auto do plotu. Nehoda s únikem oleje je u pošty. Následky budou odklízet, nebo už zřejmě odklízí záchranáři. Na silnici 11 z Ostravy do Havířova srazilo auto lesní zvěř. Nehoda se stala zhruba před hodinou mezi Šenovem a první odbočkou na Havířov. A jak už jste slyšeli ve zprávách, v Hradci Králové u letiště dnes po ránu začíná druhý den letecké show. U letiště čekejte hustý provoz a taky omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zatím vstáváte do docela poklidného rána, někde už je zataženo, jinde mraku méně, prozatím stále bez deště. A s podobným počasím můžeme počítat i v dopoledních hodinách. Postupně se ale nebe nad Českem bude od jihozápadu zatahovat a smraky na naše území dorazí i srážky. Většinou se bude jednat o dešťové přehánky, ale právě v jihozápadní polovině našeho území počítejte i s bouřkami. Pokračuje meteorolog František Šopko.
5: Výstraha je vydána na bouřky na dnešní odpoledne a večer až do půlnoci. Platí pro jihozápadní polovinu naší republiky a bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
4: A já ještě doplním dnešní teploty. Ty odpoledne vyšplhají na letních 24 až 29 stupňů. Pokud míříte na hory, pak se připravte na teplotu kolem 19 stupňů. Citelně se ochladí zítra, to už budou teploty jen mezi 17 a 22 stupni. A v příštím týdnu nás čeká střídavé počasí. Po deštivém pondělí se k nám na úterý vrátí slunečno, ve středu se opět zatáhne a zopakují se přehánky a bouřky. Teploty ale porostou. V druhé polovině příštího týdne už zase bude kolem 25 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
7: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm mor.

strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí. A zákon

0: Je 7 hodin a 38 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. No a pojďme na sportovní přehled, protože ten je dnes hodně, hodně bohatý. A začneme Ligou mistrů, protože fotbalisté Paris Saint-Germain i právě vyhráli. Titul tak obhájili, což se jim povedlo jako druhému týmu v moderní historii soutěže. Dříve obhajobu zvládl jen Real Madrid. Ve finále PSG porazilo Arsenal. Právě finálovým zápasem v Budapešti se budeme zabývat hned v úvodu sportovního přehledu s Karlem Schambergrem. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Paris Saint-Germain ovládlo Ligu mistrů po výhře nad Arsenalem 2-1 po penaltovém rozstřelu.
2: Obránce Arsenalu Gabriel na konci páté série penalt přestřelil bránu a v tu chvíli vypukly velké oslavy Paris Saint-Germain.
3: Paris Saint-Germain, Champions League winners in 2026.
2: Arsenal se přitom už v 6. minutě dostal do vedení 1-0 po tvrdé ráně Haverce pod břevno. V 65. minutě ale srovnal s penalty Dembele. Navzdory herní převaze týmu z Paříže už další branka nepadla a poprvé po 10 letech rozhodli finále Ligy mistrů penalty. Paris Saint-Germain se stal prvním francouzským klubem v historii, který nejprestižnější klubovou trofej vyhrál dvakrát. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Francouzská policie kvůli výtržnostem po včerejším triumfu PSG v Lize mistrů zadržela přes 400 lidí, z toho víc než 280 v Paříži. Potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez.
4: Tisícovky lidí slavili vítězství pařížského klubu na bulváru Champs-Élysées. Po utkání se střetli s policisty, házeli na ně lahve, petardy i rachejtle. Zásahové oddíly rozháněly davy obušky a slzným plynem. Cílem výtržností se stalo i policejní komisařství v centru Paříže. Ministerstvo vnitra potvrdilo rabování zhruba v 15 francouzských městech, včetně Štrasburku, Grenoblu a Rennes. I přes nepokoje vláda potvrdila odpolední oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží. Podle organizátorů můžou přilákat až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron večer přivítá vítězné fotbalisty v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Fotbalová reprezentace se připravuje na mistrovství světa. To začne už za 11 dní. Před odletem do dějiště šampionátu odehrají svěřenci trenéra Miroslava Koupka přípravné utkání proti Kosovu. Hrát se bude dnes na Letné. O síle soupeře před zápasem mluvil kapitán národního týmu Ladislav Krejčí.
5: No, velice kvalitní mužstvo. Viděli jsme po videoanalýze, jakou kvalitu mají, kolik v útočné fázi dokážou vystřelit gólu v takovýchhle zápasech. A jsme si aj vědomi za individuální kvality těch jednotlivých hráčů, kteří hrají na top úrovních, takže nečeká nás nic jednoduchého.
0: Přípravný zápas Česko-Kosovo začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 16 hodin. Hned po něm oznámí realizační tým kompletní nominaci na mistrovství světa. Do dějiště turnaje odletí národní tým po utkání. Ve čtvrtek ho čeká generálka v New Jersey proti Guatemala.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava budou i v následující sezóně hrát nejvyšší domácí soutěž. V odvetě baráže vyhráli na hřišti Táborska 5-0 a celkově dvojutkání ovládli 8-0. Pokračuje trenér Baníku Josef Dvorník.
6: Úlava to určitě je. Samozřejmě vždycky se na to každý bude dívat z pohledu toho, že Baník Ostrava by měl zůstat v lize a asi myslím si, že i lidé v okolí si nedokážou představit, jaký ten tlak je, to jak na realizační tým, tak na ty hráče, a vždycky se snažím zastávat trošičku v těch kritických situacích. Ale chci taky být ligovej trenér, všichni hráči chcou hrát ligu a tomu klubu to přísluší.
1: Odveta baráže čeká dnes Slovácko a Artis Brno. Klub z Uherského Hradiště má z úvodního dolu náskok 4-1. Utkání začne na jeho stadionu ve 13 hodin a u nás o něm uslyšíte. Kompletně se budeme věnovat všem fotbalovým aktualitám v 8 hodin a 50 minut s expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem. Tolik k fotbalu, teď další sporty.
7: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
0: Ano, je to tak a pojďme na tenis. Poslední český zástupce v singlu na Roland Garros Jakub Minčík bude dnes na antukovém Grand Slamu bojovat o postup do čtvrtfinále. Jeho soupeřem bude 11. nasazený Rus Rubljov. Hrát by se mělo poprvé za chladnějšího počasí. Teplota by v Paříži měla klesnout ke 22 stupňům, což Menšíkovi dělá radost.
8: Je to určitě něco, na co jsem se těšil. Konečně vlastně, jako kdyby ty podmínky budou aspoň trošku přijatelnější, a myslím si, že určitě to bude pomalejší. Tak myslím si, že nejenom pro mě, ale všichni vlastně určitě hráči přivítají trošku, neřekl bych, že úplně studenější počasí, ale méně teplé počasí.
0: Čtvrtfinále Menšík Rubljov vám nabídneme živě. Už po 8. probereme také s naším reportérem v Paříži Davidem Prouzou.
1: A ještě doplníme program osmifinále deblu. V tom mužském nastoupí čistě české duo Pavlásek Rikl proti česko-rakouské dvojici Nouza Oberleitner. V ženské čtyřhře čeká nejlepší deblistku světa Kateřinu Siniakovou společně s Američankou Townsendovou, ukrajinskou japonský pár Kičenoková Ninomiová.
0: Hokejisté domácího Švýcarska a Finska budou hrát o zlato na mistrovství světa. Švýcarům budou pomáhat fanoušci na tribunách v Curychu. Nejen o tom mluví finský útočník Sakari Maninen, který odehrál 3 poslední sezóny za Ženevu.
9: Odehráli jsme toho proti sobě hodně, dobře se známe. Mají skvělé fanoušky, dokáží udělat dobrou atmosféru, jsou hlasití, skáčou. Hraju ve Švýcarsku a je to tady vlastně takové vtipné hokejové prostředí. Moc se mi to líbí.
0: Finále mistrovství světa v hokeji Švýcarsko-Finsko začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu digitální stanice Radiožurnál Sport. O bronz začnou hrát Kanada s Norskem od 15:30 odpoledne. I to probereme v ranním vysílání Radiožurnálu Sport, a to v 9 hodin a 10 minut s olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou.
1: Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupních vítězů byla ve slalomu po druhé v kariéře. Předtím se jí to povedlo před necelými 6 lety v době covidu. A o tom mluvila ve vysílání Radiožurnál Sport.
10: Bylo to hodně dlouhé. Já se přiznám, že tu první medaili nepočítám zas tak moc, protože opravdu ta konkurence tam byla hodně jiná. Jezdila jsem ještě hodně jinak a celkově to byl trochu odlišný závod, takže já jsem za tenhle výsledek strašně vděčná, protože ta cesta, co jsem udělala, podle mě byla hodně dlouhá a nebyla lehká, takže jsem ráda, že ta práce, co jsme odvedli s trenérem, tak jde vidět.
1: Mezi kanoisty byl Václav Chaloupka druhý. Češi tak skompletovali medailovou sbírku výpravy ve Slovensku, když navázali na páteční bronz Jakuba Krejčího mezi kajakáři. Dnes soutěže v Tacenu zakončí disciplína kajak cross se 6 Čechy na startu.
0: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák si zahrají o medaile na ostravském turnaji pro tour kategorie Elite. Do semifinále postoupili po vítězství 2-0 na sety nad 6. párem světového žebříčku, Francouzi Basserorem a Ajem. Ondřej Perušič na domácím turnaji startuje, i když loni ukončil kariéru, také proto je z výkony nad míru spokojený.
11: Já myslím, že už jsme tak asi o 2 až 3 kola za naším cílem, který jsme si dovolili si stanovit. Tohle je pohádka ostravská. Už když jsme v kvalifikaci hráli tiebreak, tak to vypadalo, že se klidně se turnaje můžeme rozloučit tam. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli a že jsme potom v té hlavní soutěži už ve skupině udrželi tu laťku takhle vysoko nasazenou i do toho čtvrtfinálového zápasu, který vůbec nebyl jednoduchý.
0: O postup do finále si Perušič se Sedlákem zahrají proti Američanům Krebovi s Benešem. Zápas začne v 11 hodin a nabídneme ho živě.
1: A sportovní přehled zakončíme atletikou. Čech Tomas Järvinen je po prvním dnu elitního světového desetiboje v Getsisu na 7. místě. Juniorský mistr světa z roku 2024 má závod velmi dobře rozjetý, když si vylepšil osobní rekordy v bězích na 100 a 400 metrů. Toho ale moc nepřekvapilo.
12: Čekal hlavně z tréninku teďko na soustředění, kde mi to vlastně i běhalo na dlouhých i na krátkých tratích, takže jsem to víceméně všechno čekal, ale bohužel třeba právě ta dálka se nevyvedla až tolik, jako jsem očekával.
1: Po prvním dnu vede Švýcar Ehammer, který se blízkl nejkvalitnějším dálkářským výkonem historie mezi 10 bojaři. Skočil 851 cm.
0: Desetiboj v Getsisu pokračuje i dnes, je u toho náš reportér, ale teď byl ve studiu Karel Schamberger, který připravil bohatý sportovní přehled. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Už je to 50 let, co vybojovali fotbalisté Československa titul mistrů Evropy. A tak si teď připomínáme posledních 50 dní až do finálového zápasu, který se hrál v Bělehradě 20. června. V našem seriálu i v rozhlasovém archivu se vracíme do 31. května roku 1976.
1: Nad úkoly, před kterými stojí náš chemický průmysl v této pětiletce, se zamýšlel profesor Rudolf Brettschneider, doktor věd.
2: 31. května roku 1976 jste mohli slyšet v rozhlasových novinách zprávy o úspěších chemiků či kombajnéru.
3: Oba jsou kombajnéry strojní a traktorové stanice v Ústopečích na jižní Moravě.
2: Ale ten samý den přišli redaktoři Večerní Prahy i s jednou velmi zajímavou matematickou úlohou. To, když se zabývali velmi napínavým závěrem druhé fotbalové ligy a šancemi nejlepších tří celků tabulky na postup do nejvyšší domácí soutěže. Velký článek na zadní straně má titulek Soutěž pro tři a konkrétně pro Banskou Bystricu, Frýdek Místek a Pražskou Spartu, s tím, že Bystrica a Frýdek mají 35 bodů a Sparta 34 a do konce soutěže zbývají ještě dvě kola. Sparta bude už za necelý týden hostit na Letné právě Banskobystrickou Duklu a pak jede na hřiště Kladna. Bystrica zakončí sezonu domácím zápasem s Kysuckým Novým Mestem. No a Frýdek Místek, tak ten jede do Prievidze a v posledním kole na vlastním stadionu přivítá Vlašim.
4: Bodové výsledky vedoucí trojce mají celkem 243 možných kombinací, z toho je pro Spartu 129 příznivých. Matematická naděje na postup mezi posledními dvěma koly je pro Spartu 54%, zatímco pro Banskou Bystrici 74, pro Frýdek 72. Ovšem, kdyby Sparta s Banskou Bystricí vyhrála, její naděje by okamžitě stouply na 88%. To proto, že by měla obod více než Bystrica. Letenští by pak nepostoupili jen tehdy, kdyby při posledním vítězství Bystrice sami v Kladně prohráli. Remíza by jim však postačila k postupu.
2: Píše se ve Večerní Praze 31. května roku 1976. Už příští kolo tedy hodně napoví, jestli se Sparta po historickém sestupu hned další sezonu dokáže vrátit. První liga bez Sparty byla zvláštní, ale druhé nejvyšší soutěži hodně pomohla.
5: Ta Sparta se hodně trápila v té druhé lize, protože kam přijela, tak to byla v tom městě událost, takže všichni to měli jako vrchol celoročního snažení a špatně se jí hrálo venku a měla hodně málo bodů zvenku na ty poměry, jak byla ona slavná a silná.
2: Vzpomíná na to fotbalový historik Jaroslav Kolář.
5: Ale zase na druhé straně v té druhé lize tomu šíleně pomohla, ty návštěvy tam byly opravdu velký díky Spartě.
2: První liga bez Sparty nabídla 31. května roku 1976 skoro všechny zápasy předposledního kola. Po předehrávce celků, které už nehrály o poháry ani o záchranu, Bohemians remizovali s Teplicemi 0-0, se hrálo ve stejný čas na 7 stadionech. Zřejmě nejvíc radosti zažil 31. května vršovický Eden. Pražská Slavia porazila před 11-tisícovou návštěvou Jablonec 7-1 a před závěrečným kolem byla stále na první příčce tabulky. Jenže čekala jí ještě cesta na bratislavské Těhelné pole, na stadion Slovanu, který v Brně remizoval se Zbrojovkou 1-1 a ztrácel teď na první příčku 2 body. Mezi Sláví a Slovanem číhal na svou šanci ještě ostravský Baník, který udolal Žilinu 1-0. Nejvyšší domácí soutěž skončí už za 4 dny. Finále evropského šampionátu s účastí československého národního týmu tady bude za 20 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Slovácka v baráži s Artisem Brno rázně nakročili k setrvání v nejvyšší soutěži. Na hřišti soupeře vyhráli 4-1 a před domácí odvetou mají 3gólový náskok. Trenér Roman Skuhravý ale nechce slyšet o tom, že boj o účast v příštím ročníku šance ligy už je rozhodnutý.
2: My nemáme fakt nárok na to, jako po té prasosezóně, kterou jsme předvedli, dejt nějaký euforii.
1: Kouč Artisu Roman Nádvorník ve složité situaci hledá inspiraci i ve fotbalové historii.
3: Můžeme se kouknout třeba na Ligu mistrů, kdy Liverpool střihnul a to otočil ve druhý poločas na 3-3.
1: Jestli si Slovácko náskok pohlídá nebo se Artisu podaří sportovní zázrak, to bude jasné po nedělní odvetě v Uherském Hradišti. Začne hodinu popolední a Radiožurnál Sport ji nabídne v přímém přenosu.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů, které oslovil Radiožurnál. Koalice chce prosadit rozšíření seznamu výdajů, které by se nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, to označují za hazard s budoucností země. Podle předsedkyně klubu hnutí ANO Jany Mračkové-Vildumetzové, ale právě tyto strany Česko zadlužovaly v minulosti.
1: Pokud dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech, tak mně přijde jako úplně neskutečné.
0: Senátorské kluby se ještě poradí, jestli připraví pozměňovací návrhy anebo navrhnou novelu zamítnout. Změny rozpočtových pravidel by měli senátoři projednat zřejmě v polovině června. Izraelská armáda dobyla křižáckou pevnost Bufor na jihu Libanonu. Armáda to uvedla na síti X. Hrad doteď ovládalo hnutí Hezbollah, které odtamtud podle Izraele podnikalo útoky. Agentura AP napsala, že izraelská armáda pronikla do libanonského vnitrozemí nejhlouběji od roku 2000. Tehdy Hezbollah vytlačil izraelské jednotky a ukončil tak 18-letou okupaci jihu země. Pevnost z 12. století leží na strategicky významném místě nad údolím řeky Litání. Izraelská armáda a Hezbollah o ní bojovali několik dní. Izrael v rámci toho podnikl několik vzdušných úderů na vesnice v okolí pevnosti. Maďarský prezident Tamáš Šujok zatím zůstává v úřadu. Premiér Peter Maďar po něm žádá, aby do dnešního dne podal demisi. Prezidenta označuje za sluhu bývalého režimu, který skončil po dubnových parlamentních volbách.
2: Prezident Šujok už před několika dny odstoupení z úřadu odmítl, protože k němu nevidí žádný ústavní důvod. Podle něj se v Maďarsku změnila pouze vláda, nikoli celý režim. Kvůli tlaku ze strany premiéra se obrátil na Radu Evropy s žádostí o pomoc expertů na ústavní právo. Nový maďarský premiér Maďar tvrdí, že Šujok sloužil pouze zájmům strany Fidesz a jako hlava státu selhal. Právníci vládní strany TISA prý hledají cestu, jak prezidenta zákonným způsobem odstranit. Ladislav Novák, Radiožurnál.
0: V parku Bohnické psychiatrické nemocnice pokračuje festival Meziploty. Největší evropská akce pro podporu duševního zdraví dnes nabídne třeba koncert písničkářů Xindla X a Tomáše Kluse, kapely Poletíme, anebo zpěvačky Kateřiny Marie Tiché.
3: Mezi plotech v tom areálu, když to tam procházím, tak mám pocit, že je to takový ostrůvek klidu a míru, kde se všechno může prostě zastavit, zamyslet.
4: Tak to popisuje atmosféru bohnického areálu Václav Bláha z kapely Divokej Bill, která bude dnešním headlinerem. Z divadelních souborů se pak představí například Spitfire Company s pohybovou inscenací Anti-Words. A chybět nebudou ani rozhovory a diskuze v rámci série Ujíždíme na duši. Ty se dnes zaměří na duševní zdraví v digitálním světě nebo krizovou intervenci. Josef Kaňka, Radiožurnál.
5: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví triumf v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti zvítězili nad Arsenálem 2-1 po penaltách. Českou fotbalovou reprezentaci čeká přípravné utkání před mistrovstvím světa proti Kosovu. Po zápase realizační tým zveřejní konečnou nominaci na závěrečný turnaj. 3 hráče s sebou do Ameriky trenér Miroslav Koubek nevezme.
6: Cítím se blbě, samozřejmě ta situace je nevděčná, na koho to padne, tak mi to bude strašně lidsky líto. Toto přináší fotbal, to nebude první případ, kdy ty nominační kritéria, to síto se řeší tímto způsobem. Na to se netěším na ten moment, ten si skutečně neužiji, ale patří to k trenérské práci a to rozhodnutí padnout musí.
5: Přípravný zápas Česko-Kosovo začne v 16 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D8 u Velvar a nehoda na silnici 13 na Frýdlansku. Na dálnici je D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem opatrně u sjezdu na Slaný. Mezi 17. a 18. kilometrem pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Mimo to jsou dálnice volně průjezdné, nemáme hlášené žádné nehody ani kolony, a to i v místech dlouhodobých omezení. Na silnici 13 mezi Polskem a Frýdlantem dejte pozor v Harbarticích. U pošty zasahují o nehody. Osobní auto tam narazilo do plotu a vytékají provozní kapaliny. A na tahu 495 mezi Uherským Ostrohem a Uherským Brodem zpomalte za Ostržskou Lhotou. Osobní auto se tam střetlo se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Během dne bude od jeho západu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky.

0: V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ dorazí až večer. Nejvyšší teploty dnes 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
1: Krásné nedělní ráno, je 8 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a dnes je také 31. května, světový den bez tabáku, tak možná jen rychlá připomínka, že plíce se ve sportu hodí více na dýchání než na kouř, tak na to myslete, ale věřím, že posluchači Radiožurnálu Sport sport milují, takže tohle určitě ví.
2: Radiožurnál Sport
3: a Markéta Salajs-Vozilová.
1: A pokračuje i tenisové Roland Garros, my se za chvíli spojíme s naším reportérem, který je přímo na místě, takže je rozhodně na co se těšit. Teď Amy McDonald. Příjemný poslech.

0: Tenista Jakub Menšík bude dnes na Roland Garros hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí v Paříži na nasazenou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska a tenhle duel teď budeme hodně probírat s naším reportérem, který je přímo na místě, a to Davidem Prouzou. Davide, vítej.
1: Krásné ráno.
0: My se v podstatě celý týden bavíme o počasí a můžeme to udělat znovu, protože v Paříži by tentokrát, a to pozor, nemělo být horko. Potvrdí to také David Prouza?
1: Potvrdí s radostí. Myslím si, že nejsem sám, kdo tohle ocení. A je to tak, v Paříži by tentokrát mělo být zataženo a třeba 22, to by mohla být taková maximální hodnota teploměru. Teď je třeba 18, je to opravdu výrazně znát a cítit, když otevřete okno, když vyjdete ven. A pro tenisty si myslím taky vynikající zpráva, protože opravdu hrát i lehké zápasy v teplotách nad 30 stupňů si vyžaduje potom velké množství nějaké rehabilitace a rekonvalescence, a teď si zahrát zápas, kdy bude prostě 22 stupňů, zataženo, sluníčko nebude svítit, tak to opravdu je prostě dobrá zpráva pro všechny.
0: My jsme se také v minulých dnech bavili o tom, že počasí vlastně ovlivňuje rychlost balónku, tak předpokládám, že tedy pokud se nepletu, že když je chladněji, že by balónek měl létat pomalej, tak je to věc, která by mohla Jakubu Menšíkovi vyhovovat.
1: Já si myslím, že ten rozdíl zas tak velký nebude. Ono samozřejmě, když v Paříži začínala kvalifikace, tak bylo třeba 10 stupňů a to určitě už znát je, ale v momentě, kdy bude nějakých 22, tak já mám dojem, že to prostě možná poletí trochu pomalej, ale zas ne o tolik, což podle mě je právě dobře pro takového ranaře, kterým je Jakub Menšík, který má tvrdý servis, který je schopen hodně rychle ukončovat ty výměny. Takže já bych řekl optimální podmínky. Nechci vůbec mluvit za Jakuba Menšíka, ale v momentě, kdy on bude hrát na druhém největším kurtu v areálu, bude 22 stupňů a bude nějakých, teď typnu, třeba 6 večer, kdyby tak zhruba přibližně mohl začít ten jeho zápas s Rusem Rubljovem, tak ideální. Ideální podmínky, snad bude dobře připravený fyzicky, snad dobře dal dohromady svoje tělo po těch zápasech, které byly náročné v tom horku, zejména po tom druhém kole, kdy hrál skoro 5 hodin, a že bude připraven.
0: Má tohle utkání vlastně favorita?
1: No, to je dobrá otázka. Já myslím, že nemá. Já si myslím, že v tuhle chvíli je to opravdu 50-50. Oba tenisté jsou schopni při dobré formě ten zápas zvládnout klidně ve 3 setech. Jestli něco by mohlo hrát trochu pro Jakuba Menšíka, tak si myslím, že to je nějaká obecná mentální vyrovnanost nebo lepší mentální stabilita. Andrej Rublev je občas znám tím, že když se mu nedaří, tak ventiluje ty negativní emoce ven a na rozdíl od jiných hráčů mu to třeba úplně nepomáhá. Takže kdyby Jakub Menšík se dostal do situace, kdy, já nevím, povede 1-0 na sety, teď by prolomil servis znova svého soupeře, Rublev by měl třeba nějaké menší výlevy, tak by to určitě mohlo Čechovi pomoct. Ale zároveň v momentě, kdy Rus hraje dobře, kdy hraje svůj standard nebo nadstandard, tak je taky extrémně nebezpečný. Ale řeknu věc, kterou třeba Jakub Menšík tolik neřeší, vzájemná bilance zápasová 2-0 pro Čecha. Je to něco, co on vůbec nebere v potaz. Já to samozřejmě novinářsky připomenu, byť už ty vzájemné zápasy jsou trochu starší, z roku 2024.
0: Mohl bys připomenout, kdy vlastně nastane souboj Menšík-Rubljov?
1: To bude samozřejmě také těžké odpovědět přesně, protože on je vlastně čtvrtý v pořadí na tom druhém největším kurtu v areálu. 2 ženské zápasy, 1 mužský. Kdybychom počítali průměr 1,5 hodiny na ženský zápas a 2,5 až 3 na ten mužský, tak by to mohlo být třeba okolo nějaké, řekněme, 17. 18. hodiny, ale může to být také výrazně později, protože těch opravdu dlouhých zápasů nabízí letošní Roland Garros, zejména v mužském pavouku, hodně.
0: Ty jsi naťukl dlouhé až maratonské zápasy, tak těch bylo včera docela dost, tak potvrdíš to?
1: Extrémně, extrémně. A jako přijde mi, že už je to skoro hraničící až s nějakou zvláštností, protože zápas třeba Argentince Cerundola se Španělem Landalusem, mimochodem tenistou, který vyřadil Víta Kopřivu okolo dříve, tak ten zápas trval 6 hodin. Hrálo se tam 4 tiebreaky, jenom jeden nedospěl do té zkrácené hry, hned ten první set. Cerundolo vyhrál po 6 hodinách asi 3 minutách a neumím si představit, v jakém stavu bude zítra nastupovat ke svému dalšímu zápasu, ale další dva duely trvaly 5 hodin. Berrettini porazil Ital, tedy Berrettini porazil Komesanu, také z Argentiny, také v tiebreaku posledního setu. Ten zápas trval 5 hodin, vítězství Arnaldiho z Itálie také zabralo 5 hodin a i třeba ještě večer po půlnoci dohrával Američan Tiafoe svůj zápas s Portugalcem Fariou. Tam to pravda bylo jenom v úvozovkách 4,5 hodiny, ale to jsou všechno obrovské cifry, obrovská zátěž. Trochu škoda, že většina těchto duelů je v té horní polovině pavouka, takže kdyby třeba Jakub Menšík dnes postoupil, budeme rádi samozřejmě, tak že ho nečeká nějaký třeba unavenější soupeř, že on je na té druhé straně a tam zase ty dlouhé zápasy tolik nebyly.
0: Do programu dnes také zasáhnou deblisté a dojde na docela jeden pikantní souboj, tak o co jde?
1: České derby, jinak to nazvat nelze. Pavlásek Rykl, jeden pár na druhé straně kurtu Petr Nouza s Rakušanem Oberleitnerem. Je to zajímavé hlavně tím, že dvojice Nouza-Rykl se relativně etablovala v posledních letech. Gradovalo to, řekl bych, společným čtvrtfinále na Australian Open letos a také společnou premiérou na Davis Cupu, úspěšnou proti Švédům. No a potom došlo k rozchodu, věc, která se stává prostě ve světě deblistů běžně, ale samozřejmě příjemná není, obzvlášť když máte delší partnerství za sebou. No a teď tedy Patrik Rykl hraje s Adamem Pavláskem, Nouza se svým rakouským parťákem a jdou na sebe ve osmifinálovém utkání. Čili jistota je, že bude minimálně jedna česká ryze nebo alespoň z půlky dvojice, která bude hrát ve čtvrtfinále French Open, což je fajn, ale zároveň jsem samozvědavý, jaký ten zápas bude, protože ten rozchod Rykla s Nouzou asi úplně ideální nebyl, byť detaily dopodrobna nikdo zatím nedával do veřejného prostoru, ale určitě to příjemné nebude. No a pokud je ještě jeden zápas, který by se stál za zmínku v zase ženském pavouku, tak tam jedničky celého turnaje, Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou, nastoupí hned v 11 hodin nebo krátce po 11. hodině v tom prvním programu a tam je vlastně jedno, s kým hrajou. V momentě, kdy jim to jakoby sedne na tom kurtu a budou mít tu správnou chemii, tak by měli postoupit dál a já doufám, že Kateřina Siniaková si zase po nějakém čase spraví chuť v Paříži a třeba dojde do finále.
0: Říká náš tenisový reportér David Prouza, moc děkujeme za tvůj čas a brzy se uslyšíme, takže zatím naslyšenou.
1: Přeji hezké ráno a těším se za pár hodin.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport se teď v následujících minutách budeme věnovat hodně finále fotbalové ligy mistrů. Nejdřív začneme tou sportovní stránkou s Kristiánem Švedou. Vítej.
1: Krásné ráno. Hráči Paris Saint-Germain porazili ve finále v Puškáš aréně v Budapešti Arsenal po penaltovém rozstřelu a Pařížané tak ovládli ligu mistrů po druhé v řadě, navíc s téměř totožným týmem. Ta základní sestava byla úplně stejná jako před rokem. Znovu ji poskládal trenér Luis Enrique, no a tento španělský kouč v rozhovoru pro CBS vysvětlil, co je na úspěchu to nejdůležitější.
2: Musíte se tím prostě bavit. Jsou potřeba kvalitní a techničtí hráči, ale ta nejdůležitější věc, když poslouchám naše fanoušky a vlastně i fanoušky soupeře a slyším, že je náš fotbal baví, že je baví dívat se na naše zápasy. To je na tom to nejlepší.
1: Rychlé a pohledné kombinace, odvážný fotbal a technicky nadprůměrní hráči, to všechno Paris Saint-Germain ukazuje už druhým rokem. Tak jen rychlé shrnutí toho finálového duelu. Arsenal šel do vedení v 6. minutě po prudké ráně Havertze pod břevno. V 65. vyrovnal skóre z penalty Dembélé. No a Paříž měla herní převahu, nicméně další branka už nepadla a to ani v prodloužení. Takže rozhodoval penaltový rozstřel a v něm byla klíčová 5. série, když obránce Arsenalu Gabriel přestřelil branku. Předtím se netrefil ani jeho spoluhráč Eze a taky pařížský obránce Mendes.
0: Jak kruté je ta porážka, nebo respektive je porážka pro Arsenal?
1: Je hodně krutá a to nejenom proto, že finále rozhodli penalty. Arsenal v celém ročníku soutěže prohrával dohromady jen necelých 43 minut. Londýnský klub, nejprestižnější evropskou klubovou soutěž, ještě nikdy nevyhrál. Takhle blízko byl naposledy před 20 lety, tehdy ve finále ligy mistrů podlehl Barceloně. Pro Arsenal je to hořké zakončení, ale jinak úspěšné sezóny. Nejsou to totiž ani 2 týdny, co oslavil titul v anglické Premier League, na který čekal dlouhých 22 let. Naopak Paris Saint-Germain se stal po Realu Madrid teprve druhým klubem, který v moderní éře ligy mistrů obhájil celkové vítězství.
0: Říká Kristián Šveda, děkujeme. No a navíc po finále fotbalové ligy mistrů má za sebou Paříž také dlouhou noc. Oslavy doprovázely výtržnosti a nepokoje v centru Paříže i v dalších francouzských městech a v ulicích, natáčel náš reportér.
3: Tisícovky lidí na bulváru Champs-Élysées propukly v jásot, rozeběhli se, začali tancovat, skandovat. My jsme šampioni.
4: Nebudeme si nic nalhávat. Bylo to velmi náročné a stresující utkání. Doufali jsme, že náš tým rozhodne už na začátku. To se ale bohužel nepovedlo. Nakonec to ale všechno dobře dopadlo a můžeme slavit. Užijeme si to.
3: Dominik si vzal červený dres jednoho z hrdinů zápasu Usmana Dembeleho, který ještě v základním hracím čase proměnil penaltu a vyrovnal stav utkání na 1-1. Tak trochu závod s časem zažíval na bulváru Champs-Élysées řemeslník Loran se svou partou. Do poslední chvíle ještě během zápasu instalovali na jeden z luxusních obchodů fošny.
2: Ozvali se nám až v 17 hodin, tedy asi hodinu před zápasem, abychom jim zabezpečili obchod. Děláme, co můžeme. Nemohli jsme sem ani přijet autem, všechno je zavřené. Obkládáme výlohu obchodu dřevotřískou.
3: Sotva zápas skončil, tak vypukly první nepokoje. Lidé začali zapalovat červené dýmovnice, házet petardy, házeli taky lahve s vodou na policisty. Policisté je rozháněli obušky a slzným plynem. Procházím dolů do spodní části bulváru Champs-Élysées. Přede mnou prochází 4 těžkooděnci. V rukách drží jednoho člověka, muže s culíkem. Tady kousek dál mladík v mrákotách, tady ho ošetřuje další policista. A tady procházím kolem kompletně vysklené autobusové zastávky. Lidé kašlají, mají zarudlé oči, výsledek slzného plynu. Oslavy v centru Paříže ani zdaleka nekončí, budou pokračovat i v následujících hodinách. Pařížané chtějí druhý titul s fotbalisty PSG oslavit pod Eiffelovou věží odpoledne. Organizátoři na místě očekávají až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron přivítá úspěšné fotbalisty večer v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

Dnes končí světový šampionát v hokeji a to samozřejmě zápasy o medaile. V 15 hodin a 30 minut budou o bronz bojovat Kanada a Norsko. Ve 20 hodin a 20 minut o zlato se střetnou Švýcarsko a Finsko.

0: Radiožurnál 8 hodin a 30 minut. Na řadě jsou zprávy Vojtěcha Tomáška.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí od dnešního poledne do půlnoci. Týká se severozápadních, středních a jižních Čech a taky Znojemska a části Vysočiny. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu. Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. Ve městě Bunia na východě Konga se dnes otevře nové centrum pro pacienty nakažené ebolou. Zařízení pod záštitou Světové zdravotnické organizace má kapacitu 40 lůžek. Počet lidí s podezřením na nákazu krvácivou horečkou je přes 1 000. Potvrzených případů jsou přes 200. Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne. Sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou, upečenou nebo třeba z písku, podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Povedlo se jim to jako druhému týmu v moderní historii soutěže. Pařížané porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Plážové volejbalisty Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka čeká na ostravském turnaji nejvyšší světové úrovně boj o medaile. V semifinále nastoupí v 11 hodin proti Američanům Krebovi s Benešem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 před Šmejkalkou a také na D8 u Velvar. Na D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru pracují silničáři na údržbě kanalizace, jsou v pravém pruhu, vzhledem ke slabšímu provozu se nezdržíte. Na D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem spozorněte v okolí sjezdu na Mělník a Slaný. Mezi 17. a 18. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu, místem se projíždí plynule. D8 ještě jednou, tentokrát ve směru do Prahy, opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7. kilometru sekají trávu v levém pruhu, vozidla údržby budou pokračovat dál až do Prahy. A na silnici 247 mezi Libochovicemi a Litoměřicemi zpomalte za Ravosevicemi. Řeší tam nehodu dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Postupně se nebe nad Českem bude od jeho západu zatahovat a smraky na naše území dorazí i srážky. Většinou se bude jednat o dešťové přehánky, ale právě v jihozápadní polovině našeho území počítejte i s bouřkami, ve kterých bude velmi intenzivně pršet. Také se můžete setkat s nárazy větru a doplnit to mohou i menší kroupy. Teploty odpoledne vyšplhají na letních 24 až 29 stupňů. Pokud míříte na výlet na hory, pak se připravte na teplotu kolem 19 stupňů Celsia. Zítra se výrazně ochladí a čeká nás další deštivý den. Poslechněte si meteorologa Františka Šopka.
5: Zítra očekáváme oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vzduchu v noci klesnou na 16 až 12 stupňů, přes den vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia, to znamená zítra bude významně chladněji než dnes.
4: V úterý pak bude polojasno až oblačno a deště čekáme jen velmi málo. V dalších dnech příštího týdne bude převládat oblačno, místy s přehánkami nebo i bouřkami. Teploty budou ale zase příjemné, většinou do 25 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Teď krátce zabrousíme do automobilových sportů, protože britský pilot Elfyn Evans z týmu Toyota vyhrál po třetí během 4 let japonskou rally a zvýšil vedení v mistrovství světa v automobilových soutěžích.

0: Red Hot Chili Peppers doznívají ve vysílání Radiožurnálu Sport a následující minuty budou patřit hokeji, protože se budeme bavit o světovém šampionátu, na kterém zbývají už závěrečné dva zápasy, a proto jsme teď ve spojení s naším kolegou reportérem, který je přímo na místě, Františkem Kunou. Vítej.
1: Hezký den.
0: Začneme tím prvním zápasem, tedy o bronz. Kanada vyzve Norsko, tak má vůbec Norsko šanci proti Kanadě?
1: Má, proč by ne? Navíc tyto týmy spolu hrály v základní skupině. Norové dokázali vést nad Kanadou 2x2 góly a vlastně o plný bodový zisk přišli až v předposlední minutě utkání. Navíc Kanaďané, to je tým, který má takovou, řekněme, podobně severskou americkou mentalitu jako Spojené státy, jako je to v NHL, prostě Stanley Cup nebo nic. Takže Kanaďané třeba z posledních let, kdy hráli o bronz, tak nedokázali vyhrát a naposledy vyhráli utkání o bronz v roce 1995. Od té doby hráli 4x a vždy prohráli. Vždy to ale v těch 4 případech bylo proti týmu z té úzké světové špičky. A teď jsou tu Norové, kteří vlastně už v podstatě nemají co ztratit od zavedení systému play-off a od doby, kdy se Norové jako napevno usadili mezi elitou, tak nehráli během finálového víkendu. Takže ten zápas zajímavý rozhodně může být. Otázkou je ještě i to, jak třeba i ten čas, který měli oba týmy na regeneraci, bude hrát roli. Jsou tu nějaké 4, možná 5 hodin, takže každopádně Kanada je favorit 100%, ale uvidíme, jak k tomu přistoupí.
0: Pojďme tedy na ten další zápas o zlato ve 20 hodin a 20 minut. Tak Švýcarsko vyzve Finsko, tak tady je kdo favoritem?
1: Ty týmy už se potkali společně, hráli v závěru skupiny a vlastně i díky tomu si Švýcaři v podstatě přihráli do semifinálového souboje Nory. Byl to souboj v závěru skupiny, který vyhráli Švýcaři 4-2, takže už tyhle týmy mají zkušenost proti sobě z tohoto turnaje. Takže pokud se budeme bavit o favoritovi, asi to Švýcaři mohou být, vzhledem k tomu, že hrají doma, na turnaji v podstatě nenašli nikoho, kdo by je nějakým způsobem zaskočil, porazil a překvapil. Ale Finové ukázali v zápase proti Kanadě, v tom semifinálovém, že dokáží být tedy ukrutně nepříjemní. Byly to velmi rozdílné zápasy, protože Švýcaři vedli až na konci první třetiny a porazili Norsko 6-0. Na straně druhé finský postup přes Kanadu se rodil velmi těžko až vlastně ve druhé třetině, kdy Finové dali 3 góly, zlomili odpor Kanady a pak už ji vůbec k ničemu nepustili. A jak říká český útočník David Tomášek, proti Finsku nechcete hrát, když Finsko vede, takže to bude v podstatě asi to klíčové, kdo dá první gól, tak to by mohlo velice, velice napovědět o zlatých medailistech pro tento šampionát.
0: Říká náš reportér František Kuna, který bude také komentovat tento finálový zápas Švýcarsko versus Finsko ve 20 hodin a 20 minut. Františku, moc děkujeme a hezký den.
1: Hezký den.

0: Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili triumf soutěží jménem Liga mistrů. Na penalty zdolali Arsenal, který tak dál čeká na úspěch v elitní evropské soutěži. I toto fotbalové téma teď probereme s naším expertem Pavlem Horvátem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno, dobrý den.
0: Tak dalo by si říct, že penalty slušely tomuto finále?
1: Tak samozřejmě pro nás fanoušky slušely. Já si myslím, že Pařížani si zasloužili vyhrát tu základní hrací době, ale pro nás, pro fanoušky, si myslím, že to vyvrcholení bylo ideální.
0: Ty jsi rekordmanem v počtu proměněných, s nadsázkou i neproměněných penalt v samostatné historii České ligy. Co udělali dva hráči Arsenalu, kteří netrefili z pokutového kopu bránu špatně?
1: No tak je to samozřejmě velký tlak na nervovou soustavu celou, bych řekl. Myslím si, že Eze první, tak ty poskoky před tou penaltou čekal na pohyb golmana. Safonov to udělal výborně, ani nehnul brvou, bych řekl, jenom tak poskočil dopředu a Eze to neunes. No a Gabriel, ta poslední penalta je opravdu těžká, když ji musíš dát a víš, že když nedáš, tak je konec. Bohužel se to stalo jemu, ale to prostě k tomu fotbalu patří. Někdo dát prostě někdo nedat musel, tak bych to řekl, a bohužel to padlo na něj. Samozřejmě tohle už je potom opravdu jenom o té hlavě a jak ten hráč je schopný to zvládnout, tu situaci. Arsenal prostě prohrál, ale myslím si, že ta výhra Paříže je zasloužená.
0: PSG obhájilo, Arsenal naopak 20 let po finálové prohře s Barcelonou znovu na takzvaný ušatý pohár nedosáhlo, tak bude to hodně bolet, nebo je vítězství v anglické lize dostačující?
1: Tak já si myslím, že v tuhle chvíli ještě samozřejmě ten smutek bude veliký, nicméně Arsenal po dlouhé době vyhrál anglickou ligu. Já si myslím, že to je velmi, velmi solidní náplast na ten neúspěch v Lize mistrů a před Artetou a jeho týmem je další cíl.
0: Na Radiožurnálu Sport se teď bavíme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pojďme k baráži. Ostravský Baník zvítězil celkově 8-0 nad Táborskem. Včera totiž venku vyhrál 5-0. Opravdu byl mezi oběma celky až tak velký rozdíl?
1: No tak on ten první zápas hodně napověděl. Samozřejmě vrátíme se k tomu, že Táborsko tam mělo prostě svoje šance, nevyužili je a prostě proti tomu silnějšímu týmu nebudeš mít jako 5-7 šancí. Tenhle ten zápas, co byl včera, tak já si myslím, že vlastně už bylo rozhodnuto a nehraje se úplně jednoduše. Kluci z Táborska to chtěli zkusit, ale Baník už byl na té vlně a už si ten zápas dohrál. Myslím si, že ten výsledek není úplně rozhodující, myslím výše skóre, ale to, že Baník se zachránil, je pro ostravský region celý je velmi důležitý.
0: Má vůbec baráž v tomto formátu smysl, protože i druhé dvojutkání se zdá být rozhodnuté. Slovácko bude doma bránit náskok 4-1, které si odvezlo z Trávníku Artisu Brno.
1: No já proti tomu nic nemám, já si myslím, že teď jsem to zmiňoval, stejně tak Artis v tom prvním zápase dokonce šel do vedení, měl takový nepříjemný situace pro soupeře a kdyby je využil, tak by to bylo daleko jiný. To, že ty zápasy dopadly oba dva první o 3 góly, je samozřejmě trošku výjimka, já jsem to takhle jednoznačně nečekal, ale samozřejmě by měl být vidět mezi první a druhou ligou, ale to playoff je takový, že se může stát cokoliv a říkám, kdyby využili ty druholigový manšafty ty svoje šance a příležitosti, tak by to možná měli ty ligisti složitější, ale to se nestalo a proto si to zaslouženě uhrajou.
0: A na závěr našeho povídání ještě krátce příprava české reprezentace na mistrovství světa. Dnes utkání s Kosovem, co je úkolem podle tebe pro reprezentaci? Nezranit se?
1: No tak já si myslím, že samozřejmě většina těch kluků ví a tuší, že bude v tom užším kádru na to mistrovství. Určitě jedna tato myšlenka na to nezranit se bude. Na druhou stranu je to mezistátní, mezinárodní zápas, kde ty kluci, který opravdu začínají a dostanou dneska šanci, bavíme se o těch třech nováčcích, tak určitě budou hrát naplno a hrajou si o svoji životní šanci. Takže je to takový trošku rozmělněný, ale já si myslím, že hlavně jde o to, aby opravdu ty kluci měli nějaký rytmus a trošku si zahráli a ty tři bojují v nominaci.
0: Říká Pavel Horvát, moc děkujeme za tvůj čas a příjemný zbytek neděle.
1: Díky, hezký den.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Bylo 9 hodin. A zprávy Radiožurnálu má Vojtěch Tomášek.
1: Francouzská policie zadržela stovky lidí při oslavách vítězství PSG ve fotbalové lize mistrů. Správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Tenista Jakub Menšík zabojuje na Roland Garros o postup do čtvrtfinále. Pozor na sekání trávy na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy na čtvrtém kilometru. A bude nejprve polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Francouzská policie zadržela přes 400

0: Jejich městech, včetně Štrasburku, Grenoblu a Rennes. I přes nepokoje vláda potvrdila odpolední oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží. Podle organizátorů můžou přilákat až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron večer přivítá vítězné fotbalisty v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Radio Journal.
1: Zaporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl dron. Píše o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které incident nahlásila Ruskem kontrolovaná správa elektrárny. Dron údajně zasáhl budovu s turbínou a poškodil zeď. Agentura na síti X napsala, že požádala o přístup do zasažené budovy k její kontrole. Správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a snaží se z lidí vylákat citlivé údaje, třeba i bankovní. Jde o takzvaný phishing. Mluvčí sociální správy Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na takové e-maily neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
2: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
1: Ve Zlíně na silnici 1/49 na křižovatce směrem ke krajské nemocnici Tomáše Bati zítra začnou stavební práce. Výrazně to omezí dopravu. Silničáři budou téměř měsíc opravovat vozovku. Řidiči tak po hlavní trase na Vizovice, v Setín a dále na Slovensko, kterou denně projede přes 20 000 aut, pojedou pouze k Ivadlově. Podle policistů se dají čekat dlouhé kolony a řidiči by se tomuto místu měli raději vyhnout. Ve Vlčnově na Slovácku se dnes chystá jízda králů. Tradiční zvyk, který je zapsaný na seznamu UNESCO, doprovodí i folklorní vystoupení. Jezdci na koních v čele s letošním králem v dívčím kroji a s růží v ústech bude obcí projíždět od 12 do 17 hodin. Jak říká organizátorka akce Petra Kučerová-Brandisová.
3: Ta družina se skládá z jezdců, z pobočníka a z krále, takže celkem máme 14 koní a máme tam taky takovou specialitku, že v družině Legrútu jsou dva bývalí králové. No a v letošním roce je i 15. výročí zápisu jízdy králů do UNESCO.
4: Sport. Fotbalisty české reprezentace čeká v přípravě na mistrovství světa zápas s Kosovem. Hrát se bude od 16 hodin na Letné. Následně trenér Koubek oznámí finální nominaci na šampionát. Tenista Jakub Menšík se dnes na Roland Garros znovu pokusí posunout své kariérní maximum. V osmifinále se utká s Andrejem Rubliovem z Ruska. Toho už v minulosti dokázal dvakrát porazit. Menšík ale tvrdí, že takové statistiky před zápasem vůbec nebere v potaz.
5: Pro mě to jedno, jestli to je 0-5 nebo 5-0 nebo 0-2-2-0. Ten další zápas je zase jiný, je to jiný den, jiný povrch, jiné podmínky a tak dále. Že jo. Těším se, moje první osmifinále, na které nastoupím. A já určitě budu se snažit podat ten nejlepší výkon, co bude v mých silách.
4: Souboj začne v podvečerních hodinách a uslyšíte o něm na Radiožurnálu Sport.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D8 u Doliny Vody a na D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem bez směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Mezi 5. a 4. kilometrem se pohybují vozidla údržby v levém pruhu, sekají trávu a budou pokračovat dál do Prahy na konec dálnice. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru pracují silničáři na údržbě kanalizace. Mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na silnici 128 mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí zbystřete v Čiměři. Zasahují tam u nehody osobního auta s motorkou, na vozovce jsou vyteklé kapaliny. A v Praze v Hartigově ulici dejte pozor v křižovatce Ohrada, řeší tam nehodu nákladního auta s osobním. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku i zataženo, během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ dorazí až večer. Nejvyšší teploty dnes 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
8: Hezké nedělní ráno, je 9 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a cyklistická Giro d'Italia dnes napíše svou poslední kapitolu. Jestli čeká závěrečná 21. etapa v ulicích Říma. Čeká je rovinatých 131 kilometrů, takže pokud se nestane něco opravdu nečekaného, růžový trikot už Jonasu Vingegaardovi nikdo nevezme. Dánský cyklista vede celkové pořadí o víc než 5 minut před Felixem Gallem a míří za vítězstvím při své premiérové účasti na Giro. Z českého pohledu si vedl velmi dobře Jan Hirt, ten drží

0: 12. místo a i letos Poták potvrdil, že v horách umí být opravdu hodně vidět.
1: Radiožurnál Sport
2: a Markéta Salajs-Vozilová.

0: Následující minuty budou patřit hokeji, protože domácí Švýcarsko nebo Finsko. Dnes večer se rozhodne o vítězi hokejového mistrovství světa. Finále u nás uslyšíte v přímém přenosu. Už teď se o něm ale pobavíme s naším expertem, olympijským šampionem Martinem Procházkou. Martine, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Čekal bys, Martine, před turnajem ve finále právě Švýcarsko a Finsko?
1: Švýcarsko bych čekal, se přiznám. On tam jsme měli už od začátku, že mají velmi kvalitní tým, že opravdu kromě Kevina Fialy, jedna z hvězd Švýcarů, která byla kvůli zranění, se nedostala na šampionát. Každopádně Švýcaři patřili těm favoritům právě do toho, aby hráli to finále. Neviděl se samozřejmě s jakým soupeřem a přiznám se, že včera jsem říkal Kanada a Finsko, že to bude velmi vyrovnané utkání. Nakonec Finové ho urvali pro sebe a dostali se do toho finále.
0: Švýcarsko je po třetí v řadě ve finále, v obou předchozích případech to byla ale porážka. Jak moc může finále rozhodnout faktor domácího prostředí?
1: No, měla by to být samozřejmě výhoda pro ně, protože když jsem včera viděl to včerejší utkání z Norit, jak byla zaplněna Curišská arena, jak tam opravdu bylo těma červenýma barvama, jak to tam úplně žilo, tak by to měla být trochu pro ně výhoda. Každopádně většinou to bývá tak, že kdo dá ten první gol v tom finále, tak to utkání nějakým způsobem asi potom podrží něco podobného, jako my v roce 2024, když jsme hráli doma v Praze tady právě se Švýcarama, tak vlastně jsme vyhráli 2-0 a dali jsme první gol a pak jsme to utkání už dohráli. Takže je to částečná výhra. Na druhou stranu Finové ukázali včera, že proti Kanadě, že i když prohrávali 2-1 po první třetině, tak dokázali to utkání otočit a je vidět, že jsou velmi silní, takže velmi, velmi silný soupeř pro Švýcarsko.
0: Ty jsi teď mluvil vlastně o obou finalistech a o tom, jak moc jsou silní právě tyto dvě země. Tak kdo je podle tebe přeci jenom trošku větší favorit? Protože podle bookmakerů je to hodně vyrovnané, případně se o trochu více favorizují domácí.
1: Právě proto, jak už si říkal, je to hodně vyrovnané, no, tak Finové nemyslím, že prostě by byli lehkým soupeřem, jak už jsem říkal, by to bylo velmi vyrovnané. Asi možná trošku se přikláním ke Švýcarům. Je tam přece jenom je ta atmosféra domácího šampionátu, ty zkušení, velmi zkušení hráči, kteří, jak už si říkal, dvakrát po sobě hráli v finále. Myslím si, že Švýcaři by, když se jim to povede to utkání, ho by měli zvládnout a po třetí nakonec konečně udělat tu zlatou medaili, což bych jim asi přál.
0: Na radiožurnálu Sport se bavíme s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Připomínám, že finále světového šampionátu mezi Švýcarskem a Finskem začne ve 20 hodin a 20 minut. Předtím už od 15:30 odpoledne nás čeká duel o bronz mezi Kanadou a Norskem. Na papíře asi jasná záležitost. Čekáš nějaké překvapení?
1: Nečekám, přiznám se, že si myslím, že Kanada, i když bude asi zklamaná toho, že nehraje v finále, tak pořád ten tým je velmi, velmi kvalitní. Norové si asi sáhli na to maximum, to, že už se dostali jenom do toho semifinále. Bylo to vidět i v tom včerejším utkání, kdy a ještě v té první třetině proti Švýcarům, dá se říct, trochu vzdorovali, ale ve druhé třetině inkasovali 3 branky a bylo po zápase, takže myslím si, že Kanada si to nějakým způsobem pohlídá a to ty bronzové medaile získá. Bylo by to velké překvapení, pokud by Norové vyhráli nad Kanadou.
0: Říká Martin Procházka, moc děkujeme za tvé postřehy a příjemný zbytek neděle.
1: Hezký den.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Basketbalisté Oklahomy titul v NBA neobhájí a v rozhodujícím sedmém semifinále podlehli 103-111 San Antonio. Spurs se tak ve finále střetnou s New Yorkem. To byl basketbal a teď další hudba ve vysílání Radiožurnálu Sport.

0: Velký den čeká tenistu Jakuba Menšíka, protože ten se dnes na Roland Garros znovu pokusí posunout své maximum. V osmifinále se utká s Andrejem Rubljovem z Ruska a poprvé to bude, pokud jde o počasí v přijatelnějších podmínkách.
1: Mesdames et messieurs, nous allons recueillir les impressions de Jakub Menšík.
2: Celý první týden pařížského Grand Slamu platilo, že se během dne teplota dostala nad tropickou třicítku. V neděli by mohlo být třeba i o 10 stupňů méně a to dělá Menšíkovi radost.
3: Je to určitě něco, na co jsem se těšil. Konečně vlastně, jako kdyby ty podmínky budou aspoň trošku přijatelnější a myslím si, že určitě to bude pomalejší. Nejenom pro mě, ale všichni vlastně hráči přivítají trošku. Neřekl bych, že úplně studenější počasí, ale méně teplé počasí.
2: Vyprávěl Jakub Menšík po vítězném zápase s Australanem Deminorem, kterého porazil až na šestý pokus. Jeho dalším soupeřem bude teď Rus Rubljov, se kterým má naopak český tenista pozitivní bilanci 2-0. Nad těmito statistikami ale Menšík před zápasem vůbec nepřemýšlí.
3: Pro mě to jedno, jestli to je 0-5 nebo 5-0 nebo 0-2, 2-0. Ten další zápas je zase jiný, je to jiný den, jiný povrch, jiné podmínky a tak dále, že jo. Těším se, moje první osmifinále, na které nastoupím a já určitě budu se snažit podat ten nejlepší výkon, co bude v mých silách.
2: Říká před osmifinálovým duelem Jakub Menšík. V Paříži už není v mužském pavouku žádný grandslamový šampion, takže je jasné, že ať vyhraje Roland Garros kdokoliv, půjde o premiérový titul. O šancích českého reprezentanta mluví tenisová expertka a moderátorka radiožurnálu Sport Andrea Sestýny Hlaváčková.
4: Vždycky má šance, je to hráč, který byl schopný vyhrát Miami, takže určitě šance tam jsou. Ale na druhou stranu ten grandslamový formát nejlepší z 5 setů je jako tak strašně jiný, že to pro něj bude jako náročné asi to fyzicky třeba takhle utáhnout úplně do nějakých pozdějších kol. No, každopádně bych mu to přála.
2: Utkání Menšík Rubljov je naplánované jako čtvrté v pořadí na kurtu Suzanne Lenglenové. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Připomínám včerejší skvělý úspěch fotbalistů Paris Saint-Germain, protože ti porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4-3 na penalty. V normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1-1. Francouzský celek jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej.

0: Dobré dopoledne, je 9:30. Zprávy Radiožurnálu a Vojtěch Tomášek.
1: Izraelská armáda dobila křižáckou pevnost Bufor na jihu Libanonu. Hrad doteď ovládalo hnutí Hizballáh, které odtamtud podle Izraele podnikalo útoky. Agentura AP napsala, že izraelská armáda pronikla do libanonského vnitrozemí nejhlouběji od roku 2000. Tehdy Hizballáh vytlačil izraelské jednotky a ukončil tak 18-letou okupaci jihu země. Pevnost z 12. století leží na strategicky významném místě nad údolím řeky Litánii. Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel, vyplývá to z vyjádření předsedů všech senátorských klubů. Vládní politici chtějí, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu, jinak podle nich hrozí kolaps veřejných financí. V Senátu mají většinu opoziční strany, které návrh označují za hazard s budoucností země. Desetitisíce lidí v ulicích Ankary podpořili tureckého opozičního lídra Ezgira Ezela. Soud ho nedávno zbavil funkce předsedy Lidové republikánské strany, když zrušil výsledky vnitrostranických voleb z roku 2023. Justice poukázala na údajné nesrovnalosti. Ezel ke svým příznivcům promluvil a pak se postavil do čela průvodu. Podle agentury Reuters shromáždění ukázalo, že má stále silnou podporu. Pražská zoo dnes odpoledne odveze do Kazachstánu další 4 koně Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody. V tamní Zlaté stepi teď žije 14 koní Převalského, které tam zoo přepravila při předchozích transportech loni a předloni. Do stejné oblasti Altyn Dala teď nejprve zamíří 4 hřebci, o pár dní později 4 klisny. Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava se zachránili v šancelize. V odvetě baráže vyhráli na hřišti Táborska 5-0 a celkově dvojzápas ovládli 8-0. Dnes čeká baráž Slovácko a Artis Brno. Úvodní duel vyhrál tým z Uherského Hradiště 4-1. Hrát se bude od 13 hodin. Radiožurnál Sport nabídne zápas živě. Na Radiožurnálu uslyšíte přímé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Divišova a omezení před Šmejkalkou. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kolín. Na 41,5 kilometru nám hlásíte překážku.
4: Já bych chtěl upozornit na odstavené vozidlo ve stoupacím pruhu na dálnici D1 ve směru na Prahu. Jedná se o 41. kilometr, je to těsně před sjezdem z dálnice.
3: Jen dodáme, že místo je označené světelnou šipkou. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru pracují silničáři na údržbě kanalizace, jsou v pravém pruhu. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Mezi 3. a 2. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu, sekají trávu a budou pokračovat až na konec dálnice, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo bouřky. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východ dorazí až večer. Nejvyšší teploty dnes 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport. You're the one I let to build a future in a home with.

0: together.
1: 9 hodin a 35 minut posloucháte Radiožurnál Sport a teď se budeme bavit o beachvolejbalu, protože jediným českým párem, který si dnes zahraje na beachvolejbalovém turnaji Pro Tour Elite v Ostravě, jsou Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem. Ti nejdřív v osmifinále porazili další českou dvojici David Schweiner, Tadeáš Trousil a ve čtvrtfinále pak zdolali i Francouze Basserova s Ajem 2-0 na sety. Právě po postupu do semifinále oba hráči přivítali v našem mobilním studiu Airstream v areálu v Dolních Vítkovicích reportér Krištof Kousal.
2: Ať jste měli jakýkoliv cíl do tohohle turnaje, tak tohle muselo asi cokoliv předčit, ne?
3: Určitě, já myslím, že už jsme tak asi o 2 až 3 kola za naším jakýmkoliv cílem, který jsme si dovolili si stanovit. Tohle je úplně pohádka ostravská. Už když jsme v kvalifikaci hráli tiebreak, tak to vypadalo, že se klidně se turnaje můžeme rozloučit tam. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli a že jsme potom v té hlavní soutěži už ve skupině dokázali hrát, jak nejlépe umíme a že jsme udrželi tu laťku takhle vysoko nasazenou i do toho čtvrtfinálového zápasu, který vůbec nebyl jednoduchý.
4: Je to neuvěřitelný, já bych zvlášť v té kvalifikaci, už když byly tam docela nervy, tak jsem si říkal, že jestli vyhráme ve skupině něco, tak to bude super. Nakonec jsme zatím podlehli jenom jedním Francouzům a už jsme dál, takže pro nás dobrý.
5: Ve čtvrtfinále jste porazili Basserova a Jema, francouzský pár, ty porazili i David Schweiner s Tadeášem Trousilem ve skupině. Jaký byl teda taktický plán? Dostali jste na ní nějaký tip?
3: Ta taktika byla velmi podobná tomu, co na ně hráli kluci. Jediná změna byla to, že Francouzi si vyměnili pro ten první set pozice, možná právě proto, aby nás zbavili toho taktického plánu, který fungoval v tom minulém zápase. To byl podle mě z jejich strany trochu riskantní tah, protože na těch jiných stranách hřiště nejsou tam zvyklí hrát a bylo to potom vidět, že se trochu trápili s přesností na nahrávce nebo i na příjmu. Takže to pro nás nebyla až zas taková změna. My jsme se toho taktického plánu drželi i přes změnu strany, jo, jsme ho trochu upravili a jsem strašně rád, že to vyšlo, protože zejména ten první set byl takový hodně, hodně dramatický. Já jsem tam bohužel kupil docela dost chyb při těch bodových útocích, které nás možná stály nějaké výraznější vedení a jsem strašně rád, že ten první set jako psychologicky pro nás byl velmi důležitý, že jsme ho nakonec zvládli.
5: Solidně odehrané v poli jak osmifinále, tak čtvrtfinále, ale přidalo se i hodně bodových bloků od vás, Jiří. Vycházel vám nějaký taktický plán té obrany na cítí?
4: Takticky nás trenér Andrej Tomatis připravil dobře, věděli jsme i od kluků, jak oni reagují a jsem strašně rád, že jsem hlavně dokázal dodržet taktický pokyny na jedničku až na dvojku, občas mi tam uteklo, ale to se stane. A celkově řekl bych, že Perun mě podržel výborně v zápasu proti Divovi Stádou a teďka v tom zápase jsem rád, že jsem se mohl na té obraně taky hodně podílet a veškerý vyběhaný body, který jsme tam měli, tak nám nakonec doneslo a dostatek jistoty, no.
5: Takže se představíte i v semifinále, vaši soupeři, Američani, Krab a Beneš. Co k těmhle soupeřům?
3: Trochu jiný typ soupeře, než byli třeba Francouzi. Američané jsou podle mě o něco solidnější, dělají méně chyb, zejména Krep je menšího vzrůstu, ale zase velmi talentovaný hráč, bude to trochu něco jiného, než Francouzi, kteří sázeli více na razantnější útoky. Beneš je velmi dobrý blokář, budeme se muset připravit na to, že budou mít dobrou obranu, ale zároveň si myslím, že když navážeme na ty naše výkony a opřeme se o tu dobrou obranu, takže to určitě je soupeř, na kterého můžeme vyzrát.
5: Ondřej Perušič, Jiří Sedlák postoupili do semifinále turnaje Ostrava Beach Pro. Gratuluju vám ještě jednou.
3: Díky, malujeme.
5: Z Ostravy Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Dodnes se povedlo jen 7 cyklistům vyhrát všechny 3 takzvané Grand Tour, tedy Vueltu, Tour de France a Giro d'Italia. Odpoledne se mezi elitní společnost zařadí pravděpodobně nebo s velkou pravděpodobností 8. muž. A jaký, tak to prozradí Christian Schweda, který nás zároveň pozve na dnešní poslední etapu Giro d'Italia.
1: Krásný den, právě triumf na Giro je tím posledním, který ve sbírce chybí dánskému cyklistovi Jonasi Vingegaardovi a už je jasné, že ho získá, pokud tedy dojede do cíle. Odpoledne uzavře letošní ročník rovinatá 21. etapa. Dán má v čele závodu víc než 5minutový náskok a je dlouhodobým zvykem, že se ten poslední den o celkové prvenství už nebojuje. Sprinteři se samozřejmě mezi sebou utkají o etapovou výhru, ale vítězství letošního Gira d'Italia Vingegaardovi nikdo nevezme. Dán všeobecně dominoval. Celkem vyhrál 5 etap, včetně té včerejší, kde se víc než 10 kilometrů pod vrcholem posledního stoupání utrhl soupeř.
0: Připomeň, mezi které cyklisty se Vingegaard svým vítězstvím zapíše.
1: Vueltu, Giro d'Italia i Tour de France dosud vyhrálo, jak jsme zmiňovali, 7 cyklistů: Anquetil, Merckx, Gimondi, Hinault, Contador, Nibali a Froome. Vingegaard tedy bude 8., ještě pro úplnost doplním, že dánská hvězda zvítězila na Tour de France v letech 2022 a 2023 a Vueltu vyhrála loni. Dnes odpoledne tedy čeká závodníky v Itálii na závěr Gira rovinatá trasa, která odstartuje v Římě, vede na západní pobřeží a následně zpět do Říma. No a po ní tedy bude moct Vingegaard slavit.
0: Jak jsou na tom čeští závodníci na letošním Giru?
1: Nejlepší z Čechů je Jan Hirt, který včera vybojoval 13. místo a celkově je 12. Bratři Matyáš a Tadeáš Kopečtí, ti jsou až ve druhé stovce pořadí. Ještě doplním, že ta závěrečná etapa letošního Giro d'Italia odstartuje v 15 hodin a 45 minut.
0: Možná se sluší jenom říct, že je škoda pro Jana Hirta, že Grand Tour možná nemá 4 týdny, protože ta jeho forma v posledním týdnu byla opravdu docela dobrá, ale teď byl ve studiu Christian Schweda. Děkujeme. Naslyšenou.

0: Fotbalisté Slovácka se dnes pokusí napodobit Baník Ostrava a uhájit v baráži se soupeřem z druhé nejvyšší soutěži prvoligovou příslušnost. Favorit bude v souboji s Artisem Brno doma v Uherském Hradišti navazovat na výhru 4-1 z úvodního zápasu. Odveta se hraje od 1 hodiny odpoledne. Pokud i Slovácko potvrdí roli favorita, bude v příštím ročníku jediným nováčkem vítěz druhé ligy Zbrojovka Brno. Baník včera navázal na hřišti Táborska na domácí výhru 3-0 výrazným vítězstvím 5-0.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Teď půjdeme k jinému tématu, protože před 2 lety ukončil kariéru a stejně má Jiří Beran stříbro z národního šampionátu. V Litoměřicích si v ojedinělém závodě, do kterého nastoupil, došermoval pro 2. místo v soutěži kordistů, když ve vyřazovací fázi nestačil jen na Martina Rubeše.
3: Takhle vysoko jsem rozhodně nemířil, ale bavilo mě to. Ale je vidět, že už síly docházejí na to finále. No.
4: Usmíval se Jiří Beran, který podlehl Martinu Rubešovi 11-15. Ten byl výrazně čerstvější.
5: Rozhodně nebudu lhát. Jirka měl strašně těžkou větev. Já jsem mu to říkal na stupních vítězů, že když jsem viděl toho jeho pavouka eliminačního, tak jsem mu moc nevěřil, protože tam měl fakt těžký zápasy. Každý ten zápas byl proti skvělému Šedmíři. A to se pak ukázalo ve finále, že prostě já jsem věděl, že Jirka nemá už tolik natrénováno, jako kdysi mýval.
3: Zkoušel jsem to tahat hodně zkušenostma a zkouskovat ten zápas a těžit z toho, že už nejsem zase tak rychle, nemám tolik natrénováno, to se dařilo, ale do jistý míry ty zápasy pak už byly náročný ke konci.
4: Jak se to dá tahat zkušenostmi v šermu?
3: Čekat na ten správný moment a pak mít to zrychlení a vlastně šetřit síly, nevyčerpávat se zbytečnýma pohybama, zbytečnýma akcemi, které nikam nevedou.
4: Ale nestačilo to. Mistrem republiky je stejně jako v minulém roce Martin Rubeš, který navíc v semifinále vyřadil toho nejlepšího českého kordistu současnosti na mezinárodní úrovni. Tím je myšlený Jakub Jurka.
5: Vždycky ty reprezentační zápasy jsou trošku jako jiný, protože Kuba byl jasný favorit, že světová devítka. Minulý víkend byl 3. na světovém poháru. Já jsem šermoval parádně, mi se tam rozsvícelo hodně věcí, které jsme teď trénovali, takže jsem rád, že jsem je zužitkoval tady v tom zápase.
4: Říká Rubeš, který se stejně jako Jurka bude teď po konci sezóny světového poháru chystat na 2 poslední akce. Za 2 týdny pojede na mistrovství Evropy a za 1,5 měsíce na mistrovství světa. Z Litoměřic Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
1: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
0: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
2: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
1: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
0: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
1: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
0: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
1: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
0: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.

0: Švýcar Simon Ehammer se na víceborském mítingu v rakouském Gecisu blízkl nejlepším dálkařským výkonem roku. Ehammer skočil 851 cm, což se dosud žádnému víceboři v soutěži nepovedlo. Čech Tomas Järvinen je v průběžném pořadí 14. a víceboj pokračuje dnes a samozřejmě o něm uslyšíte na radiožurnálu Sport. Teď se ale blíží 10. hodina a další aktuální zprávy.
1: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy má Kateřina Cousidisová.
2: Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka, čekají i kroupy. Americká armáda znovu zaútočila na loď na východě Tichého oceánu. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů, ve finále porazili Arsenal. Pozor na nepojízdné auto na D1 z Brna směrem do Prahy na 41,5 kilometru. A bude polojasno, postupně se zatáhne, přidají se přehánky nebo bouřky, teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka v pásu od Ústí nad Labem po Znojmo. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu, říká meteorolog František Šopko.
4: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
2: Nebezpečné můžou být i blesky anebo větrem polámané větve. Výstraha platí až do půlnoci. Čeští hoteliéři očekávají, že letošní letní sezóna pro ně bude stejná anebo lepší než loni, řekl to prezident Asociace hotelů.

0: zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
1: Do cen některých hotelů a penzionů se může promítnout zvyšování cen externích služeb a mest. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
2: Americký útok na loď ve východním Pacifiku nepřežili 3 lidé. Americká armáda to uvedla na sociální síti X s tím, že plavidlo bylo napojené na narkoteroristickou organizaci. Jde o druhý útok za tento víkend. Na podobné plavidlo armáda zaútočila taky v sobotu, zabila přitom 3 lidi. Spojené státy na lodě útočí od loňského září. Washington tvrdí, že jde o boj s pašeráky drog. Pro svá tvrzení ale zatím nepředložil důkazy. Podle lidskoprávních organizací se tím Spojené státy dopouští mimosoudních poprav. Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od zítřka jezdit do centra Prahy na Masarykovo nádraží. Dělníci začnou s opravou nástupišť a kolejí. Vlaky kvůli tomu budou končit na nádraží Praha-Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala dlouhodobá.
3: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
4: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Tým z Paříže dovedl k trofeji znovu trenér Luis Enrique. Španělský kouč v rozhovoru pro CBS vysvětlil, co je na úspěchu Paříže nejdůležitější.
5: Musíte se tím prostě bavit. Jsou potřeba kvalitní a techničtí hráči. Ale ta nejdůležitější věc, když poslouchám naše fanoušky a vlastně i fanoušky soupeře a slyším, že je náš fotbal baví, že je baví dívat se na naše zápasy. To je na tom to nejlepší.
4: Český beachvolejbalový pár Perušič Sedlák čeká už za hodinu zápas o postup do finále ostravského turnaje nejvyšší světové úrovně. Domácí duo nastoupí proti americkému týmu Crab Beneš. Semifinále odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Divišova a omezení před Šmejkalkou. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kolín. Na 41,5 kilometru stojí nepojízdné osobní auto ve stoupacím pruhu. Místo je označeno světelnou šipkou. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy ve směru do Brna, opatrně za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru pracují silničáři na údržbě kanalizace v pravém pruhu. Kolem se projíždí plynule. Na silnici 360 mezi Ústím nad Orlicí a Litomyšlí zpomalte za Řetůvkou. Osobní auto tam sjelo mimo komunikaci. A ve Zlíně v Galuhově ulici počítejte s komplikacemi u zámku, řeší tam nehodu autobusu a osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo, během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat a postupně se přidají přehánky nebo i boušky. Teploty 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy.
8: Hezké dopoledne, je 10 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a v následující hodině si můžete poslechnout reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka. Příjemný poslech.
9: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
10: Příjemný poslech u aktuálních kilometrů Jiřího Ježka a věřím, že dneska to bude hodně příjemné, protože ve studiu na Vinohradské 12 se mnou usedí asi dva nejoptimističtější, nejmilejší, nejhodnější a nejúžasnější lidi, které jsem kdy ve svém pracovním životě potkal.
11: Teď můžeme už jenom zklamat.
10: Já pevně věřím, pánové, že se vám to nepodaří. Samozřejmě jako prvního vítám Jiřího Ježka, po kterém se tenhle pořad jmenuje. Jirko, krásné dopoledne.
12: Ahoj Karle, zdravím všechny naše posluchače a myslím si, že ten dnešní den bude opravdu specifický v tom, slyšeli jste jméno, teda jméno jste ještě neslyšeli, slyšeli jste hlas a z toho jste pochopili, že naším hostem je Dan Stach, jeden z nejlepších moderátorů současnosti, tvář a srdce vědecké redakce České televize, zároveň nadšený komentátor obrovských sportovních akcí a náš velký kamarád. Dané, vítej, děkujeme za tvůj čas.
11: Děkuju moc za pozvání, kluci, jsem tady s váma rád.
12: Myslím si, že můžu pořád říct tvůj nízký věk, 38 teď, že? Mm-hmm.
11: Moje šéf vás to nemyslí, ta je o 7 let mladší.
12: No dobře, ale tak zase já jsem v jiné roli, takže já si to myslím. Tak přes tvůj věk, jako seš ve většině svých oborů už na absolutní špičce. Jako sbíráš významné ceny, teď si dostal cenu třeba i zajímavou cenu, cenu Fair

0: Play, k tomu se určitě vrátíme, ale máš na svém kontě prestižní novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky, ceny za popularizaci vědy. Myslím si, že patříš mezi nejznámější hlasy vlastně českého sportovního prostředí. Tak pojďme začít tím činem fair play, vlastně cenou za čin fair play. Bereš fair play jako nezbytnou součást jako tvýho života i mimo sport?
1: Jako úplně normální. Pro mě je vlastně normální a chci, aby byla normální, protože to, že se k sobě chováme podle pravidel fair play, by mělo být normální. Pojďme si říct, že když se tak nechováme, tak je to, co je divný. Ne to, že se někdo podle fair play chová.
0: A je to tak, máš to tak jako v té DNA, protože jsi vyrůstal v prostředí vodáckého sportu, který třeba já cítím hodně, že je tam jako důraz na respekt, na kamarádství, na fair play právě už od těch malých dětí. Byly právě tohle ty hodnoty, které se ti vtiskávaly jako do toho srdce?
1: Určitě nejvíc za to můžou moji rodiče, tam je to jednoznačné, protože mě v životě nejvíc ovlivnili moji rodiče a pak právě ta voda, kterou zmiňuješ. U vody je obrovská výhoda, že voda, jakmile máš jenom chvíli nos nahoře, tak ti okamžitě srazí celýho dolů. Okamžitě. U vody tohle funguje hned. Člověk si myslí, je to v pohodě, dám to. Ne. Hotovo. Jakmile je arrogantní na vodě, okamžitě končí. A voda je pak úžasná do života, protože ona učí analyzovat, ona učí rozhodovat se, ale zároveň mě naučila rozhodnout se, aniž bych přemýšlel. Protože ta divoká voda se pořád mění. To není prostě basketbalová palubovka, která zůstává stejná. Tam se mění ti soupeři, mění se podmínky té hry a podobně. Ale ta voda, já pojedu jednu jízdu 10x za sebou. A 10x budu mít trošku jiné podmínky na té vodě. Takže to musím vyhodnotit, musím se rozhodnout a zároveň se musím být schopný rozhodnout bez toho, aniž bych to vyhodnocoval. A to je do života strašně super.
2: S Danem Stachem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Pojďme na chviličku ještě k tomu konkrétnímu činu fair play. O tobě se hodně mluví, protože děláš strašně moc věcí, jak už to Jirka říkal. Já jsem si velmi oblíbený, prostě myslím, že ty recenze na tebe a určitě se k tobě dostali, jsou velmi, velmi pozitivní. A moji kamarádi občas jako říkají, že už se bojí otevřít skříň, aby na ně nevyskočil Dan Stach. A potom přijdou právě nominace nebo ocenění ještě za ceny fair play. A teď tam je to takhle různě popsáno, kdo za co byl oceněn. A najednou je tam Dan Stach a prostě to už si lidi opravdu říkají, jak je tohle možné, jak to ten člověk dělá. Tak já vím, že to budeš asi umenšovat, nebo říkat, že jsi se zachoval normálně, ale jenom krátce schrni, nebo řekni posluchačům, kteří nevědí, o co šlo.
1: Jo, a fakt nešlo nic významného. Jako je to prostě věc, která se stane. Tohle byl závod na 10 kilometrů, kdy závodník dobíhal do cíle a ušel za hranici svých možností. A v tu chvíli mozek říká, hele bacha, já vím, že hrozně chceš, já vím, že to hrozně chceš dát, že chceš doběhnout, ale jde ti o zdraví, jde ti o život. A tak mu začal vypínat nohy. Protože mozek takhle funguje, on vypne ty periferie tak, aby nás ochránil, aby jsme neumřeli. A on běžel dál, protože v tom rauši, toho běhu prostě nemohl zastavit. A já jsem mu pomohl do cíle, on mi pak psal, že moc děkuji, že to vlastně ani neuvědomoval, ale to je něco, co se na závodech opravdu děje. Já jenom mám jednu prosbu, když se vám tohle na závodech stane, tak fakt zastavte. Fakt nestojí za to doběhnout, možná si vybavíte Brownleeovi slavné to video triatlonových bratrů, jak jeden bratr vlastně táhne druhého do cíle. Ne, to není správně. Nejlepší bylo opravdu zastavit těch 200 metrů před cílem, postarat se o bráchu, počkat, až tam přijdou zdravotníci a pak doběhnout. Protože náš mozek říká, bacha, už je to moc a my jdeme přes čáru. Já jsem o tomhle dělal rozhovor v Hyde Parku Civilizace s přímo sportovním lékařem, panem doktorem Dostálem, a hodně doporučuju, my přímo tohle video tam rozebíráme, přímo o něm se bavíme a on medicínsky vysvětluje, proč opravdu riskujeme svoje zdraví.
0: Zvlášť, když se to stane někde jinde než v cílové rovince, kde není Dan Stach a Dan Stach nemůže být všude, prosím vás.
2: Takže někdo myslí, že lec kde je.
0: Ano, ano.
1: A s váma to bude těžké dneska, kluci.
0: Ne, ale je to s obrovským respektem k tobě.
1: Vy jste hrozně hodný, já se to vážím, ale uvádíte mě do rozpaků. Fakt jsem neudělal nic, co by tam neudělalo spousta dalších lidí, kteří takhle pomůžou jako někomu na trati anebo v samotném závěru. Tady spíš, myslím, že se to dostalo do toho povědomí tím, že i mě se na to pak ptali novináři a já jsem právě vysvětloval tu zdravotnickou stránku zatím, která si myslím, je fakt důležitá.
0: Ne, tak tím, že já jsem byl v té komisi, kdy jsme rozhodovali vlastně, které ty činy ocenit, a je to strašně těžký, protože každý vlastně ten čin fair play, zvlášť v dnešní době, potřebuje ocenit a my jsme se snažili opravdu vybrat ze všech těch různých kategorií, ať to byla vyloženě záchrana života, ať to byla pomoc třeba soupeři s tím, že on si nepřivezl svoje technické vybavení pro svůj sport, a půjčil mu ho soupeř a nakonec ten vlastně ten, který mu vlastně vlastně tu věc půjčil, tak byl poražen vlastně tím svým rivalem. Jo. Takže to jsou věci, které vlastně opravdu ukazují to, že v tom sportu je i kamarádství. Když se vrátíme na začátek, mluvil jsi o té vodě. Byli to právě rodiče, když jsi říkal, že tě hodně ovlivňovali, kteří tě posadili na tu vodu poprvé?
1: My jsme se s kamarády, s Týmalovými, jsme jezdili v létě u Anína na řeku a tam jsme se poprvé dostali ke kajakům, protože Kokáč jezdil. A Segra začal jezdit jako první. Já jsem v tu dobu hrál ještě fotbal, ale pak jsem prozřel. A šel jsem dělat pořádný sport. Divokou vodu.
0: Zdravíme naše fotbalové posluchače.
2: Jsem určitě Jiří Ježek jako velký fanoušek fotbalu, tohle určitě slyší moc rád.
1: Ne, tak hrál jsem fotbal, byl jsem primárně záložník, ale já jsem byl v takovém týmu, že se nás občas na zápas sešlo jenom 10, takže jsme hráli pak v 10 od začátku. To na druhou stranu člověk si hodně zaběhal. Ne, zdravím všechny dobrý fotbalový fandy, zdravím všechny ty, kterým fotbal dělá radost, zvlášť prostě na těch jako malých městech nebo sídy, to je skvělý. Já stejně chodím z práce a tam večer kluci prostě, kolik jim bude, 50, 60, 70, tam prostě valej fotbálek a to je super, jo, to je prostě skvělý. Ale pardon, utekl jsem od tvé otázky, jak kdybych byl u poslaneckého pultíku a ne u mikrofonu sportovního pořadu. Ta otázka směřovala na to,
0: jak mi tomu rodiče. Vodu, jak ti pomohli.
1: Já jsem se vlastně takhle připojil k Segře, která začala jezdit a začali jsme jezdit spolu u nás v Českém Vrbném v areálu Lídy Polesné, kousíček od Českých Budějovic a potom už jsem u toho vlastně úplně zůstal. My jsme tehdy dělali ještě orientační běh, což je mimochodem sport, který já považuji za ultimátní. Za mě ultimátní sport je orientační běh, protože člověk musí běžet a přece jenom, a teď to nemyslím nějak zle, jo, ale na tom kole se občas člověk může svést.
0: Jo, jo.
1: V tom běhu se prostě nesveze. Tam se člověk nesveze a musí se rozhodovat sám, žádný trenér. Prostě vběhnu do lesa a zaběhu, když jsem pod tlakem, dělám rozhodnutí. Já třeba jsem mapoval velmi špatně, takže já jsem toho hodně naběhal, protože jsem dělal hodně špatných mapových rozhodnutí.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
2: Že ta příprava potom byla vlastně velmi dobrá k té vodě a to je taky jedna z věcí, která se vždycky zmiňuje, když se řekne Daniel Stach, že jo, český reprezentant. Víc,
1: jenom juniorský.
2: A ty to vždycky juniorský. Takhle dodáváš, že juniorský. No, ale tak juniorský. Asi nebylo to úplně špatné, ne? Do kolika let to nebylo takhle vůbec špatné?
1: No tak do 18 jsem jezdil a pak já jsem věděl, že chci jít studovat, ale tak já jsem jezdil s tou generací, co je Vávra Hradilek, Vítek Přindiš, Honza Vondra, to byly vlastně tři moji takový největší soupeři, kdy my jsme se tak různě střídali, že Vítek je o rok mladší, to je teď současný reprezentant mistra světa, mistr Evropy. Stoupa vlastně Honza Vondra, tak to je juniorský mistr Evropy a Vávra Hradilek, tak to je stříbrný z olympiády mistr světa. Takže s těma já jsem jezdil.
0: To byla dobrá líheň.
1: A bylo to skvělý. Já jsem hrozně rád, že jsem vlastně měl tu šanci vlastně soutěžit s těma, co jsou dneska nejlepší na světě. A bylo to skvělý. My jsme kamarádi, vždycky jsme byli, jsme pořád. Já jsem u stoupy Honzy Vondry, jsem bydlel už v 11 letech, kdy jsme prostě v létě, jsem zůstával u něj třeba přes týden. S Vítkem se potkáváme jako dál i s rodinami. Takže já je mám hrozně rád, oni jsou prostě fajn a proto třeba pro mě ta nominace je těžká, protože já tam mám ty kamarády, ale zároveň jsem tam jako komentátor té nominace, takže jako je tam ten bias, jo, to nezastírám, ale musím ho držet trošku na úzdě.
0: Jak velká porce makačky to byla vlastně ta voda pro tebe ve srovnání potom třeba s tím orientačním během nebo vůbec s tím, co vidíš dneska, tu profesionalitu toho sportu?
1: Pro mě největší posun je v tom, jaká je péče o toho sportovce. Mm-hmm. Já jsem byl poprvé u fyzioterapeuta v 17 letech. Jo. V 17 letech, když jsem zablokoval krční páteř před nominací a moje mutinka tehdy pracovala pro fotbalový klub, kde měli fyzioterapeuta, a tak jsem mi pomohl uvolnit tu krční páteř. Dneska je úplně normální, že od začátku, a je to dobře, že cvičí, že kompenzují. A my jsme prostě se řídili podle toho, že hodně je dobře, víc bude lépe, a to není vždycky dobré. Já jsem pak v těch 17-18, kdy jsem se dal dohromady s Kubou Prýherem, což je jeden z lidí, který mě ovlivnili v životě vůbec nejvíc, ten startoval na olympiádě v Barceloně 92, který je vodák, který se pak k vodě vlastně vrátil po té, co rozjel firmu, tak ten mi ukázal, že se dá dělat těch věcí víc najednou. Že člověk může trénovat a zároveň může mít firmu, může mít rodinu, že to nemusí být jedna věc a to mě ovlivnilo hodně. A potom, ano, pak jsme měli těch 14 fází týdně, kdy jsem stával v 5 ráno, šel jsem plavat, pak jsem šel do školy, pak jsme šli běhat, pak jsme šli do posilovny, večer jsem se šel učit a pak jsem šel spát.
2: A to rozhodnutí víceméně, ty už jsi asi na to odpověděl, ale ty si tak nějak už tušil, když jsi věděl, že chceš studovat, že to prostě dohromady tohle jako nejde dál.
1: Ale já jsem ve 13 a půl jsem si říkal, že chci být 14násobný olympijský vítěz, 8násobný mistr světa, 8násobný mistr Evropy a 16 vyhrát celkový hodnocení světového poháru, což znamená, že 16 let si neporažen.
0: K tomu mít dva doktoráty.
1: A ve 14 jsem si řekl, že by mě to nebavilo a že bych chtěl studovat. Jo. Takže já jsem od 14 věděl, že chci jezdit na plnou ruku, jsem junior, ale pak chci jít studovat.
0: A bylo v ten moment i to rozhodnutí zůstat u té vody aspoň za tím mikrofonem?
1: To vlastně vzniklo tak trochu jako náhodou, protože přišel právě Kuba Prýher, ten můj trenér, a říká: hele Dane, lidi sem přijdou k nám do areálu, zastaví se tady, protože kolem areálu vede cyklostezka, kde jezdí tisíce lidí denně. Teď zastaví, ty kouká na ten vodní slalom. Někdo vyhraje o, když je to o hodně, tak vyhraje o sekundu a ty lidi vůbec neví proč. Tak jim vysvětli, proč někdo vyhrál o desetinu. Takže můj vstup do sportovního komentování bylo, kdy můj trenér řekl: hele, vysvětli jim, proč někdo vyhrál a někdo prohrál. Což je trošku paradoxní, že to dneska já se živím tím, že vysvětluju. Já vlastně celé moje komentování je vysvětlování. Takže já pořád něco vysvětluju. A na to jsou nejlepší tréninková jako metoda děti, samozřejmě, že všechno vysvětlovat je nejlepší. No a v těch 17 já jsem komentoval první závod. První závod u nás na kanále a díky tomu jsem pak postupně, že lidi na to strašně dobře reagovali a abych prvního klienta vlastně já získal jakožto komentátor, tak jsem jel vlastně 320 kilometrů jenom kvůli smalltalku. Jel jsem 160 kilometrů vlakem tam a zpátky, popovídali jsme a pak mi nabídli práci spolu s mým parťákem Mírou Lencem. A my jsme komentovali, bylo to zrovna shodou okolností cyklistické Omnium, o kterém já jsem, když mi to v úterý řekli, jako věděl, že existuje, ale nikdy jsem nebyl na dráhové cyklistice. A tak jsme strávili s Mírou následující dny až do té soboty tím, že jsme jako projížděli videa, koukali jsme na to. A když jsme odcházeli, tak za náma přišli cyklisti a říkají: hele, z jakého jste klubu, kluci? A my říkáme: SK Vodní slalom České Budějovice. Ne, počkej, najdi, to znáte tu cyklistiku. A říkám: no, jako já jsem poprvé tady jako na dráze, já jsem tady ještě nikdy nebyl. A oni: to není možný. A to mě samozřejmě potěšilo, protože to je to, na čem je vlastně postavené to moje komentování a moje práce, že se snažím co nejlíp připravit.
0: A to kamarádství s Mírou Lencem,
1: je
0: protože
1: unikátní.
0: Vy jste vlastně jako parťáci, berou vás lidi hlavně na těch veřejných akcích, na těch sportovních akcích, jako pořád jasný duo, tak vzniklo na té vodě.
1: Ano, my jsme oba dva vodáci. My jsme spolu dokonce s Mírou jezdili na deblu.
0: Aha.
1: A jednou jsme spolu vyhráli růžový legíny. V jednom závodě.
2: To je prosím tě cena nebo název nějaké soutěže?
1: Ne, to byla cena. To bylo, tuším, na jihočeském poháru, kdy jsme jeli spolu s Mírou na deblu, tak jsme vyhráli růžový legíny. Máme z toho i dost děsivou fotku, myslím si. Je dost děsivá.
0: Já si dost ani nedokážu představit vás dva v jedné lodi. Teda jako.
1: Ale moc jsme toho nenajezdili. Oficiálně proto, že Míra je o 2 roky starší, tím pádem já bych musel jezdit ve vyšší věkový kategorii než on a tam už ta konkurence byla těžší. Ale myslím si, že my ani jeden nejsme jako do deblový posádky jako ideální varianta.
0: Takže to komentování jste začali dělat spolu.
1: Jo, já jsem vlastně poprosil Míru, jestli by do toho nešel, protože já jsem říkal, že on na to bude dobrý. A myslím, že je na to dobrý. Myslím, že je na to hodně dobrý.
2: Myslím, že docela dobré oko na kolegu. Já, když se u tohohle na chviličku zastavím, já tomu všemu rozumím. Ten široký rozptyl, který ty už si tady párkrát zmínil, ten ty si vlastně držíš, protože jednak vysvětluješ vědu a jednak s Mírou Lencem stojíte u kanálu a řvete. A to, co je mezi tím, mluvíte velmi důrazně, Dane. Já, když jsem vás poprvé viděl na život, tak jsem si říkal, že to snad pro Boha není ani možné, jak skvělé to je, ale jak strašně daleko je to od toho člověka, se kterým jsem pár let zpátky seděl ve studiu na Kavčích horách a společně jsme prostě tlumočili profesora Lorence Krause a bavili jsme se prostě o Černých dírách. Jo? A já jsem si říkal, to je úplně neuvěřitelné, kde se to v nich jako bere. A zůstává to ve vás pořád, ale prostě tohle jste v sobě objevili od začátku.
1: Já jsem naopak se musel v televizi zbrzdit.
2: Jasně.
1: Jako moje defaultní nastavení je jiné. Já se teď brzdím, abych mluvil pomalu. Teď mluvím pomalej, než mě by bylo příjemné. A ta Troja, no teď nás čeká Troja, vlastně příští víkend, že jo? Vlastně příští víkend je Svěťák v Troji, tak přijďte v pátek v podvečer a my budeme mluvit rychle, to můžu slíbit. A budeme mluvit určitě rychle a náš cíl je, aby se třásly břehy. To je můj cíl. Já prostě, a to je skvělý, jo, kluci, protože já jsem na druhé straně břehu, než jsou diváci. A já, když to jde, tak komentuju bosej. Já hrozně rád komentuju bos. A já normálně, když jedou závodníci, tak pode mnou stavěš třese. Normálně se klepe a na těch bosých nohách to člověk slyší. A cítí, pardon.
2: Mám pocit, že jsem se na druhé straně stromovka. Okay.
1: Snažíme se o to. Protože ta voda je zábava. Já chci, aby se lidi přišli podívat na vodní slalom. Aby se něco dozvěděli, aby mu líp porozuměli, ale hlavně, aby se bavili. To je zábava. Já chci, aby si řekli, to je cool, to jsem nevěděl, to je hustý, to je super. A příště přijdu zas.
0: No ale to není jenom kanál, to jsou všechny závody Rančeku, všechny ty půlmaratony po republice, Pražský maraton, závody na horských kolech v Novém Městě.
1: To bylo teď o víkendu fakt dobrý.
0: Jako neuvěřitelný.
1: Byl krásný.
0: Liší
1: publiku.
0: Se nějak, protože třeba já cítím, že když komentujete ty běžecký závody, tak hodně té energie vlastně dáváte těm běžcům.
1: Ano.
0: Tam je těch diváků možná méně než těch samotných běžců. Jo? Samozřejmě diváci jsou v těch posledních metrech, ale jsou to většinou příbuzní těch, kteří běží a snaží se odchytit v tom cíli, tak jako si odchytával ty toho zoufalce. Myslím v dobrém, jakože prostě chtěl se doplazit do cíle, já to chápu. Asi bych, někdy by vypla nohy, no tak jako mě vypla jedna, já už by si dávno, jo, ale... Možná to tělo už tenkrát vědělo, že
2: ale
0: to...
2: Malinko, Jirko, v tom slyšíme, že kdo nesprintuje do cíle, tak už Jiho Ježka je zoufalý. Dobré.
1: Já bych chtěl jenom do toho udělat jednu vsuvku. Jestli kdo jste nečetli knížku Frajer, přečtěte si knížku Frajer, anebo si puste Hyde Park civilizaci, kde byl hostem Jirka Ježek. Kde se bavíme, aby to nevyznělo, že to lidi mají vždycky zabalit, jo? O tom, jak chtěl Jirka, jako životem ještě neprotřelý závodník, nevyjet kopec, když prohrával v závodě. Jo? Co se stalo tehdy? Puste si to, přečtěte si to. A to je to, co je ten rozdíl. To je přesně ten rozdíl.
0: No?
1: Kdy někdy to vzát nesmíš.
0: Nesmí.
1: A někdy bys naopak měl.
0: No, přesně tak. Jo. Takže to komentování vlastně těm lidem, vydáváte energii těm samotným sportovcům při těch bězích. Kdežto naopak při třeba těch slalomových vodáckých závodech, tam podle mě ten závodník asi moc ani neslyší, že jo, v té vodě.
1: Já to říkám závodníkům otevřeně. Mm-hmm. Já tady nejsem pro vás. Mm-hmm.
0: Jo.
1: Já tady nejsem pro vás.
0: A liší se to třeba v tvém nastavení, když komentuješ pro ty běžce a komentuješ pro diváky. Mm-hmm. Tady diváku musíš vlastně vysvětlovat, co se děje v tom závodě, kdežto běžcům spíš dáváš tu energii.
1: Žiješ
0: a dáváš
1: s ním,
0: jí
1: vlastně.
0: Skvělou. Teda,
1: Ježiš, děkuju. Děkuju. Já, když jsem u vody, tak, a teď to možná vyzní jakoby zle, ale nemyslím to vůbec jakoliv zle, ale ten závodník je pro mě nástroj, pro tu moji cílovou skupinu, a to jsou diváci. Jo. A já jim to říkám zcela otevřeně, já tady vůbec nejsem pro vás. Jo, protože my, když jsme začali takhle s Mírou komentovat, tak ne všichni byli nadšení, protože najednou na vás je to pro závodníky jako daleko větší tlak. Jsou závodníci, kteří se chtějí jenom soustředit, ať mají ticho. Já říkám, ne.
0: Hlavně, jak tam přijdou diváci.
1: Přesně, jo.
0: A hlavně
1: to ne.
0: Nevědí, že jedu já.
1: Naštěstí těch bylo úvody úplný minimum, takže na toho vlastně byli jako jednotlivci, kteří za mnou chodili a říkají, hele, ne, a říkám, hele, ne, ty tady seš prostě, jednak okamžiku, když seš na světovém poháru, tak seš jako profík a ty seš tady prostě v práci. A v práci seš tady pro ty diváky. Mm. Takže moje nastavení je snad pro diváky. A u těch běhů zase já tam víc pro ty běžce, protože oni dobíhají jakoby za náma. My dobíháme jakoby s nimi v uvozovkách. Mm. Tím neříkám, že zapomínáme na ty fanoušky okolo, ale daleko víc vnímám toho závodníka. Proto já vlastně zůstávám celou dobu v cíli. Já se vlastně nehnu z cíle a stojím před cílem a dávám si high five se všemi závodníky. Jestli dívám tady na pravou ruku, kde už tady zva není vidět, chtěl bych poprosit vás všechny dámy, které už jsou vdané nebo zasnoubené, prosím vás, neotáčejte si ty diamantové prsteny směrem dolů, když si dáváme high five. Stalo se mi to loni nebo předloni na maratonu, kdy hned na začátku kolem probíhají, kde je high five, a takhle jsem měl roztržený kus jakoby ruky, kdy vlastně tam byl jako ten dráp v uvozovkách.
0: Měl si najednou delší čáru života.
1: Jo, dost. No ale ono to bylo na začátku a lidi myslím, že plácali dál a do toho tam jde ten pot, že jo. Takže já jsem potom tak jenom na druhou stranu, ale jinak já jsem nadšený.
0: Takhle se rozšířila ta žloutenka. V té Praze.
1: Očkovanej, dezinfikuju, já jsem vzornej. Ne, byl to jako naštěstí, byl to vlastně škrábanec, jo, jako řízlá kůže. Ale pamatuju si to docela dost, že těch následujících 6 hodin, těch high five, protože jich mám na maratonu několik tisíc vlastně, si plácnu, což je super. A je to fakt skvělý, já jsem úplně nadšenej. A jsou skvělý ty běžci, co dobíhají a pak mi třeba píšou, víte, na co jsem se těšil nejvíc? Že vás uvidím v cíli.
0: Jo.
1: Už je ten cíl, už je ten cíl. Tak to mi dělá samozřejmě obrovskou radost a jsem z toho šťastný, že to ty lidi užívají, že jim to dává tu radost. Zvlášť ti, co dobíhají vlastně úplně na konci, kdy tam jsou ty nejsilnější emoce. na to byl jen skvělej týpek, to byl Ir, doběhl do cíle po maratonu, hned se o něj začali starat zdravotníci, on se tam složil pozvracený, měl křeče, teď tam 20 minut jako ležel, starali se o něj, po těch 20 minutách se zvednul a říkám, seš v pohodě? A on, jo, a příští rok přijedu zas.
2: Takže vytrvalostní běhy, cyklistika, úvody, tam je to jasné. Máte s Mírou Lencem nějaké omezení, kam byste, do čeho byste nešli, nebo jste otevření do čehokoliv?
1: Já vím, že Míra třeba komentoval i bojový sporty, a dělal teď třeba mistrovství světa v hokeji, a beach volejbal, volejbal, v baseball, a ten se v tom pohybuje víc, já přece jenom pak víc inklinuju k té vědě a těm odborným věcem, takže pak jsem rozkročený spíš tímhletím směrem.
0: Ale ty věci, které děláte spolu, spíš si držíte ty spolupráce, které jste měli, to znamená ty závody, na kterých vás vlastně diváci nebo i ty běžci čekají a jste tam pořád. A nemusíte to nějak jako ořezávat kvůli tvým aktivitám? Asi jo, trošku.
1: No, nestihneme úplně všechno, co bychom si třeba spolu přáli, ale zase to bereme tak, že to, co spolu strávíme, tak si o to víc užijeme. Ale jestli někdy půjdu sedět, tak je to kvůli Lencovi, to vám můžu. A to vždycky s nadsázkou, to vždycky říkám. Vždycky v legraci z tohle to říkám. Ne, on je opravdu je super. My jsme spolu fakt vyrostli vlastně od malička, takže potom ten vztah je úplně jiný. On mě oddával.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
0: Jsme tady na půdě Českého rozhlasu. Já si pamatuju, že vlastně poprvé my jsme se potkali spolu na nějakých cyklistických závodech, který jste oba komentovali, a pak na úkor toho jste, nebo díky tomu jste mě pozvali do svého pořadu, který jste měli tady, Sportstake na Radio Wave, tady ano, na půdě Českého rozhlasu. Tak to byla asi první jako taková ta studiová vaše
1: jo,
0: role,
1: to byl obrovský krok pro nás. To byl obrovský krok, tam vlastně náš třetí klient, pro kterého my jsme komentovali, tak nás doporučil, protože věděl, že v rozhlase na Radio Wave se uvolnilo místo jako v rámci pořadu, který byl o sportech. Tehdy tam byla Ride Zone a oni vlastně ty kluci, kteří to dělali, tak končili a teď se tam uvolnili 2 hodiny vysílacího času a Judita tehdy hledala prostě někoho nového a nás tady doporučil prostě náš klient jako zvenku z cyklistického světa právě. A my jsme tam přišli na ten konkurs, uspěli jsme a dostali jsme 2 hodiny vysílacího času, ve kterém jsme vlastně mohli dělat, co jsme chtěli. A to byla úžasná škola. To byla naprosto úžasná škola, protože my jsme první hodinu jsme dělali rubriky, druhou hodinu jsme měli vlastně hodinový rozhovor. A mohli jsme tam fakt dělat, jako co jsme chtěli. Takže jsme řekli, dáme tam tady jako rychlý breaking news, dáme tenhle rozhovor, protáhneme ho, zkrátíme ho. Všechno jsme si museli míchat sami. Bylo to skvělý. To byla jako obrovitánská škola a mohli jsme zvát, koho jsme chtěli. Jo, takže právě jsme měli Jirku, kterého jsem tehdy scháněl přes Soňu samozřejmě. A nevěděl jsem tehdy, že volám na špatné číslo. Takže jsem zavolal nějaké paní. Do dneška si to pamatuju. A ona říká, no já teď nemůžu, tak mi zavolejte v pondělí. Asi středa, ne? Já si říkám, tak dobře, tak asi jsou jako fakt busy ty Ježkovi. Říká, tak jsou to jako profíci, tak jako má za sebou to, co má. Říkám si, OK, v pohodě, tak jako dobrý, myslel jsem, že ten telefonát zvládnem, ale dobrý. Tak volám jako ve stanovený čas v pondělí a říkám, dobrý den, chtěl pozvat Jirku Ježka do vysílání. A ona, Jirka Ježek? A já říkám, dovolal jsem se Seni Ježkové. Ne, nedovolal. Takže jsem ztratil týden, jsem volal někomu jinému. Pak jsem hned sehnal správné číslo a dovolal jsem se Soně a asi za 2 hodiny jsme měli potvrzeno, že Jirka přijde. Takže hned jsem ztratil takový ten dojem, jo, to je nějaká ta celebritka, která má toho manažera, která kolem něj to. A bylo to super. No a ještě teda musím prásknout, že Jirka, když přišel do Hyde Parku Civilizace jako host, tak první větu, kterou řekl, když přišel do studia, říká, hele, sorry, já zapomněl nohu.
0: Jo, to je pravda, no, protože já jsem měl přinést nohu nějakou jako na ukázku, to je pravda. No.
1: A teď ty kameramani za těma kamerama, jako, co se to tady děje, teď říká, co se to tady stane. A pak mě ještě dobře Jirka kolnul ve vysílání, protože jsme tam měli Honzu Říhu, což je nevědomý horolezec. A já v jedné té reakci říkám Honzovi, a Honzo, jak to vidíš ty? A Jirka, já pak jsem se obrátil na Jirku a Jirka říká, no já bych teda jenom chtěl říct, že bylo jako zajímavý, jak si říkal Honzo, jak to vidíš. A teď to nechal úplně ten drop a já jsem musel vysvětlovat, že vím, že Honza tohle to používá sám. A hrozně se mi to líbilo a do dneška to na to vzpomínám občas, když se potkám se studentama. Že to jsou přesně jako ty jako lidský okamžiky toho vysílání, který tam podle mě strašně patří.
0: A já musím říct, že jak jsem byl poprvé s váma v tom studiu na tom Radio Wave, tak jsem si říkal, tyjo, tohle jsou borci, jako... to je škoda, že jsou tady jako na tomhletom, nechci snižovat Radio Wave, ale tenkrát jako to nebyla úplná poslechovosti jako hlavní Hyde Peak, takže nakonec jsem vás pak viděl na tom jednom z pražských půlmaratonů a rozjelo se to neuvěřitelně. No, ale když jsme právě v tom kontrastu tvojich studiových prací v České televizi, vědecká redakce, Hyde Park civilizace a další pořady, a na rozdíl právě, když pak stojíš bos na tom kanále, tam musí být i hrozná práce s tou energií, jako i třeba co se týče hlasivek, ne? Mm-hmm. Ty musíš mít jako buď obrovský štěstí na to, že ty hlasivky ti drží, nebo staráš se o ně nějak speciálně?
1: Já mluvím přes záda. Mě to učil právě ten Kuba Príher, který je v punkové kapele Akia B.A. Mají písně o lásce, jsem patolog, psychopat, nenávidím bouračky, z těch jsou lidi na kampe, chápete, kam to spěje. Šťourám si to vidličkou, to je dneska masíčko. Takže ten mě právě učil mluvit. Takže já vlastně, když mluvím a dám si tady vlastně na obratle, co to je nějaký čtvrtý obratel plus minus, tak budete cítit, jak mi vibruje. Takže já vlastně šetřím hlasivky tím, že je tolik nenamáhám. Potřebuji zlepšit dýchání, to je něco, na čem teď chci zapracovat, protože nedýchám dobře do bránice, mám tam jako rozhodně volný prostor, dýchám moc nahoru a málo dolů, ale vlastně ty hlasivky snažím šetřit. A nejhorší je, když jako začne foukat, protože vyschnou, takže já hodně piju. Já za finále kajakářů vypiju třeba kolem, třeba jako rekord, myslím, byl něco k 8 litrům vody, jakože to vlastně prolévám za ten den. Za ten den já třeba přes 10 litrů vody na kanále jako vypiju, což není potom už úplně zdravý, upřímně řečeno, ale pro ty hlasivky je to důležitý. A nejhorší je, když já občas něco jako zakřičím, že mi to jakoby ujede, tak v tu chvíli já si můžu jako naběhnout. Pamatuju si jeden světový pohár, kdy jsem říkal, a teď si naběhám, kdy vlastně jsem jako přetáh a potřebovali by prostě 2 dny odpočinout a já věděl, že 2 dny budu komentovat. Ale pokud se hlídám, pokud jsem zdravej, pokud na mě něco jako neskočí, tak můžu mluvit. Teď třeba ten světový pohár v horských kol, tam my každý komentujeme sám na různých místech a tam já vlastně nepřestanu za ten závod vůbec mluvit, ale jakože vůbec. A pak přebíhám, mám rozhovory a pokračuju dál, takže já za tu sobotu jakoby regulérně nemluvím jenom v okamžicích, kdy přecházím z místa na místo. Ale ten závod to opravdu se jede hodinu a půl, kde já hodinu a půl bez přestávky mluvím. A to je samozřejmě dobrá výzva, zvlášť když nemáte televizní přenos a komentujete to bez přenosu.
2: S Danem Stachem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Mně se moc líbilo, jak si před chviličkou vysvětloval, jak vlastně si hlídáš to dýchání a odkud jsi to vzal. A jak ty prostě ve všem vlastně propojuješ ten sport s tou vědou. Ha? Tak když, a nevím, jestli ta věda je prostě pro tebe teď číslo jedna, to, že se snažíš vysvětlovat, přibližovat lidem, prostě dávat informace, tak i tohle spojuješ třeba s tím sportem, protože říkal jsi, že jste tam měli pana doktora Dostala a další spoustu hostů.
1: Určitě, protože jako věda je ve sportu. Jako sport je čím dál tím větší věda. V dobrém i ve zlém, jo. Jasně, můžeme se bavit o tom, jestli chceme, aby všichni koukali na wattmetry nebo ne u cyklistiky, jestli opravdu chceme, aby byly všude vary a jestli chceme, aby všude byl jako ten rozdíl v technice, který dělá obrovskou, podívejte se na nový světový rekord na maratonu, jo. 1:59:30, ale máte prostě boty, které vám přihodí pár procent. A pár procent je strašně moc, to je extrémně moc. Mimochodem, ten světový rekord je neuvěřitelný za mě. Jako mě nejvíc líto je toho druhýho. Jo, vy doběhnete prostě pod 2 hodiny, suverénní svěťák a hashtag sorry jako.
0: Ano.
1: Toho je mi fakt strašně líto. Stejně tak ta nejlepší ženy, taky prostě doběhnete skvěle, ale samozřejmě všichni řeší 1:59:30, zcela právem samozřejmě. Ale já tu vodu, třeba na té vodě, já tu vědu tam opravdu vidím. Dokonce, když byla olympiáda, tak já jsem natáčel vědu divoké vody. Měli jsme to v Událostech a my jsme vysvětlovali, jak tu vědu využíváme. Protože ať chceme nebo nechceme, tak aerodynamika, technologie, ale i jako chování, ta psychologie, dívejte se, jak obrovská věda tohle je, výživa, fyzioterapie, to je všechno postavené na vědě. Ať se mi to líbí nebo nelíbí, ta věda prostě do značné míry ne ovládá, ale ukazuje směr sportu.
0: No a teď tvoje osobní sportovní aktivity.
1: Byl jsem včera běhat.
0: Seš ten... přesně, seš ten typ, který když už má ty vědomosti a vlastně dělá o tom pořady, přesně ví, co v kterém sportu se dá využít za ty poslední high-tech technologie. Využíváš to? Nebo ne. Když si jdeš zaběhat, tak běžíš nejlíp, málem si zapomeneš zapnout
1: hodinky. Ne, to já to sleduju, já mám rád data, mám rád čísla, mám hodinky, které mě neustále sledují, měřím, jako sleduju body baterie, sleduju hladiny stresu, sleduju prostě vše možné ukazatele, byť jsem v tomhle tom, jakože klidová tepovka. Dneska ráno jsem vstal, díval jsem se, mám klidovou tepovku 42, vím, že je to jako v pohodě, to je tak jako, když se mi dobře nějak funguje, tak se jako pohybuju. Ale že bych prostě řešil jako úplně jako do detailů, já nevím, HRV třeba, HRV, jako to úplně ne třeba, to úplně neřeším, protože tím, jak mám malý děti, tak mi to rozhazuje prostě doprava doleva, tam to vůbec nemá jako smysl řešit. Ale já když běžím, tak já mám problém běžet na pocit, já to jako úplně necítím. Takže já běhám na pocit jenom, když jdu běhat proto, abych si vyčistil hlavu, to se mi dělo v posledních dnech, protože jsme rozjeli nový pořad na dosah, měl jsem hodně práce, takže teď jsem nešel běhat jako pro trénink, ale pro vyčištění hlavy. A tam já žádný technologie nepotřebuju. Já mám boty, které jsou široký a měkký, protože já mám hodně těžkopádný běh a mám velký nohy, hodně široký, takže mám vlastně, našel jsem jedinou značku bot, ve který můžu běhat, abych tam vešel. A potom běhám prostě v triku, co jsem dostal, v kalhotech, který mám od roku... Já jsem v nich totiž, teď mi totiž připomněla manželka, když jsem v nich šel v pondělí běhat. Říká, ty si bereš tyhle kraťasy? A já říkám, jo, já jiný nemám. A ona, počkej, to jsou ty špinavý. A já říkám, jo, já nečeš, když bydlela v Budějovicích, tak já jsem jim tam totiž maloval v těch kraťasech. A od té doby jsou na nich
0: bílý flaky. Vlastní design.
1: Jako tvrdě, ale tvrdě. No, takže ty mám přes 10 let, ve kterých jako běhám. Běžel jsem v nich i maraton. A...
0: Vlastně tak ještě můžeš použít ty růžový legíny, co
1: ty už nemám, když jsem vyrost. Ale jezdil jsem v nich zimně na vodě. Normálně jsem nosil pod neoprenky tyhle ty růžový legíny. No takže pak jako speciální oblečení vůbec jako nepotřebuju. Ne. A samozřejmě, když jedu na kole, tak mám dobrou helmu třeba, mám dobrý rukavice, aby to bylo jako bezpečný. To jako jo.
0: Tak v tom tvým nabitým programu pracovním, jak často se dostaneš vlastně ke sportovním aktivitám?
1: Snažím se to hlídat, abych jako ideální je, abych 4x týdně minimálně něco dělal. A ne vždycky se mi to podaří. Záleží na tom prostě, jak děti spí, jak mám prostě práci, co a jak stihnu. A vodu teď třeba nestíhám, ale já jsem měl trošku problematický záda, takže jsem na vodu chvíli nemohl. A pak jsem měl problematickou nohu a potom koleno. A...
0: Já mám taky trošku problematickou nohu.
1: Méně problematickou nohu. Beru. Takže se snažím, takže tenhle ten týden třeba jsem byl dvakrát běhat, ale vysloveně na to, abych si vyčistil hlavu, takže jsem si odběh 7-8 kilometrů a pak já cvičím doma, že cvičím opravdu takový ty v uvozovkách jogový cviky, ale pro mě je to částečně posilující, je částečně posilovací cvičení a částečně jako regenerační a rehabilitační.
2: A jen tak pro zajímavost, když jsi zmínil to kolo, tak když se na něj dostaneš, tak někam do lesa nebo někdy?
1: Bike, jo? Vysloveně bike, no, já jsem bajkový typ, takže pro mě jako horský kolo potřebuji vyměnit vidlice, nemůžu ji teďkon zaaretovat, nedá se mi zamykat vidlice, tak jsem, už je to vždycky hrozně dlouho, si na to vzpomenu, Jirka chyba mi říká, já jsem u něj byl už před lety, a on říká, jo, hele, musím ji vyměnit, a já se na to vždycky vzpomenu, až když s těma dětma vyrážím a ta vidlice mi prostě takhle pumpuje.
0: Tak asi to není to hlavní, jako čemu by si se věnoval. Je to tak, že ten běh je pro tebe i produkčně nejjednodušší?
1: Je přesně
0: prostě
1: tak.
0: Člověk si vezme
1: je to nejmín času. Ano, takže vyrazí. Přesně, já jsem uspal děti a šel jsem běhat. A
2: teďku... Nej ty staré špinavé kraťasy a jdeme na
1: to. jo, tak oni jsou pak fakt na jednom místě. Ale stalo se mi teda, že jsem šel k Vojtovi Hačeckému před lety, když jsem si řekl, hele, půjdu maraton, tak já jsem zase v tomhle tom jako zodpovědnej, že jsem chtěl otestovat, že nemám nějaký skrytý zdravotní problém, něco, abych si prostě nepřivodil nějaký problém. Tak jsem říkal, hele, chci trénovat na maraton, tak jdu k němu jako na testy, aby mě opravdu zátěžové věci udělali. No a přišel jsem k němu na ty testy, vybalil jsem ty věci, já jsem je ráno balil putně, abych jako nezbudil doma rodinu. Vytáhl jsem je, a místo kraťasů jsem si vzal manželky sukni. Takže takže ten test na pásu jsem běžel v běžecké sukni. Vojta Hačecký na to má zdokumentované.
0: Podle mě v Centru sportovní medicíny tam má jako...
2: Vojta je na seznamu hostů do kilometru Jiřího Ješka, tak se k tomu možná někdy dostaneme.
1: Vojta je super, Vojta je fakt super.
2: A teda jenom, když se tě zeptám, ty jsi řekl, že jsi běžel maraton. A tak jak dlouho třeba bylo mezi tím, co jsi šel tady k Vojtovi zkusit, jestli je to vůbec dobrý nápad a když jsi se rozhodl běžet?
1: Já jsem se tomu věnoval času? Že chci jít maraton, to bylo prostě na jaře, jsem si řekl, že v tuhle chvíli, ještě než mám děti, bylo 2019, tak je čas jako natrénovat, že ten objem času na ten maraton je prostě hrozný. Tak jsem řekl, než se do toho pustím, zjistím, že jsem v pohodě a pak se roztrénuju. Takže můj kolega Robin Šemotl, který hodně běhá, tak mi psal tréninkový plán. Mm-hmm. To, že hodně běhá, jsem zjistil tak, když jsem se ho ptal, hele Robine, ty kompresní podkolenky, má to smysl nebo nemá? A on říká, hele, já si beru na druhou půlku závodu. A já říkám, počkej, jak na druhou půlku závodu? Jako zastavíš, jako převlečíš si ponožky, jako co to je za to? A on říká, no tak na tu druhou padesátku. Říkám, dobré Robine, tak tady jsme to skončili spolu. A nebudeme pokračovat v téhle debatě. Takže ten mi psal tréninkový plán a já jsem na podzim šel jsem třeboňský maraton. Nebyla to pro mě úplně dobrá volba, nesedlo to úplně tak, jak by jakoby mělo. Přiznám, že jsem šel do toho závodu hodně unavený, že jsem se chystal na rozhovor s přeživší holokaustu a hodně mě to jako sebralo, měl jsem moc práce. Podcenil jsem ten poslední týden a takže jsem nebyl ani s výsledkem jako úplně spokojený. Tak jsem řekl, že zaběhnu jako hned na jaře znova, no a přišla pandemie covidu a měl jsem úplně jiný starosti.
2: Takže to byl jediný maraton, který si běžel ten v Třeboni.
1: Jediný.
2: Já jsem teď nedávno jsme se vlastně s někým bavili, kdo běžel i v Třeboni a nic proti Třeboni, krásné město, ale třeba běžel zrovna i v Praze. A právě ta zpětná vazba, kterou já jsem zaznamenal, byla, že pro člověka, který běží třeba poprvé, je to strašně těžké v té Třeboni, protože tam mnohem méně lidí. A vlastně zatímco v té Praze pořád jste s nějakou skupinou a vlastně pořád se člověk s někým drží, takže to tady bylo jako na hlavu hodně náročné taky. No.
1: Pro mě, já vlastně jsem rád jako pryč od lidí. Jo, takže to nemyslím nějak zle, já jsem hrozně rád jakoby s lidmi na tom závodě, ale ne běžet jakoby v tom davu, ale já jsem si tehdy Třeboň vybral kvůli tomu, že sliboval, že tam bude jako hodně měkkýho povrchu a tím, jak já jsem těžkej a tak mě se po měkkým běhá prostě líp, mám to radši. Nakonec tam mě nejvíc vlastně vadilo takový jako dlouhá rovinka skrz les, kilometr, prostě úplná rovina a drobolinký stoupání, což na tu hlavu prostě jako nefunguje úplně dobře. A byla tam tehdy trochu škoda, protože já jak opravdu necítím to tempo, tak jsem řekl, hele, chytnu se Spacemakerem, vypnul jsem si alarmy na hodinkách, žádný hlášení kilometrů, což jsem si na první kilometru uvědomil, že budu asi jediný z těch lidí, kteří tam běží, takže to opravdu nic neřeší. A chytnu se Spacemakerem, takže moje tempo mělo být, já jsem chtěl jít pod 3.30, byl můj cíl, takže vlastně těch 4.54 na kilometr byl můj cíl. No ale Pacemaker to rozběhl hrozně rychle, šel první kilometr za 4.30 a já v tu chvíli jsem říkal, hele, ne, tak z tohohle vystupuju, na to jako nemám. No takže já jsem vlastně celou dobu viděl toho Pacemakera, jak jako má ten náskok přede mnou a já, jakože kdybych je docvaknul, tak by mi to hrozně pomohlo. Ale oni šli ten první půlmaraton, vlastně šli o nějaký 2,5-3 minuty rychlejc, než já jsem jako by chtěl jít. Takže já jsem byl na půlmaratonu 1,43 jsem šel, což bylo ještě jakoby nad můj plán. No ale pak jsem odpadl za 30. No.
0: Ale tak pak, že nemáš tempo, jako když to cítíš, jako že běžíš vlastně bez hodiny, pořád
1: ne,
0: s tím
1: pak jsem
0: stejným,
1: si je kontroloval, jenom jsem si vypnul takový ty, že ti to nepočítá ten kilometr, aby mi to hlásilo. Takže nakonec doběhl jsem za 3.44, takže spokojený jsem nebyl. No, nebyl.
0: Musíš teďko, už jsi v té fázi kariéry, kdy vlastně přemýšlíš o tom, že na tobě vlastně visí několik lidí, několik pořadů, takže se i v těch sportovních aktivitách trošku jako kontroluješ, šetříš, aby si nevypadl, protože ty, kdyby si prostě nepřišel, tak ten pořad se neodvysílá nebo nenatočíš.
1: Musím to hlídat, no. Musím to hlídat, abych to nepřepálil, aby to nebylo moc. Teď zrovna, no předevčírem, jsem vyběhl a měl jsem prostě fakt chuť běžet. Jo, jak to člověk někdy to fakt cítí, jo, že chceš ano, běžet. Jo. A teď já jsem si vyběhl na ten kopec, jako, a teď jsem byl, můžeš jít po krásný ten travers, po té vrstevnici, běží se ti strašně dobře, že člověk vyběhl ten kopec, tak po té vrstevnici je to super. Úžasný počasí, bylo 9 večer, jako stmívalo se, nikdo tam nebyl. A já si říkám, hele, nemusíš to otočit, kámo. Měl bys toho, když tady poběžíš 15 kilometrů, užiješ si to, ale prostě přiběhneš domů pozdě, už se nestihneš pořádně protáhnout, půjdeš pozdě spát, zítra budeš unavený, víš, že potřebuješ se otočit do Budějic a pak co hlavně, jako čeká mě vrchol mého týdne, což je rozhovor v kilometrech Jirky Ješka a tam nesmím přijít unavený prostě. Jo. To, že budu teď tlumočit na stolku Nobelovy ceny je vedlejší, pro mě tady prostě highlight tohoto týdne je teď a tady. Takže já jsem věděl, že musel jsem potlačit to, že jsem fakt chtěl běžet.
0: Tak to nás mrzí, protože...
1: ne, samozřejmě... to nemá.
0: ne, samozřejmě tohle ten pocit já mám taky, že někdy prostě mám málo času, jdu si vyběhnout a je to zrovna ten den, kdybych klidně běžel půlmaraton sám pro sebe někde v lese a užil bych si to, vrátil bych se, odpočinul se, lehnul si na terasu a nedělal nic, ale to prostě bohužel nejde. No. Takže nejsme profesionální sportovci, bohužel.
1: Nemůžu si to dovolit, ale... pro mě bohu dík teda.
0: Ne, ale tam je ale krásně vidět, jak to tělo každý den je jiný. Mm-hmm. Jak každý den funguje jinak a někdy prostě člověk se cítí dobře, i hodinky říkají, že je dobře, vyběhnu a je to špatně a naopak zase někdy prostě to tělo překvapí.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
0: My jsme oba velký milovníci koček.
1: Ano.
0: Myslím si, že jako...
1: Karel, na to... ten prostě teďko, on se bude muset...
0: Karle, promiň.
2: Je to vaše. Ne, já jsem psí, já jsem měl jednoho...
1: Dobrý, dozraješ, neboj. A Jirko, pokračuj.
2: Omlouvám se, pánové.
1: Ne, abych byl fér, já bych chtěl mít psa taky. Jo, jenom já se o ní nestíhám starat. Mm. Ale jinak bych hrozně rád měl psa taky, ještě k tomu třeba morče a tak, abych chtěl mít jako hodně zvířat, ale nestíhám se o ně starat. Takže ano, kočky.
0: Já jsem teď naprosto pohlcený světem koček, protože mám kočky teprve asi čtvrtým rokem v životě. Do té doby jsem byl natolik zodpovědný. Ne, zodpovědný, protože jsem byl 300 dní v roce mimo republiku, tak jako moje zvíře by asi trpělo, pokud by teda nemohlo cestovat se mnou všude. Ale teď od té doby, co jsme se usadili a máme kočičky, tak jsem naprosto pohlcený tímhle světem. A musím říct, že pro mě jsou obrovskou inspirací i pro normální život, i pro ten sportovní. Je tam něco, co ty třeba od tvého pana Rozárky si nějakým způsobem proinspiroval pro svoji sportovní aktivitu? Nebo i třeba...
1: To jako umí výborně regenerovat.
0: Jo.
1: To je... Musím říct, že u nás doma nejsilnější v regeneraci je pan Rozárka. Jo, ten si vždycky najde čas. Vždycky si najde prostor. Pokud ho okupujeme my, tak ho samozřejmě musíme vyklidit.
0: Vždycky není natolik unavený, aby si nemohl odpočinout. Že?
1: Ano, ještě krásná definice. To je krásná definice, ano. Ale musím teda přiznat, že pan Rozárka je jako dost psí, takže on na mě čeká před dveřma. Já když jdu spát, vždycky než já usnu, tak si čtu, tak já říkám: Rozárko, jdem si číst, a on jde se mnou a lehne si ke mně a jde si číst se mnou. Takže on je opravdu hodně psí, hrozně moc se o nás stará. Když já jsem nemocný, tak tam leží se mnou prostě celou dobu. Takže asi tu péči bych si od něj mohl vzít. A do sportovního života...
0: Mě tam strašně inspiruje to protahování.
1: Hele, to je ale velmi dobrý point. Protože v tom já nejsem úplně silný, protože já jakmile už mám ten čas, že vyběhnu, tak já mám to nutkání běžet. No a teď já vím, že těch 10 minut mi strašně pomůže. Je to hloupých 10 minut. S výjimkou tedy, když jsem jezdil na vodě s Jiřou Prskavcem starším, a protože před prací jsem s ním šel jezdit táta Jiří Prskavce, našeho olympijského vítěze, mistra světa, a před jeho tréninkem šel jsme spolu na vodu a říkám: Jiřo, tak se jdem rozjezdit, že dojedete v troji k tomu mostu a zpátky. To je takový jako minimum. Jiřa dojel na kraj těch branek a říká: tak jdem do toho kanálu, ne? A říkám: Jiřo, já jsem úplně tuhej. A Jiřa říká: no to je dobrý, já vždycky se protáhnu, jak se bojím, že něco povolí. Takhle když je to tuhý, tak to drží pohromadě. Ale mě to hrozně pomáhá. Takže já třeba teďkon právě v úterý jsem se dobře protáhnul a vím, že se mi díky tomu běželo výrazně líp.
0: Já se takhle cvičím každý ráno, než úplně začnu vůbec jako fungovat, tak musím mít těch svých 20 minut přesně
1: fakt
0: na tohle.
1: To
0: každý ráno.
1: Hele, a dáš to ještě než chvíli jdeš? Já třeba potřebuji chvíli se pohybovat, aby mi bylo příjemné se protahovat.
0: Tak to já dojdu si jako na záchod a vyčistit zuby. To je tak jako, to jsou ty moje kroky a pak teda vylezu na tu terasu, zvlášť když je sluníčko, tak je to úplně krásný.
1: Úžasný.
0: Když ne, tak prostě doma zavřený a pustím si k tomu moje tady milé kolegy, protože Karel, když vysílá, tak vysílá od 6 od rána, takže to krásně
1: stíhám. Takže počkej, ty stáváš s Karlem, jo?
0: No, tak jako.
2: Někdy podle mě stává až na naší poradu, přitom si myslím, že se taky velmi dobře procvičuje, ne? To je až 9:30, to si myslím, že je velmi zábavné. Já si vždycky představuju, když tam řešíme, co pracovně bude v následujících dnech, jak Jiří Ježek doma prostě u toho leží na karimace, jogamace a nebo s činkami tam.
0: Občas jsem...
1: Zdraví slunce.
0: Ano, zdraví slunce. Jednou se mi stalo, že jsem nechtěně u té porady zapnul i video. A cvičil se tam do půl těla a samozřejmě to sklidilo obrovský ohlas od našich kolegů.
1: Jak to, že tohle nebylo na sociálních sítích, jsem neviděl.
2: To jsou print screeny, které máme uchované pro pozdější použití, třeba ještě bude čas na to je vytáhnout. Dane,
1: právě jak jsi to zmínil, že můžeš hned vstát a protahovat se, protože já jsem dneska vstal a měl jsem tuhé levé lítko. Jo? A věděl jsem, že když to začnu protahovat...
0: Já mám pravý dost tuhý dneska. I včera bylo.
1: Hele, musím říct, a to teda teď jako odmoučuji od toho tujího lítka, chtěl jsem vám říct dobrou story, jak jsem se protahoval až tady v rozhlase, jo, ale dobře. S Jirkou Ješkem jsme seděli na, to byl světový nebo evropský pohár handicapovaných cyklistů, který já jsem několik let měl to štěstí komentovat na Strahově. A tam já
0: My
1: jsem
0: jsme
1: poznal,
0: měli to štěstí, že jsi to komentoval.
1: A to bylo fakt pro mě čest, jako opravdu. A tam jsem poznal, že jako můj černý humor opravdu není černý, jo. Opravdu není černý.
0: Že jsou tam ještě daleké rezervy.
1: Tam jako velké, jo. Jako Jirko, můžu říkat, co jsi říkal?
0: To teda, já jako... si to nepamatuju.
2: Jo. Teď můžeš, když tak to vystřihnem. Jo? Teď následuje velmi vtipná historie s velmi černým úmohem Jiřího Ješka. Dnes byl s námi ve studiu. Děkujeme. Pojď.
1: To bylo i pro mě... A tomu, no, se to k tomu prostředí hrozně hodí a mě se to strašně líbí, jak prostě opravdu u handicapovaných sportovců to máš prostě ložený na férovku, jako žádný keci okolo, prostě jdeme. A tam byl kluk, který jezdí na tricyklu, protože po mozkový obrně, byl to zahraniční závodník a teď on prostě přijížděl a jel tam na záchod k těm mobilním záchodům. My jsme seděli s Jirkou na tom našem komentátorském stanovišti a my jsme se o něčem bavili, o nějakých závodech, co budou, a Jirka úplně z ničeho nic, tak se mě podívá, říká: hele, koukni se na něj prostě. Takhle brzo ráno je za volantem a už se klepe prostě, jo. Ten je snad ještě furt ožralej prostě. A teď já tam takhle jako sedím. Říkám, co se to teď stalo? Co se to teď stalo? Co to je?
0: A on měl chudák takový ty křeče, jako...
1: No, přesně. No, tak a mě to bylo, říkám, co se to jakoby děje? A pak čím víc jsem jakoby proniknul do toho světa handicapovaných, tak přesně nevědomí říkají, já na to kouknu. Kluci na vozíčkách říkají, počkej, já tam skočím.
0: No,
1: prostě.
0: Jo.
1: A vlastně taková ta jako opravdu otevřenost, takže prostě jdeme k věci. Jasně, ložený je to takhle. Je, jako myslím si, pro spoustu lidí by měla být podle mě fakt inspirativní. Ale otevřeně říkám, že jako na mě někdy ten černý humor je tam teda jako opravdu jako, jako hodně temnej.
0: Dá se najít třeba černý humor v té vědě?
1: Jasně.
0: Podle mě jsou to strašně vtipný lidi, když hele, jsou.
1: Hele,
0: jako...
1: jsou. Já jsem třeba se bavil s jedním vědcem, který, aby dodrželi časový limit těch vystoupení na konferencích, což je problém, tak ty normálně kreslej oběšence. Jo, že normálně postupně nakreslej šibenici a pak prostě oběšenec, aby prostě dokončil jako v čase ten člověk, co má. Jo. A jinak tam samozřejmě ten humor je někdy jako brutální. A to je v individuálních lidech. Někteří vůbec, někteří úplně. U toho sportu handicapovaných mám pocit, že ta jako laťka je celkově teda posunutá úplně někde jinde, ale i že to procento lidí, kteří tomuhle humoru fandí, je jako výrazně vyšší než běžné populace.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
0: Dává ti pořád ten sport ještě jako víc pro ty tvý energie, kterou potom použiješ pro ty vědecký pořady? Chodíš si tam dočerpávat?
1: Hodně ji tam nechám.
0: To jasný je to.
1: A po komentování světového poháru nebo třeba maratonu mě nejvíc bolí nohy, teda musím přiznat, protože já za maraton nachodím půlmaraton, jako měří hodinky. A,
0: no ale... protože ty tam chodíš na té rovince jak lev v kleci.
1: Jeden použil lev, druhý použil tygr, jsem rád, že jste ani jeden neřekl něco jako, nevím, mravenečník. Ale... pro mě je to místo, kde jsou ty emoce. Já v tom televizním vysílání, kde dělám vědu nebo dělám rozhovory třeba s přeživšími holokaustu, tam jsou úplně jiné emoce a úplně jiná práce s emocemi. Tady je to otevřené, tady je to pro mě jako úplně totálně volné a já se nemusím vlastně brzdit.
0: No ale na druhou stranu je tam krásná ta protiváha, že zase děláš takhle jako důležitou a nádhernou práci, která je jako klidná, o tom sklidnění, o tom respektu. A pak vlastně přepneš a můžeš se jít vyřádit za ten mikrofon mezi ty lidi.
1: To si asi popsal líp, než bych to dokázal popsat já, že vlastně v tohle se ve mně jakoby přepíná. Nevím, jestli je to Jekyll a Hyde a myslím, že to je pořád Dan.
0: To je Dan, to jsou dvě tváře jednoho Dana.
2: Spektru prostě, to nejsou dva Danové, to je Dan prostě i tam.
1: Jako je fakt, že jsem normální, mi někdo řekl naposledy ve 12 letech.
0: Ty nemáš čas být normální, podle mě.
1: Tak kamarádím s váma, tak jak bych mohl.
0: Hele, co do budoucna? Máš nějaký, ty nemůžeš
1: no
0: mít
1: tak teď
0: už
1: jako,
0: cíle.
1: Když to takhle říkáš, tak se rozhovor blíží ke konci, což znamená, že můj životní vrchol právě končí.
0: Jako můžeš mít nějaký ještě pracovní cíle?
1: Ty? Já nejsem nastavený tak, že bych si řekl za 5 let si moderovat tohle nebo dělat takhle. Tak to já vůbec nejsem nastavený, jako absolutně. Takže já kdybych dostal na pohovoru, kde se vidíte za 5 let, tak já odpovídám, chci být zdravý a spokojený.
0: Spíš nějaký touhy, jako jestli máš něco, co bys si chtěl vyzkoušet třeba a můžeš to říct takhle veřejně.
1: Hele,
0: A nebo to přichází většinou, že prostě ty dostaneš nabídku a zvažuješ, že si ji vemeš nebo ne?
1: Mně se víc ta cesta otevírala, ne že bych nešel tou cestou, která se mi nakonec otevřela, protože si nemyslím, že kdybych byl pasivní, tak se něco z toho, co dělám dneska, stane. To jako bezesporu jsem musel být aktivní hodně. ale já třeba nevím, jestli mě za 20 let nebude bavit něco úplně jiného. A já jsem s tím vlastně i vnitřně, jsem s tím úplně v pohodě. Nechápejte mě špatně. Mě baví komentovat, mě baví moderovat, mě baví dělat rozhovory. A cítím se v tom dobře a věřím, že to má nějaký smysl, že to má nějaký přesah, že to je užitečné, že to lidem pomáhá. Teď jsem dostal třeba po tom prvním vysílání pořadu Na dosah, jsem dostal teďkon zprávu, že na základě toho vysílání už se jednomu týmu, který tam vlastně vystupoval, ozvali tři další, kteří s nima chtějí spolupracovat. Že to slyšeli, že to se to zvěděli a že by s nima chtěli spolupracovat. Vím, že díky Hyde Parku civilizace jsou tady vědkyně a vědci, kteří by nikdy do vědy nevstoupili. Vím, že jsou tady děti, kteří šli třeba studovat něco, co by nikdy studovat nešli, a nebo si na to začali věřit díky té mojí práci. A to mě těší. A vím, že jsou děti, kteří sportují díky tomu, že viděli sport, že může být zábava, že je to bavilo, že se jim to líbilo a že jejich rodiče si řekli, já bych vlastně chtěla, aby to moje dítě u toho bylo, protože ten sport bavil. A jestli tohle budu moct dělat dál a bude mě to dál dávat smysl, tak to budu dělat dál rád.
2: Dané, my moc děkujeme. Já jsem před 50 minutami začínal tím, že se moc těším, protože tady opravdu jsem snad se dvěma z mých nejoblíbenějších lidí, se kterými jsem se potkal na planetě, a nesklamalo to. My moc děkujeme opravdu, že jsi na nás našel čas mezi těmi držiteli Nobelových cen, kterých pořád přibývá. Nevím, jestli si ještě děláš čárky. Všichni přes 40.
1: 46, no, když nepočítám teda za ekonomii. Tak...
2: Dělej, prosím, dál to, co děláš, protože je to skvělé. Buď dál zdravý a spokojený a opravdu moc děkujeme, že jsi našel čas na kilometry Jiřího Ježka.
1: Já, kluci, moc krát děkuju za rozhovor, moc děkuju za to, že vy jste si na mě udělali čas a dali mi tu důvěru sem přijít. Karle, tobě děkuji, jsme spolu mohli dávat světu kosmologii stejně tak jako astronauta, co lítal na oběžné dráze, protože ano, tam byl Karlův hlas. Najděte se u Hyde Parku civilizace, u Andrew Foisla i Lorence Krause. A Jirko, tobě moc děkuju za to, jaký jsi a co všechno děláš pro tuhle společnost. Fakt,
0: my
1: jako
0: děkujeme,
1: není to vůbec málo.
0: Děkujeme za tobě, že jsi našel čas. A pozdravuj pana Rozárku.
1: Pozdravuj ho za uchem.

0: Zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Radiožurnál 11 hodin. A zprávy má Kateřina Cousirisová.
3: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu, počítají s tím předsedové všech klubů. Rusko tvrdí, že záporožskou jadernou elektrárnu zasáhl dron. Beach volejbalisté Perušič a Sedlák zabojují o postup do finále turnaje v Ostravě. Omezení brzdí provoz na D1 z Prahy do Brna před Šmejkalkou. A bude polojasno, postupně se zatáhne, přidají se přehánky nebo bouřky, teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory Miloše Vystrčela z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu anebo peníze na dálnice a železnice. Většinu v senátu mají opoziční strany, které koaliční návrh označují za hazard s budoucností země. Vystrčel předpokládá, že horní komora připraví pozměňovací návrhy.
4: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky a budeme chtít, aby nedošlo k tomu, že například vláda může o 10% rozpočtu rozhodovat, aniž by se zeptala poslanecké sněmovny.
3: Vláda naopak varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Senátoři budou o návrhu jednat zřejmě v polovině června. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí od dnešního poledne do půlnoci. Týká se severozápadních, středních a jižních Čech a taky Znojemska a části Vysočiny. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až kolem 70 km za hodinu. V Česku končí dlouhé období sucha. Bouřky by tak měly krajinu zavlažit. Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl v noci dron.

0: zaměstnance fakultní nemocnice ukončí komplikované obcházení křižovatky.
1: Spolu s podchodem začíná od zítřka fungovat také úplně nová autobusová zastávka s názvem Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy ve Zborovské ulici. Zbývající podchody v této lokalitě začnou lidem sloužit na začátku srpna. Z Hradce Králové Jana Házová, Radiožurnál.
2: Sport. Beach volejbalisty Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka čeká semifinále ostravského turnaje nejvyšší světové úrovně. Proti českému páru se postaví americké duo Krep Beneš. Aktuální informace přidá přímo z dolní oblasti Vítkovic Krištof Kousal.
3: V Ostravě se teprve dohrává druhé semifinále žen a utkání Perušiče se Sedlákem se posune o pár desítek minut oproti plánované 11. Připomínám, že tahle dvojice je poslední českou v soutěži, ačkoliv se dala dohromady speciálně pro Ostravu, protože Perušič už ukončil vrcholovou kariéru. Přímý přenos bude na Radiožurnálu Sport z Ostravy, Krištof Kousal, Radiožurnál.
2: Fotbalová reprezentace se připravuje na mistrovství světa. To začne za 11 dní. Před večerním odletem do dějiště šampionátu odehrají svěřenci trenéra Koubka přípravné utkání proti Kosovu. Hrát se bude od 16 hodin na Letné. Po skončení zápasu oznámí realizační tým kompletní nominaci na světový šampionát.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D10 u Bakova a nehoda ve sjezdu z pražského okruhu u Slivence. Na dálnici D10 z Turnova ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na 51. a půltém kilometru máme hlášené porouchané vozidlo. Na okruhu směrem na D1 opatrně ve směru na Barrandov. V zatáčce tam havarovalo osobní auto a musí se vybočovat do protisměru. Na silnici 3 mezi z Tábora ve směru do Prahy počítejte se zdržením v Benešově.
6: Teď už tady začíná kolona na tom prvním kruhovém objezdu, když se přijíždí od Tábora. Je to celkem nebezpečný, protože tam je stoupací pruh, přijíždí se po dvou pruzích na kruháč a v tom kruháči vlastně v tom výjezdu už to stojí.
5: A na tahu 56 mezi Frýdkem, Místkem a Slovenskem zpozorněte za Ostravicí. Úvodní nádrže Šance zasahují u nehody osobního auta s cyklistou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy i zataženo. Postupně od jihozápadu bude oblačnosti přibývat a přidají se přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
7: Pěkné nedělní dopoledne, je 11 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a následující hodina bude hodně pestrá, protože začal další hrací den na tenisovém Roland Garros. Pokračuje také prestižní atletický desetiboj v Gécisu s Čechem Tomasem Järvinenem a hlavně se hraje také beach volejbalový turnaj Ostrava Beach Pro, kde se hraje semifinále s českou účastí, respektive se bude hrát za přibližně 15 minutek. No a na všech místech máme své reportéry, takže o vše podstatné nepřijdete, protože opravdu budeme neustále střídat jednotlivá místa, takže je na co se těšit, takže příjemný poslech.
8: Radiožurnál Sport
4: a Markéta Salaj-Svozilová.

0: Švýcar Simon Ehammer se na víceborském mítingu v rakouském Gecisu blízkl nejlepším dálkarským výkonem roku. Ehammer skočil 851 cm a to se dosud žádnému vícebojaři v soutěži nepovedlo. V akci je samozřejmě také český zástupce, a to Tomas Järvinen. Ten je po prvním dnu v průběžném pořadí jako 14. A jak si aktuálně vede, tak to už nám prozradí Jakub Marek, který je přímo na místě. Kubo, vítej.
1: Hezké dopoledne. Čech Tomas Järvinen aktuálně po šesté disciplíně, tedy 110 překážek, na čtvrté pozici. Poskočil na čtvrté místo ze sedmé pozice po včerejší poslední čtyřstovce. Aktuálně Järvinen 5301 bod, i když s tou 110 překážek zas až tak úplně spokojený nebyl. Po doběhu jen tak zakroutil hlavu, i když čas 14,18 setin sekundy vůbec není špatný. Je to zhruba jednu desetinu sekundy za osobním rekordem českého reprezentanta, ale po včerejším osobním rekordu na stovce a také čtyřstovce věřil i, že v další běžecké disciplíně předvede tu svou skvělou běžeckou formu, ale i těch 14-18 myslím je solidní přísun bodu a je to vidět i na tom pořadí, jak už jsem říkal, posunul se na čtvrté místo v nejprestižnějším světovém desetiboji a před sebou má už jen trojici Ehammer, Neugebauer, Warner. To jsou tři, řekl bych, už teď legendy světového desetiboje. Ehammer, ten tady závodí Švýcar famózně, i 110 překážek prolétl ve fantastickém čase 13,48 setin sekundy. Budou ho čekat ale dnes ještě jeho slabší disciplíny, vrhy, disk a oštěp. Na druhém místě je skoro o 300 bodů Leo Neugebauer, mistr světa z Tokia, ale Neugebauer naopak, ten má disk velice silný, tam může hodit třeba jeho 10-15 metrů dál než Švýcara. Na třetí pozici je olympijský vítěz z Tokia a jeden ze čtyř mužů, kteří se v historii dostali přes 9000 bodů, Kanaďan Damien Warner. Tomu už je 36 let, ale i tak tady předvádí parádní výkony. On je jen 4 body za druhým Neugebauerem a Warner, on už je tady po 13. závodí po 13. v Gecisu, 8krát tady vyhrál a i teď tady je mezi nejlepší trojicí. Za tou elitní trojicí už je tedy mezera větší, více než 200 bodová, čtvrtý je právě Tomas Järvinen a za ním to tam je hodně naskládané, takže třeba po té další disciplíně hodu diskem, který bude začínat za pár minut, může klesnout třeba někam k 10. pozici, ale znovu připomínám, že není zas až tak podstatné, jestli tady bude Järvinen 4., 5., 8., 9., ale podstatný je ten celkový součet, který předvede v Gecisu, protože 8300 bodů, to je limit, ostrý limit pro evropský šampionát v Birminghamu, no a 8340 bodů, pokud by tady nazbíral, tak by se dostal na čtvrté místo české desetibojařské historie za trojici legend Šebrle, Dvořák, Změlík.
0: To byl tedy kolega Jakub Marek. Jaký ještě orientačně následující časový plán dnešního desetiboje?
1: Za několik minut by tedy měla začít sedmá disciplína hod diskem, pak tyč přijde na řadu zhruba kolem 1 hodiny, kolem 4 hodiny budou házet oštěpem, tam bude rozděleno to startovní pole na 2 skupiny, protože samozřejmě nemůžou házet tady všichni na jednom stadionu, na jednom místě, a tam bude také podstatné to, jestli vydrží počasí, protože stále je tady velké horko, což sice bere energii, ale pro ty výkony atletické je to, myslím, ideální, kolem těch 29-30 stupňů ve stínu, na sluníčku ještě mnohem víc, ale pokud by přišly nějaké plánované bouřky a lijáky právě třeba na ten oštěp, který bude kolem 4. hodiny, tak tam by to rozhodně nějaké metry ubralo, no a na závěrečnou 15-stovku, která bude v 18 hodin, tak tam si myslím, že by ten déšť přišel vhod právě více bojařům, ale uvidíme, jak to tady dnes nakonec dopadne, jak s výkony, tak s počasím.
0: Říká jako Marek, zatím děkujeme.
1: Díky, hezký den.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je 11 hodin a 16 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Tenista Jakub Minčík bude dnes v odpoledních hodinách bojovat o postup do čtvrtfinále na Roland Garros. To je vlastně poslední český zástupce, co se týče singlu. V deblu je to z českého pohledu přeci jenom pestřejší. No a víc už nám řekne kolega David Prouza, který je přímo na místě. Davide, vítej.
1: Hezké odpoledne z Paříže. Přesně tak, v tuhle chvíli na třetím největším kurtu v areálu se hraje de facto české derby. Na jedné straně dvojice Adam Pavlásek, Patrik Rykl, na té druhé Petr Nouza s rakouským parťákem Ninem Oberleitnerem. To utkání začalo před několika minutami, zatím 1-1 a na servisu v tuhle chvíli Patrik Rykl ve větších problémech. Museli už společně s Pavláskem odvracet jeden breakball, ale v tuhle chvíli mají výhodu na 2-1. Připomenu a doplním, že dvojice Nouza Rykl, která jestli vám je povědomá, tak se není čemu divit. Hrála spolu dlouho, rozešla se přednedávnem. V tuhle chvíli tedy už proti sobě nastupují jako soupeři. Malá zajímavost, oba jsou úplně stejně oblečení, protože samozřejmě ten design těch triček a kraťasů pravděpodobně naplánovali ještě v dobách, kdy byli společnými partnery. V tuhle chvíli stále 1-1 a 40-40. Kateřina Siniaková, ta se chystá na svůj deblový zápas s Američankou Townsendovou, nastoupí na kurtu číslo 7. Proti ukrajinsko-japonské dvojici Kičemoková-Nimoniová, ale to až po 12. hodině.
0: Ještě možná lehce odbočíme od tenisu, protože ty jsi samozřejmě ve Francii, v Paříži a včera vyhrál Ligu mistrů, tedy francouzský celek PSG. Tak jaká je vlastně atmosféra nebo dozvuky v ulicích?
1: Já začnu vlastně tím, jak se ještě včera hrál ten zápas, tak se samozřejmě logicky v areálu Rolanda Garros se hrály singly večerní a v momentě, kdy Paris Saint-Germain získal ten druhý titul za sebou, tak se to samozřejmě projevilo i mezi diváky, takže to utkání na chviličku muselo být přerušené. Hrál na centrálním dvorci Ožer Oliasim z Kanady a Američan Nakashima a museli si chvilku počkat, protože se samozřejmě začalo slavit i na tribunách. Pokud jde o ty oslavy v úvozovkách, oslavy ve městě, protože ona je to spíš taková záminka udělat trochu, řekněme, neplechu v centru Paříže a nejenom tam, tak minimálně mně přijde oproti loňsku, že to nebylo tak hrozné, pokud jde o ty pozůstatky toho nočního řádění. Přišlo mi, že loni to bylo horší v tom smyslu, že to byl vlastně první titul, tak možná o to divočejší byli lidé, neříkám fanoušci, protože tohle podle mě vůbec fanoušci toho fotbalového klubu nejsou. Každopádně, když člověk pak vidí záběry z různých videí, které kolují na sociálních sítích, byť některé třeba vůbec nejsou z Paříže, ale vydávají se za to, tak to vypadalo opět velmi divoce, asi jeden příklad za všechny, spíš mě pobavil popisek Pařížská bitva o Bradavice, kdy to opravdu vypadalo jako závěrečné finále z filmové série o Harry Potterovi, těch římských svící, které střílely vlastně jedna skupina na druhou, tak to bylo opravdu docela spektakulární záběr, ale samozřejmě celkově ten dopad, to, jak to vypadá v Paříži teď, tak to je smutné.
0: Říká David Prouza, my se s tebou samozřejmě spojíme za pár minut, ať se dozvíme další průběžný stav tedy tenisového zápasu a zatím tedy naslyšenou.
1: Hezký den.

0: španělské Sevilla se urodil velmi zajímavý úspěch, protože české veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková ovládly úvodní závod světového poháru právě v Sevilla v kategorii dvojek bez kormidelnice. Je 11 hodin a 25 minut, posloucháte radiožurnál Sport a my už se přemístíme do Ostravy na turnaje Ostrava Beach Pro, protože za malou chvíli už začne semifinálový duel, a to i s českou účastí, a já už slovo předávám kolegům Krištofovi Kousalovi a Lukáši Kaletovi.
1: Krásné, ještě stále dopoledne z Ostravy.
2: Dobrý den.
1: Už jenom desítky sekund nás dělí od začátku semifinálového zápasu Ondřeje Perušiče s Jiřím Sedlákem, kteří se postaví proti americké dvojici, která podobně jako ta česká je nově sformovaná teprve nedávno, a je to tedy Taylor Crabb proti Andymu Benešovi. Očekávané semifinále, Perušič se Sedlákem jsou poslední českou dvojicí, která zbývá v celém turnaji. Ženy ty vypadly už v osmifinále a osmifinálová bitva, ta byla taky mezi českými dvojicemi, právě Perušič proti Schweinerovi, to bylo velké téma včerejšího dne, ale teď už začíná ten semifinálový zápas. Perušič na podání a jako první útočí Američani a je to vytlučený blok od Beneše, který tak získává první bod pro americkou dvojici, 1-0.
2: Andy Beneš je v Česku dobře známý, protože tady vyhrál v Ostravě bronzovou medaili, to ještě hrál se svým bývalým kolegou Partainem. Beneš má navíc podle svých slov i české kořeny, jak už napovídá jméno. Teď je dobrý příjem Čechů a přes Benešovi konečky prstů se míč odráží do autu po útoku Jiřího Sedláka, takže je srovnáno na 1-1 v prvním setu a Jiří Sedlák půjde na podání za potlesku vyprodané domácí arény tady v dolní oblasti Vítkovic v industriální zóně. Ale teď je další vytlučený blok, opět to schytal Jiří Sedlák od Beneše, který zatím na hlavním kůlu se nemýlí a takticky hraje ty údery výborně. Je to 2-1 pro Američany.
1: Beneš teď znovu na podání, dvakrát tedy vyzrál na Jiřího Sedláka na bloku, tomu se na bloku dařilo hodně včera, hlavně ve čtvrtfinálovém zápase, kde udělal několik bodových bloků a byl to jedním z klíčových faktorů toho vítězství. Sedlák teď zakončil z levé strany na dlouhou diagonálu přímo do rohu doprava důrazným útokem a je tu znovu srovnáno, tedy 2-2, a Ondřej Perušič si po druhé v tomto zápase vyzkouší podání, uvidíme, jestli bude znovu směřovat na Andyho Beneše, protože toho si zatím vybírají čeští beach volejbalisté svým servisem v tomto zápase. Ještě úprava liney, pod kterou se musela trošku upravit ten písečný povrch, tak aby bylo všechno rovné, regulérní, v pořádku. A teď už Perušič posílá plachtící servis na Beneše, ten vybírá, tam se musel Crabb trošku doběhnout pro tu nahrávku, ale Beneš technicky zakončil znovu o prsty Jiřího Sedláka, ten nesmí podlehnout frustraci v tuhle chvíli na bloku, protože ty bodové bloky rozhodně ještě můžou přijít a zatím si snad po každé sáhnou. Nicméně teď je to bod pro Američany, 3-2 na podání Crabb, který našel Sedláka krátkým servisem. Sedlák utočí ze středu, když musel přetlačit Beneše, podařilo se mu to. Krásný důrazný útok, tlačení nebo přetlačovaná na cítí a tam byl Sedlák silnější než podstatně vyšší protivník Američan Beneš a je srovnáno na 3-3.
2: Vítěz tohoto duelu se ve finále utká s lepším ze dvojice Šerif Ahmed Ohman Helvik, tedy Katařané versus Švédové, ti přijdou na řadu až po tomhle utkání. Teď je opět Beneš v útoku. No a podle čárového rozhodčího byl v autu ten jeho technický úder, ale hlavní, ten je proti a ukazuje, že trefil pásku. Takže je to bod pro Američany za stavu 4-3. Dochází ke změně stran a servírovat bude Andy Beneš, který už má míč ve své moci. Takovou technickou roládou předčil v tom předchozím útoku Jiřího Sedláka. Právě jej si vybírají Američani při svých útočních akcích. Teď tvrdý smečovaný servis končí pouze v saku, tedy v síti. No a tak Andy Beneš dává bod Čechům. Je to 4-4. Ondřej Perušič, stále můžeme říkat amatér, byť se ukázal ve velké českém stylu, ale on sám nadále tvrdí, že se nechce vrátit k profesionálnímu volejbalu, teď servíruje, vybral si konfliktní zónu, ale Krep vybral balón, no a následně po nahrávce od Beneše technicky obloučkem dozadu takovým lobem předčil Jiřího Sedláka, ten zatím v obraně ještě nezaznamenal úspěšný zásah, takže je to z českého pohledu 4-5.
1: A v tuhle chvíli znovu na podání Krep s malými slunečními brýlemi a krátký servis rolovaný těsně za síť, ale s tím si Sedlák poradil a teď útočí z levé strany po léně skvěle. Výtečně si nechal poradit od Perušiček.
0: Beach volejbalu se samozřejmě budeme postupně vracet. Teď je skvělá zpráva opět od vody, protože slalomář Jakub Krejčí, tedy vodní slalomář, skončil na světovém poháru v Tacenu třetí v časovce kajak krosu. Kateřina Beková byla ve Slovinsku čtvrtá. My se teď přemístíme do Gecisu, kde aktuálně je atletický desetiboj. No a další podrobnosti už prozradí Jakub Marek.
3: Tomáš Järvinen vstoupil velmi dobře do sedmé disciplíny desetiboje hodu diskem, protože si posunul svůj osobní rekord v disku na 43,76 cm. Ten posun není sice nějak výrazný, je to o 52 cm, ale každopádně už třetí osobák z těch sedmi disciplín, to je výborný desetiboj pro 20-letého Tomase Järvinena v té B skupině slabších diskařů, aktuálně na třetí pozici v Ačku, tam samozřejmě jsou mnohem silnější diskaři, ale komu se nepovedl vůbec úvodní pokus a bude muset v těch následujících dvou hodně přidat, je Němec Leo Neugebauer. To je takový hromotluk, můžu-li to říci, který váží 110 kg, měří přes 2 metry a je to vůbec historicky nejlepší desetibojař diskař. On má osobní rekord 57 metrů, 70 cm z Eugene. Dál se nikdy v historii žádný desetibojař v disku nedostal, ale prvním pokusem hodil jen 36 metrů 26 cm, ale rozhodně si myslím, že bude velké metry přidávat. Jak je na tom ještě Švýcar Simon Ehammer, který aktuálně stále v čele desetiboje v Gecisu, ten prvním pokusem 41.09, to je na něj takový diskarský standard. Tomáš Järvinen, ten bude mít před sebou ještě jeden diskarský pokus. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: A z atletiky zamíříme na tenis, na tenisové Roland Garros, kde se hraje debl i vlastně s trojnásobnou českou účastí a víc už prozradí David Prouza.
4: Na jedné straně Pavla Sekrykl, na druhé Nouza Oberleitner a druhá jmenovaná dvojice vede aktuálně 4-2 na podání v tuhle chvíli Patrik Rykl, nicméně on už právě jednou o svůj servis přišel a tak je to právě dvojice Nouza Oberleitner, která má ten break, řekněme, v zádech a v deblu, v tom současném stylu, jak se čtyřhry hrají na okruhu ATP, tak je to docela dobrá nebo hodně velká výhoda k tomu, abyste získali první set, protože deblisti současní jsou velcí ranaři, na servisu se jim velmi dobře daří a tak v tuhle chvíli o poznání blíže zisku prvního setu ve třetím kole Roland Garros 4 mužů dvojce Nouza Oberleitner.
0: To říká David Prouza a opět půjdeme na beach volejbal, protože, jak už jsme zmiňovali, hraje se ostravský, nebo respektive v Ostravě turnaj Beach Pro, no a hraje se semifinále s Perušičem a Sedlákem proti Američanům, Krebu s Benešem. No a víc už řeknou Krištof Kousal a Lukáš Kaleta.
1: Oddechový čas pro českou dvojici Perušiče se Sedlákem, protože ta prohrává o 3 body v úvodním setu. 6-9, pár nepřesností, nepřesných útoků, i přestože výměny tady ozvláštňují nebo trošku vylepšují pěkné zákroky v poli v předchozích dvou případech, tak Češi nakonec na konci téhle výměny, nebo každé z nich, tak na té špatné straně. A takže je tady 3-bodový náskok právě Američanů. V tuhle chvíli pomalu končí oddechový čas, americká dvojice už se vrací na kurt a Češi po domluvě s trenérem už taky trošku možná uklidněnější, mají vyjasněnější v hlavě, jak budou hrát následující výměny a je to Krep, který se teď připraví na servis a uvede míč do hry.
2: Ano, Krep dostává od Beneše signál, kudy servírovat, vybral si Jiřího Sedláka, ten v pohodě přijmul a teď má nabito, ale je tady blok, který je vytlučený do autu k české radosti. Beneš sice natáhl své dlouhé paže, co to šlo, ovšem Jiří Sedlák ho vytloukl a tak je sníženo na 7-9. Američanům se před chvílí, před tím timeoutem podařilo slepit dvakrát po sobě vyhrané rozehry a díky tomu Čechy donutili k tomu oddechovému času. Teď Jiří Sedlák servíroval na Beneše, který nakonec svůj útok nedotáhl. A dobře, Perušič kobrou vybral a následně skóruje. Dokázal odrazit balon svým tvrdým úderem od Beneše na zem, takže je to opět už jen o jeden bod. 8-9 z pohledu českého týmu.
1: Nejdřív snížení a pak ještě odstrátování, dobře, na českou stranu, takže teď podání Jiřího Sedláka, které míří znovu na Beneše, ten bude útočit z levé strany, z hlavního kůlu, a útočí ale moc pěkně vedle rukou, možná mezi rukama taky Jiřího Sedláka, protože ten míč zapadl do prostřed kurtu na zadní lineu. Perušič, ten byl postavený v diagonále, každopádně je to bod pro Američany 10-8. Teď tady diváci rozkleskávají beach volejbalisty a na podání je to Andrew Beneš, který teď dává někam mezi hráče, nakonec si ten servis sbírá Perušič a ten útočí středem sítě, útočí dobře vedle bloku, bod pro české volejbalisty, snížení na 9-10 a Ondřej Perušič na podání, zatímco diváci tady oslavují jeho bodový útok.
2: Složil pěkně bodovku a teď Ondřej Perušič jde na servis, rozbíjá se z levé strany z rohu kurtu, no a trefuje horní část sítě, lehce od pásky se balon dotkl a odrazil zpět na polovinu Čechů, takže škoda, je tady další bod pro Američany, kteří vedou 11-9 v prvním setu tohoto semifinálového utkání turnaje v Ostravě, který spadá do nejvyšší světové úrovně Elite 16. Češi si poradili napřímo, ale výborný blok Beneše jim kazí radost, protože se Američan vyšplhal na střed sítě a svými pažemi zablokoval Jiřího Sedláka, balon se odrazil přesně na českou polovinu, takže je to 12-9 pro Američany a Češi jsou opět minus 3 v tomhle utkání.
1: A oddechový čas, tedy technický oddechový čas po 21 odehraných bodech, celkově 12-9, tedy tříbodové vedení pro americkou dvojici.
0: Opět krátká pauza od beach volejbalu, protože fotbalové Slovácko při Svičovou výhrou v úvodním duelu baráže proti Artisu Brno nakročilo k záchraně v první lize. Celek z Uherského Hradiště bude v domácí odvětě se soupeřem z druhé ligy hájit třígolový náskok, a to dnes od 1 hodiny odpoledne. A teď opět tenis a Roland Garros a reportér David Prouza.
4: A dost možná konec prvního setu. Nouza s Oberleitnerem vedou nad dvojicí Pavlásek Rykl 5-2. Petr Nouza podává stav 30-30, pardon, podává Rakušan Oberleitner, to je na stavu nic nemění, 30-30 platí. A dva míčky potřebuje tahle česko-rakouská dvojice k tomu, aby získala první sadu, a to celkem přesvědčivě 6-2. Důvodem pro tohleto výrazné vedení je fakt, že Patrik Rykl zatím dvakrát neudržel svůj servis a logicky pak se nedá očekávat, že byste mohli získat skávat sety. 2-5 z pohledu dvojice Pavlásek Rykl a teď setball pro duo Nouza Oberleitner 5-2 a 40-30. Velmi rychle se zatím hraje tenhle zápas, půl hodinky a první set už může být za malou chvíli minulostí. Servis Rakušana ven z kurtu, Pavlásek se na ten balon sáhl, teď se ještě dívá na stopu toho míčku, ale je hotovo. 6-2. Petr Nouza s Neilem Oberleitnerem získávají první sadu, ta druhá začne zhruba za minutu a půl.
0: Teď něco o cyklistice, protože Nizozemka Lorena Vípsová se ze včerejší výhry v úvodní etapě ženského Gira d'Italia radovala jen krátce. Několik hodin poté byla bývalá mistryně Evropy z celého závodu diskvalifikována kvůli tomu, že její kolo nesplňovalo pravidla týkající se minimální hmotnosti. Její tým SD Works Pro Time verdikt kritizoval. A zatímco ženské Giro d'Italia začíná, tak to mužské dnes bude končit, a to závěrečnou etapou. V Římě Čech Jan Hirt ho pravděpodobně, pokud tedy dnes dokončí etapu, ho dokončí celkově na 12. místě a vede Dan Jonas Vingegaard. Teď opět beach volejbal v Ostravě, Ondřej Perušič a Jiří Sedlák proti Američanům Grebu a Benešovi a je u toho Krištof Kousal a Lukáš Kaleta.
1: 13-11 a teď útok do zámezí od amerických volejbalistů, konkrétně od Taylora Kreba, který tak dává bod zadarmo v úzovkách české dvojici Perušič Sedlák, snížení na 12-13 a Ondřej Perušič jde znovu na podání. Podává z pravé strany téměř od rohu hřiště a plachící servis posílá na Kreba, dobrý příjem od amerického hráče a ten těsně zasík dává tam, sice stihl být Ondřej Perušič, ale nestihl nadrazit ten míč. míč tolik, aby mohl hrát jeho spoluhráč Jiří Sedláka, tak je tu bod pro Američany 14-12 a Taylor Crabb na podání.
2: Moc hezký úder, takový, chce se mi říci, kraťas jako v tenise, rolovaný balon hned za sítě. Teď je Crabb na podání, který už se rozbíhá, vybral si Jiřího Sedláka, ten přijmul, následně mu bagrem Perušič nabil a ta nahrávka vyšla, protože otřel Jiří Sedlák balón o blokujícího Američana Beneše a od něj se míč odrazil do zámezí. Je sníženo na 13-14 v prvním setu z českého pohledu a Jiří Sedlák teď bude servírovat.
1: To je taky informace pro posluchače Radiožurnálu. Dobrý den posluchačům Radiožurnálu, 14-13 z 15-13 teď v tuhle chvíli z amerického pohledu. Američané mají mírně navrch prakticky od začátku setu, ten dvoubodový, tříbodový poštář si nesou od začátku sady a jsou tak ve výhodě po celou dobu 15-13 v tuhle chvíli dvoubodový náskok. Připomeneme, že Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem jsou posledními Čechy v celé soutěži, jak mezi ženami, tak mezi muži a bojují tak o postup do finále. Ondřej Perušič už tady v finále třikrát hrál, ale se svým novým parťákem Jiřím Sedlákem ještě nikdy. Je to dvojice, která byla sformovaná speciálně pro tenhle turnaj. Teď dává další bod, snižuje na 14-15 a trošku ještě tady dramatizuje průběh prvního setu, ve kterém mají navrch Američané, ale teď je to jenom o jediný bod. 14-15, Ondřej Perušič na podání a přímý přenos tohle zápasu můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport z Ostravy. Krištof Kousal, Radiožurnál.
2: Ondřej Perušič bude servírovat za stavu 14-15 první sadě, už se rozbíhá, posílá balon, no trošku mezi oba Američany, ty s tím neměli ale problém, protože v pádu Crabb dokázal míč nadrazit, ale poté dobře ještě zareagoval, nacítí na jeho útok Sedlák, ten teď nahrává na střed Perušičovi a je srovnáno 15-15, Ondřej Perušič napálil balon do Beneše a od něj se míč odrazil na polovinu Američanů, je tady srovnané skóre, takže přestože dvakrát Češi v tomhle utkání už prohrávali o 3 body, tak v prvním setu je to opět vyrovnané.
1: Ondřej Perušič si včera hodně vyčítal, že nedokázal skládat ty takzvané bodovky, to znamená za prvé míče zadarmo a taky body nebo míče, které přijímají po podání soupeřů, ale teď zatím Ondřej Perušič příliš nechybuje v těchto situacích. Teď útok Taylora Crabba důrazně těsně vedle bloku do prostřed hřiště před zadní čáru a další bod pro Američany 16-15, ale teď už je to opravdu o ztrátách, není tam dvoubodový rozdíl ve skóre, takže ta pozice českých beach volejbalistů v tuto chvíli je lepší, než byla dosud v úvodním setu. Crabbův servis z levé strany plachtící na Jiřího Sedláka, tedy doprava. Jiří Sedlák bude útočit z hlavního kůlu, náhra trošku odhozená do prostřed hřiště a technický úder k pravé lajně z pohledu Jiřího Sedláka a srovnáno 16-16, právě Jiří Sedlák je tím volejbalistou, který půjde jako další na podání.
2: V Ostravě se trochu proměňuje počasí, zatímco ráno byla trošku zima, tak poté vysvětlo slunce, teď už se opět lehce zatahuje, ale naštěstí neprší. Útok Crabba míří k lajně a padá na zem, na písek, aniž by se ho někdo dotkl z Čechů, byť Perušič skočil velmi mohutně přes takřka celou šířku kurtu, ale nedostal se na ten míč, takže je tady další bod pro Američany v prvním setu. 17-16 vedou Crabb s Benešem v semifinálovém duelu Ostrava Beach Pro. No a teď míří Benešův servis pouze daleko za koncovou čáru do autu, takže opět máme srovnané skóre 17-17 a teď budou potřebovat Češi zatlačit Američany servisem.
1: Trošku tu fouká vítr, což u zejména u těch platících servisů může působit velké potíže na přihrávce, přihrávajícím hráčům, ale tady to Sedlák s Perušičem výborně odhadli, pustili míč do zámezí. Teď podává Ondřej Perušič tvrdý servis na Crabba, který ale přihrál dobře a teď taky tvrdě útočí přímo do Perušiče, bude se mu muset nebo chtít nejspíš omluvit, protože Perušič dostal tu ránu, odlétli mu sluneční brýle, ale bude v pořádku, ber to sportovně, plácí zápasili si s oběma soupeři a je tady teď bod tedy pro Američany. Rozdílový 18-17. Výměna stran. Ondřej Perošič, ten se ještě teď domluví s čárovým sudím Italem Davidem na tom, jak se bude pokračovat dál. Nejspíš dostane náhradní sluneční brýle, pokud se mu nepodaří spravit ty, co má aktuálně. Už dostal náhradu od svého trenéra, protože tam se ulomila nožička brýlí, ale teď už je Ondřej Perušič připravený, vyzdobený tedy trošku jinou pokrývkou očí, řekněme, a teď bude čelit servisu Taylora Krebs.
2: Krebs už posílá balon na českou polovinu, Jiří Sedlák v pohodě, ještě dostává nahrávku bagrem od Perušiče, no ale Merčeni si poradili se Sedlákovým útokem a kontrují, no tak teď Krebs výborně ještě stihl se přemístit k síti a úderem k lajně ze svého pohledu doprava dává bod, no tak teď to je pro Čechy možná kritické, protože prohrávají v koncovce prvního setu 17-19 a Krebs bude servírovat. Teď je potřeba si poradit na příjmu, Sedlák nechává balon do autu, udělal to dobře. Je z toho český bod 18-19.
1: Ale Češi potřebují dotahovat a na podání se o to pokusí, nebo na to pokusí přičinit Jiří Sedlák, který tedy bude podávat z pravé strany mezi Beneše a Kreba. Nakonec si servisem vybírá Beneše, byl to servis klajně, ale Beneš má dobrou útočnou pozici, útočí tvrdě na zem. Z velké výšky, jednoduchá pozice pro tohle velmi vysokého volejbalistu a ten tak dává 20. bod a jsou tu dva setboly pro americkou dvojici Krebs Beneš v semifinálovém souboji proti Čechům Perušičovi a Sedlákovi. Beneš už má míč nad hlavou a bude podávat na českou stranu platící servis na Sedláka, ten ale přihrál výborně a Perušič si může vybírat, dává nahrávku na střed a oblok, dokázal Sedlák dostat míč do zámezí, čili se tečí bloku Beneše a taky to snížení na 19-20, ale Češi teď potřebují bodovat.
2: Ondřej Perušič na servisu za skandování Češi, Češi, publikum jasně přeje domácím, to je jasná zpráva. Teď Perušič posílá balon na Beneše, ten v pohodě přihrál, má nabito a dává setball, proměňuje, dává bod, trefil to přesně na zadní čáru, kde stál sice Perušič, ale byla to taková dělovka, že se od Ondřeje Perušiče balon odrazil do autu. Takže 21-19 vítězí Američani v prvním setu, ale ještě rozhodně není pro české barvy nic ztraceno.
0: A my samozřejmě u dalšího setu také budeme ve vysílání radiožurnálu Sport a připomínám, že dnes se bude bojovat na hokejové mistrovství světa o medaile v 15 hodin a 30 minut Kanada versus Norsko, to je souboj o bronz a večer ve 20 hodin a 20 minut Švýcarsko bude bojovat o své premiérové zlato na světovém šampionátu proti Finsku, takže je rozhodně co sledovat, co poslouchat, protože konkrétně duel Švýcarsko-Finsko budeme vysílat ve vysílání radiožurnálu Sport. Živě. Teď opět tenis, Roland Garros a náš reportér David Prouza.
4: A stále rozehraný zápas, takové malé české derby, Pavlásek Rykl versus Nouza Oberleitner. Pavlásek Rykl, tedy tohle duo nebo tahle dvojice, prohrála první set 2-6. Teď je to 1-1. Na podání je Patrik Rykl a bojuje o to, aby si ho poprvé udržel v tomhle zápase. Právě proto byl ten první set tak jednoznačný, protože právě dvakrát Rykl svůj servis nedokázal zvládnout. Teď má další příležitost 40-15 a pěkný lob od českého tenisty, který poslal přes svého někdejšího spoluhráče Petra Nouzu a to je dobrá, nebo to je dobrý výkon, přelobovat Petra Nouzu, který měří skoro 2 metry, to se vždycky počítá. A tak dvojice Pavlásek Rykl teď vede 2-1 na začátku druhého setu, ten první ale ztratila 2-6. Připomínám, že z českého programu to dnes nekončí v Paříži, Kateřina Seniaková s Taylor Townsendovou se představí po 12. hodině, budou bojovat o postup do čtvrtfinále, tedy do stejné fáze, jako teď bojují právě Pavlásek Rykl a také Nouza Oberleitner. No a všechno bude gradovat odpoledne až večer, podle toho, jak rychle se budou hrát zápasy na dvorci Susan Lenglenové. Čtvrtý v pořadí je souboj Jakuba Menčíka s Rusem Rubliovem a to je samozřejmě osmifinále singla, které může začít v 6 večer, v 5 odpoledne nebo třeba také v 8 večer. To samozřejmě záleží na tom, jak ty předcházející singly se budou hrát.
0: David Prouza ale bude připraven. Teď si ještě můžeme rozebrat detailní úspěch veslařek Pavlíny Flamíkové a Anny Šantrůčkové, protože tyto ženy ovládly úvodní závod světového poháru v Sevě v kategorii dvojek bez kormidelnice a připsali si premiérový triumf seriálu v kariéře. Ve Španělsku porazili druhé francouzsky Emu Cornelisovou a Ezekiu Peronovou o 0,7 sekundy. Třetí skončili Melita a Antonia Abrahamovi z Chile. Svěřenkyně trenéra Petra Blechy se v úvodu dvoukilometrové trati drželi v čele. V polovině závodu byli třetí. No a v závěrečné pětisovce byli vůbec nejrychlejší. Posunuli se do čela a první místo bezpečně udrželi. Teď opět beach volejbal, turnaj Ostrava Beach Pro s českou účastí semifinále Perušič Sedlák bojují proti Grebovi s Benešem a vše sledují Krištof Kousal a Lukáš Kaleta.
1: Češi vedou 2-1, nejenom, že poprvé vedou v tomhle zápase, ale vedli taky o 2 body. Pak Američani snížili a teď vyrovnávají. Krepa je toho technický úder z levé strany po lajně, těsně za síť. Úspěšný a 2-2. Češi zatím v tom druhém setu předvedli pár pěkných zákroků v poli. Vypadalo to, že tedy chtějí zapracovat víc na té hře v hřišti, protože v tom úvodním setu zkrátka Američani hodně úspěšně skládali svoje útoky a teď Jiří Sedlák vypadá to, že zapnul na trošku jiné obrátky, dokázal se tam jednou hezky vykrýt a i díky tomu Češi vedli 2-0, ale teď je to znovu 2-2. Beneš na podáním zautočil dobře na Sedláka, ten musí útočit za sebou, měl balón, ale dobře si s tím poradil přes Benešův blok, z prostředku sítě na levou stranu a tam nebyl nikdo, potažmo nebyl tam Krep, který byl v poli a teď Češi tedy vedou 3-2 a Jiří Sedlák jde podávat.
2: A Češi musí to vedení dotáhnout až do konce, jestliže chtějí hrát tiebreak, protože první sadu ztratili 19-21, teď je útok Beneše a zablokovaný Jiří Sedlák, že by se chytil jako ve čtvrtfinále, kdy svými bodovými bloky několika v řadě nastartoval český park postupu. Tohle je možná důležitý moment, Češi vedou 4-2 ve druhé sadě, samozřejmě jsme stále na začátku tohoto dějství, ale Jiří Sedlák teď servíruje, Beneš v takovém pokleku vybírá a jde útočit. Ale ještě Ondřej Perušič dokázal nadrazit ten balon a může zautočit středem. A od pásky se míč odráží na polovinu Američanů, kteří byli v ústupu, couvali a nezareagovali. 5-2 vedou Češi ve druhé sadě, takže mají 3bodový náskok.
1: Perušič měl štěstí, protože trefil pásku a ten míč mířil do pravé strany, možná do autu, ale nakonec zapadl přesně na lajnu, takže je to bod pro české beach volejbalisty, 3bodový náskok a Jiří Sedlák na podání. Tomu Ondřej Perušič ukazuje, kudy by měl bránit a koho si vybrat na servisu. Vybral si nakonec Beneše a ten útočí pouze do připraveného Ondřeje Perušiče. Jeho útok tam trefil blok Beneše a může Perušič útočit znovu středem sítě proti blokujícímu Benešovi. Technicky zasíč Perušič dobře. 4bodový náskok ve druhé sadě. Potom tu Češi prohráli tu první 19-21. Tak teď ve druhé sadě vedou v semifinále turnaje Ostrava Beach pro 6-2 a to donutilo Američany k tomu, aby si vzali oddechový čas. Takže komplikace pro Američany, naopak dobrá výchozí pozice ve druhé sadě pro české beach volejbalisty.
0: Samozřejmě se budeme k tomuto zápasu vracet. Teď zpráva méně, řekněme, obvyklejší. Do síně slávy Mezinárodní hokejové federace byly dnes během slavnostního ceremoniálu v Curychu na závěr mistrovství světa uvedení Patrice Bergeron, Niklas Kronwall, Tomas Vaněk, Andreas Ambil, Florence Schellingová, Casey Kemblová, Paskalová, Ralf Krieger a dosluhující šéf IIHF Luke Tardif. Teď na malou chvíli opět tenis a tedy deblový zápas. Pas s trojnásobnou českou účastí a víc už řekne David Prouza.
4: Stav 2-2 ve druhém setu na servisu Adam Pavlásek, který hraje s Patrikem Ricklem. Proti ním stojí dvojice Petr Nouza, Neil Oberleitner. Připomínám, Rickl s Nouzou ještě donedávna debloví parťáci. Teď aktuálně poprvé stojí proti sobě jako soupeři na Grand Slamu, tedy minimálně. Adam Pavlásek servíruje stav 15-0 právě pro tohoto, asi můžeme říci, veterána, který už se pohybuje jako deblista na tom okruhu ATP docela dlouho. Teď pěkný volej Patrika Rickla. 30-0 pro dvojici Pavlásek. Pavlásek Rykl ovšem pro dvojici, která ztratila první set 2-6. Připomínám zase, že ve vysílání radiožurnálu Sport v příštích hodinách uslyšíte také o deblovém výkonu Kateřiny Siniakové s Taylor Townsendovou a o singlovém osmifinálovém zápase Jakuba Menšíka, jehož soupeřem bude odpoledne či večer Rus Rubljov.
0: Z Paříže se přemístíme do Ostravy. Perušič, Sedlák, Reb, Beneš, tak to je čtveřice, která aktuálně hraje proti sobě semifinálový zápas na Ostrava Beach Pro a vše vidí Krištof Kousal a Lukáš Kaleta.
1: Češi teď odstrátovali čtyřborový náskok, vedou 7-3, přesný útok Jiřího Sedláka po levé straně k lajně a teď může Ondřej Perušič znovu uvést míč do hry svým servisem. Krátký servis na Beneš, ale ten si poradil s přidávkou, útočí a přesně technicky podél sítě na pravou stranu před lajnu. Tam Ondřej Perušič nebyl, vůbec se tam ani nevydal a je sníženo na 4-7. Z amerického pohledu, ale vypadá to zatím velmi dobře ve druhé sadě z toho českého. Beneš teď na podání plachtící servis pošle kam, uvidíme to za vteřinku, uvidíme to teď na Jiřího Sedláka, který hrál bagrem za sebou, ale dobře útočí po diagonále, na ten míč si sáhl Krep, ale míč se odrazil pouze na tribunu, takže je to bod pro české hráče a ti vedou ve druhém setu 8-4.
0: Nesmíme zapomínat také na prestižní atletický desetiboj v rakouském Gecisu a průběžné informace nám teď sdělí Jakub Marek.
3: Desetibojaři mají za sebou sedmou disciplínu hod diskem a Tomas Järvinen drží pátou pozici v nejprestižnějším světovém desetiboji, součet 6042 bodů. No a v disku si vylepšil osobní rekord na 43 metrů 76 cm. Je to jeho třetí osobák v této soutěži po stovce a čtyřstovce. V čele závodu je stále Simon Ehammer, 6492 bodů, ale výrazně se mu přiblížil mistr světa Němec Leo Neugebauer, teď už na rozdíl 72 bodů, protože v disku téměř 200 bodový rozdíl mezi Neugebauerem, který hodil přes 50 metrů, a Ehammerem, který hodil zhruba o 10 metrů méně právě než Neugebauer. Na třetím místě olympijský šampion z Tokia Damien Warner, Kanaďan, který je zhruba 100 bodů za druhým Neugebauerem. Osmá disciplína desetiboje, skok o tyči, ta začne zhruba za nějakou hodinu, protože ve 13 hodin už by měli být tyčkaři, respektive desetibojaři v tyčkařském sektoru. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Britský pilot Elfyn Evans týmu Toyota vyhrál po třetí během 4 let japonskou rally a zvýšil vedení v mistrovství světa v automobilových soutěžích. Po polovině šampionátu vede pětinásobný vicemistr světa o 20 bodů před stájovým kolegou Takamotem Katsutou, který v domácí rally skončil čtvrtý. Teď opět beach volejbal, semifinále turnaje v Ostravě, Perušič Sedlák versus Krep Beneš a jsou u toho Krištof Kousal a Lukáš Kaleta.
2: Američani vedou na sety 1-0, ale ve druhé sadě Češi mají dvoubodový náskok, je to 9-7, viděli jsme z podání českého páru také na druhou přes, tedy kdy Perušič hned dokázal přijmout a přihrál k síti Jiřímu Sedlákovi, který poté zasmečoval a skóroval, takže i tento prvek, který hrají vyspělé týmy, nebo ty nejvyspělejší týmy, nám předvedli Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem, kteří vedou v tuto chvíli 10-7, Sedlák servíroval a teď nadrazil balón při snaze zablokovat od Beneše do autu, takže vytlučený blok a Američané snižují 8-10, prohrávají a půjdou na servis, je to Krep, který se ujímá míče.
1: Který si vybere opět mezi Perušičem a Sedlákem. Na Sedláka nejčastěji míří servis amerických hráčů a jak tomu bude teď, není tomu jinak. Tvrdší servis, ale s ním si hravě poradil. Sedlák útočí do bloku a Perušič musí vykrývat a teď bude taky útočit z dobré pozice, skvěle technicky těsně zasít. Z pravé strany vedle, hodně daleko vedle Benešova bloku, ten byl uklizený úplně v lajně, otevřel prostor bránícímu parťákovi Krebovi, ale ten si nedošel pro krátký technický úder. Perušiče 11-8, zase je to o 3 body z českého pohledu a Ondřej Perušič teď za základní lineou na podání. Jeho platící servis míří na Kreba, který bude teď útočit z pravé strany ze středu sítě. Možná trošku Perušič dobře nakonec nadrazil a teď zadarmo dává na třetí přes a Kreb znovu útočí technicky za síť. Perušič tam znovu je a teď útočí technicky, zablokovaný tentokrát a znovu Beneš nacítí a opět Perušič zasahuje v poli a jeho další útok koprou na zadní čáru. Ondřej Perušič rozhodil rok rukama, jako by říkal, podívejte se na to, co tady všechno zvládneme oběhat, vybojovat a z čeho rád bod, je to 12-8. Zase o 4 body vedou čeští beach volejbalisté ve druhém setu semifinále Ostrava Beach Pro proti páru z Ameriky Krebovi a Benešovi.
2: Celé publikum vstalo jako jeden muž a tleskalo ve stoje, skandovalo, protože tohle stálo rozhodně za velké ovace. Teď útok do autu, Bereš si stěžuje, hádá se s rozhodčím, že tam byla teč a Jiří Sedlák se přiznává, je to fair play, opravdu dal svou ruku na síť a konečky prstů tečoval balon do zámezí, takže je to přece jen bod pro Američany, ovšem Češi nadále.
0: Druhý set zatím vypadá z českého pohledu pozitivněji než ten předchozí a zase si můžeme připomenout úspěch slalomáře Jakuba Krejčího, ten skončil na světovém poháru v Tacinu třetí v časovce kajak krosu, ve kterém se odpoledne uskuteční vyřazovací jízdy. 24-letý Čech navázal na úspěch ze závodu kajakářů v klasickém slalomu, kde také skončil na bronzové příčce. Mezi ženami se z českých závodnic nejvíc dařilo Kateřině Bekové, která skončila v časovce čtvrtá. Teď opět tenis a David Prouza.
4: Můžeme začít tím, co se děje na centrálním dvorci Filipa Šatriera. Tam se rozehrál souboj mezi Ukrajinkou Kostěkovou a Polkou Švontekovou. 5-5 v tuhle chvíli. Švonteková nevyužila možnost doservírovat první sadu do konce, když vedla 5-4. Teď je to tedy srovnané. Marta Kostěková podává, vede 30-15. No a vede taky česko-rakouská dvojice Nouza Oberleitner nad ryze českým párem Pavlásek Rykl 1-0 na sety. V tom druhém aktuálně Pavlásek s Ryklem mají náskok 4-3. Ale po výměně stran budou servírovat jejich soupeři.
0: Z Paříže opět do Ostravy a my se už těšíme na další přímý přenos zápasu. Perušič Sedlák bojí proti Krebovi s Benešem a jsou u toho Krištof Kousal a Lukáš Kaleta.
1: 12-9 pro Čechy, Sedlák nejdřív dostal hodně nalepenou nahrávku od Perušiče, musel se přetlačovat s Benešem, ale dalším útokem uspěl. Technicky polajně Češi vedou opět o 4 body, 13-9 a Jiří Sedlák jde na podání zatím výborný průběh druhého setu z českého pohledu. Vypracovaný náskok, který si zatím česká dvojice drží a teď Jiří Sedlák posílá servis na americkou stranu, vybral si tentokrát Beneše, který bude útočit z levé strany, útočí do bloku Jiřího Sedláka, výborně postavená obrana na cítí. Jiří Sedlák se ve druhém setu probouzí na bloku, tak jak to předváděl včera, tak teď v tom pokračuje. Potom, co v prvním setu se mu úplně nedařilo, tak teď je tu znovu dobré vedení 14-9. Sedlák na podání, opět jde tenhle servis na Beneše, znovu bude Sedlák bránit na cítí, ale tentokrát technicky Beneš to zvládl složit podél sítě na pravou stranu a snížit na 10-14, ale ten náskok Čechů už je opravdu velký a tohle by si, chtěl jsem říct zkušený pár, ale ona je z něj zkušená hlavně jedna polovina s těmito, řekněme, okamžiky v pozdějších fázích turnaje na elitní úrovni. Mluvím o Ondřeji Perušičovi, ale Jiří Sedlák dokazuje, že taky si dokáže s tlakem poradit. Teď zakončoval technickým úderem přesně na lineu. Češi vedou opět bodů. 15-10 ve druhém setu semifinále Ostrava Beach Pro.
2: Jiří Sedlák má taky leccos na mezinárodní scéně odehráno, byť nemá ty úspěchy jako ikonický český pár Perušič Švajner. Teď je útok u hlavního rozhodčího, vytlučený blok Sedláka, takže bod pro Američany. Beneš to udělal dobře, věděl, že se Sedlák bude snažit opět navázat na ty své dva bodové bloky, které předvedl v tomhle setu a tentokrát si na něj Beneš počkal. Takže 15-11 vedou Češi, ale vypadá to nadále poměrně slušně. Plus 4, takový je jejich náskok ve druhé sadě. Tu první ztratili 19-21, teď je pro...

0: Tři, ostatní mají hlavy bez pokrývky a teď Beneš nezautočil ideálně, opět chytře postavený Ondřej Perušič, ale míří svým útokem následně jen do autu. Byl to technický úder, který měl skončit na pásce na lajně, ale nestalo se tak, těsně mimo. Ovšem Češi ten zápas mají nadále dobře rozehraný, respektive ten set vedou 16-12 a teď budou čelit servisu Ameriky.
1: Kreb by býval možná stihl i ten míč, ale na poslední chvíli se asi rozmyslel zákrok, protože balón letěl těsně vedle čáry, tedy do autu. A Kreb tedy v tuhle chvíli taky na podání o 4 body, to tedy stále ve druhém setu. Kreb a jeho platící servis dobře přijmutý od Sedláka, který útočí z levé strany nad blokem a je to další bodový útok technický. 17-12, opět budou v koncovce, tohle by si Češi zkrátka měli pohlídat. Tam potom bloku se omlouval svému spoluhráči Američan Beneš, že ho zkrátka nepostavil dobře ten blok a teď Perušič může uvést další míč do hry. Našel Beneše svým servisem u lajny, Beneš útočí z hlavního kulu, tady z levé strany, ale zablokovaný Jiřím Sedlákem. On byl Beneš hodně vyhraný do toho kůlu a Jiří Sedlák zkrátka mu stačilo správně na správné místo postavit ruce a protože Beneš nenadehrál dostatečnou vzdáleností nad blokem, tak byl právě zablokovaný Jiřím Sedlákem. Další Perušičův servis na druhou, přes teď zahrál Kreb, ale skvěle Perušič v poli a teď útočí na bezblok, tam jednou rukou zasáhl v poli Beneš a teď nacítí si poradil Sedlák. 19-12, to je obrovský náskok české dvojice Perušič Sedlák ve druhém setu semifinále Ostrava Beach. Pro ten první Češi prohráli 19-21, ale teď vedou 19-12 o 7 bodů. Perušič na servisu.
0: To byla krásná výměna. Nejprve to chytrým úderem hned zasít zkoušel Kreb, ale na Čechy si nepřišel a poté Jiří Sedlák výborně, jak už několikrát ukázal na bloku. Teď míč v autu, ale po teči. Ne, tak ne. Tak rozhodčí ukazuje, že je to bez teče a Beneš zamířil hodně daleko za koncovou čáru. Je tady setball 20-12 pro Čechy, tak tedy několik setballů v řadě mají Češi 8 a teď už Češi se budou snažit ubránit a podařilo se to. Perušič to má nalité na středu a technicky obloučkem, lobem přehodil blokujícího Beneše. Ten jakoby už rezignoval v závěru tohle setu. No a je jasné, že půjdeme do zkrácené sady, do tiebreaku, protože Češi vítězí ve druhém setu nekompromisně 21-12. Tohle byla paráda.
2: Říkají Lukáš, Kaleta a Krištof Kousal, kteří jsou na beach volejbalovém turnaji. Perušič Sedlák versus Kreb a Beneš 1-1 na sety a za chvíli začne tiebreak. Do té doby míříme na sport, na kterém jsou tiebreaky poměrně běžnou součástí jeho hry, a sice na tenis. Tenisové Roland Garros a především 4 hry v českém podání. Zatím sleduje David Prouza.
3: Atmosféra v Paříži asi nebude taková jako v Ostravě, ale snad to na vysílání radiožurnálu Sport nebude mít takový vliv. 1-0 na sety vede česko-rakouská dvojice Nouza Oberleitner nad ryze českým párem Pavlásek Rikl, který vede 4-3 ve druhém. Rakušan podává, teď mají výhodu, nicméně ta výměna se bude opakovat. Adam Pavlásek zahrál světový return teď v tuhle chvíli, nicméně počítat se nebude, protože servis Oberleitnera se dotkl pásky a tak se to všechno zopakuje. A to samozřejmě Pavláska může trochu zamrzet, protože to byla fakt paráda. Následující return už se Pavláskovi nepovedl, takže máme srovnáno ve druhém setu 4-4 a právě Adam Pavlásek, nejstarší z této čtveřice na kurtu, půjde za malou chvíli podávat a možná trochu pod tlakem, protože připomínám první set 2-6 z pohledu Pavlásek Rikl, teď tedy 4-4 a český reprezentant Davis Cupový letitý reprezentant bude podávat teď na své česko-rakouské soupeře. Připomenu také to, že na centrálním dvorci Filipa Šatriera Marta Kostiuková je o něco blíže zisku první sady, protože nad Švontekovou z Polska vede 6-5. Při podání Polky je to 30-0 pro Ukrajinku. Zpět na debla Pavlásek Rikl, první jmenovaný na podání a stav 15-0 v tuhle chvíli, potom co Pavlásek dobře trefil první podání, takže první 15 získává tahle česká, stále můžeme říkat asi nově složená dvojice, Rikl s Nouzou, teď soupeři, dříve samozřejmě dlouholetí spoluhráči, kteří si také v tomhle roce odbyli třeba společnou Davis Cupovou premiéru v Jihlavě, když zvítězili nad švédským párem. Teď hrají proti sobě, po rozchodu Rikl hraje s Pavláskem, Nouza s Oberleitnerem z Rakouska a Adam Pavlásek podává teď zleva za stavu 15-15 právě na Petra Nouzu, který teď trochu povyskakuje.

0: v takovém skoro až nedůvěře, že se netrefil do toho returnu o poznání lépe.
1: Říká David Prouza, náš tenisový reportér a expert, který je v Paříži na Roland Garros. Více času u něj budeme trávit, až se na kurt dostane Jakub Menší, který poslední český zástupce ve dvouhře, který nastoupí proti Rusi Rubljovovi. Nicméně, teď se na Radiožurnálu Sport ve 12 hodin a 8 minut pomalu znovu vydáváme do Ostravy na semifinále turnaje beach volejbalistů mezi českým párem Perušič Sedlák a americkým Kreb Beneš. Komentují Lukáš Kaleta a Krištof Kousal. Tahle ta česká dvojice se aktuálně teď dostala do vedení 2-1 a tím pádem se můžeme do Ostravy právě za Lukášem Kaletou a Krištofem Kousalem vydat.
2: Servis Beneše na Sedláka. Sedlák teď útočí do bloku a nakonec je tedy zablokovaný. Tam nedokázal Perušič doskočit na zadní lajnu, kam se balon odrazil od blokujícího Beneše. Beneše a tak je srovnáno 2-2 ve třetí rozhodující sadě do 15 bodů. První se 21-19 pro Američany, druhý 21-12 pro Čechy. A teď ve třetím setu za stavu 2-2 znovu servíruje Beneš. Servíruje dobře krátkým podáním. Sedlák musel útočit technicky a tam ho vybral Kreb v poli. Ten teď tvrdou ranou útočí do Perušiče a tak je zablokovaný Sedlák na cítí, který to zkoušel na druhou přes, ale tam bylo zavřeno od Američana Beneše. Míč neprošel na druhou stranu. Teď ještě nějaká technická zřejmě domluva mezi Benešem a hlavním sudím Španělem Padronem Hozem Mariou, ale teď už po výměně stran bude pokračovat hra dál a Američani jsou teď ve vedení v rozhodujícím tiebreaku 3-2 nad českou dvojicí. A oddechový čas přerušuje prout hry. Oddechový čas si bere česká dvojice, respektive trenér české dvojice za stavu 3-2 pro Američany v tiebreaku. Úprava hrací plochy. Uklidová četa z Hrably přišla na kurt a teď schrabává písek nahrabaný kolem line a taky podsítí a za malou chvíli bude pokračovat hra semifinále Ostrava Beach Pro mezi Američany Krebem a Benešem a českou dvojicí speciálně sformovanou pro tento turnaj Perušičem a Sedlákem. Je to 1-1 na sety a Fajdriku, tedy Američani zatím vedou o jeden bod. Není to žádná extra kritická situace pro českou dvojici, ale přesto se trenér rozhodl trošku zabrzdit postup Američanů v rozhodujícím třetím setu a teď už je po všech poradách uklidňování a budeme se moct vrátit do hry v tiebreaku semifinále turnaje Ostrava Beach Pro.
3: Andy Beneš se ujal míče, bude servírovat. Česká dvojice už je připravená na své polovině kurtu. Za potlesku vyprodané domácí arény tady v Ostravě Vítkovicích, respektive v Dolní oblasti. Perušič nahrává k hlavnímu rozhodčímu, kde byl postavený Jiří Sedlák a ten vytloukl blokujícího Beneše do autu. Je srovnáno 3-3 a právě Jiří Sedlák půjde podávat. Už si převzal balón od podavače. No a teď si ještě upravil brýle a v tuto chvíli dostal pokyn od rozhodčího, aby zahájil rozehru a tentokrát ten jeho servis byl slušný, protože donutil Američany k tomu, aby bagrem museli si nahrát, ale nakonec byla to poměrně vyrovnaná výměna a až Antenky se dotkl míč po smeči Kreba, což je technická chyba a Češi tak vedou 4-3 v tomhle tiebreaku, tedy ve zkrácené sadě do 15 bodů a podávat bude Jiří Sedlák.
2: Češi to dokázali tedy otočit, Jiří Sedlák, jeho plachtící servis na Beneše na pravou stranu. Beneš útočí z hlavního kulu, tedy zleva po léně do autu. Pokud vidím správně, ano, je tam zvednutý praporek čárové sudí, to znamená další bod a dvoubodový náskok pro českou dvojici Perušič Sedlák. Dojde tam ještě k přezkoumání situace. Hlavní sudí Padron Jose Maria si přizývá taky čárovou rozhodčí. Je tam jasný otisk a ta naznačuje svým gestem, tuším, že verdikt platí, ten, který vyřknula, respektive o kterém rozhodla předtím, a tak uvidíme, co nakonec zahlásí hlavní sudí, ale ne. Je to bod pro americkou dvojici. Domluva mezi sudími dopadla tak, že nakonec přisknuli čtvrtý bod Američanům Krebovi a Benešovi a Kreb teď podává ze vyrovnaného stavu v tiebreaku.
3: Vybírá si Jiřího Sedláka, ten bagrem v pohodě přijal a po nahrávce od Perušiče na vedlejším kůlu dokázal zasmečovat tak prudce, že se od Američanů balon jen odrazil do zámezí. Je tady opět české vedení o jeden bod 5-4 a Ondřej Perušič půjde podávat. Ondřej Perušič, co by amatér, to dotáhl s Jiřím Sedlákem z kvalifikace až do bojů o medaile, respektive do semifinále. Teď je posílá platící servis a dobrý servis ESO! Přesně za síť dokázal poslat balon Ondřej Perušič a přestože se Andy Beneš natahoval, co to šlo, hodil tam rybičku, tak balon jen posunul směrem k zemi. Už ho nedokázal zvednout do vzduchu, takže po prvním českém ESU ve zkrácené sadě je to 6-4. Ondřej Perušič výborně rozproudil domácí publikum.
2: A teď podává z pravé strany základní čáry taky na svou pravu, tedy po lajně, tam z výskoku nahrával Kreb, trošku možná zmátl českou obranu a pak to byl relativně jednoduchý útok pro Beneše na cíti, který po dlouhé diagonále dokázal zakončit na zem před blokujícího Jiřího Sedláka a snižuje tak na 5-6 amerického pohledu. A je to právě Beneš, který teď půjde na servis za tohle stavu, kdy Američané zaostávají o jeden jediný bod za českou dvojicí a bude posílat míč na druhou stranu. Teď velmi ostré slunce vyšlo nad ostravským areálem a útočí Jiří Sedlák středem hřiště nakonec do prostředka před základní čáru přes blok. Přesný útok technický od Jiřího Sedláka a znovu je to o dva body. 7-5 a jsme v polovině zkrácené hry.
3: Český pár Perušič Sedlák vyhrál na tomhle turnaji 5 zápasů ze 6, pouze jednu ve skupině. Tihle dva prohráli a teď chtějí přidat šestý korálek. Beneš útočí středem a je zablokovaný. Jiří Sedlák ukázal svou sílu na síti, vyšplhal se do vzduchu a teď Monster blokem navyšuje české vedení ve zkrácené sadě 8-5 a je tady timeout a tak dojde i k úpravě.
1: 8-5 říkají Lukáš Kaleta a také Krištof Kousal, kteří jsou na beachvolejbalovém turnaji v Ostravě a sledují semifinále mezi českou a americkou dvojicí. Připomeňme, co už se dnes stalo a že toho je z českého pohledu poměrně dost. Třeba to, že veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantručková ovládly úvodní závod světového poháru v Sevíje v kategorii dvojek bez kormidelnice a připsali si premiérový triumf v seriálu V kariéře. Nebo se také stalo to, že vodní slalomář Jakub Krejčí skončil na světovém poháru v Tacenu třetí v časovce kajak krosu. Kateřina Beková byla ve slovinském Tacenu čtvrtá v této disciplíně. Na Radiožurnálu Sport se také věnujeme tenisu, ale v posledních minutách především beach volejbalu. A na ten se právě vracíme za Krištofem Kousalem a Lukášem Kaletou.
2: Po dechovém času uprostřed tiebreaku ve vedení 8-5 o 3 body Češi a půjdou teď jako další podávat. Jiří Sedlák bude uvádět míč do hry z pravé strany z našeho pohledu a z pravé strany hřiště. Po lajně si vybírá Beneše svým servisem, ten útočí zleva z hlavního kůlu a útok, který dokázal vybrat Ondřej Perušič v poli, teď má útok za hlavou a přesto dokázal zakončit na druhou stranu. Beneš nahrával jenom jednou rukou a teď nemůže zakročit v poli. Jiří Sedlák na cíti dokázal pinknout ten míč k základní čáře na americkou stranu a Češi vedou v tiebreaku o 4 body 9-5.
3: Beneš nalepil ten míč až moc k saku a tím pádem dal jasný signál Jiřímu Sedlákovi, můžeš zadarmo získat bod. Teď Jiří Sedlák servíruje právě na Beneše, ten vybírá bagrem a dostává přihrávku, nahrávku prsty a následně jemným lobem přes Sedláka snižuje skóre. Tohle bylo dobře sehráno od Američanů, kteří tedy prohrávají v tuto chvíli ve zkrácené sadě v tiebreaku 6-9 s českým párem. První sadu Američané vyhráli 21-19, následně Češi kontrovali rezolutním vítězstvím ve druhém setu 21-12 a teď vedou 9-6 v tiebreaku v semifinále ostravského turnaje nejvyšší světové úrovně. Dobře si přihráli Češi a Perušič nahrává Sedlákovi, ale toho dokázal ještě vyčapat v poli Kreb a ten teď útočí chytře přes blokujícího Sedláka, počkal si na jeho výskok a pak jemně takovou malou rolátkou posílá balon na českou polovinu. Je to 7-9 z pohledu Američanů, kteří se snaží dostat do toho tiebreaku a ještě se postarat o dramatickou koncovku.
2: Češi by teď potřebovali dobře přihrát, složit bodovku, pokusí se o to Jiří Sedlák, který přijal podání od Kreba a útočí z levé strany, ale pouze do připraveného Kreba v lajně a ten teď může dát míč na druhou stranu, je zablokovaný Sedlákem. Američani bojují v poli, bojují úspěšně. Perušič přihrává v poli zadarmo a teď bude útočit středem sítě. Oblok, je to na druhou stranu, bod pro české volejbalisty. 10-7, zase je to o 3 body z českého pohledu a ty výhledy jsou velmi pozitivní, tedy zatím ve zkrácené hře. Teď to ani nevypadá, že by si Američani chtěli vzít další timeout, nebude se pokračovat ve hře. Ondřej Perušič na podání na pravé straně u základní čáry, jeho platící servis krátký míří na Beneše, ten si s ním ale poradil a bude útočit z hlavního kůlu a útočí přesně za síť po diagonále ostré a snižuje na 8-10, ale Češi stále drží ten důležitý dvouborový náskok nad americkou dvojcí a je to Andy Beneš, který teď půjde uvést míč do hry.
3: Andy Beneš, jak už jsme zmínili, muž, který údajně má i české kořeny sahající až snad k prezidentu Edvardu Benešovi, jak jednou sám uvedl v předchozích rozhovorů v minulých ročnících, ale teď je svým servisem dobře zahnal Čechy a ti následně s útokem neuspěli a naopak Krep dokázal jen napálit balon do Perušiče a získává bod, protože od Peruna, jak se Ondřej Perušičovi přezdívá, se balon odrazil na českou polovinu. Je to pouze o bod. Na servisu zůstává Andy Beneš, minule nadělal svým podáním problémy, teď se bude chtít pokusit zopakovat to stejné a posílá balon na Jiřího Sedláka, ten vybírá nad sebe bagrem, Perušič nahrává na levou stranu a Sedlák nekompromisně smečuje a skládá balon. Výborně, 11-9, Češi se mohli lehce uklidnit a díky Jiřímu Sedlákovi opět vedou o dva.
2: Američani nutno říct, že ukrají pomaličku z toho náskoku Čechů, který byl značný v začátku zkrácené sady, ale teď už je to jenom o ty dva, které ale stále Češi potřebují k tomu, aby dokázali v koncovce tenhle set tiebreak dotáhnout do vítězného konce. Tiebreak, připomínám, se hraje do 15 bodů. Teď Jiří Sedlák plaktící servis pravé strany opásku, ho vybral Beneš a teď útočí přes blok. Perušič tam ale je a hraje hned na druhou stranu, na druhou přes nakonec nebude hrát Krep, nahrává Benešovi a ten útočí přesně do růžku. Dobrý technický úder. Teď to Američani zvládli přes to, že Perušič bojoval v poli a Američané tak snižují na rozdíl jednoho bodu. 10-11 a Taylor Krep půjde na podání.
3: Právě Krep výborně nachytal Jiřího Sedláka, už to vypadalo, že bude hrát na druhou přes, ale ještě vrátil balon Sedlákovi doleva a to bylo klíčové. Teď je zkrácený servis, Češi s ním mají problémy, nahánějí balon po kurtu a dávají jen zadarmo Američanům, ti si mohou připravit útok. Krep pálí je a úspěšný. Bohužel trefil blokujícího Sedláka, už to vypadalo, že se míč odrazí na, jak bychom si přáli, jak bychom si přáli na druhou polovinu, ale nestalo se, padá pouze na českou půlku, takže je srovnáno 11-11 a Krep bude podávat.
2: Beneš hodně odhodil nahrávku Krebovi a ten měl tak dobrou pozici, obehrál blok Jiřího Sedláka, ten teď přijímá Krebův servis, útočí z levé strany a je zablokovaný Benešem, Američani otáčí vývoj tiebreaku a dostávají se v něm poprvé do vedení, vedou 12-11 o jeden bod, teď by to chtělo trošku přibrzdit ten rozlet americké dvojce. Ondřej Perušič teď ještě zády ke kurtu, trošku uklidňuje svého spoluhráče, nabádá ho k větší pozitivitě možná ve zbytku zkrácené sady. Sedlák si poradil s přidávkou opásku, útočí z místa, ale útočí moc pěkně, důrazně po lajně, hodně zrychlil zápěstí tom konečném úderu, vypadalo to, že bude znovu zalívat, ale nakonec plásnul do balonu tak, že spadl na zem přímo po přímce po lajně na americkou stranu hřiště a je to znovu vyrovnáno 12-12.
3: Připomeňme, že Češi v semifinálovém tiebreaku vedli o 4 body, teď je tady srovnané skóre a Beneš útočí z levé strany, ale ještě v pádu dokázal Perušič míč odrazit na útočnou polovinu, znova útočí Američani a opět Perušič výborně zasahuje, ještě je tady možnost pro Perušiče zaútočit, ano! Podařilo se mu technicky roládou poslat balon za blokujícího Beneše v pravé lajně, tohle bylo klíčové od Ondřeje Perušiče, nejdříve dvakrát dokázal skvěle zareagovat v poli a ubránil útoky Američanů, následně pak měl nahráno od Sedláka a dokázal otočit stav znova na českou stranu. 13-12 pro domácí mužstvo.
2: Ondřej Perušič ještě se omlouvá rozhodčímu, že trošku bude muset pozdržet výměnu, ale teď už uvede míč do hry s podání, plachtící servis těsně za síť na Beneše, to už je tradiční v tomhle zápase z pohledu Perušiče, a Beneš pak přes blok útočí na zem doprostřed hřiště, vyrovnáno 13-13, ale Češi dokázali otočit koncovku rozhodující sady a mají teď mírně navrch, Američani musí dotahovat. Podávat bude Andrew Beneš na Perušiče a Sedláka, Beneš podá z levé strany za vyrovnaného stavu 13-13, podává na Sedláka, ten přijímá jeho plachtící servis, Perušič nahrává bagrem na střed sítě a úspěšný útok Jiřího Sedláka, sice do připraveného Kreba, ale ten od něj se míč odrazil pouze na zem. Takže jsou tady matchboly, respektive jeden matchball 14-13 z českého pohledu.
3: Jiří Sedlák bude servírovat, celá arena v Dolních Vítkovicích stojí, fanoušci tleskají, Sedlák posílá balon na útočnou polovinu, Krep nahrává na střed a Sedlák nadrazil ten útok Beneše, ještě Perušič, opásku a je to tam, Češi jsou ve finále, Američané nedokázali ještě zachytit ten útok Ondřeje Perušiče a ten tak složil balon, je to 15. bod v tiebreaku a poměrem 15-13 Češi postupují do finále a mají jistou medaili. Tohle byl fantastický zápas, kdy nejprve v úvodní sadě Češi prohráli 19-21, následně rezolutně zvítězili 21-12, no a teď 15-13 v tiebreaku, poráží Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem, Kreba s Benešem 2-1 na sety a zahrají si ve 4 hodiny odpoledne finálový zápas tady v Ostravě na turnaji nejvyšší světové úrovně.
1: Říká Lukáš Kaleta, děkujeme jemu, stejně tak i Krištofu Kousalovi, jenom je nutné říct, že Perušič a Sedlák ještě neví, proti komu to finále budou hrát, to druhé semifinálové utkání přijde na řadu za chvíli. Výběr je jednoduchý, buď to budou Katařani, a nebo favorizovaná švédská dvojice Aman Helvik, což jsou pravděpodobnější soupeři, protože to jsou favorité toho druhého semifinále. Na Radiožurnálu Sport ve 12 hodin a 25 minut vám jednak můžeme slíbit ohlasy od Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka. Nicméně se teď vydáváme do té doby, než je budeme mít znovu do Paříže na Roland Garros, na tenis, na kterém je David Prouza.
0: Bitva, stále můžeme říkat česká bitva mezi dvojcí Pavlásek Rykl a Nouza Oberleitner dospěla do třetí sady, protože ten druhý set v tiebreaku, a to celkem jednoznačně nebo hodně jednoznačně 7-1, získali Pavlásek s Ryklem a tak za malou chvíli začne v Paříži třetí sada na třetím největším kurtu v areálu. Rozehrál se už také zápas světových jedniček v deblu Kateřiny Siniakové a Taylor Townsendovou s ukrajinsko-japonskou dvojcí Kičenoková Nimomiová a tam je to zatím 3-2 v první sadě pro nasazený pár číslo 1. Takže v tuhle chvíli přestávky na obou kurtech a za maličkou chvíli se rozehraje jak zápas Kateřiny Siniakové, tak také české derby Pavlásek Rykl versus Nouza Oberleitner.
1: Říká David Prouza, děkujeme mu za to. Ve vysílání Radiožurnálu Sport si teď můžeme připomenout, co se dnes ještě bude dít. Například za půl hodiny, tedy ve 13 hodin, začne odvetné utkání fotbalové baráže o šanci ligu, tedy utkání mezi Slováckem a Artisem Brno. Slovácko se snaží udržet, Artis Brno postoupit. Pro Artis složitá situace, protože přestože v úvodním utkání Artis vedl na svém stadionu 1-0, tak nakonec prohrál 1-4 a Slovácko tak má poměrně komfortní pozici do domácí odvety, komu už se podařilo udržet, to je Baník Ostrava, který nedovolil Táborsku se ani přiblížit, ať už v domácím utkání, anebo v odvetě, a Táborsko tedy zůstane ve druhé nejvyšší soutěži a Baník Ostrava v té soutěži úplně nejvyšší. A dále připomeňme, že se dnes samozřejmě rozhodne o medailistech na mistrovství světa. Jeden z dvojice Kanada-Norsko medaily mít nebude, to je zápas o třetí místo, který začne v 15 hodin a 30 minut. No a jeden z dvojce Švýcarsko-Finsko získá zlato a ten druhý logicky stříbro, to je totiž finále, které se bude hrát od 20 hodin a 20 minut. Samozřejmě také u toho budeme s vysíláním Radiožurnálu Sport.

0: 12 hodin 29 minut posloucháte radiožurnál Sport, který dnes přináší samé příznivé zprávy. Tu poslední jste slyšeli od našich reportérů z beach volejbalového turnaje v Ostravě, protože Ondřej Perušič a Jiří Sedlák postoupili do finále, protože porazili Američany Kreba s Benešem 2-1 na sety, navíc ve velmi těsném tiebreaku 15-13. Na radiožurnálu Sport se teď znovu vracíme do Ostravy, nicméně ne na komentátorskou pozici, ale do našeho pojízdného studia, zvaného Airstream, kde je reportér Lukáš Kaleta a má sebou zajímavého hosta.
1: Hezký den z mobilního Airstreamu radiožurnálu Sport. Vedle mě už sedí Markéta Nauš-Sluková, bývalá česká beach volejbalistka, reprezentantka v plážovém volejbale, takové vicemistryně Evropy a hlavně vítězka vůbec prvního ročníku Ostrava Beach Pro ještě s Barborou Hermanovou. Bylo to v roce 2018, když to byl čtyřhvězdičkový turnaj. Markéto, vítejte.
2: Děkuji za přivítání, krásný den.
1: Jak se vám líbil zápas českých reprezentantů Perušiče se Sedlákem, kteří postoupili do finále?
2: Fantazie. Já musím říct, že opravdu po tom uhrání toho matchballu mi naskočila husí kůže. Strašně moc jim to přeju. Přeju to celému turnaji, přeju to těm českým fanouškům. Samozřejmě se mi vrátily se mi ty pocity toho, jak je to krásný uhrát takovýhle těžký zápas a ještě na domácí půdě. Takže musím si říct, kluci hodně si to vydřeli a moc si to zasloužili.
1: Jak velký vliv na to má právě ta atmosféra na tom center kurtu, který je obklopený opravdu exkluzivními kulisami, nejen těmi vysokými pecemi, ale i těmi tribunami plnými lidmi?
2: Troufám si říct, že ohromný vliv to má na to, že to opravdu žene ty český týmy dopředu a věřím, že to přidá ten jeden, dva, tři extra bodíky, který třeba jinde by nespadly, tak tady opravdu vím, že Ondra Perušič to, myslím, zmiňoval v nějakém rozhovoru, že prostě člověk zapomene trošičku víc na tu únavu, jede opravdu až jde po každém balónu a to je ten vliv těch českých diváků, že opravdu tam ty sportovci čeští chtějí ukázat ten nejkrásnější volejbal a rvou se tam jako lvy.
1: Možná, že i čeští hráči zapomněli v té atmosféře, že prohráli ten první set a hráli úplně na novo. Je možné i tady tohle, že to prostě takový vliv má ta kulisa?
2: Tak tam si troufám říct, že to asi bude i tou kulisou, samozřejmě to pomůže, ale to patří k té profesionalitě a k tomu, že kluci vědí, že to už prostě ten první set nezmění, to skóre je takový, jaký je a tam se vlastně jako naučili to prostě nechat za hlavou a jet od toho začátku druhého setu naplno a očividně se tam poradili s Andrejou, něco tam změnili a podařilo se to fantasticky.
1: Říká Markéta Nauš-Sluková, která je vlastně jedinou českou hráčkou společně s Barborou Hermanovou, kterou jsme také měli v minulých dnech v Airstreamu, které vyhráli společně turnaj v Ostravě. Žádnému jinému českému páru, ani mužskému, ani ženskému se to nepovedlo. Bylo to hned ten první rok. Tak bylo by to krásné, kdyby dnes jsme se dočkali, že?
2: Tak já myslím, že jsme to v tom roce 2018 tak jako watchpuntovali. Kluci potom Ondra s Davidem tam vymetli každou tu medaili, která tam možná byla kromě tý zlatý, tak by bylo hezký, kdyby teď to zase cinklo tím nejkrásnějším zlatým kovem.
1: Ano, Ondřej Perušič, když hrál ještě s Davidem Schweinerem, tak byl nesčetněkrát druhý, také měli bronz z ostravského turnaje. Teď by to byla taková možná ironie osudu, že Ondřej Perušič, který už není profesionál, sám se označuje za amatérského beach volejbalistu, se dal dokupy na poslední chvíli s Jiřím Sedlákem a teď útočí na zlato.
2: Ono občas je to takovej ten, já tomu říkám, ty líbánky, oni se kluci vlastně spojili jenom na tenhle turnaj, na druhou stranu se znají ze té tréninkové skupiny a možná i to, že tam není žádný očekávání, že Ondra opravdu už se tomu nevěnuje jako velký profesionál, i přesto, že trénuje, ale samozřejmě ten počet asi tréninků je výrazně nižší, tak ty kvality tam prostě jsou a já si myslím, že to je jak jízda na kole, on to tam má to v hlavě, má to v ruce, samozřejmě ty fanoušci ho ženou dopředu, takže i ta fyzička podle mě odpadne, si myslím, zítra, ale ta fyzička na ten poslední zápas se určitě ještě najde a v tomhle tom je to určitě krásný hrát až do toho posledního dne a věřím, že ty kluci se ještě jako schopí na ten poslední zápas a dopadne to.
1: Tak pojďme závěrem zatipovat, s kým se potkají ve finále, buď Katařani Šerif nebo Ahmed, případně Švédové Uhman Helvik a jak to dopadne?
2: No, ty brďo, to je jedno, jak to vlastně, nebo kdo tam bude, bude to jako těžký soupeř, těžký, zkušený, vyhraný soupeř. Já si maličko troufám říct, že to budou Švédi. A ty teda kluky naše hodně proženou těma svýma skákanýma nahrávkama a hrou na druhou, ale protože jim strašně fandím, přála bych jim to, tak si myslím, že vyhrajou 2-1.
1: Říká Markéta Nauš-Sluková, česká reprezentantka v plážovém volejbale, která je také vítězkou vůbec prvního ročníku Ostrava Beach Pro. Díky, že jste si na nás udělala čas.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
0: Říká tedy Lukáš Kaleta, děkujeme mu za to a tím pádem se teď vydáváme na Radiožurnálu Sport na tenisové Roland Garros, kde hrají čeští zástupci zatím ve čtyřhře. Připomínám, bude dnes hrát také Jakub Menšík jako poslední český zástupce ve dvouhře, ale zatím jsou to muži ve čtyřhře a sleduje je David Prouza.
3: Pavlásek, Rykl versus Nouza Oberleitner, takové kvazi české derby se hraje na třetím největším kurtu v areálu Rolanda Garrose. 1-1 na sety, první set získali Nouza s Oberleitnerem 6-2, druhý Pavlásek s Ryklem 7-6 v tiebreaku, když tu zkrácenou hru zvládli 7-1. Teď je srovnáno, servíruje za stavu 1-1 a 15-15 Oberleitner zprava na Patrika Rykla, který zlepšil své returny významným způsobem od druhého setu, nicméně teď mu ani jeho zdařilý return nebyl nic platný, protože Oberleitner zkrátka zaservíroval skvěle. Hraje také Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou, vedou nad ukrajinsko-japonskou dvojicí Kitchenoková Nimomiová 4-3 v prvním setu a teď mají breakboly, takže světové jedničky a nasazený pár číslo 1 teď možná dělá klíčový krok k tomu, aby získal první set. Tady v souboji mezi Pavláskem Ryklem a Nouzou Oberleitnerem už je set třetí, v tuhle chvíli 40-15 pro servírujícího Oberleitnera a tenhle zápas, který se hodně vyrovnal od startu druhé sady, tak zatím nemá jasného favorita. Myslím si, že v tuhle chvíli možná o poznání lepší dvojice Pavlásek s Ryklem, kteří teď na returnu jsou trochu přesnější, než byli v první sadě. A také Patrik Rykl se rozservíroval do trochu lepší pohody. Každopádně v tuhle chvíli Petr Nouza u sítě ukončuje celý gem, dostávají se tedy společně s rakouským parťákem do vedení 2-1. Na servis se poprvé ve třetím setu bude chystat Adam Pavlásek. Na centrálním dvorci Filipa Šatriera, kde je také komentátorská pozice Radiožurnálu Sport, probíhá zápas mezi Ukrajinkou Kostyukovou a Polkou Švjontekovou a zatím možná trochu překvapivě právě Kostyuková je blíže postupu do čtvrtfinále, když vyhrála první set 7-5 a teď vede nad polskou tenistkou 2-1. Ve druhém setu Polka servíruje, ale je přeci jenom o krok pozadu. Kostyuková má zatím znamenitou sezónu, vyhrála jeden turnaj před Roland Garros, myslím si, že to byla dokonce i tisícovka. Takže je připravena ideálním způsobem. V prvním setu prohrávala už 4-5, servírovala Švjonteková, ale od té doby to byla Kostyuková, která získávala všechny podstatné gemy. Rychlý pohled na kurt číslo 7. Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou nevyužili úvodní breakboly tohoto zápasu, a tak stále vedou 4-3 a je to 40-40. Mezitím Adam Pavlásek už běží k základní čáře a za maličkou chvíli půjde podávat za negativního stavu 1-2 ve třetím setu, ale právě Pavlásek teď bude mít při svém podání možnost srovnat zase na 2-2, hraje se hodinu a půl. Tohle české derby, připomínám, že Patrik Rykl s Petrem Nouzou proti sobě teď na Grand Slamu poprvé jako soupeři, dlouho hráli spolu, došli spolu do čtvrtfinále Australian Open v tomto roce, taky si odbyli vítěznou premiéru v Davis Cupu, ale teď po rozdělení nastoupili proti sobě a to by samozřejmě mohla být docela vítaná otázka pro oba, jak se hrálo proti bývalému parťákovi. Nikdy to nebývá úplně jednoduché. Pavlásek s Ryklem teď díky zásahu právě druhého jmenovaného vedou 15-0, prohrávají 1-2 ve třetím setu, vy o tom slyšíte přímo z Paříže na Radiožurnálu Sport. Krátká porada, teď Pavlásek mluvil na Rykla, který k němu stál zády, tak aby nebylo vidět, co mu říká, protože tady opravdu dává smysl schovávat trochu své rty, protože samozřejmě Češi si mohou rozumět a mohou i trochu odezírat. Teď výborně Oberleitner u sítě dokázal zakončit výměnu a je to 15-15. V tuhle chvíli zase srovnaný průběh tohoto gemu, kdy podává Adam Pavlásek. Ten zatím o svůj servis nepřišel ani jednou oproti svému spoluhráči Ryklovi, i proto ztratili první set 2-6, protože Rykl dvakrát na podání úspěšný nebyl. Teď ale Adam Pavlásek nabízí soupeřům možnost, protože po chybě z forehandu je to 30-15 pro Nouzu s Oberleitnerem a to samozřejmě by mohl být také jeden z klíčových momentů, protože obecně to platí v mužském deblu, v mužské čtyřhře na servisu se prostě ty gemy příliš nesmí. nestrácí. Deblisté jsou aktuálně velcí ranaři, umí opravdu velmi dobře hrát úhly, umí hrát dobře rychlost. Teď Adam Pavlásek zapracoval spíše na úhlu a donutil Nouzu k nepřesnému returnu 30-30, ale zpět k tomu, co jsem chtěl říci, to, že si tenista jako Patrik Rykl v prvním setu dvakrát prohraje servis, to se prostě v moderním deblu příliš často neděje. Každý break je důležitý, proto je teď velmi důležitá výměna za stavu 30-30. Nouza s Oberleitnerem vedou nad Pavláskem a Ryklem 2-1 ve třetím setu. Teď je to po 30. Adam Pavlásek podává do backendu Rakušana, ten hraje pěkně pod nohy českého tenisty a výměna je rozehrána. Od základní je čáry, velké úhly, krosové údery, které teď Pavlásek narušil backendem na Nouzu, ten byl připraven a je tady breakball pro dvojici Nouza Oberleitner za stavu 2-1 pro česko-rakouský pár. K tomu 40-30. Adam Pavlásek zkusil překvapit Petra Nouzu, ale ten byl opravdu náramně připravený a velmi nekompromisně backendem křížem ukončil celou výměnu. A je tady breakball. Adam Pavlásek bude na svém servisu odvracet právě tuhle příležitost. Zopakuje si první podání, protože to první se dotklo opásku a tak Oberleitner nemusel returnovat. Udělal to stejně, logicky, protože...
0: Na tenis se samozřejmě ještě vrátíme ve vysílání radiožurnálu Sport, ale teď se vydáváme zpátky do Ostravy, protože tam se podařilo Ondřeji Perušičovi a Jiřímu Sedlákovi postoupit do finále beachvolejbalového turnaje a právě tyto dva české beachvolejbalisty má teď u mikrofonu také náš reportér Krištof Kousal.
4: Ondřej Perušič a Jiří Sedlák po vítězném semifinále v tiebreaku na turnaji Ostrava Beach Pro. Pánové, jak si to vysvětlujete, že se ten turnaj takhle povedl, že si to takhle sedlo, Ondřej?
5: To se velmi těžko vysvětluje. My to sami úplně dobře nechápeme, takže to asi nemůžeme dobře vysvětlit. Sešlo se dohromady strašně moc věcí. To, že jsme ustáli nějaký neúplně dobrý vstup do turnaje, to, že jsme neměli co ztratit, ale taky to, že se nám podařilo tady hnání domácími fanoušky předvést asi to nejlepší, co umíme hrát. To, že to stačilo na finále, potom samozřejmě už je trochu i o štěstí.
4: Jiří, jak probíhala komunikace, zejména v tom tiebreaku, by mě zajímalo, protože potom, co jste byli v absolutním laufu ve druhém setu, tak v tom třetím se dostali v koncovce Američani na vrch, tak co jste si říkali mezi sebou?
6: Jak trenér, tak Ondra vedle mě se mě snažili vtlout do hlavy, ať fakt věřím tomu, co na ně máme nachystaný a ať fakt věřím tomu, co umíme, co máme nachystaný a ať držím to, co si domluvíme, že to zvládneme. A musím říct, že až na jeden moment jsem jim potom v těch krizových momentech se snažil věřit co nejvíc a nakonec se ukázal jako dobrá volba nic nevymýšlet a poslouchat zkušenáky.
4: Ondřej, vy jste tady opřený, jíte banán, občerstvujete se, kolik zbývá sil do finále?
5: Sil samozřejmě moc nezbývá, ale myslím si, že před takovouhle diváckou kulisou, tak se ještě nějaké najdou.
4: Jiří, jak těžké bude uklidnit možná tu euforii v sobě, zkoncentrovat se na to finále, nebo je to vůbec žádoucí? Nechcete na té vlně zůstat a nechat se dál hnát diváky ve finále?
6: Já to vezmu, zkusím to vzít co nejpoctivěji a zkusíme se sklidnit něčím, jako je studená sprcha, fyzioterapie, nějaký žvanec a pak si dáme 20. Navštívíme fyzioterapii tady v Gongu, kteří jsou skvělí. Naše fyzioterapeutka Kamča taky skvělá, takže za nima se podíváme. A uvidíme, oni Kataři ani Švédi na to sice nevypadají, ale věřím, že už taky nebudou mít tolik sil, ale na jejich straně nejsou diváci, takže věříme, že ti nás v tom finále zase potáhnou.
4: Pánové, ještě jednou moc gratuluju. Ondřej Perušič, Jiří Sedlák postupili do finále turnaje Ostrava Beach Pro. Budou ho hrát od 16 hodin tady v dolní oblasti Vítkovic. Z Ostravy Krištof Kousal, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu Sport nás zajímá také fotbal. Čeští fotbalisté dnes nastoupí k předposlednímu utkání před mistrovstvím světa. V Praze na Letné přivítají v přípravě Kosovo. Trenér Miroslav Koubek v zápase plánuje nasadit především hráče, kteří jsou jsou na hraně nominace na šampionát a hned po duelu oznámí finální 26členný kádr pro závěrečný turnaj hraný v Mexiku, Spojených státech a také Kanadě, pro český tým tedy především v Mexiku a Spojených státech. To je zápas, který začne v 16 hodin na Letné, Česko-Kosovo, na něm pochopitelně také budeme, ale ještě předtím se ve 13 hodin vydáme do Uherského Hradiště. Fotbalisté Slovácka totiž chtějí dodělat rozdělenou práci. V domácí odvětě baráže o účast v příští prvoligové sezóně přivítají Artis Brno a do zápasu půjdou s pohodlným náskokem. Úvodní duel na hřišti soupeře totiž vyhráli 4-1. Kdyby po vysoké výhře náhodou někteří hráči cítili možnost polevit, speciální motivaci jim dodal služebně nejstarší hráč týmu Vlastimil Daníček.
8: Tak to odpovídal fotbalista Slovácka Vlastimil Daníček už před startem baráže o prvoligovou účast na otázku, co musí každý hráč udělat, aby mužstvo z Uherského Hradiště porazilo brněnský Artis.
9: Musí ukázat srdce, vášeň, touhu, chuť a nechat na hřišti úplně všechno, jak kdyby šlo o jeho poslední zápas v kariéře.
8: V tu dobu už sám Daníček věděl, že pro něj bude domácí odveta opravdu poslední zápas kariéry. Zveřejnil to ale až ve videu, které Slovácko vydalo poté, co úvodní duel na hřišti soupeře vyhrálo 4-1.
9: Když jsem přišel do Slovácka jako kluk, tak by mě nikdy nenapadlo, že tady strávím celou kariéru. Že tady prožiju tolik zápasů, tolik radosti, ale i těžkých momentů. Že tady najdu kamarády na celý život a že jednou přijde den, kdy se budu loučit a ten den je dnes.
8: Defenzivní univerzál strávil ve Slovácku s výjimkou jednoho hostování před víc než 10 lety skutečně celou kariéru a byl u největších úspěchů klubové historie, jako byl zisk českého poháru v roce 2022. Teď se zdá, že se bude loučit po úspěšně zvládnuté baráži. Trenér Roman Skuhravý ale ani po úvodní jasné výhře na hřišti soupeře nechce mluvit o tom, že je rozhodnuto.
10: Věřte mi, že to není fráze, prostě vůbec jsme neslavili. A vůbec, my nemáme fakt nárok na to, jako po té prasosezóně, kterou jsme předvedli, prostě být v nějaký euforii.
8: Zatímco Skuhravý mluvil o frázích, obránce Artisu Jan Štěrba zmiňuje klišé, když mluví o tom, jak se připravit na zápas, do kterého jdete s 3gólovou ztrátou.
11: Musíme se tady toto prostit, vyhodnotit si to a hodit to za hlavu. Jako samozřejmě je to takové klišé, obligátní věc, co se říká dokola, ale nic nám jiného nezbývá. No, je tam 90 minut. Za taky se dějí, samozřejmě bude to náročný, obrovsky náročný, ale my do toho určitě půjdeme na 100%. No.
8: Barážová odveta začne v Uherském Hradišti 1 hodinu popoledni a po jejím konci tedy bude jasné, jestli se Slovácko podle očekávání udrží v nejvyšší soutěži, nebo dosud druholigový brněnský tým předvede zmíněný zázrak a postoupí. David Nekvinda, Radiožurnál.
0: Abych to přeložil, 13 minut chybí do začátku utkání Slovácko-Artis Brno, pochopitelně na tomto zápase také budeme, ale teď se snažíme co nejčastěji být na kurtech Rolanda Garrose, tedy na druhém Grand Slamu tenisové sezóny, takzvaném French Open, a na něm máme svého reportéra Davida Prouzu.
3: Petr Nouza s Neilem Oberleitnerem jsou výrazně blíže. Postupu do čtvrtfinále Roland Garros nad českou dvojicí Pavlásek Rykl vedou 4-1 ve třetím setu. Teď servíruje Patrik Rykl. Může se dočkat dílčího snížení na 2-4, ale z tohohle stavu je vám úplně jasné, že jeden break už získali právě Nouza s Oberleitnerem. Mezitím se na centrálním dvorci Filipa Chatriera rodí docela zajímavé překvapení. Marta Kostiuková vede totiž nad Polkou Švjontekovou 7-5, 5-1 a teď také při vlastním podání 40-15. Takže Kostiuková velmi blízko k postupu rovněž do čtvrtfinále. Mezitím Pavlásek s Ryklem díky dobrému podání Patrika Rykla snižují v Paříži aktuálně na 2-4.
0: Říká David Prouze, děkujeme mu za to a tím pádem se teď z tenisu vydáváme na fotbal, protože, jak zmíněno, v Uherském Hradišti se bude hrát odveta baráže mezi Slováckem a Artisem Brno. Slovácko zvítězilo v úvodním duelu v Brně 4-1. No a komentovat tu odvetu bude náš reportér David Nekvinda, kterému teď přeji hezké odpoledne, Davide.
12: Hezké odpoledne z Uherského Hradiště.
0: Jak velké jsou změny v sestavách oproti tomu prvnímu duelu? Dovolí si Slovácko nějakým způsobem polevit, když má lidově řečeno nahráno?
12: Ne, to určitě ne. Slovácko udělalo dvě změny v základní sestavě, respektive jeho trenér Roman Skuhravý. Z té základní sestavy vypadli Daniel Tetour a Alan Marinelli, místo nich Jan Suchan a Tihomir Kostadinov, ale to nejsou žádní třeba dorostenci, které by teď chtěl Roman Skuhravý zkoušet, to jsou zkušení hráči, kteří i v tom minulém zápase zasáhli do utkání a Slovácko pravidelně rotuje tu základní sestavu málo kdy, dvakrát v řadě stejná, takže to, že je zase drobně změněná, není žádné překvapení. Naopak pro mě osobně překvapení určitě je, že Artis Brno a jeho trenér Roman Nádvorník po tom úvodním zápase, který tedy Artis doma prohrál jednoznačně 1-4, tak neudělal v základní sestavě jednu jedinou změnu. Ten tým je úplně stejně poskládaný jako v tom úvodním duelu, a to včetně třeba i brankářské pozice, kdy Jiří Borek v tom zápase v Brně nebyl úplně jistý, ale přesto tedy dostává dnes opět přednost, a tak tedy Artis v úplně stejném složení jako ve středu.
0: Oba dva kluby jsou takzvaně z tvého regionu, Davide Nekvindo, tak tedy myslíš si, že Artis má na to, potom jak ho sleduješ v podstatě celou sezónu, stejně jako Slovácko, aby ho dokázal překvapit na domácím stadionu a třeba navázal na to, že úvodní utkání proti Slovácku velmi dobře rozehrál, protože Artis vedl 1-0 v tom zápase.
12: Tam byl Artis skutečně první půl hodinu jasně lepší, ale pak si myslím, že Slovácko převzalo otěže takovým způsobem, že si dovedu představit, že dnes třeba Artis o jeden gól vyhraje, ale ani to si úplně nemyslím. Myslím si, že i tím, jak jsou ty týmy teď psychicky rozpoložené, tak osobně spíš očekávám, ne úplně tak, jako třeba včera v zápase Táborsko-Baník, že to bude 5-0 pro prvoligostu, to rozhodně ne, ale bohužel z pohledu nezaujatého posluchače si myslím, že velké drama nás tady tentokrát v Uherském Hradišti nečeká, Slovácko si to bude hlídat.
0: Tak si to ověříme, to, co říká David Nekvinda, protože přibližně za 10 minut utkání mezi Slováckem a Artisem začne, právě David ho bude komentovat. Zatím díky, Davide, a naslyšenou.
12: Těším se, naslyšenou.

0: byla kapela Nickelback. Ve 12 hodin a 54 minut jsme Radiožurnál Sport. Těžké rozhodnutí má před sebou trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek. Národní tým připravuje na mistrovství světa, to začne za 11 dní. Před odletem do dějiště šampionátu čeká reprezentaci proti Kosovu přípravné utkání. Hned po něm bude muset Koubek říct třem hráčům, že s nimi na závěrečném turnaji nepočítá a do Ameriky neodcestují.
1: Cítím se blbě, samozřejmě ta situace je nevděčná, na koho to padne, tak mi to bude strašně lidsky líto.
2: Realizační tým má vytipované hráče, kterých se to týká. Trenér s nimi mluvil a seznámil je s tím, že jsou podle Koubkových slov v závěrečném výběrovém řízení. Rozhoduje vše, člověk musí mít určitý odhad, nastínil Koubek.
1: Toto přináší fotbal, to nebude první případ, kdy ty nominační kritéria, to síto se řeší tímto způsobem. Na to se netěším, na ten moment, ten si skutečně neužiji, ale jak říkám, patří to k trenérské práci a to rozhodnutí padnout musí.
2: Ví Koubek, proti Kosovu dostanou šanci především ti, kteří jsou na hraně nominace na závěrečný turnaj. Tam se Češi kvalifikovali po dlouhých 20 letech. A nováčci, tedy Kabongo, Sojka a Sochurek, tak ti do utkání zasáhnou všichni. I když jde s Kosovem o přípravu na mistrovství světa, zápas bere trenér národního týmu se vší vážností. Vždyť na Letné se očekává návštěva okolo 12 000 diváků.
1: Mezistátní, tady přichází úvahu, abychom pojali jako nějaký tréninkový utkání, na to budu apelovat, bude hrát maximálním módu, maximální úsilí, že jo, se s tou sestavou, která bude, může tam být trošku neskušenější, ale určitě tam bude velká motivace celého mužstva to utkání zvládnout a předvést své individuální výkony a není to něco, co bychom mohli podcenit mezistátní utkání, který vstupuje do historie a takhle to musíme přistoupit.
3: Jo, jak říkal trenér, velice kvalitní mužstvo, viděli jsme po videoanalýze. Kvůli tomu mají kolik v útočné fázi dokážou vystřelit gólu v takovýchhle zápasech a jsme si i vědomi za individuální kvality těch jednotlivých hráčů, kteří hrají na top úrovních, takže čeká nás nic jednoduchého.
2: Doplnil trenéra Koubka kapitán národního týmu Ladislav Krejčí. Utkání Česko-Kosovo začne v 16 hodin. Z Letné Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: To byl fotbal, teď se z něj vydáváme na tenis.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: Protože tři čeští deblisté jsou na kurtu ve chvíli, kdy se teď hraje o postup ve čtyřhře Roland Garros a když jsou tři, znamená to, že nemůžou být všichni na jedné straně kurtu. Vysvětlí to spolu s tím, kdo postupuje, také náš reportér David Prouza, který je v Paříži.
6: Přesně tak, Adam Pavlásek a Patrik Rykl, to je čistá česká dvojice, která je na jedné straně a Petr Nouza a Neil Oberleitner, rakouský tenista, to je zase pár na druhé polovině kurtu a právě ten vede 5-3 a 30-0 a ve třetím setu servíruje Petr Nouza, téměř dvoumetrový Petr Nouza, který na servisu zatím velmi přesvědčivý po celý průběh zápasu a potřebuje ještě dva servisy k tomu, aby se dostal se svým, stále můžeme říkat, relativně novým parťákem do čtvrtfinále Roland Garros. Už byl ve čtvrtfinále Australian Open, to bylo ještě s Patrikem Ryklem. Teď to tedy může zopakovat znovu, to by ovšem Patrik Rykl nemohl trefit. Teď krásný return z backendu po léně, který Oberleitner nechal proletět okolo sebe. Doufaje, že to bude out, ale nakonec to spadlo na čáru, nebo před čáru, to je v tuhle chvíli úplně jedno. Stav tedy 30-15 z pohledu servírujícího Petra Nouzy, k tomu 5-3 ve třetím setu, ale možná mírná komplikace nebo taková šmouha na té cestě ke čtvrtfinále, tohle samozřejmě také dost jednoduše mohlo být už 40-0. Teď tedy 30-15, servis Petra Nouzy, returnující Adam Pavlásek připraven a hraje sice dobře return pod nohy Oberleitnera, ale ten zareagoval skvěle a jsou tady opravdu mečboly. 5-3 a 40-15 pro česko-rakouský pár. Petr Nouza to všechno může za chvíli stvrdit z pravé strany. Mezitím připomenu, že stvrdila svůj postup Ukrajinka Kostiuková, když porazila Polku Švjontekovou 7-5 a 6-1. Možná trochu překvapení s ohledem na to, že Švjonteková je čtyřnásobnou šampionkou Roland Garros, ale zároveň tuhle sezónu nemá tak dobrou. Servis Petra Nouzy skvělý, dokázal ho ještě skrotit Patrik Rykl a následně Petr Nouza u sítě chybuje, takže první mečbol je pryč, přitom už to měl opravdu dobře připravené, ten balon se snášel z rakety Adama Pavláska z velké výšky dolů. Petr Nouza řadu takovýchto balónů trefil v pohodě, tentokrát ho zastavila síť a dost možná se projevil projevuje ta tíha situace, protože je to blízko blizoučko postup do čtvrtfinále Roland Garros. To už je v deblu velice solidní počin, ať už jde o přísun bodů, nebo také samozřejmě finanční odměny. 5-3, 40-30, servis Petra Nouzy zleva na Adama Pavláska. Celý se to ještě zopakuje Petr Nouza v tuhle chvíli, protože si nenadhodil ideálně a také tam bylo nějaké vyrušení ze strany publika. Takže až teď znovu Petr Nouza podává na Adama a Pavláska. Je to krásná rána, bod z podání a Petr Nouza s Neilem Oberleitnerem slaví postup do čtvrtfinále Roland Garros. Poráží ryze český pár Pavlásek Rykl ve třech setech 6-3 v tom závěrečném a dobré zprávy přidám tedy také z českého pohledu, alespoň částečně, tedy určitě českého pohledu. Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou v tuhle chvíli získali první set 6-4 nad ukrajinsko-japonskou dvojicí Kičenoková Ninomiová. Takže v tuhle chvíli nasazené jedničky blíže postupu do čtvrtfinále. Tam už jsou Petr Nouza s Neilem Oberleitnerem.
0: Děkujeme Davidu Prouzovi, ale Davide, když jsme ve vysílání teď ve 12 hodin a 59 minut, tak by mě ještě zajímalo, předtím, než se dostaneme také na odvetné utkání fotbalové baráže, nebo spíše části o udržení mezi Slováckem a Artisem Brno, to, jak vidíš ten nejzajímavější zápas dnešního pohledu, protože Jakub Menšík, připomeňme, bude hrát s Rusem Rubljovem, což by mělo být někdy v odpoledních, možná pozdně odpoledních hodinách. Jak vidíš šance Jakuba Menšíka po tom, co má za sebou poměrně dost složité zápasy, také proti Deminorovi v minulém kole musel otáčet navzdory tomu, že výsledek v dalších třech sadách vypadal poměrně hladce, předtím vlastně dlouhý pětisetový zápas. Jak vidíš jeho šance proti Rubljovovi?
6: No já doufám, že Jakub Menšík zregeneruje dostatečně, protože v momentě, kdy bude fyzicky připravený, tak bude prostě to 50 na 50. Tady nelze úplně určit favorita. Menšík sice dva vzájemné zápasy vyhrál, ale bylo to v roce 24 a na jiném povrchu, nebylo to na Grand Slamu na 3 vítězné sety, což je prostě obrovský rozdíl oproti tomu, když proti svému soupeři hrajete jenom na ten formát best of three, neboli nejlepší ze 3 setů. Jakub Menšík v momentě, kdy bude připravený a v momentě, kdy už v Paříži není 33 stupňů, ale třeba jenom 23 samozřejmě, tak to je faktor, který by rozhodně mohl také Menšíkovi pomoci, protože balon bude lítat podobně rychle, není to jako, že by bylo 14 stupňů a déšť, ale zároveň Jakub Menšík bude moct se pohybovat na tom kurtu v trochu snesitelnější teplotě. Takže otázka samozřejmě, Martine, za milion, kdo to zvládne. Rubljov neměl zatím tak silného soupeře, si myslím, jako Menšík teď, když hrál proti Deminorovi, ale zároveň to znamená, že také pošetřil trochu více sil. Je to opravdu 50-50, 50 na 50, budeme věřit a doufat, že Jakub Menšík to zvládne a podívá se poprvé v kariéře do čtvrtfinále Grand Slamu a poprvé logicky tedy také na Roland Garros.
0: Děkujeme Davidu Prouzovi, to byl tenis, teď na fotbal.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Už totiž začíná utkání mezi Slováckem a Artisem Brno, odvetný zápas v rámci baráže o udržení. Připomeňme, Slovácko první duel vyhrálo 4-1 v Brně a má tak pro domácí odvetu nahráno. Úvod utkání sleduje David Nekvinda.
7: Druhá minuta zápasu, zatím 0-0 v Uherském Hradišti, ale tedy v součtu s minulým zápasem stále 4-1 pro Slovácko, které zatím Artisu, dá se říct, nepůjčilo balon, na druhou stranu taky si s ním prakticky nezahrálo na útočné polovině, zatím opatrný start, ale teď už Slovácko je u pokotového území. Havlík se tam snažil narovnat si míč na střelu, což mu nevyšlo, balon mu sebral Pospíšil a Havlík pak ve snaze ten míč získat znovu, tak Pospíšila evidentně fauloval, takže teď si s balonem zahraje nějakou chvíli Artis, ale je to rozehrávka na obrané polovině. Jeřábek poslal bíč jenom dozadu k brankáři Borkovi, ten dává k levé léně Harazimovi, Harazim vrací na střed Štěrbovi a Štěrba už nakopává dopředu, jenomže do míst, kde je připravený pouze Daníček, tedy stoper Slovácka, který tak získal tým, tedy balon pro svůj tým a Slovácko může rozjet kombinaci, kterou teď docela aktivně napadá Adediran, ale Daníček před ním dokázal odehrát míč k brankáři Hečovi, který teď tedy zpracoval před vlastním

0: Se to okamžikem avizoval. Třetí minuta zápasu, Slovácko Artis Brno 0-0. Z Uherského Hradiště David Nekvinda, Radiožurnál. To byl ten vstup pro posluchače Radiožurnálu, pokračujeme v přímém přenosu, nic zásadního se tady nestalo, balon teď mimo hrací plochu, diskuze o tom, kdo bude vhazovat přímo mezi oběma lavičkami, nakonec se rozhodčí domluvili tak, že nechají míč Slovácku, takže Stojčevský poslal balon dozadu na Daníčka, který tedy, jak už zaznělo, hraje poslední zápas kariéry a teď zase nic nevymýšlel složitého, vyměnil si balon s dalším stoperem Rundičem a ten posílá dozadu Hečovi. Artis prohrává o 3 góly, když stav je 0-0, ale stát chápete, jak to myslím, takže bude muset začít trošku víc napadat tu rozehrávku Slovácka, která je zatím opravdu hodně, hodně pozvolná a teď míří po levé straně dopředu domácí tým, jenomže Trávníkova přihrávka už, která byla kolmá, tak tu našel jenom kapitán hostujícího týmu Jeřábek, takže teď si oba kapitáni vyměnili balon a s míčem hraje Artis, zatím ale ne směrem dopředu, ovšem naopak, směrem až k brankáři Borkovi, který teď zaseknul odvážně před dotírajícím Havlíkem, ten tam proti němu vyběhl a Borek si troufnul na kličku v pokutovém území, vyšla mu pěkně, on Havlíka velmi dobře zná, Borek několik let působil tady ve Slovácku, ale jedničkou prvoligového týmu se nestal. Teď sledoval už trochu na větší dálku to, jak u půlící čáry, kam pokračovala hra, jeho spoluhráč Adediran trefil loktem jednoho z domácích hráčů a Adediran dostává žlutou kartu, ještě se proti tomu tedy snaží protestovat, je to Trávník, který leží na trávníku, teď to tak vyšlo, to nebyl můj záměr, tady teď s tou souhrou jména domácího kapitána a s povrchem, na kterém se hraje fotbal, každopádně vypadá to, že zkušený záložník bude moct pokračovat v zápase, Adediran ještě stále s rozhodčím Volkem o té situaci diskutuje, ale už mu sudí ukazuje, že zkrátka diskuze skončily. Pátá minuta, stav 0-0 a Dediran si tady bude muset dávat pozor. Ve zbytku zápasu Slovácko rozehrálo nakrátko a nic moc nevymyslelo. Dopředu se teď snaží dostat Artis v souboji 1-1, ale Haman se nějak, když dobíhal dlouhý míč, fauloval Stojčevského, takže v šesté minutě stav 0-0 zůstane a taky zůstane Slovácko u míče. Slyšíte určitě atmosféru pod mým hlasem, kotel domácího týmu prakticky zaplněný, určitě lepší atmosféra i návštěvnost než na většině běžných prvoligových zápasů, i když Slovácko věří, že už o moc nepůjde, že ten náskok 4-1 si pohlídá. Havlík má teď míč v rukách na levé straně, protože po rozehrávce Slovácka se balon rychle dostal právě do autu, takže domácí teď rozehrávají jiným způsobem. Nakonec Stojčevský vhazoval a Slovácko je už docela hluboko na útočné polovině. Stojčevský u levé lajny nemá ale komu přihrát a tak se s míčem vrací až na vlastní obranou polovinu a přihraje golmanu Hečovi. Nemá důvod se někam hnát. Heča posílá balon na druhou stranu, kde nabíhal Blahut a tak, že dobrý míč od Heči nedostal, ale přeci jenom Blahuta dokázal pokrýt plechatý. Ten získal na okamžik balon pro Artis, ale odražený míč sbírá domácí tým, takže ten se teď z levé strany snaží dostat do pokutového území. Je to Uanda, ten už je uvnitř vápna, padá po souboji s plechatým, ale to rozhodně nebude pokutový kop a Artis se snaží dostat míč do bezpečí, což se ale nedaří a je tu střela, kterou jenom vyrazil golman Borek. Slovácko je v pokutovém území, ale Havlík to teď trošku přetáhl ještě. Jeden pokus Kostarinova, tak tam Havlík dostal po Borkově zákroku, střílel Rundič, Borek vyrazil míč, Havlík se dostal k balonu, ale trošku se mu zamotal pod nohama, už tam proti Havlíkovi se dokázalo postavit několik hráčů Artisu Brno, ještě se tady snažil přihrát spoluhráči, který byl přece jenom trochu lépe postavený, Kostarinov měl víc prostoru, ale už střílel z větší dálky a netrefil bránu, každopádně Slovácko tedy v sedmé minutě mělo slušný závod v pokutovém území, gol to ale nepřineslo, stav 0-0 zůstává, respektive 4-1 pro Slovácko, když to sečteme s minulým zápasem této baráže. A domácí se teď derou do další šance, ale Uanda v souboji o balon fauloval Štěrbu, oba to dobíhali ten míč bok po boku, Uanda si pak příliš pomohl rukama v tom souboji, takže sudí Volek mu písknul faul a v 8. minutě tedy z toho šance nebude a stav 0-0 zůstává, rozehrává golman Artisu Borek.
1: Davida Nekvindu budeme ve vysílání Radiožurnálu Sport občas přerušovat, pokud byste nechtěli ho přerušovat a chtěli ho poslouchat celých 90 minut utkání Slovácko Artis Brno, můžete k tomu použít ať už aplikaci Můj rozhlas, kterou máte nejspíše na mobilním telefonu.

0: telefonu, případně na tabletu, anebo pokud jste u internetu, tak můžete přes stránky radiožurnalsport.cz, po případě irozhlas.cz, tam všude ten internetový přenos, takzvaný stream, který k tomu můžete využít. Krátká pozvánka na to, co nás všechno čeká na Radiožurnálu Sport, protože je toho poměrně dost. V 15 hodin a 30 minut zápas o bronz na hokejovém mistrovství světa Kanada-Norsko, potom ve 20 hodin a 20 minut finále světového šampionátu ledních hokejistů mezi Švýcary a Finy. Češi skončili na turnaji, jak známo, celkově pátí. V pozdním odpoledne se k tomu přidá také tenis, konkrétně dvouhra, kde má Česko posledního zástupce Jakuba Menšíka. Jeho soupeřem bude Rus Andrej Rubljov, což budeme také prostřednictvím našeho reportéra Davida Prouzy nabízet. V 16 hodin začne hrát přípravné utkání česká fotbalová reprezentace, poslední domácí přípravný zápas před odletem na mistrovství světa. Soupeřem Čechů bude v Praze na Letné Kosovo a následně po utkání oznámí trenér Miroslav Koubek nominaci 26 jmen, která pojedou na mistrovství světa do Mexika, respektive Spojených států nejprve. Současně jsme také v rakouském Getsisu, kde probíhá desítibojařský meeting, známý to meeting, kde mimochodem před 25 lety stanovil Roman Čebrle světový rekord. A teď ještě závodníky čekají poslední tři disciplíny. Mimochodem včera například Ehammer stanovil světový rekord mezi 10 bojaři v dálce, což byl skutečně excelentní výkon, jak se dostal přes 8-metrovou hranici. No a také budeme od 16 hodin na Radiožurnálu Sport sledovat finále beachvolejbalového turnaje v Ostravě, kam se probojovali Jiří Sedlák a Ondřej Perušič. To proti soupeřům, které ještě neznáme jménem, protože druhé semifinále se stále hraje, ale Švédové Almaz s Helvigem vyhráli nad katarskými soupeři úvodní set 21-18, v tom druhém ale prohrávají 9-10. Na Radiožurnálu Sport teď máme možnost se znovu vrátit na fotbal, konkrétně tedy do Uherského Hradiště, kde domácí Slovácko po úvodní výhře v barážovém dvojzápase 4-1 na hřišti Artisu Brno hostí tohoto jihomoravského regionálního rivala na svém stadionu a na tom je také náš reportér David Nekvinda.
1: 11. minuta zápasu, stav 0-0 v Uherském Hradišti, takže Slovácko drží ten třígólový náskok a už ho mohlo i navýšit. Jednoznačně zatím aktivnější domácí před okamžikem měli další slušný tlak u pokutového území, ale tentokrát neohrozili gólmana Artisu Borka, který teď reagoval na dlouhý Ndefeho nákop, ale vlastně nakonec ani nemusel. Ndefe chtěl od půlící čáry poslat míč do pokutového území, ale nesedlo mu to. Balón skončil výrazně vedle brány a za ní, takže Borek si vzal nový míč a bude ho rozehrávat. Vypadá to, že nakrátko zůstávají mu tam spoluhráči z brněnského Artisu, tomuto golmanovi, který ale nakonec se posílá dál směrem vpřed a je to dlouhý míč, který hledá hrotového útočníka Adedirana. Ten poslal balon vysoko do vzduchu. Jako druhý se k míči dostal jeho spoluhráč Jeřábek, ale to bylo od Artisu vše. Jeřábkova hlavička nenašla žádného spoluhráče, jenomže pak dopadl podobně taky domácí tým, když chtěl rychle poslat dopředu balon na Havlíka. Ten byl rozběhnutý na pravé straně, jenomže ten míč byl hodně nepřesný. Havlík rozhodně nemohl balon stihnout na hrací ploše, takže to bude opět rozehrávka brankáře Artisu Brno, tedy Jiřího Borka. Tentokrát mu tam nikdo na tu variantu nakrátko ani nezůstává. Borek, který to tady v Uherském Hradišti velmi dobře zná, bude posílat míč daleko z vlastní brány směrem dopředu, volí levou stranu, kde zase hledá Hrota Adedirana, který tentokrát ale neuspěl v souboji s Kostarinovem, jenomže od domácího záložníka, tedy Kostarinova, se balon odrazil do autu, takže Artis Brno za stavu 0-0 ve 12. minutě může pokračovat ve hře dopředu. Harazim po levé lajně hledal Hamanseniu, jenomže ten byl přikrytý Ndefem a Ndefe to spolu s další hráči Slovácka zvládl tak, že domácí fotbalisté teď zase mají balon pevně pod kontrolou, i když zatím jenom na obrané polovině. Mění to Daníček, který posílá dlouhý nákop k pravému rohovému praporku, kam se snaží doběhnout Uanda, ale nestihne to tak, pak, že Uanda netrefil některého z fotografů, kteří tam sedí u toho rohového praporku. Tento kanadský hráč, který hostuje na Slovácku ze Slávy, hodně rychle sprintoval a pak naštěstí našel mezírku mezi dvěma dvěma sedícími fotografy a proběhl mezi nimi. Kdyby je tam povalil, tak to by mohlo být nepříjemné jak pro ně a pro jejich techniku, tak samozřejmě pro samotného hráče. Ale dopadlo to dobře, můžu o tom mluvit, protože Borek jako golman Artisu teď trochu otálel s rozehrávkou, nakonec zase hledal dlouhým míčem Adedirana, to je stále stejné, a Adediran tentokrát fauloval Vlastimila Daníčka, tedy hráče Slovácka, který zůstává ležet na trávníku ve 13. minutě za stavu 0-0. Zmiňoval jsem to několikrát, Daníček hraje poslední zápas kariéry a samozřejmě, kdyby teď třeba měl na tom trávníku zůstat ležet nějak déle a nedohrát, to by bylo hodně nepříjemné, ale naštěstí Daníček se z leže dostává do kleče, teď už ukazuje rozhodčímu Volkovi, že bude v pořádku, drží se za pravý spánek, takže možná dostal do hlavy, no a já připomínám, že Adediran už jednu žlutou kartu má a ten by si tedy asi měl počínat teď trochu klidněji v těch soubojích, protože tento zákrok na Daníčka úplně bych se, kdyby byl za žlutou, taky nedivil. No a to je 14. minuta zápasu, takže skutečně Kadri Adediran, ten tedy se s tím úplně nemaže zatím v tomto duelu a uvidíme, jestli tím Artis třeba neoslabí. Do zbytku zápasu, který je zatím 0-0, Slovácko rozehrálo po levé straně, tentokrát se k zakončení nedostane Artis, ale zase jenom odkopává balon do míst, kde je připravený právě Daníček, už tedy na nohách, schopný pokračovat v zápase. Právě Vlastimil Daníček je dál u balonu, dává na pravou stranu Stojčevskému, zatím je to na obrané polovině, ze které se Slovácko snaží vyjet sérií přihrávek, ale teď Defe trošku zahnal spoluhráče Stojčevského, který však zvládl před Hamasenijou odehrát balon ke golmanu Hečovi. Heča teď úplně nespěchá s rozehrávkou, když stojí u balonu před vlastním pokutovým územím. Takže už tam běžel napadat Adediran a Heča kopnul do balonu, poslal ho na levou stranu, kde je trávník a Slovácko se díky tomu drží u balonu. Blahut na levé straně rozběhnutý, ale musí si zaběhnout pro balon k rohovému praporku. Teď už centruje do pokutového území, balon propadne až na druhou část nebo na vzdálenější část velkého vápna, kde se daří Slovácku kombinovat. Obrovská šance. Kostarinov dá gól a Slovácko, ne, pardon, Suchan je to, a Slovácko vede 1-0. No a vypadá to taky na oznámení těhotenství, protože ten hráč, a nakonec to byl Kostarinov, na poprvé jsem se trefil správně, si dává balon pod dres, tak jak to dělají fotbalisté, když čekají potomka. Slovácko po tom přetaženém Blahutově centru zleva doprava zvládlo udržet míč na pravé straně pokutového území a pak přihrát na střed Kostarinovi, který si tam seběhl, byl úplně sám a od penaltového puntíku se trefil po zemi k levé tyči z pohledu střelce. Skvěle sehrané Slováckem, to vede teď tedy 1-0 v tomto zápase, ale v součtu obou utkání už 5-1. No a skutečně těžko si představit, že ještě Artis Brno s tímto dokáže něco udělat a dostane se jako první druholigový tým přes baráž do první ligy. Kostarinov si tedy ještě užívá oslavy, už balon spod dresu, ale vrátil zpátky.
0: Slovácko vede 1-0 nad Artisem Brno v odvetném utkání. První zápas vyhrálo Slovácko v Brně 4-1, v součtu tedy 5-1, a vypadá to s Artisem Brno podobně, jako to dopadlo třeba s Táborskem v druhém utkání baráže. Táborsko, připomeňme, podlehlo v obou zápasech Baníku Ostrava.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Na Radiožurnálu Sport se ale teď budeme věnovat fotbalu z trochu jiného pohledu. Dojemné, radostné, ale i vtipné momenty provázely včerejší finále fotbalové ligy mistrů. Paris Saint-Germain obhájil titul, v penaltovém rozstřelu zdolal londýnský Arsenal, který tak stále čeká na trofej z nejprestižnější evropské klubové soutěže. Už jsme vám souboj přiblížili z herního pohledu, slyšeli jste o výtržnosti v Paříži, je o tom, jak se o finále píše na zahraničních webech. Zbývají ještě sociální sítě a na ty se právě teď vydáme s Kristiánem Švedou. Přeji ti hezké odpoledne.
4: Krásné odpoledne, tak já začnu těmi vtipnými příspěvky na adresu anglického klubu, se jich totiž samozřejmě vyrojilo hned několik, tak pobavil mě třeba londýnský rival Arsenalu Chelsea. Admin profilu na sítě X totiž neváhal a pár minut po penaltovém rozstřelu přidal takovou provokativní pozvánku na prohlídku Stamford Bridge, tedy stadionu Chelsea. Píše se v ní: navštivte londýnský domov trofejí. Pozvánku doprovází několik fotografií, vitrín s poháry, trofejí z Ligy mistrů nebo třeba mistrovství světa klubů a nechybí odkaz přímo na webové stránky klubu, kde si můžete zakoupit právě vstupenky na tu prohlídku.
0: No, prohlídka Chelsea, ne Arsenalu, ale nicméně připomeňme, že Arsenal v této sezóně aspoň tak moc smutnit nemusí. Na finálový duel na stadion Ferenci Puškáše v Budapešti se nedostal ani zdaleka každý fanoušek Paris Saint-Germain. I proto třeba bary a restaurace nabízely televizní přenosy na svých zahrádkách. Jenže ne všechny se povedly, jak měli, že ano?
4: Jeden z fanoušků Pařížanů sdílel na síti X video, jak v té nejvýpětější chvíli právě na jedné ze zahrádek přenos sledují desítky lidí. Penaltu Gabriela, který musí dát, aby série pokračovala. Mnozí sledující si situaci natáčí, další se třeba drží za ruce, někteří se i objímají, prostě doufají, že Paříž vyhraje. No a pak přijde asi ten nejhorší možný moment. Tipnete si podle zvukové ukázky z videa jaký?
0: Zní to trochu jako gól, ale viděl jsem to, napovím, gól to není.
4: Gól to není, ano, když se Gabriel rozeběhl, tak na té zahrádce prostě vypadl v televizi obraz i zvuk. Černá obrazovka, začal prostý chaos, všichni šíleli, křičeli, jak jste slyšeli. Tak s odstupem času je to samozřejmě takový úsměvný moment, ale musím se přiznat, že kdybych byl na místě, já rozhodně by mi to radost neudělalo, ostatně jako zbylým fanouškům na místě.
0: Proto je výhodné poslouchat Radiožurnál Sport, nám se takové věci naštěstí nestávají. O jednu kuriozitu se postaral i prezident Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin. O jakou a kam se špatně postavil?
4: Ano, na síti X jsem na profilu TNT Sports objevil video, kde Čeferin předává medaile a chce informovat kapitána o tom, jak pak zacházet se samotnou trofejí. K prezidentovi přichází Dembele, ten neváhá a začíná s vysvětlováním, že kapitánem je samozřejmě Marquinhos a taky vidět, jak se Dembele směje a Čeferinovi vysvětluje, že z instrukce by musí jít za někým jiným.
0: V úvodu jsem mluvil i o dojemném momentu a ten souvisí právě s Marquinhosem. Jak?
4: Když Gabriel přestřelil při penaltách bránu, tak začaly velké oslavy Pařížanů. Fotbalisté běží ke kotli, všichni slaví, zatímco Gabriel má spojené ruce a tak hledí před sebe. No a ještě dřív, než spoluhráči doběhne Brazilce utěšovat a objímat místo oslav právě pařížský kapitán Marquinhos, protože to je jeho krajan a je to muž, po jehož boku bude pravděpodobně nastupovat na blížícím se světovém šampionátu, takže krásné gesto.
0: Mě to až překvapilo, že vlastně v tu chvíli nebyly větší ty emoce Marquinhose z toho, že znovu je u triumfu v Lize mistrů, ale že vlastně běží za tím, kdo zklamal.
4: A je možná na tom, určitě možná nějaký faktor byl v tom, že třeba už Paříž vyhrála Ligu mistrů loni, tak ty úplně bezprostřední prvotní emoce už Marquinhos prožil a teď opravdu ukázal velký charakter a přátelské vstřícné gesto ke svému krajanovi. Mně se to moc líbilo.
0: No mě ve výsledku také. Tohle byly sociální sítě, jejich přehled s Kristianem Švedou. Děkuji ti.
4: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Na Radiožurnálu Sport máme dobrý důvod v tématu Paříž pokračovat, nicméně ne z toho fotbalového, ale z tenisového pohledu, protože se vydáváme na Roland Garros za naším reportérem Davidem Prouzou.
5: No a za malou chvíli by možná mohl být známý další, alespoň z poloviny, český postup do čtvrtfinále, tentokrát v dámské čtyřhře. Mluvím samozřejmě o nasazených jedničkách Kateřině Seniakové a Američance Taylor Townsendové, protože tyhle dvě tenistky aktuálně vedou v utkání proti Ukrajince Kitchenokové a Japonce Ninomiové 6-4 a 4-2 a na servis se za maličkou chvíli bude chystat Američanka Taylor Townsendová. Takže nasazené jedničky, světové jedničky, to mají rozehrané znamenitě. Připomenu také to, že znamenitě hrál Petr Nouza s Rakušanem Oberleitnerem, porazili český pár Adam Pavlásek, Patrik Rikl ve třech setech. A můžu přidat třeba také dva relativně zajímavé výsledky ze singla. Ukrajinka Kostiuková vyřadila Polku Švjontekovou ve dvou sadách a Sorana Kirsteová v 36 letech postoupila do čtvrtfinále, když si poradila s Číňankou Wang. Odpoledne lomeno večer, to samozřejmě zatím nevíme, Jakub Menšík v osmifinále singla mužů nastoupí proti Rusovi Rubliovovi, o tom samozřejmě na Radiožurnálu Sport budete slyšet velmi často.
0: budete slyšet velmi často. David Prouza má naprostou pravdu, jenom na večer, připomínám, tu budeme mít velmi nabité. Ať už se to týká beach volejbalu v Ostravě, začíná v 16 hodin finále Perušič Sedlák na jedné straně, nebo v 16 hodin fotbalová příprava mezi Českem a Kosovem, případně potom od 15:30 souboj o bronz na hokejovém mistrovství světa a zároveň se také budeme ještě vracet do rakouského Gecisu na desetiboj. Bude to opravdu hodně nabité. Ve vysílání Radiožurnálu Sportu ale máme nabité i teď ve 13 hodin a 23 minut, kdy se vydáváme zpátky na Slovácko, konkrétně do Uherského Hradiště. Slovácko totiž v baráži o udržení v Šancelize hostí v odvetném utkání Artis Brno za dohledu Davida Nikvindy.
1: 23. minuta zápasu a Slovácko už vede nad Artisem Brno 2-0, takže v součtu obou zápasů 6-1, i když ten gol ještě nemůžu úplně potvrdit, dal ho Michal Trávník, ale po skvělé akci, kterou provedl Uwanda na pravé straně útoku Slovácka, se zbavil dvou protihráčů, Harazima a Štěrby z té pravé strany, šel směrem na gólmana, ale už byl hodně z úhlu a tak od brankové čáry poslal míč k penaltovému puntíku, kam dobíhal Trávník a ten z voleje mu stačilo víceméně trefit polovinu prázdné brány, což udělal. Ještě to krátce rozhodčí Volek konzultoval s videem, ale teď tedy dává pokyn k pokračování. 2-0 pro Slovácko a zatímco jste tady vy, posluchači Radiožurnálu Sport, nebyli, tak už nastal jeden okamžik, na který se čekalo. Už v 17. minutě vystřídal domácí trenér Roman Skuhravý po úvodním gólu Slovácka Vlastimila Daníčka, tohoto hráče, který za Slovácko odehrál 353 ligových zápasů a strávil v něm takřka celou kariéru, takže Daníček, protože se nesloučí, tak mu hráči obou týmů vytvořili takový špalír, zatleskal fanouškům, podal si ruku se všemi hráči, pak se dojemně objímal taky s realizačním týmem Slovácka a tím tedy ukončil fotbalovou kariéru. O Vlastimilu Daníčkovi už jako o profesionálním hráči neuslyšíte, ale zpět na Trávník, protože teď Artis v náznaku šance, dá se říct, ale bylo to jenom velmi rychlé. Haman Senia na levé straně vybojoval míč pro hostující tým, hned centroval do vápna, jenomže tam nebyl vůbec nikdo z jeho spoluhráčů v těch místech, kam letěl balon, takže míč jenom proletěl pokutovým územím a bude rozehrávat nakrátko domácí golman Heča. Tady to skutečně vypadá v Uherském Hradišti teď už na takovou spíš oslavu, protože pětigólový náskok dává Slovácku, troufnu si říct, jistotu, i když je 25. minuta, tak stav 6-1 v součtu s minulým zápasem, když je to teď 2-0 pro Slovácko, skutečně si myslím, že nedává prostor pro nějaké pochyby. Artis se dostal k balonu, který pak ale rychle zamířil do autu, takže bude Plechatý vhazovat. Z pravé strany je to na útočné polovině, ale ještě ne tak blízko, že by to třeba mohl být nějaký dlouhý aut do pokutového území. Plechatý si nakonec vybírá na lajně Fombu, který je u rohového praporku, bude centrovat z té pravé strany do vápna. Tam je sice Hamansen, ale jeho hlavička míří hodně vysoko a to je tak vše, takže si pro ten balon doběhl gólman Heča, počkal, až spadl přímo do jeho náručí a Slovácko může zase směrem vpřed. Dva hezké góly dali domácí fotbalisté, jsou teď rozjetí a chtěli by přidat určitě ještě další, ale teď Suchanovi utekl balon, když ho dostal do pokutového území, tak se snažil v rychlosti ve sprintu přebírat míč, ale nezvládl to a bude z toho tedy odkop od brány brněnského Artisu. Připomínám, ten první gol v 15. minutě dal Kostadinov, druhý tedy ve 21. Michal Trávník. Teď je minuta 26. a chystá se odkop od brány Jiřího Borka, golmana Artisu Brno. Ten tak jako prakticky vždy hledá Adedirana a Adediran tak jako ne úplně vždy, ale jako taky ne úplně výjimečně fauluje. Trefil tentokrát Kostadinova rukou někam do obliče, takže zase musí Artis míč odevzdat a Adediran ten opravdu riskuje, protože od 5. minuty hraje se žlutou kartou a že by od té doby polevil, se mi vážně nezdá. Slovácko se teď pokusilo o další kolmou přihrávku na Suchana, to přečetl Čoudek a je to naopak proti akce Artisu. Po pravé straně jí vede Fomba, který má prostor, byl faulovaný, ale rozhodčí dává výhodu. Fomba střílí a do té jeho rány snad hlavou se vložil stoper Stojčevsky. Tam opravdu skočil jak hokejista, když blokuje střelu. No a po tom, co míč od Stojčevského zamířil za bránu a bude z toho rohový kop, tak tento severomakedonský obránce tam tak hecoval takovým tím klasickým gestem, kdy zvedáte ruce kotel fanoušku Slovácka, protože ten je přímo za bránou, kterou teď stráží Milan Heča jako brankář domácího týmu. Martin Pospíšil bude rozehrávat rohový kop v podání Artisu Brno, tedy pro něj jedna z prvních šancí tohoto zápasu, aspoň se dostal do zakončení, ale nevyšla, protože u míče je hned domácí tým a Uanda dává už na útočné polovině Kostarinovi, kterého dokázal doběhnout Haman Senia, a tak z toho nebude další šance Slovácka. Ve 28. minutě ale domácí vedou 2-0 a kráčejí za záchranou v nejvyšší soutěži.
0: Říká David Nekvinda, opouštíme Uherské Hradiště a přepojeme se do Paříže, kde bojují favoritky deblové soutěže, tedy Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová o postup, a podle Davida Prouzy vypadá to bojují úspěšně. Davide.
5: Bojují velmi úspěšně, 6-4-5-2, 40-15 a teď dvojchyba Japonky Nino Miové znamená, že tohle utkání skončí vítězstvím 6-4 a 6-2 nasazených jedniček Taylor Townsendové a Kateřiny Siňakové, které si teď se svými soupeřkami, mezi které patří taky Ukrajinka Kičinoková, podávají ruce a velmi rychle slaví postup do čtvrtfinále v podmínkách, které poprvé připomínají, řekněme, kategorii příjemnou, nějakých 22 stupních, se teď děkují, mávají publiku a tedy velmi rychle jsou mezi nejlepší osmičkou, ušetřili, řekl bych, také dost sil, protože v tomhle zápase upřímně řečeno ruku na srdce se tolik nenadřeli a Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou jsou tedy, pokračují v pavouku dál, stejně jako Petr Nouza se svým rakouským parťákem Oberleitnerem, když porazili český pár Pavlásek Rykl 2-1 na sety. V tuhle chvíli teď zatím z Paříže to asi stačí na nějakou malou až delší chvíli, protože zápas jako to je až realita pozdního odpoledne či večera.
0: A to samozřejmě budeme často u Davida Prouzy. Připomeňme také to, co se děje na silnicích, ne přímo na těch českých. Pokud chcete slyšet zelenou vlnu, tak doporučujeme možná poslech Radiožurnálu, který bude zprávy vysílat častěji než my. My se zaměřujeme na to, co se děje a kde máme své reportéry, a to je opravdu hodně takových míst. Ale vrťme se k tomu, co se děje na okruzích, protože český jezdec Filip Salač ve velké ceně Itálie ve třídě Moto 2 v Mugellu dojel po startu z druhé pozice nakonec na pátém místě, ale přesto zaznamenal nejlepší výsledek v probíhající sezóně. Vyhrál Španěl Manuel González a upevnil si průběžné vedení v celém seriálu. Salač měl výbornou pozici, po startu s přehledem udržel druhou příčku, kterou měl po kvalifikaci, ale postupně začal na nejlepší trochu ztrácet, propadl se až na šestou příčku a v posledním kole po odstoupení jednoho ze závodníků se vrátil na pátou pozici. V tom průběžném pořadí seriálu je Filip Salač na 13. místě. 13 hodin 30 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport, zpátky na fotbal do Uherského Hradiště, odvetné utkání baráže mezi Slováckem a Artisem Brno. Také tento zápas komentuje David Nekvinda.
1: 3-0 pro Slovácko právě teď. Jan Suchan se raduje a toto je pro Artis už opravdu debakl. 31. minuta zápasu, 3-0 v tomto utkání a v součtu obou zápasů 7-1. Tak já se přiznám, že jsem ve vstupu pro Radiožurnál Sport před zápasem říkal, že nečekám žádný velký debakl, ale teď to tím tedy zavání. Řeknu taky informaci posluchačům Radiožurnálu, jak se zápas vyvíjí. 31. minuta utkání, Slovácko vede nad Artisem Brno 3-0. Z Uherského Hradiště David Nekvinda, Radiožurnál. No, tak se můžu dostat k tomu, jak padl teď ten gól po třetí. To byl krásný gól z pohledu, že šlo o kombinaci, kdy hráč, který střílel, už neměl extra těžkou pozici. Po rohovém kopu z levé strany Slovácko drželo míč nedaleko pokutového území a pak zase vykombinovalo tak, že Suchan opět u toho místa nedaleko puntíku pro pokutový kop tam nechává Artis úplně nepochopitelně tak tolik prostoru hráčům Slovácka, dostal míč, no a dokázal ho uklidit do brány o levou tyč. Teď tedy i centimetry mohly pomoct Artisu, ale od té tyče se balon odrazil do sítě a je to tedy 3-0. A skutečně nezávidím hráčům brněnského týmu, že tento zápas musí dohrávat. Myslím, že kdyby mohli, tak skutečně hodí ten bílý ručník do ringu, respektive na hrací plochu, protože je to tedy 3-0 ve 32. minutě a Slovácko to vypadá, že si chce tento zápas ještě užít. A to navíc připomínám, že stále to je v součtu 7-1, protože Slovácko vyhrálo úvodní zápas 4-1, takže Artis by teď musel dát 7 gólů, aby postoupil, to už zkrátka úplná teorie, a Slovácko si užívá tento zápas, který přilákal hodně diváků, tak to v neděli v 1 odpoledne. Samozřejmě čekáme na údaj o návštěvnosti, dozvíme se ho ve druhém poločase, ale zpět na hřiště, tam Slovácko hledalo teď na levé straně rozběhnutého Blahuta dlouhý centr od Havlíka, který nebyl špatný, ale přeci jenom plechatý, jak ten centr dlouho letěl, tak se dokázal dostat před Blahuta a pro Artis na nějaký okamžik zajistit klid. Hosté se pak ale nedokázali s tím balonem dostat přes půlící čáru. Od Sedláka zamířil balon do autu a tak zase bude hrát Slovácko. Kostelník vhazoval na Ndefeho, ten dává na střed Stojčevskému. Stojčevský si vyměnil balon s Trávníkem a znovu je Stojčevský u míče, dává na levou stranu Rundičovi. Teď je to tedy taková klidnější pasáž a kombinace domácích fotbalistů u půlící čáry nedaleko středového kruhu, kde se teď zapojuje Havlík. Ten sice padá, ale zastoupil ho Kostarinov a získal míč pro Slovácko. Přihrává už dovnitř do pokutového území Blahutovi. Blahut dává na pravou stranu Kostelníkovi a toto není gól, ale další obrovská šance. Patrik Blahut nalevo byl obsazený, ale viděl, že napravo uvnitř pokutového území má Kostelníka. Předal mu míč a Kostelník z voleje chtěl poslat balon do vzdálenějšího horního rohu. O pár decimetrů přestřelil bránu Jiřího Borka a tak tedy stav zůstává teď v uvozovkách jenom 3-0 ve 30. čtvrté minutě zápasu. Za brankou Slovácka teď se hodně dýmí, tak že opět pyrotechnika na fotbalovém zápase, tak jak se s tím zkrátka nedaří stále úplně úspěšně bojovat, ale teď řekněme počasí nebo spíš vítr hraje pro fotbal. Vypadá to, že ten dým stoupá rychle nad hřiště, nad stadion a nemuselo by se třeba přerušovat. Stále se hraje ve 34. minutě, Slovácko tedy vede 3-0, Artis znovu po rozehrávce od vlastní brány víceméně jenom odevzdal balon a Slovácko s ním teď tedy zase kombinuje, ale tentokrát je to
0: Vypadá to, že Slovácko nebude mít v baráži úplně velký problém s Artisem Brno. Úvodní utkání, pravda, půl hodinu úvodní Artis byl lepší, vedl 1-0. Od té doby v součtu s dnešním zápasem 2,5 poločasu 7 gólů Slovácka, tedy úvodní vítězství 4-1 v Brně, teď vedení 3-0 ve 35. minutě. Na Radiožurnálu Sport proto měníme sporty a vydáváme se do Rakouska na hranice se Švýcarskem, do Gecisu, kde se koná tradiční meeting. Je tam také Tomas Järvinen, český reprezentant, a je tam také náš reportér Jakub Marek, který sleduje 8. disciplínu 10 boje. Jakube.
6: Krásné odpoledne, Tomas Järvinen právě teď dopadl na doskočiště v tyčkarském sektoru a bohužel na podruhé nepřekonal 440 cm, to rozhodně je výška, na kterou Tomas Järvinen má, ale já jsem tady zhruba tak před 10-15 minutami sledoval gestikulaci mezi trenérem Josefem Karasem a právě Tomasem Järvinenem a zdálo se mi, bohužel, že tam opět má nějakou komplikaci zdravotní Tomas Järvinen podle toho, co si ukazovali, řekl bych, že to byl asi problém s hamstringem, tedy zadním stehenním svalem. Pár minut jsem si říkal, jestli vůbec bude pokračovat Tomas Järvinen v soutěži, který má ty zdravotní patálie dlouhodobě, přestože je obrovským českým atletickým talentem, je to juniorský světový šampion v 10 boji z roku 2024, ale Tomas Järvinen pokračuje dál v soutěži, kterou má rozjetou parádně, po 7 disciplínách je na páté pozici tady na meetingu v Getisu, ale co je podstatnější, tak on útočí, řekl bych, zhruba na výkon kolem 8400 bodů, možná pokud by se mu povedly ty závěrečné tři disciplíny, a takový výkon jsme naposledy viděli od Romana Šeberleho před 19 lety a on by se vlastně obdobným výkonem, pokud by to tak dopadlo, posunul na čtvrté místo české historie, desetibojařské za trio Šeberle, Dvořák, Změlík. Ale to hodně ještě předbíhám, zvlášť když teď v tyčkarském sektoru se Tomas Hirvinen trápí. On už naštěstí zakládal ještě na nižší výšce, na 4 metrech a 20 centimetrech, takže nula styče by to nebyla, ale bodová ztráta rozhodně pro Tomase Hirvinena, protože on už letos v hale se přenesl i přes 490 centimetrů, přestože to dlouho v tom halovém závodě v Ostravě vypadalo, že sotva skočí základní výšku, a nakonec se dostal na 490 centimetrů a tuto výšku překonal. Teď tedy bojuje se 4 metry 40 centimetry a neúspěšně před ním na 4,40 Rasmus Roslecht, estonský závodník, a to byla pro něj základní výška, takže tento Estonec, který byl těsně za Hirvinenem v tomto závodě, tak Estonec zapisuje nulu v tyči, ale řekl bych, že to má na svědomí tak trochu i vítr, který se výrazně zvedá. Zatím sem ty předpokládané bouřky a deště nedorazily, ale vítr je velký, boční, z pravé strany fouká tyčkařům, a před ním už i velmi zkušený Francouz Mackensen Glety také třikrát schodil na své základní výšce, takže tady to bude slušné síto. No a Tomas Hirvinen už bude tím dalším tyčkařem v sektoru a bude mít tu svou poslední opravu na 4 metrech 40 centimetrech. Rozleskám vám tady publikum i Josef Karas, jeho trenér. Hirvinen 4,40 překonává s obrovskou rezervou, tak teď se zaradoval Tomas Hirvinen a vypadá to, že nějaké zdravotní komplikace teď neřeší, teď je napumpovaný adrenalinem a podstatné je to, že bude pokračovat dál v 8. disciplíně 10 boje ve skoku o tyči. Z Getisu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Děkujeme Jakubu Markovi a hodně štěstí Tomasi Hirvinenovi, protože posunout se za tři české buď olympijské medailisty, anebo mistry světa svým výkonem, to by opravdu bylo něco parádního. Ve vysílání Radiožurnálu Sport ve 13 hodin a 39 minut se znovu vracíme na fotbal, na odvetné utkání baráže o udržení mezi Slováckem a Artisem Brno. V Uherském Hradišti je náš reportér David Nekvinda.
1: Radiožurnál Sport. 39. minuta utkání, 3-0 pro Slovácko, které tedy v součtu s minulým zápasem vede 7-1. Teď nepříjemná situace pro jednoho z hráčů Artisu. Přiznám se, nedokážu ho teď identifikovat po standardní situaci, která předcházela tomu, že teď bude Artis kopat rohový kop, tak tam vypadá to Čoudek, to je, zůstal ležet a asi bude střídaný. Bylo to v takové té vřavě před golmanem a nebudu lhát, nevšiml jsem si, co se tam Čoudkovi stalo. Každopádně nahrad plochu jsou teď povoláváni nejen zdravotníci Artisu, ale i zdravotníci z nosítky, tak to je samozřejmě hodně nepříjemný okamžik pro Ondřeje Čoudka tedy nejvíc, ale samozřejmě asi pro všechny tady na stadionu nikdo nechce vidět, tak hráče odnášejí na nosítkách. Každopádně Čoudek se nějakým způsobem hýbe, není to tak, že by byl snad úplně paralizovaný, ale radši tedy ho teď nakládají na ta nosítka a v zápase tedy dá se říct takřka 100% pokračovat nebude. Artis už chystá nějaké střídání. Čoudek teď ukazuje zdvižený palec nahoru a tomu samozřejmě tleskají, jak můžete slyšet i domácí tribuny, protože tedy tento hráč sice opouští hrací plochu na nosítkách, ale tím zdviženým palcem ukázal, že by snad nemělo jít o nic fatálního. Každopádně v tomto utkání už ho opravdu na trávníku nečekám. 41. minuta, 3-0 pro Slovácko a chystá se tedy rohový kop Artisu. Otázka, asi tu situaci nějak zkoumalo video, jestli tam nebyl Čoudek nějak zasažený, že to měl být pokutový kop, ale evidentně nic takového, a tak se tedy teď chystá ten roh hostujícího týmu, který rozehraje Martin Pospíšil. Artisu chybí aktuálně na hrací ploše jeden hráč, Pospíšil posílá na přední tyč, tam je připravený Kostelník, odhlavičkoval do bezpečí, ale Artis ještě se dostává k odraženému balonu a Hamansen to zkusil, no to bylo snad ze 30 metrů rána, která mířila nad bránu. Brankář Řeča jenom tak očima kontroloval, co se děje, a teď tedy střídání, které muselo přijít. Místo Čoutka přijde na hrací plochu Samek, to znamená, že nejspíš mezi stopery, protože Čoudek je stoper, tak se zatáhne defenzivní záložník Jeřábek, je to tak, a Samek ho nahradí na té pozici v záloze. 42. minuta, rychlé střídání. Čoudek, ten teď už je někde uvnitř stadionu ošetřovaný, tak snad bude co nejdřív v pořádku a může se dál hrát. Kombinují fotbalisté Slovácka, kteří míří za záchranou v nejvyšší soutěži, a teď si tedy přihrávají na obrané polovině. Zatím se z ní nedostávají a nemají úplně ani tu potřebu. Artis nějak aktivně nenapadá. Teď už přece jenom ano, Harazim tam přiběhl ze zadu ke Kostelníkovi a napadal až příliš důrazně. Je to faul a ale trenér Roman Skuhravý, přestože Slovácko teď vede 3-0, tak nebyl spokojený s tím, jak si jeho svěřenci přihrávali na vlastně obrané polovině, a Kostelníka potom, co byl faulovaný, tak ještě seřval za něco. Tak je vidět, že Roman Skuhravý ani za toho stavu 7-1 v součtu obou zápasů nepolevuje a nechce vidět od svých svěřenců žádné vypuštění toho zbytku zápasu. Slovácko se dostalo na útočnou polovinu, právě Kostelník tam teď dává k pravé lajně Havlíkovi, ten nastřed Kostarinovi, a balon létá teď víc vzduchem než po zemi, tak ho domácí dávají právě na zem. Tam je Rundič na levé straně, dává Blahutovi, který už je u pokutového území, přihrává za vápno Suchanovi, střelci zatím posledního gólu na 3-0. Suchan dává doprava Defemu, zase Slovácko tedy obehrává pokutové území a snaží se do něj nějak dostat. Všechny tři góly po hezkých kombinacích, tentokrát to byl centr Defeho na zadní tyč z pravé strany, kde byl Blahut, ale byl pokrytý Jeřábkem a fauloval Blahut svého protihráče z Artisu, takže útočný faul ve 43. minutě. Slovácko musí odevzdat balon hostujícímu gólmanovi Jiřímu Borkovi, který bude rozehrávat uvnitř vlastního pokutového území v tomto zápase, který tedy za okamžik dospěje do konce prvního poločasu. Bylo tam tedy ale střídání dlouhé Vlastimila Daníčka a ošetřování Ondřeje Čoutka, tak správně by asi rozhodčí měl nastavit docela dost sudí volek, ale vzhledem k tomu, jak se vyvíjí ten dvojzápas, tak si myslím, že žádné dlouhé nastavení ani v prvním, ani ve druhém poločase neuvidíme. Teď vidíme průnik Artisu, po levé straně ho vedl Fomba, který se dostal do vápna, centroval do předbrankového prostoru a bude z toho rohový kop, protože jeden z hráčů Slovácka, myslím, že to byl Kostelník, odvrátil ten balon za bránu. Přece jenom od toho stavu 3-0 už Slovácko trochu, řekl bych, polevilo směrem dopředu, víc kontroluje ten velký náskok a Artis se častěji taky dostane s míčem na útočnou polovinu. Několik rohů už jsme viděli, teď tedy další v podání Martina Pospíšila, tentokrát z levé strany, takže bude kroutit míč směrem do brány, ale nakonec ho chtěl ten balon poslat až na hranici velkého vápna, kde číhal Sedlák, jenomže to Slovácko přečetlo a Havlík nepustil Sedláka k balonu. Odražený míč, ale přece jenom Artis znovu získal a tak kombinuje na útočné polovině, ale ta kombinace teď míří až k půlící čáře, kde jako poslední hráč Samek a jeho centr na pravou stranu, který měl najít Hamanseniu, nenašel nikoho. Balon končí v zámezí, bude to autové vhazování, které provede Slovácko hluboko na vlastní obrané polovině, ale Artis nevypadá, že by teď chtěl nějak výrazně napadat tu rozehrávku domácího týmu, a tak Rundič jenom v klidu přikulí na pár metrů Stojčevskému, který mu tam zůstal připravený. Právě Stojčevský je teď u míče, stále je to kombinace nebo hra na obrané polovině Slovácka. Fotbalisté Artisu teď nechávají domácí v klidu dokráčet až na útočnou půli, kde už ale přišel balon, který měl hledat Cuchana, jenomže ten byl pokrytý Plechatým, a tak Plechatý získal míč pro Artis. A teď pozor, Adediran znovu fauloval na útočné polovině. Hráč, který už má jednu žlutou kartu, zůstává tam po souboji s Adediranem ležet na trávníku Rundič. No a podle mě si Adediran opravdu říká od té páté minuty o to, aby dostal druhou žlutou, ale vypadá to, že ještě vyvázne bez ní. Je to tak? 4 minuty nakonec nastavení, tak jsem se trochu mýlil, když jsem čekal, že rozhodčí Volek nebude už dlouho trápit, když to tak řeknu hráče, na hřišti v tom vedru, v tomto rozhodnutém dvojzápase, ale tedy rozhodčí Volek tak, jak velí pravidla, tak potom několikerém přerušení první půle tedy nastavil poctivě a Slovácko na začátku nastavení se snaží jít vpřed nákopem na Trávníka a bude to penalta. Ano, tam Trávník běžel pro balon na levé straně pokutového území v souboji s Dominikem Plechatým. Ten míč by rozhodně neznamenal, že by Trávník šel pak nějak sám na bránu. Ten balon mířil tak, že kdyby ho Trávník stihnul, tak by to bylo sotva na hrací ploše a Plechatý přesto soupeři zasáhl asi nohou. Trávník upadl, hned se díval směrem na rozhodčího a Volek chviličku váhal, ale pak ukázal na penaltový puntík, takže za stavu 3-0 je tu pro Slovácko ještě pokutový kop v nastavení prvního poločasu. Plechatý, ten se už snad ani moc nehádá. Místo něj to dělá kapitán Jeřábek, ale hráči Artisu, oni vědí, že teď už se hraje spíš o skóre. Samozřejmě nechcete končit nějakým debaklem, no ale to prostě Artisu hrozí. A vypadá to, nebo ne, že vypadá, bude to tak, že ten pokutový kop obstará přímo faulovaný hráč. Michal Trávník už tedy dal jeden gól v tomto zápase a teď se pokusí přidat kapitán Slovácka další v souboji s Jiřím Borkem, kterého dobře zná. Borek chytal za Slovácko několik let, takže je to souboj starých známých a rozhodčí Volek ještě kontroluje hráče za velkým vápnem, ještě stále nedal pokyn Michalu Trávníkovi, aby rozehrál, protože taky ještě asi nedostal posvěcení od videa, drží si ruku na uchu, takže ještě je teoreticky možné, že ten pokutový kop bude odvolaný a rozhodčí Volek stále diskutuje s asistenty u videa, těmi jsou Benešové, Jan Beneš a Adam Beneš a teď ukazuje sudí Volek, že se půjde podívat na video, takže to vypadá, že spíš penalta nebude. Aha, tak on to bude totiž, byl to faul, ale k tomu kritickému kontaktu došlo ještě před velkým vápnem, což tady teď oznámil hlasatel a je to taky jasné z toho, že rozhodčí Volek ukazuje, kam mají dát hráči Slovácka míč a je to opravdu těsně před velké vápno, trochu z té levé strany, takže tentokrát spíš pro praváka na přímou střelu. No a tak Michal Trávník, který už se nejspíš těšil na to, jak oslaví druhý gól, tak tu příležitost možná ještě jako pravák dostane, ale bude to mít složitější. Není to pokutový kop, ale přímý kop z nějakých opravdu 16 metrů a 20 centimetrů. Je to těsně za velkým vápnem. Pět hráčů Slovácka teď stojí u míče a možná domlouvají nějakou fintu, jak rozehrát. Můžou si teď dovolit i třeba něco trošku zvláštního, něco trošku pro fanoušky. Vedou 3-0 v nastavení prvního poločasu v součtu s předchozím zápasem 7-1, takže pokud nedostanou 6 gólů v příštím poločase, tak se udrží v první lize. Tak uvidíme, teď už rozhodčí Volek dává pokyn k rozehrání, je tam několik hráčů, nakonec střílí Havlík, ale tentokrát trefil svou levou nohou jenom zeď, míč se znovu odrazil k Havlíkovi a ten pak znovu ale trefil jenom proti hráče, kteří k němu dobíhali. Takže stav 3-0 zůstává, Slovácko je ale zpět pokutovém území, centr Defeho z pravé strany nenašel žádného spoluhráče a Artis odkopává ke středovému kruhu a přichází konec prvního poločasu. Rozhodčí Stanislav Volek ho právě odpískal a připojí se na okamžik taky posluchači Radiožurnálu po té, co tedy skončil první poločas a Slovácko míří za záchranou v nejvyšší soutěži, vede 3-0. Teď tedy ten vstup pro posluchače Radiožurnálu.
0: Na ten už samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu Sport nemusíme čekat. Za chvíli vám na něm nabídneme sportovní přehled.

0: Tohle byl Machine Gun Kelly ve vysílání Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Slovácka kráčí za záchranou Šancelize v součtu s úvodním utkáním vedou v baráži nad Artisem Brno 3-0. Druhý poločas začne zhruba za nějakých 14-13 minut a na Radiožurnálu Sport ho uslyšíte živě. Přestávku ale vyplníme teď také dalšími zprávami a ve sportovním přehledu, který připravil Karel Schamberger. Vítám tě.
1: Hezký den. Fotbalová reprezentace se připravuje na mistrovství světa, které začne za 11 dní. Před odletem do dějiště šampionátu odehrají svěřenci trenéra Miroslava Koupka přípravné utkání proti Kosovu. Hrát se bude za 2 hodiny na Letné a po zápase realizační tým zveřejní konečnou nominaci na závěrečný turnaj. 3 hráče s sebou do Ameriky trenér Koubek nevezme.
2: Cítím se blbě, samozřejmě ta situace je nevděčná, na koho to padne, tak mi to bude strašně lidsky líto. Toto přináší fotbal, to nebude první případ, kdy ty naši kritéria, to síto se řeší tímto způsobem. Na to se netěším na ten moment, ten si skutečně neužiji, ale patří to k té hezké práci a to rozhodnutí padnout musí.
1: Přípravný zápas Česko-Kosovo začne v 16 hodin, hned po něm oznámí realizační tým kompletní nominaci na mistrovství světa. Do dějiště turnaje odletí národní tým i hned po utkání. Ve čtvrtek ho totiž čeká generálka v New Jersey proti Guatemale.
0: Beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák postoupili do finále turnaje Ostrava Beach Pro. Do boje o zlato prošli díky výhře 2-1 na sety nad americkým párem Krep Beneš. Ondřej Perušič se snaží vysvětlit, co stojí za postupem do boje o zlato.
3: To se velmi těžko vysvětluje. My to sami úplně dobře nechápeme, takže to asi nemůžeme dobře vysvětlit. Sešlo se dohromady strašně moc věcí. To, že jsme ustáli nějaký neúplně dobrý vstup do turnaje, to, že jsme neměli co ztratit, ale taky to, že se nám podařilo tady hnání domácími fanoušky předvést asi to nejlepší, co umíme hrát. To, že to stačilo na finále, potom samozřejmě už je trochu i o štěstí.
0: Také tohle utkání začne v 16 hodin, stejně jako fotbal. Perušič a Sedlák budou hrát proti Švédům a Amanovi s Helvigem a také tenhle zápas nabídneme na Radiožurnálu Sport.
1: Tenista Jakub Menšík se dnes na Roland Garros znovu pokusí posunout své kariérní maximum. Čeká ho 8. finále. Po tom, co na 6. pokus dokázal porazit Australana Deminora, se utká s Andrejem Rubliovem z Ruska. Toho už v minulosti dokázal 2x porazit. Menšík ale tvrdí, že takové statistiky před zápasem vůbec nebere v potaz.
4: Pro mě to jedno, jestli to je 0-5 nebo 5-0 nebo 0-2-2-0. Ten další zápas je zase jiný, je to jiný den, jiný povrch, jiné podmínky a tak dále, že jo. Těším se, moje první 8. finále, na které nastoupím. A jo, určitě budu se snažit podat ten nejlepší výkon, co bude v mých silách.
1: Souboj Menšíka s Rubliovem se odehraje na kurtu Susan Lenglenové v podvečerních hodinách a na Radiožurnálu Sport o něm uslyšíte v častých reportážních vstupech. V mužské čtyřhře postoupil do čtvrtfinále česko-rakouský pár Nouza Oberleitner a to díky výhře nad českým duelem Pavlásek Rykl 2-1 na sety. Postup slaví také Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou po výhře nad ukrajinsko-japonskou dvojicí Kičenoková Ninomiová 2-0 na sety. A French Open ještě jednou, čtyřnásobná šampionka Iga Świątecová vypadla už v 8. finále. Polskou tenistku porazila 7-5 a 6-1 Ukrajinka Marta Kostiuková.
5: Radiožurnál Sport.
6: Sportovní přehled.
0: Hokejisté domácího Švýcarska a Finska budou bojovat o zlato na mistrovství světa. Švýcarům budou pomáhat fanoušci na tribunách v Curychu. Nejen o tom mluví finský útočník Sakari Manninen, který odehrál 3 poslední sezóny za Ženevu.
7: Odehráli jsme toho proti sobě hodně, dobře se známe. Mají skvělé fanoušky, dokáží udělat dobrou atmosféru, jsou hlasití, skáčou. Hraju ve Švýcarsku a je to tady vlastně takové vtipné hokejové prostředí. Moc se mi to líbí.
8: I really like it.
0: Finále mistrovství světa v hokeji Švýcarsko-Finsko začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu digitální stanice Radiožurnál Sport. Obrout začnou hrát Kanada s Norskem v 15 hodin a 30 minut.
1: Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková ovládly úvodní závod světového poháru v Sevě v kategorii dvojek bez kormidelnice. Připsali si tak premiérový triumf v seriálu v kariéře. A to navzdory tomu, že po polovině závodu byly Češky na 3. místě.
0: Slalomář Jakub Krejčí skončil na světovém poháru v Tacenu třetí v časovce kajak krosu. Za malou chvíli ve stejné disciplíně začnou vyřazovací jízdy. Český reprezentant tak navázal na úspěch ze závodu kajakářů v klasickém slalomu, kde skončil také na bronzové příčce.
1: V rakouském Gecisu pokračuje druhým dnem více bojařský meeting. V českém dresu je Tomas Järvinen, který má za sebou 7 disciplín a teď bojuje o body v tyčkařském sektoru. Výkony českého reprezentanta sleduje přímo v Gecisu reportér Jakub Marek.
6: Tomas Järvinen zapsal už body za 440 cm v tyči, tedy i když se na této výšce musel zachraňovat posledním pokusem. Podstatné je ale to, že stále v soutěži za chvíli ho bude čekat 460 cm. Po 7 disciplínách drží český reprezentant v nabité konkurenci 5. místo a stále má naději na výrazný bodový součet vysoko nad 8000 body. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Britský pilot Elfyn Evans z týmu Toyota vyhrál po třetí během 4 let japonskou rally a zvýšil vedení v mistrovství světa v automobilových soutěžích. Po polovině šampionátu vede pětinásobný vicemistr světa o 20 bodů před stájovým kolegou Tomakom Takamotou Kacutou, který v domácí rally skončil čtvrtý. 14-dílný seriál světového šampionátu pokračuje za měsíc v Řecku.
0: Tak jsme se dostali na konec sportovního přehledu. Děkuju Karlovi Schambergerovi.
1: Naslyšenou.
0: A teď už na Radiožurnálu Sport krátká pozvánka.
5: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
8: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
5: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
9: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
8: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
5: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
8: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
5: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
8: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
5: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.
10: 14 hodin. Aktuální zprávy a Kateřina Cousidisová.
11: České odpoledne a večer čekají velmi silné bouřky, přicházejí ze západu. V Paříži se otevírá fanzóna pro oslavy titulu PSG. Tenistka Siňaková prošla s Američankou Tausendovou do čtvrtfinále čtyř hry Roland Garros. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Prahy do Plzně na kilometru 47,5. A postupně se zatáhne, přidávají se přehánky, bouřky i kroupy, hlavně v Čechách a části Moravy. Teploty až 29 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha platí pro západní polovinu Česka od Šluknovského výběžku až po jihozápad Moravy. Bouřky na naše území přicházejí hlavně z Německa. Pokračuje meteorolog Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
12: Při nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm a kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
11: Kvůli intenzivním přívalovým dešťům hrozí lokální záplavy, například zatopení sklepů a podchodů. Lidé by si měli dávat pozor taky na blesky a na větrem polámané větve a vyvrácené stromy. Výstraha platí do dnešní půlnoci. U pařížské Eiffelovy věže se právě v těchto chvílích otevírá fanzóna. Fanoušci tam oslaví titul v Lize mistrů. Ten včera vybojovali fotbalisté PSG, kteří ve finále porazili anglický Arsenal. Přímo na místě je i náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
13: Tady před fanzónou pod Eiffelovou věží čekají tisícovky, ne-li desítky tisíc lidí, mnoho z nich mají modré dresy klubu PSG. Taky vidím, že skandují, slyším, že skandují. Před chviličkou zpívali francouzskou hymnu. Na rozdíl od těch včerejších oslav na bulváru Champs-Élysées, tady vidím i rodiny s dětmi. Na cestě jsem ale viděl ty následky včerejších nepokojů, zapálené popelnice, zapálené stanice sdílených kol. Proto některé asociace vyzývaly ke zrušení těchto oslav tady pod Eiffelovou věží. Policisté po celé Francii zadrželi skoro 800 lidí, nicméně ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil konání těchto oslav s fotbalisté PSG, by se měli dorazit kolem 16. hodiny. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
11: Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne. Sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou upečenou a nebo třeba i z písku podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Jak je možné se zapojit, říká koordinátorka rodinné politiky Krajského úřadu Libereckého kraje Zuzana Jackulíková.
14: Bábovku upečenou, namalovanou, vytvořenou z písku sdílejte na sociálních sítích s hashtagem Dík náhradním rodinám 2026 a hashtag Bábovkový den 2026.
15: Sport. Tenistka Kateřina Siniaková prošla s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále ženské čtyřhry na Roland Garros. Česko-americký pár porazil ukrajinsko-japonskou dvojici Kičenoková-Ninomiová 2-0 na sety. Do čtvrtfinále mužské čtyřhry prošel Petr Nouza s Rakušanem Oberleitnerem po výhře 2-1 na sety nad českou dvojicí Pavláse Krikl. Dnes v podvečer čeká posledního českého zástupce ve dvouhře Jakuba Menšíka v osmifinále Rus Rubljov. Fotbalisté Slovácka a Artisu Brno hrají odvetu baráže o šance ligu. Úvodní utkání vyhrál 4-1 tým z Uherského Hradiště. Stav a čas odvety ví David Nekvinda.

0: Na Sázavu. Na 34. kilometru se srazila dvě osobní auta, jsou v odstavném pruhu, projíždí se plynule. Na silnici 3 z Tábora ve směru do Prahy počítejte se silnějším provozem za Benešovem. Před druhým kruhovým objezdem se zastavuje, kolona pokračuje před Mrač, zdržení asi 20 minut. A na Pražském okruhu ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Lochkov k Ořechu mezi 15. a 19. kilometrem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Od jeho západu přibývá oblačnost a postupně už se přidávají přehánky nebo bouřky. V jeho západní polovině budou srážky vydatnější, naopak na východ dorazí později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
3: Radiožurnál Sport posloucháte také po 14. hodině. Jsme za to moc rádi, protože dnes v neděli 31. května to vysílání je pořádně nabité, ať už se to týká tenisového Roland Garros nebo přípravy fotbalové reprezentace, případně také zápasům o medaily na hokejové mistrovství světa, atletickému desetiboji v Getsisu, případně beach volejbalovému turnaji v Ostravě. Je toho zkrátka hodně, ale za chvíli se vydáme ne na úplně jiný sport, ten sport už jsem zmiňoval, ale na úplně jinou soutěž.
1: Radiožurnál Sport
4: a Martin Charvát.
3: Ve vysílání Radiožurnálu Sport se totiž vracíme na Slovácko, kde se hraje barážový dvojzápas, konkrétně to druhé odvetné utkání mezi Slováckem a Artisem Brno. V celé sezóně Slovácko dokázala jenom jednou zvítězit o více gólů, a to když trochu překvapivě doma porazilo Plzeň v této sezóně 3-0, to je nejvyšší výhra Slovácka v této sezóně. Dnes se hraje úplně poslední zápas v českých nejvyšších soutěžích a Slovácko právě v tom té odvětě hostí Artis. Za dohledu Davida Nekvindy.
5: 46. minuta, takže začal teď před okamžikem druhý poločas. Stav 3-0 pro Slovácko, které míří naprosto s jistotou za udržením v nejvyšší soutěži, protože Artis by musel dát teď 6 gólů. Trenér Roman Nádvorník udělal 3 změny na hřiště. Přišli Fulnek, Toula a Vukarinovič, ale teď už se hraje spíš o to, aby Artis, řekněme, neutrpěl nějaký větší debakl o tom, že nepostoupí a rozhodnuto. Slovácko se teď pokusilo dostat míč za obranou linii Artisu, kde byl připravený Suchan, taky ten balon zpracoval, ale rozhodčí Paták, který asistent rozhodčího na čáře, zvedl praporek hned. Bylo evidentní, že je to offside, takže tu situaci ani nenechal dohrávat a hrát budou fotbalisté Artisu Brno, konkrétně golman Borek, který tady odkopává v těsné blízkosti svého pokutového území na levou stranu. Tam se snaží teď Toula získat míč v souboji s Ndefem a Ndefe tam evidentně fauloval nováčka na hřišti v dresu Artisu u rohového praporku, takže bude to rozehrávka Artisu, dá se říct, právě takový zkrácený roh, vytažený i trochu víc směrem k půlící čáře, směrem do hřiště, pro Pospíšila tedy příležitost poslat dost přesný centr na přímou střelu na bránu. To bude jenom velmi těžko, i když samozřejmě zakroutit to jde. Pospíšilovi spoluhráči se chystají před golmanem Slovácka Milanem Hečou. Když jsme u golmanů Slovácka, tak jiný Tomáš Frišták dnes končí kariéru, stejně jako Vlastimil Daníček, který střídal v prvním poločase, ale zatímco Daníček se tedy loučil na hřišti, tak Frišták, který ve Slovácku byl teď v poslední sezóně nebo sezónách golmanskou trojkou, tak ten není ani v zápise o utkání. Už letí centr do pokutového území, kde se dostane možná k zakončení Artis. Ano, je to tak, a střela Touly tečovaná těsně vedle, tak z takové skrumáže balon odpadl nebo vypadl k Toulovi, který za malým vápnem vystřelil, ale bylo tam ještě hodně noh a od jedné z nich se tedy míč odrazil do rohu.
3: Tím pádem na začátku druhého poločasu stále Artis prohrává na Slovácku 0-3 a v součtu s úvodní porážkou 1-4 to nevypadá, že by se měl podívat do české nejvyšší fotbalové ligy. Tu nejvyšší desetibojařskou ligu už se nějaký ten pátek snaží hrát Tomas Järvinen, český juniorský mistr světa, který teď soupeří s těmi nejlepšími na prestižním mítinku v rakouském Getsisu. Za nás, tedy Radiožurnál Sport, je na tom mítinku Jakub Marek.
6: A Tomas Järvinen, přestože měl na té předešlé výšce 4 metrech a 40 cm velké problémy a zachraňoval se posledním pokusem, tak svou další postupnou výšku 460 cm zvládl hned na poprvé, takže uklidnění.

0: pro českého 20-letého atleta a na rozdíl od něj teď ještě někteří jeho soupeři bojují právě s laťkou ve výšce 4 metrů a 60 cm. Před okamžikem se to nepovedlo skvělému běžci nizozemci Jeffovi Tesselaerovi, takže ten zapisuje 450 cm a na 460 překvapivě. Teď se trápí i Kanaďan Damien Warner, což je olympijský vítěz z Tokia z roku 2021, ale tady v 36 letech ukazuje, že je stále skvělým atletem, třeba stovka za 10.28, to skutečně v 36 letech je výjimečný výkon. Po 7 disciplínách byl Warner na třetím místě za dvojicí Ehammer Neugebauer a právě tato dvojice v té tyčkařský lepší vedlejší skupině, která skáče aktuálně o 30 cm výš, tedy na 4.90, tak Ehammer i Neugebauer už oba zdolali 490 cm a budou pokračovat na 5 metrech na rozdíl třeba od Američana Hakima McMorrise, vedoucího muže letošních světových tabulek, tak ten už do této soutěže skoku o tyči nenastoupil. Z Getisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Jakub Marek z Getisu, jenomže Jakuba Marka si ještě ve vysílání Radiožurnálu Sport podržíme, a to ne kvůli tomu, co se děje v Getisu, ale kvůli tomu, že dnes bude diamantová liga v marockém Rabatu, kde se představí známá jména mezi koulaři Ryan Krauser, mezi výškařkami Jaroslava Mahučichová a mezi oštěpaři také Jakub Vadlejch. Ty si, Jakube, náš atletický expert Jakuba Vadlejcha sleduješ poměrně pozorně. Jak všichni víme, tak zimní sezóna se oštěpařů logicky netýká. Tak jak je na tom Jakub Vadlejch podle tebe na začátku této sezóny?
0: Myslím si, že na tom rozhodně lépe než v té minulé sezóně, ve které se potýkal s bolavým kolenem a tyto problémy prakticky poznamenaly celou tu jeho minulou sezónu, ve které se sice nakonec dostal do elitní dvanáctky na světovém šampionátu v Tokiu, ale víc už z toho vyndat, řekl bych, nemohl Jakub Vadlejch. Ta sezóna byla pokažená pro něj minulá, teď je na tom rozhodně lépe. On v tom prvním závodě v Tokiu, to byl závod o kategorii níž zlatá kontinentální tour v Tokiu, tak tam hodil 85 metrů 24 cm a vlastně tak daleko vůbec v loňské sezóně nehodil, takže vypadá to, že je na tom o dost lépe. Sám o tom tak mluví, že se příprava povedla, přestože už není nejmladší, tomu se také rád vždy zasměje, tak stále je na tom velmi dobře a myslím si, že dnes by mohl být velkým soupeřem těch elitních oštěpařů, jako je třeba Grenadian Peters, Trinidadian Wolcott nebo třeba Kenyan Jego.
1: Říká Jakub Marek, děkujeme mu za to, jak vidíte, v atletice se opravdu vyzná. My se teď vydáváme za mužem, který se vyzná ve fotbalu, především v Jihomoravském kraji a také v tom Zlínském, tedy Davidem Nekvindou. David Nekvinda totiž sleduje fotbalový odvetný zápas baráže mezi Slováckem a Artisem Brno.
2: Dál kombinuje na obrané. 52. minuta zápasu, stav 3-0 pro Slovácko, takže vzhledem k tomu, že v součtu obou zápasů je to 7-1, je to rozhodnutý dvojduel a Slovácko se udrží v nejvyšší soutěži. Teď na startu druhého poločasu Artis hraje, řekněme, sympaticky a měl dvě solidní šance Toula, tedy nový hrot Artisu, který střílel Adedirana v poločase. Jednou Toula střílel tak, že trefil v předbrankovém prostoru jednoho z protihráčů, byl z toho rohový kop, a po druhé to byla právě po rohovém kopu taková patička ve vzduchu, kterou ale dokázal vyrazit brankář Slovácka Heča. Teď můžou být oba golmani celkem v klidu, hraje se daleko od obou branek u půlící čáry a chviličku se hrát nebude, protože balon je mimo hřiště, bude vhazovat z levé strany Artis, konkrétně si jde pro míč Štěpán Harazim, který teď ale zase musí udělat pár kroků vzad, protože rozhodčí Volek mu ukazuje, že si popošel příliš dopředu. Harazim vazuje po levé léně dopředu, hledá tam Fombu, který ale padá po souboji a hrát můžou tedy fotbalisté Slovácka. kteří se dostali k míči, protože ten faul, tedy ten souboj nebyl faul. Nákop Rundiče po levé straně přinesl míč sražený do autu, takže vhazuje Rundičův spoluhráč Blahut a Slovácko zůstává na útočné v polovině v 54. minutě utkání, když vede nad Artisem 3-0 a míří k jistotě, nebo míří už k záchraně v nejvyšší soutěži. Slovácku teď ale nevyšla kombinace na útočné polovině, jenomže Samek jako hráč Artisu, který se dostal k míči, s ním taky nic nevymyslel a vlastně ho jenom odevzdal domácím fotbalistům, kteří teď postupně se zase vracejí trochu víc dopředu, ale zatím je to opravdu hodně postupné. Stojčevsky přihraje ze středového kruhu doprava Ndefemu a Ndefe není nikým napadaný, podrží míč, přihraje nakrátko Trávníkovi, Trávník zase sklepne Ndefemu, teď už to vypadá, že Slovácko hru zrychlí a Ndefe nakopává na hranici vápna Blahutovi, ten byl pokrytý fullnekem, ale k odraženému míči se zase dostane Slovácko a tak potom vstupu do druhého poločasu, který patřil Artisu, tak domácí, dá se říct, zareagovali a i když teď nedostávají Artis pod nějaký tlak, tak zároveň už nedopouštějí to, aby se hrálo blízko jejich brány. Artisu míče přihrává golmanu Borkovi, ten nakopává doprava fullnekovi, fullnek chtěl prodloužit Vukarinovičovi, ale ten nebyl v místech, kam Fulnek balón sklepnul hlavou, takže to byl zase odevzdaný balón pro domácí fotbalisty v bílých dresech. Slovácka 55. minuta zápasu 3-0 pro domácí, kteří teď kombinují u půlící čáry Rundič zleva doprava na Ndefeho. Ndefe posune k pravé lajně Kostelníkovi a ten zase vrací na střed Stojčevskému. Stojčevský doleva Rundičovi, ten už je pod tlakem Vukarinoviče, ale dokázal dát do lajny Suchanovi a Suchan posílá za obranu Blahutovi, ten už je uvnitř pokutového území, ale musel trošku zpomalit, když zpracovával míč, takže už je obsazený, přesto střela na zadní tyč, která trefila jednoho z hráčů Artisu, který tam dobře blokoval. A tak brněnští fotbalisté nebo fotbalisté brněnského týmu se můžou pokusit o protiútok. Je zastavený Toula u pravé čáry a zůstává ležet před lavičkou po faulu Stojčevského. Naštěstí Toula zase rychle vstane a v zápase bude pokračovat bez nějakých větších problémů, míří na svoji pozici na hrotu útoku od pravé postraní čáry, teď mezi oběma lavičkami bude rozehrávat zkušený záložník Artisu Martin Pospíšil, ale tak rozhazuje rukama, ukazuje, že nemá komu. Pospíšil je ve druhém poločase kapitán týmu, protože ten tradiční Michal Jeřábek střídal v poločasové přestávce. Pospíšil nakopl míč dopředu, ale Toula ten balon jenom vrátil vlastně směrem k půlící čáře, kde ale zase hrají hráči Artisu a Samek se po pravé straně snaží dostat dopředu. Nakonec takovým hezkým lobem překonal dva hráče Slovácka a přihrál Fulnekovi. To byl hezký fotbalový moment a Artis postupuje dál směrem až dovnitř pokutového území, kde se Toula znovu dostal ke střele, ale opět tam proti němu byli připravení hráči Slovácka, kteří tu ránu zablokovali a bude z toho rhový kop. Michal Trávník tam teď ale trošku zakřičel na své spoluhráče, prostě nechce připustit nějaké výrazné polevení a i když Slovácko vede 3-0 v tomto zápase a 7-1 v celé baráži, tak v 57. minutě teď tedy se domácí fotbalisté upozorňují na to, aby zůstali koncentrovaní i do závěrečných 10-minutovek. Pospíšil a jeho centr z pravé strany, na který sice vyskočil Plechatý jako hráč, který se dostal nejvýš, ale jeho hlavička zamířila hodně vedle brány Milana Heči, ten mohl zůstat úplně v klidu, jenom si dojde pro nový míč a bude rozehrávat. Tento golman Slovácka přihrává nakrátko stoperu Rundičovi, který může v klidu mířit krokem vpřed, protože hráči Artisu si zalezli až k půlící čáře, nijak teď nenapadají rozehrávku domácích fotbalistů, kteří si tak stále přihrávají mezi obránci. Teď je to zase Rundič, který má míč na své noze, přihrává na střed Kostarinovi, ten si tam tedy seběhl jako záložník mezi tu stoperskou trojici. Trošku už napadá Vukarinovič, ale je to spíš takové napadání pro oko teď v podání Artisu a Slovácko kombinuje u půlící čáry stále úplně v klidu. Na pravé straně Ndefe přihrává už na hranici vápna vzduchem Trávníkovi, ten dokázal zpracovat a chtěl z pravé strany odcentrovat do vápna, to sice se nepodařilo, ale míč je sražený znovu k hráčům Slovácka a tak chtěl jsem říct, že Trávník bude znovu centrovat, nakonec si to ale na poslední chvíli rozmyslel, přihrál pod sebe Ndefemu, kombinace na pravé straně pokračuje, tentokrát ale nepřesně, míč se kutálí za brankovou čáru a bude to tedy odkop brankáře Jiřího Borka, tedy gólmanu Artisu Brno v 59. minutě zápasu, ve kterém Artis v Uherském Hradišti prohrává 0-3 a už opravdu nemá šanci, aby postoupil do první ligy, a stále tak tedy bude platit i po tomto zápase, že druholigové týmy se přes baráž do nejvyšší soutěže ještě nikdy dostat nedokázali, nebo ani jeden z nich to nedokázal. Borek teď poslal míč na útočnou polovinu, tam ale našel jenom protihráče Kostarinova, teď je to taková hlavičkovaná snaha o to dostat balon pevněji pod kontrolu a ten míč dostanou hráči Slovácka, protože tam fauloval záložník Artisu Samek. A tak bude rozehrávat obránce domácího mužstva Stojčevský nakrátko pro dalšího z obránců ze stoperů Rundiče. Rundič ten přímo teď na ten puntík na středu hřiště přihrál Kostarinovi. Kostarinov dává doprava Defemu. Slovácko zase rozjíždí tu sérii krátkých přihrávek, které nedokážou hráči Artisu nějak blokovat a upřímně se ani o to moc nesnaží teď, protože čekají zalezlí na své obrané polovině. Slovácko to zkusí po pravé straně, kde Kostelník už dává do běhu Trávníkovi. Ten se dokázal zbavit protivníka a vbíhá po pravé straně do vápra, kde přihrává Uandovi, ale ten byl obsazený a bude z toho rohový kop, protože před Uandou odkopl míč Plechatý a Plechatý tam zůstává ležet na Trávníku, tak on to asi nakonec rohový kop nebude, ale právě faul na Plechatého je to tak.
1: Slovácko Artis v odvetě 3-0, v součtu 7-1 pro Slovácko. Tady to vypadá, že je poměrně hotovo a tím pádem se na Radiožurnálu Sport vydáváme znovu do rakouského Getsisu, znovu na snažení českého desetibojaře Tomase Järvinena. Ve tyčce, tedy osmé disciplíně, ho sleduje Jakub Marek.
0: Tomas Järvinen 470 cm na poprvé nepřeskočil, nezdolal laťku v této výšce, zatím má 460 ve svém zápisu, za to by měl 790 bodů, no a každých 10 cm je v tyči zhruba 30 bodů, takže skutečně tyčka je velmi dobře bodovanou atletickou disciplínou. A teď dejme jen Warner, Kanaďan 470 na podruhé nezdolává, on se zachraňoval na 460 na potřetí, ale teď bude muset skákat na třetí pokus i 470, ale to bude až po Tomasi Järvinenovi. Tomas Järvinen, ten je dalším mužem v té tyčkařské skupině B. Když se podíváme do Ačka, tak v Ačku před chvílí překonal pětimetrovou hranici Němec Neugebauer, to se předtím povedlo i Švýcarovi Ehamrovi, to jsou dva nejlepší muži toho dosavadního pořadí mítinku v Getsisu. Dostal se přes pět metrů i Němec Amadeus Gréber, ale ten rozhodně kartami v popředí míchat nebude, ale teď už Tomas Järvinen a druhý pokus na 4 metrech a 70 centimetrech. Český rekordman už se rozebíhá ke svému pokusu, 4,70 na podruhé překonává Tomas Järvinen, takže opět velká radost českého 20-letého atleta. A ještě po očku ve vedlejším sektoru sledoval Japonce Maruyamu a zatleskal mu ještě než si stačil dojít pro tyč, protože Maruyama překonal 5 metrů. On o tom včera i mluvil po tom prvním dnu, Tomas Järvinen, že je tady zkrátka parádní desetibojařská parta. Samozřejmě soupeří mezi sebou, ale spíš než na to soupeření mezi sebou, tak atleti vidí ty své propočty, vidí ta svá maxima v jednotlivých disciplínách, takže spíš bojují sami se sebou a je tady obrovský přátelská atmosféra mezi tou 23 desetibojařů, ale i mezi 7 bojařkami. Jsem tam viděl taková velmi hezká gesta fair play 7 boji. Tomu se samozřejmě tolik nevěnujeme, protože českou účastnici tady česká atletika nemá, ale po 5 disciplínách 7 boje je na prvním místě Švýcarka Kelly Novák, která v dálce se dokázala dostat na parádních 696 cm. To už i mezi specialistkami bylo velmi zajímavé, takže Švýcaři mají jak v 10 boji Ehamra, tak v 7 boji Kelinovou skvělé dálkaře, ale samozřejmě my se budeme dál zajímat hlavně o 10 boj, protože Tomas Järvinen odhaduje za nějakých 10 minut by měl pokračovat na 4 metrech a 80 centimetrech v 8. disciplíně 10 boje. Z Getsisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: U toho samozřejmě budeme, stejně jako budeme u fotbalového utkání českých hráčů před odletem na mistrovství světa proti Kosovu. To je přípravný zápas, stejně jako u zápasů o medaily na hokejovém světovém šampionátu. A stejně tak budeme i v Ostravě na finále beach volejbalového turnaje, protože tam se se Švédy Amanem a Helvigem střetne česká dvojice Jiří Sedlák, Ondřej Perušič. No a také nebudeme chybět u toho, až se bude tenista Jakub Menšík dnes na Roland Garros snažit znovu posunout své maximum. V osmifinále se totiž Menšík utká s Andrejem Rubliovem z Ruska a poprvé to bude, pokud jde tedy o počasí v Paříži, v přijatelnějších podmínkách.
3: Mesdames et messieurs, nous allons recueillir les impressions de Jakub Menšík.
4: Celý první týden pařížského Grand Slamu platilo, že se během dne teplota dostala nad tropickou třicítku. V neděli by mohlo být třeba i o 10 stupňů méně a to dělá Menšíkovi radost.
5: Je to určitě něco, na co jsem se těšil. Konečně vlastně, jako kdyby ty podmínky budou aspoň trošku přijatelnější a myslím si, že určitě to bude pomalejší. Nejenom pro mě, ale všichni vlastně hráči přivítají trošku. Neřekl bych, že úplně studenější počasí, ale méně teplé počasí.
4: Vyprávěl Jakub Menšík po vítězném zápase s Australanem Deminorem, kterého porazil až na šestý pokus. Jeho dalším soupeřem bude teď Rus Rubliov, se kterým má naopak český tenista pozitivní bilanci 2-0. Nad těmito statistikami ale Menšík před zápasem vůbec nepřemýšlí.
5: Pro mě to jedno, jestli to je 0-5 nebo 5-0 nebo 0-2-2-0. Ten další zápas je zase jiný, je to jiný den, jiný povrch, jiné podmínky a tak dále, že jo. Těším se, moje první osmifinále, na které nastoupím. A jo, určitě budu se snažit podat ten nejlepší výkon, co bude v mých silách.
4: Říká před osmifinálovým duelem Jakub Menšík. V Paříži už není v mužském pavouku žádný grandslamový šampion, takže je jasné, že ať vyhraje Roland Garros kdokoliv, půjde o premiérový titul. O šancích českého reprezentanta mluví tenisová expertka a moderátorka radiožurnálu Sport Andrea Sestýny Hlaváčková.
6: Vždycky má šance, je to hráč, který byl schopný vyhrát Miami, takže určitě šance tam jsou, ale na druhou stranu ten grandslamový formát nejlepší z pěti setů je jako tak strašně jiný, že to pro něj bude jako náročný, asi to fyzicky třeba takhle utáhnout úplně do nějakých pozdějších kol. No, každopádně bych mu to přála.
4: Utkání Menšík-Rubliov je naplánované jako čtvrté v pořadí na kurtu Suzanne Lenglenové. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: A hrát se bude velmi pravděpodobně, pokud se v Paříži nestane to, co za okny našeho pražského vinohradského studia, tedy že by přišel opravdu déšť, který by nedovoloval se na kurty vydat. Tady v Praze se to nestane, v Paříži by se ale hrát mělo. Ve vysílání Radiožurnálu Sport míříme na sport, který se přerušuje kvůli počasí jen velmi málo, a sice na fotbal, protože fotbalisté Slovácka stále hrojí proti Artisu Brno v odvětě barážového střetnutí. Slovácko Artis v Uherském Hradišti, je David Nekvinda.
2: 67. minuta zápasu, stav 3-0 pro Slovácko v součtu obou zápasů, tedy 7-1, a prostě tady se dohrává, i když neříkám, že se hráči nesnaží na jedné nebo na druhé straně. Teď se snažil hostující Vukarinovič po pravé straně utéct obraně Slovácka, nevyšlo mu to, ale bude z toho aspoň autové vhazování pro hostující tým, který, jestli jsem přijížděl s nějakou nadějí, tak ta vyhasla v prvním poločase. Připomínám, v 15. minutě se trefil Kostarinov, ve 21. Trávník a ve 30. Suchan. To tedy určilo už v první půlhodině ten aktuální stav 3-0. Hra je opět přerušená, autové vhazování Slovácka se chystá, ale předtím ještě čas na odpočinek pro oba týmy. V 67. minutě rozhodčí Stanislav Volek ukazuje, že fotbalisté obou mužstev se můžou jít občerstvit klavičkám, protože v neděli krátce popolední je tady velké vedro v Uherském Hradišti a teď se dozvíme, kolik přišlo fanoušků. 5210, to je tedy návštěva tohoto zápasu. Samozřejmě fanoušci Slovácka přišli v situaci, kdy cítili, že to bude příjemná rozlučka se sezónou, což se taky děje. Navíc kromě sezóny se rozloučili taky z vlastní.
1: Na Slovácku se loučí se sezónou, my ale se vydáváme do Gecisu na desetiboj, kde se doufám ještě neloučí Tomas Jervinen s výškařským sektorem, respektive tím tyčkařským. Jakube Marku.
0: Tomas Järvinen si teď žádá mohutný potles zdejších fanoušků a rozebíhá se ke svému prvním pokusu na 4 metrech 80 cm a překonává na poprvé opět s výraznou rezervou. Včera po prvním dnu, když jsme se tady spolu bavili, on už byl v takové té kádi s ledovou vodou, aby co nejrychleji zregeneroval, tak říkal, že se těší na skok o tyči z toho druhého dne, že hodně teď s trenérem Josefem Karasem pilovali právě tyčkarskou techniku a vypadá to, že se to vyplatilo, protože 480 cm na poprvé, to jsou další velmi slušné body a teď, když se podívám rychle na tu průběžnou tabulku, samozřejmě ještě není doskákáno v tyči v osmé disciplíně desetiboje, ale průběžně je tedy Tomas Järvinen aktuálně na páté pozici za Švýcarem Ehamrem, Němcem Neugebauerem, Kanaďanem Warnerem a Američanem Williamsem v parádní společnosti. Za Järvinenem je na šestém místě Kanaďan Pierce Lepage, což je světový šampion z roku 2023, takže Tomas Järvinen tady dál ukazuje, jak velkým je talentem a doufejme, že to bude ukazovat dál. Bude pokračovat tedy v tyčkarské soutěži, ale samozřejmě ještě hodně se pak čeká oštěp a závěrečná 1500. Z Getisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Tomasi Järvinenovi se daří a dařilo se také veslařkám Aně Šantrůčkové a Pavlíně Flamíkové, které vybojovaly na úvod sezóny světového poháru zlaté medaile. Vyhráli v Sevě v kategorii dvojic bez kormidelnice, druhé francouzsky zdolali o necelých 0,7 sekundy. Pro české reprezentantky je to v elitním seriálu první vítězství kariéry a teď jsou s námi ve spojení tedy Ana Šantrůčková s Pavlínou Flamíkovou. Dámy, přeji vám hezký den.
7: Hezký den i vám, taky přeju hezký den.
1: V první řadě samozřejmě gratulace. Co jste prožívali, když jste se v závěru dostali před francouzsky a získali zlato?
7: A bylo to neuvěřitelný pocit, v závěru jsem tomu nechtěla trošku věřit, ale pak jsem se jako bála, aby jsme to nějak jako nepokazili a když jsme projeli tou cílovou lineou, tak to byla neuvěřitelná radost, protože vlastně je to naše první vítězství ve světovém poháru, takže jako neuvěřitelný pocit to byl.
1: V půlce dvoukilometrové trati jste byli třetí, ale skvěle jste zvládli finish, podobně jako loni v Lucernu, kde z toho bylo nakonec druhé místo. Tak nás prosím proveďte tím dnešním finálovým závodem z toho vašeho pohledu.
8: No, tak z mého pohledu, já vlastně sedím na háčku, takže já následuju všechno, co Pavča dělá, tak se snažím dělat úplně stejně. A z mého pohledu to bylo tak, že jsem se snažila na ty soupeřky moc nekoukat. Věděli jsme, že na to fyzicky máme, že jsme dobře připravené, ale upřímně se zlatem jsme úplně taky nepočítali, takže jsme věděli, že to musíme schovat trochu do závěru, protože tam byla ta naše síla dneska. Bylo hrozně fajn, že se nám podařilo v průběhu té trati nestratit ten kontakt, dobře jsme to podrželi a jsem moc pyšná, že se nám tak povedl ten závěr. To je fakt velký příslib do budoucna pro to, nás.
1: To, jak jste, Pavlíno, hned v cíli lehla na loď, to bylo úlevou, to bylo radostí, to bylo vyčerpáním.
7: A byla to asi kombinace úplně všeho, protože ono a vlastně člověk, když dojede, tak je zahlcený laktátem, teď jako kyslík tam chybí, takže jako by to je tak asi jako kombinace úplně všeho, že už je to jako za mnou a že vlastně je to jako skvělý pocit a hlavně to je takový jako i můj kontakt jako s Aničkou, abych se nemusela úplně otáčet, tak jako by se tak jako k ní přiblížím.
8: A za mě teda ještě vedro, dneska tady bylo asi 35-37 stupňů, takže tomu taky, to tomu tělu taky dává hodně zabrat.
1: Ana Šantrůčková, Pavlína Flamíková, vítězky závodu světového poháru dvojic bez kormidelnice ve španělské Sevě. Ano, vy jezdíte i na skifu, jste dvojnásobnou vítězkou letní univerziády, loni jste vlastně vyhrála i pražské primátorky. Popište pro naše posluchače, v čem je nejvýraznější rozdíl mezi skifem a dvojkou bez kormidelnice.
8: No, tak základní rozdíl je, že tam mám jenom jedno veslo na dvojce bez kormidelnice a ještě tam mám parťačku, takže na skifu jsem sama, všechno se dělám vlastně podle sebe, tempo si určuju a když to na té dvojce, já vlastně sedím na háčku, takže já mám před sebou Pavču, koukám jí celý závod na záda a mým hlavním úkolem je udělat všechno úplně na co nejpřesněji, co nejvíc stejně jak Pavča. A je to vlastně párové, nepárové veslování, takže ten rozdíl tam je poměrně velký a teď se právě chceme soustředit na tu dvojku, takže ten skif bude trochu stranou.
1: Sezona světového poháru začíná pro vás rovnou zlatými medailemi. Kam to poroste?
7: Tak my budeme doufat, že to poroste dál směrem k mistrovství světa, kde se nám vlastně loni úplně nepovedlo tak, jak jsme si představovali. Takže doufám, že letos to povede do finále a na mistrovství světa především, ale bylo by super zopakovat taky loňské vítězství v celkovém hodnocení světového poháru. Takže doufám, že to poroste tím směrem.
1: No a příští týden budou v Praze na Vltavě tradiční primátorky. Budete letos závodit nebo tentokrát vynecháte? Jak to máte?
8: My jsme se domluvili, nebo po dohodě s ústředním trenérem jsme se rozhodli, že primátorky vynecháme, protože vlastně nás čeká za 2 týdny světový pohár v Plovdivu a rozhodli jsme se upřednostnit teďkon právě tu dvojku, neodskočit si vlastně do těch jiných disciplín, ať už do skifa nebo do osmi na primátorky. Budeme v Praze, budeme trénovat a moc se těším, že se poprvé v životě přijdu, nebo ne poprvé v životě, teda jsem chodila, jsem vám malá, ale co vesluju, tak je to poprvé, co se přijdu na primátorky podívat.
1: Tak to je dobře, že se přijdete.
8: V neděli budeme na náplavce.
1: To je dobře, že se přijdete podívat a doufám, že to, že nebudete závodit, znamená ušetření sil pro ten zmíněný příští světový pohár v Plovdivu. Ať se vám tam daří, tohle byly Anna Šantrůčková a Pavlína Flamíková, která na úvod sezóny světového poháru získali zlato ve dvojice bez kormidelnice. Mockrát gratuluju a děkuji, že jste se spojili do našeho vysílání.
7: Taky děkujeme.
8: Díky.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.
1: No a na Radiožurnálu Sport se vracíme zpátky do Uherského Hradiště, kde stále hraje Slovácko proti Artisu Brno. Druhé utkání fotbalové baráže komentuje David Nekvinda.
2: 75. minuta zápasu, Slovácko dál vede 3-0, tento stav platí od 30. minuty, v součtu obou zápasů je to 7-1 a teď už by Artis musel dát gól snad co 2 minuty, aby se ještě dostal k prodloužení tohoto zápasu. Zkrátka je to o 6 gólů, je to rozhodnuté a teď poprvé vidíme taky mexickou vlnu na tribunách v Uherském Hradišti v tomto zápase, tak je to takový možná i vzkaz směrem k reprezentaci, protože tímto zápasem Slovácko-Artis skončí první fotbalová liga nebo profesionální klubová sezona v Česku, ale hned bude pokračovat sezona reprezentační mistrovství světa, které český tým se hraje v základní skupinu právě v Mexiku, takže pro toto propojení teď Uherského Hradiště nebo Slovácka a fotbalové reprezentace, ta bude hrát přípravu s Kosovem, i tu uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Na hřišti se toho už opravdu děje málo, teď se snažil domácí Marinelli po pravé straně potáhnout míč směrem vpřed, získal z toho rohový kop, takže Slovácko zůstane na útočné polovině. Ještě v úvodu druhého poločasu Artis, ne, že bych chtěl mluvit o tom, že měl šanci si zajistit postup, ale prvních zhruba 10 minut druhé půle Artis byl aktivní, snažil se aspoň nějak důstojněji dohrát tuto baráž, ale teď už zase Slovácko dominuje, ovšem už nemá ten tah na branku z první půle, kdy dali domácí 3 góly. Teď se chystá ten rohový kop v podání domácích fotbalistů. V 76. minutě míč letí do pokutového území od Jurošky a snažil se hlavičkovat Šviderský, který tam teď zůstává ležet, trkl se hlavou se Štěrbou, Štěrba se taky drží za hlavu, ten tady neleží, ale evidentně se tam oba navzájem bouchli, nepříjemné tedy pro tyto fotbalisty. Stojčevský, ten stále zůstává ležet na trávníku, tak uvidíme, jestli dokončí tento zápas, a spíš ne, protože je povolaný, nebo jsou povoláni zdravotníci Slovácka a asi by neměl pro Stojčevského cenu nějak riskovat, případně třeba s otřesem mozku, aby dohrával tento zápas, i když Slovácko už má dostřídáno 5 střídání, tak ale v případě zranění hlavy je možné ještě jedno další střídání provést, tak uvidíme, jak se s tím poradí trenér Roman Skuhravý, tedy trenér domácího týmu. V 77. minutě stav 0-0, stále čekáme na to, až Stojčevský, tedy pardon,
1: 77. minutě za stavu 3-0 se samozřejmě nehraje, jak naznačuje David Nekvinda, proto nebudeme trávit následující minuty fotbalem živým, ale fotbalem tím zpravodajským, tedy vám řekneme, co se stalo Například, že reprezentant Lukáš Provod prodloužil do roku 2031 smlouvu ve Slavii Praha, za kterou hraje od roku 2019 a slavil s ní už 4 ligové tituly, tedy pokud by tam byl do konce toho celého smluveného období, což v současnosti znamená, že prodloužil smlouvu vlastně na to, aby za Slavii hrál následujících 5 let, tak by tam celkem strávil 12 let. Takový klubismus už v Česku není úplně běžný. Také Lukáš Provod samozřejmě bude čekat, jestli se dnes po přátelském utkání s Kosovem vejde do nominace na světový šampionát, která bude zúžena na 26 jmen, i když pokud můžu soudit, tak je velmi pravděpodobné, že Lukáš Provod by v nominaci nejspíš chybět neměl. Co se týče přípravných zápasů, zmíněno, že v 16 hodin nastoupí Česko proti Kosovu, v 15 hodin bude hrát Švýcarsko proti Jordánsku. Už dříve hráli třeba čeští soupeři na světovém šampionátu. Mexiko dokázalo zdolat Austrálii 1-0 a úvodní soupeř národního týmu, tedy výběru Miroslava Koupka, si poradil s Trinidadem a Tobago. Jižní Korea ho zdolala 5-0. V dalších zápasech Ekvádor vyhrál nad Saúdskou Arábií 2-1 a Japonsko nad Islandem 1-0. Z těch zajímavých týmů, které se představí ještě dnes, tak Německo ve 20 hodin a 45 minut nastoupí proti Finsku. V 17 hodin a 30 minut souboj našich severovýchodních sousedů, tedy Polsko, bude hrát proti Ukrajině. V 21 hodin a 30 minut Spojené státy přivítají Senegal a jeden ze spolufavoritů celého šampionátu, tedy Brazílie, která je tradičně tou zemí, ke které se upínají zraky v posledních 20-30 letech, opravdu velmi důležitá na světových šampionátech, tak se představí proti Panamě. Nechtěl jsem úplně říct, poměří své síly, Panamu by snad Brazilci měli zvládnout, to bude 23 hodin a 30 minut českého času, pochopitelně s tím výrazným přesunem směrem do Jižní Ameriky. Na Radiožurnálu Sport se ve 14 hodin a 40 minut toho středoevropského letního času vracíme do Uherského Hradiště. Slovácko versus Artis Brno, odvetný zápas baráže o šanceligu a reportér David Nekvinda.
2: 80. minuta zápasu, Slovácko vede 3-0 nad brněnským Artisem. Připomínám, v součtu je to 7-1, tedy v součtu obou zápasů i toho, který se hrál ve středu v Brně, a Slovácko vyhrálo 4-1, takže poslední minuty už nebudu lhát, v Uherském Hradiště se ten zápas spíš tak nějak dohrává. Půjde ho dohrávat i Daniel Švancara, útočník Artisu, syn Petra Švancary, tedy hráče, který právě v Uherském Hradišti taky strávil významnou část kariéry a vzpomínají tady na něj. Ale ještě si musí Švancara počkat, protože se hraje a Slovácko se teď středem hřiště dostává až na hranici pokutového území. Dává Marinelli doleva Stojčevskému.
1: Fotbal na Slovácku se dohrává, ale co se nedohrává, je atletika v Gecisu, respektive je tam teprve 8. disciplína z těch logických 10 a Tomas Järvinen stále v akci. Za dohledu Jakuba Marka.
0: A Järvinenův první pokus na 4 metrech 90 cm je neúspěšný. Tomas Järvinen po těch úspěšných pokusech na předešlých výškách teď opět zapisuje křížek. Připomenu, že on už na 4,40, tedy o půl metru níž, musel dvakrát opravovat, ale ten poslední třetí pokus zvládl a udržel se tak v soutěži, ale pak jakoby se nastartoval a teď už je v té B skupině slabších tyčkařů mezi 10 bojaři jediným tyčkařem, takže Tomas Järvinen teď už je tam sám. Když se podíváme do té lepší skupiny, do Ačka, i když i v té lepší skupině jsou tyčkaři, kteří neskočili ani 480 cm, ale každopádně, kdo se dostal před chvílí přes 5 metrů a 10 cm, tak to je Švýcar Simon Ehammer, to je muž, který tady zvládl včera výjimečný první den 10 boje, byl to vlastně takový neoficiální světový rekord. Rekord prvního dne 10 boje, vlastně naposledy před 35 lety se na skoro stejný součet dostal Američan Dan O'Brien, ale od té doby nikdo ten jeho součet prvních 5 disciplín nepřekonal, až včera Simon Ehammer. Samozřejmě 10 boje, to je ale dvoudenní záležitost, oni kolikrát 10 bojaři mluví o tom, že první den 10 boje je spíš pro sprintery a pro 10 bojaře, rizí 10 bojaře, je až ten druhý den, ale samozřejmě musíte mít i tu rychlostní formu, abyste z toho dokázali udělat nějaký skvělý výsledek. A Simon Ehammer tady zatím útočí velmi slibně na svůj švýcarský národní rekord, který tady loni překonal. Bylo to lehce přes 8,5 tisíc bodů, ale dnes by to mohlo být třeba i kolem 8 800 bodů. Výrazně se zlepšil ve vrzích, ještě rychlostní forma mu lehce přibyla, a když se podíváme na ty výkony z haly, kdy letos překonal halový světový rekord v sedmi boji, tak Simon Ehammer je skutečně unikátním vícebojařem, který ještě si myslím má nějaké rezervy a brzy by třeba mohl atakovat i hranici 9 000 bodů, kterou tady před 25 lety jako první člověk v historii překonal Čech Roman Šebrle. Teď už ale druhý pokus Tomase Järvinena. Josef Karas, trenér, mu teď ukazuje, že mu dost fouká vítr. Je to podobná situace, jako vidíme třeba u skoků na lyžích, kdy trenéři ještě nechtějí na můstek poslat skokany, ale tady samozřejmě ten vítr hraje také velmi velkou roli už na těchto výškách kolem 5 metrů, kolem 5metrové výšky, ale teď každopádně už může se rozeběhnout Tomas Järvinen. Druhý pokus, 4,90 cm překonává. Tomas Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord, teď už se zaradoval i jeho trenér Josef Karas, no a myslím si, že by dnes mohl třeba i úspěšně útočit na 5metrovou hranici a Tomas Järvinen tak stále tady dokazuje, jak se mu daří už i teď v kategorii dospělých a bude pokračovat v 8. disciplíně 10 boje skoku o tyči. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Je 3/4 na 3, ve 3/4 na 4 odstartuje poslední etapa letošního Giro d'Italia. 109. ročník vyhraje Dán Jonas Vingegaard, to je v podstatě jednoznačné, protože poslední etapa už je pouze rovinatá a Vingegaard má v tom průběžném pořadí náskok 5 minut na Rakušana Felixe Gala. Pro konečné 12. místo si dojede Jan Hirt. Před začátkem Gira říkal, že by rád skončil do elitní desítky, což už se mu také v minulosti povedlo. 12. místo je zapříčiněno především jeho pokaženou časovkou a také velmi špatným dojezdem na jednu z těch prvních horských etap ve druhém týdnu Giro d'Italia. Jonas Vingegaard si tedy dojede dnes odpoledne v Římě pro titul na 109. edici Giro d'Italia tohoto cyklistického závodu. Na Radiožurnálu Sport ale zpátky na fotbal, zpátky do Uherského Hradiště. Slovácko versus Artis Brno. V součtu to bylo 7-1, když jsme naposledy slyšeli Davida Nekvindu, a předpokládám, že na tomto udržení Slovácka se teď nic nemění. Davide.
2: Nemění, stále 3-0 pro Slovácko v tomto zápase, takže 7-1 v součtu, je, hraje se 86. minuta, ale teď přeci jenom měl Artis šanci dát aspoň takový ten čestný gól v Uherském Hradišti, protože po dlouhém nákopu směrem až do pokutového území Slovácka tak hodně vyběhl domácí gólman Heča, což bylo dobré, protože se mu podařilo vyrazit balon, ale pak za hranicí velkého vápra se k tomu míči dostal Švancara a tím, že byl Heča daleko z brány, tak se ho snažil tento čerstvý hráč na hřišti přilobovat, dostat míč do sítě, ovšem Heča to nakonec zvládl, natáhl se potom míče a i když tedy chytal ve zvláštní pozici vlastně na hraně velkého vápna, kam předtím vyběhl, byl daleko od brány, tak nepustil míč za sebe a ten stav 3-0 zůstává. 87. minuta právě teď tady blikla na té obrazovce za hrací plochou, 3-0 pro Slovácko a domácí fanoušci teď odpalují další pyrotechniku, vzali si, jak to tak fanoušci dělají, zase takovou tu velkou plachtu, pod kterou se přikryli a teď tam hoří nějaké červené ohně, snad to bude v pořádku a nebude potřeba zápas nějak přerušovat. Samozřejmě to, že vůbec pyrotechnika na stadionu je, to v pořádku není. Na Radiožurnálu Sport jsme o tom mluvili dost, třeba po tom incidentu na stadionu Pražské Slávie, ale tady se naštěstí zatím nic takového úplně nechystá a fotbalisté Slovácka si teď přihrávají na vlastně.
1: Kdo se naopak chystá, tak to je Tomas Järvinen, který stále pokračuje v 8. disciplíně 10 boje v Gecisu, tedy ve skoku o tyči. Sleduje ho Jakub Marek.
0: Tomas Järvinen, první pokus 5 metrů, ale je to pokus nezdařený, bylo to mnohem méně povedené než na těch předešlých výškách, ale samozřejmě toto je výška, kterou ještě nikdy v životě 20-letý český atlet nepřekonal. Výkonem 490 cm si tady už vyrovnal svůj osobní rekord a teď bude mít ještě dvě opravy na 4, respektive na 5 metrech. Samozřejmě už jsme na 5 metrech, bude mít ještě Tomas Järvinen dvě opravy ve vedlejším sektoru, tam už se skáče na 5 metrech 20 cm a skvělý tyčkař Amadeus Greber 520 cm, ale ten ani zdaleka v celkovém pořadí nebude ohrožovat Tomase Järvinena. Leo Neugebauer, další Němec, ten už 5.10 neskočil, takže nepokračuje v soutěži, ale ještě je tam Simon Ehammer, který na poprvé 5.20 nepřekonal, ale ještě bude mít dvě opravy na této výšce. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: A tím pádem se z Gecisu vracíme zpátky na Slovácko, Slovácko, Artis Brno a David Nekvinda.
2: 88. minuta rozhodnutého utkání, 3-0 vede Slovácko. Co je ještě podstatnější, je to rozhodnuté dvojutkání, protože v součtu v baráži vede Slovácko tedy 7-1 nad Artisem Brno a to už prostě za dvě minuty základní hrací doby a případné nastavení Artis nemůže nijak zvrátit, to snad není ani fyzikálně možné. Slovácko navíc úplně v klidu, teď kontroluje míč a Trávník posílá po pravé léně dopředu Marinellimu, ten je v souboji s Plechatým. Plechatý to tentokrát zvádl, čistě tělem odstavil proti hráče, nepustil ho k balonu, jenomže Artis pak jenom odkopává balon mimo hrací plochu. Ve druhém poločase už skoro ani trenér Artisu Roman Nádvorník nebyl vidět, už jenom tak odevzdaně sleduje ten vývoj z lavičky a ví, že úkol v podobě posunu Artisu do první ligy nezvládne. Slovácko si zase přihrává u pulící.
1: Místo čáně. Slovácka teď volíme znovu Gecis, další pokus Tomase Järvinena a Jakub Marek.
0: Tomas Järvinen si nenechává příliš dlouhé intervaly mezi svými skoky, chce to mít rychle za sebou, ale samozřejmě chce si už také odpočinout na další disciplínu, devátou, tedy ho to štěpem, ale teď je ještě v tyčkarském sektoru a pokouší se překonat 5 metrů. Teď druhý pokus na 500 cm. Tomas Järvinen nepřekonává, byl to podobný pokus jako ten první, nebylo to příliš zdařilé, řekl bych, že tam ani nebylo moc naděje na to, aby se přes laťku dostal, kdyby, samozřejmě jsou to kdyby, ale předvedl podobný pokus jako na 490 cm, tak to by rozhodně byl nadějný pokus, ale zkrátka zatím ještě na 5-metrové úrovně Tomas Järvinen úspěšný nebyl, bude mít ale ještě jeden pokus. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: A místo Gecisu zpátky na Slovácko. V Uherském Hradišti by samozřejmě rádi udrželi nejvyšší českou soutěž a směřují k tomu Slovácko, Artis Brno a David Nekvinda.
2: Jedna nastavená minuta právě teď začíná, je to poslední minuta této prvoligové sezony, pokud počítáme tedy, že baráž patří do první ligy. Slovácko vede 3-0 nad Artisem Brno, v součtu obou zápasů 7-1, takže Slovácko zůstane prvoligové, ambiciozní Artis Brno si bude muset minimálně rok počkat na posun do nejvyšší soutěže. Teď domácí měli rozehrávku po faulu na levé straně hřiště, ale hráči Slovácka, to vypadá, si už teď budou spíš jen tak přihrávat. Tak přeci jenom ještě se Artis chvíli dostane k míči, protože Rundič chtěl teď tak futsalově podrážkou, takovým trikem přeposlat balon Trávníkovi, ale to už si troufl trochu moc, balon opustil hrací plochu, bude vhazovat Fulnek, ale to už pomalu končí i ta nastavená minuta, jak Fulnek vhodí míč na hrací plochu, dá se čekat, že rozhodčí Stanislav Volek zápas velmi rychle ukončí, přece jen ještě nechá Artisu jeden nákop směrem na útočnou polovinu, tam byl připravený Stojčevský, Slovácko nechce dovolit hostům ani ten jeden čestný gól a v tuto chvíli zápas a taky prvoligová sezóna končí. Slovácko se zachraňuje v nejvyšší soutěži, když baráž s Artisem Brno zvládlo naprosto s přehledem, sice v tom středečním zápase v Brně se Artis dostal do vedení 1-0, ale pak Slovácko otočilo na 4-1, za tohoto vedení vstupovalo do domácího utkání a to vyhrálo 3-0. Všechny góly dalo Slovácko v první půl hodině, takže velmi rychle rozhodlo o tom, jak to dopadne. Slovácko vítězí v baráži v celkovém součtu 7-1, zůstává v nejvyšší soutěži. Artis Brno bude i příští sezónu druholigový.
1: Říká David Nekvinda, děkujeme mu za to. Tak tedy o co se prali dlouhou dobu Slovácko, Baník Ostrava a také Dukla Praha, bylo nakonec dost důležité, tedy přímý sestup. Přímo sestupuje Dukla Praha zatímco Baník a Slovácko, které šly do baráže, tak se v ní s přehledem udrželi a Dukla Praha bude tedy nahrazena zbrojovkou Brno v příštím ročníku fotbalové šance ligy. Zpátky do Gecisu, tam se teď koná osmá disciplíně, tedy skok o tyči v mítinku 10 bojařů a my tam máme reportéra Jakuba Marka.
0: A Tomas Järvinen už drží ve své pravé ruce tyč, se kterou se za chvíli pokusí překonat 5metrovou hranici. Je to taková magická hranice pro více bojaře, 10 bojaře, a Tomas Järvinen ji ještě v životě nepřekonal. On si tady vyrovnal osobní rekord 490 cm. To jsou další velmi pěkné body, konkrétně 880 bodů pro Tomase Järvinena. Stále si myslím, že je reálný útok zhruba na 8400 bodů. Teď už Tomas Järvinen si tady roztleskal. Zdejší publikum dostali pokyn k tomu, aby se rozběhl právě směrem k laťce a Järvinen na potřetí 5 metrů nepřekonává. Také tento pokus nebyl až tak zdařilý, ale Järvinen je velmi spokojený, zatleskal a uklonil se zdejším fanouškům, kterých přišlo opět zhruba nějakých 8 až 10 tisíc sem na ten malý stadionek na západ Rakouska. Tomas Järvinen teď může být spokojený s dalším, tentokrát vyrovnaným osobním rekordem. Järvinen už si v tomto desetiboji vylepšil osobní rekordy na stovce, na čtyřstovce a v disku teď tedy vyrovnaný rekord, takže 4 osobní rekordy pro Tomase Järvinena. Další disciplínou bude hod oštěpem. Ten bude rozdělen na dvě skupiny. Jedna začne házet v 15.45, druhá v 16.45. Zatím nevíme, jak budou rozděleni oštěpaři do těch skupin. Teď o tom organizátoři jednají, ale každopádně o výkonech Tomase Järvinena ještě na radiožurnálu Sport uslyšíte. Aktuálně je po 8 disciplínách Tomas Järvinen na průběžné 5. pozici. Z Gecisu Jakub Marek, radiožurnál.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co jsme pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle. A já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Poslechněte si i zprávy a Kateřinu Couselisovou.
6: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS je na cestě na Tajvan. Ukrajinské noční útoky poškodily ropnou rafinérii. Fotbalisté Slovácka uhájili prvoligovou příslušnost. Pozor na nehodu na D5 z Plzně do Prahy na 13. kilometru. A postupně se obloha zatahuje a přidávají se přehánky, bouřky, někde i kroupy. Hlavně v Čechách a části Moravy teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu na Tajvan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem do Tajpeje dodal, že jeho návštěva přinese užitek. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku. Vystrčila na Tajvan doprovází zástupci českého biznisu i univerzit.
7: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku.
8: Návštěva Tajvanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tajvanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tajvanu ničí biznis s Pekingem.
9: My nebudeme dělat stejnou politiku, jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
8: Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
6: Ukrajina v noci na dnešek útočila v několika ruských regionech. V Saratovské oblasti na jihozápadě země po vzdušném úderu vypukl požár v ropné rafinérii. Ukrajinské drony zasáhly taky řídící stanici v Kyrovské oblasti. Napojený je na ní i ropovod Družba, který přepravuje ruskou ropu do Evropy. Další ukrajinský útok na Bělgorodskou oblast podle tamních úřadů zranil 3 lidi. Údery hlásí taky Rostovská a nebo Voroněžská oblast. Naopak ruský útok hlásí úřady v ukrajinském Dnipru, kde vypukl požár v areálu logistické firmy. Ve Zlíně na křižovatce směrem ke krajské nemocnici Tomáše Bati zítra začnou stavební práce. Výrazně omezí dopravu. Silničáři tam budou téměř měsíc opravovat vozovku. Řidiči tak po hlavní trase na Vizovice v Setín a dále na Slovensko, kterou denně projede přes 20 000 aut, projedou pouze kyvadlově. Diváci Těšínského divadla se dnes večer poprvé podívají na střešní terasu. Je tam nový prostor s hvězdárnou. K pozorování hvězd můžou návštěvníci používat menší mobilní dalekohledy, říká vedoucí Těšínského kulturního a divadelního centra Petra Slováček-Rypěnová.
10: Hvězdárna má kapacitu 38 míst, ale můžeme právě promítat, můžeme hrát, můžeme dělat nějaké workshopy a vlastně doufáme, že to bude více využitelné, než jenom kdyby to byla jakoby samotná hvězdárna. Samozřejmě má taky svá omezení, protože nemůže tady být najednou velké množství lidí z hlediska bezpečnosti, z hlediska požárního.
11: Sport. Fotbalisté Slovácka budou stejně jako Baník Ostrava po baráži pokračovat i v příštím ročníku šance ligy. Tým z Uherského Hradiště dvakrát porazil druholigový Artis Brno, nejprve 4-1 a dnes doma 3-0. S kariérou se během utkání rozloučil Vlastimil Daníček, který za A tým Slovácka odehrál v součtu ligy a domácích i evropských pohárů skoro 400 zápasů. A poslední český tenista ve dvouhře, Roland Garros, Jakub Menšík, zabojuje na antukovém Grand Slamu o čtvrtfinále. Jeho soupeřem bude 11. nasazený Rus Rublev. budov. Hrát by se mělo poprvé za chladnějšího počasí. Teplota je v Paříži v tuto chvíli okolo 20 stupňů Celsia, což Menšíkovi dělá radost.
12: Je to určitě něco, na co jsem se těšil. Konečně vlastně, jako kdyby ty podmínky budou aspoň trošku přijatelnější a myslím si, že určitě to bude pomalejší, tak myslím si, že nejenom pro mě, ale všichni vlastně určitě hráči přivítají trošku, neřekl bych, že úplně studenější počasí, ale méně teplé počasí.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D5 u Vráže a také u Mýta. Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Vráž. Na 14. kilometru se najíždí do Kolony, ta pokračuje na 13. kilometr, tam řeší nehodu osobního auta v levém pruhu. D5 ještě jednou, tentokrát směrem do Plzně, pomalte za sjezdem na Mýto. Na 54. kilometru se srazila tři osobní auta,

0: Většinou, když je polojasno až oblačno, je zataženo a postupně se přidávají přehánky nebo bouřky. V jeho západní polovině území budou srážky vydatnější, naopak na východ dorazí později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů a na horách kolem 19. Tolik zprávy.
1: 15 hodin 5 minut, stále je s vámi vysílání Radiožurnálu Sport. Cestu jihoafrických fotbalistů na mistrovství světa provázejí administrativní potíže. Tým, který bude druhým českým soupeřem ve skupině A, neodletěl dnes na svou tréninkovou základnu do Mexika, protože někteří hráči a funkcionáři ještě nedostali víza. Jihoafričané chtěli do Mexika odcestovat kvůli lepší aklimatizaci už 11 dnů před zahajovacím duelem proti domácímu týmu. Dnešní odlet ale museli odložit a jejich národní asociace se snaží problém vyřešit. Zatím zůstávají v Johannesburgu. S Českem se Jihoafričani jako s druhým týmem na šampionátu střetnou 18. června v Atlantě. Snad to Jihoafričani vyřeší. My jsme rádi, že naši reportéři Lukáš Michalík a Mirko Vasič zatím cestují na mistrovství světa bez výrazných potíží.
2: Radiožurnál Sport
3: a Martin Charvát.

0: světovém šampionátu v ledním hokeji ve Švýcarsku se dnes rozhodne o tom, kdo získá jakou medaili a kdo odejde se čtvrtým místem. Večer bude domácí tým bojovat proti Finsku o zlato, už zhruba za 20 minut nastoupí v souboji o bronz Kanada proti Norsku. Mluvit o tom budeme s naším expertem, olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou. Přeji hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Švýcarsko je po třetí v řadě ve finále.

0: Celkově už po desáté, zatím z toho bylo jen jedno stříbro. Tentokrát budou hrát Švýcaři v finále doma v Curychu. Může to být ten klíčový faktor, kdy ukončí sérii finálových porážek podle tebe?
1: Mohlo by být. Samozřejmě Švýcaři, jak už si říkal, dvakrát po sobě ve finále. Jednou jim to nevyšlo u nás tady v Praze, kde prohráli 2-0. Loni jim to taky nevyšlo a letos ten tým mají opravdu skvěle poskládaný. Mají tam velmi zkušené hráče v čele brankáře Ginoniho. Celkem tu skupinu prošli úplně naprosto v pohodě. Nastřelili více branek. Myslím si, že proti Finům jsou mírným favoritem. Neříkám, že jsou úplně jasným jako favoritem, ale mírným, protože si myslím, že opravdu Finové také dokázali ten tým dobře poskládat. Takže by jim to mohlo, jak říkáš, po třetí už konečně vyjít a získat zlato.
0: Říkal jsi, že na tomto šampionátu opravdu dali nejvíc gólů ze všech. Naproti tomu, když vezmeme tu finálovou kletbu v uvozovkách, tak v posledních dvou finále mistrovství světa, kde byli, tak Švýcaři gól nedali. Myslíš, že tady tentokrát v koncovce problém nebude?
1: Myslím si, že ne. Že opravdu ten tým teďka, je to jedno, kdo je v podstatě na ledě, mají to výborně poskládaný, mají tam fakt zkušené hráče. Je to jedno, jestli to jsou obránci, útočníci, je to jedno, jestli hrajou přesilovky nebo hra 5-5. Opravdu Švýcaři vypadají velmi dobře a přiznám se, že já osobně, když to řeknu, tak bych jim to přál, i když si myslím, že Finové opravdu převedli za celý ten turnaj také velmi dobré výkony, tak bych jim přál Švýcarům, aby to vyhrali.
0: Zmiňoval si brankářskou odporu Ginoniho, dlouhodobého muže právě v brance Švýcarska, a tomu už je 38 let a stále předvádí výborné výkony. V semifinále od Norů nedostal ani gól a možná i pro Ginoniho budou chtít Švýcaři získat titul, ne?
1: Myslím, že nejenom kvůli němu, ale celkově. Tam opravdu je spousta zkušených hráčů. Je tam obránce Jozy, tam jsou útočníci, Hirši a další. Prostě hvězdy NHL. Ten tým je výborně prostě nějakou dobu pohromadě. To znamená 3-4 roky jsou pohromadě. A už jenom to, že hrajou po třetí ve finále, tak už to jenom potvrzuje to, že opravdu Švýcaři patří těm, kteří by to měli vyhrát. Takže uvidíme, každopádně Finové včera zaskočili Kanadu, teda asi si nemyslela úplně takhle, že skončí, že nebude hrát finále, tak Finové taky jsou velmi, velmi dobrý tým.
0: Souboj Švýcarsko-Finsko, to už jsme tu jednou měli na tomto mistrovstvím světa. Bylo to v úterý, kdy takto končila základní skupina, souboj mezi dvěma týmy, kdy se rozhodovalo, kdo bude mít v úzovkách jednodušší a kdo tu těžší cestu do případného finále, a tam se tedy znovu potkávají. Ale v té základní skupině tam Finsko podlehlo Švýcarsku 2-4. Myslíš si, že finští trenéři teď apelují na něco, co by bylo potřeba změnit z toho utkání, z čeho se poučit, jak ve finále soupeře zaskočit?
1: My jsme, Martine, u toho byli, u toho utkání, a myslím si, že to bylo úplně jiný utkání, jiný typ utkání. My jsme o tom mluvili, o tom, že nevíme, jestli jeden z týmů chce do čtvrtfinále Švédy nebo ne. Bylo to poslední utkání ve skupině. Každopádně Švýcaři ho nakonec vyhráli díky tomu, že to bylo po 2-3 a 2-2. První třetina 2-0 pro Švýcary, pak Finové dorovnali. A rozhodla jedna branka v prodloužení, Švýcaři nakonec to utkání vyhráli 4-2, tím si získali první. Každopádně nevím úplně, s jakou taktikou trenéři půjdou do tohoto dnešního utkání. Jestli to bude otevřené utkání, nebo budou se Finové snažit hrát třeba více té defenzivy, protože jsou si vědomi toho, že Švýcaři mají velmi, velmi dobrou produktivitu, dávají branky. Na druhou stranu Finové ukázali v tom všem utkání, že i když prohrávali 1-2 po první třetině, takže dokázali to utkání otočit, dali 3 góly za druhou třetinu, takže nevím úplně, jak to bude mít postavený. Každopádně si myslím, že to bude velmi vyrovnané utkání, nebo to úplně otevřené utkání, a uvidíme, kolik branek padne.
0: Ve vysílání radiožurnálu Sport náš hokejový expert Martin Procházka. Bavíme se o bojích o medaile na hokejovém mistrovství světa. Probrali jsme souboj o zlato, ten bude až večer ve 20 hodin a 20 minut padne úvodní buly, ale přibližně za čtvrt hodiny si zahrají o bronz Norové s Kanaďany. Celky ze zámoří si jdou pravidelně na velkých šampionátech pro zlato a cokoliv jiného už je bráno jako zklamání. Naopak pro Norsko by zisk bronzu byl dosud historicky největším úspěchem. Existuje tedy podle tebe alespoň malá šance na překvapení, protože je asi jasné, když se na to podíváme, kdo by měl být favoritem?
1: Už to řekl, malá šance, no, tak já to mám tak podobně asi postavené, myslím si, že samozřejmě Norové udělají všechno možné pro to, aby se jim třeba povedla udělat ta medaile, což pro ně byl opravdu historický úspěch. Každopádně si myslím, že Kanada, která včera prohrála v to večerním utkání, tak i přes to zklamání, že nehraje ve finále, takže si to nějakým způsobem pohlídá. Když se přiznám za sebe, tak bych to možná přál Norům, aby opravdu tu historickou medaili udělali, aby ji získali i přesto, že Kanada prostě to neudělá. No. Takže bych jim to přál.
0: My jsme ještě tady všichni velmi úspěšní tipéři, tak řekni své tipy, kdo bude mistrem světa, kdo získá bronz.
1: No tak já jsem velmi úspěšný, takže to řeknu úplně jednoduše. Přeju to Norům, aby vyhráli bronz, ale myslím si, že to nebude, že vyhraje Kanada a přeju to Švýcarům, ale bojím se, aby to náhodou nebylo Finsko.
0: Říká Martin Procházka ve vysílání Radiožurnálu Sport ve chvíli, kdy se blíží zápas o bronz na světovém šampionátu v ledním hokeji. Děkuji ti za tvé tipy a přeji hodně štěstí, aby to aspoň někdy vyšlo.
1: Děkuju, taky hezký den.

0: Beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák budou hrát o titul na turnaji Ostrava Beach Pro. Postoupili totiž před Američany Kreba s Benešem po 15-13 tiebreaku v samozřejmě rozhodujícím třetím setu, respektive tom tiebreaku. Jejich soupeřem budou Švédovi Amand s Helvigem, kteří zdolali své katarské soupeře, respektive Kataři za stavu 10-10 v tiebreaku zápas skrečovali. My ale teď míříme do Ostravy z jiného důvodu, který z našeho mobilního studia Airstream prozradí Krištof Kousal.
1: V našem mobilním studiu máme vzácného hosta, předsedu Českého volejbalového svazu Marka Pakostu. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Radiožurnálu.
1: Navážeme na to, co zaznělo ze studia. Nejaktuálnější věc, největší senzace. Ondřej Perušič společně s Jiřím Sedlákem ve finále turnaje Ostrava Beach Pro. Jaká je vaše reakce na tohle?
2: Tak je to pecka. Ona by to nebyla taková senzace, kdyby to bylo před rokem, ale poté, co Ondřej Perušič najel na nějaký poloprofesionální režim, kdy pracuje a vedle toho se neustále udržuje v kondici, tak ta jejich finálová účast může být pro někoho překvapení.
1: Pro vás není přece jenom ze všech párů, že zrovna tenhle to dotáhne nejdál, to muselo překvapit i vás?
2: Já jsem viděl, jak hráli v kvalifikaci a u Ondry je to o tom, jestli bude fyzicky v pohodě, protože ta technika a to vlastně, jakým způsobem přistupuje k managementu toho zápasu, to se nezměnilo. Je to jeden jakoby z nejlepších hráčů na světě v tomhletom, takže pokud mu vydrží síly, bude fyzicky v pohodě, tak je schopen se měřit s nejlepšíma na světě.
1: Jinak po výkonnostní stránce 4 páry české v play-off, 3 mužské, 1 ženský. Jak tohle hodnotíte?
2: To je příslib do budoucna a mám z toho velkou radost. Nikdy jsme neměli tolik týmů v hlavní soutěži. Ono je vždycky hezký mít někoho ten finálový nedělní den, kdy se hraje o medaile, ale tohle je pro nás možná ještě důležitější signál, tím spíš, že ty cíle zůstávají vysoké pro nás jako pro volejbalový svaz. Chceme, aby minimálně jeden z mužských týmů, jeden z ženských týmů se probojovali na olympiádu v LA 2028 a to, že vlastně máme na té startu čáře 3 mužský týmy a 4 ženský, tak je dobrý předpoklad.
1: To, že se českým párům zadaří tady na Elite 16 právě v Ostravě, tak to je celkem přirozené. Na druhou stranu, jak tohle převést i do těch dalších turnajů na jiných hřištích?
2: Dobrá otázka. Máme tady trošku lepší pozici, disponujeme nějakými divokými kartami, takže do toho turnaje dostaneme více párů, ale z té kvalifikace si to potom musí uhrát. To domácí prostředí dělá hrozně moc, protože když máte plný tribuny a ty fanoušci vás tlačí do předu, tak to je jako třetí hráč na hřišti. A pomůžou taky body, tohle to je ta nejvyšší úroveň turnajů, přirovnám to Grand Slamu v tenise, takže tady jsou ty největší bodové porce, více bodů se rozdává už jenom na mistrovství světa.
1: Říká předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta, mimo jiné taky výtečný beach volejbalista, svého času mistr Evropy z roku 96. Obecně turnaj Ostrava Beach Pro, je to aktuálně jakási vlajková loď české volejbalové scény?
2: Popsal jste to dobře, já bych řekl vlajková loď je beach volejbalové. My se snažíme pořádat velké akce českého volejbalu, což je mistrovství Evropy žen, které bude ve druhé polovině srpna v Brně. Nicméně to nejsou akce, které byste pravidelně opakovali, děláme za 4 roky. Tady ten náš ostravský beach volejbalový turnaj je pravidelně na scéně od roku 2018. Takže ano, vlajková loď.
1: A když se zeptám obecně na popularitu volejbalu, když směřujeme právě k tomu evropském šampionátu žen v Brně a v souvislosti s tím senzačním čtvrtým místem volejbalistů na loňském mistrovství světa, je tam nějaká stoupající tendence popularity? Sledujete to, anebo je to spíš dlouhodobější otázka?
2: Je to vždycky dlouhodobá otázka, ale ty sportovní úspěchy, ten stoupající trend umí akcelerovat. Takže my máme štěstí v tom, že vedle těch úspěchů v beach volejbale máme několik úspěšných sezon i v šestkovém volejbale. Děvčata nám hrají volejbalovou ligu národů, což je ta nejvyšší světová úroveň. Kluci odehráli fantastický mistrovství světa, kde skončili na 4. místě v loňském roce. Na světovém rankingu jsou oba dva týmy v top 20, takhle vysoko jsme nikdy nebyli. Je to vidět na té popularitě sledování, ale je to taky prostě proces, na který musíme pracovat neustále a dennodenně.
1: Tak já snad je český volejbal na té nejlepší možné trase aktuálně. Tohle byl Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu, hostem našeho mobilního studia Airstream tady na turnaji Ostrava Beach Pro. Díky za rozhovor.
2: Já děkuji za pozvání a díky za podporu beach volejbalu a volejbalu.
1: Z Ostravy Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Vyhrála iné kafe ve vysílání Radiožurnálu Sport. Centrum Českých Budějovic zaplavili běžci. Tamní půlmaraton ovládl v čase 1 hodina, 3 minuty a 37 sekund Španěl Blanco. Mezi ženami byla nejlepší Tereza Hrochová, která si posunula osobní rekord. Ten nově zní 1 hodina, 10 minut a 52 sekund a je druhou historicky nejrychlejší Češkou. Ale na jihu Čech nebyli jen elitní atleti, závodili i amatéři, a to i na kratších tratích. Budějovický running festival přilákal do ulic taky rodiny s dětmi. Doprovázeli je i dědečkové a babičky. Celkem bylo běžců kolem 8 000.
1: Velmi hlasitě povzbuzovali a tleskali fanoušci čelu závodu. Někdo se odvážil na půlmaraton, jiní si rozložili trasu do štafetových úseků, jako Anna Štrbáková z Týna nad Vltavou.
2: Z Dobšic přesněji.
3: To jste se ale neměla moc daleko a běháte jako parta z Dobšic?
2: Ne, jsme parta z celé republiky, třeba z Prahy.
3: Mohlo by být chladněji?
2: Chladněji, rozhodně.
3: A vy tady teď čekáte na předávku?
2: Ano, čekám na předávku, až doběhne první z naší štafety. Máme dobrou partu a nikdo z nás by nedal 21, tak jsme se rozhodli, že to dáme takhle kouskovaně.
3: No, téměř 8 000 běžců v Českých Budějovicích, co tomu říkáte?
2: Je to hustý. Takových lidí jako na jednom místě, neskutečný. Určitě je to jedna z věcí, proč člověk běhá, ale člověk běhá hlavně pro radost.
1: Anna Štrbáková to vystihla naprosto dokonale. Pro radost běželi i dva bratři, sportovci Fenclovi, mladší Matěj.
4: Má palec nahoru.
5: Dobře,
3: v rádiu ten palec tolik vidět není. Maminka musí odníst do domu teď hrdinu.
4: No, jako na zastávku, no, autobusu, musí, no.
1: Zatímco Matěj se nesl na maminčiných zádech, starší Antonín pyšně ukazoval, kolik mílí uběhl.
5: Já bych šel jednu míle.
3: A bavilo tě to?
5: Jo.
1: No ještě aby ne, když na všechny velmi pečlivě dohlížel dědeček Jiří Voříšek. Sám hrával nejvyšší soutěž volejbalistů, nastupoval i k zápasům v evropských pohárech. A děti odmala stejně jako vnoučata vedl a stále vede ke sportu.
6: No samozřejmě. Vždycky to od začátku to bylo nejlepší ke sportu a to je pohoda potom.
3: No a jak se na to díváte, když vlastně běhá 8 000 sportovců v centru Českých Budějovic?
6: Je to krásný, samozřejmě, že to je pěkný a doufám, že to bude pokračovat takhle dál každý rok.
1: Maminka Martina Voříšková stále s malým synem na zádech chválila kolegy běžce, soupeře, ale i pořadatele. Mimochodem, jedním z nich byl tatínek Matěje a Antonína.
4: No, je to obrovská akce, já jsem strašně ráda, že to tady je, že to vytáhne lidi do ulic a chvíli ty silnice jsou pro běžce. Víte, to jsme si užili, že tam nejezdili auta a běželi jsme tady my. A...
3: No vy máte také startovní číslo, takže jste běžela s dětmi?
4: No jasně, stíhala jsem jim.
1: S úsměvem na tváři vyrazila k domovu Martina Voříšková. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
7: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
8: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off Season.
7: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
8: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
7: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
8: Václav Němeček.
9: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
8: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
7: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off Season.
8: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
7: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
8: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál posloucháte v 15:30 odpoledne. Další zprávy má Kateřina Cousidicová.
11: Do Česka dorazily silné bouřky. Meteorologové kvůli srážkám varují před lokálními záplavami a rozvodněním menších toků. Hrozí například zatopení sklepů anebo podchodů. Silný vítr by mohl polámat větve anebo vyvrátit stromy. Lidé by si kvůli bouřkám měli zajistit okna, dveře a skleníky. Francie požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Důvodem je izraelská okupace jižního Libanonu, která se stále rozšiřuje. Paříž se k tomu rozhodla v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil upevnit a rozšířit armádní kontrolu nad územím, které ovládalo libanonské militantní hnutí Hizballáh. Ve Varšavě začne od zítřka platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 do rána a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice i kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Podle primátora Varšavy jde o reakci na časté rušení nočního klidu a stížnosti místních a policejní výjezdy.
7: Sport.
11: Hokejisté Kanady a Norska rozehráli utkání o bronz ze světového šampionátu. V Curychu je u toho František Kuna.
12: Přerušeno už po 16 sekundách, stav 0-0 nepřekvapí, ale hned je tu faul krok dál a Kasastula tedy na Marchouna a Kanaďané hrají hned v úvodu zápasu o bronz přesilovou hru. Zatím ale 0-0 v úvodních sekundách duelu. Curychu František Kuna, Radiožurnál.
11: Ve finále se od 20 hodin a 20 minut utkají domácí Švýcaři s Finy. A české fotbalisty čeká za necelou půl hodinu předposlední přípravný zápas na mistrovství světa. Reprezentace se na pražské Letné utká s Kosovem.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D5 se uvráže a také za mýtem. Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Vráž. Na 13. kilometru řeší nehodu osobního auta v levém pruhu. Kolona je od 14. a 5. kilometru asi na čtvrt hodiny. Na dálnici D5 z Prahy ve směru do Plzně zpomalte za sjezdem na Mýto. Na 54. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut. Projíždí se pouze odstavným pruhem. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Velké Popovice. Na 14. a 5. kilometru se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. D1 ještě jednou směrem do Prahy z Bystřete za sjezdem na Sázavu. Na 30. kilometru se zastavíte, pomaleji se pak jede až na Šmejkalku, zdržíte se asi 15 minut. A silnice 44 ze Šumperka ve směru do Olomouce je na obchvatu Mohelnice neprůjezdná. Zasahují tam uvážné nehody, můžete to objet přes Mohelnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Večera v noci bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku i lokální bouřky. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. Tolik zprávy.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.
0: 15 hodin 33 minut, to znamená, že hokejisté Norska a Kanady začali bojovat o bronzové medaile z mistrovství světa v ledním hokeji. Na tomto zápase v Curychu jsou také naši reportéři František Kuna a Petr Kadeřábek.
14: Za námi minuta a 43 sekund, zatím stav 0-0, ale Kanaďané už trefili tyčku, pak jednou střílel Celebrini těsně vedle Crosby, také zblízka nedokázal překonat Haukelanda. To všechno proto, že Kanaďané už po 16 sekundách dostali možnost hrát přesilovou hru, když Kasastul trefil Martouna velmi nepříjemně hokejkou do obličeje, no ale z té přesilovky zatím nevytěžili. Kanaďané vedení ještě teď mají možnost a tam byl velmi dobré pozici Thomas, který přenechává ještě vedle sebe na Holloway, ten ale už za stejného počtu hráčů na ledě posílá kotouč za branku, kde hraje Thomas, ještě přihrávka na modrou čáru, ale tam zlomil Matejčak hokejku při svém pokusu a tak ani tahle ta rána neprolétla až na Haukelanda, který už si připsal v úvodu 4 zákroky a to máme za sebou teprve 2,5 minuty. Haukeland tedy drží Norsko v tom nerozhodném a zatím bezbrankovém stavu 0-0.
15: Ronald a Salsten se snaží dostat kotouč z obraného pásma, nakonec je z toho přihrávka za branku na Johannesena, který dává ještě Kasastulovi do středního pásma. Jenže chyba a nedomluva, Norové raději nechtěli hrát u střídečky, aby z toho nebylo vyloučení za příliš mnoho hráčů na ledě. A tak hraje Kanada, Finney nahazuje kotouč do pravého útočného rohu, kde je Minton, ten ale přichází o kotouč a Kasastul se snaží vyhodit zase nepřesně, ještě se tam plete jedna zlomená hůl. Nakonec mohou hrát Norové, Ronald váží, ale zase chyba. Finney zachytil bruslík, kotouč a může o něj bojovat v levém rohu, což se na malou chvíli podařilo. Ve 4. minutě souboje o bronz dál 0-0 mezi Kanadou a Norskem. Teď se Norům povedlo vyhodit a daří se také napadat na malou chvíli. V obraných řadách teď musí pracovat i golman Graves, který přiťukl kotouč Dickinsonovi a ten nesmyslně přihrává před branku a vymyslel Norům šanci. Byl to Andreas Martinsen, nejzkušenější borec z norského týmu. Dostal v podstatě zadarmo touhle přihrávkou šanci, ale byl velmi blízko Gravesovi. Kanaďané s pukem, Cousins v útočném pásmu dává doprava na Tavarese, ten už zajel do třetiny. Backendem přihrává do rohu, odehrány přesně 4 minuty. Zatím bezbranek v souboji o bronz mezi Norskem a Kanadou.
14: Nors nahazuje od modré čáry zleva, tam ještě bojuje O'Reilly, poslal kotou znovu na Norse, který po modré čáře hned na Waterspoona ten předal ještě Tavaresovi. Tavares dělá otočku, nahodil do levého útočného rohu, jenže dva Kanaďané se tam srazili, je tady rychlý protiútok a rána, která končí na tyči. Tam ji vyslal po opravdu velmi hezkém průniku do útočného pásma Hurot, který tam dostal přihrávku od pravého mantinelu, od vlastní obrané modré čáry až na útočnou doleva. Hurot si nabrusil nad levý kruh, vypálil na bližší tyč, ale trefil Gravesovi konstrukci jeho branky. Waterspoon hraje, ne, je to White Cloud, který ale také nepřesně přidá brance Tnigard. Tohle byla velká šance, znovu vyplaval norský reprezentant před brankou a další šance, další nahození. Teď Sten ještě zachrání pro Nory útočné pásmo, kombinuje po levé straně s Berglundem, ještě předání na dobře pálící osy hřiště, teď vystřelil Ustrem Salsten a Graves si připisuje další zákrok. Myslím, že teď budou střely naskakovat, další střela Ustrema Salstena a před brankou si White Cloud nevěděl úplně rady. Crosby musí získat kotouč a už s ním pílí. Dopředu navíc našel na druhé straně ještě Martona, který je v útočném pásmu, brzdí, upadl a tak z tohoto velká kanadská šance alespoň v těchto okamžicích nebude. Stále platí v polovině 6. minuty Kanada Norsko v boji o bronz na mistrovství světa 0-0.
15: Kotouč za kanadskou brankou, Demelou tam byl rychlej a přihrává mezi krohy na Rileyho, ten posouvá rychle dopředu na levou stranu, ale je to offside, Porter Martin byl dřív v útočném pásmu s kotoučem, byl později v útočném pásmu s kotoučem než některý z jeho spoluhráčů. Za zmínku stojí předchozí tlak Norů, ale i předchozí také tyčka Meklina Celebrinaho. Obránce Hurot ten také najížděl a vypálil nebezpečně a trefil tyčku. Na tyčky 1-1 tedy, ale na nějaké závady před brankou a souvislejší tlak to bylo teď úspěšnější té dílčí části zápasu pro Nory. Možná trochu překvapivě. Stav 0-0 platí dál v souboji o bronz mezi Norskem a Kanadou. Šestá minuta bude končit. Kotouč ve středním pásmu Kasastul posouvá před sebe a přes pravé hrazení mohl jít dopředu Koblar, ale daleko nedoputoval a Celebrini nahazuje kotouč, který ale mají jen norští beci a Saxrud Danielsen ho posouvá do středního pásma. Martinsen protečoval a vlastně odevzdal kotouč Kanaďanům a dopředu tak může Waterspoon, dává na pravý mantinel pro Matejčaka, ten zase přihrál za branku, kde už zase hraje Norsko, ale je to také s chybou, to se Norové nevyvarovali, rána z úhlu od Šajflího nepřichází, ten naznačil střelu, ale ještě si to rozmyslel. Sedmá minuta, stále 0-0 mezi Norskem a Kanadou, teď se Kanaďané nedohodli a Šajflí musí k červené, dělá sérii krátkých stahovaček a elegantně Kanaďané prošli do pásma, Holloway dává za branku, kde jsou ale zase norští obránci, Kasastul posunul, takže to nebude zakázané uvolnění. Bude pomalu končit sedmá minuta zápasu a obrovská chyba kanadského golmana a končí to gólem. Norové vedou. Graves zajel za branku, čekal, než toto už dojede do toho jeho vymezeného lichoběžníku, jenomže pak zazmatkoval, rozhrál za branku, no a tam byl osamocený muž, který dokázal skórovat.
14: Petersen. Ale on vlastně Graves minul ten kotouč, snaze o rozehrávku, naznačil, že bude rozehrávat po své levé ruce, pak, že bude hrát po pravé, ale kotouč mu mezi tím projel pod čepelí hole. No a Petersen tedy, musím říct, že s vypětím všech sil, on byl podražen, ale nakonec ten kotouč sebral zpoza branky, poslal si ho v pádu, ležíc, ještě hokejkou před brankovou čáru a pak už jej zametl za bezbraného Gravese, ale Graves si za to může sám. Norsko vede v sedmé minutě nad Kanadou 1-0 a vlastně můžeme říct, Františku, že je to zasloužené. Kanaděné nevyužili přesilovku, při ní měli velký tlak, ale při hře 5-5 jsou Norové zatím lepší. Teď to chce změnit Tavares, ten je před brankou. Nakonec se prosmíkl mezi dvěma obránci Norska, vypálil po osě hřiště, ale nakonec nedokázal Haukelanda překonat. A tak je tady možnost pro norský rychlý protiútok, který vede Solberg, který nahazuje sám pro sebe, jenže udělal to ještě před červenou čárou a tak se píská zakázané uvolnění. V čase 7.15 je tedy přerušeno po zakázaném uvolnění. Samozřejmě nemůže být vpuštěna úklidová četa na ledovou plochu, byť už se chystali, borci zrabli za vraty, ale ta se rychle zavřela a bude se vhazovat v útočném pásmu Kanaďanů, kteří prohrávají s Norskem 0-1.
15: Kvůli po pravé ruce Haukelanda Kanaděn je úspěšnější a Brown dává doprava rána. Haukeland ještě kryje i dorážku a druhou. Puk se dostal mezi kruhy a Norové mohou zaútočit, ale jen ve dvou do třech. I tak to nevadí Sténovi, který si udělal prostor a upadl při napadání. Teď se bude snažit zamakat dozadu, protože Minton už posouvá kotouč doleva na Villardyho. Ten je na vrcholu kruhu, přihrávka na modrou doprostřed. Rána Haukeland vykopl až k modré a zase honem rychle. Norové mohou dopředu a to po pravém mantinelu. Elfsven zajel do pásma navození od modré a tam je hodně místa u pravé tyče. Z pohledu Kanaďanů tedy, tak další okénko v kanadské obraně. Eirik Salsten se objevil vlastně mezi kruhem, co je u branky a krajem brankoviště. Kanaděné otevřeli ten prostor. Pauza na čištění ledu, 8. minuta. Souboj o bronz. Norsko vede nad Kanadou 1-0.
0: Tím pádem hokej vyměníme ve vysílání Radiožurnálu Sport za fotbal a míříme na pražskou Letnou, kde se hrají čeští fotbalisté předposlední přípravné utkání před mistrovstvím světa. Jejich soupeřem bude od 16 hodin Kosovo a za Radiožurnál Sport už jsou na stadionu na Letné připraveni Mikuláš Jáša a Tadeáš Skalický. Přeji vám hezké odpoledne.
16: Hezké odpoledne z Letné. Krásný den z Prahy.
0: Tak koho postaví trenér Miroslav Koubek do toho přípravného zápasu, po kterém připomeňme, ten národní tým bude mít už pouze 26 men, tedy přesně ty, kteří odletí na mistrovství světa.
16: A právě tohle je jedna z posledních, ne-li poslední možnost, vlastně je to poslední možnost, třeba i pro trojici obránců, byť tam kapitán Ladislav Krejčí, ten by měl mít místo jisté, tedy v té nominaci, která odletí na mistrovství světa. Vedle něj bude hrát Robin Hranáč, no a zprava Štěpán Chaloupek, čerstvý mistr se Slaví. Nezapomeňme na brankáře, protože debut si v národním dresu odbude brankář Bragy Lukáš Horníček.
17: Pojďme teď na záložní řadu, tam by to měli zprostředka v prvním poločase kontrolovat ve dvojici Bucha společně s Červem. Na stranách budou operovat zleva Sojka, taky při svém debutu v reprezentaci, přitom kdy Alexandr Sojka dostal tedy první povolávací rozkaz do národního týmu. Z pravé strany nastoupí David Douděra. Pod hrotovými hráči to je dvojice Hložek a Ladra. No a na hrotu útoku Jan Kuchta. Určitě mezi těmito jmény možná je i některé z těch, které dnes nebude mít určitě radost po tom, co trenér Miroslav Koubek oznámí tu finální nominaci. Určitě mezi těmito hráči se budou právě trenéři rozhodovat, právě proto hrají dnes s Kosovem. V jeho sestavě jsou i dvě známá jména právě tady na Letné.
16: Mluvíš o Rahmanim a Ernalem Krasničím, dva kmenoví hráči pražské Sparty. Kosovská sestava jenom v rychlosti. Murič v bráně, čtveřice obránců. Galapeny, Hadžary, Krasniči, Vojvoda. Čtveřice záložníků, Hodža, Rečbekaj, Avdulanu a právě Ernal Krasniči. No a na hratu Rahmany a Aslány.
0: Když se ale vrátíme k té české sestavě, je na ní tedy zjevně patrné, že komu se to dneska povede, tak by ještě mohl jet na mistrovství světa. Až takhle by se ta sestava dala přeložit, když tam neslyšíme ta největší jména současného českého fotbalu?
16: Myslím si, že ano. Myslím si, že o mistrovství světa, respektive o nominaci na závěrečný turnaj, nejprestižnější závěrečný turnaj, bojuje několik jmen. Už jsme zmiňovali Ladislava Krejčího, tak ten asi úplně nepatří mezi ten balíček hráčů, kteří ještě jsou na vážkách na hranici. Ale když se podíváme na střed hřiště, kde je Pavel Bucha, na levou stranu pochopitelně, Alexandr Sojka, no ale i třeba Adam Hložek nebo Jan Kuchta, to asi úplně nejsou hráči, kteří by byli, řekněme, stabilními články reprezentace a že by s nimi úplně na 120% trenér Koubek počítal.
17: A samozřejmě se můžeme podívat i na to, kdo zůstal na střídečce a pravděpodobně zasáhne do druhé půle. Tam máme samozřejmě vedle Sojky, který bude hrát od první minuty, i další dva debutanty v reprezentaci, Huga Sochurka a Kristofa Kabonga. Dál tam najdeme třeba Višinského, který dle mého pohledu taky ještě může být relativně na hraně. Každopádně určitě jsou na hřišti nebo budou na hřišti borci, kteří si ještě budou snažit vykopat mistrovství světa. Hodně by mě zajímalo a určitě se na to budeme ptát i na pozápasové tiskové konferenci, jak to bude s těmi třemi muži, kteří neodletí do Spojených států, protože připomenu, že reprezentace se hned po tomhle utkání bude stěhovat právě do Ameriky, tak jestli už třeba mají připravené kufry tady na Letné, ale dnes nikam neodcestují.
0: Tohle je i pro fanoušky možnost se rozloučit s českou fotbalovou reprezentací, jistým způsobem ji vyslat na tu zámořskou misi na světový šampionát. Na Letné je ta kapacita kousek pod 20 000 místy, ale hádám, že vyprodáno asi nebude, co?
16: Vyprodáno určitě není. Nějakých 15 minut, čtvrt hodiny do začátku utkání, přípravného utkání Česko-Kosovo. Zmiňovalo se na předzápasové tiskové konferenci, že by přijít mělo 12 000 fanoušků, ale když se podíváme z komentátorského stanoviště na ochozy tribuny stadionu Letná, 12 000 tady rozhodně není.
17: Ale samozřejmě ještě určitě někteří dorazí, každopádně i po tom, co tady velmi hustě pršelo, podobně jako na velké části České republiky, teď už to vypadá, že ten déšť ustal, tak jsou samozřejmě mokré i ty sedačky, hlavně na těch spodních ochozech tady na Letné, takže to samozřejmě nebude nic příjemného pro některé fanoušky, kteří třeba podcenili oblečení dnes v tom dnešním o něco deštivějším počasí, než jsme možná všichni předpokládali. Každopádně stadion tady na Letné snad, doufejme, bude co nejvíce zaplněn, aby hnal Česko za vítězství nad Kosovem v přípravném duelu předposledním před startem mistrovství světa.
0: Snad oblečení nepodcenili naši reportéři, tolik Mikuláš Jáša a Tadeáš Skalický. Zatím díky.
16: Naslyšenou.
17: Naslyšenou.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Na Radiožurnálu Sport zpátky na hokej, zpátky na utkání o bronz na mistrovství světa v ledním hokeji Kanada versus Norsko komentují Petr Kadeřábek a František Kuna.
12: Odehráno 11 minut ze souboje o bronz a Norsko vede nad Kanadou 1-0. Po velké chybě při rozehrávce golmana Gravese toho využil Peterson a vytáhl kotouč od zadního mantinelu, vyjel u pravé tyče. Z pohledu útočícího týmu Graves se snažil vrátit se druhou stranou, ale nestihl to. Norský útočník v pádu zakončil a Norsko vede. Kanaďané ale aktivnější od té doby poměrně jsou, měli několik šancí, vrhají síly do útoku v zápase, který je pro oba týmy posledním v turnaji. Teď se hraje v obraném pásmu Kanady, ne však nadlouho, protože Crosby už našel obránce Nurse, ten vyjel do pásma, dává na levý mantinel, Martin prohrál kotouč až na pravé hrazení, kde je znovu Crosby, ale dostal tvrdý hit a těžce se zvedá, bude se vylučovat a Sidney Crosby zase na velkém turnaji leží tentokrát po tvrdém zákroku od Andrease Martinsena, který odjíždí na trestnou lavici. Norský kapitán tam sejmul Crosbyho a jak se bude jmenovat tenhle faul, to úplně nevím, jestli je hrubost, vražení, nahrazení, ale to úplně nepřišlo. Každopádně Crosby zdá se bude v pořádku a nedopadne tak jako pořád zákroku Radko Budase na olympijském turnaji v Miláně. Čas na úpravu ledové plochy za malou chvíli skončí, stejně jako pak začne. Přesilovka Kanady. Norové ale vedou 1-0 a jsme aktuálně ve 12. minutě zápasu o bronz.
14: Zatím ale Norové zvládají výborně vyrážet do rychlý protiútoku, vytvářeli si i při tom tlaku Kanady, jak si vytvořili dvě, tři, no ne dobré, ale výtečné šance k tomu, aby ještě navýšili své vedení. Samozřejmě tu největší, tu jsme zaznamenali na druhé straně, kdy Scheifele byl úplně sám před Haukelandem, míchal s kotoučem, udělal takové přehození z forehandu do backhand snad třikrát, čtyřikrát, rozhodil sice norského golmana, ale ten pak se přitlačil na led svými betony, roztáhl se, Scheifele nezvedl kotouč a tak Kanada zatím gól nedala. Teď ho ale dát může, začíná totiž kanadská přesilová hra, která patří mezi ty nejlepší na turnaji, byť Kanadě trošku vzala procenta nevyužívaná šance souboji v semifinále proti Finsku, kde si Kanaďané dokázali sice jednou prosadit, ale to bylo po hříchu jen z jedné přesilovky a pak už nic, byť Kanaděné nějakou tu početní výhodu hráli. Teď tedy hrají druhou boji o bronz. Celebrini vyhrává buly pro Crosbyho, ten posouvá na Reelyho, ten na modré čáře schozí na Scheifeleho, který je nad pravým kruhem, Celebrini nad levým pálí, rána stečovaná do zadního mantinelu, Scheifele si bere kotouč v rohu kluziště, najde zřejmě Crosbyho přihrávkou za brankou, to se také stalo, a pak po Crosbyho pobíce pálil Celebrini, ale minul nouskou branku o nějakých 15 sekund, první půl minutka, 15 centimetrů. Ale letělo to 15 sekund pak ven až do obraného pásma Kanady. Kanaďané zatím neskorují přesilovce a prohrávají tedy ve 13. minutě s Norskem 0-1.
12: Přesilovka pokračuje ještě 80 sekund, nabídka a zadovka Crosbyho pod nohama, zády k mezikruží, nakonec
15: rychlé vyhození od Noru, ale Celebrini už může dělat otočku u červené vlevo, vjel do pásma, trochu škobrtl, ale přenechal Crosbymu, ten jde na prostředek modré čáry, na přehu je pálí, rána zamířila do plexiskla za brankou a teď už v levém rohu Celebrini vybojoval kotouč. Ještě 55 sekund kanadské přesilovky, teď je přihrávka do leva, Celebrini křižně hledal Crosbyho, ještě na modré čáře připravený Rilly na kotouč, pro kotouč dostává ho, dává na levý kruh Celebrini mu, ten pálí, ale první Nor byl proti a obránce Hurot to byl, nakonec ještě je tam Celebrini, dává na modrou, Rilly to napřehuje, ne, přihrál doleva, znovu Celebrini zkoušel vypálit, ale možná trefil Bilardiho. Ve 14. minutě vede Norsko nad Kanadou 1-0, možná trochu překvapivý výsledek vzhledem k hokejové historii, ale ne vzhledem k tomuto šampionátu, protože Norové už dokázali Kanadu potrápit v základní skupině a získali bod, byť mohli získat 3. Velkou chybu udělal golman Kanady Graves, který při rozehrávce za brankou chtěl posunout kotouč, netrefil ho ideálně. Objevil se tam Peterson, který pak vyjel zpoza branky jinou stranou než kanadský golman a dokázal i v pádu zasunout puk za bezbraného a přesouvajícího se na poslední chvíli kanadského golmana Jetta Gravese. Od té doby měli Kanaďané nějaké šance, teď hrají přesilovku, už prohospodařili skoro minutu a tři čtvrtě, ale tolik šancí zatím nepřichází. Jinak za Kanadu trefil Celebrini tyč, za Nory zase Hurot, to samé na druhé straně. Teď ještě závěr kanadské přesilovky ve 14. minutě souboje o bronz. Kanada dál prohrává s Norskem 0-1, jediným střelcem Peterson. Ještě jedna kanadská šance, ale také norské vyhození. Stále tedy 1-0 pro Norsko. Z Curychu František Kuhn, Radiožurnál.
14: Takový byl vstup pro Radiožurnál od Františka Kuny. Mezitím Matejčak zavezl kotouč do útočného pásma, dává Thomasovi, Thomas u pravého mantinelu zajíždí za branku, ale jeho zpětná přihrávka nebyla vůbec přesná, ale ani norské vyhození a Holovej může kombinovat v rohu kluziště. To už je samozřejmě stejný počet hráčů na ledě už nějakých těch pár vteřin a teď musí Waterspoon spěchat do útočného pásma a bude muset znovu spíše do středního. Špatně rozehrál a je tady možnost pro unikajícího Elfséna, jenomže toho obral a velmi pěkně ho obral Holovej, který teď může vystřídat, protože mezi tím Minton přejel do útočného pásma. Finney dělá kličku mezi modrým a červenou čárou, pomohl mu ještě Brown a také Minton. Minton tak dlouho šermoval s norskou převahou, až donutil Nory jmenovitě Johannesena vyhodit přes všechny čáry a tak v polovině 15. minuty je pískáno zakázané uvolnění. Kanada prohrává s Norskem 0-2. Famozní je porovnání počet gólů s počtem vyslaných střel. Kanada vede na střely 14-6.
15: Ale nestačí to, více než dvojnásobná střelecká převaha, umocněná samozřejmě tou přesilovou hrou, ale Norové ukázali, jak dokáží být obětaví a včas si stoupat do pozic, odkud se dá pálit a odkud Kanaděné pálili. Teď mohou znovu, protože jsou v útočném pásmu, jenže bez puku. V 15. minutě únik Norů 3-2 a dlouhá přihrávka za beky, která úplně nebyla beznadějná, nakonec to tady jen zahučilo v hale v Curychu a může znovu další šance, ve které se objevil Koblar, byl v mezikruží, ale mimo kanadskou branku a teď už spěchá dopředu. Villardy ten nahazuje, Haukeland stlumil kotouč pro Johannesena, ten posunul k směrem ke střednímu pásmu, Westerheim může být součástí spolupráce a brance Knigard. Tomu nakonec kotouč utekl a ještě se snaží napadat Scheiflího, ten dělá krásnou stahovačku a další kličku v riskantních místech i díky tomu už je Kanada vepředu vlevo. Nors ve středním pásmu projel do útočného, vypálil. Haukeland vyrazil a byla tam šance na dorážku. Teď zase při rozehrávce riskují pro změnu Norové, ale zvládají to a za brankou už Koblar s pukem, ale kanadské napadání je hodně agresivní, ale čisté a těží z toho Tavares, který dává na modrou. Rilly posouvá doprava, ještě kotouč na levé straně zase, kde míchají s pukem Kanaďané, Scheiflí si říká o puk, ale nakonec je z toho křižné nahození. To vše na konci 16. minuty souboje o bronz, kdy Kanada stále prohrává s Norskem 0-1.
14: Tavares vyjíždí nad brankovou čáru, posunul na modrou čáru. Přijde ještě do nahození, které plesklo do boční sítě od Winterspoona, který posouvá na Reillyho. Reilly, křížná přihrávka, O'Reilly pálí a minul norskou branku. Ještě Cousins v útočném rohu, přihrávka na modrou čáru, tady je Reilly, znovu jedno jeho nahození a Haukeland lapil ten kotouč, vůbec nevím, jak ho mohl vidět, ale uviděl, lapil do lapačky a 3 minuty 47 sekund před první sirénou zavedení Norska 1-0, je tady další pauza na úklid ledu a můžeme tak zhodnotit vlastně teď dosavadní průběh té první třetiny za 16 minut a 13 sekund, 17 kanadských střel, která z nich mohla skončit v síti, protože nepočítá se tam ta celibrního tyčka, ale těch ostatních mně přijde, že to nejsou až tak překvapivé střely pro Haukelanda.
15: Je jich dost, ale nejsou tak nebezpečné. To na druhé straně se říci nedá, protože Norové kromě té gólovky, kterou dostali darem od golmana Gravese, měli další šanci. Koblar třeba v mezikruží, ale je několik přečíslení a situace, kdy Salsten stál u levé tyčky úplně osamocený, ukazují na to, že Kanaďané rozhodně nejsou tak pozorní jako v jiných zápasech. A
0: zatímco se v Curychu čistí ledová plocha, tak jenom připomíná, co všechno se bude dít dnes odpoledne ve vysílání Radiožurnálu Sport, protože za chvíli bude 16 hodin, to znamená dvě věci současně. Jednak čeští fotbalisté nastoupí k poslednímu přípravnému tomu domácímu zápasu proti Kosovu před mistrovstvím světa, potom odehrají ještě jedno přípravné utkání v Zámoří, ale hlavně po tomto utkání proti Kosovu trenér Miroslav Koubek oznámí 26 men hráčů, kteří pojedou na světový šampionát současně v 16 hodin ve finále beach volejbalového turné Ostrava Beach Pro. Nastoupí česká dvojce Jiří Sedlák, Ondřej Perušič proti soupeřům ze Švédska, tedy Amanovi s Helvigem. To také budeme sledovat ve vysílání Radiožurnálu Sport. Pro nás dobře, že se posouvá začátek utkání Jakuba Menšíka v osmifinále tenisového Roland Garros, protože proti Andreji Rubliovovi by vzhledem k tomu, jak si ví, zápasy před ním měl nastoupit až v pozdějších odpoledních, spíše ve večerních hodinách, takže to už by měl být fotbal a také i beach volejbal, který není tak dlouhý dohraný. No a samozřejmě se také budeme ještě vracet na desetibojařský meeting v Getsisu, byť to samozřejmě nebude tak časté jako zmíněný fotbalový zápas. Jenom pokud byste nechtěli, abychom vás rušili u fotbalu Česko-Kosovo, tak si můžete tento zápas naladit na takzvaném streamu, nebo chcete-li jinak řečeno internetovém přenosu, který najdete v aplikaci Můj rozhlas. Dobrá je to aplikace především na mobilní telefony, případně na tablety. No a pokud nemáte tu aplikaci, tak si můžete onen přenos naladit také na internetových stránkách radiožurnal.sport.cz, po případě irozhlas.cz. Ve vysílání Radiožurnálu Sport se teď vracíme na závěr první třetiny utkání Kanada-Norsko na mistrovství světa. Zápas o bronz komentují František Kuna a Petr Kadeřábek.
14: Vhozeno, White Cloud objíždí kanadskou branku a rozehrává další snahu Kanady 3 minuty před první sirenou o vyrovnání. Zatím Kanaděné stále prohrávají 0-1. Norseho střela tu vyrazil brankář Haukeland do rohu kluziště, kam spěchá Brown, výjíždí od modré, dává Norsovi, ten střílí jak u Verdénu, ale zatím není úplně přesný, projektily létají rychle, ale ne úplně přesně. A tak Villardy musí bojovat se Salstenem za brankou, zvládl to, Minton podává na modrou čáru další nahození, které zastavil ve své výstroji Salsten a je tady rychlý protiútok, který vedou norští hokejisté, ale jsou také vytlačeni do rohu kluziště, kde může hrát Cousins, našel Mintna, ale jeho přihrávka na Browna už nebyla tak přesná a Solberg si dojede pro kotouč za norskou branku. 2 minuty 20 zbývá odehrát z první třetiny. Diváci sledují průnik Solberga, ale ten také skončil na White Cloudově hokejce. Znamená to tedy, že skoro se měnit nebude, stále aktivnější pro Nory, kteří vedou nad Kanaděny 1-0.
15: Obránce Hurot je v útočném pásmu, dostává se na levou stranu, dává kotouč do rohu, rána z úhlu, Graves vyráží za branku. U kotouče bude první Tomes, který posílá do středního pásma a Brown má rychlost, Brown se dostává za obranu, ale má to na backhand a dva Norové ho tam křižovali, byť jeden přišel o hokejku, tak to Norové zvládli, ale Holloway se teď vytočil z rohu a přihrává mezi kruhy, Haukeland zasahovat nemusí, ta rána míří mimo. Obránce Matejček ještě dává za branku a na pravém mantinelu je kdo? Naopak tam je připravený Martinsen, který poslal kotouč přes spoluhráče ještě do středního pásma, ale Scheifele už znovu je ve třetině, dává na Holloway, ten je v úhlu, zajíždí za branku, dostává se puk do mezikruží na O'Reillyho, tomu puk propadla, Norové zase naopak mohou dopředu, 80 sekund před první sirénou, Norové vedou 1-0 a v útočném pásmu je Westerheim, dal za branku, ale tam bylo víc kanadských dresů a dopředu už může Reilly středem, nahazuje do pravého útočného rohu obránce Kasa Stuhl za Norsko je u puku první a šikovně jen dal pro Bakeho Olsena, ten ve středním pásmu posouvá dále. Z toho nahození za kanadskou branku ohlášena poslední minuta první třetiny souboje obronce. Norsko dál drží vedení nad Kanadou 1-0.
14: O'Reilly dává do útočného pásma napravo pro Kozince, ten zpracovával bruslí, ale zvládl to, O'Reilly mu vrátil a Kozenc prokličkoval až na osu hřiště, jenže byl vytlačen k mantinelu, odkud dává kotouč Dickinson, který proletěl přes oba dva zadní rohy a tam ho sbírá Sten, který sune ještě na Huroda, nakonec se vrátil kotouč ke Stanovi a tomu teď odskočil a jen tak, že se nedostali Kanaděné do nějakého zakončení, ale Norům se nakonec podařilo vyhodit puk, který sbírá Dickinson, nachází na útočné modré čáře Kozince. Kozince je pod pravým kruhem, přenechává Celebrinimu, ten objíždí norskou branku, dává přední, tam si sjížděl Nors, ale velmi dobře k němu přistoupil Salsten a vzal mu překvapivou nebo možná gólovou střelu, protože Nors byl ve výtečné pozici po přihrávce od Celebrinho. Ještě jedna šance, do které se tam složí Martone, ale necelé dvě vteřinky před první sirénou ze stavu 1-0 pro Norsko. Kotouč končí v ochranných sítích nad plexisklem. Ještě jedno vazování, možná jedna střela. To už by byla 19. v podání Kanady za první třetinu. Těch střel je tedy požehnaně, ale prostě gol žádný. Norové stále vedou 1-0 a už jsme to říkali s Františkem Kunou, že Norové jsou ve svých šancích nebezpečnější než Kanada. Kanada střílí opravdu hodně těch střel i mimo branku. Napočítáme ještě podobný počet jako těch, které se vešly mezi tři tyče. Teď ještě tedy poslední vhazování, na které půjde Celebrini, proti němu Salsten. Norové ještě napomínání za to, že Kasa Stuhl vjel do prostoru pro vhazování dříve, než tam pustili rozhodčí kotouč. Celebrini vyhrává, jenže White Cloud nedokázal zpracovat. Konec první třetiny, teď ještě vstup pro Radiožurnál od Františka Kuny.
0: Na tento vstup ale nebudeme čekat ve vysílání Radiožurnálu Sport, protože je 16 hodin a 3 minuty, logicky vstupy do zpráv pro naši sesterskou stanici, ale my už se můžeme vydat ve vysílání Radiožurnálu Sport poprvé také na přátelské fotbalové utkání, ale velmi důležité. Mezi Českem a Kosovem předposlední přípravný zápas českých hráčů před mistrovstvím světa v Mexiku, Americe a Kanadě. Zápas Česko-Kosovo komentují Mikuláš Jáša a Tadeáš Skalický.
18: Závěr třetí minuty zápasu a mezi Českem a Kosovem je to zatím 0-0. Teď mají kosovští obránci míč na svých kopačkách. My samozřejmě ještě pro posluchače Radiožurnálu Sport můžeme shrnout, jaká je sestava českého týmu. V brance gólman Horníček, potom obrana Chaloupek, Hranáč, Krejčí, zprava Douděra, zleva Sojka, záložní řada Červ, Bucha a podhrotový hráči Ladra s Hloškem, útočník Kuchta. To jsem teď mohl říkat, protože kombinují kosovští obránci na vlastní polovině.
19: Jan Kuchta, český reprezentant a útočník, který tady ten trávník velice, velice dobře zná, protože hraje za pražskou Spartu, se snaží napadat rozehrávku Kosova, to se mu nedaří, ale skvěle defenzivním zákrokem zastavil postupný útok Kosova Lukáš Červ a následně se zapojuje do té kombinace i Bucha, ale záložník hrající v Zámoří, kde se mimochodem bude konat světový šampionát, ztratil míč, čtvrtá minuta, Česko-Kosovo 0-0, pozor, tady je Aslany, který rozebíhá na levé straně Hodžu, ten se dostal do vápna, Hodža dává balon pod sebe, výborná šance pro hráče Kosova, ale úspěšný zákrok si připisuje brankář Horníček.
18: Ano, to byl Albion Rahmány, který se dostal k zakončení tady na Letné, kde to moc dobře zná v dresu Sparty, každopádně Horníček byl tam.

0: Duel česko-švédský, Aman Helvik, Švédové na jedné straně a proti ním Ondřej Perušič a Jiří Sedlák. Za nás, tedy Radiožurnál Sport, také dvojice Krištof Kousal, Lukáš Kaleta.
1: Doteď to bylo velmi vyrovnané, až teď se dostávají Švédové poprvé do dvoubodového trháku 8-6, ale na 7-6 snižuje Jiří Sedlák, tahle dvojce, tedy Sedlák a Perušič se dala dohromady speciálně pro tento turnaj, protože Ondřej Perušič ten přerušil nebo ukončil kariéru neoficiálně před už na konci minulé sezóny a teď tedy nastupuje svátečně se svým parťákem, tedy Jiřím Sedlákem, a teď vytlučený blok od Omana a je to 7-8 z pohledu českých volejbalistů.
2: Oman s Helvigem jsou šampiony tady v Ostravě, vyhráli v loňském ročníku stejně jako předloni, jsou to navíc mistři světa i olympijští vítězové, takže je to největší kvalita, je extra třída a v tuto chvíli vedou nad českým párem 9-7 a teď navíc úspěšný blok Helviga, který se dokázal postarat o Sedláka, takže je tady další bod pro Švédy, kteří vedou v prvním setu v finále Ostrava Beach pro 10-7.
0: Omlouváme se beach volejbalovým fanouškům, ale důležitě jsou ty fotbalové informace směrem k mistrovství světa, třeba i to, jak si vyvíjí přípravné utkání mezi Českem a Kosovem, komentují Mikuláš Jáša a Tadeáš Skalický.
3: 7. minuta, Česko-Kosovo 0-0. Momentálně se nehraje, protože na trávníku v Bolestech leží Galapeny, ale zdá se, že bude schopný pokračovat v přípravném utkání na mistrovství světa. To se bavíme tady o českém národním týmu. Kosovo to dědiště světového šampionátu nepoletí.
4: Je to tak, protože v tom finálovém barážovém utkání podlehlo Turecku 0-1, ale to už je historie. Pojďme teď na trávník na pražské Letné, protože čeští hráči můžou pokračovat s míčem po pravé straně po vhazování. Teď byl ve prostřed hřiště sražen k zemi v souboji tučím Lukáš Červ, ale vypadá to, že bude všechno v pořádku. Sudí Očenáš na chvilku zastavil hru, ale bude se pokračovat. Teď, když končí 7. minuta, za stavu Česko-Kosovo 0-0 v tom posledním, předposledním přípravném utkání před startem mistrovství světa. Hranáč rozehrává na Chaloupka. Stoperská trojice si teď vyměňuje míč, ale Češi už postupují po pravé straně dopředu. Dobře to ale teď vykombinovali kosovští hráči, kteří naopak budou moci to nebezpečí odklonit. Znovu Hadžary může pokračovat s míčem. To je stoper Kosova a dává Muričovi. Kuchta sice napadal, ale nepovedlo se získat míč. A tak můžou kosovští po levé straně rozehrávat balón. Tady je Hodža, který si sklepával teď s Rešbekajem a ten byl podle sudího ofaulován jedním z napadajících Čechů. Polovina 8. minuty, Česko-Kosovo stále 0-0.
3: Jakoby se hráči Kosova tak nějak oklepali, zdá se mi, že ze sebe schodili tu nervozitu, kterou dost možná pravděpodobně i měli před utkáním proti účastníkovi mistrovství světa. 8. minuta je v polovině. Česko gól nedalo, ale stejně na tom i Kosovo. Murič má míč a to je brankář. Jediný v zářivě oranžovém dresu, nikam nespěchá s rozehrávkou. Hlavu má sice zvednutou a poměrně nebezpečně přihrává až na Rahmaniho, což je útočník, který si seběhl do hlouby pole. Kuchta se snaží napadat rozehrávku Kosova, to se mu daří tak na půl. Češi fantasticky presují, těžit by z toho mohl Ladra, kterému ale na poslední chvíli utekl míč. Nebude to ani rohový kop. Chtěl jsem říci, že jako poslední se dotkli míče hráči Kosova, ale pak je pravdou. Murič bude vykopávat od vlastní brány. 9. minuta. Česko-Kosovo 0-0.
4: Hodně vysoké a agresivní napadání, jo. Jana Kuchty. Murič byl několikrát pod tlakem spartanského útočníka, který určitě cítí, že je ještě možná na hraně té nominace na mistrovství světa, a tak se určitě v tomhle utkání bude hodně a sakramensky snažit, aby si to místo a tu letenku do Ameriky zajistil. Teď už hrají kosovští fotbalisté po levé straně. Tady je Rešbekaj, kterému se ale nepovedla přihrávka, a tak naopak můžou Češi dopředu. Tam bylo několik nepřesných odrazů po pravé straně hřiště a tak naopak Hadžary bude moci z pozice stopera rozehrávat po levé straně toho trávníku, ale další nepřesnost, teď několik nepřesností na levé straně hřiště a míč tak míří k Muričovi, to je gólman Kosova. Ladislav Krejčí z pozice levého stopera se ale dostává dopředu, dobře tam přihrál, ještě našel svého kolegu z útoku Hloška, který dává znovu zpátky Krejčímu. Teď sice signalizují kosovští fotbalisté offside, ale už je tady i zapískáno. Začátek 10. minuty, Česko-Kosovo 0-0 a kosovští fotbalisté teď budou rozehrávat z vlastní a poloviny hřiště, prakticky od vlastní brány.
3: Pánové to nezapomněli, Ladislav Krejčí a Adam Hložek, někdejší spoluhráči z pražské Sparty, si mezi sebou vyměnili elegantně míč. Bohužel Adam Hložek byl v době přihrávky v offsideu. Polovina 10. minuty, u míče Lukáš Horníček, za stavu 0-0. Debitant v dresu národního týmu, tady už je zkušenější. Ladislav Krejčí, který převzal kapitánskou pásku po Tomáši Součkovi. Přihrávka na Lukáše Červa. Na pravé straně Douděra. Přihrávka zpět.

0: tam je Chaloupek, který využije toho, že je úplně volný Ladislav Krejčí, ten si svou levačkou zpracuje míč a vybídne ke spolupráci Buchu. Pavel Bucha se nabízí na středu hřiště, ale přihrávka letí k Sojkovi, jeho levačka také přesná. Teď si Češi nádherně vyměňují mezi sebou míč, ale je to taková, omlouvám se za ten výraz, házená, protože to není kupředu, je to ze strany na stranu. Teď už konečně Lukáš Červ na Ladru, který mu vrací, Červ je v dobrém postavení, dává ještě pod sebe, tam je Bucha, ten ale narazil na prvního bránícího hráče, co vymyslí Kuchta, který se snaží napadat rozhrávku Kosova, no nic úplně záludného ani kloudného. Polovina 11. minuty, Česko-Kosovo 0-0.
1: Bucha tam byl teď v souboji sražen s jedním z kosovských záložníků, tuším Abdullahem, ale rychle se zvednul ze hřiště, i když ta srážka nevypadala vůbec dobře. Každopádně Sojka se teď točí s míčem na vlastní polovině, teď si Bucha hodně efektní kličkou podařilo se mu obejít jednoho z hráčů Kosova, ale potom ta přihrávka Šajtlí nevyšla, mířila do zámezí a Hložek tak nemusel, vůbec nemohl sprintovat dopředu. Kosovští fotbalisté tak budou z pravé strany ze svého pohledu rozehrávat, bude to kapitán Vojvoda, který už má míč ve svých rukách a na vlastní polovině teď vhodí míč do hry na konci 11. minuty, kdy Češi hrají v přípravě na mistrovství světa s Kosovem stále 0-0. Kuchta se dobře zbavil obránce a může tak dopředu Hložek, ten už se dostává do pokutového území, má to na levačku, ale ještě raději centruje, tam je Douděra po pravé straně, který střílí a tady je gól. Češi vedou 1-0 a prosazuje se a tuším, že to je Ladra, který dává tu branku na 1-0. Dobře si tam se běhnul úplně samostatně Douděra, který dokázal odrazit ten míč od země, byl to takový basketbalový bounce, no a od trávníku se míč odrazil na hlavu Tomáše Ladry a ten otevírá skóre tohohle zápasu. Češi vedou nad Kosovem ve 12. minutě přípravy na mistrovství světa 1-0.
0: Já jsem přesvědčený, že David Douděra, až se na to budeme ptát na pozápasové tiskové konferenci, tak bude tvrdit, to jsem chtěl a přihrával, ale jsem přesvědčený, že střílel z komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport. Jsme viděli nápřah pravého wingbacka, obránce, záložníka, chcete-li, který ne úplně ideálně trefil míč, ale nakonec vlastně ano, vždyť našel volného Ladru a ten hlavou přesně zakončil. Půl gólu jde za Adamem Hloškem, který samostatnou individuální akcí se vlastně dostal až do vápna Kosova, nezazmatkoval, možná mohl střílet, ale nezazmatkoval, takovým dlouváčkem na zadní tyč našel právě Douděru a ten našel Ladru. 1-0 pro Česko.
1: A to znamená, že i tady na Letné se rozehřály ohně, které teď tedy značí to vedení 1-0 a fanoušci tak mají samozřejmě kromě toho fotbalového zážitku i show v tom směru atmosféry. Teď už rozehrává Horníček, dlouhý balon na levou stranu, tam byl Sojka, souboji s Vojvodou, tohle ale nebyl faul ani podle sudího a tak může pokračovat Krasniči po pravé straně, ještě znovu Vojvoda, který byl napadán Kuchtou a tohle už podle rozhodčího Očenáška bylo nedovolené bránění a tak budou moci pokračovat s balonem. Kosovští fotbalisté na konci 13. minuty prohrávají tady na Letné s českou reprezentací 0-1 poté, co se prosadil Ladra. Další z mužů, který je dost možná na hranici té nominace a dost možná si teď vystřelil tu stupenku na mistrovství světa, ale nepředbíhejme, protože nominaci oznámí kouč Miroslav Koubek až po zápase. Teď ale pozor na kosovský útok po levé straně. Tady je Rahmány, který může pokračovat s míčem, sprintuje za ním, dává si ho na pravačku, centruje na zadní tyč a tam sice dobíhal Ermal Krasniči, spolupráce dvou Spartanů, každopádně už Rahmány byl při tom náběhu v offsideovém postavení a sudí, jako tomu bývá teď v posledních letech běžné, dlouze čekali, než se akce dohraje.
0: A teď si vem, že by se někdo zranil a kvůli tomu by neletěl na mistrovství světa. Nechápu, proč praporek neletěl mnohem, ale opravdu mnohem dříve vzhůru. Česko-Kosovo 1-0, polovina 14. minuty, zahrávat vlastně po tom, co stál Rahmány v offsideu, bude volný přímý kop. Robin Hranáč, otočení hry na levou stranu, kde je Hložek, elegantním způsobem si míč zpracoval na trávník svou hrudí, mohutnou hrudí. Červ, po něm může hrát Chaloupek, ten má spoustu volného prostoru. Nabízí se mu Douděra, ale nabízí se také autor zatím jediné branky, tedy Tomáš Ladra. Má to ale těžké, protože proti němu stojí trojice bránících hráčů. Chaloupek si dal na dlouhou nohu míč a těžit se ho může Rahmány. Ten už je v takovém postavení, odkud se dá třeba najít v lepším postavení ještě spoluhráč. Sice Rahmány nasadil jesličky jednomu z bránících hráčů, českého národního týmu, ale dál už se nedostal. 15. minuta, Česko-Kosovo 1-0, zatím jediným autorem gólu Tomáš Ladra. Krejčí, po něm může Sojka. Omlouvám se, dlouhý nákop na útočnou polovinu, faulovaný Jan Kuchta. Jednoznačně, nedivil bych se, pokud by za svůj zákrok Ilir Krasniči viděl žlutou kartu, ale zatím to končí domluvou. Čtvrt hodina hry za námi, Česko-Kosovo 1-0.
1: A Krasniči se chtěl hodně domluvit, dokonce si chtěl plácnout se sudím, ale sudí netahal žlutý kartonek ze své kapsičky, a tak budou moci pokračovat čeští fotbalisté. Už jsou na polovině soupeře. Krejčí bude rozehrávat z levé strany a najde Hranáče, posledního ze stoperů, který teď vrátí balon kapitánovi reprezentace. Po levé straně teď hledal Krejčí Sojku, který se dostává s míčem doprostřed hřiště, ale Alexandru Sojkovi utekl balon. A tak bude moci golman Kosova Murič rozehrát. Teď tenhle muž v oranžovém dresu má míč u svých kopaček, má dost času na rozehrávku a přízemní ranou hledá útočníka Aslányho, ale nenašel ho, byl tam u něj rychle Hranáč. Polovina 16. minuty, Češi vedou v přípravě na mistrovství světa nad Kosovem 1-0 a teď vykombinovali český národní tým. Každopádně dopředu se zatím moc kosovští fotbalisté nehrnou, Vojvoda má míč u svých kopaček, teď Avduláhy bude pokračovat s balónem přihrávkou na Hadžaryho a ten najde po levé straně obrany Galepiniho, který posílá dlouhý balón teď někam doprostřed hřiště. Každopádně byl tam dobře připravený Štěpán Chaloupek, Češi vedou nad Kosovem 1-0 a končí 16. minuta zápasu.
0: U míče je ale hráči, kteří mají modré dresy, a to jsou hráči Kosova, kteří ne a ne vyjet z vlastního vápna, teď už se jim to daří. Nádherná kombinace mezi Krasničím a Avdulanym. Krasniči může pokračovat, je to Ermal Krasniči, který postupuje s míčem kupředu, je 5 metrů od vápna české reprezentace. Nádherná přihrávka na střed hřiště, kde je Hoďa, ten pálí, ale tahle rána rozhodně nenajde svůj cíl. No, cíl možná našla, ale tam byl Lukáš Horníček připravený. Pokud by toto pustil, tak by asi nemohl letět do dějiště mistrovství světa. Nestalo se tak. Česko-Kosovo 1-0, polovina 17. minuty. Češi teď rozehrávají, jak se říká, nakrátko. Horníček u míče už se ale uchýlil k dlouhému nákopu, za kterým sprintuje, respektive za míčem sprintuje Kuchta. Ten jde do souboje s Krasničím Ilirem. A kosovský obránce nebyl faulovaný, takže pokračovat autovým vhazováním může Alexander Sojka, což je také další muž, který zažívá debut v seniorském národním týmu. Ještě počkáme na to, až Ladislav Krejčí doběhne na útočnou polovinu. Třeba i kapitánovi české reprezentace by se dalo vhodit, ale Sojka si vybírá Červa, po něm už zase Krejčí, na středu hřiště se nabízí Hranáč. Obránce Hoffenheimu má sice v nabídce třeba Pavla Buchu, tak mu také přihrál. Nabízí se i Chaloupek, přihrávka letí na pravou stranu. Chaloupek zasekává míč, vybírá si jediného volného muže a tím byl Lukáš Horníček. Češi od vlastní brány zakládají útok v 18. minutě za vedení 1-0.
1: Před chvílí jsme na Letné viděli souboj jako z pražského derby, Chaloupek versus Rahmány. Každopádně Chaloupek teď bude znovu rozehrávat z pravé strany obrany českého národního týmu a znovu se k němu vrátil míč. Po znovu připomeňme tu házenkářskou kombinaci, kterou předtím zmiňoval i Mikuláš Jáša. Přesunutí hry na levou stranu, kde už kombinují Krejčí a společně s ním také Sojka, ale teď ztráta míče uprostřed, kde byl Červ, a tak může dopředu sprintovat teď Galepiny, který se dostal k míči, ale byl tam ještě srazen k zemi s jedním fotbalistů českého národního týmu. Teď ještě rána, která ale byla zblokovaná českou obranou, a tak může Ladra pokračovat s míčem dopředu. Vykombinoval několik Kosovanů, ale musel s míčem dozadu. Teď se Kuchta chtěl ještě dostat k útočné akci, ale byl to tuším Iril Krasniči, který ho srazil k zemi někde u středové čáry, spíš po pravé straně z pohledu českého týmu. 19. minuta zápasu, Češi vedou nad Kosovem 1-0 a Kuchta má nějaký menší zdravotní problém, teď kulhá za autovou čáru, ještě si tak podřepnul nad trávník, tak snad to nebude nic vážného, co by znamenalo, že by třeba Kuchta musel vynechat mistrovství světa. Každopádně na první dobrou se mi to zdálo jako ten klasický souboj, kdy třeba dostanete tak trochu přes kotník.
0: To asi ano, na tom vlhkém trávníku balon sklouznul, Kuchta to moc dobře viděl, odhadl tu fyziku, chtěl se rozeběhnout, ale Hoďa jej zastavil a jak ty správně říkáš, on mu přišlápl kotník, možná mu jej přisedl. A to je nepříjemné, Kuchta se drží právě za pravé hlezno, 19. minuta, Česko-Kosovo 1-0, Kosovo teď má přesilovku, protože Kuchta je za autovou čárou a nepokračuje, ale je na svých nohou, vypadá to, že bude pokračovat.
2: Česko-Kosovo zatím 1-0. nula. Omlouváme se těm, které zajímá pouze fotbal. Pokud to takto někdo z vás má, můžete poslouchat celý přímý přenos nerušeně na stránkách radiožurnal.sport.cz, po případě i rozhlas.cz, anebo ten přenos najdete i v aplikaci Můj rozhlas. My ale teď míříme na závěr prvního setu na turnaj Ostrava Beach Pro mezi švédskou dvojicí Aman Helvik a českou dvojicí Perušič Sedlák. Komentují Krištof Kousal a Lukáš Kaleta.
3: Velmi vyrovnaná koncovka, ve které se ale Švédové Aman Helvik dostávají do vedení 20-18 a mají první dva setboly v tomto zápase. Útočí Sedlák přes bloka úspěšně, to znamená, že je tady snížení na 19-20, ale Perušič se Sedlákem budou potřebovat skorovat okamžitě ještě jednou, ubránit švédský útok, protože jinak úvodní sada končí. Na podání Ondřej Perušič.
4: Perušič už se rozbíhá a bude se vybírat, koho vlastně zvolí. Nakonec to šlo na Helviga, ten neměl problémy a teď jde sám útočit. Chytrý lob přes blokujícího Sedláka znamená bod pro Švédy a jejich vítězství v první sadě. Takže bylo to sice hodně těsné, ale přece jen 21-19 Oman s Helvigem poráží v prvním setu Perušiče se Sedlákem ve finále Ostrava Beach Pro turnaje nejvyšší světové úrovně. Druhý set začne za chvíli.
2: Děkujeme do Ostravy, vracíme se do Prahy na Letnou, kde hrají čeští fotbalisté přípravné utkání před mistrovstvím světa. Druhé přípravné utkání od konce, potom je nastane ještě jedno v Zámoří. Teď tedy Česko-Kosovo, přípravný zápas Mikuláš Jáša a Tadeáš Skalický ho komentují.
0: Začneme úplně tím nejpodstatnějším, to je čas a stav. 21. minuta, Česko-Kosovo 1-0. Ta druhá nejpodstatnější věc, Tadeáši.
1: Jan Kuchta odchází z Trávníku a má nějaký zdravotní problém. Sice po svých, to je dobrá zpráva, každopádně cítil, že pokračovat ve hře nechce a je to logické, protože Jan Kuchta bojoval o tu nominaci na mistrovství světa a teď uvidíme, jestli to zranění bude natolik vážné, že by ho třeba mohlo připravit o vstupenku na šampionát. Budeme doufat samozřejmě, že to tak nebude. Každopádně v polovině 22. minuty uvidíme první střídání v tom
0: utkání. Pravděpodobně Mojmír Chytil, tedy útočník Slávie za útočníka Sparty. My jsme ten zákrok obránce Kosova popisovali i posluchačům radiožurnálu Sport. Jan Kuchta si pustil za sebe míč, chtěl se za ním rozeběhnout, ale na tom vlhkém, mokrém terénu Trávníku prostě obránce Hodža, ne že by přišlápl, mně se spíš zdálo, že mu přisedl kotník a zkrátka dobře mu ho trošku i točil. Nic příjemného.
1: Ano, a Kuchta nejdřív se snažil chvíli ještě pokračovat ve hře, ale nakonec bylo to vidět, jak se na nějakých 5-10 metrů rozeběhnul a hned se otočil na Miroslava Koupka s prosbou o střídání, tak budeme doufat, že Jan Kuchta byl skutečně jenom obezřetný a nechtěl si ještě ten kotník, tedy pokud to samozřejmě kotník je, ale to je většinou tím problémem, tedy v dolní části dolní končetiny, bude v pořádku. Každopádně pojďme teď zpátky ke hře na začátku 20. minuty za stavu 1-0 pro Česko. Připomenu, že ve 12. minutě otevřel skóre Tomáš Ladra, protože teď kombinuje Hložek společně taky právě s Ladrou a Sojkou a byl to právě Mojmír Chytil, který nahradil Jana Kuchtu na hrotu útoku. Teď dobrá práce Červa, který se dostal ke Kosovanům na jejich vlastní polovině a obral je o míč a potom byl faulován. Tohle byl faul, za který by mohla padnout i žlutá karta. Provinil se teď Abdullahu uprostřed hřiště, ale Lukáš Červ je na rozdíl od Jana Kuchty v pořádku.
0: Pojďme se v rychlosti jenom také povinovat těm fotbalistům, kteří jsou takzvaně na hraně, byť pochopitelně nevíme, nevidíme do hlavy Miroslavu Koupkovi, o kom přesně mluvil na předzápasové tiskové konferenci, ale tuším, že třeba jedním z nich je Adam Hložek a zatím za těch 23 minut hraje fantastický zápas. Vůbec na něm není vidět, že dlouhou dobu nehrál kvůli zranění. Teď centr do vápna, který letěl z kopačky Ladrovi do vápna Kosova, ale obránci v modrých dresech si dokázali s tím ostrým centrovaným míčem poradit. Kdo si ale úplně neporadil, tak to byl obránce Douděra, který až na poslední chvíli odkopl před rozeběhnutým Rečbekajem do autu. 24. minuta. Kosovo prohrává v Praze s Českou republikou 0-1. Gól dal Tomáš Ladra, když mu přihrával David Douděra. Na pravé straně Vojvoda. To je kapitán, který hraje za Komo, ale teď reprezentuje Kosovo. To je pochopitelné. Akce Kosova ne, že by byla úplně nějak, řekněme, elegantní. Nebyla po zemi, byla vzduchem. Navíc tam Hodža dojel, jak říkají fotbalisté, brání Robina Hranáče a je to podruhé, co se Hodža takto prezentoval na trávníku na stadionu Letná. Nedivil bych se, pokud by teď už opravdu sudí sáhnul do kapsičky a vytáhnul proti Hodžovi žlutou kartu. 25. minuta, Česko-Kosovo 1-0.
1: Útočník Aslány tam Hodžu trochu usměrňoval, aby se uklidnil. Teď v 25. minutě samozřejmě jde o přátelský přípravný zápas před startem mistrovství světa, na které kosovští fotbalisté nemíří na rozdíl od těch českých. Horníček teď bude moci rozehrávat, ještě ukazoval svým spoluhráčům, kde přesně by měli stát a nakonec si vybral Hranáče, který posílá dlouhý balon za kosovskou obranu. Tady je Chytil, který je v souboji s Hadžarim a nakonec ho poslal k zemi, ale tohle podle sudího nebyl faul nebo cokoliv takového a tak budou moci čeští fotbalisté z pravé strany hřiště rozehrávat autové vhazování. Chtěl to udělat Ladra, ale ještě počkal na Děru, ten si rozehrál to autové vhazování o záda Ladry a tak teď můžou pokračovat čeští fotbalisté po pravé straně. Tahle přihrávka nevyšla, ale ještě tam byl Červ, který se dokázal prodrat s míčem dopředu a nakonec zamířil balon tuším od Ladry do zámezí a rozehrávat tak budou kosovští fotbalisté od vlastní branky ve chvíli, kdy končí 25. minuta, začíná ta 26. a Češi vedou 1-0 nad Kosovem. Ještě můžeme připomenout to, že hned osmička hráčů není vůbec na soupisce toho dnešního zápasu a to by mohlo znamenat to, že právě tahle osmička hráčů má jistou nominaci na mistrovství světa, protože v tomhle přípravném zápase hned po něm oznámí trenér Miroslav Koubek nominaci. Jsou to Coufal, Zima, Darida, Provod, Souček, Šulc, Chorý a Šik.
0: Jsou to osvědčená jména, mluvil o tom Miroslav Koubek, že nepotřebuje testovat tyto hráče, kteří mají zkušenosti s reprezentováním Česka. Teď Krejčí, nabízí se Mohložek, znovu velice agilní a velice vidět. Na pravé straně Doudira, zasekl si míč, znovu na Hloška, ten je ve vápně, může střelet, dává pod sebe, tam je Ladra, ještě odražený míč pro Červa, stále Červ, ten pálí, skvělý zákrok, Chytil ještě hlavičkou, nedokázal usměrnit míč mezi tři tyče, Mojmír Chytil pravděpodobně v offsideu. No, pochvalme brankáře Kosova, jak zareagoval na tu první ránu. Mluvím o té střele Lukáše Červa, byť to bylo na dlouhou nohu a levačkou, ale dát gól se z toho rozhodně dalo. Bylo to tak zhruba na hranici vápna a penalty a velkého vápna. 27. minuta, gól ale nepadl, stále 1-0 pro Česko.
1: Hranáč může pokračovat s míčem ze středového kruhu, poslal balón na útočníky, teď tam hlavičku je taky Adam Hložek, ale nakonec se dostal k míč k Abdulláhimu a taky Hodžovi, který spadnul na trávník po souboji se Sadílkem. Sadílek vypadá, že ví, že ho udeřil do obličeje, protože se šel hned omlouvat. Každopádně ano, vypadá to, že bude všechno v pořádku a byl to skutečně Lukáš Červ, který se před malou chvíli taky držel, zdálo se mi, za zadní stehenní sval, ale když tam sklouznul pro míč hned vedle branky golmana a Muriče, ale všechno bylo v pořádku. Teď může rozehrávat kosovský národní tým. Abdullahi je s míčem uprostřed hřiště a dává do středového kruhu. Tam byl Rahmány, ale přišel o balón v souboji s Chaloupkem a Štěpán Chaloupek uklidní hru, dává míč na Lukáše Horníčka a teď si taky zahraje Ladislav Krejčí na začátku 28. minuty, kdy Češi vedou nad Kosovem 1-0 v přípravě před mistrovstvím světa. Teď je znovu další kombinace mezi stopery českého národního týmu a muži, kteří se s největší pravděpodobností dostanou do té finální nominace, tedy Krejčím, Hranáčem a taky záložníkem Červem. Na pravé straně si taky zahraje Štěpán Chaloupek, který vrací míč Hranáčovi. Zatím hodně poklidné utkání bez velkého množství nějakých obrovských příležitostí. Jsou to jenom takové výpady, hlavně tedy českého týmu. Další může přijít záhy, protože tady je Doudira, který centruje do pokutového území, ale tam byl v klidu Vojvoda. Nebylo tam dostatek českých fotbalistů, kteří by mohli zakončit po tomhle centru Davida Doudiry, kdy dál platí stav 1-0.
0: Adam Hložek.
2: Tedy v 28. minutě onoho zápasu, který celý vysíláme na internetu, případně v aplikaci Můj rozhlas. Co tam ale nevysíláme, tak to je finále turnaje Ostrava Beach Pro, tedy beach volejbalového turnaje. Do toho finále se dostali Ondřej Perušič a Jiří Sedlák, kteří jsou proti Švédům Amanovi s Helvigem a sledují je u toho Krištof Kousal a Lukáš Kaleta.
3: Velmi vyrovnané, zatím jako v první sadě a teď po tom, co Češi pár balónů měli, dvoubodový náskok, tak teď je vyrovnáno 8-8, po tom, co Češi trošku zaváhali v obraně a na podání teď půjde švédská dvojice, obhájci posledních dvou titulů tady z Ostravy a taky úřadující mistři světa Oman s Helvigem.
4: Právě Helvik servíruje, vybral si sedláka, ten dokázal přijmout. Poté dostal nahrávku jednoruč, ale zvládl svůj útok středem. Oba dva Švédové zůstali stát a jakoby si nerozuměli, kdo půjde proti míči, a právě od Helviga se odrazil ten tvrdý smečovaný úder až do autu, takže v tuto chvíli Češi opět vedou 9-8.
3: A na podání Ondřej Perušič, který se v levé straně od základní čáry pošle servis na druhou stranu, posílá ho na Helviga, ten dostane z dobré pozice nahrávku na hlavní kola, omílá bloky Jiřího Sedláka, takže opět vyrovnáno 9-9, znovu to teď bude Olman, který pošle míč na druhou stranu, všechno v pořádku tedy z švédské strany, ty si poradili s touhle bodovkou a teď budou mít opačnou situaci nebo stejnou situaci na své straně Češi. Sedlák přihrává Omanův servis a potom taky si poradil si s útokem, s blokujícím Helvigem, kterého trefil do rukou, míč se odrazil do autu, a takže je tu znovu jednobodové vedení pro českou dvojici a opět Jiří Sedlák, který se připravuje na podání.
4: První set Češi prohráli 19-21, ve druhé sadě vedou 10-9, Sedlák servíruje na Helviga, ten zvládl, teď to vypadalo, že budou hrát Švédové na druhou přes, ale ještě to udělali chytře, Oman totiž po přihrávce Helviga ještě nahrál ve vzduchu, když už to vypadalo, že se napřahuje na smeč, tak se zastavil jakoby ve vzduchu během letu a skvěle nahrál Helvigovi a tento dokončil. Takže je srovnáno v tuto chvíli 10-10 ve druhém setu a pravděpodobně nás čeká opět velmi vyrovnaná sada.
3: Je to trik, který Oman zvládá možná nejlíp ze všech beach volejbalistů na světě. Ta nahrávka ve chvíli, kdy to vypadá, že půjde na druhou přes. Teď je dobrá situace pro Sedláka. Perčic znovu v pádu nahrával, ale tam zaváhal blokující Helvig z mého pohledu, protože tam byl docela jednoduchý útok pro Sedláka na síti a je to znovu 11-10 a po 21 bodech je to technický oddechový čas.
2: Po technickém oddechovém času samozřejmě míříme na další sportoviště, která nás zajímají ve vysílání radiožurnálu Sport. Jenom připomínám, že v současnosti se samozřejmě hraje fotbalové přípravné utkání Česko-Kosovo, kde máme své reportéry. Současně se hraje také zmíněný beachvolejbalový turnaj, kde je teď technický oddechový čas. Poté, co Češi těsně prohráli první set finálového utkání 19-21 se švédskými favority, no a také se hraje utkání o bronz na hokejovém mistrovství světa. Je to zápas Kanada-Norsko a o krátké informace prosím teď Františka Kunu.
5: Končí 28. minuta, Norsko dál vede nad Kanadou 1-0 po gólu Petersona z první třetiny po chybě golmana Gravese. Kanaďané teď opravdu zamykají Nory v jejich pásmu, byť Norové hráli ještě v téhle třetině početní výhodu, tak úspěšní nebyli, ale kanadský tlak stoupá, v chvíli mi to působí opticky jako taková přesilovka, ale je to 5-5. Ale dále i teď na začátku 29. minuty platí, že v souboji o bronz vede Norsko nad Kanadou 1-0.
2: Na radiožurnálu Sport se vracíme na fotbalové utkání Česko-Kosovo, přípravný duel před mistrovstvím světa, komentují Mikuláš Jáša a Tadeáš Skalický.
0: Na pražské Letné se slaví a to naprosto zaslouženě. Byť to byla taková horší pasáž pro svěřence trenéra Koupka, kteří byli zalezlí, bránili, jenomže z toho breaku vyjeli opravdu famózně. Ve 33. minutě našel Mojmír Chytil Adama Hloška pod našimi hlasy. Teď uslyšíte některé fanoušky české reprezentace, jak vyvolávají jméno právě ofenzivního hráče Hoffenheimu. Adam Hložek pelášil vlastně od půlky, proto to nebyl offside, protože on běžel z vlastní obranné poloviny sám na brankáře Muriče. No, s trochou nadsázky zavřel oči a byl to ruský blafák, protože to napálil pod klacek.
1: Je to tak, Adam Hložek zvýšil to vedení Čechů na 2-0 a přestože u toho prvního gólu si nepřipsal asistenci, to byl David Doudžera, a tak měl ale lví podíl na obou těch brankách, protože ten první gól prakticky zařídil svým samostatným únikem, tak teď tím samostatným únikem bylo zakončeno. Adam Hložek tedy zvyšuje skóre na 2-0.
0: Stoupím ti do toho, ty jsi zmiňoval, že na Adamu Hloškovi vůbec není vidět to, že skoro vlastně celou sezónu nehrál, že byl zraněný.
1: Je to tak, je to zvláštní vidět ho v takovéhle fazóně po té, co pro samozřejmě české fanoušky negativně neodehrál drtivou většinu té končící sezóny za bundesligový Hoffenheim, no ale dnes se mu opravdu daří a je vidět, že je opravdu při chuti před startem mistrovství světa. Pojďme ale zpátky na trávník, protože Ermal Krasniqi bude moci už centrovat, pokud se mu tedy podaří obehrát Sojku, ještě se vybírá Abdullahiho, který už je blízko pokutovému území českého národního týmu. Slyšíte i pískot pod našimi hlasy, Vojvoda ještě rozehrává doprostřed hřiště, tam byl Rečbekaj, ještě si ještě zahraje Aslány a taky Hodža, který sprintuje k míči, ale tam se dobře vrátil Štěpán Chaloupek. Červ si taky bude moci zahrát a byl sražen k zemi Abdullahim a to znamená, že Češi budou moci vyrazit z vlastní poloviny v poklidu na konci 34. minuty za stavu 2-0.
0: Adam Hložek má takovou tu falešnou formu, dlouho nehrál a teď se mu daří. 35. minuta, Česko-Kosovo 2-0, 12. minuta, Tomáš Ladra se prosadil hlavou, ve 32. minutě dal na aktuálních 2-0 Adam Hložek. Štěpán Chaloupek na pravé straně, nabízí se mu Douděra, ale přihrávka letí k Ladrovi. Ten už viděl rozeběhnutého Chytila, ale raději zvolil přihrávku, řekněme, konstruktivnější, a to přes levou stranu, kde je Hložek. Ten se pouští do situace 1-2, tentokrát ale ofenzivního hráče Hoffenheimu. Obránci Kosova vycupiteli a dokázali mu balón odkopnout, pokračovat může Sojka. Po něm kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí. Nikam nespěchá, na tom podmáčeném terénu si dává opravdu pozor na každý pohyb. Ladislav Krejčí je dost náchylný ke zraněním, takže tento terén pro něj může být kritický před startem mistrovství světa. Sojkova přihrávka opět nevychází. Alexander Sojka zatím nehraje úplně ideální zápas, ale dokázal vybojovat balón zpět, a to na kopačku Ladrovu. Pokračovat může Sojka, ale už jej dosprintoval Krasniqi Ilir, který opravdu nebezpečně rozehrává. Z toho můžou Češi těžit, ale nevytěží nic, protože červová rána nebude přesná. 36. minuta, skóre se nemění, Česko-Kosovo 2-0.
1: Bylo to vidět, že Lukáši Červovi vůbec nevyšel krok a mohl samozřejmě rozehrát i na své spoluhráče, ať už na levé nebo na pravé straně, ale nakonec se rozhodl zakončit z kroku. Míč měl trochu za svýma nohama, nebylo to vůbec jednoduché zakončení a ten balon zamířil docela daleko od branky golmana Muriče. Teď ale kosovští fotbalisté můžou znovu dopředu, každopádně ztráta od kopačky Rečbekaje a tak naopak budou moci hrát v klidu. Češi ze svého pohledu Bucha tam teď kombinuje taky s Chaloupkem a Hranáčem, zahraje si taky kapitán reprezentace Ladislav Krejčí, který teď aktuálně v 36. minutě může ukázat svým spoluhráčům, kde ideálně by měli stát. To je docela dlouhé čekání, ale kosovští fotbalisté nikterak Krejčího nenapadají a tak má čas kapitán reprezentace na rozehrávku. Horníček se taky zapojí, teď poslal dlouhý dloubáček na Hranáče. No a další borec vedle třeba Adama Hloška z bundesligového Hoffenheimu může pokračovat s míčem na své kopačce. 37. minuta, Češi vedou nad Kosovem 2-0 a teď kombinace na adrese Sojka a Krejčí. Uprostřed hřiště si seběhl Hložek a ten teď může pokračovat středovým kruhem, dává na pravou stranu, kde už je připravený Štěpán Chaloupek, a ten ještě posílá Ladrovi. Ladra je tam sice napadaný, ale dobře se zbavil protihráče a Češi už se dokázali dostat na útočící polovinu.
0: Bucha, po něm Krejčí, hraje se 37. minuta. Kosovo v Praze prohrává s Českem 0-2. Góly dali Ladra a také Hložek. Teď nepřesnost a opět Alexander Sojka. Ne, tohle není jeho zápas, po případě poločas, který má slíbený od trenéra Koupka. Skvělá defenzivní práce od Červa, ale míč ještě nezískal. Hráči Kosova stále u míče. Tohle je nádherná kombinace. Ermal Krasniqi postupuje s míčem na útočnou polovinu, dává balón za zadáky české reprezentace, ale na poslední chvíli Štěpán Chaloupek šel do skluzu a odkopl před nabíhajícím Rahmánem, ale akce Kosova ještě.
2: Takže Česko Kosovo v přípravném utkání před mistrovstvím světa 2-0 před koncem prvního poločasu, co končí v Ostravě, to je celý turnaj, protože se ke konci blíží finále Švédsko-České. Za Radiožurnál Sport jsou na Ostrava Beach Pro Krištof Kousal a Lukáš Kaleta.
3: 18-13 ve druhém setu, Švédové dostávají se do velmi důležitého a nejspíš rozhodujícího trháku. Teď 19-13 v té koncovce, Švédové dali nejdřív 3 body za sebou a pak teď 4. bod v řadě aktuálně a 19-13 to už vypadá celkem rozhodnutě. Těch posledních pár balonů se Perušičovi a Sedlákovi zkrátka nevydařilo. Sedlák teď přijímá servis Omana a bude útočit z levé strany, nakonec útočí do připraveného Omana právě a potom to zvládá. Nacítí, ještě je tady nějaká naděje, 14-19, ale bude to velmi, velmi těžké proti mistrům světa Omanovi s Helvigem.
4: Jiří Sedlák teď nacítí, přetlačil Helviga a právě od švédského hráče balon se odrazil a spadl na polovinu Švédů. David Oman s Jonathanem Helvigem každopádně stále vedou 19-14 a teď útočí na druhou přes a útočí výborně, protože Oman si poradil se servisem Čechů a hned nabil na smeč Helvigovi. Je tady matchball. Celá arena tady v Dolních Vítkovicích stává, tak se to vždy dělá u každého utkání, když je na řadě matchball. No a 20-14 pro Švédy, kteří mohou rozhodnout o svém třetím vítězství na ostravském turnaje Elite Six v řadě a mají to teď ložené, protože je tady dobrý útok, který a je přesný. Byl to útočící Helvig, který chytře nadrazil balón, poté si nechal ještě nahrát od Omana, no a posílá Švédsko za celkovým triumfem. Bylo to až nečekaně rychlé, protože řekněme, že v druhém setu ten úvod byl hodně vyrovnaný, ale nakonec je to tady 21-14 ve druhé sadě.
3: Ano, 19-21 velmi vyrovnané to bylo v tom prvním setu, ale ta druhá sada, zkrátka nevím, jestli už Čechům došly síly, ale ta koncovka jim vůbec nevyšla, Švédové přehráli. A tak končí druzí na tomhle turnaji, ale i tak je to pro ně obrovský úspěch.
4: Vzhledem k tomu, že až z kvalifikace se museli dostat Češi Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem, tak to opravdu to stříbro je, řekněme, až nad plán.
2: Říkají Lukáš Kaleta a Krištof Kousal, Ondřej Perušič a Jiří Sedlák, tedy končí druzí na tuzemském, tedy ostravském turnaji a na Radiožurnálu Sport. Se tím pádem vracíme zpátky na fotbal, zpátky na přípravný duel před mistrovstvím světa Česko versus Kosovo. Za Radiožurnál Sport na tribuně Tadeáš Skalický a Mikuláš Jáša.
1: Poslední příležitost přišla před maličkatou chvílí, teď v 41. minutě, kdy Češi vedou nad Kosovem 2-0, se dostal ke střele zpoza pokutového území Lukáš Červ, ale těsně minul Muričovu branku, ten balon zaplaval a Lukáši Červovi ta rána příliš nevyšla. A tak může Murič rozehrát, ale Sojka tam byl rychle u Krasničiho, nakonec se mu ale nepodařilo obehrát hráče pražské Sparty, který je aktuálně na hostování v Polsku v Legii Varšava, ale Češi se dostali zpátky k míči na soupeřově polovině a i přes některé útočné výpady Kosovců, hlavně v tom úvodním bloku tohoto utkání, tak jednoznačně kontrolují tu hru a jsou lepším týmem snad od nějaké páté minuty, kdy začaly mít jednoznačně větší i prostor na míči a samozřejmě další šance před brankou golmana Muriče. Teď Sojka rozehrává z levé strany na stopera Krejčího, kapitán reprezentace posílá balon na Hranáče, který bude moci v klidu rozehrát, protože Aslány ho nikterak nenapadá. Kosovci čekají na vlastní polovině a zatím se nesnaží získat míč a tak může hrát Bucha, který si seběhnul na pozici levého obránce, po něm si zahraje taky Krejčí. Teď si vybírá Sojku a znovu další házená na vlastní polovině hřiště. Češi nikam nespěchají, vedou 2-0 ve polovině 42. minuty nad Kosovem v přípravě na mistrovství světa.
0: Pavel Bucha si to opravdu hodně teď stížil, šel proti třem, byl faulovaný, praporek letěl vzhůru, asistent rozhodčího ještě napověděl hlavnímu sudímu, aby fouknul do píšťalky. Miroslav Koubek se lehce zlobí na záložníka Cincinnati, že si nepočínal, řekněme, opatrněji. Sojka, po něm Krejčí, obránce Wolverhamptonu, si vybírá parťáka v obranných řadách, tedy je to Robin Hrnáč, po něm Chaloupek, 42. minuta, Česko-Kosovo 2-0, nákop za obranu Kosova nevyšel, byť Mojmír chytil se tam, nabízel na hranici offsideu, ale pozorní byli právě zadáci Kosova a dokázali hlavou dopravit do bezpečí. Teď Krasniči, po něm může hrát Rečbekaj a také Hoča, na levé straně se uvolnil tento záložník Kosova, ale nemá komu, 43. minuta, Kosovo prohrává v Praze s Českem 0-2 a tato kombinace také nebude mít dlouhého trvání, protože u míče už je Lukáš Horníček, který měl nějakou práci, to je pravda, hned v úvodu utkání měl velkou šanci Rahmany, ale překonat Lukáše Horníčka nedokázal. I proto Češi vedou 2-0 ve 43. minutě.
1: Zatím na Lukáše Horníčka, pokud si dobře vzpomínám, šly dvě střely, ale obě byly přímo na něj do jeho postavení, takže zatím ne žádná těžká práce pro golmana Bragy, který ale teď bude moci, respektive muset odkopnout míč někam do středového kruhu. kruhu, kde je připravený o něj bojovat, chytil, ale nedokázal se dostat v souboji proti dvěma kosovským fotbalistům k balonu, a tak může v klidu rozehrát Gelepíny, ten dává na střed, kde je znovu Albion Rahman. Je hodně aktivní útočník Sparty v tomhle utkání a snaží se zabíhat si do středu hřiště, tak aby si nabízel těm svým spoluhráčům z obrany pro balón, ale teď to pro hráče Kosova nevypadá nikterak dobře, i když dokázali vykombinovat ve středu hřiště české fotbalisty. Aslány se dostává k míči a na levé straně je to znovu Galapíny, který dává Albionu Rahmánimu. Ten posílá pěkně přihrávku na Račbeka, ale jeho centr do vápna nikdo nemá. Byl tam první Alexandr Sojka, teď se ještě napřehuje Vojvoda a jeho rána nakonec míří nad branku golmana Horníčka. Znovu žádná práce pro českého brankáře ve chvíli, kdy skončí za malou chvíli 44. minuta a Češi vedou nad Kosovem 2-0. Samozřejmě musíme připomenout i zranění Jana Kuchty, který musel střídat ve 20. minutě. Doufejme, že to neohrozí jeho účast na mistrovství světa, pokud by byl nominován po zápase.
0: Jeho místo zaujal Mojmír Chytil, před malou chviličkou pálil Vojvoda z nějakých 18 metrů, ale pozor, přihrával mu zase Alexandr Sojka. To je už několikátá přihrávka na soupeřovi kopačky, 45. minuta v tuto chvíli naskočila na stadionu Letná, kde Češi vedou 2-0. Někteří fanoušci skandují a rádi by podpořili i ty zbývající, kteří se ještě do skandování podporování svěřenců trenéra Koupka nedostali. Hraje Vojvoda, což je pravý obránce a také kapitán Kosova, jeho nákop na střed hřiště, kde je Aslány. Ten se elegantně otočí s míčem. Na levé straně volný Galapeny. Nabízí se mu Hodža. Přihrávka a letí k Rahmánimu. 30 sekund do konce základní hrací doby prvního poločasu. Výborný Chaloupek dostal se tělem před útočícího hráče a nepovolil mu postupovat směrem kupředu. No a následně Douděra odkopl balón před Galapenym. Pokračovat budou fotbalisté v modrých dresech. Fotbalisté, kteří přijeli z Kosova, už jen 10 sekund do vypršení 45 minut. Češi vedou po zásluze nad Kosovem 2-0, když se prosadil Ladra a také Adam Hložek. Ten hraje vynikající zápas. Tam je Rahmany teď u rohového praporku, který sice nasadil jesličky bránícímu Hranáčovi, ale nebylo mu to nic platné, protože se nedokázal obtočit kolem bránícího hráče české reprezentace, kolem obránce Hoffenheimu. 60 sekund do konce prvního poločasu. Česko-Kosovo 2-0.
1: Jedna minuta nad rámec základních 45. Teď bude Douděra vhazovat z pravé strany hřiště na vlastní polovině. Dlouhý aut si hledá Mojmír Chytil a našel ho, dokázal odhlavičkovat za sebe, kde byl připravený Adam Hložek v souboji a nakonec nebyl ve prostřed hřiště faunovaný Lukáš Červ, taky se rychle zvedl, i když ještě pokřikoval na sudího Krasniče, tak může centrovat do pokutového území, ale tady byl připravený Lukáš Horníček. Spartanovi, respektive hráči, kmenovému hráči Sparty, nevyšel tenhle centr do pokutového území českého národního týmu a tak můžou pokračovat fotbalisté českého národního týmu. Červ si teď přihrává s Krejčím za stavu 2-0 z pohledu české reprezentace, která vede ve předposledním utkání, přípravném utkání nad Kosovem, tedy 2-0. Teď končí první půle. Můžeme očekávat, že do té druhé nastoupí český národní tým hned s několika změnami v sestavě, protože trenér Koubek už avizoval, že právě v tomhle utkání si chce ověřit, jak vypadají všichni fotbalisté, které nominoval, protože 3 z 29 se na mistrovství světa nepodívají.
0: Česko v přípravném utkání před startem na mistrovství světa vede nad Kosovem 2-0. V 12. minutě se prosadil Ladra, ve 32. na něj navázal Adam Hložek. My se ozveme z Letné zhruba za 15 minut.
1: Naslyšenou.
2: Říkají Mikuláš, Jáša a Tadeáš Skalický. Samozřejmě se za nimi vydáme znovu. Teď krátký přehled toho, co se stalo v dnešních hodinách a že to z českého pohledu bylo poměrně zajímavé. Senzační tažení plážových volejbalistů Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka v Ostravě zastavili až ve finále Švédové Oman a Helvik, kteří vyhráli 2-0, ale Češi si tím pádem připsali druhou příčku. Fotbalisté Slovácka porazili v odvětě baráže Artis Brno 3-0, což byl stav už po úvodním poločase. Navázali tím na výhru 4-1 v prvním zápase a Slovácko tak slaví záchranu v nejvyšší soutěži, stejně jako včera Baník Ostrava. Jinak, když se podíváme třeba do světa tenisu, tak čtyřnásobná šampionka Iga Świątecová vypadla na Roland Garros už v osmi finále. Polskou tenistku porazila Ukrajinka Marta Kostiuková a to výsledkem 7-5 a 6-1. Na Radiožurnálu Sport se tenisu budeme hodně věnovat, to až nastoupí Jakub Menšík, poslední český zástupce ve dvouhře, ale teď už míříme na hokej, protože v Curychu se dnes bojuje o medaile, nejprve o ty bronzové. Kanada versus Norsko, zápas, na kterém jsou ve Švýcarsku František Kuna a Petr Kadeřábek.
6: 4 minuty a půl před koncem druhé třetiny Norsko vede nad Kanadou 2-0. Bylo to sice po obrovském tlaku Kanady, ve kterém měli velké šance Celebrini, O'Reilly, no možná bych vyjmenoval celou kanadskou sestavu, jenže vždy obstál Haukeland, no a pak na druhé straně si dali vlastně Kanaděné gol sami, protože Solberg nahodil kotouč od modré čáry a o kopnu White Clouda skončil mezi nohama Gravese a nakonec také za zády kanadského golmana. A tak tedy pokračujeme v marném dobývání norské branky a naprosto v pohodě hrající Norové dokáží vždy zaútočit a také se dokázali gólově prosadit i ve druhé části. Kanadě se příliš nestává, aby prohrávala jednu, pak druhou třetinu, obzvlášť tady na mistrovství světa se jí to stalo pouze jednou a to v tom minulém duelu, tedy v semifinále proti Finsku, jinak ale vždy dokázali otočit. Otáčeli i ve skupině s Norskem a právě i ze stavu 0-2, ale to bylo hned v úvodu zápasu, kdy Kanaďané prohrávali 0-2 a ještě do konce první třetiny dokázali srovnat na 2-2, pak dokonce otočili na 3-2, aby prohrávali ještě 2 minuty před koncem 4-5, ale nakonec získali 2 body za výhru v prodloužení, protože se dokázali 3 powerplay prosadit. Teď k tomu mají tady ještě daleko, ale 4 minuty 18 sekund před druhou sirénou, tedy Norsko vede 2-0 a opravdu sledujeme vlastně hru na jednu branku, na tu norskou, ale do ní zkrátka dobře Kanaďané ne a ne dopravit kotou.
5: Tlaku bylo hodně a trval dlouho, ale ne všechny rány byly přesné, možná i proto, což odsud z komentátorské pozice nejde úplně posoudit, že prostě není kudy a Kanaďané chtějí střílet jen těsně kolem bránících Norů, ale pokud vypálí mimo ně, tak kotouč končí mimo branku. Teď už je vhozeno 4 minuty a 15 sekund před koncem druhé třetiny, dál 2-0 pro Norsko s Kanadou. Ano, slyšíte dobře, Kanaďané v závěru druhé třetiny s pukem na holi. Scheifele dává za branku, kotouč projíždí oběma rohy do toho levého z pohledu útočících Kanaďanů. Tam je ale Salsten a posouvá kotouč do útočného pásma. 4 minuty před koncem druhé třetiny vede Norsko nad Kanadou v souboji o bronz už 2-0. Po té první třetině, kde se trefil Peterson po chybě Gravese, přišla chyba další kanadská, byť jich nebylo mnoho a brancek Nygaard vyjel do pásma, po modré přihrál zleva do prostřed modré čáry, tam odsud pálil Solberg a od chráničů obránce Kanady White Clouda se puk odrazil mezi betony kanadského golmana Jetta Gravese. A tak teď přesně 3,5 minuty před koncem druhé třetiny v souboji o bronz vedou dál Norové nad Kanadou 2-0. Z Curychu František Kuna na Radiožurnál.
6: No, můžeme pokračovat po vstupu pro Radiožurnál. Ve chvíli, kdy se snaží Norové vyhodit kotou, co se jim podařilo, Westerheim dává Macke Olsenovi, ten je v útočném pásmu, posunul doprava, velmi rychlá kombinace, která od Petersena letěl kotouč zprava doleva právě na Westerheima, ten ale dokázal zpracovat a tak může hrát Kozens, který na chvilku opustil nejen hrací plochu, ale i střídačku, šel do útrop stadionu, ale vrátil se na novou plochu. No a teď bude na ledě dál pokračovat při té, kdy se bude hazovat v útočném pásmu Kanady, která se opravdu na dlouhé desítky vteřin dokáže usadit v útočném pásmu Norska. Ostřelují brankáře, no ani ne tak brankáře, jako branku Norska, protože brankář Haukeland k němu dolétne, dejme tomu, každý třetí střelecký pokus Kanady. A Kanaďané vyprodukovali za tu druhou třetinu opravdu jen velmi slabý počet pokusů, protože vystřelili 5x. A to je oproti té první třetině, kdy pálili 18x, tak je to tedy secakra málo. I proto možná prohrávají 0-2.
5: Což je strašně malé a zvláštní číslo vzhledem k tomu tlaku. Teď se to může vylepšit, ale zase další obětavý pád od Kasa Stuhla, dokonce i vlastně do něj tam potom šťouchá spoluhráč Berglund, aby dostal ten kotouč z obraného pásma. To se Lenorům nepovedlo a hraje Kanada. Tomes u levého mantinelu, zadovka za branku, tam je Holloway. Na zádech má Kasa Stuhla Holloway, vyjíždí k modré čáře a znovu posílá puk za branku. To ale pochopil Westerheim a snažil se kotouč posunout dál. Nakonec hraje Kanada znovu a Holloway obraný zkušeně Berglundem, který posouvá dopředu Sténa. Noah Sten souboj jeden na jednoho, ale dostává se do rohu. Tomu stačí, ušetří nějaký čas v závěru druhé třetiny. Ještě 2 minuty 10 zbývá odehrát z druhé třetiny. Stav 2-0 pro Norsko platí dál a teď Kanaďané rozehrávají přes levý mantinel. Scheifele nastavil hokejku, ale Kanaďané odputouť přicházejí, je z toho vyhození, zakázané uvolnění to není, hrát musí Matejčak v obraném rohu kluziště a spolupracuje s dalšími. Scheifele v obrané třetině také, ale Norové jsou blízko u Kanaďanů a dělají jim velké problémy, byť jim třeba úplně neseberou kotouč, což teď neplatí. Teď ale Vrancek Negard, který vlastně na první pohled měl být naražený na mantinel, ale zády se střelil soupeře ještě s pukem na holi. Obrovskou sílu ukazují Norové, třeba teď jako Koblar, ale ten bude spíš bruslit, než se s někým přetahovat. Andersen v pravém rohu. Minuta 25 do konce druhé třetiny, 2-0 pro Norsko v souboji o bronz proti Kanadě.
6: Francet Nigor přihrává Solbergovi, ten pálí, rána vypadla teď z Gravese a je to Koblar, který objíždí branku, ještě mu tam najíždí spoluhráč Solberg, ale nakonec přihrál vedle sebe na Ronilda, ten ale nespracoval, no a pak už se podařilo Kanaděnům vyhodit a Johannesen musí až za vlastní branku. Ronald čeká na přihrávku, ta nakonec přichází od Solberga až vlastně na Gravese. Solberg chtěl překvapit kanadského golmana, vypálil opravdu od vlastní modré čáry, Gravese ale zaskočit nenechal, poslední tři čtvrtě minutka zbývá odehrát z druhé třetiny, ve které jsme viděli jediný gol, dal ho norský obránce a jediný hráč NHL, stabilní hráč NHL norské sestavy Sten Solberg. Hra znovu za kanadskou brankou, Demelou přihrává přes celou šíři kluziště, tam zpracovává, rozbírává Severinimu, ten nabral rychlost, jenže před pravým kruhem zastavil, míchá s kotoučem, na Crosby ho přihrál, Crosby pálí bez přípravy. Hezká akce kanadských hvězd. Od levého mantinelu přes osu hřiště dlouhá přihrávka a na bod pro vhazování, odkud bez přípravy pálil Crosby, ale Haukelance s tím dlouho letícím kotoučem dokázal velmi rychle přesunout a pak lapil Crosbyho pokus. Nicméně Celebrinho přihrávka tedy tam měla pěkné oči.
5: Ale Haukeland byl včas na místě, kde měl být, Crosby moc neměl kudy, ale teď ještě tahle formace zůstává na ledě. 18 sekund, necelých 19 před koncem první třetiny. Čároví čekají s tím vhazováním v útočném pásmu Kanaďanů. Ti prohrávají s Norskem 0-2. Vhozeno, Celebrini výjíždí mezi kruhy, dává doleva do úhlu obránce, nerozpálí, míjí branku, takže kotouč výjíždí do středního pásma. Až k brance Kanaďanů, kde může hrát chvíli Dickinson, rychle poslal puk dopředu, ještě 7 sekund před koncem třetí třetiny. Kanaďané už ale bez puku a tohle v klidu dohraje reprezentace severské země. Skončila druhá třetina, Norové v ní dali jeden gól a přidali tak další k tomu v první třetině. A po dvou třetinách v souboji o bronz vede Norsko nad Kanadou 2-0.
2: Možná trochu překvapivý vývoj na Radiožurnálu Sport, ale i takový nás zajímá. 16 hodin 57 minut ze Švýcarska míříme jen kousek za švýcarské hranice a sice do rakouského Gecisu, který hostí tradiční vícebojařský meeting. Desetibojařskou soutěž tam velmi dobře zatím zvládá i český mladý reprezentant Tomas Järvinen. Teď je na řadě z těch deseti disciplín ta předposlední, tedy hod oštěpem. A podrobnosti přidá přímo z Gecisu náš reportér Jakub Marek.
3: Krásné odpoledne, Tomas Järvinen má za sebou úvodní pokus oštěpařský a povedl se mu 62 metrů a 20 cm. To je nový osobní rekord pro Tomase Järvinena, už pátý osobní rekord v této soutěži. Jeden z těch osobáků byl vyrovnaný, a to v tyčkařské soutěži 490 cm, ale má to stále skvěle rozjeté. Tomas Järvinen, řekl bych, nad nějakými 8004 z ty body, teď samozřejmě už minimálně tedy 771 bodů bude mít v oštěpu a bude záležet na tom, jestli nějaké centimetry třeba ještě v následujících dvou pokusech nepřidá a pak také, jak poběží závěrečnou 15stovku po 18. hodině by měli desetibojaři odstartovat, ale podle toho, co tady předváděl na oválu i včera na 400, tak by i běžecky na tom měl být velmi dobře. No a kdo je na tom skvěle oštěpařsky, kdo je úplně tady mimo konkurenci mezi desetibojaři, vozy, tak je Němec Niklas Kaul. Světový šampion z roku 2019 a muž, který má absolutně nejlepší poslední dvě disciplíny v historii desetiboje, tedy oštěp a 15. stovku. On většinou bývá kolem nějakého 10., 15. místa v soutěži tak nějak mimo pozornost všech, ale pak přijde oštěp, ten přišel právě teď a Niklas Kaul 78 metrů 21 cm a rázem si myslím, že se řadí mezi adepty tady na stupně vítězů a pak má i velmi silnou 15. stovku. Naopak Simon Elhammer potvrzuje, že oštěp je asi jeho nejslabší desetibojařskou disciplínou, první pokusem 51-52. Výrazně se mu tak přiblížil průběžně druhý Němec Leo Neugebauer. Z Getisu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Z atletického Getisu zamíříme za chvíli na pražskou Letnou, kde začne druhý poločas přípravného utkání mezi českou a kosovskou fotbalovou reprezentací, ale tu bude přibližně až za nějaké 3-4 minuty.

0: Do Kalifornie by moc rádi chtěli také čeští fotbalisté. Pokud by se tam dostali na SoFi Stadium do Inglewoodu, znamenalo by to, že 10. července hrají čtvrtfinále mistrovství světa. To je ale ještě poměrně daleko. Teď jsou ve fázi přípravné, konkrétně teď hrají druhý zápas před koncem té přípravy na světový šampionát, chcete-li předposlední přípravný zápas na světový šampionát a poslední hraný v Česku. V Praze na Letné hostí Kosovo, po prvním poločase Češi vedou 2-0 a za malou chvíli začne druhý poločas, který právě na Letné komentují Mikuláš Jáša a Tadeáš Skalický.
1: Ještě jednou krásné odpoledne z Letné, kde za malou chviličku začne druhá 45-minutovka svěřenci trenéra Miroslava Koupka. Do ní vstoupí zavedení 2-0. Připomenu branky, ve 12. minutě se prosadil Tomáš Ladrák, který využil přihrávky od Douděry a dal gol hlavou. Potom to byla one-man show Adama Hloška. Po půl hodině hry a dvou minutách k tomu Adam Hložek běžel od půlící čáry sám na brankáře Muriče. Byla to rána, jako když kopne kůň. Adam Hložek nedal šanci brankáři Kosova a zvýšil na aktuálních 2-0. Řadu změn udělal realizační český tým a my si je zveřejníme za malou chviličku, protože teď budeme vstupovat také do zpráv pro posluchače Radiožurnálu. Česko vede 2-0, právě teď začíná druhý poločas. Góly dali Ladra a Hložek. Z Letné Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
2: A my můžeme pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, protože se právě rozehrál druhý poločas za stavu 2-0 pro Čechy a my můžeme říct, ano, kdo do něj nastoupil v českém dresu a nehrál v první půli. Do obrany se přidal Tomáš Holeš, který vystřídal kapitána Krejčího. No a druhý poločas si zahrajou taky Denis Višinský, David Jurásek, Hugo Sochůrek, Michal Sadílek a Kristof Kabongo. 6 hráčů přidal do té základní jedenáctky Miroslav Koubek, trenér národního týmu, a chce je určitě vidět tak, aby mohl udělat po tomhle zápase tu finální nominaci 26 hráčů, kteří se podívají na mistrovství světa. Teď jejich na soupisce reprezentace 29.
1: Teď nás dobře poslouchejte. Hugo Sochůrek v 17 letech nastoupil za seniorský národní tým a stává se tak vůbec nejmladším českým reprezentantem v historii. S 15 hraje teď proti Kosovu přípravné utkání před odletem na mistrovství světa a i on stále bojuje o tu závěrečnou nominaci. Na levé straně Jurásek má volný prostor před sebou, ale nabízí se mu Sadílek, čerstvý mistr republiky se Sláví, přihrává na brankáře Horníčka. Ten vrací balon na, tuším, že to byl Robin Hranáč, který si vypomohl takovou přihrávkou na střed hřiště, kde je Višinský. Ten to měl na dlouhou nohu, ještě chytil, se snaží zachytit míč, ale nedaří se mu to. Sojka, po něm může hrát Holeš, který převzal po Ladislavu Krejčím kapitánskou pásku. Robin Hranáč nebude nikam spěchat a s rozehrávkou má

0: od rohového praporku, ne? Tak vypadá to, že je to dost možná autové vhazování, ano, u toho rohového praporku se to úplně nepodařilo pochopit nejenom mě, ale i hráčům právě kosovské reprezentace. Každopádně hra teď pokračuje po autovém vhazování, ale Češi získávají. Míč tam dobře zapracoval Višinský. Snažil se mu ještě přes dva hráče přihrát Sojka, ale to se nepovedlo, ale ještě může pokračovat s balónem Holeš. Nový muž na trávníku dává na pravou stranu, kde je připravený Višinský. Po něm si zahraje uprostřed hřiště taky Sochůrek. Jeho přihrávka byla ale nepřesná. Každopádně míč se k němu vrátil a tak může pokračovat Holeš. Na pravé straně znovu Višinský, už byl ve vápně Kosova, ale tam byl Hadžary, který dokázal míč uzmout na kopačky mužů v modrém dresu a Albion Rahmány pak byl faulovaný v souboji s Tomášem Holešem. Konec 48. minuty. Češi vedou nad Kosovem 2-0 a Rahmány se teď zvedá na pro něj dobře známém spartianském trávníku tady na Letné ze hřiště.
1: Lehce se zlobí na českého kapitána Tomáše Holeše, ale mně se to odsud z komentátorského stanoviště nezdálo zas tak kruté, přísné nebo respektive tak vážné, že by se musel útočník Sparty rozčilovat. Hraje se dál 49. minuta, Česko vede nad Kosovem 2-0, Murič nakopává na útočnou polovinu, kde je ale Chaloubek a Kabongo si také zahraje, nebo respektive už hraje, ale chtěl jsem říci, že se dotkne míče právě v této situaci, byl faulovaný, pokračovat budou fotbalisté v bílých dresech, konkrétně to bude Michal Sadílek, který přes Sochůrka rozehrává Chaloupek, na levé straně Jurásek, po něm Kabongo, tento má těžké, je zády k bráně, proti němu hned vystartovali dva bránící hráči Kosova, Sochůrkovi lehce odskočil míč, je na půlicí čáře, ale jako zkušený mazák si teď počínal teprve 17-letý český reprezentant. Byť mu míč odskočil, tak jej dokázal skrotit a přesně přihrát. Holeš, jeho dlouhý nákop na rozeběhnutého chytila. Dříve tam ale bude brankář Murič, který odkopne na tribunu. Češi budou pokračovat autovým vhazováním. To už se hraje minuta 50. Kosovo v Praze prohrává s Českem 0-2.
0: A bude to teď aktuálně Alexandr Sojka, který si tedy zahraje rovnou dva poločasy v tomhle utkání. Vhazoval na pravou stranu hřiště, kde je připravený Mojmír Chytil, ten bojoval o balon u rohového praporku a podařilo se vybojovat další autové vhazování pro český národní tým a znovu u něj je Alexandr Sojka, ale ještě předává míč autorovi té rozhodující penalty v barážovém utkání s Dánskem, které rozhodlo o postupu na mistrovství světa, Michalu Sadílkovi. Ten už si ukazuje svým spoluhráčům, kde ideálně by měli stát, aby jim dokázal přihrát. I když to autové vhazování nebylo dlouhé, tak se podařilo. Sojka může centrovat do pokutového území, ale tam bude nejvýš gólman Kosova Murič. Hned rozehrává na pravou stranu, kde už je Krasniči. Ten se snaží pelášit dopředu, ale byl tam Jurásek. Sice si ho trochu podržel, ale bylo to dovolené. A tak naopak Sochůrek může ve středovém kruhu pokračovat s míčem. Dobře dokázal rozehrát na pravou stranu. Tam je připravený Alexandr Sojka. Sochůrek viděl, že nemá úplně žádnou jinou variantu, ale nakonec to vyřešil opravdu znovu velmi dobře. Na levé straně teď pokračuje s míčem Jurásek po přesunutí hry doleva a znovu kombinují i obránci Sparty. Sadílek dává Hranáčovi a po nich si zahraje kapitán Holeš. 51. minuta zápasu. Češi vedou v předposledním přípravném utkání před světovým šampionátem 2-0 nad Kosovem.
1: Klobouk dolů. S jakým ledovým klidem hraje středopolař pražské Sparty a také české reprezentace Hugo Sochůrek. Je mu teprve 17 let. Teď pozor, ale už se dere do šestnáctky, ale nedodral se. Nepodařilo se mu to, byť dobrá individuální akce pro obránce Slávie a teď také českého národního týmu. Naopak Alexandr Sojka tomu to úplně nevychází. I to sklepnutí po autu, který měl na svědomí Sadílek, nebylo úplně stoprocentní. Pokračují ale Češi v 52. minutě, kdy vedou v Praze na Letné nad Kosovem 2-0. Je to Jurásek, který se snaží dlouhým autem najít někoho z hlavičkářů, pravděpodobně Chaloupka anebo Chytila. Míč má ale ve své moci Murič a to je brankář Kosova, který chtěl rychle rozehrát, ale jeho záměr přečetl Chytil a tak až teď se k míči dostává Hadžary. Dlouhý nákop na útočnou polovinu, práce pro Sojku, který jako poslední zůstal na půlící čáře, dokázal teď dobře zastavit slibně se rozvíjící útok soupeře. Tady je Hodža, který má také prostor před sebou, po něm Vojvoda, 52. minuta, Česko-Kosovo 2-0, dlouhý nákop soupeře úplně nevyšel, ale jako poslední se míče dotkl ne Sochůrek, ale Chaloupek, takže vhazovat budou fotbalisté v modrých dresech, kteří prohrávají 0-2 v Praze s Českem.
0: A bude to na pravé straně nakonec kapitán Vojvoda, který je společně se svými spoluhráči na útočné polovině, každopádně Hadžary ho tam teď poslali hráči české reprezentace, kteří docela vysoko napadají teď Kabongo společně s Chytilem a balon už se tak dostává i ke golmanu Muričovi, ten dává na pravou stranu, tam je sice připraven.

0: pokračovat s míčem Abdullahi, ale Vojvodu teď znovu napadal Kabongo, no a fauloval podle sudího Očenáše na soupeřící nebo na soupeřově polovině, a to znamená kosovský odkop prakticky od branky, protože Murič si staví míč hned vedle pokutového území, respektive přímo do něj, i když ten faul tedy byl těsně vedle, no a to znamená, že kosovští fotbalisté budou moci rozehrávat, bude to Hadžary, který je ve vlastním vápně a posílá dlouhý balon do strany, ale před Rahmánem tam byl Holeš a odkopnul zavu do zámezí, a to znamená další odkop od branky kosovského golmana. Teď je zatím takový hodně pomalý a ne úplně příliš záživný úvod druhé půle, na rozdíl od té první, kdy byl opravdu nejenom cítit aktivní fotbal ze strany Kosova, ale samozřejmě zejména ze strany českých fotbalistů, zatím tedy ne úplně těch prvních 8-7 minut atraktivní.
1: Trošku chybí nějaký Adam Hložek, který jednou individuální akcí dokáže přejít třeba 3 bránící hráče Kosova. 54. minuta, Česko vede právě nad Kosovem 2-0, a to po zásluze. Trefili se Ladra a trefil se právě Adam Hložek, který už na trávníku není, ostatně ani Ladra. Teď Sochůrek, který kombinuje se Sojkou, nabízí se Holeš, Sojka přihrávku zvládnul, Vyšinský na pravé straně, zády k bráně, proti němu 2 bránící hráče, Vyšinský faulovaný, ale nepíská se do píšťalky, Vyšinský musí postupovat s míčem na trávníku, je na 4 a neudržel balon na svých kopačkách. Tady už je Aslány, proti kterému vystartoval výborně Robin Hranáč. Zdálo se mi v prvním momentu taky, že fauloval, ale hra byla ponechána, hra plynula, nakonec ale se rozhodnul na píšťalku fouknout, hlavně rozhodčí, a dopřál tak soupeři volný přímý kop v 55. minutě, kdy Česko vede nad Kosovem 2-0. Vy posloucháte Radiožurnál Sport, jde o předposlední přípravné utkání před vstupem do světového šampionátu. Dlouhý nákop hostů na útočnou polovinu tedy katastrofálně nevyšel, balon sbírá Horníček, po něm může hrát maličký Michal Sadílek, který patří vůbec k nejmenším hráčům aktuálně na trávníku. Na pravé straně se uvolnil Holeš, který si chtěl možná stáhnout míč, to se mu tedy vůbec nepovedlo. I tak Češi budou pokračovat, protože sice Holeš nezvládnul tu kličku na Rahmaniho, ale právě od útočníka Sparty se balon odrazil do autu. Pokračovat bude tedy český kapitán, který zatím nemá dostatečnou nabídku. 55. minuta, Česko-Kosovo 2-0.
0: Neměl dostatečnou nabídku, a tak přenechal nakonec míč Alexandru Sojkovi, aby se s tímhle neúplně jednoduchým problémem mohl popasovat někdo jiný. No a Sojkovi se teď vůbec nepovedl tenhle aut, protože balon z jeho rukou zamířil do zámezí. Sojka prostě netrefil hřiště. No a to znamená, že kosovští fotbalisté budou moci rozehrát. Konkrétně se o tu rozehrávku stará. Teď je to Capellini, Galepini, který dává míč do obrany. Teď ale problémy Vojvody, který je tam napadáný znovu Kabongem, ale dokázal se z toho kapitán Kosova dostat, a to přihrávkou na golmana Muriče. Teď ale pojďme zpátky, protože na středovém kruhu se snažili kosovští fotbalisté dostat se do šance, ale dvojce Aslány Rahmány se to nepovedlo, a to znamená, že naopak můžou nakopnout Horníčkem balon dopředu Češi. Tam byl v offsideovém postavení Mojmír Chytil, a to znamená rozehrávku Kosova. Tady je Iril Krasniči, který bude rozehrávat z vlastní poloviny hřiště. Po něm si zahraje nový muž na trávníku z pohledu Kosova, kterým je Zaberdža, který se dostává teď už dopředu společně s Ermalem Krasničem, ale dobře se vrátil Hugo Sochůrek, získaný míč z pohledu 17-letého středopolaře českého národního týmu. Tenhle míč je moc pěkný od Juráska na pravou stranu a dopředu tak může pokračovat Vyšinský. Má před sebou 2 soupeře a dává na levou stranu, kde je taky Mojmír Chytil. Neprostřed hřiště rychle sklepnul míč Sadílek na Juráska, ten může střílet pravačkou. Dal si balon na svoji slabší nohu, ale tahle rána byla zblokovaná. A tak budou Češi kopat roh. V polovině 57. minuty vedou nad Kosovem 2-0.
1: Nám se to odsud z komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport radí, ale je škoda, že teď Denis Vyšinský nepostupoval s míčem sám, že nebyl odvážnější. Byť tam měl proti sobě 2 bránící hráče Kosova, to je pravda, ale hůř by to neskončilo. Zakončil by tak či onak. Teď rahový kop Michal Sadílek, 57. minuta, Česko-Kosovo 2-0. To je svíčka, kterou teď vytvořil Michal Sadílek. Trefil alespoň Holeše, ten se snažil vrátit balon do ohně, ale stalo se to nejhorší, co se stát mohlo. Je tady break pro Kosovo. Konkrétně pro, tuším, že Abdullahiho, který už je ve vápně, jedna zasekávačka, druhá zasekávačka, a naražení na Tomáše Holeše, který se dokázal v rychlosti vrátit, ještěže tak. Tohle zavánělo problémem pro český národní tým, který ale ustál 58. minutu a stále tak svěřenci trenera Koubka vedou nad soupeřem 2-0. Sojka, jeho přihrávka na levou stranu, tam je Chaloupek. Zatím jedinými autory gólů Ladra a Adam Hložek. Oba dva už nehrají, už odpočívají a třeba už si i připravují na to, na ten dlouhý let do Spojených států amerických, do New Jersey. Tady je Sochůrek, který vymýšlí nějakou kulišárnu, ale přihrává na pravou stranu. Česko vede nad Kosovem 2-0. Sadílek, po něm může hrát znovu Sochůrek, ten je opravdu velice agilní a je hodně vidět. Teď se
2: na přípravný fotbalový duel Česko-Kosovo se samozřejmě vrátíme, ale svého reportéra máme také na prestižním a velmi známém atletickém mítinku v Gecisu v Rakousku, kde se daří poměrně Tomasi Järvinenovi, teď už za sebou má 9. z 10 disciplín, tedy hod oštěpem. Kolik hodil, Jakube Marku?
3: Hezké odpoledne, 62 metrů a 20 cm, nový osobní rekord pro Tomasi Järvinena, 20-letého českého atleta, reprezentanta, a i po 9. disciplíně stále drží výbornou 5. pozici, a co je ještě lepší, tak má to rozjeto na výkon kolem 8400 bodů. Ten jeho celkový součet budeme znát někdy mezi 18. a 19. hodinou. Po 18. hodině by měli vyběhnout do závěrečné disciplíny 10 bojaři, tedy 15 stovky, ale teď se tady hodně stahují mračna, jsou vidět i nějaké blesky, tak uvidíme, kdy vlastně se 15-stovka poběží. Průběžně stále vede Švýcar Ehammer. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Z Gecisu teď půjdeme kousíček na západ, ale opravdu jen mírně do Švýcarska, protože na hokejovém mistrovství světa se mezi Kanadou a Norskem rozhoduje o tom, kdo získá bronzové medaile. Kdo k tomu má blíže? Petře Kadeřábku.
4: No rozhodně Norové, protože ve 43. minutě stále vedou 2-0 a Kanada ve třetí části de facto se nezmohla na nic jiného než na sražení Solberga a nebo na možná delší pobyt v útočném pásmu, ale spíše se musí vydávat dozadu, stejně jako teď, kdy dostává Brancek Nygaard a trefuje tyč. Nygaard trefil teď tyčku kanadské branky, velmi dobře to sehráli Norové, kteří šli do přečíslení a Koblar vyzval Francena Nygaarda k tomu, aby posunul skóre ještě do vyšších výšin pro Nory, ale zatím stále platí po 3 odehraných minutách ze třetí třetiny, že Kanada marně dobývá branku, kterou stráží Haukeland, a to i teď po střele Whitecloud. Znamená to tedy, že v boji o bronz jsou stále blíže senzačním medailím Norové, kteří vedou nad Kanadou. Zatím 2-0.
2: Říká z Curychu Petr Kadeřábek.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: A na Radiožurnálu Sport zpátky do Prahy na Letnou přípravné fotbalové utkání před mistrovstvím světa v podání českých reprezentantů Česko-Kosovo komentují Mikuláš Jáša a Tadeáš Skalický.
1: Přesně hodina hry za námi. Česko vede nad Kosovem 2-0. Tady je Kabongo. Na levé straně má Vyšinského. Kabongo pálí sám. No, teď trošku jako sobec se zachoval útočník české reprezentace, protože na levé straně byl nikým nehlídaný Vyšinský, na pravé Sojka. Byla to situace 3-1 a Kabongo to zkusil sám. Co si o tom myslíš?
0: Není úplně důležité, co si o tom myslím já, ale samozřejmě je hodně důležité, co si o tom myslí trenér reprezentace Miroslav Koubek. A u něj to vypadalo, že nebyl úplně nadšený z toho, jo? Že Kabongo teď nepřihrál a raději vystřelil a ta rána byla po zemi zblokovaná, sudí, respektive golman Kosova Murič tam byl hodně rychle, nebylo to nic nebezpečného, no a Vyšinský, zejména Vyšinský, byl v mnohem lepší postavení než
1: Kabongo. Kdyby dal Kabongo gól, tak teď mluvíme o nádherné akci.
0: Samozřejmě, ale gól to nebyl a sudí Koubek, respektive trenér Koubek vůbec nadšený nebyl. Každopádně teď chvilka pauzy, protože probíhalo ošetření někde na policí čáře u střídaček Hadžary, ležel na trávníku, ale vypadá to, že bude všechno v pořádku, teď už stojí, pije a bude moci pokračovat ve hře. Probíhá taky střídání kosovského národního týmu za stavu 2-0 z pohledu českého národního týmu, který tedy teď vede ve 62. minutě. V prvním poločase se prosadila dvojice Ladra Hložek, která už ale na trávníku není.
1: 62. minuta, stále ještě nějakou půl hodinku mají ti reprezentanti, kteří jsou takzvaně na hraně, a trenér Koubek to nazval jako výběrové řízení k tomu, aby se ukázali nejenom Miroslavu Koubkovi, ale celému realizačního týmu české reprezentace. Pokračovat bude Murič, což je brankář Kosova, které v Praze prohrává s českou reprezentací 0-2. Kosovo to do dějiště mistrovství světa nepoletí, protože ve finále baráže prohrálo s Tureckem Finskem 0-1. Češi ti na tomto stadionu vybojovali postup po penaltách s Dánskem. Tak, teď už se zase hraje. Jurásek je v souboji proti Krasničimu, úspěšnější fotbalista Slávie. Ano, no, úspěšnější fotbalista, někdejší fotbalista Sparty, nebo kmenový fotbalista Sparty, ale počínal si nedovoleně, takže můžeme spíše body přičíst fotbalistovi Slávie. Teď jsem se do toho lehce zamotal, pokračujeme dál. 63. minuta, Lukáš Horníček bude vykopávat takřka od vlastní brány, nepůjde o rozehrávku, protože jak Tomáše Holeše, tak také Robina Hranáče a Štěpána Chaloupka vyhání ven na útočnou polovinu. 63. minuta je v polovině, na Letné neprší, Češi vedou 2-0, dlouhý nákop Horníčkův na útočnou polovinu chytil, v souboji neúspěšný, pokračovat musí ale Robin Hranáč, který také ne úplně přesně přihrál svou hlavou a teď se pouští do souboje jeden proti jednomu. Hranáč a proti němu Aslány. Zatím úspěšnější fotbalista Kosova, který si vybojoval velice, ale velice zajímavou standardní situaci.
0: Hranáč zatahal Aslányho za ruku, spíš ho přidržel, takže Aslány nemohl vůbec pokračovat ve hře. No a tohle je hodně nebezpečná standardní situace přímo před tím půlkruhem, který označuje pokutové území českého národního týmu, a to znamená, že je míč nějakých 21-22 metrů, možná i méně, od branky Lukáše Horníčka. Uvidíme, kdo se k exekuci postaví. Samozřejmě nabízí se i útočník pražské Sparty Albion Rahmány, který ale, pokud se teď dobře dívám, mezi fotbalisty Kosova už na trávníku není, protože ho před malou chvílí vystřídal Valmir Matoši. A to znamená, že to bude určitě někdo jiný. Vypadá to dost možná na právě Aslányho, který byl faulován v tom souboji před malou chvílí, no a bude moci ohrozit branku Lukáše Horníčka. Teď na konci 64. minuty, kdy Češi vedou nad Kosovem v přípravě na mistrovství světa v předposledním utkání před startem šampionátu 2-0. Aslány si dal ten míč až za ten vyznačený prostor, který sudí označil takovou tou pěnou, což sudí moc nechápal, ukazoval tam Aslánymu, že úplně nerozumí tomu počínání. Každopádně míč už je na správné místě, Aslány se rozebíhá a neobstřelil zeď, naopak jí trefil. Dobrá práce českých obránců, kteří udrželi míč ve hře, no a možná tam byl do nějakého nepříjemného místa trefen, vypadá to Štěpán Chaloupek, který teď leží v pokutovém území, respektive na všech čtyřech, ale snad to bude v pořádku. Češi vedou 2-0 nad Kosovem v 65. minutě.
1: Jo, tohle bolí, kdo kdy hrál fotbal, tak moc dobře ví, o čem teď mluvíme, ale bylo to míčem, nebylo to soupeřem, takže Štěpán Chaloupek na 1000% bude v pořádku, pravděpodobně do obličeje trefil míč Štěpána Chaloupka, který stál ve zdi. No ještě, že tak, protože ta rána byla poměrně prudká a zdála se mi z komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport, že i přesná. Takže body pro Horníčka, jak si postavil zeď, a body také pro Chaloupka, jak se neuhnul střele. 66. minuta, Česko vede nad Kosovem 2-0. Pokračovat budou stopeři Kosova, jmenovitě Hadžary, který opravdu už několikrát dost riskantně rozehrával Aslany patičkou, vybízí ke spolupráci své spoluhráče, jenomže tam byl Hranáč a byl tam také Sochůrek, který za těch kolik 20 minut hraje vynikající zápas. Nebojí se, je přesný a je také dost důrazný. Byť teď tedy úplně má slova nepotvrdil, protože si nedokázal přelobovat bránícího hráče. Tak co Sadílek, po něm chytil. Nabízí se Kabongo, situace jeden proti jednomu. Kabongovi jde do náběhu sice Sojka, ale přihrávka k němu nedoputuje, to je škoda. Pokud by ta přihrávka přesná byla, tak Sojka peláší tváří v tvář brankáři Muričovi. 66. minuta, Česko-Kosovo 2-0.
0: Další neúplně ideální nebo ideálně vyřešená situace z pohledu Kabonga, který už ve druhém poločase mohl dát gól, ale mohl dát gól taky Denis Višinský, ale Kabongu mu nepřihrál do lepší pozice. Teď každopádně zisk hráčů Kosova, ale Vojvodovi vůbec nevyšel tenhle křižný pas, který ale byl jednak přízemní a zároveň taky dost naslepo, a to znamená, že budou moci pokračovat s míčem čeští fotbalisté. Holeš kombinuje se Sadílkem, ten si zaběhl do obraných řad a bude si taky teď přihrávat se Sochůrkem ve středovém kruhu. Teď se mi trochu zdá, že opadlo hodně to tempo tohohle utkání. Nejenom kosovští, ale i čeští fotbalisté moc dobře vědí, že jde pouze o přípravu. Teď se Sochůrek snažil prodrat přes střed hřiště, přes nějaké dva hráče. Nepovedlo se, ale dobře zapracoval dozadu proti útočné snaze Kosovanů. Tomáš Holeš, ten ale přišel o míč a naopak Matoši může už postupovat k pokutovému území, dává za jeho hranici, tam je připravený Demaku, který už to má na střelu pravačkou, ale jeho projektil zamířil daleko nad branku Lukáše Horníčka a to znamená, že na začátku 68. minuty bude moci právě Lukáš Horníček rozehrát od vlastní brány, je tam s ním připravený ve vápně taky Štěpán Chaloupek, který Horníčkovi pomůže, no a postupná rozehrávka z pohledu českého týmu, dlouhý pas na Mojmíra Chytila, ten je ve středovém kruhu trochu přidržován, teď dobrá práce Alexandra Sojky, který se snažil napadat rozehrávku Kosova a nakonec se to vše vydařilo Denisu Vyšinskému a Mojmír Chytil se ještě zapojil do toho je boje o malon, ale každopádně sudí tam viděl nějaký faul z pohledu českých fotbalistů a zastavil hru, každopádně teď dva borci leží na trávníku v polovině 68. minuty, Češi vedou nad Kosovem 2-0.
1: Z českého pohledu je to Mojmír Chytil, ten se drží za pravé stehno a zcela oprávněně, protože šel do skluzu a do skluzu šel i obránce Kosova Ilir Krasniči, ale ten šel kolenem napřed a trefil právě na stehno Mojmíra Chytila. Nebude to nic vážného, ale bude to ten lidově řečeno koňar, který bolí nejvíce druhý a i třetí den. Takže let bude velice výživný pro Mojmíra Chytila, pokud dostane pozvánku do závěrečné nominace na mistrovství světa. 69. minuta, Česko vede nad Kosovem 2-0. Chytil dnes bude v pořádku, zítra to bude pekelně bolet. Krasniči Ilir na pravé straně, po něm Murič.
0: Snad to Eduard Poustka, masér reprezentace, rozmasíruje.
1: Bude mít plné ruce práce a to doslova. 69. minuta končí, Česko stále vede nad Kosovem 2-0. Teď si skvěle počínal Chaloupek, který svou hlavou dopravil balon do bezpečí. A to tak ideálně, že pokračovat může brankář Horníček. Ten čeká, až se mu nabídne třeba Sadílek, ten rychle odeběhnul. Horníček si položil balon na perfektně připravený trávník, který je tady na stadionu Letná. Dlouhý nákop na Vyšinského se mu už ale tolik nepovedl. Vyšinský se zapojuje hned do dění, protože chce napadat rozehrávku Kosova. To je přesné, tady je Vojvoda, který také vypomůže si malou domu na brankáře Muriče. Pozor na tu obrovskou chybu! Vyšinský má odkrytou bránu, ale netrefuje cíl, netrefuje zařízení. To byla těžká střela. Možná teď Vyšinský mohl zachovat chladnou hlavu. Ale to se nám to opět radí.
0: Ano, ale musím říct, že David Jurásek byl v opravdu mnohem lepší pozici. Vyšinský měl balon tak trochu za sebou. Teď ještě pojďme zpátky na hrací plochu, protože Holeš se musí vracet před dotírajícím Matošim a Kosované se ještě dostávají do další šance, ale dobře se znovu vrátil Tomáš Holeš právě k Aslánimu. Každopádně pojďme se vrátit té šanci Denise Vyšinského. On byl zády tak nějak k brance a otáčel se s míčem, aby se pokusil trefit odkrytou branku, protože Murič byl právě venku z brány, ale David Jurásek byl připravený na to a byl naběhnutý na to, aby mohl zakončit neúplně ideálně vyřešená situace. Každopádně Češi se nemusí úplně zlobit, protože na závěr 70. minuty vedou 2-0 nad Kosovem v přípravě před světovým šampionátem. Připomeňme, že hned po dnešním utkání zamíří do Spojených států, aby pokračovali v té přípravě proti Guatemale a na mistrovství světa se utkají se třemi týmy, postupně Jižní Korea, Jihoafrická republika a domácí Mexiko. Teď pokračují čeští fotbalisté. Uprostřed hřiště Sadílek dává na levou stranu, tam je připravený Štěpán Chaloupek. 11 102 diváků se přišlo podívat na tenhle duel Česko-Kosovo. Holeš je u balónu, po něm taky Hranáč a další přihrávky, házenkářské přihrávky mezi obránci české reprezentace. V polovině 71. minuty za stavu 2-0.
1: 29 men teď aktuálně čítá soupiska české reprezentace, ale na mistrovství světa může letět pouze 26 z nich. Jednoduchou matematikou, tři hráči dnes v reprezentaci končí a na dodějiště mistrovství světa se nepodívají. Dlouhý nákop Horníčků na útočnou polovinu úspěšný. V souboji Hadžary a také Chytil. Bohužel útočník pražské Slávie se počínal nedovoleně a tak se fouklo do píšťalky v 72. minutě. Zavedení 2-0 budou hráči Kosova rozehrávat standardní situaci. U míče konkrétně Avdulahu, který kombinuje s Aslanem. Aslany se pouští do individuální akce, tam je Vojvoda, který ale neodhadl míč a tak to budou znovu čeští reprezentanti, kteří budou v minutě 72. vhazovat zavedení 2-0. Koukám se ještě na lavičku české reprezentace, kde je trenér Suchopárek a také Koubek. O něčem diskutují, pravděpodobně půjde na trávník Jaroslav Zelený. Ale nepředbíhejme, teď vhazuje Jurásek, zatím nemá dostatečnou nabídku svých spoluhráčů. Sadílek už se nabízí, Elegantním způsobem to zvládl Jurásek, který si nejdříve levačkou zvedl míč a pravačkou jej nakopl na útočnou polovinu. Sochůrek hlavou přenechává balón pro Chytila. Chytil zády k bráně faulovaný, ale nefouká se do píšťalky. Kosované mohou pokračovat. Je to konkrétně Hodža, který kombinuje se svými spoluhráči. Teď Krasniči, Ermal Krasniči na středu hřiště, nikým nehlídaný Abdullahu. 73. minuta, Kosovo u míče, které prohrává v Praze s Českem 0-2.
0: Hadžary kombinuje se svým kolegou z obrany Vojvodou, kapitán kosovské reprezentace. Raději ještě vrací míč Irilu Krasničimu, který dává znovu Hadžarimu. Teď házenkářské přihrávky mezi obránci kosovské reprezentace, tak trochu podobný obrázek, který jsme mohli před chvílí tady společně s fanoušky českého národního týmu sledovat před malou chvílí v české obraně. A když se podívám do toho sektoru pro hostující fanoušky, tak mám pocit, že sem přijelo víc lidí z Kosova snad než na některé domácí zápasy pražské Sparty, když hraje třeba proti některému z moravských týmů. Docela početný je ten kotel Kosova.
1: 74. minuta, Česko stále vede nad Kosovem 2-0. Z Letné Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: A my můžeme pokračovat přímém přenosu Radiožurnálu Sport taky, protože Lukáš Horníček se teď dostal trochu do šprajcu s útočícím hráčem Kosova a musel mu udělat kličku, ale to se vše povedlo. Teď se snažili ještě čeští fotbalisté dostat do rychlého breaku, po zisku se o to snažil Michal Sadílek, ale mezi tím bylo pískáno, sudí Očenáš totiž zastavil hru a bude se hrát ze strany české reprezentace. Z pravé strany bude rozehrávat Tomáš Holeš, ale mezi tím odejde z trávníku Štěpán Chaloupek za potlesku českých fanoušků. Ho teď nahradí Jaroslav Zelený.
1: Další Sparťan na trávníku, který se představí doslova a do písmene domácím fanouškům. Je to takové neučasané. Samozřejmě nehraje sestava, která by na sebe byla zvyklá. Nehrají ti reprezentanti, kteří velice pravděpodobně nezačnou třeba v základní sestavě na mistrovství světa. I tak je tam spousta chyb, spousta takové, řekněme, nervozity, ale je to zcela logické, je to příprava na světový šampionát, největší turnaj, který na národní úrovni můžete mít. 75. minuta končí, to znamená, že už pouze málo času mají ti reprezentanti, kteří jsou na hraně na to, aby se ukázali trenéru Miroslavu Koupkovi. Připomeňme společně s Tadášem Skalickým, kteří ti reprezentanti vůbec do dnešního zápasu vlastně nezasáhli.
0: A je tedy dost pravděpodobné, že Miroslav Koubek už si je ani nechce vyzkoušet a počítá s nimi na světový šampionát. Coufal, Zima, Darida, Provod, Souček, Šulc, Chorý a Šik, osmička hráčů, kteří nejsou dnes ani na soupisce proti Kosovu. Každopádně pojďme teď zpátky na trávník, protože Češi rozehrávají. Vysvětlo poprvé sluníčko během druhého poločasu v 75. minutě, poté co před zápasem snad hodinu v kuse hustě pršelo. Sochůrek je uprostřed hřiště a dává ještě Sojkovi. Na pravé straně bude pokračovat s balónem Holeš, ale raději vrací Hranáčovi. Do obrany zahraje si taky Zelený, nový muž na trávníku, dává balón na Michala Sadílka. Po něm ještě může zleva pokračovat s balónem David Jurásek a hledá uprostřed hřiště Sochůrka. Ten dokázal přihrát na pravou stranu, kde je připravený Holeš a může pokračovat s balónem do středu. Tam už je Denis Višinský a docela pěkná kombinace Čechů, kteří se dokázali dostat až na polovinu soupeře a uzamknout tak Kosovo na vlastní půlce hřiště. Znovu je to Michal Sadílek, který hledá Huga Sochůrka, ten se hodně nabízí a dokázal i přihrát, ale ta přihrávka nebyla úplně přesná, respektive ke Kabongovi díky obráncům Kosova nedošla. A tak můžou právě fotbalisté v modrých dresech postupovat dopředu. Tohle je Galapeny, který už hledá některé ze svých kolegů vepředu. Je tam Aslány, který se dokázal seběhnout už do vápna českého celku. Ještě jednou se dokáže přihrát na Galapiniho, který může už odcentrovat, ale raději ještě hledá v záložní řadě Demakua, který nakonec ještě dává míč do obrany. No a teď jsou to naopak kosovští fotbalisté, kteří zavřeli Čechy na jejich vlastní polovině. 77. minuta, Česko-Kosovo 2-0.
1: U míče jsou hráči Kosova, kteří nádherně kombinují před vápnem české reprezentace. Rána, která skončí vedle tyče branky Lukáše Horníčka, byť golman Bragi podle mě si byl jistý a moc dobře věděl, že balon skončí mimo zařízení, byť ten zákrok vypadal z komentátorského stanoviště tak, že Horníček dával najevo, jsem tady, jsem připravený, ale moc dobře věděl, že ten balon skončí mimo branku. 77. minuta, Kosovo v Praze prohrává 0-2 s českou reprezentací, Ladra dal gol a také Adam Hložek. Ale to vše v prvním poločase. Kabongo po delší době u míče chytil, se snažil rozeběhnout Juráska, to se mu úplně nepodařilo. Byť až teď Jurásek presuje a atakuje rozehrávku Kosova, Murič, na levé straně se uvolnil Vojvoda, přihrávka letí na pravou stranu, kde je Galapeny, ten si, no, chtěl jsem říct si počínal fotbalově, ale úplně fotbalově to taky nebylo, byl to dlouhý nákop na útočnou polovinu, který dokázal zblokovat Denis Višinský. Pokračovat budou tak fotbalisté, kteří jsou dnes za hosty, tedy hráči Kosova. Galapeny, má to těžké, proti němu vystartoval jak Sojka, tak také Višinský, dva ale mladíci ve výběru Miroslava Koupka nedokázali odebrat zkušenějšímu fotbalistovi z Kosova míč, ale pokračovat už může česká reprezentace, protože Galapeny pouze odkopl na útočnou polovinu. 78. minuta, Češi vedou v přípravném utkání nad Kosovem 2-0, Sadílek je u míče. Na pravé straně se nabízí Sojka, po něm ale může hrát Zelený. Reprezentant České republiky a také fotbalista pražské Sparty si vybírá Davida Juráska. Ten svou slabší pravačkou vybízí ke spolupráci Chytila a také Višinského, ale našel pouze Hadžariho, což je obránce Kosova, a teď navíc faul, kterého se dopustil Hugo Sochůrek. Já bych mu to v tomto momentu odpustil, protože napadal rozehrávku soupeře a bohužel dal do toho velký ráz. Byl tam a prostě pozdě v tom souboji. 79. minuta, začíná Česko-Kosovo 2-0.
0: A bude to Hadžari, který teď rozehraje z vlastní poloviny hřiště, ale ještě se bude na něco čekat, protože sudí a tam teď něco řeší s Aslánem, ale vypadá to, že to je jenom krátká domluva právě mezi Aslánem a sudím Očenášem, ale Aslánemu se něco hodně, hodně nelíbilo.
1: Robin Hranáč má roztržený dres, aha, pravděpodobně mu jej roztrhl Aslany. Robin Hranáč musí opustit trávník a čeká se na to, až mu kustodi přinesou nový.
0: Tak to je další specifická situace, která se v tomhle utkání děje. Buďme ale rádi, že Hranáče nepotkalo podobné neštěstí jako Jana Kuchtu, který se zranil už ve 20. minutě, pojďme to připomenout, a musel ho střídat Mojmír Chytil, tak budeme samozřejmě doufat, že Jan Kuchta, pokud tedy je zamýšlen do nominace na mistrovství světa, se nezranil, protože to by samozřejmě pro útočníka Sparty, který měl opravdu velmi povedené jaro v dresu pražského celku odsud z Letné, bylo velmi kruté, kdyby se zranil v přípravném utkání před světovým šampionátem. Teď se Hranáč vracel z střídačky, kde dostal nový dres, a hned se zapojil do akce, protože zezadu tam překvapil hráče Kosova. Každopádně teď se bude vhazovat z pravé strany hřiště z pohledu české reprezentace, protože to tam dobře vyřešili Sochůrek společně se Sojkou, a právě druhý jmenovaný bude vhazovat v polovině 80. minuty, kdy Češi vedou nad Kosovem 2-0, ale Sojka teď úplně nemá nabídku. Znovu je to takové mdlé, podobně jako v celém druhém poločase, kdy nepřináší tohle utkání příliš mnoho šancí na kosovské straně vůbec, a na té české jich několik bylo, ale nebyly ideálně vyřešené. Teď ale pojďme zpátky, protože Aslány už míří do pokutového území, dává ještě na druhou stranu, tam je Galapeny a ten centruje a míč končí za Lukášem Horníčkem v brance. Kosované dávají gól na 1-2. Tohle byl jeden z nových hráčů na trávníku s číslem 19, Emir Lahu, který tedy doklepnul balon za záda Horníčka úplně osamocen. Galapeny tam nacentroval ten balon, od někoho se odrazil, teď přesně nevím, jestli to byl český fotbalista nebo kosovský, ale to je úplně jedno. Nikdo z Čechů nedokázal ten balon odehrát přes to malé pokutové území před golmanem Horníčkem. No a míč zamířil až na Emerlahu, a který byl úplně sám před prázdnou bránou.
1: To byla nádherná, nádherná kombinace, krásný fotbalový moment. Pochvalme Aslanyho, který nezazmatkoval ve vápně české reprezentace, dal balon pod sebe do tandemu právě Galapenimu. No a ten udělal přesně to, co v této situaci udělat máte. Napálit to pod sebe, nějak se to odrazí, a ty už si zmiňoval jméno střelce, jejím Emerlahu, který se prosazuje v 80. minutě, omlouvám se, snižuje tak na aktuálních 1-2. Teď se chviličku hrát nebude, protože na trávníku leží v bolestech Rači. Čekáme na to, jestli se zvedne, drží se za levé rameno, pravděpodobně jej tam dojel Michal Sadílek, to umí. Říká se o Michalu Sadílkovi, že s ním opravdu chcete raději hrát i na tréninku, ne proti němu, protože veškerá je souboje od tohoto někdejšího záložníka, který prošel třeba akademii PSV Eindhoven, opravdu dost bolí. Robin Hranáč může pokračovat po tom, co bylo vhozeno míč rozhodčího takzvaně. 82. minuta, Češi vedou nad Kosovem 2-1. Hranáč, po něm Zelený, nabízí se Sochůrek, odskočil si na levou stranu ze střední zálohy, postupuje směrem kupředu naprosto sám, udělal to nádherně, obešel tři bránící hráče Kosova a byl faulovaný. 17 let, Hugo Sochůrek, seznamte se, nádherná individuální akce.
0: A žlutá karta pro Hadžariho, tohle byl opravdu moc pěkný fotbalový moment, o který se postaral Hugo Sochůrek, který i přesto, že debituje v dresu národního týmu, i přesto, že možná ještě bojuje o nominaci na mistrovství světa, určitě nemá tenhle 17-letý borec místo jisté, to se samozřejmě dozvíme bezprostředně po zápase na tiskové konferenci od kouče Miroslava Koupka, tak i přesto je úplně v klidu a dokáže s chladnou hlavou rozehrávat míče jako zkušený matador, jako třeba Vladimír Darida, jeho reprezentační kolega v nejlepších letech. Teď každopádně míč znovu ve hře, Sadílek kombinuje se Zeleným a taky Hranáčem. Zelený dává Kabongovi, tomu se ale nepovedl první dotek. Ještě tam byl v prostřed hřiště v souboji Sochůrek a tohle by taky mohla být žlutá karta, ale vypadá to, že sudí Očenáš si ji nechá v kapse, ale každopádně Sochůrek do tohohle souboje šel, vypadalo to kopačkou napřed a nebylo to úplně s úmyslem zahrát míč.
1: Ale šel tam tvrdě v těchto soubojích, pokud tam jdete měkce, tak většinou schytáte větší ránu vy, tentokrát Hugo Sochůrek volil takovou razantnější variantu. Nebylo to za žlutou kartu, ale už i za podobné zákroky jsme viděli právě kartu žlutou. Teď zase Aslány, je to podobná situace jako ta, která vedla ke gólu. Aslány mu se sice nabízí galapeny, ale Aslány pokračuje s míčem kupředu sám, je před vápnem české reprezentace. Hraje se minuta 84. Svěřenci trenéra Koupka vedou nad soupeřem 2-0. Góly padly v prvním poločase. Galapeny si zabíhá za Sojku, ten se ale ještě rychle vrátil do souboje a nenechává hráče Kosova odcentrovat. Zblokovaný centr nakonec, rohový kop pro fotbalisty v modrých dresech.
0: A znovu tam byl nedoraz Alexandra Sojky, který tam vlastně přišel o balón a tak nějak připravil pro Kosovo tenhle tlak, který teď budou moci využít fotbalisté v modrých dresech, kteří teď budou čekat v pokutovém území, až přiletí centr právě od autora goru Emerlahua, ale nejvýš byl Robin Hranáč, který dokázal odhlavičkovat balon pryč z nebezpečného prostoru. Teď ale ještě počkejme na tu hlavičkovanou v pokutovém území, která končí v rukavicích Lukáše Horníčka. 85. minuta, Češi vedou nad Kosovem 2-1 zásluhou Ladry a taky Hloška. Horníček pokládá míč na trávník, dává Sochůrkovi, ten je napadán Emerlahuem, ale dokázal rozehrát na kolegu ze Sparty Zeleného, ale Horníček byl pod tlakem, no a tak zakopl míč jenom do zámezí a tak někde u středové čáry budou teď rozehrávat aut právě kosovští fotbalisté. Je to Vojvoda, který dává do obrany, tam bude pokračovat Hadžary, jeho balon sice míří někam do obrany českého týmu, ale tam byl v klidu a osamocený Jaroslav Zelený, který posunul hlavou balon Lukáši Horníčkovi a ten tak bude moci hrát rukou a nebude to malá duma.
1: Horníček, po něm Zelený. Levý obránce české reprezentace si to namířil směrem kupředu, sice je ještě stínovaný jedním bránícím hráčem Kosova, ale zatím ten sprinterský souboj zvládá. Kabongo, po něm Sochůrek, ten otáčí hru ze středu hřiště na pravou stranu, kde je Sojka. Ten to má sice na levočku, ale je tam také galapeny. Už jsme o tom mluvili, že je zkušenější než Sojka, odebral míč právě Sojkovi a pokračovat kupředu mohou hosté. Je to konkrétně Emerlahu, který otáčí hru na pravou stranu. Tam je Zaberďák, který by rád vypálil, dostal se přes dva bránící hráče, ale na třetím už narazil. Kabongo faulovaný, 86. minuta, Kabongo rychle rozehrává, ale fouká se do píšťalky, to je škoda. Pokud by teď rozhodčí nezastavil české reprezentanty, tak Jurásek běží od půlky sám na brankáře Muriče. Byla by ta podobná situace, jako měl Adam Hložek, tentokrát ale zastaven hlavním sudím. 87. minuta naskakuje, na Letné Češi vedou 2-1 nad Kosovem.
0: A výkon té varianty sestavy českého národního týmu z druhého poločasu rozhodně nekopíruje výkon té z první půle, který byl hodně aktivní, s hodně šancemi a samozřejmě proměněnými. Zatím se mi zdá, že druhý poločas je nejenom o něco víc mdlý a taky pomalý z pohledu českého národního týmu, ale taky to, že Češi nejsou tolik na balónu a vzhledem k tomu, že inkasovali před několika minutami a je to tedy 1-2 z pohledu Kosova, tak si i koledují o to, že by třeba mohli přijít o to dvoubrankové vedení a samozřejmě i to, že by vyhráli v tomhle přípravném utkání, by jim určitě mohlo pomoct psychicky před startem světového šampionátu. Tak uvidíme, jak bude ten druhý poločas hodnotit kouč Miroslav.
2: Čeští fotbalisté v přípravném utkání stále vedou nad Kosovem, byť už pouze 2-1. Na Radiožurnálu Sport sledujeme ale také další sporty a třeba i to, jak se vyvíjí souboj o bronzové medaile na mistrovství světa v ledním hokeji. Zápas Kanada-Norsko v samotném závěru popisují dění František Kuna a Petr Kadeřábek.
4: Minuta 16, kolik zbývá odehrát ze základní hrací doby a právě teď se trefil Thomas. Znamená to tedy, že Kanada se přiblížila na rozdíl jedné jediné branky. Byla to 41. střela na norskou branku a Kanaděné poprvé překonali famózní obranu Norů v čele samozřejmě s gólmanem Haukelandem. To dobývání ve třetí třetině, to bylo opravdu až někdy neuvěřitelné, jak dlouho byli v útočném pásmu Kanaděné, kolik střel vyslali na Nory. Ale když už Norové vyjeli ze svého obraného pásma, tak z toho úplně v klidu mohl být gól, protože si vytvářeli velmi, ale velmi dobré šance. Teď si berou kanadští trenéři oddechový čas a zkusí v těch 76 sekundách dát Norsku alespoň jeden gól a dostat tenhle ten zápas o bronzové medaile do prodloužení. Už předtím hráli vlastně bez gólmana minutu a tři čtvrtě. Přes tři minuty zbývalo ještě odehrát ze základní hrací doby a už Graves spílil na hráčskou lavici. Dokonce si Kanaděné v jednu chvíli málem dali vlastní gól, když přehrávali, ve chvíli, kdy spěchal Graves na hráčskou lavici, tak přehrávali kotouč, který vypadl až do jejich obraného pásma a už se plazil do branky, ale místo Graves se naskočil Celebrini a vlastně chytil jistotu bronzových medailí pro Nory. Teď tedy Kanaděné zahajují závěrečný nápor, zatím v pěti, protože se vazuje ve středovém kruhu. Před malou chvílí tedy minutu 16 sekund před třetí sirénou snížil na aktuálních 1-2 Thomas.
6: Norsko je blízko hokejové senzaci, poprvé v historii by získalo medaili na světovém šampionátu. Vhozeno Norové s pukem v obraném pásmu a dost těžkou práci měl Kasastul, nevyhodil. Celebrini má puk a Grace znovu odjíždí z branky, Kanaděné s pukem v pásmu, teď nahození a Haukeland chytá, ještě jedna dorážka z úhlu, nakonec lob za kanadské beky. Kotouč dojede na brankovou čáru a tohle bude zakázané uvolnění. Sprintoval tam Peter Westerheim, ale nestihl to o nějaký metr a půl, přerušeno. 55 sekund před koncem třetí třetiny vede Norsko nad Kanadou v souboji o bronz dál 2-1 nebo dál relativně čerstvě. Kanaděné bez golmana, Graves na střídečce vazuje se a bude vazovat na levé straně útočného pásma z pohledu Kanaděnů. Thomas před malou chvílí snížil první gól Kanady v zápase až v 59. minutě. Teď začala 60. Vhozeno Kanaděné s pukem a bez gólmana, zkoušejí to, ztrácejí jeden gól s Norskem. Scheifele nává na modrou do prostředka, dostává kotouč na levé hrazení zpátky, dělá otočku a dostává se do levého rohu. Scheifele zajíždí za branku, kde brzdí, dává do rohu na Crosbyho, ten zase na modrou pro Celebriniho. Vlevo je Erily a dává také ještě do úhlu a Scheifele mu tam klekl Kasastul. Půl minuta do konce třetí třetiny, Norsko vede 2-1.
4: Erily dává na Celebriniho, ten pálí, rana vyražená a kotouč od Norský holí směřuje snad 3 cm vedle prázdné branky. Myslím si, že to byl Peterson nebo Kasastul, ono je to jedno. Kotouč běžel, byl to Peterson, autor prvního gólu dnešním utkání a on ten kotouč trefil stojící na hraně a on utíkal po svém obvodu, ale pro Nory bohužel skončil těsně mimo. 22 vteřin přes třetí sirénou, tedy vazování v útočném pásmu kanadských hvězd O'Reilly na buly. Proti němu ještě se bude posunovat čas možná o 3 vteřinky, možná o 2, ale uvidíme. Protože Kanada potřebuje teď každou vteřinu. Promarnila 59 minut, skoro celých. než dala úvodní branku boje o bronzovou medaili. Teď bude hodně záležet z norské strany na Ustremu Salstenovi, který ale nevybojoval. Kotouč Šajflý může dát za brankou, padá a Westerheim se nedostane k Kotouči. V rohu kluziště Reilly dává na modrou čáru. Celebrino rána propadla za norským golmanem a je to gól. Tomes vyrovnává 7,4 vteřiny před třetí sirénou. Kanada prostě hraje závěry. Dva góly těsnala do minuty 9 vteřin a je to 2-2.
6: Volný O'Reilly se objevil v rohu, tam byla vidět půl sekunda, kdy se Norové nedohodli, kdo za ním půjde. Nakonec za ním vyrazil do rohu jeden z hráčů, ale otevřel se prostor a pak ten obrovský tlak do branky vyústil v to, že se Tomas objevil na hranici brankoviště. Jedna z těch ran šla za branku, pak o golmana, ale Tomas stál výrazně v brankovišti, to je v podstatě nespochybnitelné. Otázkou je, jak moc bránil Haukelandovi.
4: Nebránil mu vůbec, Haukeland byl vůbec mimo brankoviště.
6: Ale skóruje prostě oběma nohama, ono to může působit zvláštně. Ještě ten Kotouš zpracovával rukavicí, puk zamířil do tyče, pak do branky. Fanoušci to tu vidí a 7 sekund a 4 desetiny před koncem třetí třetiny. Zejména ti norští kroutí hlavou, protože ta senzace byla nejen 7 sekund daleko, ale 3 cm při tom vyhozeném puku, kde opravdu
2: vypadá chybělo. To, že souboj o bronz na hokejovém mistrovství světa se ještě bude hrát. Každopádně teď už tedy míříme zpátky na závěr utkání mezi Českem a Kosovem. Přípravný fotbalový duel komentují Mikuláš Jáša, Tadeáš Skalický.
0: Ve 32. minutě Adam Hložek. Znovu připomenu ten stav 2-1 v nastaveném čase. Už jenom 15 sekund do konce utkání. Nezmínil jsem branku, kterou dal Ermelahu, a to v 80. minutě. 10 sekund do konce. Zdá se, že Češi zvládnou předposlední přípravné utkání před odletem na mistrovství světa. Nejdříve budou v New Jersey hrát proti Guatemala a pak se pustí do samotného závěrečného šampionátu. Teď už opravdu poslední nákop hráčů Kosova na útočnou polovinu. Taková poslední šance ještě dokázat ten stav dostat do vyrovnaného stavu. Tedy dlouhý nákop brankáře Muriče na útočnou polovinu. Tam sice propadl zelený obránce české reprezentace, ale dokázal jej nahradit Jurásek. Dlouhý nákop na útočnou polovinu a teď už se píská naposledy do píšťalky. Čeští reprezentace tanti zvítězili v předposledním přípravném utkání před odletem na mistrovství světa 2-1 nad Kosovem. Branky za český národní tým dali Tomáš Ladra a Adam Hložek. Hezký den z Letné.
2: Hezký den nejen na Letnou, ale také šťastnou cestu do zámoří českým fotbalistům, kteří se tedy vydávají po předposledním přípravném utkání už do zámoří na mistrovství světa v Mexiku, Spojených státech a také v Kanadě, ale pro český tým především v Mexiku a Spojených státech. Na Radiožurnálu Sport teď míříme do rakouského Getisu. Připomínám, že utkání o bronz na hokejovém mistrovství světa je po vyrovnání Kanady 7 sekund před koncem nerozhodné 2-2 a bude se tam za chvíli prodlužovat. Proto teď máme čas se vydat tedy do Getisu na tradiční desetibojařský meeting, kde máme Jakuba Marka, který sleduje Tomase Jervinena. Jakube.
3: Krásný podvečer a teď míří do cílové rovinky závěrečného běhu na 1500 metrů. V čele je s obrovským náskokem výborný mílař Nizozemec Jeff Tesselaar. Čas 4 minuty 18 sekund. Já si tady hledám poločku, kde je Tomas Jervinen. Teď finišuje zhruba 50 metrů před cílem a ten čas bude nad 4 minuty 30 sekund. Hodně mu to sebralo, to dvoudenní klání sil, zhruba 4 minuty 36 sekund. Zkusím si tady udělat takový rychlý propočet, než budeme mít oficiální výsledky, ale přes 8300 bodů by to mělo být rozhodně a neoficiálně zatím berte tu informaci, zhruba 8390 bodů by to mělo být pro Tomase Jervinena, takže fantastický soutěž tohoto 20-letého českého desetibojaře, juniorského mistra světa z roku 2018. A když se podíváme na historické české tabulky, tak pokud tedy to tak zůstane, ale myslím si, že tam to bude plus minus 10 bodů, větší rozdíl by to být neměl, tak se dostane v těch tabulkách českých historických Pardubických za trojici Šebrle Dvořák Změlík, takže do této vybrané společnosti, kdy samozřejmě ještě Tomasi Järvinenovi nějaké ty body, stovky bodů na tyto tři legendy chybí, ale ve 20 letech Tomas Järvinen ukázal, že je už velkým dospělým závodníkem. On už loni tady chtěl něco zajímavého předvést, ale trápili ho problémy s tříslem, nakonec ve výškařském sektoru odstoupil, ale teď dokázal to, že je skutečně výjimečným talentem české atletiky. Dívám se, jestli už oficiální výsledky tady nějaké nevyskočily, ale zatím stále ne, nestačil jsem ani postřehnout při tom, jak jsem sledoval právě Tomase Järvinena, jak se nakonec vyvinul souboj o vítězství v 51. ročníku tohoto prestižního desetiboje mezi Simonem Ehamrem, Švýcarem a Němcem Lem Neugebauerem, ale protože mezi nimi bylo zhruba 100 bodů před závěrečným během, měl Ehamr náskok, tak to si myslím, že nějakých těch 10-12 sekund Neugebauer pravděpodobně na Ehamra nenahnal právě v tom závěrečném běhu, a je jisté, že Ehamr výrazně vylepšil národní švýcarský rekord, protože on už loni ho tady vylepšil na zhruba 8500 bodů, ale teď to byl závod na úrovni 8800 bodů, i když stále tady čekáme na ty výsledky. Tomas Järvinen, ten si vylepšil v desetiboji, tom dvoudenním samozřejmě, tady osobní rekordy na 100 metrů, 400 metrů, pak dnes v disku vyrovnal si osobní rekord v tyči 490 cm a vylepšil si osobní rekord v oštěpu, takže to je vidět, že je to výborný víceboj právě pro tohoto Čecha Tomase Järvinena. Každopádně ta závěrečná 15-stovka, ta byla možná lehce za očekáváním, protože on už běžel v kariéře 15-stovku pod 4 minuty 30 sekund, tady to bylo zhruba tedy těch 6-7 sekund nad právě osobní rekord, ale on to rozběhl velmi zajímavě, slibně držel se té čelní skupinky, ale pak viděl, že zkrátka na tu elitní skupinu mílařů, desetibojařů stačit nebude, byla tam najednou poměrně velká mezera a nakonec z toho je čas zhruba tedy 4 minuty 36 sekund, zatím stále výsledky oficiální nemáme, ale jakmile budeme vědět i pořadí, ale hlavně ten bodový součet Tomase Järvinena, tak se ještě spojíme. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Děkujeme. Na hranice se Švýcarskem do Rakouska a míříme přímo do Švýcarska na utkání hokejového mistrovství světa. Duel o bronz Kanada-Norsko. Hraje se prodloužení po nerozhodné základní části. Prodloužení komentují František Kuna a Petr Kadeřábek.
4: 2,5 minuty už s prodloužením pryč, teď dopředu míří Šajflí, najíždí mu Celebrý, nemá kotouč na pravém kruhu a trefil teď do helmy brankáře Haukelanda. Dobrá střela, vysoká, ale Haukeland dokázal vyrazit a tak mohou teď kombinovat zase Norové. Minulé prodloužení, když spolu hráli oba dva celky v základní skupině, tak trvalo jenom 29 sekund, ale Kanadě neměli Bouchardu, teď ho nemají, ale mají protiútok, který vede Šajflí, že přihrál mizerně Celebrýnymu a sebral mu kotouč brancek Nygård, který ten úvodní zápas nehrál. Ten totiž přijel na mistrovství světa až pro zápas Čechy. Teď Koblar už najíždí a dostal se až před Gravese, ale utekl mu kotouč z forehandu a tak po 3 minutách odehraných z prodloužení se stále za stavu 2-2 pokračuje.
6: Kanadské přečíslení, ale Šajflí 2-1 se Celebrýnem, to může být smrtící. Celebrýny dostal ale dlouhý pas doleva, nakonec je v levém rohu, dělá kličku pod sebe. Ještě 6,5 minuty se bude hrát prodloužení, dohromady tedy 10 minut ve 3-3. Norové mohou zase do přečíslení oni a míří zprava. Zprava 2-1, norská šance na senzaci, gól! Norsko vítězí a má legendární bronz poprvé v historii norského hokeje. Jsou tu bronzové medaile pro Nory, kteří byli se svým sebevědomím velice dole. Poté, co Kanada vyrovnala 7 sekund před koncem třetí třetiny, tak Noah Sten to vzal na sebe při přečíslení 2-1, které Kanaďané předtím nevyužili. Ale Norové pak ano, rána na blížší tyč. Nejdřív se utvořily dva takové norské hloučky na ledě. Teď už je to jeden velký u trestných hlavic. Kanaďané jsou smutní a Norsko vítězí nad Kanadou 3-2 v prodloužení a bere bronzovou medaili. Senzace.
2: Moc krát děkujeme, to byli Petr Kadeřábek a František Kuna. S těmito pány se ale znovu uslyšíme na Radiožurnálu Sport, a to ve 20 hodin a 20 minut, kdy začíná finále. I to uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport. Dál se ale také budeme věnovat Roland Garros a vystoupení Jakuba Menšíka už za chvíli.
7: Radiožurnál 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
8: Předseda Senátu odletěl na návštěvu Tchajvanu běžnou linkou. Vláda s jeho cestou nesouhlasila. Českem prošly bouřky, jeho čeští hasiči měli přes 100 výjezdů. Fotbalová reprezentace porazila v přípravě na mistrovství světa Kosovo a se zdržením počítejte na D1 z Vyškova do Brna u Rousínova. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Je neděle 31. května. Dobrý podvečer, u hlavních zpráv vám přeje Martin Benda.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS letí přes nesouhlas české vlády na Tchajvan. Mají totiž odlišnou zahraniční politiku ve vztahu k Číně a ta považuje Tchajvan za svou odštěpeneckou provincii. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní speciál a tak využil komerční linku. Vystrčila na Tchajvan doprovází zástupci českého biznisu i univerzit.
9: Jedu dělat na Tchajvan hodnotovou pragmatickou politiku.
10: Návštěva Tchajvanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tchajvanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tchajvanu ničí biznis s Pekingem.
11: My nebudeme dělat stejnou politiku, jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
10: Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
8: Českém odpoledne prošly silné bouřky, teď už slábnou. Výstraha ale platí až do půlnoci. Nejhorší byla situace na jihu Čech, kde hasiči měli přes 100 výjezdů. U Nové Bystřice na Jindřichohradecku je reportérka Eva Marvanová.
12: Na Novobystřicku se během dne ocitlo několik obcí bez elektřiny. Jednou z nich je vesnice Potočná, kde už se ale podařilo dodávky proudu obnovit. Situace tady zdaleka nebyla nejhorší. Největší škody bouřky způsobily na Prachatickou, Novohradskou, Lipensku a jižně od Českých Budějovic. Podle mluvčího společnosti E.ON Romana Šperňáka se na jihu Čech ocitlo 10 000 domácností bez proudu. Před hodinou řešili energetici 21 poruch na vysokém napětí. A plné ruce práce mají také hasiči. Ti nejčastěji odstraňovali spadlé větve i celé stromy. Celkem řešili od 14 hodin jihočeští hasiči 230 zásahů a téměř polovina z nich byla na Českobudějovicku. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
8: V silné bouřce se odpoledne také srazil autobus a osobní auto u Boršova nad Vltavou. Zranění utrpělo 13 lidí. Přímo u nehody je reportérka Jitka Cibulová-Vokata.
13: Otahová služba právě nakládá havarovaný autobus a auto. Od vyšetřovatelů jsem zjistila, že nehodu má z největší pravděpodobností na svědomí řidič osobního auta, který nepřizpůsobil rychlost silnému dešti a dostal smyk. Ani jeden z řidičů neměl v krvi alkohol. Co se týče cestujících, jedna z žen utrpěla těžká poranění a jeden muž středně těžká poranění. Oba jsou v traumacentru Českobudějovické nemocnice. Ostatní osoby vyvázly pouze s lehkými zraněními. Silnice bude průjezdná za několik minut. Z Boršova nad Vltavou Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
7: Víme, co se děje u vás.
8: Dnes vyprší ultimátum maďarského premiéra Pétera Maďara. Ten po prezidentovi chce, aby odstoupil z funkce. Tamáše Šujoka označuje premiér za sluhu bývalého režimu, který skončil po dubnových parlamentních volbách.
14: Prezident Šujok už před několika dny odstoupení z úřadu odmítl, protože k němu nevidí žádný ústavní důvod. Podle něj se v Maďarsku změnila pouze vláda, nikoli celý režim. Kvůli tlaku ze strany premiéra se obrátil na Radu Evropy s žádostí o pomoc expertů na ústavní právo. Nový maďarský premiér Maďar tvrdí, že Šujok sloužil pouze zájmům strany Fidesz a jako hlava státu selhal. Právníci vládní strany TISA prý hledají cestu, jak prezidenta zákonným způsobem odstranit. Ladislav Novák, Radiožurnál.
8: Desetitisíce Francouzů slaví titul PSG ve fotbalové lize mistrů. Fotbalisté včera porazili londýnský Arsenal. Do fanzóny pod pařížskou Eiffelovou věží před chvilkou fotbalisté pařížského klubu přivezli i vítězný pohár. Na místě je náš zpravodaj Martin Balucha.
15: Desítky tisíc lidí vítají fotbalisty PSG tady ve fanzóně pod Eiffelovou věží. Fotbalisté přijeli ve dvou autobusech, každou chvíli otevřou dveře vojenské školy a pomalu zamíří po zhruba 600 metrech dlouhé dráze k pódiu, která je tady v parku Martovo pole, přímo pod Eiffelovkou. Lidé skandují, že jsou šampioni. Na rozdíl od těch včerejších oslav na bulváru Champs-Élysées jsou tady i rodiny s dětmi. Odtud fotbalisté zamíří do Elizejského paláce, kde přivítá prezident Emmanuel Macron. Ve městě jsou stále vidět nepokoje, teda následky po těch včerejších nepokojích, spálené popelnice, poničené autobusové zastávky. Policisté zadrželi po celé Francii 780 lidí. Z Paříže Martin Balucha, Radio Journal.
8: Je světový den bez tabáku. Podle pneumologů v Česku na následky kouření ročně zemře 16 až 18 tisíc lidí. Zbavit se závislosti ale není pro kuřáky jednoduché.
16: Denně vyfečím z těch normálních cigaret tak 10 a z těch IQOSiek celou krabičku vyfečím za den.
17: 31letý Michal patří mezi 95% lidí, kterým se podle lékařky Evy Králíkové nedaří bez odborné pomoci zbavit závislosti, ať už na klasických nebo elektronických cigaretách. A Králíková popisuje i nejhorší abstinenční příznaky.
18: Nutkání si zapálit a hlad a zvyšování hmotnosti.
17: S tím můžou pomoci léky, na které přispívají pojišťovny. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
19: Vloni o tento příspěvek požádalo 4.

0: Sparty z Brno. Nejprve 4-1 a dnes 3-0. O významu úspěšné baráže mluvil trenér Slovácka Roman Skuhravý.
1: Pro Slovácko to bylo životně důležité, protože kdyby Slovácko sestoupilo, tak nevím, jak by to s tím klubem dopadlo. A zároveň doufám, že to je obrovský memento, nebo minimálně pro mě to tak je, že já už tohle to nikdy nechci zažít, ale naučila mě ta situace strašně moc a jsem za ní vděčný.
0: S kariérou se během zápasu rozloučil defenzivní univerzál Slovácka Vlastimil Daníček, který odehrál v lize přes 300 utkání. To fotbalový reprezentant záložník Lukáš Provod prodloužil smlouvu ve Slávii do roku 2031. Obránce Tomáš Holeš bude v týmu Pražanů nově do roku 2028, útočník Mojmír Chytil do roku 2029, jak Slávia informovala na svém webu. Hokejisté Norska mohli získat první medaili ze světových šampionátů. V Curychu sledoval duel o bronz s Kanadou František Kuna.
2: Norové právě přebírají bronzové medaile, i když Kanada vyrovnala 7 sekund před koncem třetí třetiny a poslala zápas do prodloužení. Pak jedno přečíslení nezvládla a Norové ano, Noak Sten to na pravém kruhu vzal na sebe a dal historický gól. Norsko má první medaili z mistrovství světa, je bronzová, Kanada je bez medaile. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
0: A o zlato budou hrát od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport domácí Švýcaři a Finové. A tenista Jakub Menšík čeká na Roland Garros na blížící se večerní osmifinále s Rusem Andrejem Rubljovem. Toho už v minulosti dvakrát porazil, ale Menšík takové statistiky neřeší.
3: Pro mě to jedno, jestli to je 0-2, 2-0. Ten další zápas je zase jiný, je to jiný den, jiný povrch, jiné podmínky a tak dále, že jo. Těším se, moje první osmifinále, na které nastoupím.
0: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli finále ostravského turnaje Pro Tour kategorie Elite. Švédským obhájcům vítězství Omanovi a Helvigovi podlehli ve dvou setech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Slavkova a zdržení u Mirošovic. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 216. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje na 210. kilometr. Tam odklízejí následky nehody v levém pruhu, plná je také objízdná trasa po souběžné silnici. Na D1 z Brna směrem do Prahy počítejte se zdržením za sjezdem na Chocerady. Na 26. kilometru se zastavuje, fronta se táhne nesouvisle na 14. kilometr zdržení asi 20 minut. A na D35 z Olomouce ve směru do Lipníka nad Bečvou zpomalte za sjezdem na Velký Újezd. Na 293,5 kilometru odtahují osobní auto v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V noci bude zataženo až oblačno, na většině území ještě déště nebo přehánky, zpočátku i lokální bouřky. Zítra přes den čekáme také zataženo až oblačno, na většině území občasný déště nebo přehánky. Odpoledne potom budou srážky ustávat a bude se i vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 22 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
7: Přes 10 minut po 18. hodině vám přejeme dobrý podvečer s Radiožurnálem Sport. Jak jste slyšeli v přímém přenosu na naší jediné sportovní stanici, čeští fotbalisté porazili v přípravě Kosovo 2-1 v Praze na Letné. Ještě nás ale čeká přímo od trenéra Miroslava Koupka slibované zužení nominace. Hráčů je momentálně 29, ale na světový šampionát do Spojených států pojede o 3 méně, kteří 3 dostanou toho černého Petra. I to uslyšíte na Radiožurnálu Sport, pokud možná živě.
4: Radiožurnál Sport a Vojtěch Šafář.

0: Rakouský Gecis leží, co by oštěpem dohodil od švýcarských hranic a oštěpem se tam také házelo. Proběhl tam totiž desetibojařský meeting i s českou účastí. Tomas Järvinen, ten už má za sebou i svoji poslední disciplínu. Všechno bedlivě sledoval Jakub Marek.
1: Krásný podvečer, Tomas Järvinen oficiálně nazbíral hezké kulaté číslo 8400 bodů, samozřejmě osobní rekord pro Tomase Järvinena, protože je to jeho první úplně absolvovaný desetiboj v dospělé kategorii a hned takový součet a v českých historických tabulkách desetibojařských se zařadil za trojici Šebrle, Dvořák, Změlík. Samozřejmě ještě má na ně nějaké body ztrátu, ale ve 20 letech je to výborný výkon, stačil mu tady na místo sedmé. Tradičně Gecis je místem, kam se sjíždějí ti nejlepší světoví desetibojaři. Potvrdil to Švýcar Simon Ehammer, který víc než o 200 bodů vylepšil švýcarský národní rekord na 8778 bodů. Porazil zhruba o 50 bodů mistra světa Němce Lea Neugebauera. Na třetí místo nakonec poskočil těmi závěrečnými dvěma skvělými disciplínami. Pínami, oštěpem a 1500. Další Němec Niklas Kaul, to je pro změnu světový šampion z roku 2019. Tomas Järvinen tím součtem dokonce překonal i český národní rekord do 23 let, který byl v tabulkách už z roku 1991 o 21 bodů, tehdy méně nazbíral Robert Změlík, takže i v tomto je aktuálně Tomas Järvinen lepší. A když vezmeme ještě z jiného úhlu pohledu ten Järvinenův součet, tak 8300 byl ostrý limit evropské atletiky pro evropský šampionát v Birminghamu a ten také Tomas Järvinen splnil, takže s čím přijel, to splnil. Před chvílí jsem se tady s ním o tom bavil a říkal, že on si věřil na výkon mezi 8300 a 8600 body a takže zhruba do té nějaké míry se trefil a je vidět, že si věří na velký výkon. Měl sice prý dnes nějaké lehčí zdravotní problémy, ale snad to nebude nic vážného a brzy ho zase uvidíme v nějakém zajímavém závodě. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Všechny výsledky na jednom místě.

0: Beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák si odvezou nakonec stříbro z ostravského turnaje okruhu Pro Tour kategorie Elite. Ve finále podlehli ve dvou setech úřadujícím mistrům světa taky obhájcům titulu z Ostravy, Švédům Amanovi a Helvigovi. Po finálovém zápase s českou dvojicí mluvil redaktor Krištof Kousal.
1: Stříbrné medaile pro dvojici, která se složila speciálně pro tenhle turnaj. První medaile pro Jiřího Sedláka. Životní víkend?
2: Životní týden, nemám k tomu až moc co dodat. Mluvím se opakovat, bylo to neuvěřitelný. Jsem strašně rád za to, že jsme zvládli všechny zápasy, jak jsme zvládli. A i když jsme poslední nevyhráli, tak i ten byl neskutečný zážitek. A chtěl bych hlavně poděkovat rodině, svým nejbližším a všem ostatním fanouškům, kteří nás přijeli podpořit a předat nám tu svoji trošičku, která nás dotáhla až do finále.
1: Ondřej, jak se to míchá ve vás? Čtvrté stříbro tady, ale v tomhle případě absolutně nad plán.
3: Už to tak vypadá, že asi do toho finále přece jen nosím smůlu, ale to se nedá nic dělat. Jak jste už říkal, tohle stříbro je něco naprosto neočekávaného, nejenom pro mě a pro Jirku, ale myslím si, že i pro většinu fanoušků. Takže ho řadím o to výš a rozhodně nejsem z té finálové porážky nějak zklamaný, protože náš tým si myslím předvedl to absolutní maximum, na co má, a to, že to nestačilo na olympijské vítěze, je něco, s čím se asi rádi smíříme.
1: Ti vám v závěru druhé sady v té koncovce už utekly, co tam rozhodlo? Jejich převaha, jejich zkušenosti, nebo už nebylo odkud brát?
2: Já bych řekl, že i když bylo furt odkud brát, tak oni si nás, hlavně mě, načetli o něco líp než já je a ukázali mi, co je to ta správná trpělivost i v takovýhle atmosféře, a je vidět, že i ve svém, nemůžu říct pokročeném věku, ať jsem hrál s Ondrou, tak i ve svých 26 letech se mám furt hodně co učit, i od mladších.
1: Ondřej, už to tu mockrát zaznělo, že jste si sem odskočil z toho beach volejbalového důchodu, ale taky jste žertoval, že půjdete zítra do práce, abyste si šetřil volno na turnaje, tak jak to je?
3: Je to přesně tak, jak jsem říkal, samozřejmě zítra se vracím zpátky do zaměstnání, budu se potom po nějakém odpočinku zaslouženém připravovat na další turnaj ve Švýcarsku, který odehrajou po boku Matyáše Javoronoka.
1: Říkají Ondřej Perušič a Jiří Sedlák po zisku stříbrných medailí na turnaji Ostrava Beach Pro. Z Ostravy Krištof Kousal, Radiožurnál.

Asi takový pocit, jako když postoupíte do čtvrtfinále Roland Garros, ten takový pocit dnes zažil německý tenista Alexander Zverev. Ve čtvrtém kole Roland Garros totiž porazil 7-6, 6-4 a 6-1 Jespera de Jonga z Nizozemska a tím pádem už se může chystat právě na další kolo, kterým je čtvrtfinále. No, svůj souboj o tuhle fázi tenisového turnaje na pařížské Antuce, tu si dnes vyzkouší také Jakub Minčík, hrát bude proti Rusovi Rubljovovi. Odhadovaný začátek tohoto zápasu by měl být momentálně v 19 hodin a 30 minut, zkrátka ještě Jakub Minčík musí čekat, až se dokončí jiný zápas, který se hraje na tom kurtu, který byl naplánovaný předem. Už teď Jakub Minčík čeká poměrně dlouho oproti tomu, kdy se zápas původně měl odehrát. Nicméně Radiožurnál Sport u toho bude u toho živě, stejně jako ve 20 hodin a 10 minut zhruba budeme také u finále mistrovství světa v hokeji.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 18 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Martin Benda.
3: Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory parlamentu Miloše Vystrčila z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu. V Senátu mají většinu opoziční strany, které návrh označují za hazard s budoucností země. Na východě Konga ve městě Bunia otevřeli nové centrum pro pacienty nakažené ebolou. Zařízení pod záštitou Světové zdravotnické organizace má kapacitu 40 lůžek. Počet lidí s podezřením na nákazu krvácivou horečkou je přes 1 000. Potvrzených případů je přes 200. Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od zítra jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam začnou s opravou nástupišť a kolejí. Spoje kvůli tomu budou končit na nádraží Praha Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace ROPIT Filipa Drápala dlouhodobá až do podzimu příštího roku. Pražské divadlo Semafor dnes uvede hudební představení o zpěvačce a herečce Evě Pilarové. Projekt autorky Petry Králové už viděli diváci v 50 reprízách po celém Česku. Teď se symbolicky vrací na scénu, kde Pilarová kdysi začínala svou kariéru.
1: Sport.
3: Čeští fotbalisté vyhráli předposlední zápas před světovým šampionátem v Praze, porazili Kosovo 2-1. V národním týmu debutoval Hugo Sochůrek, který se týden před 18. narozeninami stal nejmladším českým reprezentantem v historii. Tomas Järvinen předvedl v rakouském Getsisu nejlepší český desetiboj od roku 2007. Výkonem 8400 bodů byl sedmý a má limit pro evropský šampionát. Vyhrál Švýcar Ehammer.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Slavkova a zdržení u Mirošovic. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 215. kilometru se dojíždí do Kolony, ta se suná na 210. kilometr. Tam odklízejí následky nehody tří osobních aut v pravém pruhu. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se zdržením za sjezdem na Chocerady. Na 22. kilometru se zastavuje, pomalej se jede nesouvisle až na 14. kilometr. S dalším zdržením počítejte za sjezdem na Průhonice, tam se zastavuje kvůli zásahu hasičů v opačném směru na 5,5 kilometru. Na silnici 38 mezi Jihlavou a Moravskými Budějcemi pozor za Svojkovicemi. Havarovalo tam osobní auto a projíždí se Kyvadlově. A v Praze počítejte se silnějším provozem na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most. Pomaleji se jede mezi sjezdem na Běchovice a Europarkem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území ještě občasný déšť nebo přehánky, ojediněle se mohou přidat i bouřky. Odpoledne a večer potom budou srážky ustávat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 22 stupňů, na horách bude většinou kolem 13. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Čeští fotbalisté vyhráli v předposlední zápas před světovým šampionátem. V Praze porazili Kosovo 2-1. V národním týmu debutoval Hugo Sochůrek, který se týden před svými 18. narozeninami také dnes stal nejmladším českým reprezentantem v historii. Trenér Miroslav Koubek ještě oznámí finální nominaci. Z dosavadního kádru ještě vypadnou 3 jména a na radiožurnálu Sport o tom uslyšíte hned, jak to bude aktuální. Reprezentace potom zamíří do Severní Ameriky, tam se hraje závěrečný přípravný duel proti Guatemale. No a další sportovní zprávy, a že jich je opravdu hodně, máme už připravené v pravidelném přehledu. Dnes se o to postaral Adam Weidenthaler. Dobrý den.
1: Pěkný den. Fotbalisté Slovácka budou stejně jako Baník Ostrava po baráži pokračovat i v příštím ročníku Šance ligy. Tým z Uherského Hradiště dvakrát porazil druholigový Artis Brno. Nejprve 4-1 a dnes 3-0. Podle trenéra Artisu Romana Nádvorníka baráž ukázala, že Artis ještě není na postup do nejvyšší soutěže připravený.
2: Některé věci prostě nepřeskočíte, můžete to poskládat, ale stejně to musí mít nějaký vývoj, musíte to mužstvo na to připravit. Samozřejmě může se to povíct, ale já tohle tomu moc nevěřím. Já si myslím, že tomu to musí pracovat, musí se poskládat a musíte proto udělat jakoby na tom hřišti ještě víc.
1: S kariérou se během zápasu rozloučil defenzivní univerzál Vlastimil Daníček, který odehrál v lize přes 300 utkání a všechny za Slovácko. Daníček mluvil o tom, co pro něj znamená, že se neloučí se stupem.
3: Já jsem brečel celou nadstavbu při každém našem gólu. Proto jsem nechodil slavit za klukama, protože jsem nechtěl, aby viděli, že mám vlhké oči. A já jsem to nesmírně prožíval a mám ty slzy i teď, protože my jsme si. Když si s taťkou řekli, že tady ve Slovácku odvará jenom první ligu. A tomu patří taky velké díky.
0: Fotbalový reprezentant záložník Lukáš Provod prodloužil smlouvu ve Slávii do roku 2031. Obránce Tomáš Holeš bude v týmu Pražanů nově do roku 2028. Mojmír Chytil také útočník do roku 2029. Slávia o tom informovala na svém webu.
1: Hokejisté Norska mají první medaily ze světových šampionátů. V Curychu porazili v duelu o bronz Kanadu 3-2 v prodloužení, přestože ještě zhruba minutu a půl před koncem třetí třetiny vedli 2-0. O zlato budou hrát od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu radiožurnálu Sport Švýcaři a Finové a Švýcarům budou pomáhat domácí fanoušci na tribunách v Curychu. Nejen o tom mluví finský útočník Sakari Manninen, který odehrál poslední 3 sezony za Ženevu.
4: Odehráli jsme toho proti sobě hodně, dobře se známe. Mají skvělé fanoušky, dokáží udělat dobrou atmosféru, jsou hlasití, skáčou. Hraju ve Švýcarsku a je to tady vlastně takové vtipné hokejové prostředí. Moc se mi to líbí.
5: I really like it.
0: Kanadský hokejový brankář Malcolm Sabin bude chytat za Pardubice i v příští sezóně. V mistrovském týmu bude znovu tvořit dvojice s Romanem Vilem. Dynamo oznámilo prodloužení smlouvy s 32letým golmanem na webu.
1: Poslední český tenista ve dvouhře Roland Garros Jakub Menšík večer zabojuje na antukovém Grand Slamu o čtvrtfinále. Jeho soupeřem bude 11. nasazený Rus Rubliov. Hrát by se mělo poprvé za chladnějšího počasí. Teplota v Paříži v tuto chvíli klesá lehce pod 20 stupňů Celsia, což Menšíkovi dělá radost.
6: Je to určitě něco, na co jsem se těšil. Konečně vlastně, jako kdyby ty podmínky budou aspoň trošku přijatelnější a myslím si, že určitě to bude pomalejší, tak myslím si, že nejenom pro mě, ale všichni vlastně určitě hráči přivítají trošku, neřekl bych, že úplně studenější počasí, ale méně teplé počasí.
1: Doplníme, že i tenhle zápas budeme na radiožurnálu Sport vysílat, ale čeká se stále na to, než se dohraje to poslední předcházející utkání na kurtu, na který Jakub Menšík nastoupí. Aktuálně v ženské dvouhře Ruska Andrejevová vede nad Švýcarkou Teichmannovou 6-3 a 3-0.
0: Tenista Petr Nouza prožívá svou nejlepší sezonu na okruhu ATP. V lednu společně s Patrickem Ricklem postoupil v deblu do čtvrtfinále Australian Open. Teď se do stejné fáze probojoval také na Roland Garros. Po boku Rakušana Oberleitnera porazil svého někdejšího parťáka Rickla a Adama Pavláska 2-1 na sety. Nouza si moc cení toho, že se v Paříži může o úspěch podělit s rodinou.
7: Pro mě je strašně vzácný ty okamžiky, jenom když vím, že tady mám rodiče, celou rodinu i bráchu se ségrou, tak skoro se mi z toho chce brečet, prostě mám z toho fakt radost, no. Když jako můžu vůbec tady bejt jako na Grand Slamu a oni se na mě dívají, tak je to úžasný. No.
0: Do čtvrtfinále postoupil v ženském deblovém pavouku i nasazený pár číslo 1, tedy Kateřina Siňaková a Američanka Townsendová.
1: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli finále ostravského turnaje pro tour kategorie Elite. Švédským obhájcům vítězství Omanovi a Helvigovi Ostravy podlehli ve dvou setech. Perušič své čtvrté stříbro z Ostravy vybojoval navzdory tomu, že už loni ukončil vrcholovou kariéru. Se Sedlákem došli do finále až z kvalifikace, jak říká Perušič.
7: Už to tak vypadá, že asi do toho finále přece jen nosím smůlu. Ale tohle stříbro je něco naprosto neočekávaného, nejenom pro mě a pro Jirku, ale myslím si, že i pro většinu fanoušků. Samozřejmě se vracím zpátky do zaměstnání, budu se potom po nějakém odpočinku zaslouženém připravovat na další turnaj ve Švýcarsku, který odehraju po boku Matyáše Javoronoka.
0: Tomas Järvinen předvedl v Getsisu nejlepší český desetiboj od roku 2007. Výkonem 8400 bodů byl sedmý a má limit pro mistrovství Evropy. Vyhrál Švýcar Ehammer. Přestože si Järvinen ve čtyřech disciplínách vylepšil osobní rekord a v jedné vyrovnal, tak ještě ve svém výkonu viděl rezervy.
5: Mám z toho trochu smíšený pocity, protože některé disciplíny byly dobrý a některý zas pravý opak. Jsem rád za celý počet bodů, je to nádherný první dospělý víceboj 8400. Trošku mě mrzí, že jsem neudělal víc než v juniorech, ale doufám, že mě to čeká ještě v průběhu tohoto roku.
1: Veslařky Pavlína Flamínková a Anna Šandručková ovládly úvodní závod světového poháru v Sevilla v kategorii dvojek bez kormidelnice a je to pro ně premiérový triumf v seriálu. Ve Španělsku byly Češky v polovině trati až třetí, ale závěrečnou pasáž zvládly nejrychleji ze všech, což těšilo Anu Šandručkovou.
8: Já vlastně sedím na háčku, takže já následuju všechno, co Pavča dělá, tak se snažím dělat úplně stejně. A z mého pohledu to bylo tak, že jsem se snažila na ty soupeřky moc nekoukat. Věděli jsme, že na to fyzicky máme, že jsme dobře připravené, ale upřímně se ten jsme úplně taky nepočítali, takže jsme věděli, že to musíme schovat trochu do závěru, protože tam byla ta naše síla. Bylo hrozně fajn, že se nám podařilo v průběhu té trati nestratit ten kontakt, dobře jsme to podrželi a jsem moc pyšná, že se nám tak povedl ten závěr. To je fakt velký příslib do budoucna.
0: Vodní slalomář Jakub Krejčí skončil na světovém poháru v Tacenu třetí v časovce kajak krosu. Navázal tak na úspěch ze závodu kajakářů v klasickém slalomu, kde také obsadil bronzovou příčku. Mezi ženami se z českých závodnic nejvíce dařilo Kateřině Bekové, ta skončila čtvrtá.
1: A cyklista Jonas Vingegaard vyhrává Giro d'Italia. Je to jasné už den dopředu vzhledem k tomu, že v poslední etapě se tradičně nesoutěží o celkové prvenství, ale soutěží se o to, kdo získá ten poslední etapový vavřín. A aktuálně na okruhu v Římě jsou v čele dva Italové, Matteo Sobrero a Filippo Ganna. Konkrétně mají tihle dva přesně 22 kilometrů do konce 111 kilometrů dlouhé etapy.
0: Rozhodně vás budeme informovat, až tahle etapa definitivně bude znát vítěze. Tohle byla Dan Weidenthaler. Děkujem.
1: Krásný den.

0: Jak už jste dnes slyšeli, mimochodem třeba ve sportovním přehledu před malou chvílí, anebo také v přímém přenosu, čeští fotbalisté dnes porazili v přípravě Kosovo 2-1. No a Miroslav Koubek, tedy trenér české fotbalové reprezentace, ještě v nejbližších minutách také oznámí, která tři jména vyřadí z té nominace a kterých 26 fotbalistů nakonec pojede na mistrovství světa do Spojených států, Kanady a také Mexika. Víme například, že Jan Kuchta je mimo podezření, že by mohl být zraněný, protože on neodcházel úplně v pořádku z toho zápasu proti Kosovu, ale jak řekl Miroslav Koubek hned po zápase, Kuchta na rentgenu byl a zjistilo se, že nemá nic prasklého, že jeho kotník je čistý, takže to není nic vážného. Tím pádem Jan Kuchta, ten by mohl být mezi těmi 26 jmény. Nicméně jistotu tu budeme mít až za pár minut a na Radiožurnálu Sport to uslyšíte hned, jak to půjde.
1: Ze zdi spadlo umyvadlo, obrazy se pohnuly.

0: Jakub Menšík čeká na to, aby rozehrál své osmifinále na tenisovém Roland Garros. Zatím se na tom kurtu, kde má nastoupit proti Rusovi Rubljovovi, odehrává jiné klání, jenomže Andrejevová má momentálně matchball proti Švýcarce Teichmannové, no a tím by tenhle zápas mohl také skončit a tím pádem by se Jakub Menšík mohl dostat na hřiště o něco dříve, než jsme třeba i doufali. Každopádně u toho budeme živě na Radiožurnálu Sport. Pojďme se také podívat ale na deblo výpavouk. Do čtvrtfinále ženského debla prošly nasazené jedničky Kateřina Siňáková a Američanka Townsendová. No a Petr Nouza, ten také po druhé v tomto roce a zároveň po druhé v kariéře postoupil do čtvrtfinále grandslamového turnaje v lednu v Austrálii. To zvládnul s Patrikem Ricklem. Teď se mu to povedlo v Paříži s Rakušanem Neilem Oberleitnerem. Společně porazili ryze český pár Rickl Pavlásek 2-1 na sety. Po utkání s Nouzou mluvil reportér David Prouza.
1: Petře, já vám moc gratuluju. Děkuji. Další čtvrtfinále na Grand Slamu v tomhle roce, tentokrát s jiným parťákem. Jak jste spokojen s tím tažením zatím tady na Roland Garros Paříži?
2: Děkuju moc. Tak zatím fantazie úplná. Musím říct, že je to trochu zázrak, že tady pořád jsme, protože vlastně hnedka po příletu minulý týden v sobotu jsme si jednou zatrénovali a druhý den ráno se mi udělalo nějak špatně od žaludku. Večer jsem měl horečky 39, takže se to se mnou drželo nějak pár dní a žádali jsme pak o čtvrteční start. Díky bohu jsme ho dostali a i tak jsem byl půl hodiny jako na kurtě před tím zápasem. Cítil jsem se hrozně v ten čtvrtek, vlastně jsem tam jako tak nějak chodil, plazil jsem se, nějakým způsobem jsme ten zápas zvládli a byl jsem potom úplně vyřízený. Pak jsem prostě 15 minut ležel na zemi a bledoval jsem si hlavu. Měli jsme hroznou kliku, že pak jsme měli scratch ten další den a včera jsem si vlastně byl poprvé tady nějak normálně zatrénovat, takže jsem byl rád, že jsme vůbec jako byli dneska na kurtě. To jsem bral jako první vítězství a že jsme vyhráli, mám z toho velkou radost samozřejmě a čtvrtfinále je úspěch, ale chtěl bych to tentokrát posunout i o kus dál, tak uvidíme.
1: Mám asi extra bodlo, že se teď ochladilo v Paříži o těch 10 stupňů.
2: To je druhá věc samozřejmě, že celý týden to nebylo úplně ono s tím počasím vzhledem k tomu mýmu stavu a první takový příjemnější den, takže určitě to bylo pozitivní ta změna. No.
1: Jak se hrálo proti bývalému dlouhodobému parťákovi, protože znáte se, každý asi o sobě víte, jak se kdo na kurtu pohybuje, co umí, co neumí. Jak to vypadalo z vašeho pohledu ten zápas?
2: Určitě to je specifický, pro mě to bylo poprvé takhle, pro Páťu si myslím, že asi taky a vlastně v rozehře jsem si říkal, že takový vtipný, protože máme oba stejného sponzora jako na oblečení a byli jsme jako rozhrávali jsme se proti sobě, ale prostě každý na jiné straně, ale vypadali jsme úplně stejně, takže bylo to takový vtipný, ale jasně no, oba se moc dobře známe. Nějak jsem se snažil něco Neilovi poradit, on se určitě snažil poradit, i když Adam mě taky zná strašně dlouho, takže já znám vlastně oba dva. Je to specifický, ale na druhou stranu prostě je to třetí kolo Grand Slamu. Oba jsme chtěli strašně jako vyhrát a dali jsme do toho všechno, no, tak nakonec to překlopilo na naši stranu, což máme radost.
1: Jsme kdysi dávno, jako zajímavost, působili ve stejném klubu na Hamru v Zábělicích. No, já se vás pamatuju, jako že jste tam přišel, začínal. Každý samozřejmě sní o tom, že se někam dostane, že něco uhraje v tom tenise, je to extrémně těžké. Mm-hmm. To, že jste udělal cestu vlastně ze Zábělic z Hamru do čtvrtfinále dalšího Grand Slamu, jak to zní?
2: No tak zázrak v podstatě, jako, jak to nechápu. Myslím si, že úplně nepatřím k těm tenistům, který vlastně byli nějak předurčený k něčemu, jako tady být na Grand Slamech. Myslím si, že celkově i ta kariéra jako je to trochu náhoda, prostě rodiče mě dali vlastně na kroužek jako na tenis a nějakým způsobem se to jako vlivem strašně moc faktorů a náhod a štěstí, že jsem potkal prostě dobrý lidi, kteří mě v té kariéře nasměrovali, tak jsem se tady ocitnul a snažím se z toho dostat maximum, snažím se prostě tomu dávat všechno a nějak jako pokračovat dál, no. Je to zajímavý, no, celá ta cesta.
1: Já jsem si během zápasu psal s jedním z vašich trenérů Lukášem Poláčkem, že s tím se známe taky dlouho a on říkal, že byl strašně nervózní, pořád pobíhal po bytě, nemohl křičet, pač mu tam spalo dítě, ale celkově, že se málem rozbrečel, tak co vám třeba napsala, jak to vlastně trvá tohle tu zpětnou vazbu berete?
2: Ještě jsem to ani nečetl ty zprávy, protože mám hodně teďka těch reakcí samozřejmě. Luky je můj v podstatě asi nejlepší kamarád, známe se strašně dlouho, občas si ho sebou vezmu na turnaje, že mi takhle pomůže, takže taky to strašně to prožívá tu moji kariéru. Myslím si, že prostě jak jsem se zná od malečka a ví prostě, čím všim jsem si prošel, tak vždycky, když znáte tu backstory, tak je to ještě emotivnější, pak když se něco povede, takže pro mě je strašně vzácný ty okamžiky, jenom když vím, že tady mám rodiče, celou rodinu i bráchu se ségrou, tak skoro už se mi z toho chce brečet, prostě mám z toho fakt radost, no. Když jako můžu vůbec tady bejt jako na Grand Slamu a oni se na mě dívají, tak je to úžasný. No.
1: Takže děkuji za rozhovor a hodně štěstí dál.
2: Děkuji moc.

0: Radiožurnál 19 hodin. Jsou tu zprávy a Martin Benda.
1: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. 10 000 domácností je na jihu Čech kvůli silným bouřkám bez elektřiny. Fotbalová reprezentace vyhrála přípravný duel s Kosovem a se zdržením počítejte na D1 z Vyškova do Brna u Slavkova. Zítra bude zatažená oblačno, na většině území občasný déšť nebo přehánky, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Považuje tím svůj střet zájmu za vyřešený nad rámec českých i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dále dotace holdingu Agrofert vyplácí, pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
3: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
1: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Kvůli silným bouřkám je na jihu Čech zhruba 10 000 odběratelů bez elektřiny. Informoval o tom mluvčí energetické společnosti EGD Roman Šperňák. Energetici podle něj evidují 21 poruch na vedení vysokého napětí. Omezení dodávek elektřiny se dotklo hlavně Českobudějovicka, říká za distributora Šperňák.
4: Na Prachaticku, kde bouřky zasáhly nejdříve, už se daří dodávky elektrické energie obnovovat. Příčiny poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
1: Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka až do dnešní půlnoci. Francie požádala o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Důvodem je izraelská okupace jižního Libanonu, která se stále rozšiřuje. Paříž se k tomu rozhodla v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil upevnit a rozšířit armádní kontrolu nad územím, které ovládalo libanonské militantní hnutí Hezbollah. Izrael v rámci toho dne se dobil křižáckou pevnost Bufor. Do libanonského vnitrozemí Izraelci pronikli nejhlouběji od roku 2000. Tehdy po střetech s Hizbaláhem izraelská armáda ukončila 18-letou okupaci jihu země. Pražská zoo pokračuje v návratu divokých koní Převalského do Kazachstánu. Z pražských Gbel odpoledne armádním letounem Kasa odletěli další 4 hřebci. Cílem projektu je obnovit populaci tohoto ohroženého druhu ve volné přírodě.
5: Vezeme 4 hřebce z chovné stanice v Dolním Dobřejově, kde jsme je schromáždili jak z našeho chovu, tak i z německých zoologických zahrad.
6: Začátkem června pak podle kurátorky kopytníků pražské zoo Barbory Dobijášové zamíří do Zlaté stepy Altin dala taky další 4 klisny z berlínské zoo. V následujících letech tam chce zoo Praha postupně přepravit asi 40 koní Převalského.
5: Cílem tedy je, aby jsme do Kazachstánu přepravili vlastně další plemeníky, aby ta budoucí populace měla vlastně co nejvariabilnější genetický základ.
6: Po transportu zůstanou koni v takzvaných aklimatizačních ohradách. Do volné přírody je pak pracovníci zoo vypustí zhruba po roce. Karolína Burdová, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalová reprezentace porazila Kosovo 2-1 v předposledním přípravném zápase před startem na mistrovství světa. Na Letné se trefili Ladra a Hložek. Pokračuje útočník Hoffenheimu Adam Hložek, který přišel kvůli zranění takřka o celou sezónu. Chybí mu herní praxe.
8: 45 minut jsem zvládl, i když těch posledních 10 minut po té oslavě, tak jsem trošku byl zafoukaný, ale celý ten den byl krásný. Vraceli jsme se sem zpátky na Letnou, kde to pro mě začalo a měl jsem tady krásné vzpomínky a samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
7: Trenéři reprezentace následně oznámili nominaci z předběžného výběru, vyřadili záložníky Buchu a Ladru a útočníka Kabonga. Podrobnosti za chvilku na Radiožurnálu. Teď Češi zamíří do amerického státu New Jersey, kde odehrají generálku na světový šampionát a do turnaje vstoupí 11. června utkáním proti Jižní Koreji. A norští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu v utkání o třetí místo Kanadu 3-2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů. V čase 63-32 rozhodl útočník Steen. Norové předtím ztratili v závěru základní hrací doby při hře Kanaďanů bez golmana dvoubrankový náskok.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Slavkova a také na silnici 50 u Bučovic. Na D1 z Vyškova směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 213. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 210. kilometr. Tam odklízejí následky nehody, ucpaný je také příjezd po silnici 50 od Slavkova u Brna. Na tahu 38 mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi zpomalte za odbočkou na Svojkovice. Řeší tam nehodu osobního auta a projíždí se Kyvadlově. A v Praze nám hlásí nehodu v křižovatce Novovysočanská a spojovací.
10: Novovysočanský, přímo na křižovatce je tam velká nehoda. Poprázky auto s osobákem, teďka tam přijíždějí hasiči, záchranka, je tam asi zraněný.
9: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území ještě občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
11: Ještě teď v 19 hodin a 6 minut sedí trenér Miroslav Koubek, trenér fotbalové reprezentace na Letné a odpovídá na otázky novinářů. To nejdůležitější už ale zaznělo před několika minutami a vy jste to slyšeli dokonce ve zpravodajské relaci. Zúžil totiž konečnou nominaci na 26 hráčů, kteří se podívají na mistrovství světa ve fotbale. Přímo na místě ho toho také sledoval a poslouchal Mikuláš Jáša. Prosím, teď Mikuláši,

0: Sportovní věci, použitelnost do herních schématů nebo také očekávaný průběh zápasu. Zmiňované jméno bylo také Jan Kuchta, který vystřídal zhruba kolem 20. minutě pro zranění. Tam šlo o preventivní opatření. Lékaři totiž garantují, že do 4 až 5 dnů bude v pořádku. Rozhodující jsou tedy lékaři a ti se pod to podepsali. Důležitým, řekněme, hráčem, který jede na mistrovství světa a neočekávalo se to, je Hugo Sochůrek, který má v letošním ročníku šance ligy nejvyšší české soutěže odehrány pouze 7 zápasů. Trenér Koubek říkal, že Huga Sochůrka známe, potřebovali jsme ten zápas vidět a myslím, že ho zvládnul, to jsou tady slova trenéra Koubka. Zvládl ho dobře i Pavel Bucha, nebo Tomáš Ladra, nebo Christoph Kabongo, ale ten kádr není nafukovací. To tedy přesně cituji trenéra Koubka, který takto mluvil na tiskové konferenci. Co rozhodlo u Alexandra Sojky, tak nějaká, řekněme, univerzálnost, která je jeho nejcennější vlastnost, respektive použitelnost na více postech. Důležité jméno taky Adam Hložek. Ten s národním týmem trénoval od pondělka, připravoval se na to, byla mu vlastně poskytnuta i péče v individuálních trénincích a národní tým prostě viděl, že je v pořádku. Dnes podal fantastický výkon, ne že by měl asistenci na gól, ale kdybychom to brali na kanadskými body, tak si tu asistenci připsal a samozřejmě dal také gól. Je to taková typologie hráče, kterého prostě potřebujete do toho systému. Ukázal uplatnění, možná ne na celé zápasy, ale určitě na nějakou část, ostatně i sám Adam Hložek, útočník Hoffenheimu, mluvil o tom, že když dal gól, radoval se, tak byl zafoukaný. To jsou jeho slova, protože odehrát celý zápas, to by bylo prostě na fotbalistu, který nemá herní vytížení v průběhu celé sezóny kvůli zranění, to by bylo prostě jednoduše moc a moc. Trenér Miroslav Koubek, který před odletem do Spojených států amerických, konkrétně do New Jersey, vlastně vyřadil z kádru Pavla Buchu, Christopha Kabonga a Tomáše Ladru. Tito tři fotbalisti si na mistrovství světa v roce 2026 za český národní tým nezahrají.
1: Děkujeme, to byl Mikuláš Jáša.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: Ano, jediná sportovní stanice v Česku v 19 hodin a 10 minut vysílá nejenom aktuální nominaci fotbalové reprezentace na mistrovství světa ve Spojených státech, ale za malou chvíli také z osmifinále Roland Garros. Jakub Menšík, ten už je totiž připravený nastoupit proti Rusovi Rubljovovi. Dohrál se totiž zápas, který oba tenisté vyhlíželi, respektive vyhlíželi jeho konec. Mira Andrejevová porazila Švýcarku Teichmannovou ve dvou setech 6-3 a 6-2 za malou chvíli, tím pádem tenhle česko-ruský souboj začne. No a na Radiožurnálu Sport budeme u toho.
2: Radiožurnál Sport
3: a Vojtěch Šafář.

0: Dnešní neděle je sportovně velmi nabitá a ještě nabitá bude Jakub Menšík, ten už se chystá rozehrát své osmifinálové utkání na tenisovém Roland Garros proti Rusovi Rublevovi. U toho budeme 20 hodin a 20 minut, to je čas, kdy má úvodní buly finále mistrovství světa v hokeji. I tam máme stále své reportéry. No a dnes se ještě ohlédneme za tím, co zvládl český atlet Tomas Järvinen. Ten na mítingu v Getsisu nazbíral 8400 bodů a posunul se v českých tabulkách za trojici Šebrle, Dvořák, Změlík, tedy za opravdu velmi, ale velmi vybranou a slušnou desetibojařskou společnost. V Rakousku to Järvinenovi stačilo na 7. místo a na závěrečném ceremoniálu byl vyhlášený nováčkem letošního ročníku prestižního mítingu. S 20-letým reprezentantem po soutěži mluvil Jakub Marek.
1: Tomasi, 8400 bodů, hezké kulaté číslo, jak jste s ním spokojený?
2: Mám z toho trochu smíšený pocity, protože některé disciplíny byly dobrý a některý zas pravý opak. Jsem rád za celý počet bodů, je to nádherný první dospělý víceboj 8400. Trošku mě mrzí, že jsem neudělal víc než v juniorech, ale doufám, že mě to čeká ještě v průběhu tohoto roku.
1: Vy jste tak v českých historických desetibojařských tabulkách za trojicí Šebrle, Dvořák, Změlík. Jak se to poslouchá?
2: Nádherně. Musím říct, že to je fakt nádherný a doufám, že budu postupně blíž a blíž k tomu úplnému vrcholu.
1: A navíc vy jste i vylepšil český národní rekord do 23 let z roku 1991 Roberta Změlíka. Věděl jste o tom?
2: Vůbec, teď jsem se to dozvěděl a je to skvělý. Jsem moc rád a doufám, že to budu posouvat dál ještě tenhle rok.
1: Jaký byl ten druhý den zdejšího desetiboje? Vy jste tady měl, mi přišlo nějaké lehké zdravotní komplikace. Trenér Josef Karas tady gestikuloval nějak i během tyčky.
2: Tak musím říct, že celý druhý den byl velice protrápený. Už před první disciplínou, před překážkou. Jsem se při rozcvičení, na první překážku zakopl, spadl jsem na překážku a práskl jsem se patou vozem, takže jsem si lehce odrazil patu a potom právě při zmiňované tyčce jsem při asi třetím rozeskakovacím skoku nedoběhl pořádně na odraz, vyletěl jsem vysoko, nevšiml jsem si toho a spadl jsem přímo rovnou do kaslíku, kde jsem si lehce povytočil koleno. A budeme doufat, že to je dobrý, ale musím uznat, že to bolelo celou soutěž potom už.
1: Nezvažovali jste pak třeba, že byste odstoupil?
2: Hodně jsme to zvažovali s trenérem. Já jsem to možná lehce připravoval k tomu, že to vůbec nebolí, abych mohl dokončit ten víceboj, protože jsem konečně chtěl dokončit celý víceboj a nechtěl jsem skončit zase na nějaký disciplíně v průběhu toho víceboje. A upřímně jsem rád, že jsem to dodělal. Myslím si, že s tím nic moc nebude, maximálně nějaký natažený vazy nebo něco takového.
1: Ona ta tyčka obecně vypadala, že bude možná krizovou disciplínou. Vy jste 440 cm skákal až na potřetí.
2: Je to tak. Bál jsem se, budu přímnej, fakt jsem se bál potom, jak jsem spadl do kaslíku, že se mi to stane znovu. Nedodělával jsem skoky, nedělal jsem tam vůbec vrat. Pak jsem poslední pokus, udělal jsem normální skok a od té doby už to šlo jenom líp.
1: Nakonec to bylo o půl metru víc, 490, takže tam nakonec zapracovali adrenalin a hormony.
2: Určitě, nebudu říkat, že to nebolelo zase, ale bylo to skvělý, užil jsem si tyčku a škoda, že tam ta pětka už nepadla.
1: Vy jste nechtěl mluvit přesně o těch bodech před závodem, tak bylo tohle nějaké číslo, v které jste věřil, že byste mohl dát?
2: Bylo to v rozmezí 8-3 do 8-6, spíš jsem se přikláněl k tomu vyššímu číslu, kvůli tomu, jak jsem v tréninku chodil překážky třeba, ty mě asi nejvíc klamaly za dnešek, nějak se mi vůbec nepovedly a nebyl jsem dravej, jako vždycky jsem na překážkách.
1: 8300 bodů, to je zároveň ostrý limit pro evropský šampiona Birminghamu, tak asi uleva.
2: Hrozná, jsem hrozně rád, že jsem dokončil a že můžu jet na další víceboj.
1: To říká český desetibojařský talent Tomas Järvinen. Z Getsisu Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Jakub Menšík, ten už se připravuje na to, aby rozehrál své čtvrtfinále, pardon, tam ještě nejsme, osmifinále na tenisovém Roland Garros proti Rusovi Rubljovovi. Budeme u toho živě na radiožurnálu Sport, ale stále nám ještě zbývá několik dlouhých minut, proto ještě informace z Giro d'Italia. Dánský cyklista Jonas Vingegaard při své premiéře vyhrál tenhle slavný cyklistický etapový závod. Poslední 21. etapu v Římě ale ovládl v hromadném sportu Ital Jonathan Milan. Tomu zatím prvenství unikalo, bylo to jeho vůbec první vítězství.

No, na takové cestě do pekla nebo spíš do nebe budou dnes norští hokejisté, protože na mistrovství světa v Curychu v utkání o třetí místo senzačně porazili Kanadu 3-2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 19 hodin 30 minut. Zprávy a Martin Benda.
2: Dron, který v noci na pátek narazil v Rumunsku do panelového domu, byl podle Bukurešti ruský. Potvrdila to další analýza, o které dnes informoval rumunský prezident Nikos Jurdan. V troskách budovy experti objevili nápis v azbuce Geraně 2. Podle rumunského prezidenta se i další nalezené části stroje podobají nebo jsou dokonce shodné s drony, které se na rumunském území objevily v minulosti. Bezpilotní letoun zasáhl obytný dům ve městě Galaci. V nemocnici skončil 14-letý chlapec a 53-letá žena. Lidé by si měli dát pozor na podvodné e-maily, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a tvrdí, že v systému chybí některé informace. Snaží se tak od lidí získat třeba přihlašovací údaje nebo přístup k jejich bankovnímu účtu. Lidé by na takové výzvy neměli odpovídat a také neklikat na odkazy. Komunistická strana bude mít nově jen dva místopředsedy na místo dosavadních 4. V uším vedení strany zůstávají po stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu strany, bude jim dosavadní mluvčí Roman Roun. Obraz Josefa Čapka Piják se dnes v Praze vydražil za rekordních více než 34 milionů korun. Překonal tak dosavadní autorův aukční rekord, který držel obraz Nevěstka, prodaný za 30 milionů 600 tisíc korun. Olejomalba z roku 1919 zachycuje muže s kloboukem sedícího u stolu a zahleděného do sklenice vína. Vyvolávací cena byla 9 milionů korun, uvedla to galerie Kodl. Sport. Fotbalová reprezentace vezme na mistrovství světa Tomáše Chorého a Davida Douděru, které nedávno pražská Slavia vyloučila kvůli problémům s disciplínou z kádru. Naopak nejede trojice Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Kristof Kabongo. Trenér Miroslav Koubek nominaci oznámil po přípravném utkání s Kosovem, které Češi v Praze vyhráli 2-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Slavkova a překážka v Posázaví. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 211. kilometru se zpomaluje. Fronta pokračuje na 210. kilometr, tam odklízejí následky nehody 3 osobních aut. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Sázavu. Na 37. kilometru stojí 2 osobní auta v odstavném pruhu. Kolem se pohybují lidé, u jednoho z vozidel mění řidič kolo směrem do vozovky. A na silnici 163 mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem zasahují uvážné nehody v zatáčce a náhle se tam musí brzdit. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude ještě zataženo až oblačno, na většině území také občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, odpoledne a večer potom budou srážky ustávat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 22 stupňů, na horách bude většinou kolem 13. Tolik zprávy.
5: Andrej Rubljov anebo Jakub Menších. Jeden z nich postoupí na Grand Slamu na Roland Garros v Paříži do čtvrtfinále a rozhodne se o tom už dnes večer. Zápas na pařížské antuce už se začal hrát, no a přímo na místě to sleduje David Prouza.
6: A začal dobře pro Jakuba Menšíka, byť to nebylo bez komplikací. Český tenista zahájil na servisu tohle osmifinálové utkání, které se hraje jako poslední v pořadí na dvorci Suzanne Lenglenové na druhém největším kurtu v celém areálu. Odvrátil jeden breakball český tenista a nakonec díky svým dobrým úderům z mezihry si vybojoval první game. Vede 1-0 Andrej Rubljov, který pohledem, když na něj koukáte, jak hraje, tak žádnou výraznou slabinu nemá. Je tak akorát vysoký, má dobrý servis, velmi dobrou mezihru, dobře se pohybuje. Jeho paradoxně asi největší slabinou je mentální síla, která někdy nemusí být úplně ideální. Oproti tomu Jakub Menšík působí jako velice klidný hráč, který právě celkem v klidu zasmečoval úder po dopadu, dostává se do vedení 15-0 při servisu Rubliova. Každopádně začátek utkání je stále ještě nemůže vypovídat o tom, jak to celé dopadne, ale celkově Jakub Menšík vypadá na začátku tohoto duelu velmi solidně. Tak věřme, že bude podobně trpělivý, jako byl v souboji s Alexem Deminorem, kdy prohrál první set 0-6, pak ale ty další tři získal bez výraznějších problémů a právě s tenistou, který je znám svým defenzivním stylem hry, tak byl trpělivější, přesnější a někdy i smrtelnější. Tak něco takového ideálně, kdyby Jakub Menšík zvládl i teď, vede 1-0, teď je to 15-15, servíruje Rubliov, tenista z Ruska, také nasazená jedenáctka ve čtvrtém kole Roland Garros. Krásný servis od ruského tenisty, kde ale Menšík nakonec dokázal vytáhnout výborný return, dostat se zpátky do výměny a teď pokračují údery od základní čáry přes backendový úder od obou hráčů. Toho Andrej Rubliov teď zkouší zatlačit forehandem, ale Jakub Menšík zase velmi trpělivý a zase to nese své ovoce. 30-15 pro českého tenistu, který možná právě v té trpělivosti udělal teď větší krok vpřed, protože je to spíše tenista vyznávající agresivnější pojetí a někdy chybuje zbytečně moc, ale na tomhle turnaji minimálně od té téměř pětihodinové bitvy s Argentincem Navonem, tak se prezentuje i jako velice hráč schopný udržet míč ve hře a překvapit třeba po dlouhé době přesným úderem. Teď překvapil určitě Rubliov Menšíka SM, které sice bylo prvním podáním, ale bylo docela pomalé, nicméně výborně umístěné, takže po 30, ale to každopádně Jakubovi Menšíkovi nemusí dělat tolik problémů. Pořád je to 30-30 a to znamená, že český tenista je ve hře o zisk servisu svého soupeře. Začátek utkání osmifinále Roland Garros na kurtu Suzanne Lenglenové. Jakub Menšík 1-0, teď po 30 Rubliov bude podávat kam? Do backendu Menšíka, ten přečet dobře stranu, takže se dostal do výměny celkem v pohodě, pak tlačí krásným backendem ven z kurtu. Tohle bylo neuvěřitelně překvapivé řešení, ale o to efektivnější a je tu breakball pro změnu také pro českého tenistu Jakuba Menšíka. Hraje se 8 minut a první výraznější příležitost pro Čecha po tom, co sám odvrátil jednu možnost Rubliova na prolomení servisu, tak teď on sám může odskočit do vedení 2-0. Kurt je naplněný, v ten poslední zápas obvykle to tak bývá, kdy už diváci jsou natěšeni na ten možná největší duel, který se tu zatím hrál. Andrej Rubliov teď podává do forehandu českého tenisty, ten hraje krásně v základní čáře, forehandový return, teď z forehandu se pokusí zatlačit Rubliova, ten ale teď výborně přepnul z obrany do útoku a zkusí to forehandem po čáře, ale Jakub Menšík zatím dobře čte hru Rubliova, ten chybuje. Takže tu breakball hned na začátku a úplně diametrálně odlišný start Jakuba Menšíka do tohoto zápasu. S Deminorem prohrál první set 0-6, pak odešel se občerstvit mimo kurt, vrátil se, začal hrát jako z partesu. Teď vstoupil Jakub Menšík skvěle do tohoto zápasu, vede 2-0, za maličkou chvíli půjde podávat. V Paříži panují po týdnu určitě ideální podmínky. Je okolo 21 stupňů, trochu svítí sluníčko, ale myslím si, že všichni tenisté jsou hodně spokojení s tím, že ta teplota klesla o těch zhruba 10
5: tohle stupňů. Počasí tedy Jakubu Menšíkovi zatím velmi sedí, vede nad Rubliovem v osmifinále Roland Garros 2-0 v prvním setu. Za Davidem Prouzou se samozřejmě vydáme. Zase co nevidět.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Z Vinohradského studia radiožurnálu Sport, tedy z Prahy, teď míříme znovu do Paříže na Roland Garros, kde hraje Jakub Menšík a je u toho David Prouza.
1: Jakub Menšík stále vede nad Rusem Rubliovem, a to konkrétně 2-0, prolomil servis hned na první pokus svého ruského soupeře. Teď mohl doservírovat další gem do zdárného konce, ale nakonec ho zradil forehand o pár centimetrů a tak je to 2-0 a 40-40. Jakub Menšík může ale dopodávat ten gem za malou chvíli. Zatím se mu ty první servisy daří docela dobře umisťovat svému ruskému soupeři a proto je to také zatím 2-0 pro českého tenistu. Připomínám, že Jakub Menšík bojuje o premiérový postup do čtvrtfinále Roland Garros. Už účast v tom čtvrtém kole je pro něj vlastně novým maximem. Teď Rubliov poprvé ukázal, proč je nasazenou jedenáctkou z returnu. Jakoby se nechumelilo, skrotil ránu Jakuba Menšíka a připisuje si vítězný balon a hlavně breakovou příležitost. Jednu už měl v tom prvním úvodním gemu celého zápasu. Jakub Menšík si v ten tehdy pomohl dobrým prvním servisem, tak můžeme doufat, že něco podobného má teď znovu v rukávu český reprezentant a poslední zástupce České republiky v singlových pavoucích na Roland Garros. Obrovská rána, Rublev tam do forehandu sice byl, ale nedokázal ten balon tentokrát dostat do kurtu tak dobře jako před malou chvílí a tak je to 40-40. Jakub Menšík a zase další dělový servis, který je ozdobou jeho hry, stejně jako forehand a upřímně řečeno stejně jako i backhand. Teď na Roland Garros zejména opět zmiňuji ten zápas s Alexem de Minorem. Menšík podává teď zprava do středu hřiště, úspěšně přes pásku, od které se ten balon odrazil zpátky na polovinu Jakuba Menšíka, takže teď bude podávat znovu. Druhé podání opatrnější do podobných míst, ale hlavně do kurtu. Teď přes backhand se Jakub Menšík snaží zatlačit Rubliova a ten chybuje celkem lacino a tak je to gamble na 3-0. Jakub Menšík ve svých 20 letech vstoupil výborně do tohoto osmifinálového zápasu. Jenom připomenu, pakliže by český tenista zvládl tenhle duel a postoupil by do čtvrtfinále, tak by nastoupil potom proti vítězi zápasu Ruud Fonseca, tedy proti vítězovi ze zápasu Nora proti Brazilci. Ale ten ještě ani nezačal, takže nemá cenu nad tím nějak výrazněji spekulovat. Jakub Menšík teď zase dobrá kombinace, první servis a následně dobré dva údery, kterými si pomáhá do rychlého vedení 3-0. Jakub Menšík vstoupil fantasticky do tohoto osmifinále s Rusem Rubliovem.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Samozřejmě i dál pro vás tohle osmifinále, které se zatím vyvíjí velmi dobře pro český tenis, budeme sledovat. No a musíme také připomenout jednu velkou senzaci. Norští hokejisté totiž na mistrovství světa v Curychu v utkání o třetí místo senzačně porazili v Kanadu, i když to bylo 3-2, až v prodloužení získali tím pádem první medaili v historii světových šampionátů. Já říkám až v prodloužení, protože Norové ztratili až v závěru základní doby při hře Kanaďanů bez gólmana na skok 2-0. No a hokejisté Švýcarska ti budou už za nějakých 40 minut usilovat ve třetím finále za sebou o první zlato z mistrovství světa. Na turnaji zatím vyhráli všech 9 zápasů, včetně semifinále s Norskem, a to i díky podpoře domácích fanoušků v Curychu. Jejich chorály budou znovu znít ve finálovém klání proti Finsku. To zase otočilo semifinálové utkání s Kanadou na 4-2.
3: Deset tisíc fanoušků už dlouho před zápasem skáče, tleská a zpívá. Strmé tribuny ještě umocňují tuhle podporu a hráčům samotným z toho naskakuje husí kůže.
4: Ano, to vždycky. Ale před zápasem nebo v jeho průběhu se pořád ještě musíte soustředit na další střídání. Ale když to všechno pak skončí a skončí to vítězně a fanoušci začnou zpívat tu naši švýcarskou, je to fantazie.
3: Říká Nicolas Bech. Tahle podpora dotáhla švýcarský tým k 9 vítězstvím v 9 zápasech. Večer se může počet zaokrouhlit na 10. Proti budou Finové, které Švýcarsko ve skupině porazilo 4-2, ale i z jejich strany je slyšet, že v takové kulise si zahrají rádi znovu.
5: Myslím, že dobří hráči vždycky rádi nastupují v bouřlivé atmosféře. Dokáže to nabudit. Samozřejmě se tu oni budou právem cítit jako doma a může to pro ně být výhoda. Každé ho ale musí bavit hrát na stadionu s takhle hlasitým prostředím.
3: Těší se na finále Mikko Lehtonen. Jen by asi nerad slyšel jeden popěvek. Když se blíží konec zápasu a domácí tým vede, začne celý stadion zpívat písničku, kterou proslavil Drupy a v české verzi Ilona Čáková.
6: so loud, they're cheering for us.
7: Úžasné, jsou tak hlasití a výborně se s touhle podporou hraje. A když vyhrajete a oni vám zpívají, je to neuvěřitelný pocit.
6: And when you win and they sing for you, it's unbelievable feeling.
3: Těší se na vítěznou píseň Dominik Egli. Finále mistrovství světa mezi Švýcarskem a Finskem začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: No a já jenom připomínám, že zhruba ve 20 hodin a 10 minut uslyšíte na Radiožurnálu Sport také našeho hokejového experta Martina Procházku, který nám pomalu začne asi shrnovat i to, jak celý šampionát vypadal. Společně vás také naladíme na to finálové klání, které uslyšíte v přímém přenosu. Teď se ale zase vracíme do Paříže. Jakub Menšík začal osmifinále proti Andreji Rubliovovi výborně. No a tak předáváme slovo muži na místě, Davidu Prouzovi.
1: Stále 3-0 vede Jakub Menšík a nevypadá to, že by Rubliov úplně nějak extrémně procházel jednoduše svým servisovým gamem, byť mu to teď Menšík trochu usnadnil chybou z forehandu, takže má Rubliov dva gamboly, může snížit na 1-3. Před malou chvílí mu, co si radil jeden z jeho trenérů, Marat Safin, možná si to jméno pamatujete, je to dvojnásobný Grand Slamový šampion, takže cokoliv mu poradil, tak určitě bude mít svoji hodnotu a váhu v tuhle chvíli, ale Rubliov netrefuje první podání. Takže ještě stále platí, že nezískal ani gem v tomhle utkání s Jakubem Menšíkem, který vede 3-0, teď je připravený za základní čárou na returnu. Velmi dobře čte ty servisy i teď, když Rublev trefil opravdu parádní ránu ven z kurtu, nicméně tentokrát si už ruský tenista ten gem vybojoval, takže dílčí snížení je na světě. Rublev získává první gem, ale stále platí, že Jakub Menšík vede 3-1, teď půjde servírovat a na svých servisech sice několikrát musel hasit breakbally, každopádně zatím je všechny udržel, na rozdíl od Rubliova, proto vede rozdílem dvou gemů a český tenista právě teď přichází k základní čáře na druhém největším kurtu v areálu Rolanda Garrose a půjde podávat, aby si mohl sednout na svoji lavici při změně stran za stavu 4-1. Tak věřme, že se mu to povede podání, které mělo sít ven z kurtu, ale zastavila ho páska, takže Jakub Menšík v tuhle chvíli už má jenom jeden pokus a pokusí se umístit ten balon kam ven z kurtu, ale to bylo hodně široké a hodně daleké od Jakuba Menšíka, takže dvojchyba. Znamená, že Rubliov vede 15-0, celkem zadarmo se dostává do náskoku. V tomto servisovém gemu Jakuba Menšíka, připomínám, že se hraje o postup do čtvrtfinále Roland Garros, pro Jakuba Menšíka už účast v osmifinále je novým kariérním maximem. Stále je mu teprve 20 let Jakubovi Menšíkovi, přesto už dlouhou dobu o něm v tenise se mluví, on získává velké tituly, vyhrál turnaj v Miami před rokem, letos triumfoval v Aucklandu. Jakub Menšík prostě už je velké jméno na tenisovém okruhu ATP a to má stále, jak se říká, stále všechno před sebou. Věřme, že má stále všechno před sebou. 3-1, 15-15, Jakub Menšík podává zprava do forehandu Rubliova, následně se přibližuje k síti a bude hrát volej, nebude. Rubliov se pokoušel o prohoz backendem ze spodní rotací, který se ale nevešel do kurtu, Jakub Menšík to správně odhadl, takže jenom kontroloval dopad toho tenisáku a vede 30-15. Český tenista tady zahrál fantasticky maratonský zápas s Navonem z Argentiny ve třetím kole, který uhrál, i když ho v podstatě zradilo celé tělo, i když měl na konci zápasu křeče, tak to dokázal ubojovat a za tenhle ten parádní výkon ho chválil třeba i někdejší sedminásobný Grand Slamový šampion Mats Wilander, současný tenisový expert televizní stanice Eurosport. Teď by ho určitě pochválil za další perfektní kombinaci servis forehand. Jakub Menšík teď vede 3-1 a 40-15. Vy o tom slyšíte v přímém přenosu přímo z Paříže na Radiožurnálu Sport. Tak ještě jedno podání pro Jakuba Menšíka, ideálně tak, aby to mohlo být 4-1. Jakub Menšík podává zase ven z kurtu zprava, ale zase se úplně ideálně netrefil do toho prvního pokusu. Ještě má samozřejmě servis číslo 2 ve své kapse, který tentokrát míří trochu jinam do backendu Rusa, který hraje krásně k základní čáře a může tak převzít iniciativu v téhle výměně, ale Jakub Menšík zase fantastická defenzíva a přepnutí z obrany do útoku, tomu tedy jde výborně a teď poslední forehand, snad poslední. Ano. Jakub Menšík z Grácí získává další gem, vede na začátku osmifinále nad Rusem Rubliovem 4-1.

0: Kapela Aerosmith a její písnička Falling in Love as Hard on Your Knees, tak ta má přesně tak akorát, abychom přečkali tu drobnou pauzu, která přichází na každém Grand Slamu po lichém odehraném gemu. Můžeme se znovu vrátit na osmi finále mezi Jakubem Menšíkem a Andrejem Rubliovem. Sleduje ho přímo v Paříži David Prouza.
1: A stále to vypadá velmi dobře s Jakubem Menšíkem. Vede 4-1, to je důležité, ale vede taky 40-15 při dalším servisovém gemu Rusa Rubliova. Nechci to zakřiknout, ale podle mě to chladnější počasí, nebo to normálnější počasí, kdy je těch nějakých 21 stupňů Celsia přibližně v Paříži, tak Menšíkovi rozhodně svědčí, co se týče jeho pohybu, protože po kurtu opravdu se pohybuje úplně jinak, než tomu bylo v některých částech minulého zápasu a hlavně toho předposledního, kdy Jakub Menšík opravdu trpěl na kurtu v tom velkém vedru. Teď vypadá velice dobře připravený. Rubliov první breakovou šanci Menšíka odstranil, respektive získal prostě 1-15, každopádně Jakub Menšík stále ještě vede 40-30 a hlavně vede 4-1. Rubliov si teď nemůže pořádně nadhodit balónek, ani jednou se mu to nepovedlo ze dvou pokusů, po třetí už je to v pořádku, ale zase je to pro změnu out, takže Andrej Rubliov v tuhle chvíli už jenom druhé podání a stav 30-40, takže kam to bude? Do backendu Menšíka. Ten hraje na pásku, to je škoda. Chtěl se položit do toho backendového returnu, zahrát rychle po čáře, tak aby jeho ruský soupeř neměl příliš možností, co s tím míčkem udělat a třeba jenom nahrál Menšíkovi na případný vítězný balon. To se nestalo. 40-40, 4-1 vede Jakub Menšík na začátku osmi finále Roland Garros. Zase nepřesný úder od Rubliova, pak následně krásný fotbalový prvek od ruského tenisty, ale samozřejmě tomu není nic platné, má jenom druhé podání, kdy dává do forehandu Menšíka ten zase do pásky, bohužel tentokrát to Jakub Menšík několikrát nevymyslel ideálně a tak může Rubliov snížit na 4-2, ale pořád platí, že český tenista je o break nahoře a v momentě, kdyby to bylo 4-2, šel by on sám zase podávat na případných 5-2. Andrej Rubliov servis zleva, zase nepovedený nadhoz už po několikáté, byť sluníčko nesvítí, takže Rus zkrátka jenom nemá asi úplně ideální timing a ani úderovou jistotu, to si přiznejme. Někdy zahraje fantasticky, někdy jako teď, zahraje půlku sítě v momentě, kdy nebyl až tak pod tlakem a tak je to 40-40. Jakub Menšík se výborně mentálně připravil během rozehrávky a je fantasticky naladěný na ten začátek zápasu, což je extrémně důležité. Připomínám znovu, že s Deminorem prohrál první set 0-6, uhrál 5 míčků z 30. Pak se dokázal do zápasu vrátit, ale to není garance, to se nestává vždycky, Jakub Menšík to zvládl. Teď nezvládl forehandový úder křížem, takže Rubliov se dostává do vedení, má výhodu, ale stále prohrává v prvním setu osmi finále Roland Garros 1-4. Připomenu, že ve čtvrtfinále v deblu jsou mezi muži Petr Nouza se svým parťákem z Rakouska Oberleitnerem a taky Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou. O tom třeba zase později. Teď servis Rubliova, který se vešel sice do obdélníku Jakuba Menšíka, nicméně dotkl se balonek pásky, takže si to Rubliov musí zopakovat. 1-4 z pohledu ruského tenisty, který teď ještě odchází od základní čáry. Nevím, co ho vyrušilo. Každopádně druhé podání, tedy první podání si zopakuje právě teď. Servis do sítě, takže už jenom druhý pokus pro Rubliova. Hodně se to natahuje teď v momentě, kdy Rubliov může snížit na 2-4. Teď servis Rubliova do backendu Jakuba Menšíka. Ten dává fantasticky backend křížem. Rubliov tam hrábl rukou, ale v momentě, kdy trefoval ten balónek, tak už byl zády ke kurtu, respektive zády k sítě. A tak nemohl vůbec ovlivnit směr toho míčku. 40-40 a Jakub Menšík z toho dělá takový příjemný zvyk, že bojuje se v podstatě o každý servisový gem Rusa Rubliova a to samozřejmě bere hodně sil, ať už psychických nebo fyzických. A o té občasné nestabilitě Rubliova, pokud jde o mentální sílu, tak už jsem mluvil a je možné, že samozřejmě něco takového uvidíme i dnes. Vy byste případně o tom slyšeli v přímém přenosu radiožurnálu Sport. 4-1 vede Jakub Menšík. Schoda, druhý pokus Rubliova, Peť Menšík fantasticky zase pod nohy. Hraje ruskému tenistovi, pak zkracuje výměnu. Rubliov to nestihne. Neuvěřitelný stopbal teď od Jakuba Menšíka, který měl kromě spodní také boční rotaci. To znamená, že ten balonek odskočil a ještě se odrazil dál od Rubliova, který tam sice sprintoval velmi rychle, ale i tak nestihl ten balónek dostat přes síť. A to znamená, že si Jakub Menšík vybojoval další breakovou příležitost. Šikovné ruce Jakuba Menšíka, který umí mlátit forehandy, umí mlátit servisy, ale má také jemnou ruku na to, aby dokázal takhle krásně zkrátit výměnu. A to znamená, že má breakball po zásluze, může odskočit do vedení 5-1. Jakub Menšík ale ještě potřebuje 1-15. Rublev podává, Menšík zase do backendu opatrně přes pásku, tentokrát netrefil tu pásku jako takovou, ale teď nahrál trochu Rublevovi svým dalším stopbalem, ten už zdaleka nesplňoval ty parametry, které měl ten předcházející, a tak je to zase 40-40. Rublev, když už nic jiného, tak minimálně absolvoval další sprint, ale samozřejmě tenisté v této fázi turnaje, všichni, kteří tam postoupili, tak jsou fyzicky znamenitě připraveni, takže jeden sprint navíc asi Rusa teď úplně neovlivní. Každopádně už je zase rozehráno, zase výborná reakce Jakuba Menšíka na returnu, který teď od základní čáry trpělivě čeká na to, jestli Rublev třeba nevymyslí další nevinucenou chybu. Jakub Menšík teď ale hodně pod tlakem u základní čáry, ale stále v té výměně zůstává, teď už ne. Teď už ne, Rublev to teď vyřešil výborně, dal Menšíkovi do protipohybu a má pro změnu gamble. Může snížit na 2-4, ale to už tady několikrát bylo. Jakub Menšík se vždy dokázal do tohoto gemu ještě vrátit. To podstatné, pořád vede 4-1. Český tenista vstoupil výborně do osmi finále Roland Garros v souboji s Rusem Rublevem, kterého dokázal už v minulosti dvakrát porazit. Samozřejmě je to věc, která teď nehraje žádnou roli, ale příjemná informace by to mohla být, byť Jakub Menšík na tohle nehledí. Sám o tom mluvil na tiskové konferenci Menšík před tímhletím duelem. Mezitím si Rublev konečně uhájil servis, snížil na 2-4. Jakub Menšík pod tlakem chyboval z backendu a teď může podávat, tedy za maličkou chvíli, a může odskočit zase do vedení 4-2. Jakub Menšík a servis, to je kombinace, která funguje na okruhu ATP velmi dobře, tak věřme, že to bude fungovat i teď v tom dalším, konkrétně sedmém gemu, který si může Jakub Menšík připsat na svém podání. Český tenista připraven na pravé polovině kurtu, servíruje do středu hřiště, Rublev tam sice byl, trefil stranu, ale neskrotil tu ránu, takže Menšík se rychle ujímá vedení 15-0. Vy o tom slyšíte v přímém přenosu na radiožurnálu Sport přímo Paříže. Na centrálním dvorci Filipa Šátriera se pomalu, ale jistě chystá zápas Casper Ruud versus João Fonseca, to je mladý Brazilec, který vyřadil Novaka Djokoviče a postaral se tak o to, že v té zbývající 16 v pavouku mužském není žádný grandslamový šampion, což je věc nebývalá, která se nestala v takzvané open éře od 60. let, a my tak víme, že budeme mít nového grandslamového vítěze. Ideálně, kdyby to byl vítěz z České republiky, to by totiž znamenalo, že by to musel být Jakub Menšík. Jako poslední zástupce je teď v osmi finále, bojuje s Rubliovem, vede 4-2, teď udělal chybu z forehandové strany, obíhal si na straně backhandové ten forehand, ale netrefil se úplně ideálně do toho míčku, takže 15-15, Jakub Menšík si teď bude muset, nebo bude chtít určitě pomoci zase zprava dobrým prvním podáním, tak snad to vyjde. Dobrá rána do forehandu Rubliova, ten ale zareagoval výborně, Menšík hraje do protipohybu a to slaví úspěch, 30-15 pro českého tenistu, zatím Rubliov se pohybuje o poznání těžkopádně. Byť na kurtu strávil na cestě do osmi finále určitě méně času než Jakub Menšík, ztratil zatím dva sety. Jakub Menšík hrál ten velký pětiseťák s Argentincem Navonem a otáčel i zápas s Alexem Deminorem, který vždy stojí hodně sil, pokud hrajete proti tomuto australskému soupeři. Přesto Jakub Menšík svěží zatím na kurtu Suzanne Lenglenové 4-2, 30-15, k tomu výhoda servisu. Jakub Menšík po půl hodině hry stále o poznání blíže zisku prvního setu. Teď Rublev výborně zreturnoval Menšíkovi ten balon přímo pod nohy, ale ta výměna stále pokračuje. Menšík výborně u základní čáry se hýbe, ale Rublev to teď rozděluje znamenitě a tohle bude vítězný balon. Ještě ne. Jakub Menšík se pokusil o takový prohoz v zoufalé situaci, ale už se mu to nepovedlo dostat do kurtu. To by Rublev asi hodně koukal, protože už na té síti nebyl vůbec připravený, nepočítal s tím, že vůbec Menšík bude hrát ten úder. Každopádně získal 15, to je pro něj důležité, 30-30 a hraje se o gamble nebo o breakball. Jakub Menšík vede 4-2 v prvním setu ve čtvrtém kole Roland Garros. Bude servírovat na Rusa Rubliova, tenistu, který na všech grandslamech už byl minimálně ve čtvrtfinále, ale také maximálně ve čtvrtfinále. Takže hraje také o to, aby se zase posunul okolo dál. Jakub Menšík teď udělal lacinější chybu z forehandu a je tu breakball pro Rusa Andreje Rubliova. Už těch situací bylo několik takových v minulých gemech. Jakub Menšík si vždy dokázal poradit, tak snad si poradí znovu. Vede stále 4-2, ale za malinkou chvíli už to platit nemusí. Jakub Menšík teď ještě počká, až se uklidní ten potlesk na dvorci Suzan Lenglenové na druhém největším kurtu v areálu a za malou chvíli půjde podávat na svého ruského soupeře Rusa Rubljova. Bude to servis ven z kurtu a bude to ESO. Takže ideální řešení v momentě, kdy má váš soupeř breakball, dát ESO. Jakub Menšík dělá přesně tohle, je to 40-40 a český tenista teď bude zprava servírovat, tak uvidíme, kam umístí ten balon tentokrát. Ven z kurtu se mu to zleva povedlo výborně, tak proč ne znovu? Jakub Menšík na podání za maličkou chvíli rozehraje další výměnu. Rubljov připraven daleko za základní čárou, aby vybral tohle velké podání do středu hřiště a pak fantastický forehand Jakuba Menšíka, který si doběhl, trpělivě si počkal na pohyb svého soupeře a zahrál do protipohybu do míst, kde už Rubljov nebyl, takže má teď gamble, může odskočit na vedení nebo do vedení, abychom byli úplně přesní. 5-2. Jakub Menšík stále platí to, že vstoupil do tohoto utkání výborně. Byť není asi úplně favoritem podle kurzu sázkových kanceláří, to je spíše Rus Rubljov, byť ty rozdíly nejsou zas tak velké. Jakub Menšík tohle určitě neřeší, teď podává za seven z kurtu, není to ESO, ale bude to další vítězný forehand Jakuba Menšíka. Ano, tak se děje a český tenista si může sednout svědomím, že v osmi finále Roland Garros vede nad Rusem Rubljovem 5-2.
2: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
3: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gól! Je to gól! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
4: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
5: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovémhle největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
2: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
4: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
6: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chcem postoupit.
2: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
4: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
2: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
4: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: K mistrovství světa ve fotbale ještě musíme přidat informaci. Tu nejaktuálnější trenér Miroslav Koubek totiž zúžil závěrečnou nominaci fotbalistů právě na světový šampionát. Do té konečné 26 člené nominace se nedostali útočník Kristof Kabongo a záložníci Pavel Bucha a Tomáš Ladra. Trenér národního mužstva právě Miroslav Koubek kádr zúžil po vítězném přípravném utkání proti Kosovu. Po něm teď mužstvo odcestuje na šampionát do Spojených států. Na závěrečný turnaj bere kouč 23 hráčů do pole, 3 gólmany. Tu tiskovou konferenci jste slyšeli prakticky v přímém přenosu. No a v přímém přenosu uslyšíte už za 15 minut také finále mistrovství světa v hokeji, včetně poznatků a postřehů našeho hokejového experta Martina Procházky. No a v přímém přenosu také posloucháme osmifinále tenisového Roland Garros i s účastí Jakuba Menšíka. Ten hraje proti Andreji Rubljovovi, je to v Paříži a je u toho David Prouza.
1: A Jakub Menšík hraje výborně, Vojto, 5-2, 30-0, vede český tenista, servíruje sice Rubljov, ale po další mezihře nevyzrál na českého tenistu, nakonec prohrál, udělal obrovskou chybu z forehandu a tak je to 30-0 pro Jakuba Menšíka, který před malou chvílí pobavil publikum také returnem za tělem. V momentě, kdy servis Rubljova se otřel opásku, bylo jasné, že se bude opakovat, tak udělal takovouhle pěknou tenisovou ekvilibristiku. Rubljov teď fantasticky přes druhý servis zariskoval, dal to hodně ven z kurtu. Menšík díky tomu, že měří skoro 2 metry a má velké rozpětí, tak tam sice ještě dostal raketu, ale už ten balónek nedokázal dostat přes síť, takže 30-15 už jenom náskok Jakuba Menšíka, ale to je pořád velmi solidní situace s ohledem na to, že vede 5-2. Teď už je to 30-30, Rubljov přidává ESO, dva dobré servisy od ruského tenisty, který se ale hodně nadře na své servisové gemy, věřme a doufejme, že to tak bude pokračovat i nadále, protože pro psychiku hráče je to nesmírně povzbuzující v momentě, kdy trápí soupeře právě na jeho servis.

z backendové strany forehandem. Vyšlo mu to sice dobře, ale Rublev skvěle zareagoval, ale proč ne? Jakub Menčík zkouší překvapivá řešení na returnu, nemá teď v uvozovkách co ztratit, je tím přijímajícím tenistou, který by papírově neměl gemy vyhrávat, ale i tak vedl 30-0, škoda, škoda. 5-2 to stále platí, Jakub Menčík vede nad Rublevem, teď je to ale gamble pro Rusa a skvělý return Jakuba Menčíka, který teď půjde k síti, nepůjde. Respektive šel by, kdyby se trefil do kurtu, ale on to nezvládl a tak je to 5-3. Jakub Menčík zase výborně zareturnoval, ale zase musíme také říci a pochválit Rublova za to, jak zareagoval na tu velkou ránu, která mu přiletěla pod nohy. Jakub Menčík už s tím možná třeba tolik nepočítal, zachyboval sám. Je to tedy 5-3 a po 40 minutách půjde Jakub Menčík servírovat na zisk první sady. O poznání lepší vstup českého tenisty než do zápasu s Alexem Deminorem, kde prohrál 0-6. Teď vede 5-3 nad svým ruským soupeřem. Podává zprava na právě Andreje Rubliova a půjde to přes druhé podání, protože ten první pokus Jakuba Menčíka tentokrát nesplňoval úplně parametry světového servisu. Druhé podání do backendu Rublova s rotací, ten se ale trefuje přímo na základní čáru, následně mu nepomáhá páska, která trochu přizvedla ten jeho balónek a zároveň změnila směr, to znamená, že je z toho out a Andrej Rublov už trochu začíná lamentovat nad některými situacemi. To je věc, na kterou fanoušci, kteří sledují na okruhu ATP turnaje, tak musí být zvyklí. Rublov rozhodně není tím klidným tenistou, který by všechno nechával v sobě, naopak velmi často ventiluje své emoce a to někdy s jeho soupeřům pomáhá, jak už to tak bývá. Jakub Menčík 5-3, 15-0, zase nepovedený první servis, takže už jenom druhé podání pro českého tenistu, který servíruje do těla Rublevovi, následně si pomůže backendem po čáře. Rublev pod velkým tlakem chybuje znovu. Jakub Menčík teď po několikáté zatlačil přes backend po čáře. Je to asi jeden z nejriskantnějších úderů, pokud se snažíte překvapit soupeře, protože na boku kurtu je ta síť pochopitelně o něco vyšší v důsledku toho, že jsou tam dvě železné tyčky, které ještě trochu navyšují právě tu výšku. A Jakub Menčík to stejně zvládl skrotit dostatečně rotací. Teď podává zprava, byl by to bod z podání, kdyby to bývalo nebylo také prasátko. Takže 5-3 a 30-0 a zopakuje si teď Jakub Menčík svůj první servis, který v průběhu celého zápasu zatím není úplně přesvědčivý, ale zároveň v kritických momentech ho podrží a to je to nejdůležitější. Teď je to Esone. Čárový rozhodčí si myslí něco jiného, hlásí out, takže druhé podání, ale vlastně v pořadí už třetí Jakuba Menčíka, který teď na Rublova podá tedy znovu do backendu, ten hraje takový opatrnější return, do kterého si Menčík naskakuje a půjde teď k síti, nebo ne, hraje krosový úder, zase pozdní hlášení, na můj vkus, o poznání pozdní, než by mělo být, ale out to byl, Rublev kroužkuje, empirový sudí se nezvedá, Jakub Menčík neprotestuje a tak je to 30-15, stále vede český tenista 5-3, teď trochu vydýchává celou situaci, byť se nehrálo dlouho, Jakub Menčík za maličkou chvíli půjde podávat, ještě takový nesmělý potlesk právě i od Marata Safina, jednoho z trenérů Andreje Rublova. 5-3, 30-15, Jakub Menčík dává servis do backendu právě ruského soupeře a do protipohybu forehand inside out. Parádní řešení, dobré načasování, dobrá kontrola a dva setboly z toho. 5-3, 40-15, Jakub Menčík i za dohledu svých rodičů ve svém boxu teď půjde servírovat na zisk první sady. Potřebuje k tomu ještě jeden 15. Jakub Menčík v osmi finále Roland Garros bojuje s Rusem Rubliovem. Servis zprava Jakuba Menčíka ven z kurtu, Rublev do toho práskl, ale Menčík dobře zareagoval, Rublev musí sprintovat a ještě to stihne, ano, přes celou šířku kurtu musel teď Andrej Rublev makat, ale zahrál skvělý backendový úder ze spodní rotací pod nohy Jakuba Menčíka a ten sice u sítě byl relativně včas a byl připravený, ale stejně už nedokázal takovým half-volejem přepinknout pásku, takže Rublev jeden setball odvrací, ale je v nepříjemné, nezáviděníhodné pozici, protože musí přijímat servis Jakuba Menčíka, který teď za malou chvíli zleva, bude podávat znovu. Tentokrát ovšem nepřesně, je to určitě takových 5 až 10 cm za servis čáru a jenom druhý pokus pro Jakuba Menčíka, 5-3, 40-30, český tenista má ještě jeden setball.

to bylo hezké.

0: To je paráda, vy.
1: Kdyby do toho nehrála ta hudba z těch repráků už, kdyby jim to nechali.

0: Hezký a příjemný nedělní večer všem posluchačům radiožurnálu Sport. Pokud nás posloucháte na internetu, vítejte u finále 89. mistrovství světa. Švýcaři jsou po třetí za sebou. Ve finále tentokrát nastoupí proti Finům. Neuspěli proti Čechům v roce 2024, neuspěli ani proti Američanům v loňském roce. No a letos nastupují proti Finsku. Souboj, který očekává zaplněná Swiss Life Arena, která tady stývá už hodně dlouho dopředu. Tleská se, vyvolává se každé jméno švýcarského hráče. Za chvilku začne finále světového šampionátu v roce 2026.
1: 89. mistrovství světa, to je v pořadí. Začíná jeho finále, poslední zápas, ten předposlední vyhráli Norové nad Kanadou v prodloužení 3-2 a mají senzační bronzovou medaili. Fanoušci až teď pomalu usedají na své sedačky a sledují to, jak Finové rychle zavezli kotouč za branku, potom ale už po obětí branky upadl na let Puljujärvi, Jarmy, ale teď už může hrát znovu právě za švýcarskou brankou. Tlačí ho tam na mantinel Egli, ale přihrávka na modrou na Heinolu je přesná, ten pálí. Kotouček kde?
0: Ochranná sítě. Připojí se k nám i posluchači radiožurnálu Sport. Máme za sebou úvodních 25 sekund první střelu finského Heinoli, který trefil hokejku švýcarského obránce. Kotouč skončil v ochranné síti. Ani jeden z golmanů si zatím nepřipsal žádný zákrok. Je to 0-0, přesto pod mým hlasem slyšíte švýcarské fanoušky, jak už rozjíždějí svůj pěvecký koncert, který bude trvat. No, uvidíme, jak dlouho, protože finále se neprodlužuje jen na 10 minut, ale na 20 a bude se prodlužovat do té doby, dokud nebude rozhodnuto. Teď už první útok Švýcarů, do kterého se vrací po jednozápasovém trestu Timo Meier, už napadal finskou rozehrávku, ale proti sobě nastoupili dva nejsilnější útoky, tedy ten finský, vedený Barkovem s Granlundem a také s Helesiusem, který je právě za brankou, ale odzbrojen, a Nikoj Šier může vrátit za sebou Kukanovi, ten dává doprava na Meiera, který protečoval za branku Finska, tam bude ale Joki Harju jako první. Ten se vyhnul Meierovému ataku u mantinelu a mohou postupovat Lundelem Finové dopředu. Neď, ale Švýcaři jsou tam díky Bernimu včas. Berny zajíždí do obraného rohu, je sice tísněn, ale Švýcaři dostanou ten puk. Ne, nakonec ne ze středního, do středního pásma. Lundel tam rychle přijel k brankáři Genonimu a tak trošku šouchl do lapačky. A tak sklízí trošku, řekl bych, ostřejších vítek od švýcarským golmanu obránců. I tak ale to ke změně skóre nevedlo. Minuta 15 odehrána v finále 89. světového šampionátu. Švýcarsko zatím hraje s Finskem bez branek 0-0.
1: Po levé ruce švýcarského golmana Genonyho se bude vhazovat, ale ještě to chvíli potrvá. Rozhodčí se tam, co si vysvětlují, třeba i s Berčim, který už nakonec se připravuje na buly. Lundel ho nakonec prohrál a právě Berči může vyvést Švýcarům kotouč do k červené čáře, odkud Niederreiter nahodil na Anulena, ten posunul kotouč do rohu a tam zase mohou hrát Finové. Kotouč se dostává směrem ke střednímu pásmu. Lob teď je nebezpečný a Půjstola už je v útočném pásmu, ale ve velkém úhlu vlevo nakonec zabrzdil v rohu a otočil to k modré čáře, kde přihrává Bekum a nakonec ještě šance má, tam má kotouč a není to offside. Rána zprava na Genonyho, ten musí vyrazit kotouč a Finové jsou mírně aktivnější v dosavadních necelých dvou minutách zápasu. Stav je ale zatím stále stejný, tedy 0-0. Berči ve středním pásmu u červené napravo obhodil si jednoho protihráče a křížem nahazuje do pásma, kde je Andrigetto, ten zadovkou hledá Malgina, který udělal šikovný obrat a výjíždí k modré čáře. Nepřesný pas na Romana Joziho a ten už couvá mezi vlastní kruhy a zajíždí za branku švýcarského týmu. A středem přes Malgina, tenhle nespracoval ideálně a Lakanainen rozehrává, může dostat kotouč zpátky ještě od Sáry Jarviho, to se také děje. Polovina třetí minuty v finále světového šampionátu. Švýcarsko-Finsko 0-0.
0: Přihrávku Sáry Jarviho zachytili Švýcaři, Türkoffel nemůže hrát, odděl střídat a tak musí za branku spěchat. Egli přihrál zleva doprava na Jozyho. Jozy přibrzí trošku svůj pohyb do středního pásma, nakonec přel červenou čáru, prohnal kotouč oběma zadními rohy na Knakovuhul. Ještě Riad se snaží vybojovat kotouč a podařilo se mu to pro Jegra. Ten vrací za branku, ale tam bude první Heinola, jenže jeho přihrávka není přesná. Až teď možná Puljärvi získá puk pro Finy. Ne, Heinola znovu musí do souboje za brankou a tam je Knak před brankou Riad, ale nedostal od Knaka přihrávku. Knakle objíždí finskou branku, snažil se backendem zakončit za brankáře Anunena. Ještě jedno nahození, kotouč se vznesl a padl do zadního rohu. Tam si pro něj jede Jegr. Mezitím Marty srazil jednoho z Finů, ale teď už Aaru Erty vyhodí. Ne, vrátil za branku, Švýcaři odjíždějí střídat, vyklízejí útočné pásmo. Chvilku oddechu má tak Joki Harju, který nabírá rychlost a přihraje za stavu 0-0 v polovině čtvrté minuty utkání v finále mezi Švýcarskem a Finskem.
1: Kotouč za švýcarskou brankou, souboje 2-2, dva hráči padají, kotouč má Granlund, dává ho na modrou čáru a dostává ho zpátky do pravého rohu. Vyjíždí směrem k modré, křižní pas není přesný a tak mohou hrát Švýcaři a končí to nakonec lobem za obranu, kam už spěchal Meyer, ale Anunen, finský golman, před ním rychle rozhrál a puk doputoval až k červené čáře. Odkud to může hrát Mozr, jenže jeho přihrávka končí nakonec mimo kluziště. Hischier nespracoval tak, jak by si asi představoval. Andreas Ambil, tomu patří aplaus, teď na velkoplošné obrazovce. Někteří fanoušci tleskají ve stoje. A to je teprve čtvrtá minuta zápasu. Švýcarsko-Finsko zatím 0-0.
0: Andreas Ambil znovu na té obrovitánské kostce nad ledem. V nadživotní velikosti jeho hlava měla tak ovál, dejme tomu ta delší strana, metr, metr 20. Opravdu naprostý detail na Andreasa Ambila, který je švýcarskou modlou hokeje. Teď ale sleduje to, jak Egli nahazuje do útočného pásma. Jozy udrží pro Niederreitera, který bojuje v rohu kluziště, ale Lehtonen vyjede za branku a přihraje Puistolovi, ten zpracovává, jenže nepřesně. Lundell se snaží napadat rozehrávku mezi Jozim a Berčim. Berčim nabral rychlost, ale jeho přihrávka nebyla úplně přesná a tak mohou Finové vyhodit do středního pásma. Švýcaři jsou aktivnější v úvodních pěti minutách, ale zatím neřekl bych, že úplně ohrozili brankáře Anunena. Ten rozehraje přes Mátu, který jen pošle kotouč na Hamenavuholi, která protečovala za červenou čárou a Finové šli střídat. Kukan zaváží znovu za útočnou modrou čáru, ale Finové se rychle dokázali dostat alespoň mezi modré čáry. Teď se trošku pozapomněl, nebo spíš byl přidržen v útočném pásmu Malgin a toho využívají Finové. Máta dává kotouč před branku a tam si sjížděl ještě pro přihrávku. Velká šance na dvě přihrávky, přehráli Finové přední pásmo a nakonec toho byla hned šance. Meta si tam najel, no, od červené čáry Františku sprintoval po se hřiště, sám přihrál doprava, pak přišla přihrávka od Joki Haria, no a tohle byla zatím asi největší šance do závodního průběhu v finále, z kterého máme odehráno 5 minut a 6 sekund, zatím ale 0-0.
1: Další gól je v obraném pásmu Švýcarů, Finové na počet šancí jsou mírně lepší. Zatím střely na branku 2-2, což není úplně vypovídající. 2-3 už skočilo z pohledu tedy Švýcarů, Finové o střelu navíc, ale to není vypovídající údaj teď v úvodu zápasu. Finové vyhrávají buly a na pravé straně od modré čáry míří rána, která je ale zase hned sražená do ochranné sítě. Velmi rychle přistoupili Švýcaři ke střílejícímu finskému obránci na pravé straně. Bylo to u švýcarské střídačky a poměrně daleko od branky, vlastně nejdál, co to šlo. A teď se bude tady vazovat znovu na pravé straně útočného pásma. Pálil Henry Joki Harju a je připraven znovu. V případě tedy, že jeho parťáci budou úspěšní na vhazování. To vše na začátku 6. minuty, Švýcarsko-Finsko 0-0. Je nové usazení v útočném pásmu, otázkou jestli to bude i s pukem. Zatím to vypadá, že ne, protože volný kotouč Berouti v červeném, tedy domácí, a Riad spěchá za nahozeným pukem do útočného pásma, ale rychle dopředu může poslat kotouč Manninen. Kotouč za švýcarskou brankou, tam ho Berny posílá přes všechny čáry nebo mimo kluziště.
0: Mimo
1: varianta
0: kluziště.
1: B je spíš pravda.
0: Kotouč končí po 5,5 minutách v finále mimo hrací plochu mezi střídačkami. Gol jsme ještě neviděli. Finové sice vedou na střeli 3-2, jsou v posledních desítkách, kteří mírně aktivnější. Měli také velkou příležitost, když Joki Hariu našel se brankovém prostoru Mátu, ten ale nedokázal překonat brankáře Genonio. Takovou tečí z bezprostřední blízkosti. Genoni tedy lapil puk a teď se pootočil za svým levým ramenem. Šiel vyhrává Buli. Berny hraje za branku. Tam bude Moser, který přihrává na Méra. Ten stále ještě v obraném pásmu nahodil kotouč do útočného, ale velmi dobře zvládl všechno Lakanainen, který nepustil Švýcary dál do útočného pásma. Znovu švýcarští fanoušci pějí ódu na své reprezentanty. Heinola je pod tlakem za branku. Teď, ale super, ne, je to Bjaska, který se k němu nedostal, musel odsouvat mezi kruhy, nakonec našel Heinola Granunda, ten si namířil do útočného pásma, vypálil a Genoni nedrží ten kotouč, jen tak, takže se k němu dorážce nedostal Helenius. Tohle byla krásná individuální akce Michaela Granunda, ten přepouští teď kotouč za branku, kde ale se velmi vtipně vyhnul Moser, ale pozor na chybu, které se tam dopustil, super, ale nedokázali jí využít. Barkov, kotouč směřil, nebude to na zakázané uvolnění, Švýcaři využívají znalosti ledu, byl to takový kerlinkový kámen přímo na téčko, takže ten kotouč nedoputoval až za čáru, ale Finové přicházejí s rychlým protiútokem, rychlá výměna na levé straně mezi Pujskalou a pálícím Lundelem a další skrytý kotouč ve výstroji brankáře Genonio. 6,5 minuty za námi v finále, gol jsme ještě neviděli, ale fofr to tedy je, Františku.
1: To je, Finové aktivnější, teď Lundel pálil ze zajímavé pozice, na druhou stranu to nebyla asi šance, ze které by se dalo inkasovat. Za malou chvíli pokračujeme v našem přímém přenosu třeba i na internetu, teď úprava ledové plochy v 7. minutě za stavu 0-0.

0: 6,5 minuty odehráno, gol žádný zatím. Finsko hraje se Švýcarskem ve finále mistrovství světa 0-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Hozeno, kotouč mají Finové a švýcarští fanoušci tuší, že jejich tým potřebuje trochu podpořit od úvodu zápasu a teď jsou tady domácí hokejisté s kotoučem na holi a středem koziště, to můžou zkoušet. Nakonec mírně zprava ve středním pásmu. Kotouč už je na pravé straně a Tyrkauf se dostává do šance. Ještě Tyrkauf, ale přišel o něj Lundel za finskou brankou a posílá kotouč do rohu. Nakonec Jozy s pukem na hokejce přihrává také za branku, ale tam už jsou jen finské hole. Pustola ve středním pásmu dává kotouč na pravý mantinel. Pustola v útočném pásmu, přihrávka na modrou nepřesná, vytlačen do středního pásma, kde může hrát Oli Máta a ten dělá kličku na střed, jenomže Píceře mu kotouč sebrali na hození na Björninena, ten dává křižný pas přes pásmo, ještě další pas mezi kruhy, nakonec Egli posílá kotouč do rohu, Egli ještě s pukem. Stav 0-0 platí dál ve finále mistrovství světa, Švýcarsko-Finsko 0-0, teď kotouč udrželi Finové v pásmu a Merela ho se snaží napadat a porazil tam Kukana, což se nelíbí některým fanouškům, ale rozhodčí to nijak nereflektují a Malgin může poslat kotouč do středního pásma. Nakonec u puku Finové. Björninen ho má, dává Bekům. Začala 9. minuta finále. Stav 0-0 mezi Švýcarskem a Finskem platí dál. Rozehrává Vakanainen přes pravé hrazení, ale dobře tam byl zaparkovaný Majer. I přesto Finové nahazují. Janonen jde z branky, netrefil kotouč ideálně. A Retty dává na modrou nápřah rána z voleje. A Janonen má kotouč. Nemá ještě ve výstroji. Teď tam ještě přijel od modré čáry dorážející Saarijärvi, ale nevydoloval ten kotouč. Trochu se přiostřuje před brankovištěm, ale v polovině 9. minuty dál platí Švýcarsko-Finsko 0-0.
0: Teď se díval obránce Marty, tak z centimetru a půl zblízka do obličeje Puljujärvi. Mu musel tady malinko zaklonit hlavu, protože Puljujärvi, rodák ze Švédska, tak je opravdu hodně mohutný. A je pravdou, že on, když se usměje, tak se směje takových 40 centimetrů, protože on má opravdu obří ústa. Teď ale zůstává na ledě a Vakanainen se dostal ke kotouči a poslal jej těsně vedle švýcarské branky. Právě za ní je Puljujärvi, dává na modrou čáru. Vakanainen posouvá na Pustolu, který nahazuje před branku, ale kotouč zpracovává Hischier, posílá k levému mantinelu, ale všudy přítomný je zatím v tomto střílání Puljujärvi. No, Repty tam podrazil jednoho ze Švýcarů, byl to podle mě Meyer. Já bych tedy řekl, že Meyer se možná ještě odrazil, protože takhle vysoko vylétnout do vzduchu, to se jen tak v ledním hokeji nevídá, ale je jisté, že Švýcaři budou hrát přesilovou hru.
1: Retty také ukazoval takový ten pohybem ruky, hřbet ruky máte nahoře a děláte takovou kolíbku nahoru dolů, že se jedná o simulování. Retty jenom jel rovně.
0: No, ale nechal tam levé koleno. No. I finští fanoušci dokonce ukazují takový náznak skoku a ještě si drží přitom nos, že když skáčete do vody, aby vám do něj nenateklo. Jinak malinká rada, vydechujte do vody nosem, pak vám do něj nikdy nenateče. Začala švýcarská přesilová hra vyhraným vazováním pro Finy. Máta osvobozuje finskou čtveřici. 11 minut ještě bude hrát první třetina a první velká příležitost. Švýcaři tedy načínají přesilovou hru ve finále mistrovství světa proti Finsku.
1: S kotoučem na holi Malgin jede středem, dává na levý mantinel. Andrige to zavezl kotouč a posílá ho o zadní hrazení nakonec k pravému mantinelu. Tam už je připravený Riad, schodil hru k modré čáře, ale ten kotouč projíždí až do středního pásma a tak to Malgin bere znovu, tentokrát zprava a přes Riata jdou Švýcaři dopředu. Na pravém mantinelu Andrige to dostává kotouč do rohu, teď už Švýcaři rozestaví svoji pětici přesilovce. Andrige to má kotouč na pravém kruhu, vytlačen do rohu, dává o mantinel na modrou, tam je Kukan, vrací Andrigetovi do rohu, ten hledá už na křižní pas spoluhráče, povedlo se, Malgin pálí rána sražená. Za kotoučem jde Niederreiter a také Riad získal volný puk, pokračuje švýcarská přesilovka v 10. minutě. minutě. A další šanci má třeba Riad v levém rohu, dává na levý mantinel pro Malgina. Ten hledal Riata, ale velmi pozorný byl obránce Mantipalo a Finové z toho těží a dokonce mohou do breaku v oslabení. 2-1, ale není nakonec tolik místa a Švýcaři se dobře vrátili. Posledních 45 sekund švýcarské přesilovky. Malgin už je dlouho na ledě, ale zavezl kotouč. Andrigetto pro ně platí to samé. Stažen do pravého rohu, dává na pravý mantinel pro Mejera. Stále ještě švýcarská přesilovka za stavu 0-0, střela vedle.
0: Kotouč ale zachytí ještě v útočném pásmu Ishier, který dává za branku. Tam je Jäger. Jäger pošle na Joziho stojícího napravo na modré čáře. Ten schodil pod sebe na Rošeta. Rošet rychle kombinuje s Mejerem. Mejer je pod brankou, mírně vpravo. Znovu vyjíždí Mejer po přihrávce, ale nedokázal překonat Anunena a tak sbírá kotouč levého mantinelu Ishier a Jozi. Jozi najíždí na levý kruh. Krásná přihrávka na Jägera. Ten měl dobrou příležitost domů překonat Anunena. Jozi to udělal výborně, jakoby pod pravým kruhem naznačil střelu, ale pak strnul svou pohyb své hole, takže centroval metra půl před branku a tam měl připravenou hůl Jäger. Jako pravák to měl velmi dobré, protože to bylo zleva hrané, ale Anunen byl velmi pozorný. Největší šance Švýcaru se zrodila na konci přesilovky, ale ta už dávno skončila a Puistola míří do útočného pásma. Byl odstaven od kotouče, Lundell také přišel úplně včas do toho souboje a tak se hraje mezi modrými čarami, ale tam hrají znovu borci v bílo-modrém. Nakonec musí zpracovávat Lehtonen na levém obraném kruhu. Sarrier by mu předal kotouč a odjel střídat. Lehtonen nabírá rychlost, dává Heinolovi. Ten rychle nahodil zleva doprava, ale tam je Helenius odstaven a bude se vylučovat tentokrát na švýcarské straně. Brankář Anunen už opustil hrací plochu. Barkov ale si teď stěžuje, že měl ještě nechat rozhodčí dál pokračovat hru. Nenechal, Kirkov půjde na trestnou lavici. Švýcaři si zahráli jednu přesilovku, byla z toho jedna opravdu velmi nebezpečná situace, ale ke změně skóre to nevedlo ve 12. minutě, ale teď dostávají možnost zase Finové zahrát si početní výhodu. Švýcaři dostali jeden jediný gól v oslabení na mistrovství světa. Hrají 10. zápas. Oni tedy vůbec dostali celkově 8 gólů, takže ono to zas tak překvapivé není.
1: Výborná obrana. Dnes třeba je věc, kterou se dokázali prezentovat i Norové v zápase o bronz. Připomeňme ten senzační úspěch norského hokeje. Vítězství v prodloužení od Sténa, gól při přečíslení 3-2. Kanaďané zvládli vyrovnat zápas v 59. a na konci 60. minuty z 0-2 na 2-2. Ale ve 4. minutě prodloužení Norové využili přečíslení. Sten to vzal na sebe, pálil z pravého kruhu na bližší tyč, na lapačku. Těžká střela, ale Graves ji nechytil a Norové pak mohli oslavit historicky první medaili pro svoji zemi z tohoto sportu. Teď se řeší rozdání dvou medailí. Švýcaři a Finové ti mají jasno o tom, že nějakou medaili mít budou. Jaká bude, to se teprve ukáže. Na trestné lavici švýcarský útočník Calvin Tyrkau. Začíná první finská přesilovka v zápase. I Tyrkau kroutí hlavou, že to nebyl faul. To samé si předtím myslel Finn Rety. Finové oslabení přestáli, jestli to zvládnou Švýcaři. Začínáme zjišťovat právě teď na konci 12. minuty za stavu 0-0.
0: Švýcaři ale vyhodili kotouč přes všechny čáry. Berny přitom přišel o hůl, ale okamžitě si dojel ke svému kustodovi, ten mu blesku rychle podal nové náčiní a tak se může postavit už hokejkou v ruce na obranou modrou čáru. V té se blíží Barkov, dává doprava na Lundella. Lundell centroval před branku na najíždějícího Barkova. 13. minuta se hraje první třetiny 0-0, Finové hrají přesilovku, předtím hráli Švýcaři, kteří měli velkou šanci, ale neproměnili ji. Teď Granlund dává na modrou čáru, Lehtonen posílá po ní a tady je možnost pro Heleniuse, který sjíždí do pravého útočného rohu a vrací na modrou čáru Lehtonenovi. Lehtonen znovu k pravému mantinelu na Heleniuse, Lehtonenovo nahození a kotouč po Barkově teči proplaval kolem pravé tyče brankáře Genonio. Granlund kombinuje s Barkovem, ale tomu se položí. vstoupil do přihrávky. Berny schodil za to potlesk, ale stále pokračuje. Finská kombinace v útočném pásmu. Barkov na modré čáře na ose hřiště. Lehtonen posunul doleva na Barkova. Ten rychle schodil pod branku na Granlunda. Ten výjíždí k modré čáře a posunul na Lehtonena. Ten je na ose hřiště, vrací doleva na Granlunda. Granlund namířil s kotoučem přímo ke vzdálenější tyči, ale tam byl připravený brankář Genoni. Ještě 35 vteřin bude trvat finská přesilovka, zatím stále ve finále ve 14. minutě je stav 0-0.
1: Granlund s pukem posouvá doprava po modré, rána do tyče, ta zachránila Švýcary, stresuje ještě 25 sekund a Finové udrželi pásmo i kotouč. Obránce Lehtonen u levého mantinelu, uprostřed modré Helenius, dává doprava, tam je připravený Granlund, tečuje Barkov, ale kotouč končí v rohu, což povzbuzuje švýcarské fanoušky k dalšímu skandování. Granlund na pravém mantinelu. Finská přesilovka pokračuje ještě 8 sekund. Granlund nahazuje kotouč, tečovaný o pravé tyči od Barkova. Nakonec znovu Granlund na modré. Lehtonen uprostřed na modré. Rána k Janovi, šance na dorážku. Puk skáče do branky a Finové vedou 1-0. Alexander Barkov se prosadil na hranici brankoviště. Janovi argumentuje tím, jestli to nebylo vysokou holí, a rozhodčí ukazuje pohybem rukou, že se jde podívat na video. Ve 14. minutě Finové dostali kotouč do branky. Myslím, že už to bylo v 5-5.
0: Bylo, určitě to bylo při návratu. Určitě to nebude druhý gol v oslabení Švýcarů na... no, ale on Lundell asi hrál vysokou holí. Z toho pohledu, který je teď vidět na kostce
1: Barkov
0: na lede.
1: Barkov určitě ne.
0: A teď
1: a
0: zase ano.
1: Určitě ano.
0: Ano, to je o 15 cm nad úrovní břevna. Myslím si, že tenhle ten gol platit nebude a to, co svítí na obří kostce nad ledem, se za chvilku změní, protože tam svítí, že Finové vedou 1-0.
1: Tak rozhodčí teď se přijel vlastně říct, že jde teprve zkoumat.
0: Ale my už víme.
1: No to, to nemůže být gol, to bylo vysoko,
0: ne,
1: prostě.
0: Určitě ne. A diváci bučí, protože ten záběr úderu hokejkou Lundela nad 15 cm nad břevnem, tak viděli všichni v hale. Jen ne rozhodčí, kteří zrovna v tu chvíli měli poradu přímo u mantinelu, a kdyby jen zaklonili hlavu a podívali se nad sebe, tak tam ani chodit nemusí.
1: Barkov nejprve tečoval, pak dorážel, promáchl, ale z opakovaných záběrů je vidět, že kotouč je nejen jako nad rameny Lundela, ale
0: nad hlavou.
1: I nad hlavou. To bylo prostě strašně vysoko.
0: Měl hlavičkova.
1: Leda. Nebo počkat, než ten kotouč spadne, ale na to je hokejista příliš nedočkavý a je to pochopitelné. Tak asi chápete.
0: Asi slyšíte. Švýcarští fanoušci oslavují rozhodnutí rozhodčího, což není zas tak časté, ale ve chvíli, když je zrušen gól do švýcarské sítě ve finále mistrovství světa, je třeba to řádně oslavit a myslím si, že ty oslavy budou přicházet s postupujícím časem ještě více. 6 minut 5 sekund, zbývá odehrát první třetiny, Švýcarsko hraje s Finskem zatím bez branek, 0-0 a tady se diváci baví hokejem, bavíme se i my. A Janoni teď nohou rozehrává za brankou, upadl, Finové se ale nedostali ke kotouči. Teď výtečně zapracoval Knak, protože nepustil puk z rohu Kluziště, ale teď tedy Janoni, bych řekl, že ten oslavný taneček trošku přehnal. Mezitím Maninen už přejel do útočného pásma, diváci povstali a začali poskakovat po tribunách, podporovat Hopsvis. A Knak už vyváží toto, dává na Jouřiho, ten je v útočném pásmu, objíždí finskou branku, dává přední, nakonec brzdí u pravého mantinelu, posune na Berčiho, ten pálí, rána stečovaná se opřela jen o brusli Jäger, ale ten vůbec nevěděl, kde kotouč je. Po 15 minutách v finále tak platí bezbrankový stav 0-0.
1: Finové s pukem ve středním pásmu, Rety posouvá kotouč křížem přes třetinu na Hámenáha, ten padá v souboji s Kukanem a bude se vylučovat. Byť Kukan přišel o hůl, tak možná finský forward mu na ní šlápl a byl to faul, který tomu celému předcházel. Očekáváme finskou přesilovku. Finové už bez golmana s výhodou za stavu 0-0. Granlund na modré posouvá doprava k mantinelu, puk má zpátky na modré uprostřed. Granlund doleva, rána z vole, Hamena ho promáchl a Kukan to ale nestihl ještě do souboje a teď se čeká na to, až se Švýcaři dotknou kotouče. Stalo se, bude se vylučovat za velkého bučení a pískotu fanoušků. Čas na úpravu ledové plochy. Během ní se mohou hráči aktuálně mimo sestavu třeba rozbruslit a na finské straně to rozhodně využívají, a to konkrétně Saarijärvi a s ním také Janne Kuokkanen. Ale na trestnou lavici půjde Kukan a Finové mohou pokračovat v další snaze, jak překonat Genoniho, což už se jednou povedlo, ale bylo to v rozporu s pravidly. Lundell dorážel vysokou holí. Genoni si zahrál poměrně zajímavě před chvílí, jak musel rozehrávat nohou, protože promáchl holí a byla to placírka s pádem na záda. Kdo se teď válí po zemi, je také maskot Kůly. Švýcarská kráva.
2: No po zemi. On jel po schodech po břiše a bradou cukal nahoru dolů, nahoru dolů, nahoru dolů a byl za to samozřejmě odměněn ovacemi publika. Čtyři minuty 36 sekund zbývá odehrát z první třetiny. 11-4 vedou Finové na střely a teď mají k dispozici další přesilovou hru. Už jednu dokázali vlastně na jím sklonku využít, ale byl to úder vysokou holí a tak se skoro neměnilo. Teď tedy začíná druhá finská přesilovka a znovu je tam Helenius, Barkov, Lundell, Lehtonen a Granlund. Eskadra opravdu velmi, ale velmi nebezpečná. Hazování 4,5 minuty před první sirénou.
1: Finové úspěšnější na boli a na modré čáře s pukem je Lehtonen. Dává k levému hrazení na Heleniuse, ten schodil hru zase do rohu pro Barkova. Návrat na modrou, Helenius vlevo uhrazení, ale Švýcaři ho poměrně nebezpečně vytlačují. Lehtonen, Finové by potřebovali od levého hrazení přehrát hru na druhou stranu, ale stále mezi Lehtonenem a Heleniusem míří ten kotouč. Teď Helenius u levého mantinelu znovu vytlačený na modré. Lehtonen povedlo se přehrát, ale stečí a nakonec Ken Jäger posílá kotouč na vlastní střídačku, což se Švýcarům hodí a líbí. 4 minuty před první pauzou při další finské přesilovce, ale i ten počet střel, by to nemusí být vždy jasný ukazatel tlaku, tak dává najevo a je pravda, že Finové aktivnější jsou.
2: Aktivnější jsou, měli tedy vlastně už druhou přesilovku mají. To se také do toho může promítnout, protože Švýcaři při své přesilové hře vystřelili jen jednou jedinkrát. Teď Barkov vyhrává boli pro Lehtonena. Lehtonen na osedřiště dává doleva na Heleniuse, se ten skazuje na Barkova, který z rohu kluziště prometl kotouč oběma rohy až k modré čáře, kde musel zasprintovat Lehtonen. Zvládl to a tak může hrát Barkov. V rohu kluziště si dělá, co chce s Berným, ale nakonec přihrává na modrou čáru doprava na Granu. A ten mu vrací pod branku, teď si ještě najížděl na jeho přihrávku Barkovovou Granlund, ale nedostal kotouč tak, aby z něj mohl skórovat. Granlund přihrává na Lundela, ten stojí u pravého mantinelu, na zádech má Andrigeta, ale přesto přihrává Barkovovi, ten prudce na Lehtonena, ten posun na Heleniuse, rána, do které padl Moser a sklidil za to potlesk, navíc teď Ischier dostal kotouč mezi modré čáry. Ještě 45 sekund mají k dispozici Finové a chybují v rozehrávce, zakázané uvolnění, takže se hra stěhuje do blízkosti brankáře Anunena a to domácí fanoušky baví.
1: Janis Moser oslavován za to, jak padl do rány. I Kukan na trestné lavici bouchá hokejkou u mantinela. Ví, že to Mosera muselo bolet, protože on se tam nastavil a otevřel svoji pravou nohu, takže ji dostal někam na lítko, kde už ten chránič není takový, jako by se vám úplně hodil proti letícímu puku. 3:20 před první pauzou, 0-0, Švýcarsko-Finsko ve finále. Vozeno, Finové s pukem za vlastní brankou, ještě mají přes půl minuty v přesilové hře a Lundell zaváží kotouč po levém mantinelu, dává na Heleniuse, ten vypálil, jenže puk končí za brankou. Nakonec dál hrají Finové. Barkov tlačený na mantinel od Martyho, Barkov ale vyvezl ten kotouč a dává backendem na modrou. Tam je Lehtonen, posouvá doleva do úhlu na Heleniuse, návrat na Lehtonen. zelena na modrou. Ten zase přihrává doprava, rána na Janoniho. Volný kotouč vysoký, Marty ho netrefil. Na modré čáře je Lehtonen. V našem vysílání je také čas pro posluchače Radiožurnálu, kteří se k nám připojí za malou chvíli. Teď aktuálně stále finská přesilovka, která bude pomalu končit.
2: 0-0, takový je stav 2,5 minuty před první sirénou. Oba celky už si zahráli přesilovku. Finové dokonce dvakrát, ale vždy jim dokázala odolat švýcarská obrana. Jednou tedy ne, kdy Lundell dopravil kotouč za brankáře domácích Janoniho, jenže toho dosáhl úderem hokejkou někde nad hlavou, takže to byla hra vysokou holí. Gol nebyl uznán, i proto platí na konci 18. minuty ve velmi atraktivním souboji v parádní kulise, že Švýcarsko hraje s Finskem ve finále 89. mistrovství světa, zatím 0-0 z Curychu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Vazuje se ve středním pásmu blíž švýcarské brance. Bjerninen je hodně nedočkavý a už by si přál, aby kotouč padl na led. Proti němu Jäger, úspěšnější Finové, a obránce Heinola dává zleva doprava. Vakanainen na jeho nahození, už se hraje v pěti. Janoni posílá kotouč po mantinelu a ten projíždí až do obraného pásma Finů. Zakázané uvolnění to nestihne být. Heinola byl u kotouče jistě hodně před modrou a přes střední pásmo levou stranu jdou Finové dopředu. Bjerninenův pas není tak prudký, ale to nevadí. Finům Maanalanen nakonec našel Heinolu. Ten už vyjel do pásma zleva. Pálí, Janoni vyrazil kotouč do rohu. Heinola naražený na mantinel od Mozra, který už schladil svoji nohu, do které dostal pukem do lítka, a ve středním pásmu se rodí break. Niederreiter má ale dál ke kotouči. Ten má finský obránce Máta a zaváží ho do k mantinelu za branku, kde je nakonec Heinola. Poslední minuta a půl v první třetině ve finále. Zatím branka nepadla mezi Švýcary a Finy.
2: Maninen přejíždí přes útočnou modrou čáru, na zádech má Mejera, přesto se dostává až za branku, backendem posouvá na Mátu, který je na vrcholu levého kruhu, posunula ta Rattiho, který ale minul té švýcarskou branku. Dobrá rána, pleskla o zadní mantinel a kotouč nakonec doputoval mezi modré čáry. Za chvilku bude ohlášena poslední minuta první třetiny. Poslední minuta se rozeběhla v úvodní třetině, zatím na první branku čekáme. Maninen v rohu kluziště posouvá na modrou čáru, ale ještě si Okiharju rozmyslel tu ránu. Nakonec zůstala v kalhotách Mejerových a ten pak vyhodil puk na švýcarskou hráčskou lavici. Znamená to, že se bude vazovat ve středním pásmu, ne, v útočném Finů 45 sekund před první sirénou, která tady ukončí další parádní vystoupení domácích fanoušků, protože ti jsou opravdu neskuteční, jak povzbuzují celou dobu svůj tým, ať už vede, prohrává, nebo je nerozhodný stav. Ten platí teď, v poslední minutě první třetiny, Švýcarsko-Finsko 0-0.
1: Kvůli v obraném pásmu Švýcarů, jako už po několikáté v téhle třetině, počet střel Finů na branku je skoro čtyřnásobný oproti Švýcarům. Teď vozeno Finové s pukem na modré obránce Jokiharju, posílá do pravého rohu, kde je ale důrazný Švýcar Marty a i díky tomu jeho parťáci vybojovali kotouč a ve středním pásmu na pravé straně mohou dopředu Malgin. Se ale otáčel za přihrávkou, nakonec si nemohl všimnout, že puk je za ním, a tak hrají Finové. Vakanainen posílá a Jokiharju ještě dal ten kotouč do středního pásma. Spěchá za ním Pustola, dlouhý kotouč, píská se zakázané uvolnění, Kukan byl u kotouče o trochu dříve, 23 sekund se ještě bude hrát v první třetině a Švýcaři mají možnost ještě v závěru zahrozit a vyslat pořadí. By to byla teprve pátá střela na finskou branku na golmana Anunena, který sice čistí brankoviště, ale moc práce zatím neměl.
2: No, vlastně jednu jedinou šanci lapil a to bylo přesilovce Švýcarů, kdy Josip nebezpečně se trval před bránu na Jägerovu hůl, ale v téhleté akci Anunen obstál. I proto na jeho kontě sítí velká nula, ale to se dá říct i o Janonimu. Teď Josip pálí a nebezpečná prudká rána, která se ještě odrazila od zadního mantinelu do předrankového prostoru a tam vleže v kleče. Nakonec i ve stoje se snažil Mejer. Doráže Švýcaři budou hrát přesilovou hru. No a ještě dohrávka, Niederreiter sražen znovu, Lundell dostane. Asi naloženo, tohle to je bitka
0: 5 sekund před koncem první třetiny se strhla vřava před brankou finského brankáře Anunena. Mně se tady hrozně líbí jeho klid, protože finský golman ani nepoodjel z brankoviště a prostě jen sleduje, jak se před ním hoši perou. Tresty budou rozděleny a za mě by to klidně mohlo být 5-3 pro Švýcary, protože tam byly dva fauly za sebou, jeden signalizovaný a pak ještě jeden na Niedreitera, který bych klidně také vylučoval za něj, ale nejsem muž v pruhovaném a nemenuji se ani Tobias Björk či André Schrader, tedy dva hlavní sudí švédsko-německá dvojice.
1: Tak rozhodčí zatím signalizují podražení a hrubost. A dva Finové sedí na trestné lavici. Jedním je Lundell. A zdá se tedy, že ta následná potyčka, tam se alespoň fauly, řekněme, vykrátily. Niedreiter pak dostal crosscheck, to už byl signalizovaný faul. Mailer tam ještě vletěl do půjstoly a dostal ještě takovou kravatu od Lundela, po které padl k ledu. To už rozhodčí nechali být. Každopádně přesilovka 5-3 je tady a na trestné lavici nesedí jenom Lundell, ale k němu také Finance Vakanainen.
0: Vakanainen, tak podle mě Joki Harju udělal ten crosscheck, který nebyl potrestán, ale dva vyloučení Finové, 5 sekund před koncem první třetiny. Myslím si, že za těch 5 sekund navíc obránci přejeli prostor pro vazování, takže se musí vazovat ve středním pásmu, myslím tím švýcarští, a myslím, že teď už se nic nestane, ale ta porada mezi první a druhou třetinou, ta bude asi hodně divoká na obou dvou stranách.
1: Hozeno ve středním pásmu, teď už jen 3 sekundy, ale je to nakonec šance, ve které pálí Meyer do lapačky. Anunena, Švýcaři stihli vymyslet gólovku po buli ve středním pásmu. A bylo to přesně s klaxonem. Ukončí první třetina, Finové v ní byli aktivnější, je to ale 0-0. A začátek druhé třetiny bude nejspíš jasně v režii Švýcarů. Ty totiž čeká minutu a 55 sekund dlouhá přesilovka 5-3. Zatím po 20 minutách Švýcarsko-Finsko ve finále 0-0.
3: So intense and so spectacular, it's a real goal.

Po první třetině je stav mezi Švýcarskem a Finskem zatím bezbrankový 0-0. V Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

Ano. No, ona začne ta přesilovka se startem třetiny. A třetina začne za minutu 30. No, tak my začneme, nebo já začnu mluvit a nevím, 2,5 minuty chceš, jo? Teď náš rozhovor právě slyší posluchači na internetovém vysílání, za to

se omlouvám. Všem posluchačům za chvilku začne druhá třetina.

0: Právě teď začne, nebo za malou chvilku, začne druhá třetina, do té vstoupí oba dva celky za nerozhodného stavu 0-0. Je ale pravda, že velkou šanci pohnout tím skóre budou mít domácí hokejisté, kteří budou hrát přesilovku 5-3 a ta může trvat až minutu 55 sekund. Obrovská výhoda. Finové tak posílají na ledovou plochu vlastně to nejzkušenějšího. Obránce má tu útočníka Barkova, který ale prohrává buly a tak musí ještě společně s tím třetím do party, kterým je Nikolas Mantipalo, rychle spěchat do obraného pásma. Hischier zaváží kotouč přes modrou čáru, zajíždí do rohu kluziště, že nepřihrá přesně a Máta ušetří pro Finsko cenné sekundy, už jich je 21 ušetřených od té doby, co bylo provedeno úvodní buly druhé třetiny. Švýcarští fanoušci se probouzejí a už zase zpívají. A zpívají ve chvíli, kdy Andrigetto zaváží kotouč do útočného pásma. Hischier dává od levého mantinelu na Joziho. Jozi míchá s kotoučem, ale stojí. Teď se Švýcaři vůbec nehýbou, sice kombinují teď mezi Jozim a Hischierem, který si mezi tím přijel k levému mantinelu. Hischier zajíždí pod levý kruh, tam se stíždí ještě Andrigetto, jenže přihrávka úplně nepřesná od Hischiera. Nevím, jak si to kreslili celých 15 minut v šatně, ale tohle to určitě nakresleno nebylo. Jozi přehrává teď doprava na Andrigetta, ten si vymění kotouč ještě s Mayerem a posunou na Jozio. Jozi doprava na Malgina, ten si rozmyslel střelu a nakonec kotouč vytěsnil Barkov mimo obrané pásmo. Minuta už je pryč z té přesilovky 5-3. No a teď teprve zaznělo hop svis. Mayer zaváží kotouč do útočného pásma. Počkejme si na konec té přesilovky. Ještě 27 sekund se bude hrát v početní výhodě. Malgin nad levým kruhem schazuje kotouč ne úplně přesně, ale Mayer dokázal zastavit, ne je to Hischier. Hischier Malgin vymění si kotouč. Hischier objíždí za branku, dává přední Malginovi rána Joziho, kterou sestřelil Maninena, který ale se znovu postavil. Joziho centr, který měl směřovat na Hischierovou hůl, ještě 3 vteřiny a oba dva finští hráči se vrátí na ledovou plochu. Znovu nepřesná přihrávka. 5-3, Švýcaři nevyužili další rána, která prolétla a Lundell může vstříc brankáři Genonimu. Má dost prostoru, Lundell dává ještě přes branku, tam byl ale Maninen odsloněn. A tak se skóre nemění ve finále mistrovství světa ani po téhleté obrovské příležitosti Švýcarů. A tak ve 43. minutě platí ve finále mistrovství světa nerozhodný stav mezi Švýcarskem a Finskem, zatím 0-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Pokračujeme, 23. minuta 0-0, kotouč míří do středního pásma až nakonec ke švýcarské brance. Kukan ho má a brzdí, Švýcaři využili tu přesilovku jen k pobytu v útočném pásmu, ale nic nebezpečného to nebylo. Jäger protečoval do útočného pásma, napadá Knack. Lehtonen má kotouč a může ho backendem vyhodit, ale nakonec teď ve 23. minutě švýcarský přechod do útočného pásma je z toho offside a teď si mohou Švýcaři trochu drbat hlavu za stavu 0-0, že nevyužili početní výhodu 5-3, která na začátku druhé třetiny trvala dohromady minutu a 55 sekund.
0: No ale musím říci, že tam bylo tolik nepřesností, taková nervozita, zřejmě dopad toho finále. Nevěřím tomu, že by se přesně na tuhletu akci nepřipravovali, nemyslím tím na mistrovství světa, ale zrovna na tuhletu přesilovkou přestávce. Ale tam nebylo nic. Nic, dohrávali to tak, že prakticky neměli z čeho vystřelit. Teď na druhou stranu míří Maninen, najíždí zleva, mířil hodně z úhlu a minul švýcarskou branku a kotouč vyplul až mezi obrané kruhy. Má ho Heinola, který před dotírajícím sítrem zajel za finskou branku. Ještě posune kotouč, tentokrát už na hůl Maninenovu, který ale vrací znovu rozehrávku na obránce Vakanainena, který nahazuje, ale tohle bude zakázané uvolnění. Pujstolovu hůl nechytil, Pujstolov se rozesmál, kroutí hlavou, ale offside to prostě, nebo icing to prostě byl a tak se hra znovu přestěhuje před brankáře Anunena, který zatím čelil pouze 8 střeleckým pokusům a Švýcaři už hráli 2 přesilovky, z toho jednu celou 2-minutovou 5-3.
1: Vůli v obraném pásmu Finů na levé straně po zakázaném uvolnění, centři připraveni, hluboké sehnutí Rety porazil Malgina a Finové mohou, jenže přicházejí o puk. Malgin poražen už střídačky, Kotouč se dostává do středního pásma na švýcarské hole, vlevo na červené je Jozy, nahazuje oběma rohy do pravého útočného, tam je finský obránce Heinola, dobře to zvládl a nakonec ho obral ještě Mozr a je tu s Kotoučem Jozy, jakožto levý obránce, tak v pravém rohu, nakonec vyjíždí do levého rohu, tam brzdí, značil brzdu a pokračuje v cestě k modré čáře. Tam se zastavil a vrací se zase do levého rohu, přidává před branku, Kotouč proskočil pravému mantinelu. Tam je Tyrkauf, hledal Malgina, ale nakonec Finové si přikopli ten Kotouč a Vakanainen z toho může těžit. Zabrzdil za brankou, napadá ho Tyrkauf, ale Vakanainen vyjel opačnou stranou a přes levý mantinel mohou Finové dopředu. Malinen pálí a míjí branku. Kotouč vyjíždí až na druhou stranu koziště a spěchá za ním Meyer. Je za finskou brankou, tlačí ho tam důrazně. Finská obrana na mantinel, nakonec je z toho ale zase šance na druhý break na druhou stranu. Tam se začalo poměrně rychle hrát a v útočném pásmu už nahazuje Helenius. Zase Kotouč ke švýcarské brance. Volný puky na modré, Finové neudrželi útočné pásmo. Barkov musí spěchat dozadu, protože je tam Biaska, ale Barkov to zvládl i svojí postavou, díky ní si udělal prostor a Finové zase míří dopředu, je to připravený obránce Mantipalo do útočného pásma, zajel odhráno přesně 25 minut z finále, zatím Švýcarsko-Finsko 0-0.
0: Barkov se nemůže dostat za branku, je tam zaklesnutý s Martim Utiče a tak musí hrát na Granlund, ten dává na Mantipalo, ten přehrál na Mátu. Máta je na ose hřiště na modré čáře, ještě schodil doprava a posunul pak doleva na Granlunda, jeho rána ještě Granlund sbírá. Kotouč, ta rána byla Heleniusova, Máta přihrává znovu Heleniusovi na vrchol levého kruhu, ten posunul na Jokiharia, Jokiharius střílí, ale klubkem těl, které popadalo před brankářem Genonym, neprošel ten Kotouč až na švýcarskou svatyni. Jokihariu zajede mezi obrané kruhy, počkáš mu prostřídají, jeho spoluhráči Lundel najíždí rychle zprava, ale dostal Kotouč půjstol a ten už je na osadiště, pálí backendem, těsně minul švýcarskou branku, ještě Lundel posouvá na modrou čáru, Heinola to udělal výborně, on nastřelil Kotouč tak, aby to bylo pro případnou teč, ale Švýcaři odebrali ten dobře směřovaný puk, ano, a nakonec při protiútoku porušili pravidlo přechodu do útočného pásma, píská se offside, prohlášený jak za úmyslný a tak se bude vazovat blízkosti Genonyho branky. Finové zatím hrají se Švýcary v 26. minutě na jejím konci ve finále mistrovství světa 0-0.
1: Čekáme na Buli, Berči versus Bjerninen, to je dvojice na vhazování v útočném pásmu Finů z pohledu Severanů na levé straně útočného pásma. Berči versus Bjerninen, každou vteřinou padne Kotouč na led, Bjerninen dostává upozornění a musí si teď dávat pozor. Nakonec Kotouč končí v rohu a může s ním vyjet Mozr a už je ve středním pásmu u červené. O mantinel nahodil Kotouč dopředu pro Meyera, ten napadá Heinolu. Heinola to zvládl, ale přihrál jen do rohu, kde je Švýcar Berči, který bojuje o Kotouč, ale Heinola ho znovu obral. Přihrává riskantně mezi kruhy, vyšlo to, Finové jdou dopředu, Merela už obbrustlil Mozra a je v pásmu, bere to zleva. Merela dává před branku, šance na dorážku nepřichází. A Berči se vrátil dobře a přihrává za švýcarskou branku spoluhráčů. Mozr v obrané třetině vlevo posunul před sebe na Berčiho na modrou čáru. Teď už je tu s Kotoučem Pius Sutr, dává za branku na Berčiho, který objíždí. 27. minuta, stále 0-0 ve finále mistrovství světa. Mozr dává za branku, Kotouč projíždí na pravý mantinel, tam je Tyrkauf, backendem posunul zase za branku na Niederreitera, toho tlačí na mantinel obránce Vakanainen, ale těží z toho Tyrkauf nakonec a Švýcaři dál drží útočné pásmo. Niederreiter na modrou, rána z voleje neprošla před branku, ale Sutr zase má Kotouč a velmi obratně se obtočil kolem Vakanainena, volný puk Bjerninen vyhazuje a tohle by mělo být a bude finské zakázané uvolnění. Za námi je přesně 27 minut a 1 sekunda, finále mistrovství světa, poslední utkání turnaje, zatím 0-0 mezi Švýcarskem a Finskem.
0: Švýcaři výrazně zvýšili pohyb, možná jim k tomu pomohla ta přeslovka 5-3, ale opravdu teď přehrávají Finy, ve druhé třetině určitě, v té první měli jasně navrch zase Finové a de facto zatlačili Švýcary v jejich obraném pásmu. Teď se karty úplně obrátily a čítáme pouze a jen švýcarské šance. Malgin a Bjerninen po zakázaném uvolnění na buli po levici brankáře Anunena ještě rovnán na bodu provazování Bjerninen. Malgin ale vyhrává pro Egliho, ten posouvá zprava do Lovana Joziho, ten je na vrcholu levého kruhu, pálí na bližší tyč, ale nevešel se ten kotouč a pak neúplně ideální odraz od mantinelu a kotouč vyplul až pod merlovými bruslemi do útočného pásma, ale mají ho Švýcaři, jmenovitě Egli, který musí spěchat za branku před dotírajícím Barkovem, přihrál Angligetovi, který posouvá na Joziho. Jozi, křížná přihrávka na Tyrkaufa, ale tu zastavil Helenius, dává na Granlunda, tady je Barkov na vrcholu pravého kruhu, dělá si prostor, je velmi silný v osobních soubojích, jednou rukou stačí přihrát druhou, drží třeba i dva protihráče. Má to o nahození, nebyl to Lehtonen, který nahazoval, ale kotouč velmi dobře viděl Genony a tak s ním už po zákroku švýcarského golmana může projet do útočného pásma Malgin. Zpětná přihrávka, rána, která jen těsně minula finskou branku, ještě přijde jedna, Kukanova, kotouč vypadl z Anunena, ale nikdo ze Švýcarů, aby dorážel, Meyer se musí obracet a spěchat za Heleniusem, ten už je na druhé straně, zaváží kotouč za švýcarskou branku, ještě je tady Mantipalu, ten názuje, kotouč má pro dorážku připravený Maninen, ale ten poskakoval po ledě, Puljujärvi dělá si prostor a nahrává na modrou čáru, ještě mu pomůže Rety a Puljujärvi zajíždí do rohu kluziště, hra se mění z jedné strany na druhou, teď je to bitva, bruslařský souboj o vodou celků, ke golu to ale zatím nevedlo a tak je stav finále stále bezbrankový 0-0.
1: Finové s pukem v útočném pásmu a Rety jde do levého rohu, backendem přihrává Maninenovi, ale ten o kotouč už přišel i tak, Puljujärvi ho má a znovu hledá Maninena, ten má na zádech přilepeného Rošeta, který to zvládla, obral Finy o kotouča, vyváží ho, lobuje za obranu soupeře, kam spěchá Meyer, který jde do tvrdého souboje, porazil tam soupeřová obránce Saarijärviho, ale ve středním pásmu už jsou Finové už v útočném, jenže bez puku, ten má Berny a u červené vpravo jede do pásma, posunul kotouč na Knaka, ten se dostává za branku toho bráního obránce Jokiharju a prohnal ho oběma rohy. Švýcarští fanoušci teď znovu ožívají a Riad toho může využít ve 30. minutě za stavu 0-0 stále. Finské vyhození o mantinel ke střednímu pásmu, Jäger nemůže do třetiny napadat a tak nakonec bude hrát Saarijärvi, posouvá kotouč po pravém hrazení do útočného pásma. Tam už je připravený Puistola v pravém rohu, bráněn, ale udržel kotouč a dává na modrou. Odtamtud přichází rána na zadní mantinel, odražená, bude se vylučovat. V brankovišti švýcarského týmu klečí Lundell.
0: Dostal hrazdu.
1: Hrazdu dostal. No, takže cross čeká 2 minuty.
0: Přesně tak. Hezky si to přeložil, Františku. Polovina zápasu. Finsko bude mít příležitost 0-0 a bude mít příležitost teď Finsko znovu, dejme tomu, srovnat nějak ty síly, byť poslední minuta patřila určitě Finům, protože oni se usadili v útočném pásmu a tam bylo vidět, jakmile se Švýcaři dostanou pod ten neuvěřitelný tlak Finů, tu rychlost a rychlé přistupování, tak mají velké problémy s rozehrávkou. Nakonec toho rezultoval faul, který přišel až trošku později. Riad si myslím, že to přehnal s tou snahou odstavit Puistolu před rankového prostoru. No a když si vzpomeneme na nedávnou minulost tohoto duelu, tak Finové měli ty přesilovky o poznání nebezpečnější než Švýcaři a můžem čekat, že zas padne gol vysokou holí, Fando.
1: I to je možnost samozřejmě. Každopádně, i když se vrátím k tomu gólu a nakonec nególu, ano, byl vysokou holí, ale ve chvíli, kdy to se celé seběhlo, tak Barkov a Lundell tam byli úplně sami. Genony roztažený v zákroku a nikde nebyli švýcarští beci, takže bylo trochu i štěstí pro Švýcarsko, že Lundell, nechci říct zbrkle, ale v tu chvíli to asi jinak nejde, prostě zakončoval, jak mohl a zkusil to. Jenže neúspěšně, i proto je to 0-0.
0: Tam by se nikdo ze švýcarských obránců nedostal, protože ne. Pokud chcete obět Barkova, tak si na to vemte týden dovolené.
1: Asi tak. 30. minuta 0-0, začíná přesilovka Finska, které se nechalo trochu zatlačit do defenzivy v té úvodní části druhé třetiny. Samozřejmě s tím souvisela i švýcarská dvojnásobná přesilovka. Teď tedy začíná finská přesilovka, stav 0-0, puk za švýcarskou brankou a už také v rohu. A to by vypadalo, zatím to vypadá, že se Švýcaři osvobodí. Ano, Hischier dokázal vytlačit, a to doslova, ten kotouč do středního pásma, kde je i teď na červené, už u modré vpravo, Lundell posouvá ho za branku, Giannone stlumil kotouč a stihne rozehrát backendem, jenže tam se nedomluvil s Kukanem, což nevadí Andrigetovi, který má kotouča v klidu, ho vyveze, ještě ušetří čas, je u obrané modré, u červené veřejné bruslení, teď jen tak posunul, přeskočil mantinel a střídá. Půl minuta z finské přesilovky je pryč, stejně jako půlka zápasu je za námi, stav 0-0 platí dál.
0: Lundell, křížná přihrávka po modré čáře na Granunda, ten už je v útočném pásmu, ale nepřesná přihrávka, tady je možnost pro Tyrkaufa ušetřit nějaké ty vteřinky a znovu, jak říkal František, veřejné bruslení, možná si půjde pro Žužu a Kakao, teď už odešel na hráčskou lavici, ale přišla další přihrávka a to na Malgina, a Malgin bude se snažit proti Barkovovi, dva rodáci z Ruska se prostě do sobě teď postavili, ale vyhrál ten, který má na sobě finský dres, Aleksandr Barkov, který zůstává ještě na ledové ploše a teď už ji opouští, protože z té přesilovky už je minuta pryč a Finové si nevytvořili vůbec nic. Teď se k nám připojí i posluchači Radiožurnálu Sport.
1: Uliu Jarivěl do pásma vypálil, netrefil, 0-0 platí dál po 31 odehraných minutách. Ještě 35 sekund, finské přesilovky při vyloučení Riata. Hraje se ve švýcarském rohu. Souboj 3-3, hodně hustý prostor, pokud vypadl k levému mantinelu, kde je velmi šikovný Heinola, dával, chtěl dávat žabičkou za branku, nepovedlo se, ale na podruhé už to zvládne. Kotouč pro Maninena, ten dává zase pod sebe na půlstolu na levý mantinel, přihrávka na modrou, tam je Heinola, pálí hodně vysoko, rána sražená k rohu kluziště a také za švýcarskou branku, kde bude první, ale Hamena ho a vytlačil kotouč až k modré čáře, tam dělá brzdu, poslední 3 sekundy z přesilovky. Pas před branku nevyšel, ještě Hamena ho může přihrát na modrou, ale vybírá si utyčky stojícího Maninena. Švýcaři v plném počtu přečkali oslabení a zase tak nebezpečné to od Finů nebylo. Teď by se hodilo Švýcarům přerušit nakonec, ale ten kotouč má přeci jen Hischier, posouvá ho ke střídačce Finů. Ti hráli pěti, vystřídali v pořádku a kotouč se dostává do středního pásma na finské hole. Odehráno 32 minut, stav 0-0 ve finále.
0: Hamenal se snaží proskočit do útočného pásma v souboji. S Berčím sice padá, ale pískat by se nemělo a tak může v klidu dát Moser, který je u pravého kruhu, dává rychle před sebe na Niederreitera. Ten už je v levém, v pravém útočném rohu tísněn na mantinel. Je dvěma obránci, ale přijel mu na pomoci ještě Suter, který se tam snaží vydolovat. Kotouč, který je pod bruslemi Vakanainena. A teď ještě vstup pro Radiožurnál do zpráv. 33 minut za námi a stále čekáme na první branku ve finále 89. mistrovství světa. Teď Sutr v obrovské příležitosti, ale také nedává. A tak platí Švýcarsko-Finsko 0-0 z Curychu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Roman Josi zavezl kotouč do útočného pásma, pak o něj ale přišel a i útočníci musí místo něj dozadu, zvládli to tak Švýcaři. Josi nahazuje za branku soupeře, tam jde Finn Barkov, který si dělal prostor a využili toho, že Helenius mu přišel pomoci. Helenius dává na modrou, kde ale Švýcar Kukana zastavil na kotouč na chvíli, jenže Granlund o něj pak zase z finské strany přišel, série nepřesností a puk vypadl kam ze střídačce. Čas na úpravu ledové plochy ve 34. minutě zápasu Švýcarsko-Finsko nerozhodl. 0-0. Čas nejen na úklidovou četu, ale také na maskota Kůliho a na nějakou zábavu fanoušků, kteří zase v jednu chvíli tak nějak pochopili, že jejich tým potřebuje nějakým způsobem pomoci. 0-0.
0: Švýcaři... Ale Františku, kanibalismus teď, protože Kůli střílí malé kůly. Má v tom děle, jak se střílejí trička, tak tam má nacpané si plišáky a střílí, ono to tedy tak střílí, ono to tak plivne 3-4 metry před sebe, takže musí hodně k divákům. Teď už tam dal tričko, ale to už letí dál, to je pravda. No, diváci si odnáší různé suvenýry, ale myslím si, že z těch fanoušků, kteří se přišli podívat na finále, tak je nějaký letící předmět vůbec nezajímá, prostě se baví tím hokejem, chybí mu zatím góly. Ale jinak ten hokej má de facto všechno. Viděli jsme přesilovku 5-3 a to si myslím, že bude velká debata po zápase, pokud by tenhle ten duel Švýcaři po třetí za sebou ve finále nezvládli.
1: Ale mají velkou zkušenost s tím hrát dlouho bezbrankové finále. K tomu se dostaneme, protože teď nechceme přijít o nic v živém komentáři. Už se znovu hraje. Malgin v obraném pásmu, stav 0-0 platí dál. Kotouč mají Švýcaři a přes levý mantinel jde Andrigetto. Snažil se lobovat přes Finy, jenomže tam ho Rety obral a tak v obraném pásmu může hrát Mantipalo a posunout Kotouč směrem k útočnému pásmu. Mantipalo právě i napadá jakožto obránce. Maninen je v levém rohu, využil zaváhání soupeře. To, jak Malgin upadl do rohu, musí Marty, ale Finové udrželi vlevo útočné pásmo na hození za švýcarskou branku. Kukan chvíli neměl hokejku v souboji s Retym připravenou. Nakonec ale ano. A Marty posílá Kotouč do bezpečí, ale ne na hůl spoluhráčů. Tam Hamena ho mohl nahodit za švýcarskou branku. Teď u levého mantinelu ve středním pásmu Andrigetto posunul Kotouč za branku Finů. Anunen stlumil puk a dost času má na rozhrávku. Obránce Saarijärvi dává na mantinel proteče puk od Retyho za Genonyho branku, kde je zase Roman Josi. Ten vyváží Kotouč podél pravého mantinelu, posouvá ho před sebe. Jsme v 35. minutě finále, stav 0-0 platí dál mezi Švýcarskem a Finskem. Kotouč teď mají hokejisté Švýcarska. Jäger posouvá na obranný levý kruh na Josiho. Ten jede zvolna dopředu a dovolili mu to Finové až k červené. Nakonec nahození oběma rohy projíždí na pravý mantinel. Obránce Lehtonen nejde dost do souboje a zdá se, že bude úspěšný. Nakonec přišel opuk, ale dál se bojuje v levém obraném rohu z pohledu Finů. Kotouč vypadl k pravému hrazení, kde je Meyer, ale slezli se tam dva Švýcaři. Nakonec puk na modré. Josi na přach, rána. Anunen má Kotouč ve své výstroji, byť to na první pohled nevypadalo jako jistý zákrok. Vylučovat se nebude. 5 minut a 5 sekund před koncem druhé třetiny, stav stále 0-0 mezi Švýcarskem a Finskem.
0: Hra přerušena na delší dobu. Uklidová Četa vyjela na ledovou plochu, ale ty jsi říkal, že se nebude vylučovat, ale klidně mohlo, protože Lehtonen Knaka porazil na led a pak se nad něj sehnul a dal mu dva, ale velmi slušné krosčeky, ležící na ledě, Knak vlastně se nemohl bránit a rozhodčí stál, měl tedy ruku zdviženou, ale i tu druhou, to znamená, že
1: přerušeno.
0: Takže vylučovat se nebude. Co mě tedy zaráží, je výkon Alexandra Barkova, protože on snad nestratil puk a do jakéhokoliv souboje se vydal, tak ten vyhrál. Jediné, čeho jsem si všiml, on vůbec nejde do souboje s Jozim. On jde s každým, ale ve chvíli, když kolem něj projíždí Jozi, tak s ním nejde do souboje. Nevím, co si udělali, může se na to zeptat o přestávce Františku Marie Bouskové.
1: To je varianta.
0: Potkal jsem jí a je natěšena. A nemám prozrazovat, že je tady.
1: Ale prý to nevadí. Už zní i písnička, která jistě bude znít na závěr od kapely Queen, We Are The Champions. Teď, jestli budou slavit Švýcaři nebo Finové, to nevíme. Byla i řeč o tom, jak švýcarští hokejisté mají zkušenost s tím, že v finále je dlouho nerozhodné, a to dokonce 0-0. V Praze až do třetí třetiny, kdy rozhodl Pastrňák minule na čtvrtém šampionátu ve Stockholmu. Po 60 minutách v finále se Spojenými státy dokonce branka nepadla vůbec. Dnes také 0-0. A teď byli v útočném pásmu Švýcarů. Kotouč míří nakonec do rohu na finské hole a lob až na druhou modrou, až za ní. Končí v rohu a je z toho zakázané uvolnění finských hokejistů. Přehoupl se zápas do 36. minuty, stav je stále bez branek.
0: No, když to sečteš, Františku, kolik minut nedali Švýcaři ve finále mistrovství světa gól? 4 minuty 58 sekund, ještě zbývá odehrát z druhé třetiny. 0-0, to jsou dvě hlavní číslovky, které svítí na obří kostce nad ledovou plochou. No a ještě je tam také číslo 10, to je počet švýcarských střel, a 16, to je zase finská produktivita. Vázování po pravici brankáře Anunena, Hischier a proti němu Björninen. Hischier vyhrává buly, která doputovala, nebo Kotouč až projeglil, a Josi pálí od modré čáry. Prudká rána, která pleskla, ale výrazně zaclou mala s tím mantinelem vzadu, jenže Kotouči berou Finové. Björninen ale nepřesně přihrál, tak může ještě Hischier poslat za branku do souboje s Vakanainenem Meyera, no a pak se Finové nedopustí zakázané uvolnění. Rozhodčí zrušili své původní rozhodnutí a tak se pokračuje. A Meyer si najel na přihrávku od Ishiera, zajíždí za branku, vyjíždí přední, snažil se na přední tyči ještě překvapit a dorážka, do které se tam dostal v obrovské příležitosti Sutr. Ten kotouč vypadl z předbrankového prostoru z chumlu u pravé finské tyče doleva a tam najížděl nikým neatakovaný, nekrytý Sutr, ale Pius Sutr minul teď možná nejvyloženější šanci, můžeme to tak nazvat, Františku, teď no. V 36. minutě za stavu 0-0.
1: Byl na pravém kruhu a před sebou měl, no tak ze 40% odkrytou branku. Kotouč měl trochu pod nohama, ale vypálil mimo branku na druhou stranu Anunenovi. Musíme vyseknout poklonu, že se stihl přesunout a zorientovat v té vřavě hráčů před jeho brankou. Teď Švýcaři mají k dispozici vůli v útočném pásmu na levo, stav 0-0 ve finále mistrovství světa platí dál. 4 minuty a 12 sekund před koncem druhé třetiny. Sutr na buli, jeho sok upadl a Berči se snaží získat kotouč, ten padá také a není sám, nakonec ve středním pásmu musí hrát domácí a Berni posvívá kotouč za finskou branku, kde je ale první Fin Manninen. Berči jde do souboje také, poslední 4 minutovka začala v rámci druhé třetiny. Série soubojů, teď se na to nekouká ideálně, ale puk už vypadl a tak ve středním pásmu může dopředu zabrat Helenius, přišel o kotouč a Švýcar Berči ho má mezi vlastními kruhy. Už na obrané modré, teď na červené, bere to do útočného pásma a projíždí až na levý kruh, tam brzdí a dělá velkou otočku, nakonec nahození, Anunen má puk ve výstroji. Švýcaři tam šli ve dvou, možná ve třech, ale Anunen nepřipustil dorážku, 3,5 minuty před druhou pauzou, stále platí 0-0 stav.
0: Hazovat se bude v útočném pásmu Švýcarů, ti přidávají další dvě střely, Anunen tedy se rozhodně více zapotí ve druhé části než té první, ale stále to prostě není ze švýcarské strany ono. Když to opravdu sečteme, tak jsou to takřka 3 hodiny, co odehráli Švýcaři za poslední 3 roky ve finále a ještě nedali gól. Nedali gol 2024, 2025, tam i včetně prodloužení. No a teď už se blíží 2026, konec druhé třetiny a stále Švýcaři neskórovali ve finále mistrovství světa. Takhle, možná to vypovídá i o tom, proč ještě nemají zlato.
1: Produktivita je samozřejmě jasným důkazem tohoto a nakonec se teď ukázalo, že třeba Pius Sutr také nedokázal velkou šanci využít. Ale těch střeleckých pokusů ve druhé třetině vlastně v celku nebylo mnoho. Teď to může změnit Tyrkaup u červené, který nahazuje, jenomže ten puk byl hodně vysoký, ještě se po něm Lehtonen natahoval a možná skončil někde v rohu, kde je připravená ta parta uklízečů ledu za vysokým plexisklem. Každopádně Čárový dojede do boxu trestoměřičů pro Kotouč nový s logem šampionátu a 3 minuty a 7 sekund před koncem druhé třetiny se bude vazovat v útočném pásmu Švýcarů na pravé straně. Denis Malgin, skloněný a připravený na buli v útočné třetině. Finská střelecká převaha zůstává, ale už není tak výrazná jako po první třetině. Centři připraveni Rety versus Malgin. Finové posouvají kotouč ke střednímu pásmu po levé straně. A teď mohou hrát také Švýcaři vstup pro Radiožurnál právě.
0: 2 minuty 53 sekund zbývá odehrát ze druhé třetiny stále. Čekáme na první branku mistrovství světa, finálové oklání mistrovství světa. Možná teď přijde z Malginovy holem, že ten je natlačen Mantipalem na hrazení, ale přijel mu na pomoci ještě Andrik, je to nahození před branku. Tyrkaup se snažil dorážet Anunenovi. Vypadl kotouč a Heinola je pošle do bezpečí. Švýcaři nedokázali proměnit v tomto duelu 2minutovou přesilovku 5-3. Dokonce během ní vystřelili pouze 2x na finskou branku. I proto stále ve finále platí 0-0. I po této akci Romana Jozio, který objel celé útočné pásmo, ještě nabití pro Martio Rána, kterou vyklekl Barkov a druhou ránu schytal Helenius. Teď Švýcaři se snažili prostřelit hradbu těl Finů před brankou, ale nepodařilo se to. A tak 2 minuty před třetí sirénou, tedy před druhou sirénou, je přerušeno a to kvůli postavení mimo hru diváci ocenili natlačení Heleny se na mantinel. No natlačení, byla to tedy pěkná rána. Teď si ještě prohlédnou to, jakou modřinu asi bude mít Alexander Barkov, který schytal nejprve jednu střelu, pak další kotouč prolétl až na Anunena. Ten je ale zatím neprůstřelný, stejně jako jeho protějšek v rámci Švýcarska Leonardo Genoni. A tak platí necelé dvě minuty před koncem druhé třetiny finálový stav mezi Švýcarskem a Finskem. Zatím 0-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Kotouč ve středním pásmu má ho Kukan dává na pravý mantinel. Pro rozjetého Biasku ten nahodil do pásma a Finové nic neřeší a rychle chtěli vyhodit. Jenže Jozy na modré zachytile, dostává se na modrou doprostřed. Backendem posouvá kotouč do rohu, kam nestihl napadat Meyer, protože během toho upadl a musel se zvedat z kolen. Poslední minuta 25, stále 0-0. Švýcaři s Kukem v obraném pásmu. Rozjíždí se do středního pásma Berny, dává žabičku na pravou stranu pro Hischiera. Ten obbruslil soupeře.
0: Minuta 13 před koncem, Meyer je před brankou za stavu 0-0, dává na Hischiera, ten nedokázal dorazit, ještě Niederreiter tam přijížděl, ale ten puk skončil v rohu kluziště, ale Finové ji nevyhodili. A tak pokračuje tlak Švýcarů, který ještě umočňuje Moser, přidává na modrou čáru Rána, která míří do předbrankového prostoru, ale tu zasáhl Heinola, bolestivě teď odježdí, drží se za ruku a no, chtěl odjet na hráčskou lavici, ale ve druhé třetině to má daleko a tak teď určitě veme zavděk tím, že se podařilo jeho spoluhráčům dostat kotouč daleko, daleko od finské branky a odjede střídat. Švýcaři teď hodně přitlačili na pilu a snaží se zdolat finskou branku. Poslední půl minutka druhé třetiny nahození před branku také nemění skóre a je to 0-0.
1: Nepřesná přihrávka Finů středním pásmem je šance na protiútok, ale nakonec Heinola za finskou brankou má poměrně dost času. A když se podívá na čas, tak uvidí 13 sekund do konce třetiny, což v tom závěru druhé 20 minutovky Finové asi budou brát, protože byli pod tlakem ještě ve středním pásmu nahození ke švýcarským bekům a nakonec Egli zajíždí za branku, brzdí a zní klakson. Ale v Curychu, který ukončuje druhou třetinu, ani v ní jsme branku neviděli. A tak Švýcaři i při své třetí účasti ve finále čekají na vstřelený gól po 20 k tomu po 40 minutách finálového zápasu Švýcarsko-Finsko. Je skóre nerozhodné 0-0.

0: večer začíná třetí třetina finálového zápasu Švýcarsko-Finsko. Za malou chvíli budeme krátce informovat také ve zpravodajské relaci. Stav 0-0 platí po 40 minutách, ta 41. právě začala a stejné číslo má na dresu obránce Finska Heinola, který přihrává doprava v rámci obraného pásma. Manninen dál kotouč nedostal a tak se o to ještě pokusí další Finové, jenomže ti už kotouč nemají. A tak Švýcar Riad dává kotouč o zadní mantinel v rámci obrané třetiny těžký na Josiho. Hned návrat pokus za švýcarskou branku, kde Genoni sice branku jen objel, ale nemusel rozehrávat, to za něj udělal Egli a Josi posílá Jägerovi kotouč, který posouvá Švýcary do útočného pásma po levém mantinelu, kde se do dobré pozice dostává Biaska, ale Finové ho vytlačili a obrali o kotouč, to je pro ně hlavní kotouč teď u středového kruhu. Barkov ho nezískal, ale po něm už Helenius ano, s Manninen míchá šikovně s pukem a dostává na Granlund, to je dává na modrou rána od obránce Joki Harja, která končí na švýcarských holích. Za námi je první minuta poslední třetiny, Švýcarsko-Finsko 0-0.
1: No a když si počkáme ještě 11 sekund, tak to bude přesně 200 minut, co Švýcaři nedali ve finále gól. Teď ještě informace pro posluchače Radiožurnálu. 42. minuta se hraje stále na gól, ve finále čekáme. Švýcarsko hraje s Finskem zatím bez branek. 0-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál. A můžeme pokračovat, Františku, kdy ten kotouč skončil nakonec na boční síti, na hození od levého mantinelu. Ještě jedna rána, Meyer. Právě on je posledním finálovým střelcem v dresu Švýcarska v roce 2018 ve 24. minutě utkání se Švédskem. Sutr nabízel před branku pro Berčiho. Ten kotouč projel brankovištěm. Berči ještě drží u mantinelu vlevo ze švýcarského pohledu, ale Mantipalo přijel s Lundelem s ním bojovat, stejně jako Niederreiter, což je ten druhý střelec ve finále sestavě. Jenom tak, abychom to doplnili, ale stále Švýcaři drží kotouč v útočném pásmu, jenže v rohu kluziště. Teď je vyhození možné pro Finy, ale to zastavil Moser, dává za branku, kam směřuje Sutr, ale nedokázal vybojovat puk tak, aby se dala ohrozit. Finská branka stále, ale teď už Niederreiter v rohu kluziště, dělá si prostor kolem Máty, ale jeho přihrávka na modrou čáru nebyla přesná a tak v polovině 43. minuty stále čekáme na první gól.
0: Malgin se to snažil změnit, vypálil z velkého úhlu po té, co vletěl do útočného pásma po pravém mantinelu, ale opravdu to bylo nějaké 2 metry před brankovou čarou, skoro od mantinelu, rána nějakých 30-40 cm nad ledem nepřekvapila Anunina ve finské brance. Na druhou stranu z toho Malgin alespoň udělal vazování v útočném pásmu pro Švýcary na pravé straně a Malgin už se bude sklánět nad půdníkem na vazování. Proti němu připravený Hannes Björninen. Malgin proti Björninenovi na buli. Za stavu 0-0. Finn úspěšnější a Vakanainen dává za branku pro Sari Järviho. Ten ve středním pásmu našel Pulju Järviho. Ten nahazuje kotouč, za ním jde Mänälänen a nakonec Björninen mu pomáhá. To vše za švýcarskou brankou už. Björninen má kotouč, výjíždí u levé tyče, dává na modrou na Vakanainena. Ten po modré zprava doleva rána pálí obránce Sari Järviho a k němu se dostává kotouč, ale až u červené. Švýcaři vytlačili Finy do středního pásma, začala 44. minuta finále. Švýcarsko-Finsko zatím dál 0-0 a s pukem hrají Švýcaři. Josi ho zaváží do útočného pásma po pravém mantinelu.
1: Brzdí v rohu kluziště, chtěl přehrát na modrou čáru, nakonec se to podařilo. Egli, ale měl ty kotouči daleko a tak mohou hrát znovu Finové. Heinola vyhodí puk daleko do bezpečí, tak aby mohli jeho spoluhráči vystřídat. Mezitím Egli už přejíždí červenou čáru, nahazuje oblouk za branku do levého útočného rohu. Joki Harju tam bude jako první, ale nenašel najíždějícího Puljärviho, kterého zastavil ještě Marty a Kukan. Má alespoň trošku prostoru, přihrává tak Knakovi, který protečoval do útočného pásma, jenže tady může hrát Joki Harju přes Puljärviho. Nahodil za brankáře Genonio, který pomůže svým bekům. Kukan se snaží protlačit ten kotouč podle levého mantinelu, ale nakonec se vrátil za branku. Marty vyhodí ten puk a tohle můžou být 2 minuty. A také budou, protože Marty netrefil plexisku ani ochranou síť. Ten puk vletěl mezi rozhodčí, protože v ledišti sedí řada mužů pruhované a ti chytli zrovna ten kotouč. Ale rozhodně oni ho vhazovat nebudou, jen ho odevzdají pořadatelům. Dostanou za to jiný suvenýr. Teď ještě porada rozhodčích, jestli to opravdu bude 2minutový trest. A bude. Finsko bude mít přesilovku.
0: 19 rozhodčích tam je.
1: Na

0: okruh Granlund Witten znovu na Lehtonena, na vrcholu pravého kruhu už ale znovu mohou Finové operovat. A Lundell našel Barkova, ten přes Heleniuse a pravý kruh dává na modrou, jenže Lehtonenovi přeskočil kotouč hokejku a ten musí hodně hluboko do obrané třetiny a Finové se okrádají o čas v přesilovce, nejenom že teď už je tu Helenius. Byla taková breaková situace, spíš ten vypálil rychle z levého kruhu nad branku a puk projel rohem a Švýcaři mohli zaútočit na chvíli, ale Granlund už znovu valí s útokem v početní výhodě. Rána sražená za branku, dobře to udělal Jozy a Berči může vyhodit backendem, to dělá do středního pásma, kde je Lehtonen. Skoro už minuta je pryč z finské přesilovky a Finové nevymysleli vlastně skoro nic. Teď je možná Barkovova rána, jenomže tam míří jen do bruslí a pak také do ochranné sítě. Dobře zapracoval i Roman Jozy. Přesně minuta z přesilovky je pryč, stejně jako 45 minut ze zápasu finále. Švýcarsko-Finsko 0-0.
1: Puljujärvi přichází na ledovou plochu Onkenau a s ním Puistola a také Maninen, no a tím pátým do party Finů bude Heinola. Proti bude Hischier, Jäger, Moser a Berny. To je čtveřice bránících Švýcarů, samozřejmě za nimi ještě velmi pozorný, teď už navazování po své levé ruce Leonardo Giannone, který stanovoval na minulém šampionátu rekord v neprůstřelnosti přes 240 minut. Teď i posluchači Radiožurnálu Sport se připojí. Stále platí, že je to 0-0, ale teď v oslabení útočí Švýcaři Jäger. Tomu trošku utekl kotouč, předtím de facto Finové po sobě házeli pukem přesilovce a to nemohl zachytit Hamenao na modré čáře. Teď už se ale Finové dostávají ke kotouči Puistola, dává pod sebe na Puljujärviho. Puljujärvi přejíždí středem, kluziště dává Maninenovi, ten už je v levou útočném pásmu, míří do rohu, tam jej tlačí Sutr. Berči na druhé straně přistoupil hodně rychle k Puistolovi a shodil za to potles, protože dostal kotouč mimo obrané pásmo. Antenao dává puk zleva doprava, tam mohl Puistola pálit z první, ale velmi rychle u něj byl Malgina, sebral mu tuhle tu dobrou střeleckou příležitost, sice 10 sekund a budou hrát Švýcaři v oslabení Tyrkov za brankou Finů a snaží se napadat finskou rozehrávku. Ani v téhle přesilovce první gol finále neuvidíme. Skončila 46. minuta, stav Švýcarsko-Finsko stále 0-0.
0: Švýcaři byli velmi aktivní při tom oslabení, teď finský break, ale rána Manalanena nebyla přesná, hrají Švýcaři, kotouč mají za brankou a Kukan může situaci uklidnit. Jozy si hledá prostor a nachází ho na střídačce, výměna sil, teď Kukan vyjíždí středem, dává na Mejera, ten nastavil čepel hole a protečoval, napadá rozehrávku Niederreiter, ale Finové to zvládli a Jokiharju posílá kotouč do středního pásma. Další drobná nepřesnost a u červené už jsou Švýcaři, Niederreiter vpravo, ani on nepřihrál přesně, další kotouč zase na Mejerovi brusle. Ten dloubl puk za finskou obranu, kde je první Máta a posílá k hrazení na Bjarninena, ten se snaží rozehrát a bude možná hledat ještě parťáka za bránou, kde je volný kotouč a ten si bere obránce Vakanainen, posílá ho ke střednímu pásmu. Teď je to takové opatrné, nikdo nechce z hurta zaútočit, ale zase často týmy odevzdávají soupeři kotouč, stejně jako teď Švýcaři Finům. A je tu zakázané uvolnění, vazovat se tak bude před švédským golmanem Genonym. To vše na konci 48. minuty zápasu, stav 0-0. Čeká nás také zpravodajský vstup na malou chvíli.
1: 12 minut 58 sekund nás dělí od prodloužení finále, zatím jsme totiž v uplynulém čase gol neviděli a Švýcaři hrají s Finy zatím 0-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál. A můžeme pokračovat i pro vás, posluchače Radiožurnálu Sport na internetu, a přidají se k nám znovu i posluchači Radiožurnálu Sport. Ale to až za chvíli, ve chvíli, kdy Riad přejíždí do útočného pásma, je to Knak, který tam bojuje s finskou přesilou a Puistola vyhodí kotouč, Helenius se k němu nedostal. A tak znovu taková, řekl bych, pasáž, kterou jsme nechtěli Františku vidět ve finále mistrovství světa.
0: Je to, začíná to být, nevím, opatrné a s chybami. Kotouč u červené, teď Švýcaři ho znovu získávají, obránce Egli ho dává mezi vlastní kruhy pro Jozyho, ten už je na červené, nahodil kotouč, který se dostává do pravého rohu, souboj jeden na jednoho, úspěšní Finové a mohou dopředu.

0: Rety 2 na 2, Rety spol Jujarvim, Rety už je v útočném pásmu, dává za sebe rána přes beky, ale velmi ochotně tam padl do té rány Roman Jozy a vyrazil kotouč do rohu, kde bojuje zase pak už s dalšími hráči, odstavil tam Mantipala, Finové udrželi kotouč v útočném pásmu a může s ním něco vymyslet obrán Maninen, dává před brankou puk, propadl do rohu, kde je Švýcar Berči a má hodně prostoru a tak může vyjet do středního pásma až k červené a dokonce i k útočné modré, tam ale o kotouč přichází. Hrají finští beci, Máta se dostává do obrané třetiny, přihrává za branku 11,5 minuty před třetí sirénou. Finále mistrovství světa v hokeji Švýcarsko-Finsko 0-0.
1: Hejnola posouvá kotouč na Půjstolu, Půjstola na pravé straně v útočném pásmu, ale nepřihrál na modrou čáru, jenže Niederreiter nedokázal vyvést puk na své holy někam do nebezpečných pozic. Hejnola si teď vybral špatnou stranu na obětí branky a Meyer to ale nevyužil. Sjel mu kotouč čepele hole a tak Lundel přihrává na volného Půjstolu. Půjstola má velkou šanci, Půjstola pálí a přestřelil švýcarskou branku. Teď si navezl kotouč zprava na osu hřiště, byl nikým neatakován, přesto nedokázal zamířit mezi tři tyče Žeronyho branky. Rychlý přechod předvedli Švýcaři, ale přihrávka nebyla úplně zpracovatelná pro Nika Hischiera. Ten ještě zabojuje a udrží puk alespoň na chvilku za útočnou modrou čárou, ale teď už se musí Švýcaři vracet na vlastní polovinu. Moser vrací ale znovu přes Liatovul za finskou branku. Anunen špatně rozehrál, jenže ten puk přeskočil Riatovi Hul a tak může Menalainen spěchat za kotoučem. Bjerninen posouvá na modrou čáru. Tady už je Máta, který pálí a před tou střelou od Máty přejel před zraky brankáře Genonyho ještě Menalainen. Tohle nebylo vůbec špatné od Finů. Přehrávali z jedné strany na druhou.
0: 10 minut a pár drobných k tomu je čas, který zbývá do konce třetí třetiny. Stav 0-0 platí dál mezi Švýcarskem a Finskem. Zápase, který začíná být stále více opatrnější a není se čemu divit. Už jen statistika střel na branku, třeba ve třetí třetině, je za 10 minut. Jestli už jsou započítané všechny střelecké pokusy, 1-0.
1: Ano, tak to jsou úplně všechny.
0: Jsou úplně všechny střely. To vychází přesně na jednu střelu za 10 minut.
1: Ale takže
0: od obou týmů dohromady, takže až přijde ta další a nebude gólová, tak se bude hrát prodloužení. I takhle se dá přemýšlet a počítat. Teď končí pauza na úklid ledové plochy a oba gólmani se vrací do svých brankovišť a bude se za malou chvíli vazovat v obraném pásmu Švýcarů. V historii se stalo jenom jednou, že tým prohrál třikrát finále světového šampionátu za sebou. Byl to Sovětský svaz mezi lety 1957 a 1959. Při tom posledním turnaje se hrálo v Praze, ale třeba také v Kolíně nebo na Kladenském zimním stadionu. To byly také zápasy světového šampionátu. No a Švýcaři, pokud dnes nezvítězí, bude to pro ně třetí porážka ve finále za sebou. Ale 10 minut a 14 sekund, na to ještě mají hokejisté obou týmů. Finové vyhrávají za stavu 0-0, Buly v útočném pásmu. Tyrkauf nestíhá a Máta zajíčí za branku, dává přední rána, Genony vyráží. Kotouč je v rohu, má ho Granlund a vyjíždí na pravý kruh, kde se otáčí nakonec, získává prostor i čas, našel Barkova, tomu utekl kotouč za branku, kde je ale další Fin, a to Helenius, přihrávka na modrou a po modré zleva doprava, přichází rána od modré, ne, nakonec nabídka pro koho. Nakonec Máta s pukem hodně dlouho váhal, až našel Heleniuse, ten dává na modrou kotouč, který znovu Finové přehrávají na pravou stranu. Nahození před branku od Barkova, projíždí rohem až k modré čáře a do střední třetiny. Ne, nakonec Finové to ještě stihli a Barkov může hrát v levém rohu, zajíždí za branku, tlačí ho tam Malgin na hrazení. Ještě jednou ten samý souboj, ale Finové znovu s pukem a znovu puk k modré čáře. Teď Finové tlačí soupeře. 9:20 je čas zbytku třetí třetiny, stav 0-0 platí dál.
1: Granlund nahazuje před branku, kotouč prolétl kolem pravé tyče branky, ve které měl před malou chvíli dlouhé vteřiny svou hokejku Genony. Už si ale vyndal a může čelit dalšímu možná střeleckému pokusu od Heleniuse, který zajíždí do rohu, kluziště přehrává zprava doleva na Hejnolu. Hejnola si počká na najetí svého dalšího spoluhráče Rána, která vyšla opravdu velmi prudce od Aturretyho, který ještě udrží útočné pásmo, bude se vyučovat. pokračovat. Znovu Finové budou hrát přesilovou hru. Granlund ještě míchá s Kotoučem teď v šesti hráčích poli. Přehrávají Finové švýcarskou sestavu. Domácí diváci pískají, ale tohle bylo podrážení rána, kterou vyslal Manninen a Genoni teď zabránil, no, velmi dobré šanci finské reprezentace. No, teď jsme viděli za minutu a půl hned dvě střely, takže můžeme být spokojeni. Střelecká potence se obou dvou týmů opravdu zvýšila. Je samozřejmě vyprodáno, to teď hlásí místní hlasatel. 10 000 diváků se vejde do téhleté nádherné haly se strmými tribunami, která je navíc podle mě konstruována i na koncerty, protože to, jakým způsobem jsou tady slyšet vokály domácích fanoušků, to je úplně něco neskutečného. Určitě by si tady na své přišel náš moderátor Jan Pěruška. Úprava ledu, Františku.
0: Úprava ledové plochy, která za malou chvíli skončí a budeme moci pokračovat. Teď poděkování dobrovolníkům, kteří se starají o to, aby šampionát šel tak, jak má. Dnes je jeho poslední den, den číslo 17. Šampionát má vždycky dva týdny a k tomu tři dny. Začíná se v pátek přes víkend a dva týdny. Pak poznáme při zápasu číslo 64 vítěze mistrovství světa. Bronzové medaile už mají hokejisté Norska, kteří porazili Kanadu 3-2 v prodloužení a rozhodčí teď vylučují. Calvin Firkaup strčil hokejku mezi brusle Rettyho, který padl. Podrážení jasné. 8,5 minuty před třetí sirénou mají Finové k dispozici přesilovou hru za stavu finálového utkání tady ve švýcarském Curychu 0-0.
1: Jäger a Barkov půjdou na buly popravit si brankáře Genoniho. Barkov je úspěšnější, Granlund přihrává na modrou čáru, kde je Lehtonen. Ten vrací Granlundovi, ten centruje před branku a Heleniu se snažil tečovat, ale neúspěšně. Barkov za brankou znovu ukázal sílu i přehled, posouvá doprava na Lundela, ještě zachytil Kotouč Helenius na Lehtonena na modrou čáru. Helenius ale nepřihrá přesně a Kukan může uspořit vteřina, získat Kotouč, no nakonec to bylo ze štěstím a Jäger vyhazuje za potesku zaplněných tribun až za branku, kterou hájí Anunen, ale bude se, jenom se píská hra vysokou holí. Musí se vrátit zpátky, podle mě, ne, tak to budou dvě minuty, v tom případě dostanou přesilovku 5-3 Finové. Ne, tak Helenius fauloval. Ano, tady to uvidíme, no.
0: Jeho hokejka se svezla po té soupeřově a pak narazila do obličeje soupeře. A je to nešťastné, ale Helenius půjde na trestnou lavici. A tak se síly na ledě vyrovnají na čtyři hráče na každé straně. A po minutě a půl ve čtyřech bude následovat půlminutová přesilovka pro Švýcary. To vše 8 minut a 5 sekund před koncem třetí třetiny, stále za stavu 0-0. Po finském vyloučení je tu vhazování obraném pásmu právě Finů. My to řekneme také v reportážním vstupu.
1: Neskončilo, stále platí stav bezbrankový 0-0 a říkám to už na celých 8 minut před třetí sirénou. Byly tam šance určitě na změnu skóre, ale jak brankář Anunen, tak na druhé straně Genoni jsou opravdu výteční v dnešním utkání. Švýcaři už čekají přes 210 minut ve finálových zápasech v řadě za sebou na vstřelený góly, proto teď hrají také třetí finále a zatím, tedy třetí finále za sebou a stále ještě nemají žádné zlato, to splatilo také i v roce 2018, kde právě Švýcaři dali Švédům svůj poslední gol ve finále. Teď to chce změnit. Meyer hraje se ve čtyřech proti čtyřem, ale v 53. minutě. Teď ještě Jozy se nabrusil za finskou obranu a gol! Jozy dal gol nebo nedal? Tak tohle se bude rozuzlovat ještě zřejmě u videa, protože Jozy se natlačil před Anunena. Ten skončil v brance. Jde o to, jestli s pukem nebo nikoli. Ještě je tam nějaká bitka, ale jestli se mění skóre, si myslím, že půjdou teď rozhodčí zkoumat k videu a přezkoumají tu situaci, zda přešel Kotouč po akci Romana Jozyho, který tam nabrusil ze středního pásma, vzal to pod pravý kruh, najel si až před brankáře Anunena a ten zachytil Kotouč ještě před brankou. Takže v 53. minutě se skóre nemění a stále ve finále světového šampionátu platí Švýcarsko-Finsko 0-0. Curychu, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Za stavu 0-0 se pokračuje ve čtyřech hráčích na obou stranách a to bude trvat ještě půl minuty. A pak začne zkrácená přesilovka Švýcarů. 7 minut 6 sekund zbývá do konce třetí třetiny. Vazování po pravé ruce finského golmana Anunena, který přestál to, jak doslova vletěl švýcarský kapitán Roman Josi do brankoviště. Byla to klička těžká na zakončení, aby bylo gólové. Ani se neradoval Josi, protože věděl, že kotouč stihl Anunen zachytit do lapačky ještě těsně před brankovou čarou s velkou rezervou. Hrají Finové, vyhráli Bully, Joki Harju v obraném pásmu, brzdí v rohu, může přehrát za branku Lehtonenovi. Ten je ale napadán a Švýcaři získávají kotouč zástavou Malgina v pásmu, ale za volným pukem už nepůjdou. Bez hlavě napadat, protože Björninen ho může dát dozadu bekům. Lehtonen jakoby čekal na blížící se oslabení, ale Joki Harju také s pukem. Švýcaři tak nějak tlačí akorát, aby nepustili soupeře ani do středního pásma, což zatím stačí. Švýcaři v plném počtu. Začíná finské oslabení a tak Suomi mohou vyhazovat kotouč přes všechny čáry, ale spíš si zbytečně zadělali na problémy a Josi je na modré. Už mezi kruhy vypálil Andrij Getov. Pravo s pukem dává na modrou. 15 sekund přesilovky. Andrij Getov pravý kruh dává k tyčce kotouč, dostává ho zpátky na vrchol pravého kruhu. Andrij Getov znovu k pravé tyčce a znovu puk zpátky pro něj. Navíc pas na modrou. Josi napřahuje. Proti němu v sobě má dva hráče, kteří šikovně vystoupili, ale přehrál situaci na Andrij Geta. Finové v pěti rána, která od Andrij Geta zamířila do plexiskla a pak ochranné sítě, je přerušeno 6 minut před koncem třetí třetiny, stále 0-0. Ani zkrácená přesilovka Švýcarům nesvědčila a nevyšla. Ale Finové si předtím poměrně dlouho zahrávali v obraném pásmu, byť mohli vyhodit a už ve chvíli, kdyby to nebylo zakázané uvolnění, tak trochu poskytli Švýcarům nějakou tu šanci. Teď už se ale hraje v pěti na obou stranách. Švýcaři mají k dispozici Bully v útočném pásmu. 6 minut a 2 sekundy nás dělí od prodloužení. Zatím 0-0.
1: Jäger a Rety. Rety prohrává Bully, ale nakonec ten kotouč doputoval až do rohu kluziště, kde byl Máta. A Pulu Jervi si zpracoval za červenou čárou rukavicí, ale nepostupoval dál. A taky tady možnost Prochnaka. Tečovaná rána teď projela kolem levé tyče Anunena. Překvapeného Anunena, ale už míří rychlý protiútok na druhou stranu. Rety dává na Pulu Jervio, ten od levého mantinelu. Stojí na kruhem, nakonec střílel před branku, Mantipalo si tam sjížděl a také Maninen, ještě Heinola podpořil finskou snahu o stečení švýcarské branky. Ratio na hození, které končí na zadním mantinelu. Heinola znovu udržel útočné pásmo, posouvá do rohu kluziště, kde s Kukanem bojuje Pulu Jervi, udělal prostor pro Maninena, který posouvá na Ratio. Tady je dobrá možnost pro Vakanainena, ale ten nepropálil vše, co mu stálo v cestě, teda ano, ale puk zamířil do rohu kluziště. Teď zprava doleva přehrá Pulu Jervi, Vakananen tam vrací znovu, mezi tím už Finové vystřídali a Puistola posunul kotouč vedle sebe, kde už může postupovat Hamenao, který si najede za branku.
0: Puistola tlačí kotouč za švýcarskou branku 0-0, už necelých 5 minut před koncem třetí třetiny. Jäger brání Puistolu neúspěšně, Puistola dává na modrou, odkud zleva může přijít rána. Vakanainen ještě posunul ránu na Hamenaha a ten vypálil do chráničů soupeře. Finové tlačí v útočném pásmu, teď o něj přišli a Knak může dopředu u červené, ale má zablokovanou hokejku a u finské střídačky to Finové zvládají nakonec s problémy. Puk vypadl až do předbrankoviště a Suter se dostal před Anunena. Ještě švýcarský tlak zase na druhé straně. Rána Suter nemůže dorážet, protože nemá co. Puk má Anunen, ale tohle jsou zajímavé momenty. Švýcaři byli dlouho pod tlakem a pak zahrozili. 4 minuty a 16 sekund před koncem třetí třetiny. Dál 0-0.
1: Suter má už druhou čistou gólovku. Poprvé pálil do spoza odkryté branky. Tenhle ten borec po celý šampionát vlastně nebyl příliš vidět. Ale teď ve finále je společně s Josim asi nejvýraznější postavou co do gólových šancí švýcarského celku. 4 minuty 16 sekund nás dělí od případné 17-minutové přestávky a prvního třeba z mnohé řady prodloužení. Tenhle ten zápas se může dát klidně i do 2-3 do rána, což je třeba i od nás vzkaz pro našeho moderátora Vojtěcha Šafáře, aby si nakoupil vodu a nějakou svačinu, kterou my samozřejmě s Františkem máme, ale rozhodně nebudeme zpívat tuto písničku od Neila Diamonda, kterou už tady posloucháme 14 dní a 3 dny.
0: Čekáme na jiný švýcarský chorál ale ten přichází většinou ve chvíli, kdy Švýcaři vedou a to se zatím dnes nestalo. A tak s tím prodloužením případným souvisí i to, že fanoušci dostali informaci na kostce nad ledem, že pokud se zápas prodlouží, posouvá se i odjezd posledního vlaku směrem na Lozán, což je sympatické. Posílá se o 2 hodiny, ale nevím, kolikrát tohle hlášení by se pak měnilo ještě. Každopádně vlak posunutý, pokud je teď někdo v hale, tedy o 30 minut dál, pokud se bude prodlužovat. Od toho nás dělí 4 minuty a 16 sekund. Stav 0-0 mezi Švýcarskem a Finskem platí dál. Švýcaři mají k dispozici vazování v útočném pásmu. Pius Sutter už se na něj připravuje. Ještě to bude chvíli trvat, ale můžeme pokračovat. Proti němu Barkov, úspěšnější Švýcaři na modré. Jozy ještě na dlouhou hůl udržel pásmo, ale musí se bojovat z pohledu Švýcarů na pravé straně, ale nakonec Barkov vyvezl kotou do středního pásma. Našel Heleniuse, ten nahazuje a teď Helenius se opřel pasem o mantinel a vlastně zapadl k fotografům mezi střídačky. Finské nahození končí v ochranné síti, je přerušeno už na začátku 57. minuty zápasu. Kdy zatím stále čekáme na gól ve finále světového šampionátu v hokeji.
1: Teď fotograf zamával divákům, že i on je v pořádku, protože Helenius do něj naboural helmou. On ho tam velmi slušně natlačil Egli, no a ano, trefil fotografa, ten dal jen objekty raději stranou, protože by také mohlo o tuto drahou věc přijít. Teď vazování ve středním pásmu, no a ten dotyčný fotograf už má znovu dlouhé sklo namířeno na vazování mezi Björninena a také Niko Hischiera. Švýcarská liga prohrála se zámořskou soutěží, Nižier vyhrává pro Švýcary Kotouč, který může hrát od červené čáry Moser, dává rychle doleva, Martin, ne, Berny to byl, který nahodil do útočného pásma, ale Švýcaři o Kotouč velmi záhy přišli. Biaska ale znovu velmi dobrou prací vybojoval pro domácí Kotouč, který 3,5 minuty před třetí sirenou zaváží právě Biaska za branku. Meyer ještě zachytil Hischier, si přikopl bruslí a jíží do rohu kluziště, jenže jeho střílená přihrávka skončila od finských bruslí až u brankáře Janonyho. Všeobecné střídání, Moser zajede za branku a také počká, až se mu rozjede útočná formace vedená Denisem Malginem, ale před spěchá po pravé straně Tyrkauf, zajíždí za branku, otáčí se, přenekla Andrigetovi, který byl ale velmi čistě odzbrojen finskou obranou, a Maninen přichází s protiútokem ve chvíli, kdy do konce třetí třetiny zbývají jen 3 minuty, teď o tom budeme informovat i 2,5 minuty zbývá odehrát ze třetí třetiny a stále platí bezbrankový stav Švýcarsko-Finsko zatím ve finále mistrovství světa 0-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: S pukem hrají Finové, výměna Kotouče mezi obránci a už snaha dostat puk z obraného pásma. To se povedlo přihrávkou na Půjstolu, ten ale přišel o Kotouč a Jäger zajíždí za švýcarskou branku. Tam trochu zabrávoral, ale nakonec zabrzdil, nikým nenapadán, a hrát může Moser. 2:15 do konce třetí třetiny, nahození od Mosera za finskou branku. Tam napadá Jäger v rohu, který je bráněn Heinolou. Také Knak přichází bojovat a Finn Lundell nahazuje puk do útočného pásma. Napadá Půjstola, Moser backendem se snažil přehrát situaci za branku, Riad pomáhá v napadání ještě. To vše po levé ruce Janonyho, to, co jste slyšeli, bylo hlášení posledních 2 minut základní hrací doby finále. Švýcarsko-Finsko 0-0.
1: Stále Kotouč zůstává vlevo od Janonyho branky, teď už se podařilo Moserovi přehrát doprava, jenže tam není nikdo z jeho spoluhráčů.
0: Švýcaři s pukem.
1: Niederreiter zastaven 1 minuta 25 sekund před třetí sirénou a tak Finové v klidu vyhodili, ale pozor, teď je tady možnost pro Sutra, který ale v rozhodující chvíli upadá a směr Švýcarsko si to namízil. Barkov dává Granlundovi, Granlund pálí, rána stražená do rohu kluziště, přečíslení Finů 3-2, a teď ještě Helenu schazuje doleva na Granlunda, ten pálí, Janony, výtečný zákrok, Barkov mu tam dělal ještě společnost a tím mu clonil, ale Janony vytáhl 62 sekund před třetí sirénou velmi důležitý zákrok. a sklidil za to ovace hopsajícího publika. Teď ale zahrozila první finská formace, ale ke golu to nevedlo, takže stále na první branku finále mistrovství světa s Františkem už nedočkavě čekáme.
0: Teď už by to bylo smrtící inkasovat, dokonce 1:02. Finové mají k dispozici vhazování v útočném pásmu, což automaticky neznamená, že to nutně musí být výhoda. Uvidíme, jak dopadne buly. Artu Reti jde na buly. Velmi specifický úchop hole. Levou ruku drží hodně nízko u čepele a teď vyhrává. Jokiharju pálí od modré, ale puk se k němu odrazil. Poslední minuta, třetí třetiny, puk v levém rohu a Puljujärvi vyjíždí k modré čáře. Rána přes mnoho hráčů a Hischier našel Jägra u červené. Tenhle nespracoval ideálně, i tak posunul kotouč do útočného pásma. Finové jsou včas zpět, ale zase odevzdávají kotouč na švýcarské hole. Od pravé strany může přijít výlet do útočného pásma. Ne, nakonec Švýcaři s pukem. Moser dává na levý mantinela, dostává kotouč zpátky. Posledních 30 sekund, Roman Josi s pukem mezi vlastními krohy. Šanci na jeden z posledních protiútoků, ale také na to nepokazit. Švýcarské nahození za finskou branku, teď už jen 20 sekund do konce třetí třetiny finále. 0-0.
1: Granlund ale ještě zahajuje finský, možná poslední útok, ale nemůže do útočného pásma, bylo by to postavení mimo hru. A tak 10 vteřin před koncem, chybná rozehrávka, Barkov centruje před branku a Moser leží na kotouči, který ještě vytáhl Granlund a poslal ho metra půl před švýcarskou brankou, těsně nad. Tohle byla obrovská chyba Švýcarů a obrovitánská šance Finů na to získat titul mistrů světa. Barkov zachytil za brankou, dával před a tam Genoni vystrčil svůj příložník a tím vlastně zabránil přihrávce na Granlunda, jenže Granlund si pod ležícím Moserem, kam doputoval ten kotouč, ještě puk našel a vypálil ho z metru, možná z metru 20, dobře, abys neřekl z metru 19,
0: dobře,
1: ale přestřelil švýcarskou branku. Necelé 4 sekundy do konce základní hrací doby finále, stále platí bezbrankový stav.
0: Reti versus Hischier na vhazování. Finové v útočném pásmu nalevo. Puk je na ledě zaklíněn pod oběma centry a končí v rohu. Klaxon ukončuje. 60 minut neukončuje finále, protože je tu šance pro rolbu. Normálně se uklidí ledová plocha a pak se bude hrát do rozhodnutí. Jenže ve třech a tam je naděje, že gól padne relativně rychle.
1: Před rokem to padlo
0: za 2 minuty a 2 sekundy, kdy se trefil Tage Thompson a Amerika slavila vítězství nad Švýcarskem. Letos je složení finále jiné, my se sem vrátíme za nějakou čtvrt hodinu. Švýcarsko-Finsko po 60 minutách finále 0-0.

0: Vítejte zpět už po čtvrté dnes ve Swiss Life Aréně, kde nám za 50 sekund začne první prodloužení finále mistrovství světa. 48 sekund zbývá odehrát zbývá z přestávky před prvním prodloužením. Ve finále nepadl gól zatím v těch 60 minutách, mimochodem Finové na tomto světovém šampionátu inkasovali celkem 8 branek. Ano, slyšíte dobře, v 10 zápasech Švýcaři inkasovali pouze a jen 8 gólů. To je neuvěřitelný průměr. Zas na druhou stranu Švýcaři už ve třetím finále za sebou nedali branku. Nedali ji v roce 2024, 2025 ani letos dosud nevstřelili gól. Naposled se jim to podařilo v roce 2018 a to bylo na začátku druhé třetiny. Takže takřka už 220 minut nedokázali Švýcaři dát gól. Teď se ale začne prodloužení, bude se hrát 3-3, jakmile padne gól, finále končí a tak tedy můžeme nastartovat souboj, který může být rozhodnutý třeba tak jako v minulém roce za 2 minuty a 2 sekundy. Už bylo vhozeno Rety s Ishierem a Rety vyhrává Bully pro Lehtonena, který okamžitě zamíří za brankáře Anunena a bude se snažit rozehrát na Puljujärviohul. Ten padá, když stoupl na puk. Bylo to takové teatrální divadlo, ale Puljujärvi už je znovu na svých nožích a s Manninenem míří. Vstříc útočnému pásmu Puljujärvi na jižní míří zlevá gól. Puljujärvi, podle mě ten kotouč vypadl z branky. No, myslím si, že i tohle se bude zkoumat, ale pokračuje se ve hře. Hodně rychle byl zpátky ten kotouč venku. Možná to byla tyčka, ale já bych moc nedal za to, že ten kotouč na chvilku zapadl za brankáře Genonyho. Mezitím Malgin po 45 sekundách prodloužení míří do útočného pásma, dává Andrigetovi, ten je na ose hřiště, ale míchá s kotoučem tak dlouho, že s ním musel zajet za branku, ještě přenechává Moserovi, ten posouvá na Andrigeta doleva, ten si přenechává zase Malginovi. Malgin na konci a už na začátku druhé minuty prodloužení kličkuje v útočném pásmu a Moser raději před dotírajícím Granlundem vyjel mezi modré čáry. Minuta 14 sekund za námi a stále pokračuje prodloužení za stavu 0-0.
1: Hrají Švýcaři spoza vlastní branky, mohou rozjet akci, je to kapitán Jozy, jede středem, má poměrně velkou rychlost, ale u Červené to zase otočil a míří zpátky. Mezitím už oba týmy zvládly vystřídat unavené hráče z úvodní fáze prodloužení. Dodá gola, vyhrál Jozy, u Červené zase s pukem, míří do pásma, bere to zprava a dostává se až do pravého rohu, kde svádí souboj, což asi nechtěl dopustit a nakonec přišel o kotouč. Helenius dává zadovku na obránce Vakanainena, který počká, až vystřídají ostatní. Vakanainen ještě u obrané modré čáry posouvá na Heleniuse, který to Červené zase bere dozadu. Je to opatrné, ve třech lidech na každé straně příliš místa. Helenius upadl, ale přihrál směrem ke střídačce, kam už naskočili čerství spoluhráči a i Helenius odjíždí na střídačku. Rychlé střídání, Manninen se rozjel, je u Červené, dává po Červené na Jokiharia, ten projel do pásma Jokihariu, pálí z úhlu, Genony má zákrok a Jokihariu posouvá kotouč ke střednímu pásmu. Z prodloužení uběhly zatím 2,5 minuty a stále se hraje bez přerušení. Puljujärvi u puku dává na Červenou doleva, kde Manninen překračuje už pásmo a Puljujärvi má kotouč, dostává se do levého rohu, dává Manninenovi, ten je mezi kruhy, má to na backhand, pálí, Genony vyráží a Manninenovi teď Švýcaři vysekli ten kotouč a mohou spěchat dopředu, ale přičíslení z toho nakonec není a tak teď po necelých třech odehraných minutách z prodloužení platí, že pokračujeme, stav 0-0 platí dál.
0: Ještě se nepřerušovalo v prodloužení a tak se hraje velmi rychle, po třech minutách teď už zajíždí do útočného pásma Meyer, ale už vyjel znovu za modrou čáru a bude hledat Malgina. Moser ještě mezi tím půjde střídat, ale teď si to Meyer namířil do útočného pásma. Zpětná přihrávka na Jozyho, pro kterou se musí hodně rychle vracet před dotírajícím Barkovem. Barkov stínuje Jozyho, ale nevydal se s ním do souboje, tak aby otevřel hodně prostoru za sebou. Malgin vlétl teď do útočného pásma, pálí, rána sražená do rohu, kluziště, ještě Meyer získá puk a byl v souboji, nebyl to Andrigetto, který udržel kotouč pro švýcarské barvy, v souboji s Granlundem sice upadl, ale nebude se vylučovat. Švýcaři mezi tím střídají. Malgin zajel tak mezi obrané kruhy, přenechal pod sebe na Egliho. Egli nabral velkou rychlost, projel do útočného pásma, dává Riatovi. Riat s Jägerem a s Eglim v prodloužení. Kdo by to byl býval čekal, že tyhle ti pracanti ze čtvrté lajny nakonec se dostanou k zakončení a Riat trefil břevno.
1: Ano.
0: Finské branky, nenápadná střela, dívá se směrem ke stropu haly a teď se na Kosten, ale můžeme podívat na tu akci Kulu Jervyho hned z úvodu prodloužení. Tyčka od tyčky se ten kotouč vrátil za zády brankáře Genoniho zpátky do hry, takže to nebylo zvnitřku. No ale když zazvonila i před mlouky na druhé straně. Poprvé prodloužení přerušeno, ale gól z toho nebyl, takže ve 64. minutě pokračujeme dál.
1: A Kukan má kotouč, pálí těsně mimo finskou branku, teď z mezikruží odcouval, vystřelil v jízdě vzad a ten kotouč se dostal za branku Finu, kde je i teď, má ho Lundell. Přibrzdil na obraném kruhu, dává kotouč za sebe a dostává ho zpět na červené. Ale zase to otáčí směrem k vlastní brance, napadá ho Berči a Lundell zajel za finskou branku. Švýcaři vyměnili jednoho hráče, tedy druhého, a Lundell posouvá kotouč ve středním pásmu před sebe doprava, kde míří Finové s útokem a Hamena ho objíždí útočné pásmo, tlačen na mantinel a nakonec ten kotouč dal kam. Ještě parťákům přirávka před branku, ne, rána do ramene a Švýcaři mohou dobrý kutek. 3-2, Švýcaři v prodloužení zprava to berou. Suter dává křižný pas doleva, ještě je tam před brankou Jozi, jenže ta rána nakonec zamířila do lapačky finského golmana Anunena, který udělal dobře pro Finy. Hned puk vyklepal, Švýcaři byli daleko a tak se hraje dál. Je za námi 5 minut z prodloužení, z 20-minutového prodloužení a pokud nepadne gól, bude se hrát prodloužení pořád. Manninen dává na červenou a může zajet do pásma Jokiharju. Rozmyslel si to a je vytlačen až mezi vlastní kruhy. Napadá ho Meyer, který si může teď možná vzít puk ve středním pásmu. Ne, ten vypadl ke švýcarské brance na Malginovu hůl, který hledal Meyera, ten mohl jít sám, ale je z toho nakonec finský break, ale to zase už neplatí. Manninen připraven s tím odjet s kotoučem k vlastní brance, střídání na obou stranách. Chvíle klidu ve velmi důležitém zápase. V finále mistrovství světa 0-0, Švýcarsko-Finsko, 66. minuta dohromady.
0: Granlund zavrávoral po obraném pásmu s kotoučem na holi, ale vypomohl mu Bujstola, který zajede znovu za finskou branku. Přenechal kotouč pod sebe Barkovovi. Ten nabírá rychlost, dává doleva na Granlunda, ten je v útočném pásmu, brzdí a elegantní otočku, vyjíždí na ose hřiště, dává doleva na Barkova. Barkov znovu na ose hřiště přenechal Granlundovi. Co vymyslí Šikula? Granlund, který už takhle udivoval diváky v roce 2011. Teď Barkov nabírá rychlost, dává Heinolovi. Heinola pálí, ale Kukan vložil do jeho pokusu hokejku. Ještě Barkov se snaží vybojovat a je úspěšný u mantinelu. Málo kdy tam prohraje souboj, teď znovu pro Finy drží puk, dává Granlundovi, který je vytlačen Jägerem mezi modré čáry, ale Granlund se vrací do blízkosti švýcarské branky. Brzdí v levém útočném rohu, přenechává Lundellovi, který už prostřídal, ten objíždí za branku, dává hodně rychle před branku, kde je Heinola, ale přišel o kotouče, teď tady možnost pro rychlý protiútok, který vede Sutr. Sutr jede mírně zprava, stahuje kotouč, dává ránu pod nohami, vypálil na Anunena a ten zabránil jistému gólu, protože Sutr se tam natlačil velmi dobře před Finy. Teď už hrají ale právě borci ze severu Evropy. Lehtonen míří za branku po 7 odehraných minutách prodloužení, stále neznáme nového mistra světa.
1: Kuljujevi to udělal dobře na Manninen, ho hledá, jenomže tohle by byl offside, takže Finové musí vykledit útočné pásmo, už si toho všimli a hrají Švýcaři. Berči jde středem koziště, překonal červenou, jde do útočné třetiny, napřehuje ke střele, ale zamířil nakonec k pravému hrazení a vyjíždí k modré čáře, výměna pozic, srazený Hischier, ale tohle se pískat rozhodně nebude, bylo to tělo na tělo. Finové si berou volný kotouč a mohou s ním zajet za vlastní branku. 68. minuta zápasu začala u puku Finové a obránce Lehtonen vyjíždí středem koziště, už je mezi vlastními kruhy, překonal červenou čáru, teď už bere to doprava, dostává se do pásma, oklamal prvního hráče a Barkov je teď mezi kruhy úplně osamocený, Švýcaři o něm neví, jenomže Finové neměli puk a tak Malgin se rozjíždí, Rety přišel o hokejku, Malgin jde dopředu a je z toho nakonec 2-1, rána zleva, která projíždí a Finové zase mohou dopředu, jenomže to by se nesměl tak dobře a rychle vrátit Meyer, který zase našel Malgina už u modré, Malgin má prostě sobě dva Finy a raději vrátil kotouč do středního pásma, má ho u červené. 8 minut odehráno z prodloužení, na gól čekáme stále 0-0.
0: Egli od červené čáry vrací pod sebe na Jägera, ten projel středovým kruhem, přenechal Andrigetovi, který si rozmyslel svůj postup do útočného pásma, otáčí se a dává pod sebe. Tady už hraje Biaska, Biaska pálí a Anunen si musel dojít hokejkou a také přitisnutým betonem k ledu pro kotouč, vyrazil do rouku kluziště, kde mohou hrát jeho spoluhráči. Jmenovitě je to Granlund, který dostal od Lundela kotouč, naskakuje také Antipalone, Vakananen, je to ale Granlund, projíždí jako nůž pásem do útočného pásma a pak nakonec backendem rychlou střelou se snažil do protibojevů překvapit brankáře Genoniho, ale ten vykopl svým pravým betonem a vyslal tak Hischiera do útočného pásma. Ten je na oseřiště, ale udělal oblouk ještě předtím, než vystřelil, ale znovu se vrací do blízkosti finské branky. Stále vede Hischier kotouč, teď už ho přenechal k Nakovine Riatovi. Riat vyjel až za modrou čáru svou obranou a přenechal Jozimu. Ten počká, až mu naskočí Berči a také Suter, který měl největší šanci Švýcarů po té Riatově ráně do tyče. Teď Berči nabírá rychlost, vydal se mezi tři Finy, ale přenechal napravo Suterovi, ten vrací Jozimu. Jozi pálí, rána sražená do ochranné sítě. Po 9 minutách, 13 sekundách stále neznáme mistra světa. Prodloužení už se hraje v 70. minutě celkově. No a viděli jsme velké šance, dvě tyče, ale skóre se nikam nepohlo. Začala nám 70. minuta, to znamená, že už 10 minut, tak zkaze hraje prodloužení stále, ale jsme ve Swiss Life aréně, ještě neviděli branku a tak pokračuje finále za stavu Švýcarsko-Finsko 0-0 z Curychu, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Finové mají kotouč za vlastní brankou, vyhráli Buly ve vlastním pásmu a ve střední třetině už je Barkov. Proti sobě má dva hráče, Klička na střed, Barkov se dostal mezi ně, ale nakonec ho Egli vytlačil až do rohu. Barkov u modré dává zadovku na pravý kruh, kde si Granlund bere kotouč a naznačil, že půjde do branky. Nakonec zamířil k modré čáře, ještě Barkov, ten už ale vyveze kotouč do středního pásma, což musí udělat i jeho spoluhráči. Barkov na obrané modré, přidávka doleva, nahrazení pro Granlunda, ten udělal otočku, ale trochu ho tam Švýcaři přibrzdili a Granlund odevzdává kotouč dozadu a jde střídat, což se hodí i jiným hráčům. Nakonec Manninen vyváží kotouč. Už překonal červenou, ale je tam vepředu sám. Nakonec dává doleva, kde je Puljujärvi. Klička naset, Puljujärvi pálí po ledě a Genoni vyrazil kotouč do rohu, ale Puljujärvi znovu může hrát. Hischier ho obral o kotouč a posílá ho před sebe. Teď to byl důležitý moment pro oba týmy, ale Finové to zvládli lépe. Manninen už je v útočném pásmu, dává doleva na Lehtonena. Ten z úhlu pálit nebude a nebude riskovat. Přihrává k červené a Lundell vlastně... Teď se Finové sami připravili o útočné pásmo, ale když se hraje prodloužení 3-3 ve finále mistrovství světa, je to pochopitelné. 9,5 minuty se bude hrát ještě prodloužení.
0: Lundell dává před sebe kotouč, který zpracovává Helenius, který s ním zajíždí do levého útočného rohu. Vyjíždí zpět k modré čáře, přijíždí přes osuřiště, je v dobré střelecké pozici, dává gól. Helenius rozhoduje mistrovství světa gólem v 71. minutě, přesně 70-42 a Finové slaví titul mistra světa. Švýcaři ani na potřetí za sebou nedokázali vybojovat ve finále zlatou medaili, znovu nedokázali vstřelit branku a tak tedy vítězem 89. světového šampionátu je tým Finska.
1: Finsko slaví titul mistrů světa, Helenius rozhodl, udělal dobrou individuální akci z vrcholu levého kruhu, přejel doprava a vypálil do protipohybu Genoniho. Smutné Švýcarsko, po třetí za sebou ve finále, po třetí za sebou prohra a ani jeden gól za všechny tři zápasy. V Praze 0-2, loni s Amerikou 0-1 v prodloužení, teď také v prodloužení, hrálo se více než 70 minut a končí světový šampionát finským vítězstvím. Finové zlato, domácí Švýcarsko opět stříbro, po třetí za sebou a bronzové medaile mají Norové, kteří senzačně porazili Kanadu také v prodloužení. Tady se hrálo dlouho, hrálo se dlouho bez přerušení, nakonec to Helenius vzal na sebe a to klubko finských hráčů, které se objímá už se za malou chvíli, pomalu začne roztrhávat, staví se tu pódium, připravené budou konfety, medaile, ale také spoustu švýcarského smutku, protože kdy jindy to Švýcaři chtěli dohrát než před vlastním publikem.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Českem prošly silné bouřky, na jihu Čech měli hasiči stovky výjezdů. Vláda by se dnes měla vrátit k přesunu některých agent z úřadu vlády na ministerstva. Čeští fotbalisté porazili v přípravě na mistrovství světa Kosovo a zamířili do Ameriky. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Je pondělí 1. června, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Přes jižní Čechy se odpoledne přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Energetici už je ale na většině území obnovili. Odpoledne se ocitlo na jihu Čech bez proudu více než 10 000 domácností.
3: Proud každou chvíli nejde. Nejdřív to trvalo docela dlouho a teď to pořád padá. Vždycky se všechno zapne, na chvíli zase vypne, nevíme, jak dlouho to bude trvat.
4: Takhle prožili odpoledne obyvatelé některých obcí na Novobystřicku. Nejhorší situace byla podle mluvčího společnosti E.ON Romana Šperňáka v jižní části Českobudějovicka a Trhosvinanska, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska.
5: Jasně po přechodu bouřek bylo bez dodávek více než 10 000 odběratelů. Příčiny poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení.
4: Následky silných bouřek řešili také jihočeští hasiči. Ti vyjížděli k více než 200 událostí. Nejčastěji se jednalo o pády stromů. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
1: U Netolice na jihu Čech se při bouřkách taky nejspíš objevilo malé tornádo. Radiožurnálu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové hledají svědky a taky zjišťují informace o škodách. Bouřky zasáhly kromě Česka i další země ve střední Evropě. Třeba v Rakousku vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě, informuje o tom agentura APA. Blesk taky zapálil krytinu věže na zámku v dolnorakouském Dobersbergu, který leží nedaleko hranic s Českem. Rakouští vodní záchrana pak pomáhali lidem, kteří se na několika tamních jezerech nemohli dostat ke břehu. Vláda by dnes měla definitivně rozhodnout o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Od středy se vedení úřadu zabývá připomínkami a návrhy expertů. Ti volají po úplném zrušení přesunu a zachování současného stavu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude systém efektivnější a jeho nadrezortnostní charakter zůstane zachovaný. Některé služby poskytující pomoc v oblasti závislostí v souvislosti se záměrem vlády na dnešek vyhlásily výstražnou stávku. Zapojí se do ní třeba Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, která zaštiťuje asi 40 organizací po celé republice. Pokračuje její ředitel Matěj Holan.
6: Pondělí mezi 12. a 2. budou všechny naše služby zavřené. Naši zaměstnanci vyjdou ven protestovat, bavit se s klienty, kteří tam přijdou k těm zavřeným dveřím, a po celé republice se ten provoz na 2 hodiny zastaví, abychom ukázali rozměr toho problému.
1: Například pražské Sanim a Drop In dnes zůstanou otevřené, ale chtějí klienty informovat o tom, co by podle nich plánované změny znamenaly. Symbolickou stávku ohlásili na dnešek taky odbory Agentury pro sociální začleňování. S úderem půlnoci začal v celé Varšavě platit noční zákaz prodeje alkoholu. Týká se obchodů, čerpacích stanic a trafik. Naopak se nevztahuje na gastronomické podniky. V Polsku zavedlo úplný nebo částečný zákaz nočního prodeje alkoholu asi 200 měst a obcí.
7: Noční zákaz prodeje alkoholu platí ve Varšavě od 22. hodiny do 6. hodiny raní. Alkohol budou v tom čase moci prodávat pouze například restaurace a bary, ale pouze ke konzumaci na místě. Noční zákaz prodeje alkoholu dosud platil jen v části Varšavy. K rozšíření ale vedení města přesvědčili policejní statistiky.
8: Když se podíváme na policejní statistiky měst, kde zavedli noční alkoholové ticho, vidíme výrazný pokles zásahů policie, výjezdů sanitek.
7: Říká Lukáš Tchuřevský, který jako abstinující alkoholik zveřejňuje na sociálních sítích informační videa o závislosti. V případě Varšavy klesl počet přestupků pod vlivem alkoholu spáchaných ve veřejném prostoru o více než 30%. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Čína odsoudila cestu předsedy senátu Miloše Vystrčela z ODS na Tchaj-wan. Na webových stránkách to uvedlo čínské velvyslanectví v Praze. Vystrčel podle něj nerespektoval postoj české vlády, zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a narušil její svrchovanost. Vystrčel do Tchaj-peje odcestoval včera spolu se zástupci českého biznesu i univerzit. Svou cestu označil za hodnotovou a pragmatickou. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO Vystrčelovi odmítla poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku.
9: Jedu dělat na Tchaj-wan hodnotovou pragmatickou politiku.
10: Návštěva Tchaj-wanu má podle Vystrčela pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tchaj-wanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tchaj-wanu ničí biznis s Pekingem.
11: My nebudeme dělat stejnou politiku, jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
10: Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společností vymáhat zpět. V televizi Prima to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie o Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Považuje tím svůj střet zájmů za vyřešený nad rámec český i unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
12: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
1: Státní zemědělský intervenční fond už dřív uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Dražba umělecky stvárněných filmových klapek na zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež vynesla 4 miliony a 300 tisíc korun. Výtěžek půjde na projekty začínajících filmařů. V salonu klapek se letos sešlo 120 děl. Největší zájem byl o klapku s motivem čtyřlístku výtvarníka Zdeňka Vrby. Vydražila se za 180 tisíc korun, říká ředitelka festivalu Kateřina Martikánová.
13: Výtvarník Zdeněk Vrba stvárnil na klapce nejenom slavnou čtyřlístkovou čtveřici, ale na takové zmenšené klapce také samotného pana Němečka.
1: Druhou nejúspěšnější byla klapka pojmenovaná Cesta k výšinám od autora komiksu Čtyřlístek Jaroslava Němečka. Zájemce za ní zaplatil 170 tisíc korun. Letošní 66. ročník festivalu začal ve Zlíně ve čtvrtek a potrvá do středy. Sport. Tenista Jakub Menšík je mezi nejlepšími osmi hráči Roland Garros. Do čtvrtfinále postoupil po pětisetové výhře nad Rusem Rubljovem. Český reprezentant získal úvodní dvě sady, následné dvě prohrál, klíčové páté dějství pak ovládl 6-3. Čeští fotbalisté vyhráli přípravné utkání před odletem na mistrovství světa nad Kosovem 2-1. Ze závěrečné nominace na šampionát vypadla těsně před odletem do Spojených států trojice hráčů Pavel Bucha, Christofa Kabongo a Tomáš Ladra. Trenér reprezentace Miroslav Koubek nakonec zařadil teprve 17-letého středopolaře Huga Sochurka nebo útočníka Jana Kuchtu, který se zranil v úvodní půli zápasu proti Kosovu a musel střídat, pokračuje Koubek.
14: Šlo o preventivní opatření, lékaři garantují, že bude do 3-4 dnů v pořádku. Tak jsem zaslyšel od dvou lékařů, pocit Hanzi Kuchty je taky příznivý, rozhodující jsou mě lékaři a ty se proto podepsali.
1: Reprezentace hned po zápase odcestovala do dějiště šampionátu. V Americe se Češi utkají ještě v jednom přípravném duelu s Guatemalou a v noci na 12. června českého času pak už rozehrají skupinu turnaje proti Jižní Koreji. A hokejisté Švýcarska dál čekají na svůj první titul z mistrovství světa. Ve finále doma v Curychu podlehli Finům 0-1 v prodloužení a po třetí za sebou získali stříbro. A bronz patří Norům po vítězství 3-2 v prodloužení nad Kanadou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D1 za Přerovem a nehoda v Praze na Žižkově. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zvyšte pozornost za Přerovem. Na kilometru 288,5 stojí porouchané osobní auto. Projíždějte opatrně. Po dálnici D35 od Svitav k Hradci Králové vezou vojenskou techniku. Kvůli nadměrnému nákladu vojenská policie na chvíli zastaví provoz na mostě u Uherska na kilometru 156. Kvůli velké hmotnosti půjde u krátkou uzavírku. Teď jsou ale z u Vysokého Mýta. S omezením počítají dejte na východní části Pražského okruhu mezi Černým mostem a Běchovicemi. Silničáři strojově čistí vozovku v jízdních pruzích. Musí se vybočovat. A v Praze vyšetřují nehodu v ulici Jana Želivského mezi Olšanskými hřbitovy a nákladovým nádražím. U čerpací stanice OMV havarovala dvě osobní auta a průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call center.

0: vítězství klubu PSG v Lize mistrů a kdo zavinil včerejší výtržnosti. V pondělí dala vláda ministrovi kultury Ottu Klempířovi 3 týdny na dopracování nového mediálního zákona a včera oznámil premiér Andrej Babiš, že se kabinet normou už vůbec zabývat nebude. Důvodem jsou stovky připomínek, které k ní podala ministerstva a další instituce. K tomu, aby koalice převedla financování médií pod státní rozpočet, chce podle premiéra využít změny stávajícího zákona o financování veřejnoprávních médií. Naším hostem je mediální analytik Filip Prožánek. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak rozumět té změně názoru? Ještě předtím, než stačil ministr Klempíř zapracovat všechny ty podněty, které se k návrhu sešly. A o jak velkou změnu jde?
1: Podle mě vláda zakopla o vlastní nohy, protože ten zákon, který připravil ministr Klempíř, byl zkrátka příliš ambiciozní a tím pádem se k němu sešlo velmi mnoho připomínek, které by brzdily další projednávání této novely. Nicméně ani z těch slov, která řekl včera Andrej Babiš nebo která zazněla v průběhu týdne, není moc jasné, jak konkrétně bude to další projednávání vypadat. On sice říká, že použije ten stávající zákon, ale to by v praxi znamenalo, že se tedy musí novelizovat zákon o rozhlasových a televizních poplatcích, který se pravděpodobně tedy zruší a místo něj se zavede nějaký nový model financování. Ale z toho mi vyplývá, že by museli znovu nastartovat legislativní proces celého nového zákona, který by byl zaměřený jenom na financování. A pak je ještě druhá varianta, že zkrátka seškrtají 99% zákona, se kterým přišel Otto Klempíř a zůstane tam opravdu jenom to financování, tak aby mohli ten zákon posunout dál v legislativním procesu. Ale to je zatím jenom můj odhad, protože nic reálně od pana premiéra v tomhle směru nezaznělo.
0: No a kdyby se tedy ten zákon o televizních a rozhlasových poplatcích zrušil a napsal se nový zákon o financování médií veřejné služby, dá se to takhle jednoduše jenom změnit to financování bez provázanosti s dalšími mediálními normami?
1: To se zcela jistě nedá. Ostatně i v těch věcných připomínkách, které uplatňovalo ministerstvo financí k zákonu o to Klempíře, tak tam zaznívalo, že jednak je nereálné to změnit už od ledna 2027 a jednak tam právě ministerstvo upozorňovalo, že jsou tam vazby na další zákony. Nejenom ty mediální, ale třeba i zákon o účetnictví, nebo z hlediska toho, jak se vůbec konstruuje státní rozpočet. Takže myslím si, že zrovna tyhle připomínky ministerstva financí by měly být v každém případě zohledněné, ať už ten nový zákon bude konstruován jakkoliv. Co je ale důležité, tak třeba stále chybí hodnocení dopadů regulace k tomu zákonu, který předkládal Otto Klempíř, a v každém případě toto hodnocení by nemělo chybět ani u změny financování. Ať to bude jakkoliv napsané, to hodnocení regulace je u každého vládního návrhu povinné a zatím ho ministr Klempíř nepředložil, byť ho také, pokud si pamatuji, v uplynulých týdnech přislíbil, že ho již brzy zveřejní, ale zatím kde nic tu nic.
0: Takže dá se nebo nedá se předpokládat, že ty koncesionářské poplatky budou zrušeny se začátkem příštího roku? Dá se to stihnout?
1: Já jsem skeptický k tomu, že by se to od ledna stihlo, protože už jenom když vezmeme parlamentní procedury a případné veto Senátu, veto prezidenta, obstrukce ve sněmovně, vidím to velmi skepticky, že by se to od ledna podařilo. Byť tedy nelze vyloučit, že pak třeba vládní koalice bude chtít posunout účinnost, dejme tomu na polovinu roku, na červenec, ale to jsou jenom odhady, uvidíme, jak reálně to v parlamentu bude probíhat. Ale za mě jsem skeptický k tomu, že by se to podařilo prosadit od ledna 27.
0: No v úterý ráno, tedy v úterý 9. června, se má sejít premiér s řediteli Českého rozhlasu a České televize. Řeší ty teď představené změny, hlavní výhrady médií, vedení obou médií a jejich zaměstnanců, jak víme, združených v iniciativě veřejnoprávně.cz, kteří jsou ve stávkové pohotovosti?
1: Podle mě ne, protože jeden z těch hlavních požadavků zněl, že by měla být odborná pracovní skupina, kde experti se vyjádří k těm navrhovaným změnám, ale jak jsme slyšeli od pana premiéra ve sněmovně při interpelacích, komisi tvoří on, místopředseda sněmovny Patrik Nacher a zástupci koaličních partnerů, což ale je politická komise.

0: politická pracovní skupina, politické rozhodování, nikoli právě ta expertní zpětná vazba, která by pomohla ostatně předejít i řadě těch přešlapů, připomínek a problémů, které si vláda sama způsobila tou chystanou předlohou z pera Otto Klempíře. Já se domnívám, že zároveň tento přístup nereflektuje ani ty další požadavky, protože jeden z těch klíčových požadavků na zachování nezávislosti, tak v tuhle chvíli my nevíme, jak to bude vůbec v tom navrhovaném zákoně pojištěné, jaké zábrany a jaké protiváhy v tom zákoně budou, aby právě politici nemohli financování médií veřejné služby ovlivňovat. A konec konců ani nevíme, s jakou částkou tam bude vláda operovat, protože ani to nechtěl premiér Andrej Babiš v tom včerejším vyjádření specifikovat.
1: Ono to zaznělo už mnohokrát, ale proč je vlastně pro média veřejné služby důležitá nezávislost na státním rozpočtu?
0: Protože média veřejné služby například na rozdíl od policie, soudů nebo jiných institucí placených ze státního rozpočtu jsou informační média. A jsou to média, která každý den reflektují práci vlády, mají vládu kontrolovat ve jménu občanů, protože občané prostřednictvím médií volají politiky k odpovědnosti. Takže je o to důležitější, aby se nestala z národních médií, z celostátně dostupných médií, jakási vládní vlnka, vládní vysílačka, tak jak jsme to v minulosti viděli v Maďarsku, v Polsku a v dalších zemích, kde se ten proces státního financování stal nástrojem na ovlivňování vysílání.
1: A kdyby se veřejnoprávní média financovala z rozpočtu, tedy z daní, bylo by to pro daňového poplatníka levnější než je těch současných 205 korun měsíčně?
0: Záleželo by na tom, jak by to celé bylo konstruované, ale zatím to vypadá, že by to reálně levnější nebylo, protože by stouply náklady na obsluhu státního dluhu a tato částka by byla reálně vyšší, než jaká je za výběr poplatků v současnosti prostřednictvím České pošty. Takže to je zase ten dozvuk nebo důsledek toho, že neproběhla žádná expertní kalkulace a konzultace, ale že jsou to politicky tlačená rozhodnutí.
1: No ten mediální zákon tedy padá pod stůl v té své původní podobě, ale ve sněmovně je pořád načtený návrh místopředsedy sněmovny za hnutí ANO Patrika Nachera, který má osvobodit od placení poplatku třeba seniory nad 75 let nebo firmy nad 50 pracovníků. Nakolik může být s tím novým záměrem v kolizi?
0: On může běžet souběžně tou parlamentní procedurou, byť má tedy také poměrně zásadní vady, protože třeba ta kalkulace v důvodové zprávě, o kolik by média veřejné služby měla v důsledku těchto změn přijít, je nekompletní. Ona se týká jen výpočtu těch seniorů nad 75 let, ale nejsou tam třeba kalkulovány dopady osvobození těch firm do 50 zaměstnanců nebo zdravotně postižených a tak dále a tak dále. Tedy v samotné věcné stránce nemusí být v kolizi. Dokonce bych neváhal podezřívat vládu z toho, že by mohla chtít prosadit seškrtání poplatků, aby pak mohla vyčlenit ze státního rozpočtu o to nižší částku, než je v současnosti. I tohle je jedna z variant, kterou nelze vylučovat. Nicméně jsem skeptický k tomu, že by se to nakonec podařilo prosadit. Podle mě nás čeká poměrně divoký podzim s blokováním sněmovny a rozsáhlými obstrukcemi.
1: Míní mediální analytik Filip Rožánek. Děkuji, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Více než 100 pozměňovacích návrhů se sešlo k poslaneckému návrhu novely stavebního zákona. Ten se projednává na této schůzi sněmovny, pokračovat se bude ve středu. Novela je výbušné téma. Podle koalice má především urychlit stavební řízení a zavést kromě jiného státní stavební správu. Úředníci z obecních úřadů by měli přejít pod stát. Opozice ji přezdívá Lex Developer a kritizuje, že jde o poslanecký návrh a tak neproběhlo připomínkové řízení a nemohli se k němu vyjádřit odborné svazy. Neexistuje analýza dopadů. Jedním z odborných svazů je i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a její předseda Robert Špalek je teď ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i všem posluchačům.
1: Kdybyste se mohli k té novele oficiálně vyjádřit, jaké by bylo vaše stanovisko?
2: No tak předně my i naši kolegové architekti jsme od začátku vyslovovali zklamání nad tím, že ten zákon byl projednáván poslaneckou iniciativou a ne v standardním připomínkovém řízení, což zadělalo na řadu problémů. A kdybych měl říci něco o jednoduchosti toho zákona, tak kdybych udělal takový velice krátký exkurs do minulosti. Měli jsme tu zákon čísla 50 z roku 76, ten měl 145 paragrafů. Starý stavební zákon z roku 2006, ten měl 198 paragrafů. No a ten nový zákon 283 z roku 2021, ten už měl 335 paragrafů a k tomu měl 55 tisíc a něco slov. Ta poslední novela má těch paragrafů stejně, ale těch slov už je 189 tisíc. Takže
1: to znamená, co z toho vyplývá, že chcete říct, že prostě ty normy jsou stále složitější a složitější a je náročnější se v nich vyznat?
2: Ten zákon je čím dál tím složitější. Ten je čím dál složitější a musím říct, že se v tom ne každý už je schopný vyznat a myslím si, že ani odborná veřejnost úplně není z toho nadšená.
1: Dobře, ale máte obzvláštní výhrady vůči některým těm pasážím toho zákona?
2: My jsme dávali dohromady naše výhrady hned po tom, co byla předložena ta 13. novela. Dali jsme dohromady 12 zásadních připomínek a 4 obecné návrhy. Mohu říct, že z těchto 16 bodů byl kompletně vypořádán dle našeho názoru jeden a jeden částečně. Takže z toho vyplývá, že příliš spokojení nejsme. My jsme na to téma udělali i společné memorandum s kolegy architekty, kde naprostá většina těch bodů byla vznesena našimi oběma odbornými komorami.
1: A co konkrétně nebylo vypořádáno a považujete to za zásadní?
2: Tak je to zejména otázka ekonomické přiměřenosti. Ta ekonomická přiměřenost nám tady prostupuje zákonem jako červená niť a v poslední době se tam objevilo i to, že není relativizace mechanické odolnosti a stability z důvodu ekonomické přiměřenosti, což je ku příkladu vedle třeba hluku, vibrací nebo oslunění, parkování, další bod, který je relativizuje předpisovou úroveň a to se nám určitě nelíbí, stejně tak jako vylučování potřebných předpisů, čemi jsou normami.
1: A k čemu to může vést, že to tam je nastaveno jinak, než vy si myslíte, že by bylo dobré?
2: Myslíme si, že to povede k takové neprůhlednosti a k tomu, že tento zákon bude dále v brzké budoucnosti znovu novelizován, protože tak, jak je to předkládáno, ty obrovské stovy papírů, které jsou, ta poslední novela měla přes 1000 stran a na to vypořádání je velmi krátká doba, takže mnozí, myslím si, že ani zákonodárci nejsou schopni to přečíst a spousta těch věcí, které zůstaly nevypořádány, nám se budou tlačit dopředu do budoucnosti a bude se s nimi něco muset dělat v brzké budoucnosti. Takže ten zákon, tak jako to bylo už v tom roce předchozím, kdy se předložila ta novela nového celního zákona, tak ztrácí ten potenciál, který měl, kdyby se připravil pořádně.
1: No ale vládní koalice zdůvodňuje nutnost toho zákona tím, že je potřeba urychlit povolování staveb. Ten zásadní záměr vy podporujete? Myslíte si, že je to nutné a že třeba ta novela k tomu může aspoň částečně přispět?
2: No, my si myslíme, že povolování staveb jako takové, říkáme to od samého začátku, a na rozdíl od státu jsme si udělali svoje ankety, ze kterých vyplynulo, že samotné stavební řízení, teďka nemluvím o územním plánování, ale samotné stavební řízení, tam příliš velký problém není v případě, že nedochází k odvoláním nebo k studiím vlivu na životní prostředí, tak ten proces je relativně krátký a naprostá většina těch stavebních řízení je vypořádána do půl roku nebo do roku.
1: A přitom, promiňte, ale premiér Andrej Babiš uvádí, že v Česku někdy trvá povolování až 10 let?
2: No tady se míchají dohromady hrušky a jabka, protože těch 10 let to jsou věci, kdy zaprvé teda může jít o odvolání a dlouhodobé takový ten ping-pong mezi odvoláními, mezi jednotlivými úřady, sousedy a tak dále. Ale zejména se jedná o velmi nepružný systém územního plánování. Viděli jsme v současné době, kdy byl povolen metropolitní plán v Praze a to trvalo, jenom ten metropolitní plán schválení trvalo, teďka nevím, jestli 12 let, nebo jak to bylo dlouho.
1: Tak tolik Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
2: Děkuji a mějte se pěkně, naschledanou.
1: Už za necelé 2 hodiny odstartují pod pařížskou Eiffelovou věží oslavy titul ve fotbalové lize mistrů. Klub Paris Saint-Germain ve finále v penaltovém rozstřelu porazil anglický Arsenal a po druhé v řadě obhájil prvenství ve slavné soutěži. Vítězství PSG spustilo ve francouzských ulicích bujaré oslavy, ale taky výtržnosti a nepokoje. Ve spojení jsme už s naším zpravodajem v Paříži Martinem Baluchou. Dobrý den, Martine.
3: Taky zdravím, hezké odpoledne.
1: Tak francouzská vláda ještě oproti minulému roku navýšila počty policistů v Paříži a na předměstí, a zatímco loni jich na bezpečnost dohlíželo 5400, tak letos to bylo 8000. Dá se říct, že ani tyto počty nezabránily nepokojům?
3: Já myslím, že se to dá tak říct, protože ty scény, které jsem viděl v noci vlastně před pár hodinami na bulváru Champs-Élysées, se dost podobaly tomu, co jsem tam viděl při oslavách už loni, i když je vlastně ten vstup na bulvár kontrolovaný, to znamená, že policisté šacují lidi, nahlížejí do batohů, tak se vždy lidem podaří pronést pyrotechniku, rachejtle, petardy, dělobuchy a to všechno pak používají právě proti policistům.
1: Jako kdybychom to neznali my.
3: Ano, je to vlastně... Opakuje se to, ale zase v jiných scénách, ne tedy na stadionu, ale na bulváru Champs-Élysées, takže ty zásahové oddíly pak samozřejmě používaly slzný plyn, obušky, vždycky to bylo v takových intervalech, že zase naházeli něco právě fanoušci na policisty a pak policisté vyklízeli ten bulvár Champs-Élysées, nakonec použili velké množství slzného plynu, bylo to velmi nepříjemné, samozřejmě v takových případech tečou oči, lidé začínají kašlat. Loni jsem tam viděl scény, kdy si lidé vymývali oči v kašnách. Viděl jsem tam zase rozbité předzahrádky restaurací. To se všechno opakovalo. Možná zajímavé je, že na tom bulváru Champs-Élysées byli vidět hlavně mladí lidé, takovej, bych řekl, kluci dokonce, bych řekl, ale stejně tak i lidé, kteří chtěli jednoduše slavit, ale taky radikálové výtržníci, kteří neměli ani třeba dresy. Neříkám, že každý musí mít dresy, aby mohl slavit, ale bylo vidět, že tam přišli prostě lidé, kteří neměli chuť slavit, ale spíš skutečně chtěli ničit.
1: No a jaká je bilance teď těch nočních oslav a výtržností, kolik lidí policie zadržela, jaké jsou škody?
3: My teď máme aktuální údaje, protože před chviličkou vystoupil ministr vnitra Laurent Nunez, který řekl, že celkem tedy po celé Francii bylo 780 zadržených, což je o 30% víc než loni. To taky dokládá to, že vlastně ani ty vyšší počty policistů nasazených v Paříži, jak jsme říkali 8 tisíc v Paříži, po celé Francii 22 tisíc, takže nezabránili těm nepokojům. Taky už vlastně ty nepokoje nebo ty střety, ty oslavy mají první oběti, je to 24-letý patrně tedy muž, který na pařížském okruhu se vlastně dostal do střetu s motocyklistou a tak to je ta první oběť a pak ještě druhý muž 17-letý, ten je v komatu po potyčce s nožem. Taky je několik zraněných policistů po celé Francii. Víme, máme informace o rabování ve zhruba 15 městech, ve městech Po a Orléans byly poničené veřejné budovy, takže ta bilance, ty škody jsou poměrně rozsáhlé, tedy jak na majetku, tak i můžeme vlastně už teď říct na životech.
1: No i zmíněný ministr vnitra označil násilnosti za naprosto nepřijatelné, ale mají politici nějaký recept, jak příště zabránit podobným střetům?
3: Tak po té noci se ozývají různé názory politiků, třeba starostka 8. pařížského obvodu, což je ten obvod, kde je právě pařížský bulvár Champs-Élysées, kde byly ty největší oslavy a taky výtržnosti. Catherine Lecuyerová, tak ta požaduje zrušení všech shromáždění na bulváru Champs-Élysées pro podobné příležitosti. Prodlení už vlastně stát nekontroluje ty nepokoje, jen je trpí. Poukazovala na to, co jsem říkal, že tam nechodí zdaleka jen fanoušci, ale skutečně výtržníci, radikálové, kteří chtějí ničit. Podobně se na sociálních sítích ozval vyzvala i bývalá ministryně Ségolène Royalová, která na sociální síti X napsala, že nerozumí pro tomu, proč vlastně tento bulvár už nebyl dřív zavřený, a šéfka nacionalistických poslanců Marine Le Penová na sítě zase napsala, že vlastně jedině ve Francii se lidé musí vlastně zavírat při podobných oslavách, aby se vyhli násilí. Ona je pro větší nasazení policistů, větší autoritu, tvrdší zákroky, podobně třeba jako Jordan Bardella ze stejné partie.
1: Tak to byl náš zpravodaj v Paříži, Martin Balucha. Martine, díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
4: A to byla repríza polední publicistiky, kterou moderoval Tomáš Pavlíček. V nočním radiožurnálu už jsou připravené krátké zprávy. A ve studiu Martin Matějka. Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory parlamentu Miloše Vystrčela z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu. A v Senátu mají většinu opoziční strany, které návrh označují za hazard s budoucností země. Dron, který v noci na pátek narazil v Rumunsku do panelového domu, byl podle Bukurešti ruský, potvrdila to další analýza, o které informoval rumunský prezident Niku Jordan. V troskách budovy experti objevili nápis v azbuce Geraň 2. Podle rumunského prezidenta se i další nalezené části stroje podobají nebo jsou dokonce shodné s drony, které se na rumunském území objevily v minulosti. Bezpilotní letoun zasáhlo obytný dům ve městě Galaci, které leží nedaleko hranice s Ukrajinou. V nemocnici skončil 14-letý chlapec a 53-letá žena. A na východě Konga ve městě Bunia otevřeli nové centrum pro pacienty na žené ebolou. Zařízení pod záštitou Světové zdravotnické organizace má kapacitu 40 lůžek. Počet lidí s podezřením na nákazu krvácivou horečkou je přes 1 000. Potvrzených případů je přes 200. Sport. Fotbalisté Slovácka budou i v příštím roce hrát nejvyšší soutěž. V odvetě baráže o udržení porazili na vlastním stadionu Artis Brno 3-0 a dvojutkání celkově ovládli 7-1. Při utkání se s profesionální kariérou rozloučil defenzivní univerzál Vlastimil Daníček, který v lize odehrál přes 300 zápasů. Všechny v drezu klubu z Uherského Hradiště.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D4 u Příbrami a nehoda na Pražském okruhu za D1. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy máme hlášené komplikace u Příbrami. Po silném dešti je na vozovce hodně vody, dálnice je špatně sízná. Policie proto začne odklánět provoz na Prahu mimo dálnici. Na Pražském okruhu pozor za nájezdem od dálnice D1 ve směru na letiště. Na 77. kilometru havaroval kamion. Řeší se to v odstavném pruhu, s opatrností projedete plynule. A na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s překážkou za Velkou Bíteší. Na kilometru 157 stojí nouzově autobus, zabírá odstavní pruh, některá vozidla ale vybočují doleva. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je zatažená až oblačná, na většině území s deštěm nebo přeháníkami. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů. Přes den pak čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháníky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. A nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: Půlnoc, slunce vysoko nad obzorem a kolem lodi desítky ledových hor. Z grónského Ilulissatu uslyšíte reportáž z jednoho z nejdramatičtějších míst Arktidy, kde se každý den rodí nové plovoucí ledovce. Ve vysílání už za pár minut.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: teď už vás vezmeme na jedno z nejikoničtějších míst v Grónsku, k Jakobsonovu fjordu u města Ilulissat. Patří mezi nejrychlejší a nejaktivnější ledovce na světě. Každý den se tam rodí nové plovoucí kry. Teď tam je polární den, takže o půlnoci je slunce vysoko nad obzorem.
1: Naše vyhlídková loď se pohupuje v ústí Jakobsonova fjordu a všude kolem plavou kusy ledu. Některé obrovské, tyčí se i 15-20 metrů nad hladinou, ale pak taky menší ledové kry, které se postupně drolí a vytvářejí ledovou tříž, která štvíchá o spodek lodi.
2: Když jsme byli děti, tak tyhle veliké plovoucí ledovce byly ještě větší a širší.
1: Kapitán lodi Patrick tu prý mezi ledovými kramy vyrostl.
2: Tenhle je velmi hladký a tamten ledovec, který jsme právě minuli, je hrbolatý. Znamená to, že tenhle hladký se převrátil, byl původně pod vodou. A tento byl naopak na vrchní části ledovcového masivu. S tátou jsme před časem v těchto místech byli rybařit a byli jsme dost blízko velikého ledovce a ten se najednou rozlomil těsně vedle nás. Jsou krásné, ale taky mohou být dost nebezpečné.
1: Blíží se půlnoc, ale světlo je jako za pravého poledne. Je totiž polární den, slunce dnes vůbec nezapadne.
2: Předevčírem jsme tu byli s kamarády a skákali jsme do vody. Otužujeme se. Pracujeme na vodě. Naše tělo na to musí být připravené pro případ, že by se stala nějaká nehoda. Voda teď v květnu má nějakých 4-5 stupňů.
1: Teď v půlce května turistická sezóna ještě vůbec nezačala. Jsem tedy na lodi s kapitánem jediná uprostřed toho ledového království o půlnoci za polárního dne, takže opravdu unikátní zážitek. Tak a teď mě čeká nejdobrodružnější část výpravy. Z lodi se chystám skočit na ledovou kru. Museli jsme pečlivě vybrat takovou, která je dostatečně plochá a silná, tak aby mě unesla a zároveň to bylo bezpečné. Tak, jsem tu a driftuju. It looks stable.
2: Odsud k samotnému ledovci je to 75 kilometrů a tenhle fjord je v některých místech 10 kilometrů široký a někde i kilometr hluboký.
1: Jakobsonův ledovec je jedním z největších a nejrychlejších na světě.
2: Velké kusy ledovce se odlamují a cestují zhruba 9 až 15 měsíců sem do ústí fjordu Ilulissat. Tady je hloubka jenom asi 200 až 300 metrů a obrovské kusy ledovce se tu obvykle zaseknou, lámou se na menší kusy a tají.
1: Odsud rozlámané ledovce putují dál do oceánu, respektive do obrovské zátoky Disko na západě Grónska. Z Ilulissatu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.

0: Roky platilo, že pokud někdo během deštivého dne zamířil do kostela v dolní cerekvi na Jihlavsku, musel počítat s tím, že si boty zašpiní od bláta. Místní se proto dohodli a pozbírali mezi sebou velké otesané kameny, takzvané zápražáky. Díky nim bylo možné přístupovou cestu zpevnit.
1: Tady, tyhle, ty nejrovnější.
2: Paní Vlasta zametá před kostelem v dolní cerekvi a násadou koštěte ukazuje na kameny, které na zpevnění věnovala.
3: My jsme z toho měli doma celý zápraží. A když jsme předělávali vlastně dvůr, tak jsme ty kameny složili v rohu na zahradě s tím, že se někdy hodí. Dlouho tam leželi. No a když vlastně přišla tahle akce a vyhlásilo se, potřebujeme zápražáky, tak jsme si s manželem říkali, to je ono. Tam ty kameny patří, tam budou.
2: A přispěli i další místní, dokonce také lidé ze sousedního Batelova. A sešlo se tolik kamenů, že zbylo i na další pozemek u kostela.
4: Přijdou tam ještě předláždit pod kůrem.
2: Jak práce postupují, se přišel podívat i bezpartijní starosta Zdeněk Dvořák, který obcházel lidi v cerekvi a žádali o kameny.
5: Jsem argumentoval i tím, no soused mi ten svůj kamen nechal, ať to sem prostě před ten kostel přivezem. A ta reakce byla automaticky, no tak jestli to soused nechal, tak sem mi ten můj.
2: Nově upravený prostor před kostelem bude mít nejen vizuální efekt.
5: Takovýhle terén tady byl, takovýhle jako ošklivý, hlinito písčitý, kde vlastně ta tráva pořádně jako neroste, protože tady máme ty lípy. No a když tady bohužel stále jako pozůstalý před tím kostelem a nedej bože pršelo, no tak se pak nosilo bláto i do kostela.
2: Podle Dvořáka pomoc lidí nejen ušetřila peníze, ale taky celou úpravu urychlila, protože tyto kameny jsou podle něj těžko k sehnání. František Jirku, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 1 hodina. Zprávy a Martin Matějka.
1: Pardubickou explozi by podle ministra průmyslu bylo nejlepší prodat ještě letos. Srbský prezident Ahmad Šara v telefonickém hovoru žádal amerického prezidenta Donalda Trumpa o zrušení zbývajících sankcí. Hokejisté Finska zdolali Švýcary a vyhráli mistrovství světa. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Státní společnost Explozi, aby bylo nejlepší prodat ještě letos nebo v příštím roce. V diskuzním pořadu poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušnin a plastické trhaviny Semtex, ale podle něj zatím není rozhodnuto. Stát vlastní pardubickou Explozi od roku 2002, koupili je tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je podle Havlíčka zhruba 6. Jsou mezi nimi české i zahraniční zbrojařské firmy. Explozia je teď podle ministra na vrcholu a prodejem by za stát mohl získat až 17 miliard korun.
3: Z mého pohledu by stálo za to zvážit skutečně strategický kapitál, to znamená takový, který by tam vstoupil a stát by tam nechal třeba nějakou zlatou akci a měl by tam možnost něco ovlivnit. V tu chvíli by vlastně neskutečně posílil tu společnost, zabezpečil její rozvoj do budoucnosti, eliminoval ty konkurenční tlaky, které nepochybně budou a stát se jim těžko bude schopen bránit.
1: Opoziční strany ale možný prodej Explozie kritizují. Podle nich by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví nemělo teď vůbec přemýšlet vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě. Srbský prezident Ahmad Šara požádal Bílý dům o zrušení zbývajících sankcí. V telefonickém rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem řekl, že je to zásadní pro oživení ekonomiky země. Státníci spolu mluvili o podpoře srbské ekonomiky a nejnovějším vývoji v regionu. Byla to srbská prezidentská kancelář. V Sýrii před rokem a půl padl režim autoritářského prezidenta Bašára Asada. Washington podle agentury Reuters uvádí, že sankce budou i dál směřovat proti Asadovi a jeho spolupracovníkům. Čeští hoteliéři očekávají, že letošní letní sezóna pro ně bude stejná nebo lepší než loni. Řekl to prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Velký zájem hostů evidují obyvatelé třeba na Šumavě.
4: No tak teď vymetám smetí.
5: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti. Tatiana Staňková drží v ruce fukár.
6: Sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
5: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
6: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno.
5: Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka zatím někteří hosté stále váhají.
7: Mezitím zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
5: Do cen některých hotelů a penzionů se může promítnout zvyšování cen externích služeb a mest. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík poprvé v kariéře postoupil do čtvrtfinále Roland Garros. Mezi elitní osmičku antukového Grand Slamu se dostal po pětisetovém triumfu nad Rusem Rubiovem. Dalším soupeřem českého reprezentanta bude v úterý Brazilec Fonseca. Hokejisté Finska popáté vyhráli mistrovství světa. Letošní šampionát ve Švýcarsku ovládli poté, co ve finále zdolali domácí tým 1-0 v prodloužení. Vítěznou branku dal v 71. minutě útočník Helenius a bronz získali poprvé v historii hokejisté v souboji o třetí místo porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Norové přišli o vedení necelých 8 sekund před koncem třetí třetiny. Nejen o tom mluví norský útočník Jakob Berglund.
8: Hráli jsme dobře po celý zápas, zejména do obrany. Myslím, že máme nejlepšího brankáře na turnaji. Pak už bylo těžké odolat velkému tlaku Kanady. Naštěstí nás ani tohle nepoložilo v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Komplikace na D4 u Příbrami a nadměrný náklad na D35 na Pardubicku. Na dálnici D4 buďte velmi opatrní v úseku mezi Příbramí a Dobříší. Po vydatném dešti je na vozovce hodně vody. Na dálnice byla chvíli uzavřená, teď už se dá s opatrností projet. Na dálnici D35 z Vysokého Mýta směrem na Hradec Králové projíždí vojenský konvoj s nadměrným nákladem. Jde o několik vozidel v doprovodu vojenské policie. Na kilometru 156 byl na chvíli zastavený provoz kvůli nosnosti mostu. Teď už se ale opět jede opatrně při předjíždění, pokud bude možné. A na Pražském okruhu pozor za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 77. kilometru stojí havarovaný kamion v odstavném pruhu, s opatrností projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď zatažená až oblačná, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, někde i s lokálními bouřkami. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů Celsia, přes den pak čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude dál ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů, na horách pak naměří kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
10: Je tomu tak a my už přes hodinu máme pondělí 1. června, tedy Mezinárodní den dětí. Blahopřejeme všem dětem, i když ty by nás teď neměli poslouchat samozřejmě, ale já chci mluvit o něčem jiném. Včera byl Světový den bez tabáku, takže se ještě vrátíme na chvilku v nočním radiožurnálu ke včerejšímu datu. Den, který upozorňuje na jeho škodlivost. My se k němu právě vrátíme za pár okamžiků, připomeneme rizika kouření i jak s ním skoncovat.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: sorry. No.
1: Takže kde je momentálně světově tedy nejrozšířenější konzumace tabáku? Statistiky vede Tichomořské Nauru a východní Timor, kde kouří skoro polovina dospělých. Vysoko je také Myanmar, Libanon nebo Indonésie, kde kouří až 2/3 dospělých mužů, ale jenom 2% žen. Také v Česku ale kouření zabíjí. Samozřejmě na jeho následky zemře každý rok podle pneumologů 16 až 18 tisíc lidí. Škodlivost tabáku připomíná od roku 1988 Světový den bez tabáku. Připadá na poslední květen.
2: Nič to nepridáša, je to iba už taký ten zlozvyk, že už bez toho si to nedokážem predstaviť asi.
3: 31-letý Michal začal kouřit už v 15. Prý proto, aby zapadl do kolektivu. Dvakrát se pokoušel přestat, závislost ale byla silnější. Za klasické i elektronické cigarety přitom měsíčně utratí několik tisíc korun.
2: Denně vyfečím z těch normálních cigaret tak 10 a z těch IQOSiek celou krabičku vyfečím za den.
3: Kouření výrazně zvyšuje riziko rakoviny, a to nejen plic, ale taky prsu nebo ledvin. Častá jsou u kuřáků podle předsedy České pneumologické a ftyziologické společnosti Vladimíra Koblíška i různá kardiovaskulární onemocnění.

0: Cigaretám jsou sice podle Koblížka méně škodlivé, i v nich ale bývá nikotin, který způsobuje závislost. Časem lidé navíc můžou přejít právě na klasické cigarety, pokračuje vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
1: Naprostá většina, přes 80% kuřáků, může spadnout do závislosti velmi rychle a do závislosti velmi silné.
0: A když pak chtějí skončit, tak jen asi 5% lidí se podle ní povede překonat abstinenční příznaky bez pomoci lékaře.
1: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové 2 mohou přetrvávat a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit, a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
0: Přehled Center pro závislé na tabáku a další pomoci najdou kuřáci na webu Národního zdravotnického informačního portálu. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Tak to byl Espen Lind v nočním radiožurnálu připomenutí muziky z 90. Legendární malíček ze seriálu Hra o trůny dorazil do Zlína. Na dětském filmovém festivalu irský herec Aidan Gillen uvedl nový snímek Thread. Byli jsme u toho a nejenom u toho, ale třeba i u dražby filmových klapek, takže do Zlína se v další reportáži vypravíme už za chvíli.

0: Motivy Zlína, českých pohádek i herců, dražba umělecky stvárněných filmových klapek na Zlínském filmovém festivalu vynesla tentokrát 4 miliony 300 tisíc korun. Nadační fond Film Talent Zlín z výtěžku podpoří studenty filmových škol a začínající tvůrce. V salonu klapek letos sešlo na 120 děl.
1: My máme zastoupeny opravdu tvůrce z různých oblastí, kteří třeba tvoří malbu nebo na sklo nebo keramiku.
2: Kateřina Martikánová, mluvčí Zlínského filmového festivalu, ukazuje víc než stovku klapek. Na spoustě z nich vidím motivy zlínské baťovské architektury.
1: Ano, letos je to třeba klapka Jiřího Hanzelky od výtvarníka Proroka.
2: Máme tu i výrazné filmové motivy, třeba i pohádkové. Tady přede mnou vidím Libuši Šafránkovou, co by popelku.
1: Výtvarníci rádi stvárňují jednak filmové postavy, ať už je to tady ta klapka zmiňovaná popelky, nebo vzdávají hold některým třeba zesnulým umělcům. Letos tady můžeme například vidět klapku s Teodorem Pištěkem.
2: Nejúspěšnější položkou v letošní dražbě se stala klapka Zdeňka Vrby, která zobrazuje Čtyřlístek i jeho autora Jaroslava Němečka. Dosáhla na částku 180 tisíc korun.
1: Ano, to je ta klapka a letos je to klapka s motivem Cesta ke hvězdám.
2: Na Zlínském festivalu dnes budou moci diváci potkat irského herce Aidana Gillena, hvězdu seriálu Hra o trůny. Přiznal, že rád vyhledává právě menší filmové festivaly, jako je ten zlínský.
3: Na velké světové festivaly nejezdím. Nikdy jsem nebyl v Cannes, nepotrpím si na Hollywood. Nikdy jsem v Americe nežil, pořád bydlím na irském venkově. Vyhovují mi takové festivaly, jako je právě Zlínský. Proto nebyl problém mě přemluvit, abych přijel.
2: Herec představil ve Zlíně v mezinárodní premiéře snímek Tret. Tato zkratka má odkazovat ke slovu tradice. Ve snímku o mladé houslistce hraje dominantní roli irská hudba.
3: Hudba ve filmu funguje sama o sobě jako jazyk. Je to univerzální věc, zejména v Evropě. Kde jinde se udržuje taková tradice, aby de facto každé dítě umělo hrát na nějaký hudební nástroj? Reakce zlínského publika byly velmi příznivé. Dokonce se stalo, že si lidé začali podupávat. To je něco, co jsme nikde jinde nezažili. Z toho usuzuju, že film skutečně funguje mezinárodně.
2: Říká herec, který se do Česka vrátil potřetí. Poprvé v Praze v roce 2002 natáčel snímek Rytíři ze Šanghaje. Ze Zlína Tomáš Maleček, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Lidé by si měli dát pozor na podvodné e-maily, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a tvrdí, že v systému chybí některé informace. Snaží se tak od lidí získat třeba přihlašovací údaje nebo přístup k jejich bankovnímu účtu. Lidé by na takové výzvy neměli odpovídat a taky neklikat na odkazy. Komunistická strana bude mít nově jen dva místopředsedy místo dosavadních čtyř a v užším vedení strany zůstávají po stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. A komunisté si tak zvolili nového místopředsedu strany. Po pěti letech skončila ve vedení Kateřina Konečná, nahradil ji dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna nebudou od dneška jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam začnou s opravou nástupišť a kolejí. Spoje kvůli tomu budou končit na nádraží Praha Bubny. Výluka bude podle mluvčího organizace ROPIT Filipa Drápala dlouhodobá až do podzimu příštího roku. A obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydraží za rekordních více než 34 milionů korun. Překonal tak dosavadní autorův aukční rekord, který držel obraz Nevěstka prodaný za 30 milionů 600 tisíc korun. Olejomalba Piják z roku 1919 zachycuje muže s kloboukem sedícího u stolu u zahleděného do sklenice vína. Vyvolávací cena byla 9 milionů korun, jak uvedla galerie Kodl. Sport. Tenista Jakub Menšík je ve čtvrtfinále Roland Garros. V osmifinále zdolal po pětisetové bitvě Rusa Rubiova. Rozhodující sadu získal český reprezentant 6-3. Atlet Tomáš Järvinen předvedl nejlepší český desetivojařský výkon za posledních 19 let. Juniorský mistr světa byl na mítingu v rakouském Gecisu sedmý výkonem 8400 bodů a splnil limit pro start na letním evropském šampionátu. Zvítězil Švýcar Ehammer.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody v Praze, v Brněnské ulici a také na Pražském okruhu za dálnicí D1. V Praze pozor na výjezdu směrem do Brna. V Brněnské ulici u Spořilova na prvním kilometru havarovalo osobní auto. Na místě je policie, zabraný je odstavní pruh, projíždějte opatrně. Na D1 z Brna do Ostravy zvyšte pozornost za Přerovem. Na kilometru 288,5 stojí porouchané osobní auto. K Hradci Králové dojel po dálnici D35 od Olomouce nadměrný náklad s vojenskou technikou. A budou najíždět na dálnici D11 a pokračovat směrem na Prahu. Počítejte s možným zdržením. A na Pražském okruhu pozor na nehodu na sjezdu z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 77. kilometru havaroval kamion. Na místě je policie a vyšetřují to v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je zatažená až oblačná, ochlazuje se na 16 až 12 stupňů. Přes den čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Posekat trávník, natřít venkovní dřevěný nábytek a pořádně vygruntovat pokoje. Do letních prázdnin zbývá měsíc a přípravy na hlavní turistickou sezónu tak finišují. My se už za chvilku vypravíme konkrétně na Šumavu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Za měsíc začínají letní prázdniny a majitelé tak už nyní připravují hotely i penziony na Šumavě na hlavní sezonu. Zájem hostů podle provozovatelů je velký. Obsazenost ale zatím není všude stoprocentní.
1: No tak teď vymetám smetí, po zimě zůstaly takový ty listí.
2: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti, Taťána Staňková, drží v ruce fukár.
3: Vy jste říkala, že jste takový Ferda Mravenec.
1: Práce všeho druhu, přesně tak.
4: Sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
2: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
1: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno. No tak já to spojuju asi s těma válkama. Má s tou krizí ve světě, protože lidi bojí se třeba ven jet a raději tady poznávají, což je skvělý, protože tady toho je na poznávání hodně.
2: Hotel Christian v Kubově Huti už je skoro plný. Teď aktuálně má obsazenost zhruba 75%. Potvrzuje mi to Zbyněk Klose.
5: My jsme na tom skvěle, jako na Šumavě snad vždycky všichni. Ten trend je jasný, samozřejmě obsazují lidi na poslední chvíli.
2: Vyprodaná už je i zhruba polovina pobytů na letní prázdniny.
5: A pořád se to průběžně plní, takže největší nápor bude v červnu.
2: Podle Asociace hotelů a restaurací většina ubytovatelů očekává stejnou nebo lepší sezónu než loni. Jaká ale skutečně bude, to se podle jejího prezidenta Václava Stárka zatím nedá přesně odhadovat. A to právě kvůli přetrvávajícímu trendu rezervací na poslední chvíli.
6: Mnozí, hlavně zahraniční turisté, váhají se svým rozhodnutím, zda vyrazí k nám. A stejně tak se domníváme, že i domácí turisté momentálně váhají mezi tím, zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
2: Ceny ubytování nejvíc ovlivňuje zvyšování cen externích služeb a mzdových nákladů. To se může v konečné fázi promítnout i do cen některých hotelů a penzionů. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

Mistr světa v plážovém volejbale z roku 2023 Ondřej Perušič sice už ukončil vrcholovou kariéru, přesto se objevil na víkendovém turnaji elitní světové série Pro Tour v Ostravě a po boku Jiřího Sedláka vybojoval senzační stříbro. Dojmy obou hráčů uslyšíte v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák mají stříbrné medaile z ostravského turnaje okruhu pro tour kategorie Elite. Ve finále podlehli ve dvou setech úřadujícím mistrům světa obhájcům titulu z Ostravy, Švédům, Omanovi a Helvigovi. Po včerejším finálovém zápase s českou dvojicí mluvil redaktor Krištof Kousal.
1: Stříbrné medaile pro dvojici, která se složila speciálně pro tenhle turnaj. První medaile pro Jiřího Sedláka. Životní víkend.
2: Životní týden, nemám k tomu až moc co dodat. Mluvím se opakovat, bylo to neuvěřitelný. Jsem strašně rád za to, že jsme zvládli všechny zápasy, jak jsme zvládli, a i když jsme poslední nevyhráli, tak i ten byl neskutečný zážitek. A chtěl bych hlavně poděkovat rodině, svým nejbližším a všem ostatním fanouškům, kteří nás přijeli podpořit a předat nám tu svoji trošičku, která nás dotáhla až do finále.
1: Ondřej, jak se to míchá ve vás? Čtvrté stříbro tady, ale v tomhle případě absolutně nad plán.
3: Už to tak vypadá, že asi do toho finále přece jen nosím smůlu, ale to se nedá nic dělat. Jak jste už říkal, tohle stříbro je něco naprosto neočekávaného, nejenom pro mě a pro Jirku, ale myslím si, že i pro většinu fanoušků. Takže ho řadím o to výš a rozhodně nejsem z té finálové porážky nějak zklamaný, protože náš tým si myslím předvedl to absolutní maximum, na co má, a to, že to nestačilo na olympijské vítěze, je něco, s čím se asi rádi smíříme.
1: Ti vám v závěru druhé sady v té koncovce už utekly, co tam rozhodlo? Jejich převaha, jejich zkušenosti, nebo už nebylo odkud brát?
2: Já bych řekl, že i když bylo furt odkud brát, tak oni si nás, hlavně mě, načetli o něco líp než já je a ukázali mi, co je to ta správná trpělivost i v takovýhle atmosféře, a je vidět, že i ve svém, nemůžu říct pokročilém věku, páč jsem hrál s Ondrou, tak i ve svých 26 letech se mám furt hodně co učit, i od mladších.
1: Ondřej, už to tu mockrát zaznělo, že jste si sem odskočil z toho beach volejbalového důchodu, ale taky jste žertoval, že půjdete zítra do práce, abyste si šetřil volno na turnaje, tak jak to je?
3: Je to přesně tak, jak jsem říkal, samozřejmě zítra se vracím zpátky do zaměstnání, budu se potom po nějakém odpočinku zaslouženém připravovat na další turnaj ve Švýcarsku, který odehrajou po boku Matyáše Javoronoka.
1: Říkají Ondřej Perušič a Jiří Sedlák po zisku stříbrných medailí na turnaji Ostrava Beach Pro. Z Ostravy Krištof Kousal, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Ponořte se pod hladinu a odhalte děsivé tajemství. Bude to napínavé, a to i díky unikátnímu binaurálnímu zvukovému designu. Tentokrát navíc s využitím hydrofonu, tedy podvodního mikrofonu. V novém rozhlasovém seriálu Hlubina hraje taky mladý herec Tomáš Dalecký. Jak přiměje své vrstevníky, aby si Hlubinu poslechli? A jak se vlastně připravuje na roli v rozhlase?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál máme 2 hodiny. Zprávy a Martina Matějka.
1: Při silných nedělních bouřkách se pravděpodobně vyskytlo v Česku malé tornádo. Předseda Senátu Vystrčil cestou na Tajvan podle čínské ambasády v Praze zasáhl do vnitřních záležitostí Pekingu. Národní fotbalový tým porazil v přípravě na mistrovství světa Kosovo 2-1. A dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Při nedělních bouřkách se na jihu Čechu Netolice se pravděpodobně objevilo malé tornádo. Radiožurnálu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové už o jeho možném výskytu informovali i na svém Facebooku a hledají svědky a informace o možných škodách. Podle Adamovského jsou v Česku malá tornáda běžná a jev se dá rozpoznat podle specifických škod.
3: Vyznačuje se hlavně tím pohybem a tím, jakým způsobem produkuje ty škody. I na základě toho se pak odlišuje